0: vyhledávat při menších průtocích vody. Staré turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
1: Modernizace bude stát víc než 100 milionů korun. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČEZ v září. Pak začne s modernizací druhého. Práce by měly skončit příští rok na jaře. Fotbalisté Plzně stále čekají na první výhru v novém ročníku Šance ligy. V Teplicích remizovali ve třetím kole 5-5, když po 10 minutách vedli o 3 branky. Společně s dalšími dvěma zápasy to bylo druhé nejgólovější utkání v samostatné ligové historii. Radost z něj ale neměl kapitán Západočechů Matěj Vidra.
2: My ani asi ani naši fanoušci se moc nebavili. Nebo bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
1: Po druhé v úvodu nového ligového ročníku prohrála Sparta, a to 0-2 v Mladé Boleslavi. Středočeši tak vedou neúplnou tabulku o skóre před Teplicemi. Naopak poslední je Zlín, který stále čeká na první bod. Tentokrát prohrál s Bohemians 0-2.
3: Lidé v brněnském tunelu a nehoda v Hranicích. V Brně na městském okruhu nebezpečná situace. V Pisáreckém tunelu směr D1 se pohybuje chodec. Na Přerovsku v Hranicích havaroval cyklista. Ten nehoda je na třídě československé armády u centra poblíž mostu přes Veličku. Čekejte omezený průjezd, taky lidi na vozovce na místo. Vyjela sanitka. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 340 odklidili následky včerejší nehody. Dálnice teď bez kolon a ještě dnes dopoledne bude neprůjezdný Pražský okruh. Obousměrné omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Objíždí se teď plynule přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Největší ropné společnosti vydělaly na válce a klimatické krizi miliardy dolarů.
6: Co ukázala porážka Orbánovy kampaně na sociálních sítích v maďarských volbách?
5: Líder strany Progresivní Slovensko Korčok se dopustil přečinu, který sám vyčítá vládní straně Směr.
6: Alternativa pro Německo boduje v předvolební kampani s plánem na znovu osídlení východu země.
5: Umělá inteligence naráží na odpor. V Americe vzniká hnutí nových luditů.
6: Taková jsou témata následujícího pořadu.
5: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
6: Od mikrofonu vás vítají
5: Patricie Polanská
6: a Ladislav Dořák.
4: Svět ve 20 minutách.
5: Britský deník Guardian upozorňuje, že 8 největších ropných společností vykázalo během pouhých 3 měsíců letošního roku zisky bezmála 93 miliard dolarů, v přepočtu více než 2 biliony korun. Klimatická krize mezitím vede k ničivým vlnám veder s tragickými následky.
6: K ohromným výdělkům přispěl i konflikt Spojených států s Íránem. V souvislosti s válečnými zisky tohoto druhu opět zaznívají výzvy po finanční odpovědnosti ropných a plynárenských gigantů za environmentální škody.
5: Oproti loňskému roku se výdělky těchto společností za stejné období takřka zdvojnásobily, zatímco tržní hodnota 8 ropných firem vzrostla asi na 3 biliony dolarů. Spalování fosilních paliv přispívá k tomu, že stoupající teploty po celém světě způsobují smrtící vlny veder, upozorňují aktivisté. Opírají se přitom o nejnovější vědecké poznatky.
6: Nejvyšších zisků z prodeje ropy v jarním čtvrtletí dosáhla saúdsko-arabská státní společnost Aramco, která oznámila meziroční nárůst čistého čtvrtletního zisku o 34%. A to navzdory tomu, že část její infrastruktury poškodily útoky dronů a raket íránských a husijských sil.
5: Podle databáze Carbon Majors je přitom právě saúdská Aramco společností, která v historii vypustila do atmosféry nejvíce emisí oxidu uhličitého spojených s produkcí fosilních paliv. Saúdská Arábie navíc po desetiletí stojí v čele úspěšných snah o blokování a oddalování mezinárodních klimatických opatření.
6: Ohromné čtvrtletní zisky zaznamenala také britská energetická společnost British Petroleum. Patrick Gailey z neziskové organizace Global Witness to označil za skandální připomínku toho, kdo letos vydělává na lidském utrpení.
5: Běžné rodiny platí cenu za to, že ropný průmysl upřednostňuje bohatství svých akcionářů před zachováním obyvatelné planety, prohlásil Gailey. Nastal podle něj čas ropné giganty zdanit a přimět je tak zaplatit nápravu klimatické krize, k níž sami přispívají.
6: Nová generální ředitelka British Petroleum, Meg O'Neillová, sice deklaruje, že se společnost snaží dělat, co může pro zlepšení situace. Guardian ale upozorňuje, že firma postupně omezuje své investice do zelené energetiky. Roční rozpočet na energetickou transformaci snížila až o 2/3. Postupně se prý také zbavuje svých aktivit v oblasti větrných a solárních elektráren nebo bioplynu.
5: Druhý nejvyšší čtvrtletní zisk v historii oznámila v posledních dnech také britsko-nizozemská ropná společnost Shell. Růst zaznamenal i norský Equinor a pozadu nezůstávají ani američtí ropní giganti jako Chevron nebo ExxonMobil. Ty přitom za jejich výdělky na válce Spojených států s Íránem skritizoval i tradiční spojenec ropného průmyslu, americký prezident Donald Trump.
6: Guardian zdůrazňuje, že letošní vlna veder je nejhorší v historii Evropy a jen během května a června si vyžádala na 20 000 obětí. Rekordní horka přitom zasáhla také Jižní Koreu, Japonsko nebo Afriku.
5: Po celém světě nabývají katastrofy způsobené změnou klimatu rozměrů noční můry. Je zcela jasné, co je třeba udělat. Rychleji opustit uhlí, ropu a zemní plyn, výrazně rozšířit využívání obnovitelných zdrojů energie a chránit lidi tam, kde dopady klimatické krize už teď udeřily nejtvrději, uvedl v oficiálním prohlášení z konce července tajemník rámcové úmluvy OSN o změně klimatu Simon Steele.
6: Kromě negativních dopadů na úrodu způsobila horka rozsáhlé lesní požáry ve Francii, Španělsku, Portugalsku nebo Řecku. Vede to nejen ke zvýšeným finančním nákladům, ale i k dalšímu znečištění ovzduší. Kouř z lesních požárů podle odhadu každoročně zkracuje život přibližně 1,5 milionu lidí, uzavírá britský Guardian.
5: Zpravodajský server Balkan Insight analyzuje neúčinnost předvolební kampaně strany Fidesz bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána a jejího spojence křesťansko-demokratické lidové strany.
6: Vilniovská analytická společnost Repsense vyhodnotila v období od prosince 2025 do dubna 2026 víc než 3/4 miliardy článků a příspěvků na maďarskojazyčných webech a sociálních sítích. Podle jejich závěrů zafungovalo několik pokusů Fideszu zdiskreditovat tehdy ještě opoziční stranu TISA Pétra Maďara zcela opačně, než Orbánovi političtí marketéři zamýšleli. Stalo se tak přesto, že Fidesz po 16 letech u moci přímo či nepřímo ovládal na 80% maďarského mediálního prostoru.
5: Zajímavé je, že účelové dezinformace Fideszu s cílem zdiskreditovat TISu se šířily méně virálně než texty, které je vyvracely. Jedním z příkladů může být provokace z 15. března, kdy několik mladých lidí rozvinulo ukrajinskou vlajku během shromáždění strany TISa u příležitosti státního svátku.
6: Šetření nezávislého maďarského serveru 444 záhy ukázalo, že akci koordinovali klíčoví pracovníci digitální volební agentury napojené na Fidesz. Právě příspěvky odhalující skutečný stav věcí se ale nakonec šířily o poznání rychleji než ty, které obvinovaly TISu z proukrajinského směřování.
5: Data ukazují, že maďarští občané nebyli jen pasivními konzumenty propagandy, ale stali se aktivní silou bojující proti dezinformacím, konstatuje generální ředitel společnosti Repsense Mikolas Katkus. Informační prostředí si vytvořilo jakousi imunitní reakci. Každá nová provokace pouze urychlila vlastní odhalení, dodává Katkus.
6: Dezinformace a propaganda fungovaly mnoho let proto, že většinou nebyly postaveny na otevřených lžích. Šlo o silně zaujaté narrativy založené na překroucených faktech. Ve chvíli, kdy Orbánův režim začal ztrácet podporu společnosti, začali lidé tato sdělení posuzovat mnohem kritičtěji, konstatuje Bulcu Hunyady z budapešťského think tanku Political Capital.
5: Odbornice na média z Univerzity Etveš Loranda Kaťa Horvátová v tomto ohledu zdůrazňuje důležitou úlohu nezávislých médií. Zbývající svobodná média během předvolebního období odhalila řadu korupčních kauz. Podle vědkyně by ke změně veřejného mínění vůči vládě nedošlo bez práce nezávislých novinářů.
6: Skoro 23% zkoumaného obsahu ze zpravodajských webů a sociálních sítí odpovídalo narativům volební kampaně někdejší vládní strany Fidesz. Šlo přitom hlavně o tvrzení, že strana Tisza chce zatáhnout Maďarsko do války s Ruskem, že zničí domácí ekonomiku, nebo že je financována Ukrajinou a dalšími zahraničními mocnostmi.
5: Po návratu k moci v roce 2010 Orbán prohlásil, že vyhrál volby díky internetu a Facebooku. Dnes Fidesz sociální sítě často označuje za nové a nepřátelské prostředí, v němž prý převažují levicové a liberální hlasy. Fideszu se nepodařilo zopakovat volební úspěch ani přes snahy o školení tvůrců obsahu, placenou reklamu, vytváření facebookových skupin, sítí falešných profilů nebo dalších forem koordinované manipulace.
6: Lze bezpečně říct, že to byl obrovský neúspěch, shrnuje mediální expertka Horvátová. Nezdarem přitom neskončily pouze kampaně na sociálních sítích, selhal také širší propagandistický aparát Fideszu.
5: Kromě samotného nárůstu popularity opozičníka Maďara sehrál důležitou úlohu závažný pedofilní skandál, který se dotkl i politických špiček Orbánovy vlády. Na post prezidentky kvůli kauze rezignovala v únoru 2024 Katalin Nováková.
6: Cestu ke změně ale připravila také hospodářská situace a zhoršující se stav veřejných služeb. Mnoho lidí nabývalo dojmu, že se zhoršuje jejich vlastní ekonomické a sociální postavení i situace celé země, doplňuje expert Hunyady.
5: V kontextu vývoje v Maďarsku se Balkan Insight dívá i za hranice. Zatímco Fidesz podle Horvátové využíval sociální sítě neefektivním boomrovským způsobem, například v Německu nebo Portugalsku působí na sítích mladí populisté, kteří dovedou potenciální voliče velmi snadno mobilizovat tématy, jako jsou ceny bydlení nebo odchod mladých lidí do zahraničí.
6: Sociální sítě a zejména čínský TikTok jsou v současnosti výrazně vychýlené proti demokratickému řádu, upozorňuje Mikolas Katkos ze společnosti Ripsense. Ruské dezinformační narrativy podle něj dominují politickému obsahu TikToku v Německu i Maďarsku a podobné vzorce analytici zachytili také ve Velké Británii.
5: Podle Katkuse by demokratičtí politici měli po vzoru Maďara v rámci boje proti dezinformacím mnohem víc vsadit na fungující krátká videa a nespoléhat se jen na tiskové zprávy nebo pečlivě režírovaná veřejná vystoupení.
6: Katkus také oceňuje preventivní kroky některých států. Například Itálie zahrnula zahraniční informační manipulace a vměšování do svého programu národní bezpečnosti. K regulaci po italském vzoru vyzývají i další země. Šéf firmy Ripsense ale zdůrazňuje, že namísto zákazu jednotlivých platform, příspěvků nebo uživatelských účtů by se pozornost měla soustředit především na odhalování koordinovaných manipulačních kampaní.
5: Po regulaci nepřátelské propagandy nebo politického obsahu generovaného umělou inteligencí volá i Kaťa Horvátová. Propagandu ale podle ní nelze zcela porazit, protože stojí na nenávisti, strachu a kmenovém způsobu uvažování. Využívá tedy instinkty, které jsou lidem vlastní od pradávna, uzavírá Balkan Insight.
4: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Někdejší kandidát na prezidenta, nyní aktivní politik strany Progresivní Slovensko Ivan Korčok, čelí kritice za to, že mu uskupení platí za odvedenou práci prostřednictvím firmy jeho manželky. Za rok 2025 mělo jít o 68 tisíc eur, v přepočtu na koruny přes 1 milion 600 tisíc. Na tuto skutečnost minulých dnech upozornil slovenský server Aktuality.
5: Progresivní Slovensko vysvětluje, že přes rodinnou firmu Eustra, jejíž jednatelkou je Soňa Korčoková, platí svého místopředsedu za prokazatelnou politickou činnost. Pokud firma příjmy řádně zdaňuje, o čemž nepochybujeme, nic neetického na tom není, reagovalo na informaci hnutí. Korčok se přesto omluvil a slíbil sjednat nápravu. Nadace Zastavme korupci nicméně upozorňuje, že hnutí využívá stejný model jako strana Směr premiéra Roberta Fica, za který ho přitom veřejně kritizuje.
6: Podle Korčoka situace vznikla tak, že se loni v březnu rozhodl ze společné rodinné firmy vystoupit a zůstal pouze jako rodinný příslušník. Jaký je přesný právní vztah mezi ním a společností, ale podrobněji nevysvětlil. Server Aktuality ověřil, že dotyčná firma žádného zaměstnance nemá a neodvádí daně ze závislé činnosti. Korčok sice coby právnická osoba daně řádně platí, v tomto modelu ale státu odvádí méně peněz, než kdyby si příjmy nechal vyplácet jako živnostník.
5: Slovenský deník N připomíná, že zákon o nelegální práci skutečně obsahuje výjimku, která umožňuje vykonávat práci pro firmu rodinného příslušníka i bez smlouvy. Podmínkou je důchodové pojištění pracujícího, statut studenta nebo důchodce.
6: Zákon ale vznikl proto, aby příbuzný mohl v rodinné firmě bezplatně vypomáhat, nikoliv k obcházení daňových a odvodových povinností, konstatuje Slavomíra Hančeková, právnička a asistentka poslance Tomáše Salaje ze strany Svoboda a Solidarita. Pokud někdo vykonává práci pro politickou stranu, což deklaruje on i daná strana, měl by dostávat odměnu on nebo jeho firma, napsala na svém facebookovém profilu.
5: Proti srovnávání s praktikami Směru se ale Korčok důrazně vymezuje a považuje ho za naprosto neadekvátní.
6: V mém případě je zcela zřejmé, na co zdroje jdou a v jaké výši. V případě Směru jsou to věci, na které tato politická strana neodpovídá. Brání se Korčok a dodává, uvědomuji si, a je to pro mě obrovská zkušenost, že krok, který je legální a právně čistý, musí splňovat i kritérium důvěry a transparentnosti.
5: Podle daňového poradce Petra Vargy, s nímž o kauze mluvili novináři slovenského deníku SME, je postup, kdy společnost Eustra neplatila Korčoka jako svého zaměstnance, ale vystavovala za něj faktury, možná kontroverzní, na Slovensku ale zcela standardní. Podle hlavní komentátorky deníku SME Beaty Balogové jsou ve světle této kauzy nejlepším spojencem Roberta Fica morální nároky voličů progresivního Slovenska.
6: Aby nemusel platit odvody a daně, nechával si posílat peníze z progresivního Slovenska přes firmu své manželky. Tito lidé nám budou říkat něco o konsolidaci, šetření a utahování opasků. Pokud by to udělal někdo ze Směru, tak ho opozice a média upálí zaživa, prohlásil Fico ve své pravidelné facebookové relaci a nasypal přitom sůl do rány progresivního voliče.
5: Podle Balogové si ale Fico jistě uvědomuje, že podobné provinění by v jeho politické rodině nebyla náhodná anomálie, ale podnikatelská zdatnost, kterou by nikdo nepovažoval za problém.
6: Komentátorka deníku SME závěrem upozorňuje, že ačkoliv voliči Korčokovi uvěří, že daňové poplatníky svým jednáním nijak neukrádal a peníze dostával za reálně odvedenou práci pro stranu, ještě dlouho mu zřejmě neodpustí, že jednal, jako by snad neznal jejich morální kompas.
5: Uprostřed léta zejí dětská hřiště v německém Dessau-Roßlau prázdnotou. Přezdívá se mu město důchodců. Když se zhroutil místní průmysl, mladí lidé pochopitelně odešli hledat štěstí jinam. Tehdy jsem odešla i já, přiznává britskému deníku Telegraph vedoucí místního farmářského trhu Corina Hechtová.
6: Od pádu komunismu a znovu sjednocení Německa počet obyvatel ve městě nepřetržitě klesá. V roce 1990 jich město mělo 114 tisíc, dnes už tu žije jen 70 tisíc lidí. Dessau-Roßlau přitom bývalo pýchou spolkové země Sasko-Anhaltsko pro svou pověst průmyslového centra i coby kolébka architektonické školy Bauhaus. V období Německé demokratické republiky tu sídlila také prestižní vojenská akademie.
5: Dnes jde o jedno z nechvalně proslulých měst duchů s minimem pracovních příležitostí a rychle klesajícím počtem obyvatel, konstatuje Telegraf a doplňuje, že právě úbytek obyvatel se stává jedním z ústředních témat kampaně před zářijovými zemskými volbami.
6: Krajně pravicová alternativa pro Německo v tomto kontextu slibuje rozsáhlý balík finančních pobídek, který má Němce motivovat k návratu na východ země. Rodiny se třemi a více dětmi by podle tohoto plánu nemuseli platit daň z příjmu až do výše 85 tisíc eur, to jsou v přepočtu přes 2 miliony korun. A mluví se i o půjčkách s nízkým úrokem pro mladé rodiče nebo štědrých příspěvcích na každé další dítě.
5: Krize porodnosti v Německu a zvláště ve východním Německu je skutečně obrovský problém. Jsme jedinou stranou, která se jej nesnaží bagatelizovat jako pouhý demografický trend, řekl Telegrafu místní předseda AFD Martin Reichert.
6: Současnou vládu Saska-Anhaltska tvoří koalice složená z Křesťansko-demokratické unie CDU, Liberální svobodné demokratické strany FDP a Sociálně demokratické strany Německa SPD. Také tyto partaje považují úbytek obyvatel za jednu z největších výzev spolkové země. Návrh finančních pobídek, se kterým přichází AFD, ale podle vlády nebude mít potřebný dopad na kritickou situaci na trhu práce.
5: Přesto podle průzkumu CDU hrozí porážka. AFD by si podle nich mohla přijít až na 41% hlasů všech voličů, což by alternativě pro Německo umožnilo poprvé v historii sestavit vlastní zemskou vládu.
6: Jde přitom o stranu, kterou německá civilní kontrarozvědka označuje za pravicově extremistickou organizaci a která čelí zvýšené pozornosti kvůli svým úzkým vazbám na Rusko, připomíná britský deník.
5: Ultrakonzervativní přístup AFD zdůrazňuje snahu zabránit vymírání německého národa. Tradiční rodinu tvoří podle této strany otec, matka a co nejvíc dětí. Nízkou porodnost AFD zčásti přičítá sexuálním odchylkám a životním stylům, které nevedou k reprodukci, cituje závěrem britský Telegraf.
6: Zpravodajský server Politico přibližuje hnutí tzv. Nových luditů, kritiků neregulovaného rozvoje umělé inteligence a jeho dopadů na společnost. Úvod textu vede čtenáře do memfiského bytu demokratického poslance zákonodárného sboru státu Tennessee Justina Persna.
5: V Memphisu stojí dvě datová centra společnosti XAI, poháněná desítkami plynových turbín, jež znečišťují zdejšího vzduší. Jednou z nejsilněji znečištěných oblastí je právě okolí memfiského průmyslového parku, který vznikl na někdejších plantážích a sousedí se čtvrtěmi založenými otroky. Jejich obyvatelé jsou dodnes z 90% Afroameričané.
6: Memfiská datová centra jsou přitom jen 2 z 1000 podobných zařízení, která v posledních několika letech vyrostla po celých Spojených státech, aby podpořila rychle se rozvíjející odvětví umělé inteligence. Zastánci těchto zařízení tvrdí, že jsou nezbytná pro upevnění geopolitického postavení Ameriky, nebo že mohou místním komunitám přinést vyšší daňové příjmy.
5: Na pozadí závodu o vývoj technologie se ale obyčejní Američané obávají škod způsobených datovými centry více než hypotetických budoucích rizik umělé inteligence. Děsí je znečištění ovzduší nebo vysoká spotřeba vody. Podle průzkumu, který Politico cituje, dnes více Američanů výstavbu datových center ve svém okolí odmítá, než podporuje.
6: Během pouhých několika let se umělá inteligence stala součástí téměř všech oblastí americké společnosti i ekonomiky. Od internetových vyhledávačů přes chatboty zákaznické podpory až po zdravotnickou diagnostiku. Všechny tyto služby jsou přitom na provozu datových center závislé.
5: Rodící se odpor vůči datovým centrům podle Politika v mnohem připomíná hnutí luditů z Británie 19. století, kteří se bouřili proti tomu, jak byly technologie průmyslové revoluce používány ke snižování mezd, likvidaci kvalifikovaných pracovních míst nebo zhoršování pracovních podmínek. Proslavili se zejména organizovaným ničením tkalcovských strojů.
6: Datová centra dnes mnozí lidé vnímají také jako něco, z čeho profituje jen úzká skupina lidí na úkor většiny, tvrdí technologický novinář Brian Merchant. Dnešní noví ludité neodmítají technologie z podstaty, ale upozorňují na konkrétní dopady na každodenní životy lidí.
5: Jednou z nejviditelnějších tváří kritiků datacenter je v úvodu zmíněný Justin Pearson. Mezi další představitele z řad politiků patří například kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortezová nebo senátor Bernie Sanders.
6: Podle Persna jsme dnes svědky situace, kdy se počítačům dostává větší péče a ochrany než člověku. Lidé by se měli děsit toho, že datové centrum je chráněno víc než lidé, kteří žijí v jeho sousedství, prohlašuje politik.
5: Podle analýzy nezávislé společnosti Empower Analytics Group, která hodnotí vliv datových center na zdraví, mohou emise z plynových turbín způsobit škody v hodnotě 30 až 44 milionů dolarů ročně. Zvyšuje se zejména riziko výskytu astmatu a infarktů.
6: Ve sporu o turbíny znečišťující ovzduší přilehlých čtvrtí Memphisu se na stranu společnosti XAI Elona Muska postavilo americké ministerstvo spravedlnosti, které dalo udržení turbín v provozu do souvislosti s národní bezpečností. Americká armáda totiž toto datové centrum využívala k zajištění provozu jazykového modelu GROK, využívaného během amerického útoku na Irán v rámci operace Epic Fury.
5: Za otázku národní bezpečnosti považuje výstavbu datových center i řada expertů. Podle nich je nezbytné, aby vývoj nejpokročilejších modelů umělé inteligence zůstal v rukou Spojených států. Varují, že jinak by se příležitosti mohla chopit například Čína.
6: Podobné obavy sdílí i republikánská senátorka a kandidátka na guvernérku státu Tennessee Marsha Blackburnová.
5: Chceme, aby naše data, ať už telefonní nebo ta spojená s umělou inteligencí, byla uložena ve Spojených státech. Nechceme, aby je měla v rukou komunistická Čína. Nechceme, aby nás analyzovala nebo sledovala naše občany, cituje političku server Politico. Dodává, že poslanec Pearson však nehodlá polevit a bude i nadále usilovat o moratorium na výstavbu nových datových center.
4: Svět ve 20 minutách.
6: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bičovskou přejí
5: Patricie Polanská
6: a Ladislav Dořák.
4: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Léky předepsané na e-recept si Češi můžou nově vyzvednout taky v některých lékárnách v Rakousku. Jejich seznam najdou na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V lékárně budou kromě e-receptů potřebovat i doklad totožnosti. Přípravky předepsané na český e-recept si lidé mohli dosud vyzvedávat v 9 zemích Evropské unie, a to například v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Americký senát potvrdil republikána Toda Blanche jako nového ministra spravedlnosti. Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa funkci prozatímně vykonával už od dubna. Demokraté i někteří republikáni vyjádřili nad dosazením blízkého Trumpova spojence do čela ministerstva už dřív obavy. Podle agentury AP dnes Blanche podpořila těsná většina. Kromě všech demokratů se proti němu postavily i dvě republikánské senátorky. Nové město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech provoz letního koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Stavební práce trvaly 14 měsíců. Areál se prvním návštěvníkům otevře v poledne. Motocyklista Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Sprint elitní kategorie MotoGP ovládl na okruhu Silverstone další Španěl, lídr šampionátu Martín.
3: Nehody v Praze a v Hranicích na Přerovsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov uvízlo osobní auto. Kilometr 122 blokuje jen Kranici, místo je označené, je tam policejní hlídka. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most je hlášená nehoda střed osobního auta s motorkou. U sjezdů na Spořilovskou a Chodovskou ulici neprůjezdný levý pruh. Čekejte následky nehody, případně už jen značení. A v Hranicích havaroval cyklista. Tato nehoda je na třídě Československé armády u centra poblíž mostu přes Veličku. Na místo vjela sanitka, lidi na vozovce, omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ruské raketové útoky na Ukrajinu. Strach z migrace jako zbraň v rukou politiků či oheň a solidarita ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
7: Ukrajina v posledních měsících dokáže ze vzduchu zasazovat citelné rány ruskému zázemí a rovněž dokázala výrazně zpomalit i postup armády ruského agresora, pro kterou každý dobitý kilometr znamená velké ztráty na životech vojáků. Zároveň ale Ukrajina nyní čím dál více trpí údery ruských raket, proti kterým nemá odpovídající obranu. Americký prezident Donald Trump jí odmítá dodávat účinné protivzdušné rakety do systému Patriot, protože kvůli válce s Íránem má nyní americká armáda sama těchto raket nedostatek. I v noci na dnešek Rusové zaútočili raketami na Kyjev. Zahynuli 4 lidé, včetně dítěte. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
8: V červenci letošního roku ruská armáda vypálila na Ukrajinu rekordních 376 raket. Z toho 126 byly balistické rakety, zbytek střely s plochou dráhou letu. Byl to dvojnásobek raket než v červnu a nevypadá to, že by tempo ruských útoků mělo zpomalovat. Právě převaha Ruska v raketách je zjevně hlavním důvodem, proč ruský prezident Vladimir Putin odmítá jednat o míru a neustále zdůrazňuje, že Rusko kráčí k neodvratnému vítězství. Přitom Moskva se momentálně nachází v nejhorší situaci od léta 2022, kdy se Ukrajina ubránila vpádu ruských vojsk a pohřbila plány Kremlu na dobytí Kyjeva během jednoho týdne. Postup ruské armády se letos prakticky zastavil. Ztráty začínají převyšovat počty nových rekrutů. Ukrajinské dronové a raketové útoky na ruské rafinérie vyvolaly nedostatek benzínu a ekonomika se kvůli výdajům na válku propadá do recese. Obyčejní Rusové, kteří se předchozí 4 roky snažili válku ze svých životů vytěsnit, se nyní nemohou tvářit, že se jich to netýká. Což je samozřejmě obrovský úspěch Ukrajiny a je vidět, jak moc se Kreml snaží tyto události zamlčovat. Jenže méně se mluví o tom, že i Rusko dovede zasazovat citelné údery. Kvůli raketovým útokům prakticky přestaly fungovat ukrajinské černomorské přístavy, což je problém pro vývoz obilí. Poté, co Ukrajinci spektakulárně zničili sklady největšího ruského online prodejce Wildberries, Rusové začali masivně útočit na ukrajinské sklady. Již dříve bombardovali oddělení dopravce Nová pošta, nyní došlo třeba i na prodejce elektroniky Rozetka. Zásadním problémem je, že Ukrajinci s tím nemohou nic dělat. Ukrajinská armáda vybudovala překvapivě efektivní systém monitoringu vzdušného prostranství na základě radarů, detektorů zvuku a umělé inteligence, takže dokáže sestřelovat naprostou většinu úderných dronů typu Šáhid. Jenže proti balistickým raketám obranu nemá. respektive má americké systémy Patriot, jenže nemá do nich žádné střely. A to hůře, střely nemá prakticky nikdo. Veškeré dostupné zásoby byly použity během horké fáze konfliktu v Íránu a státy Perského zálivu zjevně vykoupí prakticky jakékoliv jejich množství. Proto Volodymyr Zelenský nepřestává zdůrazňovat potřebu licenční výroby těchto střel, zatím bezúspěšně. Vladimir Putin je zjevně přesvědčen, že pokud rozpoutá ještě větší teror proti ukrajinským civilistům, povede to k další masivní migrační vlně do Evropy. To zase vyvolá napětí, ze kterého budou profitovat především politické síly, které mají blízko k Rusku. Zejména zima bude kritická. Pokud dojde k podobnému ničení energetické infrastruktury a výpadům elektřiny a tepla, jak tomu bylo minulou zimu, bude to pro Ukrajince mimořádně těžké. Na změnu tohoto stavu máme už jen pár měsíců.
9: O ruských raketových útocích na Ukrajinu hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Španělská vláda ode dneška zavedla hraniční kontroly pro spoje z Itálie. Reagovala tak na odmítnutí italské vlády zrušit hraniční kontrolu pro spoje ze Španělska, které Řím zavedl po vpádu 10 000 migrantů z Maroka do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky. Podle Madridu se přitom žádný z migrantů v Ceutě, která má v rámci Schengenu zvláštní status zahrnující kontroly při odjezdu do Unie, nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu. Slovo má Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
10: Ve velké části Evropy sílí protiimigrační nálady. Podstatná část občanů se obrací proti uprchlíkům bez většího rozlišování mezi ekonomickými migranty a lidmi prchajícími před válkou či z politických důvodů. A politici toho využívají pro získávání voličských hlasů bez ohledu na fakta. Jenže to se může jednou nepříjemně zvrtnout. Ilustrací tohoto trendu jsou nedávné události v Ceutě, španělském území na pobřeží Afriky. Do Ceuty po moři připlavalo najednou přes 70 000 lidí. Místní úřady čelily situaci, kterou nebylo bez použití rozsáhlého násilí prakticky možné zvládnout. Obrázky z Ceuty zaplavené uprchlíky přicházejícími z Maroka vyvolaly v Evropě šok a strach. Někteří evropští politici, včetně těch českých, z vládních i z opozičních stran, se začali předhánět v kritice Španělska. Hrozili, že Španělsko odříznou od schengenské zóny volného pohybu po Evropě a zdůvodňovali to obavou, aby uprchlíci z Ceuty nešli dál. Španělsku vyčítali jeho snahu legalizovat část imigrantů, kteří v zemi již dlouho pracují, a slabou ochranu unijních hranic. Přitom příliv imigrantů do Ceuty nebyl způsoben jen legalizací uprchlíků. Ta se na nově příchozí stejně nevztahuje a většina imigrantů, bohužel až na ty nejagresivnější, byla z Ceuty okamžitě odsunuta zpátky do Maroka. Navíc Ceuty se nedá volně dostat do Evropy a tudíž ani do zbytku Unie. To ale nehrálo v první reakci politiků žádnou roli. Nějaký čas trvalo, než se politici vrátili do reality. Na jednání unijních ministrů vnitra, zvoleném původně kvůli pokárání Španělska, bylo nakonec Španělsko za své jednání v Ceutě pochváleno. O omezení Schengenu pro Španělsko se prý nemluvilo. Byť Itálie zavedla i tak na měsíc hraniční kontroly. Zní to skoro jako komedie. Směšné to ale není. Ukazuje to, že podstatná část evropských politiků chce rychle reagovat na obavy a někdy i mylné představy svých voličů, místo toho, aby jim vysvětlovala situaci a je ochotna kvůli dočasné přízni voličů obětovat třeba volný pohyb po Evropě a tím i část ekonomické prosperity starého kontinentu. Tentokrát k tomu naštěstí nedošlo. Příště to ale už takhle vyjít nemusí.
9: Protimigrační nálady v Evropě a jejich nebezpečí komentoval Marek Gudema ze serveru Lidovky.cz. Evropu svírá katastrofální sucho a extrémní vedra, což je přímo živná půda pro vznik požárů v krajině, zvláště v lesích. Ve Francii už s nimi bojují několik týdnů, postupně se je ale daří už dostat pod kontrolu, ten poslední obří v departmánu Var včera. U mikrofonu je ve Francii žijící spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
11: Francouzi mají letos výjimečnou příležitost ukázat, do jaké míry jsou solidární. Rozsáhlé požáry na jihu a na jihozápadě Francie vyhnali z domovů a z kempů na 250 000 lidí, včetně důchodců z domova pro seniory. Mnoho lidí našlo útočiště u příbuzných, u přátel nebo u cizích ochotných lidí. Ti, kteří neměli jinou možnost, byli civilní ochranou ubytováni v halách na výstavišti v Bordeaux nebo v internátech. Polní kuchyně a lůžka byly k dispozici i pro hasiče, kteří přespávali také pod širým nebem nebo třeba i v kostele. Lidé, kteří nejsou požáry přímo postiženi, pomáhají seč mohou jako kuchaři, pečovatelé, psychologové. Pomoci se dostává nejen lidem, ale i zvířatům z útulku, které museli být evakuovány. Stejné štěstí nemá divoká zvěř, která přírodní katastrofu nepřežila. Kolik zvířat v požáru zahynulo, se nedá vyčíslit, ale ví se, že dobrovolníci

0: Ekonomicky bude celý region požárem tvrdě zasažen. Turistická sezóna v této krásné oblasti je pro letošek ohrožena. Do jaké míry budou moci spolupracovat pojišťovny, je otázka. Jisté je jen to, že pojistné bude kvůli klimatickým změnám vyšší pro všechny. Místní lesy jsou borové monokultury, velmi hořlavé. Podle hasičů bude oheň v půdě přetrvávat ještě velmi dlouho. Požáry lesů jsou každým rokem rozsáhlejší. Hojné deště v zimě způsobují, že naroste bujná nízká vegetace, která se v létě stává ideálním palivem. Znovu se otevírá debata, jak má odolný les příští generace vypadat. To právě zkoumal výzkumný ústav INRAE u obce Somos. Jehož pozemky s parcelami zkoumaných stromů zničil oheň a vědci tak přišli o desítky let práce. Za požáry nenesou odpovědnost jen neopatrní lidé nebo žháři, ale i politikové, kteří se dostatečně nevěnují otázce klimatických změn a globálního oteplování. Kandidát pro prezidentskou volbu Gabriel Attal v roce 2024, když byl premiérem, seškrtal rozpočet pro civilní ochranu o 50 milionů eur, což představuje cenu dvou hasičských letounů Canadair, které dnes chybí. A extrémní pravice, strana Národní sdružení, si po léta z vědců, kteří upozorňovali na dramatické následky změny klimatu, dělala legraci. Závažnost situace nepochopil Jordan Bardella, pravá ruka Marine Le Penové, když na sociálních sítích upřímně politoval lidi, kteří kvůli požárům museli přerušit dovolenou. V boji s ohněm zemřelo jen v červenci 6 hasičů a 110 jich bylo zraněno.
1: Obří požáry ve Francii z místa komentovala spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Před pravidelnou závěrečnou glosou ještě jako každou sobotu připomeneme některé ze sledovaných příspěvků našeho pořadu v tomto týdnu. Dnes budou dva. V úterý skončila lhůta pro podání kandidátek do obecních voleb a voleb do třetiny Senátu, které se budou konat přesně za 2 měsíce. Senátní volby obvykle lákají menší počet voličů než ty ostatní, zvláště jejich druhé kolo. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším.
3: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince.

0: se s ideálním senátorským profilem a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
1: O tom, co můžeme čekat od letošních senátních voleb, hovořil politolog Lukáš Jelínek. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Německá vláda kancléře Friedricha Merce i on osobně se dlouhodobě potýká se setrvalým poklesem popularity, což nahrává zejména extremistické alternativě pro Německo AfD, jejíž preference opakovaně překonávají pro tuto stranu rekordní hodnoty. Nad otázkou, zda má právě kancléř Merz stát v čele Spolkové republiky, se zamýšlel bývalý zpravodaj Českého rozhlasu i České televize v Německu, novinář Pavel Polák.
2: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice, je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Merzovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merze stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
1: Připomněli jsme si komentář bývalého zpravodaje Českého rozhlasu i České televize v Německu Pavla Poláka o současné politické situaci v zemi našich západních sousedů. A nyní už přišel čas na slíbenou glosu. Naději, povzbuzení do života potřebuje každý člověk a každý hledá někde jinde. A někdy se dá nalézt i na obrazovkách v dílech, od kterých očekáváme spíše oddech či zábavu. O jednom takovém pozitivním dopingu nejen pro manažery hovoří zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Na obrazovky streamovací služby Apple TV se ve čtvrté řadě vrátil úspěšný seriál Ted Lasso. Pojednává o trenérovi amerického fotbalu, který se shodou náhod stane trenérem anglického fotbalového klubu. Aniž by o sokru, jak ji Američané nazývají, v podstatě cokoliv věděl. Podívaná je to už několik sezon nejen báječná, ale také poučná a pozitivní. Kéž by se hlavním hrdinou aspoň trochu inspirovalo co nejvíc politiků, manažerů či biznismenů. Ústřední zápletka seriálu, který je pojmenovaný po svém hlavním protagonistovi, je samozřejmě v reálném světě složitě představitelná. Ale o to nikdy nešlo. Jádrem jsou jednak chytré a povětšinou vtipné dialogy, jednak životní filozofie a poselství, které postava Teda Lasa zprostředkovává. Není to v žádném případě banální, jednodimenzionální podívaná. Celý příběh i ústřední postavy mají více vrstev. Na dně ale vystupuje pozitivita, která celé dílo halí do takového sympatického obláčku. Ted Lasso vás prostě nabije dobrou náladou, vírou a pocitem, že život je a může být fajn. To ale není to jediné. Ze seriálu se stal svého druhu kult, protože si jej oblíbila řada biznismenů a vrcholných manažerů, kteří v něm hledají inspiraci pro svou dennodenní práci a pro řízení lidí. I v tom je totiž Ted Lasso velmi inspirativní. Sociální sítě jsou pro toho, kdo hledá, plné šéfovských návodů a motivačních citátů ze seriálu. Ted Lasso předně učí své svěřence a kolegy, včetně majitelky klubu, pro který pracuje, že zásadní je věřit a mít naději. Ne snad, že by nic jiného nehrálo roli, naopak, ale zdůrazňuje, že kdo nevěří sobě, týmu, své firmě, těžko nakonec uspěje. V jeho případě to jde ruku v ruce s pozitivitou, nikoli negací, a s podporou svého okolí, aby dělalo to, v čem je dobré, a ne v ustavičném vymezování se vůči někomu a upozorňováním na chyby. Jedním z nejoblíbenějších mouder Teda Lasa je, že nejšťastnějším tvorem na světě je zlatá rybka, která dokáže během 10 vteřin zapomenout na to, co dělala a co pokazila. Má to být příměr, že je zbytečné se příliš vrtat v tom, co hráči, ale přeneseně skoro kdokoliv, pokazili. Důležité je se poučit a jít dál, být odolný a nehroutit se. Jenže tuto filozofii do lidí Ted Lasso dostává přirozeně, nenadává a nikdo se u toho necítí špatně. Americký biznisový deník Wall Street Journal u příležitosti startu čtvrté řady seriálu napsal, že pořad je jako Masterclass of Leadership, tedy špičkový kurz zaměřený na to, jak řídit a jak být dobrým lídrem. Jsme v době, kdy především od politiků slyšíme zlobu, hněv, urážky, výčitky. Kdy technologická revoluce a nástup umělé inteligence v mnoha lidech probouzí obavy a nedůvěru k budoucnosti. Kdy ze sociálních sítí člověk snadno nabyde dojmu, že důležité je mít hlavně ostré lokty a silné názory spíš než schopnost někoho vyslechnout a dobře se ptát. A právě v takové době je Ted Lasso prototypem nejen sympatického a inspirativního šéfa v jakémkoliv oboru, ale vzít bychom si z něj mohli něco málo, aspoň vlastně každý z nás.
1: Glosou Luboše Kreče končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
4: Leonardo Plus.
5: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder se nevyhnuly ani Česku, dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva je to pro nejmenší vodní živočichy? Čím vším jsou vodní toky a plochy v České republice zajímavé a dají se v nich ještě objevit nové druhy? Hostem Leonarda Plus bude hydrobiolog, popularizátor vědy, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka.
4: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. Dnes dopoledne po 10. hodině na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Česko se potýká s extrémním suchem, zásoby pitné vody ale zatím ohrožené nejsou. Hlavním kandidátem na maďarského prezidenta bude Orbánem odstraněný bývalý šéf nejvyššího soudu. Fotbalisté Sparty podruhé prohráli v úvodu ligové sezóny, tentokrát Mladé Boleslavi. A počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je zhruba o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
7: Máme i kategorii tzv. Vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
6: Výrazně klesá taky třeba hladina Svratky. Povodí Moravy do ní proto zvířské přehrady vypouští až třikrát víc vody, než do nádrže přitéká. Vládní strana TISA nominuje na příštího maďarského prezidenta právníka a bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V tajné volbě o tom rozhodli poslanci strany. Parlament, kde má TISA ústavní většinu, bude hlavu státu volit v úterý.
8: Životní cesta 73-letého Andráše Baky je příkladem závazku vůči demokratickému právnímu státu a ústavním principům, řekl o nominantovi šéf TISA Péter Maďar. Baka byl v roce 2011 odstraněný z funkce předsedy maďarského nejvyššího soudu poté, co kritizoval plány tehdejšího premiéra Viktora Orbána na reformu justice. Evropský soud pro lidská práva v roce 2016 potvrdil, že byl zbaven funkce v rozporu s evropským právem. TISA svého kandidáta představila pouhé 4 dny před parlamentní volbou, která je kvůli síle strany ve sněmovně považovaná za formalitu. Opoziční Fides bude volbu bojkotovat na protest proti kontroverznímu odvolání předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
6: Většina Karlovarského kraje přichází o zemědělskou půdu. Za posledních 10 let se plocha polí zmenšila o víc než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku. Podrobnosti doplňuje ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefronová.
9: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
6: Jedinou výjimkou je Sokolovsko, kde byl pozorován mírný nárůst orné půdy. Fotbalisté Sparty v sezóně šance ligy po druhé prohráli. Domácí Mladé Boleslavy podlehli ve třetím kole 0-2. Středočeši se posunuli do čela neúplné tabulky o skore před Teplice, které remizovaly z Plzní 5-5 a Bohemians zvítězil ve Zlíně 2-0. Exibiční utkání akce Hvězdy zpět slavnostně zahájilo provoz rekonstruovaného zimního stadionu v Třebíči. Zasáhl do něj i brankář Utahu z NHL Karel Vejmelka, který ve dresu Horácké Slávie vyrůstal a ocenil nové zázemí pro místní hokejisty.
10: Tady jsem se spoustu věcí naučil, už jsem nakoukl do toho dospělého hokeje a díky tomu jsem se potom dostal do těch vyšších pater extraligy. Dlouhodobě se tady ta koncepce, ta práce v tom klubu udržuje na vysoké úrovni a jediné, co tomu chybělo, už bylo to lepší zázemí, což teďka máme a věřím tomu, že všem to zase vlije tu novou krev do žil a budou tady vyrůstat noví talenti třebíšského hokeje.
11: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a víkendová uzavírka v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto s policií. Kilometr 122 blokují jen krajnici. Na D1 z Brna do Prahy v omezení u Šmejkalky včera večer změnili omezení. Mezi kilometry 24 až 22,5 se jede jen jedním pruhem, teď plynule. Ještě dnes dopoledne bude zavřených 12 kilometrů Pražského okruhu. Obousměrné omezení kvůli údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Objíždí se přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: V dnešním magazínu Mezi námi si budeme povídat s ukrajinskou lékařkou a válečnou uprchlicí Juliou Žarikovou. Představíme vám také příběh Ivana Truxy, spoluzakladatele kina a restaurace MAP v Praze, který vyrůstal v rusínsko-slovenské rodině. Na závěr uslyšíte běloruského akordeonistu a skladatele Romana Zabelova. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
4: Mezi námi.
12: Ukrajinská lékařka Julia Žariková se v roce 2022 stala válečnou uprchlicí v Česku. Po zvládnutí základů češtiny se jí podařilo uplatnit v českém zdravotnictví. O své cestě i novém životě v České republice mluvila s naší redaktorkou Gorankou Oliačou.
13: Příběh doktorky Julie Žárikové je zajímavá odpověď na otázky, co tady může dělat lékař s migračním původem a jakým přínosem může být pro tuto společnost.
14: Nastrifikovala jsem diplomu, ale nesmím léčit. To nevadí. Našla jsem vhodnou práci, která baví mě.
13: Pracujete v nemocnici Motol?
14: Já pracuji jako doktorka a projektová koordinátorka evropských registrů. Evropské registry je to základ pro výzkum, který má za účel zlepšení zdravotnické péče pro děti a pro pacienty s vzácnými onemocnění.
13: Pracovní začátek odbyla v armádě spásy jako interkulturní pracovnice pro ukrajinské uprchlíky. Velice intenzivně se ale zapojila do různých projektů neziskovek zaměřených na zdraví. Zúčastnila se například projektu na podporu očkování mezi uprchlíky.
14: Ukrajinské ženy mají strach, že něco se stane z špatného z jejich dětí po očkování. Například vznikne autismus nebo vady, poruchy. Jeden efektivní argument je to dávat nějaké příklady. Čeští děti mají očkování očkování. A děti z vzácných onemocnění dokonce taky mají očkování. A nic takového se nestalo. Mám zkušenost, že pro české maminky bylo zajímavé, jaké přednost mezi dvě vakcíny. Jsou to různé věci, protože Ukrajinka nevybírala mezi dvě vakcíny. Ona chtěla, proč ona musí očkovat.
13: Rozdíl mezi ženami se prý časem měnil. Ukrajinky už vakcíny šmachem neodmítají.
14: Teď už nějakým způsobem adaptuje k nové zemi a už mnoho nemají v plánu navrát na Ukrajinu. Oni to už přijímají, ty pravidla, a dělají tak, jako Češi.
13: Jeden z projektů se věnoval podpoře onkologicky nemocných ukrajinských uprchlic.
14: Vytvořili jsme spolu takovou cestu pacienta.
13: Kde začíná a jak končí?
14: Začíná přístupem do zdravotního systému České republiky. Najít například praktického lékaře, který dal ukáže vám, kam a co musíte udělat. Kulatý stůl, který je združení Amiga provedla s jinými neziskovkami, byl úspěšný. První lékařská fakulta na Karlově univerzitě provedla výzkum, zkoumala pocit lidí, Ukrajince a Čechy. Je to lehké najít ten přístup do českého zdravotního systému, nebo lidi cítí nějaké obtíže s tím. Zjistili jsme, že všichni čeští a Ukrajinci mají problém s hledáním praktického lékaře, s objednáním, které nejdou. Jako výsledek využít elektronický objednavčí systém. Skvělý příběh, jak udělat ten přístup jednoduše.
13: Asi není zapotřebí říkat, že Julia Žáriková má svou práci ráda. Bezmezně se jí věnovala, protože to viděla doma u svých rodičů. Navíc ráda pracuje s novými moderními přístupy k léčbě v medicíně.
14: Je to zajímavé a hlavně je to efektivní. Já vidím tě přínosy pro děti, protože jsem pediatrička.
13: Na projektu v nemocnici Motol dělá jako projektová koordinátorka evropských registrů. Podílí se na výzkumu, který má za cíl zlepšit péči pro děti a pacienty se vzácnými onemocněnými.
14: Jsme jen na začátku. Je to přístup zlepšení kvality života, léčby pacientů se vzácnými onemocnění. On potřebuje tu přechodovou péči.
15: Co to je?
14: Aby ty děti nebyly ztraceny v mezery mezi pediatrickou péči a dospělou péči.
15: Bohužel klid ve vaší vlasti ještě není. Kde máte dceru teď?
14: Dcera taky bydlí v Praze. Momentálně se snaží začát studovat tady v Česku. Já jsem tady v Praze kvůli dceru. Já to už vím, že život není vždycky jen tak lehké. Každý potřebuje svůj osobní čas. Proto já doufám, že u nás vládne. A budeme mít třetí generaci doktorů.
15: Jak se vám žije?
14: Já vždycky odpovědám, všechno v pořádku. Já jsem spokojená. Já jsem narozená v velkém městě a bydlím v velkém městě taky. Umím používat to velké město pro svoje benefity.
15: Jaké benefity?
14: No například chodím do divadla na Shakespeare. Mám tady už několik kamarádů, s kým mám možnost jít do divadla nebo na výlet. Jezdím na výlety z integračním centru. Tam je takový pan dobrovolník, Pražák. On ví takové detaily, které jsou zajímavé pro mě jako pro cizinku. A jsem dobrovolnice v centru pro nevědomí lidi Okamžik.
15: Co jste přijala z těch českých zvyků v běžném životě?
14: Češti jsou takový spokojení, oni jsou v klidu, oni málo křičí. Já rozumím, že lidi mohou hádit mezi sobou, ale není to tak často.
15: Tu pohodu byste jako převzala?
14: Jo, já bych tu pohodu převzala v rado.
15: Všimáte si nějakých změn na sobě?
14: No, určitě, určitě, vše mám. Už poslední rok, už se usmívám.
12: Říká ukrajinská lékařka Julia Žarikova. Teď si poslechneme příběh Rusína, přesněji řečeno polovičního Rusína, který našel svůj druhý domov v Česku a díky pracovitosti a skvělým nápadům spolu vytvořil v srdci Prahy oblíbené místo setkávání kulturních i gastronomických zážitků. Řeč je o kině a restauraci Mat na Karlově náměstí. Náš redaktor Tomáš Pilát si s Ivanem Truxou povídal o jeho rusínských kořenech i multinárodnostní rodině, ze které pochází.
16: Napůl jsem Rusín po mamince. To byly takový ty paradoxy doby poválečný, kdy teda maminka se odstěhovala z Kečkovec, rusínsky Kečkijuc, to je vesnička malá mezi Svidníkem a Bardějovem, blízko Svidníka nedaleko Dukleského průsmyku, kde byla největší vřava války východní fronta, protože nechali grunt nejstaršímu bratrovi, byli 4 sourozenci, 3 děvčata, každá z nich odešla, moje maminka v 15 letech, 16 po válce, protože tam bylo všechno zničené, ale jak jsem říkal, nechali ten grunt svýmu bratrovi, který zůstal sám v tom rodném domě, který postavil dědeček z peněz, které si vydělal v Americe, kde byl asi 5-6 let. No a jak jsem říkal, ona po válce odešla sem s tím, že taky jede do Ameriky se svými kamarády, ale v Praze si uvědomila, že už by nikdy neviděla maminku, že už by se nikdy zřejmě nepodívala zpátky do té rodné vesnice. A v Praze si to rozmyslela a odjeli jenom ty 3 kamarádi a ona zůstala v Praze, kde se seznámila s mým tatínkem, kde pracovala na Valdeku, možná pamětníci znají, je to na náměstí Míru, kde bylo bife a bývalé kino Varšava. Takže maminka se tam vyučila, pracovala samozřejmě, protože neuměla ani česky, tak takové ty zase úsměvné historky, kdy ji poslali, ať jde do sklepa pro brambory, a protože sklep po slovensky a i po rusínsky je obchod, tak maminka šla do obchodu a koupila tam brambory a takovýmhle způsobem se učila češtinu. A další paradox je ten, že potom tu češtinu učila nás s bratrem a učila ji tak dobře, přestože nikdy neměla české školy, vždycky ty školy měla jenom rusínský a slovenský, ale naučila se to tak dobře, že nás učila od gramatiky a všechno a naučila se, myslím, nás to perfektně, protože čeština byla jeden z našich těch lepších předmětů, tedy myslím gramatika.
17: Říkáte, že vaše maminka nejdřív, když přišla do Prahy, nemluvila česky. Jak mluvila? Slovensky nebo rusínsky nebo slovensky i rusínsky?
16: Bylo to taková směsice, jo? Protože oni, ty Rusíni, tam mluví málo slovensky. Ona samozřejmě slovensky měla perfektně. A ještě další paradox je ten, že měla kamarádku a ona do své smrti mluvila naprosto dokonale česky, že to nikdo nepoznal. A měla kamarádku, která dodnes ještě žije a žije v Praze taky. A na té je poznat úplně na první dobrou, že není Češka, že se tady nenarodila, což na mojí mamince znát nikdy nebylo. Mluvila perfektně. Pravda je, že když jsme přijeli na prázdniny, protože jsme tam jezdili každý rok na měsíc jako děti na prázdniny k tetě, teda k obou tetám i ke strýčkovi, který potom na místě toho rodného domu ho zboural a postavil tam další dům, že velký, než zemřel. A moje maminka mluvila perfektně, okamžitě mluvila rusínsky se všemi příbuznými a ovšem zase oni tvrdili, že už je poznat, že už je z Prahy nebo že žije v Čechách. My jsme to samozřejmě nepoznali, ale ti, kteří tam žijí, že tak poznali perfektně, že už tam byl trošku ten přízvuk malinko jiný, než býval.
17: Vy mluvíte rusínsky?
16: Já samozřejmě rusínsky. Když bych se do toho dostal, tak mluvím. Rozumím perfektně, protože vždycky, když jsme jako děti přijeli, tak nás ty kamarádi naši, když jsme se sešli na hřiště jako děti, vždycky jsme se na ně těšili, na ty kamarády, tak nás zkoušeli z takových slovíček, jako co to je šmar, že je to hoď s něčím, šmarity, hodit. a různá jiná slovíčka. Takže my jsme, aby jsme jim rozuměli, tak jsme museli se snažit.
17: Takže maminka Rusínka, tatínek je Čech?
16: Tatínek je Čech a to bude další paradox doby, protože on je samozřejmě Čech, ale moje babička z tatínkovy strany, maminka tatínka byla Němka. Vlastně východní fronta přešla o tam ta části toho Slovenska, kde byla nejhorší, nejvíc postižená tou frontou z východu, tak o tam tu pochází maminka jako Rusínka a tatínek zase z Německa, kdy teda babička ještě před druhou světovou válkou si vzala dědečka a odstěhovala se s ním do Čech. Žili teda v Křivoklátu, ale původně ona měla německou národnost, moje maminka rusínskou a můj tatínek byl napůl Němec.
17: Takže taková multinárodnostní rodina, dá se říct. Bylo nějak v té vaší rodině cítit to míchání, podporování jednotlivých kultur?
16: Můj tatínek strašně rád jezdil na to Slovensko, na ten východ. Miloval to tam úplně bezmezně, kdykoliv mohl, protože hodně pracoval. Maminka samozřejmě taky, ale potom s námi vždycky na měsíc jezdila. Ale tatínek přijel za námi třeba na týden, ale vím, že to tam miloval. Miloval tu kulturu jejich, protože, co si budeme povídat, tam to bylo vždycky o tom, že se chodilo do korčma, to znamená do hospody, a tam se to... Ono to tak bývávalo kdysi i tady, že jo? Ale tam to bylo, si myslím, ještě o trošku víc. Tam se ty lidi opravdu setkávali i teda v rodinách, ale v té místní hospodě. To byla alfa omega, kde každý večer ta hospoda žila a ty kamarádi probírali všechno možné a měli se opravdu rád. Tatínek je miloval tu jejich mentalitu, tu jejich dobrosrdečnost. A já teda se přiznám, že na to vzpomínám strašně rád a i několikrát jsme tam byli po roce 89, samozřejmě jak s bratrem a třeba na svatbě příbuzných, když moje sestřenice ženila syna, a tam se přiznám, ty svatby teda trošku vypadají jinak než svatby u nás, protože tam 200 lidí, žádný velký počet a musí se ta rodina sejít. Takže vždycky jsem tam rád jezdil, akorát mě mrzí, že je to pro nás v uvozovkách, no to není daleko, ale na to, aby dneska člověk jel tím autem, tak to opravdu je v uvozovkách celodenní výlet tam a celodenní zpátky, pokud neletíte letadlem. Nicméně tam jezdím hrozně rád a teď se tam chystám, protože ještě žije sestra poslední, maminčina, takže bych jí rád ještě viděl, by jí 93. Mé mamince by letos bylo 97 let. Bohužel zemřela, už je to opravdu skoro 30 let.
18: Vzpomíná Ivan Truxa, spoluzakladatel kina a restaurace MAT.
4: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
18: Běloruský akordeonista a skladatel Roman Zabelov vyrůstal v rodině hudebníků. Na akordeon hraje jeho dědeček, otec i oba starší bratři. Hru na tento nástroj vystudoval na konzervatoři v Mogilevu a poté pokračoval na Běloruské státní hudební akademii v Minsku. Protože však cítil, že ve svém hudebním vývoji stagnuje, rozhodl se odejít do zahraničí. V roce 2010 zamířil do Prahy, kde studoval na Pražské konzervatoři a následně skladbu na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění, kde získal také doktorát. O jeho životní i profesní cestě si s ním povídala Taťána Čabáková.
19: Na Pražské konzervatoři si se potkal s českým skladatelem a multiinstrumentalistou Janem Šiklem, s kterým si ušel ku své hudební cesty, protože v roce 2012 spolu založili Zabelov Group. Jakou hudbu spolu 14 let skládáte a tvoříte?
20: Oba jsme měli vlastně zájmy v alternativnějších projevech. Když jsem potkal Honzu na konzervatoři, on už hrával v kapele a jednou právě mě pozval na koncert. Tak jsem šel na ten koncert, viděl jsem, jak on virtuózně dokáže vlastně na ty bubny hrát a přišlo mi to sympaticky, tak jsem mu hned nabídnul, že bychom hrali spolu. A dál to fungovalo takovým krásným přirozeným tempem. Byli jsme ještě, dejme tomu, nezávisle. Ani on, ani já neměli jsme rodiny. Ty naše zkoušky, pokusy byly často do půlnoce. Jsem odjížděl posledním autobusem. Hledali jsme prostě tu nějakou svoji podstatu, hledali jsme ten svůj styl, svůj zvuk. To bylo nádherné. Většinou ta hudba teda vycházela, ten základ hudební vycházel ode mě a potom jsme spolu dopracovávali to a hledali tomu nějaké další rozměry. No, je to krásná cesta a já doufám, že Zabelov Group ještě neskončil. Teď máme takovou pauzičku volnější, hlavně kvůli tomu, že každý máme víc práce a zároveň máme rodiny a děti.
19: Rozumím. Od dubna vystupujete s Janem Šiklem také v inscenaci Baron Prášil, kterou Laterna Magika uvádí ve Stavovském divadle. Hudbu složil Jan Kučera a vy s Janem i hrajete živě, přitom jste součástí jevištního dění. Jaká je to pro tebe zkušenost?
20: Nádherná. Je to překrásný kolektiv lidí. Každý dělá něco jiného, každý v tom svém oboru je opravdu virtuos. Pro mě osobně to je nová zkušenost, protože Miřenka Čechová, Petr Bohač,
19: režiséři
20: zkoušeli s náma nové, dejme tomu, polohy, včetně hereckých, takže pro nás to bylo rozhodně rozšíření komfortní zóny.
19: To jak ti to šlo, herectví?
20: Mám pocit, že k tomu přirozeně mám nějaký. Cítím se v tom dobře, tak nějak mám pocit, že zkušenost z toho životu na pódiu se u mě konkrétně snadno přetransformovala do hereckého projevu. Mám pocit, že je nám dobře v tom, prostě hrajeme a komunikujeme s ostatním týmem.
19: U tebe je zajímavé, že po letech studia skladby a hry na akordeon jsi se vyučil kadeřníkem a půl roku jsi skutečně pracoval v kadeřnickém salonu. Co tě k tomu vedlo takhle opustit své zázemí hudebníka a dát se úplně na jiný obor?
20: Je to taková citlivá otázka, protože studium ve výsledku nebyl vždycky pro mě jenom příjemná záležitost. Musel jsem i dřít hodně, abych ustal. Ne všechno šlo přirozeně, jednoduše, takže se to, mám pocit, nakupilo a ke konci toho doktorského studia už jsem skutečně cítil nechuť. Nevím, jestli to bylo vyhoření, ale rozhodně jsem cítil, že je na čase si dovolit udělat krok vedle, abych byl schopen znovu čistýma očima vidět to, co je pro mě důležité. Tedy jsem dobrovolně rozhodl vystudovat něco, co v podstatě neznám. Je to úplně jiný svět, jiné lidi, jiné pocity z toho. Měl jsem radost, že jsem tohle poznal, ale v podstatě skutečně po půl roce jsem z ničeho nic najednou, anebo přirozeně jsem pocítil to, že to není moje místo, že nemám to dělat. Ale je na čase dělat to, co pro mě přirozené, to, kde ten pocit rovnováhy přítomnej, aniž bych nad tím musel usilovně pracovat.
19: Ty dnes učíš akordeon na základní umělecké škole v Čelákovicích. Co je podle tebe důležité ve vztahu učitele a žáka, učitele, který učí hudební nástroj?
20: Vztah, rovnováha, respekt, maximální pravdivost, pochopení, přijetí.
19: Ty nad tím tak hodně vážně přemýšlíš.
20: Je to velmi důležité. Obecně vzdělání dětí považuji za extrémně důležitou práci, protože to jsou lidi, které velmi rychle nasávají vše, co kolem mají. Je to vzácné, když najdou někoho, kdo jim rozumí, kdo dokáže podpořit touhy, nasměrovat a zároveň s respektem, s láskou k ním. Pro mě je velmi důležité, aby nám bylo dobře, to je základ. Samozřejmě jsou situace, kde člověk pracuje sebou, učí se zasekávat svoje hořké emoce v tu nebo jinou chvíli, ale je to extrémně důležitý, protože když nejsme v pohodě sami za sebe, tak nemůže být nic dobrého potom kolem nás.
19: Ty jsi skladatel, hudebník, máš svou kapelu, jsi učitel na základní umělecké škole. Tak co tady z toho zajímavého mixu, co tě teď nejvíce baví z toho, co děláš?
20: Teď mám tak krásné období, nám se narodil synáček, jsem tak rád s ním a je to něco. No, teď budu plakat do mikrofonu. Je to tak vzácně, tak zázračný, že jsem ani netušil, kolik lásky v sobě mám. Prožívám tak jemné chvíle a zároveň náročné, že jo, to je spoustu změn. No a zároveň vlastně snažíme se nechávat samozřejmě nějaký čas i na svoje věci. A jedna z věcí, kterou skutečně rád dělám teď, znovu jsem si objevil, že kdysi dávno jsem začínal jako solový hráč na akordeon, tak když mi moje manželka dovolí, tak najdeme na to čas, tak já si beru nástroj, zavřu se u sebe v pracovně a snažím se psát, snažím se cvičit, vlastně stavět repertoár solovej, abych dokázal být samostatný a znovu začal hrát koncerty solové na akordeon. To by mě hodně potěšilo, kdyby to přišlo.
18: Uzavírá akordeonista a skladatel Roman Zabelov. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Goranka Oljača, Tomáš Pilát a Taťána Čabáková. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
0: Radiokniha.
21: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
22: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Pobřeží Číny se blíží tajfun Dolphin. Tamní úřady intenzivně připravují evakuační místnosti a kontrolují stabilitu mostů a hrází. Varování pro veškerou lodní dopravu vydal i Tchaj-wan, protože vlny u severního a východního pobřeží dosahují i 3 metrů. Tajfun už zasáhl Japonsko, na ostrově Okinawa zranil několik lidí. Na dnešek připadá den židovských památek. Lidé po celém Česku dnes můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné nebo nedávno prošly rekonstrukcí. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Festival metalové hudby Brutal Assault v Josefovské pevnosti letos navštívili fanoušci z víc než stovky zemí světa. Podle organizátorů přijeli lidé téměř ze všech evropských států, ale taky například z Číny, Puerto Rica, Mexika, Chile nebo Austrálie. Nejpočetnější zahraniční skupiny tradičně tvořili fanoušci z Německa, Polska a Slovenska. Vodní slalomářka Valentína Kočířová získala na juniorském mistrovství Evropy ve Francii 2. zlato. Den po triumfu v kajaku triumfovala taky v kánoji. Bronzové medaile pak vybojovali junior Tomáš Indruch a mezi muži do 23 let Adam Král.
11: Omezení na D8 u Ústí nad Labem, další v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan policie hlásí několik stojících vozidel. Za sjezdem na Ústí Bukov v 77. kilometru stojí osobní auto. A za sjezdem na Děčín v 85. kilometru opět směr Drážďany dodávka. Ta stojí ve druhém tunelu v zálivu, nepřekáží. U Brna na trase Troubsko-Veselka Bystrc další odstavené vozidlo. Na staré dálnici u první odbočky na Žebětín blokuje krajnici. další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Už před začátkem druhé světové války začali nacisté budovat rozsáhlou knihovnu vzácných židovských tisků a mnohé ukradli přímo ze známých evropských knihoven. Čeští vědci zjistili, že 700 z nich se po roce 1945 ocitlo také v pražském Klementinu. I tomu se věnuje nová výstava Ze stínu ke světlu. Ministerstvo kultury vytvořilo novou státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Proč s ní přichází právě teď a proč nevzniká za přispění expertů z řad kulturního a kreativního sektoru, téma rozebereme v kulturním magazínu. Kuchyň, ordinace nebo skleník? V takových kulisách vystupují pouliční hudebníci přímo v centru Brna. Jaké speciální pokoje připravila výtvarnice Kateřina Šedá pro letošní festival Maraton hudby? I to uslyšíte v Kultuře Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
22: Kultura Plus.
1: Vůbec poprvé Pražská národní knihovna představuje výsledky dlouholetého výzkumu českých historiků o cenné sbírce židovských knih, které ukradli nacisté za druhé světové války. Část z nich se přitom našla přímo v pražském Klementinu. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu je otevřená od tohoto úterý 4. srpna na 2 měsíce.
2: Jedná se o knihy, které byly zkonfiskovány za druhé světové války nacistickými úřady a které měly být podle všeho odvezeny do různých nacistických výzkumných center, kde měly sloužit jednak jako nástroje protižidovské propagandy a jednak nacistickému pojetí studia židovské literatury.
1: S Jiřím Blaškem procházíme výstavu, která je věnovaná méně známé historii válečného období. Jiří Blažek pracuje pro Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Je to vůbec poprvé, co tyto fakta vyplouvají na světlo, pane Blažku?
2: To, že se v Klementinu ty knihy nachází, to už je známo delší dobu, dokonce tady už byli i badatelé z Německa, kteří věděli, co to je za knihy, nebo měli určitý přehled o tom, co se v tom fondu nachází. To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
1: Kde se ty knížky objevily? Jestliže byly sebrány v určitých židovských getech nebo z nějakých knihoven židovských a odvezeny do nacistického Německa, třeba do Berlína, jak to, že se ocitly na českém území, a respektive vůbec v Národní knihovně?
2: To je taková otázka, která ještě čeká na to rozřešení a je otázka, jestli vůbec přijdeme na to, jak se nakonec ocitli tady. Ale víme, že ty knihy byly v roce 1943 po bombardování Berlína evakuovány, tedy alespoň část z nich byla evakuována do nejrůznějších útočišť, většinou to byly zámky ve Slezsku nebo v Sudetech. A právě ty 4 zámky v Sudetech, které tehdy byly ještě součástí říše, tak se vlastně staly domovem pro ty knihy až do konce druhé světové války, kdy byly objeveny jednak Rudou armádou, která tam dorazila jako první, a následně se na ta místa dostavili i pracovníci Národní univerzitní knihovny, kteří v roce 1945 vlastně pořídili první takový předběžný odhad, kolik tam těch knih je.
1: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
2: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří kteří byli bez domova, kteří potřebovali pomoc, a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války, a ten majetek byl obrovský. Tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
1: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali, a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
2: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
1: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
2: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky. Byly to knihovny, které byly obrovské. Vlastně i dnes má Budapešťská knihovna nějakých 170 tisíc svazků, takže se jedná o jednu z největších knihoven hebraik a judaik vůbec v Evropě.
1: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti.
2: Knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
1: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího Blažka jako jejího autora není jenom připomínkou temné stránky historie. Každá zachráněná kniha, opatřená zažloutým ex libris nebo zapomenutou rukopisnou poznámkou, funguje jako tichý svědek, který vrací tvář a identitu lidem vymazaným z historie.
3: Ministerstvo kultury připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Jedná se o základní strategický dokument vlády pro kulturu v tomto volebním období. Nenavazuje přitom na dokument se stejným názvem, který byl schválen už loni v říjnu a který vznikal za přispění stovek expertů z oblasti kultury ještě za předešlé vlády. Proč ministerstvo přichází s novou verzí a proč právě teď? To zjišťovala kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková Štefanová.
5: Státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030 schválila vláda 8. října 2025. Vznikala participativním procesem, podílelo se na ní Ministerstvo kultury, Národní institut pro kulturu a experti a expertky z celého kulturního a kreativního sektoru. Měl na ní navázat samostatný plán implementace dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Ministr Otto Klempíř nyní předkládá zcela nový dokument. Návrh počítá i se zrušením původní koncepce, aby neplatili dva dokumenty současně, vysvětluje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristé sobě.
7: Nový dokument důsledně vychází z programového prohlášení současné vlády a převádí jeho závazky do konkrétních cílů a opatření. Nechtěli jsme totiž pouze formálně převzít materiál předchozí vlády a následně do něj dodatečně promítat naše priority.
5: Vznik nového strategického materiálu překvapil například Víta Richtera, výkonného tajemníka Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Podle něj vznik nového dokumentu porušuje, co bylo řečeno v prosinci minulého roku na Ústřední knihovnické radě České republiky.
23: Na konci roku jsme měli setkání Ústřední knihovnické rady za přítomnosti pana ministra. Tam jsme se ptali, jak vlastně bude rozpracována ta státní kulturní politika, která byla schválena v loňském roce, a tam bylo konstatováno, že bude připraven nějaký podrobný dokument implementace a že na tom budeme participovat. A od té doby bylo jaksi ticho po pěšině a teď najednou tady vidíme celá nový dokument. A taky nás zaskočilo, že jsme vůbec nebyli osloveni v souvislosti s jeho přípravou, dobře. Ale druhá věc, že jsme se o tom, že k němu běží připomínkové řízení, dozvěděli čistě náhodou, že se to objevilo na serveru Hospodářské komory.
5: Jaké konkrétní body mu v nové koncepci státní kulturní politiky chybí?
23: Jde tam například o to, že ty knihovny jsou tam často zmiňovány v tom kontextu těch paměťových institucí, ale bychom více akcentovali ty knihovny jako vzdělávací komunitní kulturní centra, jako součást systému neformálního vzdělávání. A taky část toho dokumentu je věnována digitalizaci kulturního dědictví, což je v pořádku, ale nám tam chybí

0: objeví nový strategický dokument a na jeho připomínkování máme jenom 4 pracovní dny, což je naprosto nestandardní.
1: Adriana Světlíková poukazuje v případě nové koncepce na změnu pohledu na důležitost kultury a její postavení ve společnosti.
0: Ta původní strategie více zdůrazňovala kulturu jako součást demokracie, nějakého kritického myšlení, odolnosti společnosti nebo kvality života. A ten nový dokument, který teďka vznikl z pera tiskové mluvčí Ministerstva kultury Barbory Šťastné, více staví na ekonomickém přínosu kultury a kreativních průmyslech. A to samozřejmě není legitimní politická volba, jen by měla být jako otevřeně přiznaná a měla by mít také veřejně diskutovaná. Současně ustoupují do pozadí některá témata, která mají přímý dopad na život lidí. Například propojování kultury se vzděláváním naprosto klíčové. Chybí zde sociální oblast nebo rozvoj regionu a také systematická práce s publikem, jak vůbec přivádět k kultuře nové generace a lidi, kteří si k ní teprve hledají cestu.
1: Podle ministra Oty Klempíře některá témata z původní koncepce zachovává i ta nová. Důraz se přesouvá k cestovnímu ruchu, audiovizi a konkurenceschopnosti. Nová koncepce explicitně požaduje pro rok 2027 navýšení rozpočtových priorit Ministerstva kultury o 3,42 miliardy korun.
2: Nový návrh klade důraz například na dostupnost kultury, stabilní podmínky pro kulturní instituce a pracovníky v kultuře, efektivnější využívání veřejných prostředků, ochranu kulturního dědictví a posilování kulturní veřejné služby.
1: Interní odborná rada byla složena výhradně z úředníků ministerstva. Žádná zmínka o externí veřejné participaci v novém dokumentu zmíněna není.
2: Návrh nové státní kulturní politiky prošel věcnou kontrolou příslušných odborných útvarů ministerstva kultury. Konzultovali jsme ji také s vybranými odbornými a profesními organizacemi a do materiálu jsme zapracovali jejich připomínky, například podněty Unie zaměstnavatelských svazů, Svazu českých knihkupců nebo Asociace muzeí a galerií. Vzhledem k harmonogramu přípravy a období letních prázdnin nebylo možné před předložením návrhu uskutečnit jednání se všemi partnery kulturního sektoru.
1: Připomínky k nové koncepci státní kulturní politiky mohou posílat profesní organizace, kraje, obce i další subjekty, které nejsou označeny v systému ECLEP, tedy elektronické knihovně legislativního procesu, jako připomínková místa.
3: Nové koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030 se v reportáži věnovala kolegyně Veronika Jošková Štefanová.
4: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Místo, kde se zastavil čas, tak by se dala popsat bývalá hospoda vedle památkově chráněné chaloupky Maxe Švabinského u České Třebové. Město teď budovu odkoupilo, aby si pohlídalo její využití do budoucna a skrývá i zajímavou minulost. Právě tam totiž jeden z nejznámějších českých malířů 20. století strávil svatební noc. Dovnitř se šla podívat kolegyně Barbora Soukupová.
5: V sále bývalé hospody jsem s ředitelkou Městského muzea Česká Třebová Janou Voleskou a my se tady opravdu vracíme o několik desítek let nazpět. Je tady původní nábytek, tady třeba historický kulečník, úplně jiný, než známe dnes, s otvory v plátně. Tak původní výčep s historickou pípou. Ještě sklenice tady zůstaly a různé dobové obaly, láhve, plechovky. I výmalba je původní a stará parketová podlaha. Kdy tady hospoda přestala fungovat?
6: Hospoda tady fungovala asi do roku 1950, pak byl ten provoz ukončen a už nikdy nebyl obnoven a tento objekt vlastně potom využívali pro soukromé aktivity členové rodiny a potomci těch původních majitelů.
5: Mnohem zajímavější je ale historie tohoto místa ještě předtím, což souvisí právě i s tím, že sousedí s chaloupkou Maxe Švabinského.
6: Max Švabinský tento objekt využíval totiž jako takový improvizovaný ateliér, když vznikal v roce 1905 jeho slavný, později slavný velký rodinný portrét, tak protože to je opravdu obraz velkých rozměrů, tak potřeboval velký prostor a k tomu právě sloužil sál zdejšího hostince. Takže to je jedno využití, ale samozřejmě rodina Švabinských i Vejrychů tudy chodívala a chodili sem i hrát karty, chodili sem prostě jako do hospody se pobavit s místními. A určitě není bez zajímavosti, že Švabinský zde slavil

0: svoji svatbu se svojí první ženou Elou Vejrychovou, tak ten sňatek byl uzavřen v Litomyšli v kostele, ale svatební hostina se odbývala tady a měli tady i svatební noc. A poté, co se vrátili ze svatební cesty z Holandska, tak tady strávili vlastně celé léto, bydleli tady.
1: Takže my teď přímo stojíme v místech, kde měl Max Švabinský veselku, jinak ten sál je členěný ještě na pódium u vstupní části a je tady takový balkón nahoře.
0: Jeviště vzniklo přístavbou v roce 1936, takže se tady hrálo i divadlo a nad výčepem je potom takový balkon, který sloužil kapele.
1: A právě spojení tohoto domu a Maxe Švabinského vy byste chtěli znovu připomenout, pokud byste jako muzeum měli do budoucna tu možnost tuhle budovu spravovat?
0: Uměla bych si tady představit takovou moderní imerzivní expozici, která by moderními způsoby připomínala životní osudy jednotlivých aktérů celého toho příběhu, protože ty osobní životní příběhy a osudy se potom zračí ve Švabinského díle a vlastně pokud člověk zná ty rodinné osudy, tak potom mnohem lépe může chápat ta jednotlivá výtvarná díla. Zároveň bych si tady uměla představit i takový návštěvnický dům nebo prostě trošku jako turistické informační centrum, které by bylo i zázemím pro chaloupku Maxe Švabinského pro návštěvníky chaloupky, protože ten prostor nám tam chybí.
1: Kromě toho hlavního sálu je tady spousta vedlejších prostor, co s nimi?
0: Nabízí se i komerční využití těchto prostor. Já třeba osobně bych si uměla představit vybudování tady malých ubytovacích pokojíků a vlastně by to celé mohlo fungovat pod značkou svatební turistiky, protože i Švabinský tady strávil svoji svatební noc, takže pro ty, kteří by chtěli vlastně trošku poznat jeho život a kráčet jeho šlépějích, tak by to mohlo být zajímavé.
1: Nejdřív ale bude potřeba to tady opravit, protože zdi jsou popraskané, podlaha je na mnoha místech křivá, tady zatéká ze stropů a je tady s námi i mluvčí radnice v České Třebové Jiří Holý, tak jaké má město plány?
2: Tak město tou nabídku odkoupit tento objekt získalo poměrně náhle, ale vzhledem k tomu, v jak významné turistické lokalitě se nachází, tak vlastně bylo rozhodnuto tu odkoupení provést, byť nebylo v tu chvíli nic připraveno, jak s objektem dál nakládat. Tímto úkolem byl pověřen městský architekt, který by měl vytvořit nějakou studii, která bude řešit případné další možnosti využití. Samozřejmě ta by vznikla ve spolupráci s městským muzeem, tak aby i ty jejich záměry, které tady v tom místě jsou, tak aby zůstaly akceptovány. No a samozřejmě jeho úkolem akceptovat ten původní ráz toho stavení.
1: Město budovu a okolní pozemky odkoupilo za zhruba 5,25 milionu korun. Konkrétní plány na využití objektu budou jasnější v příštím volebním období. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: A v Brně je zase maraton hudby, ke kterému neodmyslitelně patří i pokojíčky v ulicích. V rámci projektu s názvem Bezuliční basking letos výtvarnice Kateřina Šedá vytvořila 3 scény, a to Srub na náměstí Svobody, Koupelnu na České nebo Skleněný pokoj Vili Tugendhat u Jošta na Moravském náměstí. Jejím cílem je dostat bytové koncerty do centra města. V minulosti si lidé poslechli hudebníky třeba v kulisách Ordinace, Skleníku nebo Ukrajinské kuchyně.
4: Pamatuju si, že první rok, když jsme postavili, tak lidi vůbec nechápali, co to je. Ptali se nás, jako mysleli si, že jsme nějaký bytový družstvo nebo nějaká firma, která prodává nábytek, tak se chodili a ptali se, kolik stojí toto, paní, nebo se nás ptali, kde jsme to sehnali, nebo si mysleli, že to je fotokoutek, vůbec nechápali a nerozuměli tomu, že to je stage pro nějaký hudebníky.
3: Speciální pokojíčky, které výtvarnice Kateřina Šedá staví přímo na ulici, jsou dnes jedním ze symbolů festivalu Maraton hudby. K jejich současné oblibě ale vedla dlouhá cesta, protože Brno podle ní není městem pouličního hraní, neboli baskingu.
4: Na začátku jsem přemýšlela, co jim jako nabídnout, takže jsme začínali hrát jako na balkónech, na jezdících schodech, hráli jsme na stromech, aby jsme ty lidi vůbec zaujali, že můžou dělat něco divného, aby ty hudebníci z toho měli zážitek, když jim ty Češi prostě nehážou ty peníze na ulici. Je to určitě kombinace mentality i tím, že nejsou zvyklí, i tím, že jako basking často mají spojený s hudbou, která se mi nelíbí na té ulici. Jo, není to tak, jak když jdete v Berlíně, kde je jako spousta zajímavých jako hudebníků.
3: U příležitosti 25. výročí zapsání Vili Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO vytvořila letos zmenšeninu jejího skleněného pokoje. Lidem ji na Moravském náměstí odhalila už během červnového představení programu festivalu.
4: Snažili jsme se, aby ten pokoj byl jednou tak velký, to znamená, aby vám to připomínalo tu vilu Tugendhat, která je vlastně jako hodně široká. Snažili jsme se vytvořit imitaci té onyxové stěny, která nějakým způsobem jako je symbolem té vily Tugendhat. Máme tam křesla, které jsou kopie těch křesel, které jsou ve vile Tugendhat, a náš řezbář se snažil udělat kopii té půlkruhové stěny, která je kolem těho stolu kulatýho.
3: Na náměstí Svobody se zároveň vrací i Trampský srub, kam loni k táboráku dorazily stovky návštěvníků.
4: Co mě na tom baskingu nejvíc zajímalo, bylo to jako sdílení té hudby. Takže od začátku jsem chtěla k tomu ty lidi posadit a nechat zpívat s těma hudebníkama. Chtěla jsem vyzkoušet to táboráku, jestli se to jakoby podaří. A myslím, že tam jsme to dostali jako nejdál. Že se to vlastně promíchá, ten hudebník s tím baskerem. Ono to ne vždy to funguje, lidi se stydí. Ty hudebníci občas zvou k sobě do toho pokoje. A proto mě to zaujalo na ten táborák a proto ho opakuju. Mně to přijde, že tam se to zatím nejvíc podařilo to posunout do této roviny. Pořád nabízíme stejně jako loni, že lidi tam můžou přespat u toho táboráku, počkat až do těch ranních hodin. Udělat tu rozcvičku jako loni a můžou a se rozejít až ráno. Budou tam špekáčky, takže si je lidi můžou koupit jako přímo na místě.
3: Konkrétním kulisám pak tvůrci přizpůsobují i samotný hudební program. Doplňuje dramaturgyně Jana Vébrová.
5: Celkem mám jakoby praktický přehled o český scéně, tak vybírám tak nějak z toho, co mi je známo, anebo se třeba poptám kamarádů na typy a vlastně žánrově to je pak velice široký. Je to od nějakého dechna přes jazz, písničkařinu, takový jako alternativnější, poetičtější žánry. To tam letos máme Wolf Lost in Poems.
3: Až do sobotního večera tak ve třech pokojích v centru Brna zazní 14 baskerských koncertů. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
6: A máme tady další téma. Dokážou děti zachránit baseballové hřiště před zástavbou? Právě o tom vypráví chystaná rozhlasová hra Rádia Junior Bitva o diamant. Vychází z jednoduché zápletky. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. Právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Připravovaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru v ní zahrají třeba Veronika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
7: A miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
8: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
9: Já jsem Luke, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
10: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
8: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
10: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
8: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuly.
11: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
12: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
13: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
8: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
6: Takové bylo nejnovější vydání kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus, Kultura Plus, a další kulturní události jsou před námi. Za pár dní například začíná na Pražské Letné festival nového cirkusu Letní Letná a do kin můžete zajít nejenom na Nolanovu Odysseu, ale třeba také na nového Spidermana. Kultura Plus je ve finále. Loučí se Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
14: Žárovky, aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že

0: věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 11:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Letošního pochodu hrdosti za práva sexuálních menšin se zúčastnili desítky tisíc lidí. Papež Lev XIV. Se ve Francii v září setká s oběťmi sexuálního zneužívání. Fotbalisté Plzně ani ve třetím ligovém kole nevyhráli. V Teplicích remizovali 5-5 a počasí dnes bude slunečno, teploty do 33 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Centrem hlavního města v sobotu prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnili se ho desítky tisíc lidí. Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost.
2: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
3: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
4: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
3: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
5: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
3: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina ve Zdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Se při návštěvě Francie v září v soukromí setká s oběťmi sexuálního zneužívání církevními kleriky. Informoval o tom Vatikán. Pontifik zároveň slíbil, že církev přijme nezbytné reformy, aby se zabránilo dalšímu zneužívání.
6: Kněz se na mě naštval, shodil mě na zem a snažil se mě sexuálně napadnout a znásilnit. Když jsem vstala a chtěla to někomu říct, zbyl mě, abych mlčela.
7: Řekla jedna z obětí Laurence Pujadová. Církevní představitelé ve Francii od poloviny minulého století podle vyšetřovatelů zneužili na 330 tisíc nezletilých. S papežem by se mohla setkat například skupina, která zastává práva obětí z katolické školy ve městě Lourdes. Jeho francouzské město bude jednou ze zastávek papežovy cesty po Francii, kam hlava katolické církve v září zavítá poprvé od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Zahrady kolem brněnské vily Tugendhat jsou o víkendu mimořádně otevřené do půlnoci. Muzeum města Brna slaví 25 let zápisu této památky na seznam UNESCO. I dnes v noci tam bude světelná show s projekcemi na stromy i fasády tří slavných domů, které dřív patřily jedné rodině.
8: Já bydlím vlastně celkem blízko a já jsem to tady viděla už, jak to tady trénovali.
9: Paní Martina světelnou show nejdřív viděla z okna.
8: Takové světelné zábleska, byla to trošku, když přistává UFO.
9: V zahradě stojí různě velké koule se zrcadlovým povrchem, modrá, fialová i červená světla ozařují stromy.
8: Myslela jsem teda, že bude něco nad náma.
9: Nad náma jenom ten paprsek,
8: jenom ten paprsek
9: do vesmíru.
10: Dosahuje do výšky 10 kilometrů.
9: Prohlašuje ředitelka Vily Tugendhat Iveta Černá. Třetí videomapping na fasádě si fotí Anička a Sára.
11: Vzory, hodně barev, elektronický čárky.
9: Světelná show je zdarma a skončí o půlnoci. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Plzeňští fotbalisté nevyhráli ani ve třetím kole šance ligy. V Teplicích remizovali 5-5. V utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné ligové historii skórovalo 10 různých hráčů. Mladá Boleslav zdolala Spartu 2-0 a vede neúplnou tabulku o skóre právě před Teplicemi. Naopak bez bodů poslední zůstal Zlín, který tentokrát podlehl Bohemians 0-2. Zlínský trenér Bronislav Červenka byl z výkonu svých svěřenců hodně zklamaný.
12: Nebyl tam Spranský jediný hráč, který by jako kdyby vzal na sebe tu tíhu toho okamžiku a když se do nějakých momentů dostaneme, tak buď netrefíme bránu, nebo trefujeme prvního hráče, to se nám stalo vlastně v 3 střelách prakticky po každé, my jsme se nevystřelili na bránu, když to vezmu. To je v domácím zápase tristní a za výkon byl velmi špatný a zasloužené vítězství Bohemky.
1: Nejlepším českým basketbalistou uplynulé sezóny se stal Tomáš Satoranský. 9. triumfem v anketě vylepšil vlastní rekord. Mezi ženami naopak poprvé triumfovala pivotka Emma Čechová.
13: Nehody na D1 u Vyškova a dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 za Vyškovem do Brna srazilo auto zvěř, kilometr 225. Stojí vpravo, místo je označené a v místě opatrně i opačně směr Ostrava. Opět kilometr 225 je hlášená sražená zvěř na vozovce. Další následky střetu auta se zvěří, taky omezený průjezd. Čekejte na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Nehoda je za sjezdem na Bakov nad Jízerou mezi kilometry 48 až 47, je to kousek před Mladou Boleslaví. A ještě dnes dopoledne bude obousměrně neprůjezdný Pražský okruh. 12 kilometrů mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka kvůli údržbě v tunelech se objíždí přes Barrandov a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Co je vlastně brainwashing? Co do něj patří a co ne? Je to podobně oblíbené slovo jako newspeak. Také naplňuje temné dystopické vize George Orwella. Kde končí přesvědčování nebo manipulace a začíná vymývání mozku? Dokázali jsme to rozluštit v minulosti, dokážeme to odhalit i dnes? Jak se i v demokracii může stát, že je někdo vystaven brainwashingu? Co je ještě normální a co už ne? A co ovlivňuje naši schopnost poznat ten rozdíl? K poslechu první části třídílného cyklu Tématu Plus vás zve Jan Sedmidubský.
0: Téma Plus.

0: 28. listopadu 1953 ve 2 hodiny ráno dopadlo z 10. patra manhattanského hotelu Statler na chodník tělo 43-letého muže. Vypadalo to na sebevraždu, možná pod vlivem drog. Ale jak se později ukázalo, bylo to složitější.
1: To je vlastně jako spojeno s velmi temnou stránkou té americké historie, spojené se jménem Sidney Gottlieb.
0: Hovoří historik Jan Adamec.
1: Frank Olson, který právě toho listopadu 1953 za záhadných okolností spáchal sebevraždu v New Yorku, byl americký bakteriolog a vědec, který se podílel na supertajných programech americké vlády, které v té době vedl jeho kolega Sidney Gottlieb. Je to ten dodnes záhadami opředený program MK Ultra pod patronací CIA. A oni se vlastně zabývali nejrůznějšími možnostmi, které nabízeli ať už drogy, toxiny nebo nějaké jiné techniky, jak ovládat lidskou mysl.
0: Je dodnes šokující, co se mohlo dít v demokratické zemi, kde se tajné služby vymkly kontrole. Následkem paranoje, která se tehdy zmocnila celého demokratického světa a která zřejmě nebyla bezdůvodná. Jak může s člověkem zacvičit, když z něj chcete za každou cenu dostat doznání, tajné informace, nebo ho naopak naprogramovat tak, aby plnil bez rozmyslu vaše příkazy, to v té době už věděli nebo tušili všechny klíčové mocnosti. Američané, Sověti i Číňané, kteří svou světovou moc teprve budovali, ale o to dál byli v uplatňování manipulace a propagandy. Zrodil se pojem brainwashing, dnes možná trochu zprofanovaný, ale nepřekvapí, že to slovo se tak trochu zrodilo v Číně. Slovo má sinoložka profesorka Olga Lomová.
2: Historie té myšlenky, že někomu vymejete mozek a naplníte ho něčím jiným, je skutečně spojená s Čínou a je spojená s praxí, která se vlastně stala jedním ze základních nástrojů upevňování moci v komunistické straně Číny. Na začátku to bylo jenom v rámci tedy interních čistek a stmelování moci, zbavování se různých frakcí nebo i potenciálních frakcí uvnitř komunistické strany Číny. To začalo ve 40. letech. A potom po vytvoření Čínské lidové republiky se to stalo regulérním nástrojem, používaným zejména proti intelektuálům a proti lidem, kteří by mohli mít nějaký samostatný názor. Ale zároveň se to, čemu se čínsky v té době začalo říkat ideová práce nebo reforma ideí, reforma myšlení, by se to dalo takhle ten eufemismus nazvat, tak vlastně začal být aplikován celospolečensky ve formě různých ideově výchovných a velmi často represivních kampaní.

0: Čili my si to budeme muset rozdělit na jednotlivce a celou společnost. Pokud bych zůstal u těch jednotlivců, tak samozřejmě brainwashing je fenomén nebo metoda používaná v rámci nátlaku, když toho člověka zbavíte svobody. A teď, co v těch začátcích bylo tou oficiální ideologií, tím pokynem těm věznitelům? Toho člověka zlomit tak, abyste z něj dostali to, co chcete informačně, nebo ho přesvědčit, aby si sám začal myslet, že vlastně doteď se mýlil?
1: Tak samozřejmě součást toho brainwashingu, respektive té ideové reformy, bylo skutečně přesvědčit člověka, aby si myslel to, co si na začátku nemyslel. To znamená, že ty metody byly propracované tak, aby on v podstatě zahodil všechno, čemu věřil, na čem do té doby stavěl své myšlení a přijal tu jedinou správnou ideu a jediný správný způsob myšlení, který se prostě odvíjel od autority, přiznání autority komunistické strany. A já bych jenom doplnila, ano, je to správné rozdělit teda na ty jednotlivce a lidové masy, abych použila dobový termín, ale zároveň ti jednotlivci nebyli jednotlivě vychováváni. Oni byli vždycky ve skupinách a součástí toho brainwashingu bylo vlastně systematická práce v té skupině, kdy lidé se vzájemně poučovali, kritizovali, prováděli sebe v kritiku a jak si ten nátlak šel nejenom od vyšetřovatele, ke kterému oni byli samozřejmě zbavení svobody, ke kterému chodili na pravidelná vyšetřování, ale zároveň vlastně jakoby v soudružském kolektivu kolektivně pracovali na změně svého myšlení.
0: Čili něco mezi vězením a léčebnou.
1: Bylo to i tak jako chápáno, že tomu člověku se pomáhá vlastně. A samozřejmě velmi často skončil na převýchově a nebo i hůř v těch začátečních letech komunistické strany taky mohl být zastřelen.
0: Z hlediska trýzněné lidské bytosti je vlastně úplně jedno, jestli vás systém šikanuje nebo dokonce mučí kvůli institucionálnímu sadismu nebo vlaskavé snaze vás převychovat. Že dělá něco pro vlast, si jistě myslel i chemik Sidney Gottlieb, který od roku 1950 pracoval pro americkou CIA. Gottlieb se stal SM v oblasti chemického výzkumu. Postupem času nabyl v rámci CIA rozsáhlé pravomoci.
2: Cílem bylo najít nějaký kouzelný klíč. Měli prostě toho člověka donutit, aby vypovídal pravdu. Bez toho, aby třeba bylo nutné toho zajatého špiona nebo zajatého agenta nějak dramaticky, fyzicky mučit, prostě ulehčit ten proces toho vytěžování a získávání informací. A hledal se nějaký klíč, jak to udělat, a Sidney Gottlieb experimentoval s celou řadou drog, mimo jiné i s LSD. A právě ten program výzkumu LSD pro tenhle ten typ operací zřejmě stál i za tou záhadnou smrtí Franka Olsna. Jedna z verzí je, že Sidney Gottlieb Olsnovi tu LSD podal, aniž o tom Olsen věděl, a on vlastně se poté zbláznil a spáchal tu sebevraždu. A druhá verze, kterou zastává Olsnův syn, je taková, že Olsen byl cíleně zlikvidován, protože chtěl z toho programu odejít, nesouhlasil s některými jeho dopady a důsledky, ale podle CIA věděl příliš mnoho a tak byl tímto způsobem vlastně v uvozovkách nadálku zlikvidován.
0: Byl tedy Frank Olsen obětí svého povolání, když pracoval pro CIA? Nikdy se to nepotvrdilo, ale nepřímé důkazy mluví poměrně jasně. Kdyby se v roce 1953 dostaly na veřejnost informace z přísně tajných akcí CIA prováděných jak na americké půdě, tak mimo Spojené státy, šlo by o prvořadý skandál, jaký si zpravodajci nemohli dovolit. Ty pokusy, to nebyl žádný slabý čajíček, co vlastně všechno v tom programu, který tedy vymyslel Sidney Gottlieb, se odehrávalo?
2: Gotti byl přesvědčen, že tou cestou jsou právě ty drogy, jako třeba LSD, tak prvním krokem mělo být vymazání původní mysli a pak byly vlastně jako dvě cesty. Buď toho člověka použít a naimplementovat mu nějaký příkaz, to znamená použít ho jako nějakého supervojáka. Kdo zná tu populární sérii Bornův mýtus, tak podle mého názoru je to inspirováno právě tím programem MK Ultra a tím Gottliebovým programem. A nebo toho člověka mu vlastně vyblokovat nejrůznější mechanismy mozku a způsobit, aby mluvil pravdu. To je vývoj těch sér pravd, nejrůznějších typů injekcí, které vlastně měly snížit tu obranou úroveň člověka, který třeba byl z toho ústředí svého instruován, jak má odpovídat na různé otázky, jak se bránit a tak dále, pokud bude zajet, tak tuhle tu obranu mu vlastně vymazat a způsobit, že bude mluvit jenom pravdu a bude vypovídat prostě všechno, co ví. A pak teda většinou bývá zlikvidován v kontextu těch tajných služeb, že vlastně těm tajným službám už na nic není.
0: Čili bavíme se vlastně principiálně o zajatých špionech druhé strany, dejme tomu sovětských. Mm-hmm. Bavíme se o tom, že je to jakýsi chemický a vyšší level detektoru lži.
2: Ano, protože ten detektor lži, aspoň pokud já vím, tak funguje jenom na principu ano, ne. Jo. Ale nevím, do jaké míry dokážete z člověka vytěžit informace nějaké, které třeba ví. Nebo třeba neví, že je ví, ale prostě má je někde zasunuté a mohl by o nich nějakým způsobem vypovídat. Tak tohle bylo v principu ten základ toho výzkumu, protože právě na základě těch veřejných slyšení nebo těch svědectví o těch amerických zajacích v Koreji, tak Američané dospěli k závěru, že Sověti, protože samozřejmě nepředpokládali, že tohle je severokorejské know-how, ale že to je dovezené ze Sovětského svazu nebo z Číny, tak předpokládali, že Sověti jsou mnohem napřed. Tehdejší šéf CIA výrazně jako podpořil tyhle programy, protože z té logiky studené války vždycky bylo takové to, ježišmarja, oni jsou daleko před námi, musíme něco dělat. Tak se zase investovalo do těchto programů s tím, že prostě tohle je nějaká opravdu legitimní část té studené války. Do níž je potřeba investovat a v níž je potřeba ty Sověty předehnat.
0: Američany nepochybně muselo vyděsit, když se po skončení korejské války, respektive po podepsání příměří 27. července 1953, na veřejnosti objevily propagandistické záběry ze Severní Koreje. Zajetí američtí piloti se na nich přiznávali k údajnému použití biologických zbraní v této válce. Tato tvrzení byla pochybná a nevěrohodná. Konec konců americká vojska působila v Koreji jako součást sil OSN. Ale CIA se rozhodla vyhánět čerta ďáblem. V dalších letech se v konfliktu angažovala také komunistická Čína, pro kterou to byla vítaná příležitost, jak odvést pozornost od vlastních domácích problémů, jak vysvětluje profesorka Olga Lomová.
1: To byl okamžik, kdy nedávno etablované vedení nové Číny bylo dost v problémech po vítězství tedy v roce 49 v občanské válce, protože pochopitelně nemohlo naplnit všechny sliby, které obyvatelstvo doufalo, že splní po té, co se chopili moci. A najednou tady jim do klína spadla, ale to jak samozřejmě zjednodušuju, protože příčiny války byly složitější, ale z té perspektivy manipulace veřejným míněním a tedy vymýváním mozků lidem. To byla úžasná příležitost, protože korejská válka byla okamžitě interpretovaná jako pokus amerického imperialismu zaútočit na Čínu. A vyvolalo to špionománii, vyvolalo to pronásledování lidí, kteří by potenciálně mohli být konkurenty komunistické moci a vlastně to ospravedlnilo. Ten masivní brainwashing, abych použila to anglické slovo, který nebyl tak snadno prosaditelný v tak masovém měřítku. A samozřejmě došlo i k likvidaci nebo zneškodnění celé řady zcela konkrétních lidí.
0: Když se vrátíme k metodám čínského brainwashingu, musíme se ptát, zda se takzvaná převýchova v čínské verzi dala přežít, po případě s jakými následky?
1: Dá se přežít a krásný příklad jsou vzpomínky, které napsali manželé Ricketovi, Allen a Adela Ricketovi, což byli američtí studenti, kteří byli na vědeckém pobytu v Číně po vzniku Čínské lidové republiky a byli tam v době, kdy vypukla korejská válka a byli tedy zatčený a obviněný ze špionáže. Pak i publikovali memoáry, když se konečně z Číny po delší době dostali, ve kterých popisují ty metody, ale zároveň oni totiž byli převychováni. Oni se vrátili do Spojených států a skutečně upřímně věřili, že komunistická strana Číny dělá dobro a tyhle myšlenky pak šířili ve Spojených státech.
0: Zbavili se toho někdy, nebo to bylo doživotně?
1: Tak to jsem nesledovala. Fakt je, že oba byli sinologové, kteří se zabývali jeden starou filozofií a Adele se věnovala moderní estetice. Takže jako témata, na která publikovali, nesouvisely s politikou. Ale pravděpodobně jim to přesvědčení o tom, že vlastně čínská společnost je v dobrých rukou a americká administrativa je imperialistická mocnost, která škodí Číně, tak pravděpodobně se ho nezbavili. Aspoň jsem nikdy nečetla, že by někde vystoupili a říkali, zásadně jsme se mýlili a stali jsme se obětí brainwashingu.
0: Tak a teď, aby v tom Čína a Spojené státy nebyly sami, pojďme do východního bloku. Jehož jsme byli do roku 1989 součástí. Měli Američané pravdu, když propadli panice, že Čína a potažmo Sovětský svaz jsou ve výzkumu ovládání lidské mysli napřed. Pokračuje opět historik Jan Adamec.
2: My nemáme dostatek informací tak jako třeba o té americké straně, co se to tam dělo. Určitě měli mnohem propracovanější ty výslechové metody, protože na tom ČK alias KGB alias NKVD pracovali už v podstatě od roku 1918, respektive mohli těžit i z velmi silného dědictví carské ochranky. V tomhle tom Rusům, respektive Sovětům, nelze nepřiznat skoro až světové prvenství. Takže oni tu techniku, jak z člověka dostat informace pomocí uvozovkách těch tradičních způsobů mučení a výslechů, měli poměrně dost. Ale samozřejmě rozvíjeli i ty technologické aspekty, respektive ty chemické, co se týče těch injekcí pravdy, ten pentatol sodný a další, to byly ty známé látky. A tak zřejmě pracovali i na způsobech, jak třeba sestrojit, nebo uvažovali, a do jaké míry se jim to povedlo, nevíme, uvažovali o sestrojení třeba přístroje, ale předpokládali, že existují nějaké mentální vlny, nebo že dokážou nějakým způsobem ovlivnit ten mozek pomocí nějakých psychotronických přístrojů. Tady se ale vlastně jak už dostáváme na rozhraní normální vědy a jakési pseudovědy, která ale také v rámci toho východního bloku Sovětského svazu jí poměrně kvetla pšenka. No, to není jenom Mičurin, ale to jsou prostě i třeba v našem československém kontextu velmi známý František Kahuda, který se proslavil tou teorií o mentionech, což vlastně mají být nějaké malé částice vysílané mozkem. Ve svém důsledku Kahuda popíral Einsteinovu teorii relativity, a protože ty mentiony měly být dokonce rychlejší než světlo, takže se jim v odborné vědecké komunitě samozřejmě tajně, protože Kahuda byl velmi mocný muž české vědy a českého školství, tak se jim říkalo dementiony. Dostávám se opravdu na pomezí něčeho, co můžeme charakterizovat jako pseudovědu. Ale nevíme úplně přesně, kam až Sověti dospěli a do jakých slepých uliček se dostali, nebo naopak ne, protože jinak by vyhráli studenou válku, kdyby se jim podařil nějaký takovýhle vědecký průlom. Víme o nějakých takových pokusech ze svědectví bývalých příslušníků KGB nebo disidentů, ale jsou to spíš dílčí věci. Mnohem více víme třeba o tom, jak Sověti vyvíjeli a tím se zabýval i Sidney Gottlieb, a to je vývoj vlastně těch toxinů a různých jedů, které používali na likvidaci nepřátel. V tom byli Sověti mimořádně úspěšní a Rusové z toho dědictví dodnes těží, že jo, Visnovičok, ale na tom pracoval i Gottlieb, na tom pracovali i Američané a to byla prostě nejrůznější škála co nejméně detekovatelných a odhalitelných jedů, které měly být používány v zahraničních operacích proti nepřátelům toho daného systému nebo toho daného státu.

0: se jeden z prokazatelných případů brainwashingu odehrál v rámci inscenovaných politických procesů v roce 1952. Šlo o velké ryby, jež měly být v duchu stalinské rétoriky o hledání vnitřního nepřítele obětovány. Asi i pro výstrahu všem, kteří by si mysleli, že vlastnictvím stranické knížky vládnoucí partaje si pojistí budoucnost a bezpečnost. A publikum od první chvíle nemělo zůstat na pochybách, jak to dopadne.
1: Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žalují Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa, Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího...
2: Podobný příklad mohli zažít už pozorní posluchači i třeba během moskevských procesů ve 30. letech, kdy ti obvinění také vypovídali zcela nelogicky nebo nebránili se smyšleným obviněním a vypovídali vlastně proti sobě. My to máme dokonce na záznamech filmových i rozhlasových. Když si poslechnete proces s takzvaným protistátním spikleneckým centrem proti Rudolfu Slánskému, tak také tam vidíte, jakým způsobem vypovídají a ti, kdo je znali, nebo jejich příbuzní, jejich nejbližší, tak prostě museli konstatovat, že tohle nejsou oni.
3: V čem přiznáváte svoji vinu? Rozumíte mi, jak to myslím? Ne, detaily tak souhrn.
4: Přiznávám plně svoji vinu a chci poctivě a pravdivě vypovědět o všem, z čeho jsem se dopustil a čím jsem se provinil. Nebudu proto ve svých výpovědech šetřit ani sebe, ani své společníky.
2: Tohle není ten můj otec, můj bratr, můj syn, tohle je nějaká jiná osoba a bylo tam i podezření a oprávněné, že byli podrobeni právě nějakému takovému typu brainwashingu, to znamená, byli donuceni vypovídat tak, jak chtěla ta státní moc a aby to ale vypadalo věrohodně, aby nevypadali jako, že byli na mučidlech, ale aby takzvaně na mučidlech byl ten jejich mozek.
5: Posloucháte speciál Tématu Plus, který hledá odpověď na to, co je ještě normální. Vrátit se k němu můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vraťme se do Ameriky a zkusme zhodnotit úspěšnost pokusů šíleného chemika Sydneyho Gottlieba. Program MK Ultra trval relativně dlouho, i když od poloviny 60. let už byl spíš ve stavu hibernace. V první polovině 70. let byl pak zrušen. Ale podařilo se alespoň částečně dosáhnout plánovaných cílů a jaké byly ztráty na životech.
2: To je velmi těžké jako nejenom kvantifikovat, ale ono vůbec hodnotit výtěžnost a hodnotit efektivitu tajných služeb je vlastně strašně složité, protože tajné služby vás na jednu stranu přesvědčují, že jsou nezbytné a že prostě bez nich to nejde, ale často nadhodnocují tu svoji hodnotu a vlastně nemáte jak je kontrolovat a nemáte jak hodnotit jejich přínos k něčemu. Ten může být obrovský, ale zároveň může být nulový nebo zcela záporný. Takže co se týče úspěchu těch jejich operací, tak CIA vám určitě řekne, že to významně přispělo k akceschopnosti CIA a my spíš můžeme dokumentovat řadu jako obětí, nebo prostě víme o řadě obětí toho procesu vyvíjení těch látek, ať už na té americké půdě, nebo třeba mimo území Spojených států, kde Gottlieb ty pokusy raději dělal, protože vlastně často ty pokusy byly v zahranicí lékařské etiky nebo dokonce zákonnosti. Takže tajné služby obecně preferují to dělat mimo svoji jurisdikci toho státu, jemuž podléhají. A v tomhletom případě Američané měli obrovskou síť vlastně spojenců, spolupracujících tajných služeb, které jim také poskytovaly své možnosti, své prostředky a také místa, kde se na těch zajatcích nebo těch zajatých špionech experimentovalo.

0: Obecně vlastně nejvíc postradatelní byli zajatí cizí agenti nebo cizí špioni, kteří se vytěžili, testovali se na nich ty látky a pak většinou byli tajně někde popraveni nebo zabiti. Takhle to dělali i Sověti, ale pravděpodobně i ty západní tajné služby. Pak víme, zvlášť co se týče toho experimentování s LSD, že vlastně Gottlieb určitý moment nechal v podstatě skoupit velkou část celosvětové produkce LSD a pak i vlastně v rámci takových jako zástupných výzkumných projektů distribuoval na univerzity nebo na různá jiná zařízení jako vězení a tam vlastně prováděli ty experimenty často velmi pochybného charakteru. A zase většinou to byly lidé, které nikdo nepostrádal, nebo prostě to byli vězni bez příbuzných a na nich experimentovali, protože jim dávali extrémní dávky LSD a sledovali, co to s nimi udělá.
1: No ale ty studenty předpokládám někdo postrádal.
0: To ano, ale nemělo to úplně ten charakter těch řízených lékařských pokusů, jako máte dnes, když třeba testujete nějaké léky, musí ten člověk vědět o potenciálních nebezpečích a musí to být v nějakém řízeném procesu pod dohledem lékařů. Často prostě ty experimenty prováděli v neodborném prostředí, takže na to nedohlíželi lékaři a ty dávky byly extrémní, takže ti lidé buď zemřeli nebo zešíleli, nebo prostě nějakým způsobem to pro ně mělo dlouhodobé následky. Kdybychom chtěli být ironičtí, tak můžeme říct, že jedním z největších Gottliebových úspěchů bylo, že vlastně díky němu vznikl jakýsi tajný trh s LSD a LSD se vlastně dostala i do většinové společnosti, do kulturních sfér mezi lidi v 60. letech a LSD stála za řadou velmi významných uměleckých děl a posílila kreativitu celé řady umělců v éře 60. a 70. let.

0: tam Washington. Halo. Výborně, Mílo. Mílo, já tě volám proto, abys nám do našich písniček s telefonem sdělil poslední zprávy o tom nejproslulejším československém generálovi letošního roku, o Janu Šejnovi. Prosím tě, víš o něm něco?
1: No tak já jsem byl dneska na tiskové konferenci State.
2: Pak je tady ještě jedna taková československá stopa. V únoru 68 zmizel do Spojených států za pomocí CIA takový dost hochštapler, generál Jan Šejna. A jedna z informací, kterou on těm Američanům přednesl, byla o jakési účasti československých lékařů v Koreji nebo v korejské válce, která měla právě souviset také s brainwashingem. Co se o tom dneska ví spolehlivě a co jsou v podstatě jenom dohady a pověsti?
3: To bylo velké téma, které Američané vzali velmi vážně, protože samozřejmě měli tu zkušenost přímo z těch 50. let. Skutečně tam k tomu brainwashingu docházelo a ti zajatci to podstupovali. A Šejna vlastně vypovídal, že myslím, že viděl nějaké dokumenty nebo měl nějakou znalost o tom, že se na tom podílelo i Československo, ať už tedy tam přímo jako v Severní Koreji, nebo že někteří z těch zajatců byli převezeni do Československa a tam na nich byly dělány nějaké experimenty právě související s aplikací těch drog nebo s tím brainwashingem.
1: Ovšem fakt je, to je známo tady mezi novináři, že Šejna je nyní velice vyslýchán a že se jeho odpovědi a jeho náznaky považují za neobyčejně důležité a za dokonce nejzávažnější ze všeho, co Američané za dlouhá poslední léta dostali.
0: To taky není překvapující, ano.
3: No a po roce 89 se to hodně vyšetřovalo, Američané měli eminentní zájem vlastně, i UDB se tomu hodně věnovalo, vyšlo kolem toho několik studií, nenašly se nějaké přímé dokumenty nebo přímá svědectví nebo něco, co by vlastně nějakým způsobem na to ukazovalo, což nutně nemusí na 100% znamenat, že se tak nestalo, protože, jak vidíme, většinou ty dokumenty nebo ta svědectví byly ničeny, skartovány, ale my o tom nemáme ani nějaké jiné svědectví. Víme, že v Severní Koreji působila československá lékařská jednotka, to byl ten MEŠ, to byl ten jako československý MEŠ, a já jsem viděl některé z těch dokumentů nebo těch hlášení a je pravda, že ti lékaři, někteří se tam zajímali, že to bylo tehdy velké téma, zda Američané vlastně tam nepoužívají nějaké bakteriologické zbraně. Takže oni tam zkoumali nebo se zajímali o to, jestli v tom místě, kde oni měli umístěnu tu polní nemocnici, jestli tam nejsou nějaké stopy těch bakteriologických zbraní, ale z těch hlášení není úplně jasné, jestli oni nebyli sami pod vlivem té propagandy, že prostě sovětský blok to považoval vlastně za hotovou věc, že tam Američané rozšiřují bakteriologické zbraně. Byl to standardní repertoár sovětské propagandy proti Američanům, nejenom v Koreji, ale třeba i u nás, v souvislosti s mandalinkou a s tou likvidací úrody. Ale nic o mučení nebo o tom, že by nějakým způsobem oni vlastně se nedostali ani do kontaktu s Američany. Oni tam léčili vlastně zraněné severokorejské vojáky, takže ani v tomhle ohledu tam nic takového není, nebo aspoň já jsem nic takového v tomhle smyslu neviděl.

0: Po roce 1968, v době, kdy už Shane bezpečně pobýval na americké půdě, aby se pro jistotu ani po listopadu už nevrátil domů, se přece jenom změnily světové poměry. Spojené státy s nástupem prezidenta Nixona pomalu, ale jistě začaly normalizovat své vztahy s Čínou i se Sovětským svazem. A zdálo se, že nad americkými pokusy s ovládáním lidské mysli se pomalu zavírá voda. Ti, kteří to odskákali a přežili, ovšem nezapomínali. Další má otázka na historika Jana Adamce. Co se začalo dít, když se Gottliebovy pokusy provalily?
1: Jedním z problémů vlastně pro Gottlieba bylo to, že v určitý moment ten jeho program nevedl k těm žádoucím výsledkům. Prostě se jim nepodařilo najít tu zázračnou formuli, jak kontrolovat tu mysl. A takže ten projekt MK Ultra byl nakonec poslán k ledu. Ale pak se o tom začalo hovořit, bylo několik slyšení na půdě kongresu a vedení CIA se dostalo pod velký tlak, protože tam se začaly objevovat ty eticky i právně sporné rozměry těch projektů. Gottliebovi bylo nařízeno, aby zničil velkou část těch vzorků, on to ne úplně udělal, některé údajně byly zachovány a nakonec ty programy byly ukončeny, ale bez nějakých větších vlastně jako trestně právních postihů pro ty hlavní viníky. Velká část těch informací byla skartována a začalo to žít vlastně takovou tou jako legendou. Začal se tím inspirovat jako i filmový průmysl, ale důležitou roli tam třeba hráli i potomci těch obětí. Právě jako třeba syn toho Franka Olsna, který výrazně tlačil na CIA a snažil se vlastně dovědět se pravdu o tom osudu svého otce, co se mu stalo, proč se mu stalo. A právě na základě i těch dokumentů, které získal od šéfa CIA, tak dospěl k závěru, že Olsen nespáchal sebevraždu na základě neúspěšného experimentu, ale byl cíleně zlikvidován CIA, protože chtěl z těch pokusů odejít a odejít ze CIA, ale jak se říká, z tajných služeb se neodchází.
0: No, my se tady vlastně dostáváme ke kardinální otázce demokracie a nějaké její morálky, když v zemi, která má, jak se s oblibou říká, nějaké mechanismy brzd a protivah, se ukáže, že nějaká vládní garnitura, respektive tajná služba, která pro ní pracuje v tu chvíli, si může dovolit do určité míry s některými lidmi dělat, co chce, to znamená jako je likvidovat, tak jak potom argumentovat v tom souboji studené války, když potom ta druhá strana vytáhne argument typu, no my jsme vlastně popravovali politické vězně a vy jste zase likvidovali lidi přes LSD, jo. Tak jak se s tím vlastně vyrovnat?
1: Je to těžké, nevím, jak se s tím dá vyrovnat. Gottlieb a jeho obhájci snesli celou řadu jako dobrých argumentů. I třeba ten životopisec, který napsal ten Gottliebův příběh, Steven Kinzer, tak nachází celou řadu polehčujících okolností pro ty Gottliebovy motivace od paranoji studené války až po to, že Gottlieb měl pocit, protože sám nemohl sloužit během druhé světové války, takže chtěl prokázat to svoje vlastenectví a zracionalizoval si prostě to mučení tím, že pomáhá své vlasti v boji proti Sovětům, kteří dělají to sami. A že si vlastně Spojené státy nemůžou dovolit ten luxus být benevolentnější nebo demokratičtější v této válce na život a na smrt proti uvozovkách krvežíznivým komunistům. Ale dalo by se zase protiargumentovat, že přesně takhle argumentovali i němečtí doktoři, kteří byli souzeni po druhé světové válce, že byli přesvědčeni prostě, že dělají dobro, že pomáhají těm lidem, na kterých dělali experimenty v koncentračních táborech. A právě pro Gottlieba, který byl židovského původu, bylo paradoxem, že na některých experimentech spolupracoval vlastně s bývalými doktory, bývalými příslušníky SS a doktory, kteří dělali experimenty na lidech v těch koncentračních táborech. Tam je ještě jeden moment, který jako překračuje ty hranice národů a ideologií. To je vlastně to přesvědčení těch lékařů, vědců, že pomáhají. I tím, že vlastně teď třeba někomu způsobí nějakou bolest při tom experimentu nebo prostě někoho i zabijí, tak vyvinou lék nebo pomohou tisícům. Jo? To je sporné odůvodnění při nějakých lékařských experimentech, které ale vidíme opravdu od 19. století až po dnešek, že vlastně teď způsobíme menší bolest nebo někoho zabijeme, obětujeme ho na oltář pokroku, abychom vyvinuli něco, co zachrání statisíce, tisíce, nebo co pomůže milionům. A to najdeme ve Spojených státech, v Sovětském svazu, v Německu a i při vyvíjení nejrůznějších léků od 19. století až do dnešní doby. Takže je to jakýsi obecný civilizační risk, který také musíme brát ve zřetel.
0: Říká historik Jan Adamec. A stejnou otázku jsme si kladli i se synložkou Olgou Lomovou.
2: Ono je potom zajímavý a proto je taky důležitý držet ty konkrétní historické informace v širších souvislostech, že i když třeba za studené války ve Spojených státech, a lidé na to někdy upozorňují, že používali také velmi nedemokratické a necitlivé metody, si s tím eufemismem můžu říct. Takže je to vlastně totéž, jako dělala druhá strana za studené války. Ale tady je potřeba zdůraznit, že navzdory těmhletěm zjevným nespravedlnostem a věcem, které jsou v příkrém rozporu s ideály demokracie, tak ten stát a společnost a instituce si zachovávaly jisté možnosti rezistence, které prostě v komunistické Číně a v Sovětském svazu víme velmi dobře, prostě prostor rezistence naprosto zmizel. To není otázka čistoty a absolutního odmítnutí neférových metod. To je otázka míry. Míry v tom smyslu, nakolik ta společnost má prostor se těm metodám bránit. Tady jsou velmi výmluvné případy, například kauza Owena Latimora, což byl významný synolog, který byl obviněn za McCarthyismu, z nadržování komunistické Číně. A byl v podstatě zlikvidován jako vědec. Ano, on nedostal šanci pracovat na pozici, která by mu náležela ve Spojených státech a nakonec odešel do Británie. Byl vláčen i tiskem a byl proti němu taková jako kampaň veřejná. Ale on si našel spřátelené novináře, kteří psali jiným způsobem. On si našel právníka, který ho hájil. Měl příležitost chodit do univerzitního prostředí a veřejně vysvětlovat, jako co se vlastně stalo, proč byl obviněn a nebyl jako zlikvidován takovým způsobem, jako například Rikettovi v Číně, kteří byli ve vězení a kteří byli mučeni a tak dál a tak dál.
1: Když ty kontroly dáte pryč a nahradí to prostě taková ta racionalizace, že my to děláme pro nějaké vyšší důvod, tak se vlastně dostáváme do úplně stejné situace jako v těch totalitních režimech. Takže podle mého názoru vždycky záleží na tom systému kontrol, ať už veřejné kontroly nebo prostě kontroly ze strany institucí, přesvědčení těch lidí o tom, že prostě někde je nějaká hranice, kterou nelze překročit, i kdyby to znamenalo, že ty Spojené státy nebo že ty demokratické režimy krátkodobě budou prohrávat v soutěži s těmi totalitními, ale nestojí to za to. Ve dlouhodobém pohledu je to výhodnější. Je to velmi komplikovaný problém, to je potřeba jako říct. Konec konců ty výzkumy, ať už historické nebo psychologické, z různých prostředí vlastně dokázaly, že když si vezmete nějakou skupinu lidí, tak jen menšina takzvaně páchá dobro sama od sebe. Odhaduje se, že to je nějakých 15-20%. Ten zbytek vlastně podléhá těm okolnostem a spíše má tendenci podléhat té autoritě, která jim třeba nařídí, aby páchali něco zlého, než aby se tomu postavili. Takže to procento těch v jádru úplně dobrých, kteří budou morální za každých okolností a budou třeba ochotní k tomu obětovat své pohodlí, zdraví nebo dokonce život, je menšina. A je jedno, jestli se bavíme prostě o Sovětském svazu, nacistickém Německu nebo Spojených státech nebo Evropě.
0: Pocit, že demokracie prohrává v soutěži s autoritáři, se periodicky opakuje v různých dobách. A pro demokracii je poměrně rizikový, protože svádí k postupnému ořezávání svobod. Varovné také je, že demokratické země s příchodem nového tisíciletí do značné míry ztratily technologický náskok před svými nepřáteli a rivaly. Teď provozujeme jakýsi brainwashing ve vlastní režii, dobrovolně, proaktivně. Hřiště pro chaos se postupně přestěhovalo do digitálního světa. Takže další mé otázky směřovaly na analytika Petra Koupského. Kdy vlastně začínají první obavy, že internet může s naší demokracií pořádně zamávat?
3: Objektivně vzato nejspíš v roce 2004, kdy vznikl Facebook. Subjektivně o něco později, protože ono vždycky chvíli trvá, než lidem dojde, co se vlastně děje. A taky Facebook na svém začátku nebyl tak docela tím, čím je dnes, vyvinul se. Internet ve své současné podobě je živen, poháněn cílenou reklamou. Na tom začátku našeho tisíciletí se stala ještě jedna důležitá věc. Vznikla společnost Google, začala poskytovat svoje služby a začala je financovat právě tím, že vedle výsledku vyhledávání zobrazuje reklamu cíleně zaměřenou na jednotlivce, na toho jednoho člověka, který si to prohlíží. Jak ji cíleně zaměřuje? Zhromažďuje o každém z nás údaje, co nejvíc údajů z toho, jak se chováme na internetu, a podle toho se snaží udělat nějaký model toho, co jsme zač, co by nás tak mohlo zaujmout, co bychom si mohli koupit. Protože když má ten model kvalitní, tak účinnost té reklamy je vyšší a Google nebo Facebook nebo kdokoliv jiný za nás dostane zaplaceno více peněz. Čili o to jim jde. S tímhle začali, zpočátku to vypadalo relativně nevinně, dokonce svým způsobem příjemně, protože to znamenalo, že se nám zobrazují reklamy spíš na věci, které nás zajímají, než na ty, které nás nezajímají. A potom se ukázalo, že stupňování tohoto principu vede k nemilým koncům. Značný obrat to doznalo v roce 2006-2007, kdy začaly vznikat chytré telefony. A začali jsme používat všechny tyhle služby právě spíš z těch telefonů než z počítačů. Rozdíl je v

Rytmus, někteří lidé to doslova vyslovují s velkým A. A podle mě asi právem, protože opravdu je to velice mocná věc. Algoritmus sociálních sítí, tak jak se začal vyvíjet od toho začátku tisíciletí a tak, jak se stále zdokonaluje, se snaží maximalizovat čas, který každý z nás na té síti stráví. Abychom tam prostě byli co nejdéle, aby se nám tam co nejvíce líbilo, aby tam byl obsah, který nás nějakým způsobem přitahuje. Nikdo na začátku neplánoval, jaký konkrétní obsah to bude. Pouze se vyhodnocovalo, na co lidé reagují pozitivně, na co negativně, co je zajímá, co je nezajímá. Když tam budete dávat aktuální, seriózní zpravodajství tiskových agentur, nikoho to moc zajímat nebude. Nebo veřejnoprávních médií. Když tam budete dávat senzační bulvární zprávy, pořád ale ještě, řekněme, novinářsky ověřené, tak jako se dělá kvalitní bulvár, tak to bude lepší. Když tam budou drby z vašeho okolí, tak to bude ještě lepší. A když tam bude to, čemu se povšechně neurčitě říká dezinformace, tak se ukazuje, že je to úplně nejlepší. To přitahuje lidi úplně nejvíc. Takže najednou se tady postupně vyvinul algoritmus, teď jsem to sám vyslovil s velkým A, který tento typ obsahu preferuje, protože ten vede k největší míře angažovanosti, zaujetí většiny účastníků systému, většiny uživatelů sociální sítě.

0: Dá se ten princip algoritmu, který předpokládám, musí někdo průběžně obsluhovat, aby byl stále dokonalejší, dá se využít i jako v podstatě ve prospěch nějaké propagandy, ve prospěch demokracie? To znamená, dejte si lidi bacha, protože tohle je lež, tohle je polopravda. Ověřujte si to, co vidíte a co slyšíte.
1: Tohle zkouší hodně lidí. Samozřejmě je to přirozená a lákavá myšlenka. Moc dobře to nefunguje, prostě proto, že lež je atraktivnější většinou než pravda, za prvé. Za druhé, že pravda je mnohem pracnější než lež. Říct, že vakcíny způsobují autismus, to vám řeknu takhle jednou větou a je to dobře zapamatovatelné, podotýkám zcela lživé sdělení. Vysvětlit, proč tomu tak není a jaké jsou vědecké důkazy, že to tak není, to je dlouhatánská složitá přednáška, která navíc musí brát v úvahu mnoho jemností a výjimek, má-li být poctivá, a tu nikdo nebude poslouchat. Ten problém vyvracení dezinformací je vysoce asymetrický a to skoro znemožňuje využít ten algoritmus sociálních sítí právě pro tenhle účel.
0: A to se pořád ještě bavíme o zemích, kde stále ještě vládne demokracie. A kde, aspoň jsme si to tak na začátku mysleli, je svobodný internet zárukou svobodného myšlení a výměny informací. Nikoho zdá se nenapadlo, jak ohromnou zbraň dal vznik internetu do rukou autoritářským a totalitním režimům. Nehledě na to, že i brainwashing ve starém stylu dnes v některých zemích pokračuje. Tu a tam se v západních médiích prostě objevují kusé reportáže o tom, kolik vlastně internačních táborů je na území dnešní Číny. Zejména teda se asi bavíme o útoku vlastně na identitu a na život Ujgurů. A tam to teda asi ten brainwashing jako jede stále.
2: Tam jede stále, ano, tam jede stále samozřejmě. A kdysi BBC zveřejnila ty záběry, jak tam ti studenti, jak se jim říkalo, kteří se učí novým dovednostem, jak tam jsou v podstatě ve vězeňském pořádku a jak musí zpívat, já nevím co, milujeme komunistickou stranu Číny, protože nám přinesla lepší budoucnost. To znamená, součástí toho byly i takovýhle metody, jako toho veřejného společného stotožnění se s ideály. Já si myslím, že dneska ten brainwashing, samozřejmě ujgurský tábor je úplně specifická situace, protože tam jde skutečně o život, ano. Ale myslím si, že

0: Obecně v Číně ten brainwashing je dneska tak jako soft, ano. Už proto, že po kulturní revoluci prostě lidi už nejsou tak důvěřiví. Nejsou tak snadno manipulovatelný. A součástí toho brainwashingu dneska, kdybychom ho měli nějak teda použít jako široký pojem, je vymazávání historie, vymazávání věcí, to znamená celkové přetváření národní zkušenosti, toho, co bylo, toho, co lidé mohli prožívat. Samozřejmě, že pořád dochází k manipulacím. Termín Sisian Kongzuo, ideová práce, pořád existuje a používá se a jsou masy lidí zaměstnané na Sisian Kongzuo, ale už je to v trošku jiné rovině, než byl ten masivní brainwashing na začátku 50. let.
1: Přestože by se zdálo, že masivní propaganda dnešní komunistické Číny má neskonale víc možností než Mao Tse-tung a jeho věrní, podle synoložky Olgy Lomové se nezdá být všechno ztraceno.
0: Společnost se samozřejmě změnila, ale myslím si, že jako by bylo naivní se domnívat, že všichni začali myslet po stejnu. A to byla i naivita té komunistické strany. A to byla i naivita celé té představy toho jako nového myšlení, protože prostě člověk je mnohem složitější tvor a i když může být za určité situace tak říkajíc převychován a přijmout ty názory, tak prostě to nemůže být setrvalý stav celé společnosti. A lidé myslí, mají své osobní zkušenosti, mají své osobní a rodinné vzpomínky a představa totálně převychovaného národa je prostě iluzorní.
2: Dejme tomu, že ještě nežijeme v tom orwellovském světě roku 1984, dejme tomu, že ještě máte možnost třeba se zavřít někde v bytě sám nebo někde v nějakém prostoru, vypnout všechny ty a být o samotě a nenechat na sebe působit ty prostředky masové komunikace nebo já nevím jaké. Ale v momentě, kdy jste vězeň nebo kdy jste prostě v zajetí, tak tohle nemáte. Tak ten, kdo má nad vámi moc, tak může kontrolovat i to, jak spíte, kdy spíte, co děláte, úplně vám zničí tu soukromou sféru. A tady už se dostáváme na hranice, kdy ten brainwashing má mnohem větší efekt. Dneska se říká, že někdo má nějaký vymytý mozek po té, co sleduje jenom ty nebo ty informační kanály nebo jenom toho člověka nebo tu informační síť. To je možná pravda, jako termín to můžeme použít, ale mně se zdá příliš jako široký. No. Podle mě to není ten brainwashing v tom pravém slova smyslu a právě hodně podle mě záleží na používání jako přesných slov a přesné terminologie, abychom vlastně neříkali ovšem to samé, no. Abychom se pak vlastně v tom dokázali vyznat. Protože nemusím na tu televizi koukat, nemusím prostě do toho počítače koukat, nemusím být na sociálních sítích a tak dále, tak dále.
1: Ale je to spíš ta droga už.
2: To je zase další otázka. Tam by asi na mém místě měl sedět nějaký neurovědec nebo neurolog, který by nám vysvětlil, jak vlastně sociální sítě a sledování internetu působí vlastně na tu nervovou soustavu a že to má podobné efekty, což je asi, myslím, dneska už prokázané, to má podobné efekty jako prostě nějaké drogy.

Je to podobné jako se všemi ostatními příjemnými nebezpečnými věcmi. Když lidem vysvětlujete, že jim škodí kouření, alkohol, drogy a tak dále, oni to používají mimo jiné proto, že to je velice příjemné všechno. Kdyby nebylo, tak by to nepoužívali. Se sociálními sítěmi je to podobné a myslím si, že to přirovnání je na místě, že je možné je zařadit mezi návykové látky. To je jedna věc. Druhá věc je, že existují nějaké regulace sociálních sítí, zejména v Evropě. Máme tady zákon o digitálních trzích a zákon o digitálních službách na úrovni nařízení Evropské unie, nadřazených právu jednotlivých členských zemí. A tahle nařízení vymezují, co všechno ty sítě musí anebo naopak nesmějí dělat, aby se mohly v Evropě provozovat. Potíž je v tom, že prakticky všechny ty sítě jsou neevropské subjekty. Takže páka, kterou na ně Evropa má, je omezená, dost často porušují, co se po nich tady chce. A potom to vede ke sporům, ve kterých poslední dobou začínají američtí provozovatelé sítí mít silné politické zastání od současné americké vlády. To, jestli se budou tyhle firmy v Evropě pokutovat nebo ne, to bude zřejmě předmětem velice ostrého vyjednávání mezi prezidentem Trumpem a vedením Evropské unie, kdo ví, jak to dopadne. Navíc je potřeba říct, že některé ty požadavky vůči těm sítím vznášené v Evropě hraničí zase s cenzurou politických názorů a že je trochu sporné, jestli tohle máme dělat, protože sítě na jednu stranu ohrožují normální demokratický proces, na druhou stranu jejich cenzurování, omezování, vyhazování lidí z nich toho ohrožuje taky. Takže to je trochu past a kdo ví, jak z ní ven.

0: Může tedy digitální demokracie sama sobě vymýt mozek? A tak jako třeba Donald Trump touží po starém světě, kdy Detroit bylo slavné město Henryho Forda, není třeba stejnou chimérou naše touha po návratu do starého komunikačního analogového světa? Návrat k moderované a nějakým způsobem strukturované veřejné diskusi? Také v tom smyslu, že by bylo třeba ručit za slova veřejně vyslovená, stejně jako napsaná na sítě, a neschovávat se za digitální anonymitu?
1: Technicky určitě existuje taková možnost. Například tím, že se budeme muset povinně identifikovat, když budeme chtít použít internet nějakým osobním dokladem. Takovéhle snahy existují třeba v souvislosti s ochranou mladistvých, aby bylo jasné, že ten člověk je starší 15 nebo 18 let podle toho, co tam chce dělat. Budiž to může dávat nějaký smysl. Jenže pokud se budeme na internetu všichni prokazovat občanským průkazem, tak bude dohledatelné jmenovitě úplně všechno, co tam děláme. Zmizí internet jako anonymní prostor, často zneužívaný samozřejmě, ale zmizí ta anonymita i pro všechny dobré účely a pro všechny bezpečné účely. Může být, že by to zas tak moc nevadilo, já s tím ale hrubě nesouhlasím. Myslím si, že to vadí. Je mi 64 let, pamatuju docela živě minulý režim a v tom anonymním internetu, třeba je to naivní, ale já v tom vidím určitou záruku, že se něco podobného nemůže opakovat. Že ten totální dohled ze strany státu tady nemůže vzniknout, dokud tuhle možnost máme. Když se zruší, tak je to špatně.
0: No dobře, ale existuje třeba v Číně anonymní internet?
1: Čína není demokratická země. Samozřejmě, že neexistuje v Číně anonymní internet. Chceme žít jako v Číně.
0: Otázka zní, nesměřuje to buď k totální kontrole algoritmu, které s námi budou manipulovat a vymývat tam hlavou, a nebo varianta druhá, že tu roli algoritmu si ukradne pro sebe stát?
1: Víceméně ano. Vypadá to tak, že buď to máme možnost nechat si zrušit demokracii záplavou dezinformací a manipulací volně šířených sociálními sítěmi, anebo si ji zrušíme, tu demokracii, sami tím, že tohle zakážeme. To není moc hezké dilema, ale zdá se mi, že před ním společnost v tuhle chvíli opravdu stojí. Západní společnost.

0: Jako pro člověka, který toužil po svobodě, dožil se jí a teď o ní postupně přichází, jak se vám o tom přemýšlí?
1: Nepříjemně. Velice nepříjemně a moc rád bych sám sebe usvědčil z omylu a našel nějaké řešení tohoto dilematu. Já žádné nevidím, takže mohu jenom doufat, že chytřejší lidé ho najdou.
0: Takže osvícená digitální autokracie nás čeká.
1: V tom lepším případě.
0: Tak a teď si s tím budeme muset poradit. Pravda bývá složitá, lež jednoduchá, manipulace sladká. Děkuji za spolupráci na dnešním Tématu Plus historikovi Janu Adamcovi, synoložce Olze Lomové a novináři Petru Koupskému. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a Iva Podzimková.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Meteorologové varují před dalšími vedry. Kanadská provincie Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesnímu požáru. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Spartu a vedou neúplnou ligovou tabulku. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území Česka také do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požáru. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo.
5: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu. S určitostí můžeme říci, že ozbrojené síly Ukrajiny žádné prostředky v bulharském směru úmyslně nevyslaly. Uvedl Tichý a dodal, že prvotní příčinou podobných případů je ruská agrese. Podle televize 24. kanál šlo pravděpodobně o ukrajinský dron Maja. Ten se používá jako návnada, která má zmást a přetížit protivzdušnou obranu nepřítele. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou kolonii je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. Brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul dnes posvětí novou kapli v prostorách dílny Všech svatých v Brně Černovicích. Zasvěcená je paní Marii, matce ustavičné pomoci. Mozaikářská dílna dosud vytvářela výzdobu pro kostely a kaple po celé republice. Teď vznikla kaple přímo v jejich prostorách. Sloužit bude především k osobní modlitbě pracovníků i návštěvníků, upřesňuje vedoucí mozaikářské dílny Jiří Šťasta.
6: Kapli používáme každý den pro společnou modlitbu, takže když pracujeme, tak vlastně práci mile rádi přerušíme obědem a také na související modlitbou, buď to breviáře, nebo čtení evangelia toho dne se zpěvem a modlitbou.
3: V brněnské diecézi jsou teď v plánu další tři nové sakrální stavby. Kaple svaté Ludmily v Brně Novém Lískovci, kostel v Brně Líšni a dálniční kaple u Velkého Meziříčí na Vysočině. Fotbalisté Sparty nedokázali bodovat ani ve druhém venkovním utkání nového ročníku Šance ligy. Na stadionu Mladé Boleslavy prohráli 0-2. Pokračuje trenér Pražanů Brian Priske.
7: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu, nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní, ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
3: Mladá Boleslav vede po neúplném třetím kole ligovou tabulku o skóre před Teplicemi, které remizovaly s Plzní 5-5, Zlín pak podlehl Bohemians 0-2. Dnes jsou na programu zbývající čtyři zápasy. Mistrovská Slavia nastoupí proti Pardubicím, Jablonec bude hrát se Slováckem, Hradec Králové s Baníkem Ostrava a Artis Brno s olomouckou Sigmou.
8: Uzavírka na Pražském okruhu a opravy na dálnici D5 u Stříbra. Dálnice po ránu bez kolon nehody hlášeny nejsou. Pražský okruh bude ještě dopoledne obousměrně neprůjezdný. Uzavírka kvůli pravidelné údržbě v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Uzavírka se objíždí přes Barandov a po jižní spojce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se u Stříbra nově přejíždí do protisměru. Kilometry 110 až 100 na Plzeňce jede jedním pruhem, na Rozvadov dvěma. Zavřený je kvůli omezení na Plzeň i Prahu exit 107. Sjezd i nájezd. Objíždí se to přes vedlejší exity 119 nebo 100. Omezení kvůli opravám vozovky potrvá několik měsíců. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27, na horách kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Vláda Andreje Babiše slíbila, že nebude zvyšovat žádné daně a přesto jich vybere mnohem víc než vláda minulá. Pomoci jí má řada opatření a jedním z těch zásadních je zavedení nové elektronické evidence tržeb pro obchodníky, takzvané EET 2.0. Jak to bude fungovat a jak daňové úřady dokáží více potírat šedou ekonomiku, to je téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Jeho hlavním hostem bude ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Nové EET má do obchodů, provozoven, ale i kanceláří, kde probíhají platby při osobním kontaktu se zákazníkem či klientem, přinést spravedlnost. To znamená zvýšit tlak na podnikatele, aby evidovali své tržby a platili z nich příslušné daně, hlavně DPH a daně z příjmu. Ti, co neplatí, totiž mají neoprávněnou výhodu nižších nákladů. Takové je hlavní vysvětlení ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Proč se má EET od roku 2027 znovu zavést. Při nedávném představení návrhu ministryně také řekla.
10: Evidovat tržby je normální. Není to nic výjimečného a postupuje tak zhruba 20 evropských zemí.
9: Nové EET má být podle ministryně jednoduché a bez dodatečných nákladů.
10: Podnikatelé nemusí pořizovat nové pokladny ani drahý software. Stačí jim stávající zařízení nebo běžný chytrý telefon.
9: Do něj si podnikatelé stáhnou zdarma státní aplikaci, nebudou ani muset vydávat účtenky.
10: Takže diskuze na téma tiskárníček, papíru, mizících dat, všechno máme za sebou, odpadá.
9: Dodala Alena Schillerová a spočítala, že nový systém zvýší příliv daní do státního rozpočtu nejméně o 15 miliard korun ročně. Z EET 2.0 mají mít podle návrhu vlády výjimku pouze podnikatelé, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do 1 milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nebude se také týkat těch, co mají příjmy do 50 000 korun za rok. První EET u nás původně zavedla vláda, v níž bylo hnutí ANO, a to před 10 lety. V době covidu ho ale vláda Andreje Babiše vypnula, aby prý podnikatelům ulevila, a následná vláda Petra Fialy celý systém zrušila k 1. lednu 2023. Ve sněmovně to vysvětloval tehdejší ministr financí a bývalý místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.
11: Důvod pro zrušení. První je, že přestanou být drobní podnikatelé jako celek s prostými podezřelými, který se v režimu 24/7 musí vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, nešidí a že jsou poctiví.
9: Dalším důvodem podle Stanjury byl také fakt, že prudce vzrostl počet bezhotovostních plateb na 60% v roce 2021 s předpokládaným růstem na 80% v roce 2025, takže EET podle něj stejně nedávalo smysl.
11: Jak si jistě všichni pamatujeme, ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostní platbou. Mezitím se taky zavedl institut paušální daně, kde je marginální vliv EET.
9: Pro zrušení zákona nakonec hlasovala celá tehdejší koalice, tedy jak Spolu, tak Starostové a Piráti. Proti znovu zavedení EET teď tyto strany brojí z opozičních lavic sněmovny. Podle poslance ODS Jiřího Havránka budou chtít ve sněmovně jednat o změnách.
12: Jak rozšířit například to penzum těch drobných podnikatelů, aby se jich EET netýkala a nepřinášela jim administrativu a popřípadě další výdaje. To jsou věci, kam budeme určitě chtít směřovat naši kritiku a budeme se chtít třeba bavit i o tom, že opravdu všechny jednotlivé segmenty podnikání, všechny jednotlivé živnosti v tomhle musí být obsaženy.
9: TOP 09 chce návrh nového zákona kvůli evidenci bezhotovostních plateb zamítnout úplně. Podle strany je totiž protiústavní. Ve studiu je se mnou teď ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Funkci získala sice za bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury, byla to ale právě ona, kdo se podílel před 10 lety na zavádění původního systému EET z pozice tehdejší náměstkyně ministra financí Andreje Babiše, z níž ale později odešla. O EET i o tom, jak se zavádí i jak vlastně funguje výběr daní, ví ale každopádně všechno. Dobrý den.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Podle Aleny Schillerové, ale i podle vás, jak jste to i vy sama vysvětlovala nedávno při představení EET 2.0, tak je ten systém jiný a není tedy v rozporu s nálezem ústavního soudu z roku 2020, jak tvrdí tedy opoziční poslanci teď. Připomenu, že ústavní soud zrušil tu povinnost podnikatelů evidovat platby kartami a přes banky právě s tím, že stát si tyto údaje dokáže obstarat sám, když potřebuje, a že tedy nemá přinášet vlastně další zátěž na podnikatele. Tak co se tedy teď změnilo, protože tohle podle mě platí pořád?
13: Za prvé potřeba říct, že ten nález ústavního soudu má asi 55 stran. A vždycky tyhle úvahy soudů, zejména když jsou v ústavně právní rovině, potřeba číst celé. To znamená, ústavní soud posuzoval situaci v tom roce 2015, kterou jsme zaváděli v té předchozí evidenci tržeb, a hodnotil, že si nemá a nesmí finanční správa zavést systém na evidování bezhotovostních plateb, ale že se stát má omezit v tom, jaké informace získává sám sebe za předpokladu, že je může získat jinou cestou.
9: No ale to platí podle mě pořád.
13: Ono to neplatí a upřímně řečeno z pozice finanční správy to absolutně neplatilo ani tehdy, protože samozřejmě vždycky ten detail je důležitý. Když my, naši kontroloři, vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa. Ty účty jsou často v zahraničí, protože jsou to různá ta startupová prostředí a podobně, která nám zákazníkům velmi ulehčují život. Na druhou stranu pro finanční správu v tomto už je prostě nedohledatelné, protože za A to míří často do zahraničí a za B ty platby se potom někde agregují a posílají se jako jednou částkou tomu, kdo realizoval tu službu podnikateli, prostě na účet. Takže ta dohledatelnost v dnešním světě, když se podíváme, kam se vlastně ubírá to celé spektrum bezhotovostních plateb, skutečně iluzorní.
9: Pokud třeba poslanci znovu podají ústavní stížnost nebo žalobu, tak jako se to stalo při tom prvním zavádění EET, tak nepochybujete o tom, že to dokážete obhájit?
13: Ústavní soud je samozřejmě nezávislá instituce a my obrovsky respektujeme. I proto jsme ten nález Ústavního soudu četli velmi pozorně, protože upřímně řečeno, to jsou myšlenky, které jsou velmi nadčasové. To se netýká jenom evidence tržeb. Já jsem přišla ještě jednou do služeb státu právě proto, že věřím tomu, že v dnešní digitalizované době se ta správa daní dá dělat jenom digitalizovaně. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tím, jak my jsme opustili úplně ten koncept toho EET, tak jak byl postavený minule.
14: Čili, že se nezbírají třeba jednotlivé data, žádné identifikační čísla vlastně těch klientů a tak dále.
13: No to se nezbíralo nikdy. Předtím jsme říkali, pokud někdo platí hotově nebo kartou, pak se eviduje. Ukázkový příklad jsou e-shopy. Tady jste zavedli prostě nerovnováhu mezi druhy těch bezhotovostních plateb, protože pokud někdo platil na e-shopu kartou, tak se evidovalo a pokud poslal převodem na účet, tak se neevidovalo. A my jsme tu rovnováhu se snažili srovnat a zároveň jsme říkali, dobře, tak se podíváme, uděláme krok zpátky a podíváme se, kde jsou ta největší rizika krácení daní a proto je ten koncept postavený jinak a říkáme, zákon definoval takzvanou kontaktní platbu, to znamená z očí do očí, když vlastně ten poskytovatel služby a ten zákazník v tom okamžiku si zaplatí, zrealizují tu platbu, pak se eviduje, ale potom nemůžeme zakládat žádnou diskriminaci mezi druhy těch plateb, protože prostě samozřejmě by to motivovalo k tomu zase obcházení toho zákona, nedávalo by to smysl.
14: Vy jste zmínila, že jste se dívali, kde jsou ty největší úniky. U jaké skupiny podnikání nebo v čem teď vidíte ten největší problém v tom nepřiznávání tržeb? Jinými slovy, jako kde by vlastně to EET mělo nejvíce pomoci?
13: Upřímně řečeno, my, když se díváme na naše data, tak to nepřiznávání tržeb, případně vyrábí nějakých fiktivních nákladů, fiktivních faktur, kopírování účtenek, opakované uplatňování účtenek je obrovský fenomén, který se nám tady rozšířil na tom trhu. Když se díváme na velká data a vývoj vlastně ekonomiky, tak se vyloženě opravdu jako nabízí jmenovat ten gastrosektor. Je to obor, kde opravdu ty úniky nejspíš existují, protože to vidíme na těch velkých datech. Zároveň je to obor, kde ta elektronická evidence tržeb je velmi efektivní. Myslím si, že i proto nemůžu soudit úvahy politické reprezentace, ale i proto to zpropitne, že tam to opravdu ten efekt bude mít. Bude to mít patrně efekt dost velký, viděli jsme to i minule. A proto já třeba, byť jsem přítel spíš toho, aby se každý spravedlivě podílel na výběru daní nebo na tom, aby ten stát fungoval, tak jsem spíš příznivec osouzení toho zpropitného, aby se prostě ten náraz do těch lidí zmírnil.
14: Čem konkrétně třeba to EET pomůže, když mluvíte o fenoménu falešných faktur nebo umělém zvyšování nákladů, tak proč by to teď ty podnikatelé měli přestat dělat? Nebo konkrétní příklad, objednáte si řemeslníka, ve většině případů prostě je to bez papíru na černo. Proč on by se teď měl začít chovat jinak?
13: Samozřejmě jsou sektory, kde efekty té elektronické evidence tržeb budou vždycky malé a menší, ale to neznamená, že tam nebudou. U těch řemeslníků tam třeba typicky, já jsem se ptala kolegu a máme takový zajímavý fenomén, že lidi to často dožene. Nám chodí desítky případů podání, řekněme udání, na to, že lidé si nechali něco udělat od řemeslníka, samozřejmě bez dokladů a potom se nedovolali žádné reklamace, žádné opravy těch věcí a tak. A potom jako zřejmě v té bezmoci prostě sednou a napíšou podání na finanční úřad, tenhle řemeslník funguje bez dokladů. Já nevím, já si myslím, že prostě ta praxe se musí někam posunout, ale zároveň bavíme se o sektoru, kdy ten stát má zajímat někdo s velkým obratem, s větším obratem, ne když si někdo vypomůže v rámci sousedské výpomoci, ten nesmysl samozřejmě. Když si třeba jdete zakládat živnost v různých okolních státech, tak ten stát vám rovnou řekne, tady bys měl mít plus minus takový obrat a plus minus takové příjmy. A my čekáme, že se budeš pohybovat někde v těchto rovinách. Pokud to tak bude, tak ta informace je zatím nebudeš v hledáčku finanční správy. Tohle dělají u živnostenské úřady, že mají nějakou jako mapu. A mně to připadá velmi fér, že vlastně ta spolupráce nebo ta informovanost toho poplatníka je dobře, tak pokud budu přiznávat svoje tržby, stát vidí, jak asi plus minus by mělo fungovat moje podnikání, tak budu v klidu, nebudu se muset tím dál zabývat.
14: Zeptám se ještě na výjimky z toho EET. Zatím je tam tedy jedna, o které jsem mluvila, to znamená pro ty lidi, kteří jsou teď v režimu paušální daně a mají tržby do 1 milionu korun. Opozice upozorňuje na to, že jí přijde, že to je velmi úzký okruh lidí a proč tedy zrovna tržby do 1 milionu, když paušální daně se dají platit i s tržbami do 2 milionů. Tak proč jste zvolili zrovna tuhletu výjimku a rovnou se zeptám ještě, co by to znamenalo, kdyby se ty výjimky tedy začaly rozšiřovat?
13: Nemůžu komentovat, jak jsme zvolili, protože to bylo politické rozhodnutí na úrovni stávající vládní koalice, ale můžu k tomu mít tu odbornou glosu. Ona to není výjimka, ona je to v podstatě nabídka, něco v tom smyslu, co jsem říkala předtím, když vlastně připlatíte větší částku daně, protože v té základní paušální záloze jenom 100 korun na daně dneska. Takže v té nabídce je, pokud budete platit 1500, to znamená o 1400 korun měsíčně víc na dani, potom nemusíte evidovat tržby, protože ten stát předpokládá, že toto je nějaký férový příspěvek do fungování toho státu. Elektronická evidence tržeb, aby měla svůj efekt, tak cílí právě do těch subjektů, které říkají, my máme obrat pod něco v České republice pod 2 miliony korun, protože ta předchozí vládní reprezentace nastavila vlastně vstup do režimu plácovství DPHčka na 2 miliony korun. A proč ten segment mezi 1 milionem a 2 miliony? My to vidíme, když dostaneme data. Teď jste si mohli všimnout, že vlastně napříč všemi médii rezonovaly naše kauzy, kdy jsme dostali data z mezinárodní výměny informací ohledně těch platform taxikářských přeprava osob. Tam jenom u 2 platform za jeden rok krácení DPH 1 miliarda korun. Zase je to ta vyváženost digitální ekonomiky, snadnost podnikání versus snadnost daňových úniků. My jsme díky tomu viděli, že přesně tyhle firmy, které předstíraly, že mají obraty do 2 milionů korun, vznikaly, zanikaly. A je zatím pár zahraničních osob, v zásadě organizovaný zločin často. A my jsme požádali ty platformy a dostáváme přesně ta měsíční data o tom, jakým způsobem vlastně vyfakturovávají ty provozovatele.
14: Platformy nějak zabere
13: EET? Na ty se to nepoužije. Na ty se to nepoužije právě proto, že my jsme s nimi dokázali uzavřít memoranda. Ale je to o tom, že soukromý subjekt s námi uzavře memorandum o tom, že bude poskytovat data a ty částky jsou obrovské. Když si vezmete, to jsou jenom 2 platformy za jeden rok, miliarda na DPHčku. A tam to nedopadá, protože díky tomu konstruktu, který jsme teďka nastavili, vlastně další evidenci nepotřebujeme.
14: Zeptám se, nemáte obavu třeba, že vlastně se tím ještě víc jako podpoří nějaké rozdělování toho podnikání, tak abyste se vešli do toho 1 milionu, jo, že to vyvolá třeba další odchody prostě do té šedé ekonomiky?
13: Nejsem si jistá, jestli to může vyvolat víc, protože tohle je naprosto běžná praxe v určitých segmentech. Finanční správa tady vede řadu soudních sporů ohledně toho, kdy je to ještě fér a kdy už je to obcházení, krácení daní a podobně. Ta judikatura zatím není úplně hojná, ale bohužel je jednou ano, jednou ne. Takže já si myslím, že i jako přínos do té ekonomiky, že se všichni dozvíme, jak nám soudy v tomhle případě, teda nejvyšší správní soud, nastavují ty mantinely. A říkám, v momentě, kdy my tady obrovsky investujeme do umělé inteligence, celá republika vlastně se digitalizuje, všechno se zrychluje, tak finanční správa přece nemůže zůstat někde ve středověku a ta data, která sbírá, jako nesmět používat.
14: Naším hostem je ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Jedním z důvodů, proč se EET zavádí, je právě boj s šedou ekonomikou. To také zdůrazňuje současná vláda, je to její velké téma. Máte nějaké odhady, jak je tedy ta šedá ekonomika u nás velká?
13: My se přiznáme, že neděláme si vlastní analýzy šedé ekonomiky, že spíš sledujeme ty studie, které vznikají za pomoci různých akademických pracovišť. Protože když se na to podíváte, tak typicky jedna z kartových společností si pravidelně dělá tyhle průzkumy. A tam Česká republika vychází, že ten objem šedé ekonomiky je kolem něco pod 14%, 13,7 aktuálně nebo tak nějak. Ale když srovnáte nedávno, zase jedna z poradenských firm publikovala studii a tam je Česká republika někde kolem 7%. A mezi 7% a téměř 14% je teda dost rozdíl. Mm-hmm. A takže podle té metodologie třeba Slovensko vychází, že má menší objem šedé ekonomiky než Česká republika. intuitivně si troufnu tvrdit, že to je divné. Ale to vychází tak dlouhodobě. A vychází to z nějakých metodik, takže my spíš sledujeme ty trendy, kdy ono se to opravdu příliš nezmenšuje. I proto, když se podívám, jakou má technologickou podporu fungování finanční správy, byl to jeden z impulzů, proč jsem se odhodlala ještě jednou přijít pomoci státu. My se sledujeme takzvaný VAT gap, což je vlastně dopočítaná mezera ve výběru DPH, což je pro nás výrazně přesnější, protože to počítá i Evropská komise, počítají to naši analytici a tam nám to vychází plus minus podobně a tam se momentálně někde kolem 8% jakoby nevýběru DPH z nějakého objemu ekonomiky, kde by se to DPH čekalo.
14: Což je v porovnání s ostatními zeměmi.
13: Tam jsou taky kolem průměru, ale problém je v tom, že ty naše stávající nástroje, což je typicky kontrolní hlášení, došly na hranu svých možností. I proto to EET nám přinese nejenom tu konkrétní kontrolu, ale my vlastně potřebujeme mít nějakou datovou základnu, abychom se fakt na tu ekonomiku dívali jako v globálnějším pohledu a viděli vlastně ty anomálie, tak jak vznikají.
14: Já se ptám na tu šedou ekonomiku, i protože vláda hodně spoléhá na to, že se jí podaří zmenšovat a mluvila dokonce až o nějakém bilionu korun, které tam jsou. Teď Alena Schillerová říká, že konzervativní odhad přílivu daní do rozpočtu jenom díky EET a právě tím omezování šedé ekonomiky bude 15 miliard korun. Za vás jako finanční správu je to reálné, že ročně se podaří vybrat o 15 miliard korun více?
13: Já věřím tomu, že ano, za předpokladu, že se udrží ta podoba toho EET tak, jak je navržená. Ono to bylo i minule. Ty zkratky, které vlastně, že tak jako z povahy věci v rámci té veřejné diskuze probíhají, ono to není EET jako EET. Ta minulá logika byla narušená právě tím nálezem Ústavního soudu, kde se nám nepodařilo zadefinovat tak, aby Ústavní soud neměl k tomu výhrady. A tím, jak nám vypadly ty bezhotovostní platby kartou, tak vypadl ten analytický potenciál. Čímž pádem to zase byl represivní nástroj, náhodné kontroly. Potom jsme četli v novinách takové ty na první pohled jako neadekvátní. Prodáte jednu krabičku tiktaků, dostanete 10 000 pokutu za to, že jste nezaevidoval tržbu nebo nevyvěsil ceduly v provozovně. Jo, za mě úplně jako absurdní přístup, ale vlastně jediný možný, když nám někdo řekl, nemůžete evidovat bezhotovostní platby. Pokud se přeneseme do dnešní doby a řekneme, když funguje digitalizace, ekonomika musí fungovat digitalizovaně, státní správa a finanční správa nejenom v tom, kdy my se snažíme maximálně zlepšovat naše služby vůči našim klientům, občanům, ale zároveň i dovnitř té kontrolní činnosti, tak ten efekt tam bude a ten potenciál v tom plném náběhu při používání vlastně té datové základny, kterou díky tomu EET získáme, je tam skutečně poměrně velký.
14: Já vlastně směřuju k tomu, jestli to EET není takový kanon na komára, protože jasně je dobře, když v určitých segmentech, na které to bude platit, prostě budou všichni více platit daně a vybere se o 15 miliard víc. Tenhle stát má ale problém, že mu chybějí příjmy za stovky miliard korun. A vy sama jste v rozhovoru pro DVTV před koncem loňského roku řekla, že Česko je daňovým rájem pro bohaté, že jsme tím pověstní. Nebylo by důležitější začít jinde, než je EET, a to třeba změnou toho daňového systému, aby tedy byl spravedlivější pro všechny, tedy třeba i pro bohaté?
13: Tak my samozřejmě nezačínáme EET a neděláme jenom EET. Já jsem teď 1. března oslavila 3 roky zase v řadách služby státu a my stavíme systémy a děláme obrovské investice do těch technologií a pochopitelně pod tím pracují naši analytici. Takže pro nás to není jako jediný a nemůže nikdy být, protože to nemíří do segmentu, které v uvozovkách můžou tu ekonomiku spasit. Upřímně přínos toho EET není v tom, že by zachránil státní rozpočet, ale v tom, že věříme tomu, že by se všichni měli nějakým spravedlivým podílem podílet na fungování toho státu. Protože co mě třeba osobně vadí, já nechci být žádný moralista, ale když skutečně neustále přibývají v zákoně různá osvobození, různé výjimky a cílí do částí, které z povahy věci jsou u bohatých lidí. Ale toho dělníka na pásu, který tam pracuje od nevidím do nevidím, a ta práce není úplně jako zábavná, a tak toho zdaníme do poslední koruny. Já se dívám na ta osvobození fyzických osob, proto jsem to i glosovala, protože ono už nám to narostlo na nějakých 370 miliard na základu daně. Není to daň, jo? Ale jestli říkám, že celá šedá
14: ekonomika...
13: To je co
14: ekonomika, za číslo? 370 miliard? To je osvobození...
13: Osvobození příjmů fyzických osob. Většina z toho je z různých prodejů firem, které dneska od těch 90. let narostly do miliardových hodnot. Druhá věc je, že si z toho nikdy nevybírali žádné velké dividendy, takže ani ta srážková daň na těch ziscích, které tam byly, jako se nezrealizovala nikdy. Zároveň jsou tam různá darování v rodině, jsou tam dědictví, ale to největší objem tvoří právě tyhle prodeje. A mě děsí ten objem. Že si říkám, dobře, tak to bylo kdysi zavedeno v 90. letech na podporu investování, rozvoje kapitálového trhu. Jsou tam prodeje nemovitostí po určité době, teď po 10 letech, ale zase to jsou investiční nemovitosti, takže ten člověk na to musí mít, aby si tu nemovitost koupil. A já si prostě nejsem jistá, jestli máme ten systém spravedlivě nastavený, protože
14: zase... Kdyby se odstranily tyto hlavní výjimky třeba v těch majetkových daních nebo převodních daních, tak by stát mohl získat stovky
13: miliard. No já nevím, já si myslím, že to je jako symbolické, že skutečně jenom tady na těch dílčích převodech, když se bavíme o té šedé ekonomice, tady máme skoro 500 miliard na něčem, co vlastně cílí do nějakých výjimek, které byly nastavovány z úplně jiných důvodů za úplně jiné situace. Takže já si myslím, že tam potenciál určitě je, jenom by to chtělo něco, co v České republice se zpravidla nestává, seriózně si sednout vlastně na ten daňový mix, který tady máme, seriózně si sednout na to, kde ty daně vybíráme nebo nevybíráme a kde bychom je měli vybírat. Jako které ty skupiny bychom měli více chránit.
14: Každopádně to se teď asi nestane, protože vláda slibuje, že žádné daně nezvýší. Naopak chce zavést další vlastně daňové úlevy.
13: Tak jedna věc je programové prohlášení vlády, které vždycky chápu, že je spíš jako vstřícnost vůči těm občanům. Druhá věc je, že kvituji a otázka, jak to dopadne, ale to, že byla finanční správa oslovená, že pokud vidíme nějaké mezery v těch daňových zákonech, tohle třeba za mě jedna z nich, ale my primárně cílíme i do těch velkých firm, do těch korporací, kde máme implementované nějaké mechanismy, aby se nám neodlevaly zisky z České republiky. A prostě ty daňové zákony obsahují určité mezery, kde věřím tomu, že se tam můžou vyskytovat až desítky miliard korun, které nám odtékají z České republiky, a kdybychom ten zákon napsali pořádně, tak se to prostě nestane. Takže my jsme, abychom plně nezahltili ministerstvo financí, tak jsme vytipovali z každé té daně pár takovýchto oblastí, kde si myslíme, že by ta legislativní změna měla nastat. To není o tom, že by se zvyšovaly daně, to je opravdu o tom, aby když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo a nebyla v něm s odpuštěním díra jako vrta od stodoly, protože pak zatěžuje to pravidlo akorát ty, kteří podlehnou toho fenoménu zdanění hloupých, prostě radši ty daně budu platit, protože mi to prostě nepřipadá fér, abych je neplatil, nebo mám nějakou obavu, nebo mám nad sebou nějakou korporaci, která ty vztahy se státem chce mít korektní.
14: Díky za rozhovor.
13: Já děkuju za pozvání.
14: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Mluvili jsme v něm s šéfkou finanční správy Simonou Hornochovou o EET a daních. Další díl uslyšíte za 2 týdny. Příští úterý to budeme s Petrem Šimůnkem s pořadem Nic osobního, prostě biznis. Zatím se mějte fajn a poslouchejte Český rozhlas Plus. Zdraví Jana Klímová.
15: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Víno bez alkoholu, hroznový mošt a jemně perlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu nebo úplně bez něj. To, co ještě před pár lety bylo okrajovou záležitostí, dnes požaduje stále více zákazníků, hlavně mladší generace.
17: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
16: Většina vinařství proto tyto produkty zařazuje do své nabídky.
18: Vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne.
16: Ke zmapování trhu přistoupilo i Národní vinařské centrum, které uspořádalo soutěž Vinní a nevinné. Degustátoři v jihomoravských Valticích tak poprvé hodnotili mošty, vinné limonády nebo nízkoalkoholické nápoje stejně, jako se hodnotí víno. Jak si s tím poradili?
19: No, bylo to zajímavé.
16: V dnešním pořadu Zaostřeno se nealko fenoménu budeme věnovat podrobněji. Podíváme se i do vinařství, kde se vinné limonády vyrábí, a trend probereme také se zástupci vinařských organizací. A protože boom nealkoholických nápojů neminul ani obor pivovarnictví, zabrousíme i do něj. Příjemný poslech vám přeje Vlasta Gajdošíková.
2: Zaostřeno.
20: Každý ten nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jakoby největší změna oproti vínu. To je to nejkomplikovanější na tom, aby jsme všechny ty lahve důkladně skryli, aby nešlo poznat, co to je.
16: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
20: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva. Pomohli jsme si černou stretch folii.
16: Místo typického lupnutí korku tak častěji syčí otvírané plechovky a místo vývertky je potřeba otvírák na korunkové uzávěry. Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
19: No, bylo to zajímavé hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit, protože ta tabulka hodnotící je postavená přece jenom na to víno.
16: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
19: Takže si tady hodně pomáháme poznámkama, vzájemnou diskuzí a vlastně se učíme, i když jsme teda všichni docela zkušení degustátoři, tak se učíme, jak pracovat s těmito, dá se říct, trendovýma produktama.
16: A diskuze jsou docela vášnivé.
21: Toto je fakt luxusní primární aromatika. Já tam cítím ten čerstvě utržený hrozen.
16: Vychvaluje jeden ze vzorků degustátorka Ludmila Burešová.
21: Tomu vůbec nic nechybí. Toto ať ochutná kdokoliv, tak nemůže tomu jako nic vyčíst.
19: To je tvůj názor. Je to krásně čistě udělaná komerční záležitost.
22: Bezpohlavní.
19: Ano, bezpohlavní.
21: Tohle bys o ní řekl.
19: Ano, to by řekl. Tady toto byl takový Heineken. Jo, trošku sladké, trošku kyselé, trošku vonavé, trošku také, jako napsal jsem, v pohodě.
22: Jako víc doladěné, no.
19: Ano, doladěné úplně, aby se to každému líbilo. No, degustací vína je to ještě asi ostřejší.
16: Podotýká Zbyněk Kopeček. 18 moravských a jeden český vinař do soutěže přihlásili 39 vzorků. Na 100-bodové škále běžně používané pro hodnocení vín nakonec většina nápojů získala velmi vysoké hodnocení, říká ředitel soutěže Petr Gondáš.
23: Ta tabulka OIV je samozřejmě přizpůsobená na víno primárně, ale vždy jde o aroma a o chuť hlavně. Takže je to tady stejné. Jako já jsem říkal, soustřeďte se prostě na chuť a na to aroma toho produktu, aby vám to bylo libé, aby vám to dobře prostě fungovalo v ústech a na nose. Když si řekneme, že v národní soutěži vín je stříbrná medaile na úrovni 86 bodů, tak tady dostalo 20 produktů 86 a více bodů. Z toho 5 by mělo zlatou medaili, takže ty produkty jsou kvalitní, dobré a ti vinaři se vůbec nemusí za tyto produkty stydět a konzumenti se mají na co těšit.
16: Podle Petra Gondáše soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy a má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky.
23: Toto jsou velmi netradiční produkty, co se týče vinného trhu, ale my je nesmíme prostě přehlížet. Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
16: Vítězné výrobky ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky.
23: Tři nejzastoupenější kategorie jsou vinné mošty, potom jsou to vinný nápoj bez alkoholu sycený a vinný nápoj s alkoholem sycený.
16: Soutěže se tak mohly zúčastnit i nápoje s nižším obsahem alkoholu. Hranici si podle Petra Gondáše stanovilo Národní vinařské centrum.
23: My jsme se dohodli, že to bude 9,99, jo? Že to bude do 10% objemových alkoholů. Je to vlastně taková ta hranice toho nejlehčího vína, nebo jako lehkého vína, které dá se ho vypít, ta sedmička úplně v pohodě. Takže i toto nám připadlo taková hranice, kterou jsme si prostě určili, jako aby byl člověk takový jako se svěží hlavou, nebo jak bych to řekl.
16: Čtvrtou soutěžní kategorií bylo dealkoholizované víno. V Česku ho vyrábí více producentů, většina k tomu ale používá hrozny z dovozu.
23: Problém je v tom, že já vím teda na současném trhu o jediném dealkoholizovaném víně z moravské suroviny. Všechny další vína dealkoholizovaná jsou třeba vyráběna i na Moravě, ale jsou z zahraniční suroviny, protože ten proces výroby toho dealkoholického vína je velmi nákladný, tak ta surovina prostě musí být co nejlevnější, takže se často jako dováží. No.
16: Pátou kategorií byla pro někoho možná překvapivě voda, ale sycená oxidem uhličitým jímaným při kvašení vína, vysvětluje Petr Gondáš.
23: Je to nová technologie, poslední, já nevím, 3-4 roky na trhu, protože když máte perlivá vína, tak ty jsou sice na průmyslovým CO2, tak toto je přírodní CO2, které vzniká kvašením v těch obrovských tancích, oni ho jímají a potom se vrací buď zpátky do vody, anebo se tím sytí ta perlivá vína. Ten plyn má malinko jemnější strukturu než to průmyslové CO2, takže je jemnější, vnímání potom na jazyku, to perlení je daleko příjemnější a navíc má nějaké aroma z toho moštu, takže ještě podporuje tu vodu, že je taková vonavější. Já jsem měl osobně zkušenost s nějakou vodou sycenou plynem z tramínu a bylo to velmi příjemné pití jako na léto. Je to prostě novinka na trhu a začali to už dávat i do bombiček na ty průmyslové domácí limonády typu Soda Stream a další.
2: Posloucháte Zaostřeno.
16: Jak vypadá výroba nealkoholického syceného vinného nápoje, jsem se vypravila zjistit do vinařství Gottberg v Popicích na Břeclavsku. Právě jejich limonáda totiž v soutěži Národního vinařského centra vyhrála.
0: Já si myslím, že jsme s ním poprvé začali v roce 2018-19 a reagovali jsme na poptávku našich zákazníků, že chtěli nějaký sortiment i in alko.
16: Vypráví enolog Stanislav Málek.
0: Takže jsme začali vyrábět právě tady tento sycený nealkoholický nápoj z moštu, navíc muškátu moravského, což je odruda, která se nám ve víně třeba hůře prodává, tak tady to bylo na snadě a udělali jsme k tomu vlastně i červenou variantu a tu děláme s odrudy Merlot.
1: Muškát moravský je vhodný právě na takovéto nápoje bez alkoholu?
0: Já si myslím, že určitě jo, protože to má zákazníkovi co nabídnout. Je tam zajímavá právě ta aromatika, která se zákazníkovi moc líbí. A samozřejmě je to odrůda, která je raná, takže i to, že tu limonádu máme celkem brzy hotovou. A navíc to děláme i z toho důvodu, že jsme vlastně vytlačili tady různé džusy a vlastně nabízíme tady jenom ten náš výrobek z těch našich hroznů.
1: Dá se říct, že na to jdou jakoby horší hrozny?
0: To určitě ne. Při té výrobě používám vlastně stejnou surovinu jako pro výrobu vína. Část vlastně toho moštu, který se připravuje pro to víno, tak je odděleno právě na tu výrobu té Gottbertinky.
1: No a kolik si tak toho oddělíte?
0: Poslední dva roky děláme zhruba nějakých 1500 litrů od každého toho druhu. Protože to dáváme do lahve 0,33, takže děláme nějakých 4500 lahví zhruba od každého toho druhu.
16: V porovnání s produkcí vína je to tedy zanedbatelný zlomek.
0: Tak tady máme tu naši výrobu.
1: Jsme mezi těmi nerezovými tanky, ano. Kde normálně bývá nejdříve mošt.
0: Ano, jsme v srdci té výroby. Z vinice se dovezou hrozny, které se zpracují a sem se už teda čerpá vylisovaný mošt, který se ošetřuje. Část toho moštu teda se dá bokem. Ten mošt já stabilizuji, to znamená čistě jenom bentonit, což je jílová hornina, kterou vlastně odstraním ty proteiny, aby se nám ta limonáda nezakalila. No a poté proběhne jenom filtrace finálová, namíchání, to znamená kupáž toho moštu s vodou a jede to na to sycení a pasteraci.
16: K sycení limonády používá Stanislav Málek už zmíněný oxid uhličitý, jímaný při kvašení vína. Spolu s pasterací to pro Gottberg obstarává jedna rakouská firma, protože v době, kdy s výrobou limonády začínali, taková technologie v Česku nebyla.
0: Zrovna tady s tímto plynem dělal jsem si tady nějaké pokusy a ty výsledky za mě byly jakože ohromující. Takže je to na snadě, protože zase je to přírodní produkt, je to vlastně z té révy vinné, kdežto ten CO2, který se používá v ostatních sycených nápojích, se vyrábí z ropy.
16: Jednu nevýhodu to ale přece jen má, a to vyšší cenu. Třetinková láhev jejich oceněné limonády teď vyjde na 60 korun.
0: Skutečně ty náklady jsou jakože velké. Už jenom když se vezme třeba to sklo, ta láhev 0,33, chceme to teda do skla, nerezová korunka, tak potom samozřejmě nějaký ten obsah, ta manipulace s tím, potom samozřejmě to sycení a tak dále, tak to nákladově jako vychází poměrně hodně draho a takovým třeba nápojům typu kapi tomu prostě tak v tomto ohledu nemůžeme konkurovat, ale je pravda to, že my de facto 90% tohoto výrobku prodáme tady přímo na vinařství, takže nemáme ty ambice někde s tím expandovat dál na ten trh, takže toto mě až tak příliš netrápí a tady ten zákazník je prostě ochoten zaplatit za to ty peníze a ví, že prostě dostává kvalitní výrobek.
16: Plánujete rozšíření výroby, ať už co do množství, tak i do druhů?
0: No tak po zkušenosti s letošním ročníkem a určitě i to ocenění k tomu přispěje, bude ta poptávka určitě větší, takže už teď přemýšlíme, jestli vůbec do začátku toho vinobraní vyjdeme. Toto já, když teď tady k tomuto dojdu, tak to mě jako jímá hrůze, jako jo, protože tady vidíte naši veškerou zásobu. Na to, jaká je doba, že nás teď ta sezóna hlavní teď čeká, tak prostě jsme vypití, ano. Teď poslední dva roky je ta produkce zhruba stejná, ale letošním roku už vidíme, že asi s tímto množství nevídeme, takže budeme muset tu výrobu navyšovat.
16: Nižší obsah alkoholu vyhledávají zákazníci podle Stanislava Málka i u klasických vín z produkce jejich vinařství.
0: To už jsme zaznamenali od toho roku 23, kdy ten zákazník cíleně vyhledává vína s nižším obsahem alkoholu. Je takové ty klasické pozdní sběry 13, 13,5 alkoholu, ty už vlastně neděláme a snažíme se to sbírá právě na té hranici toho pozdního sběru, takže ty alkoholy max 12,5, spíše v tom rozmezí 11,5 až 12% alkoholu, co už jsou vína na pomezí kabinetu a pozdního sběru. Ten zákazník se skutečně dívá na ten obsah toho alkoholu, protože všichni víme, že ta spotřeba vína klesá, i spotřeba alkoholu celkově klesá a když už teda ten člověk to víno si koupí, tak určitě ten obsah alkoholu sleduje a takové ty vína více alkoholické nevyhledává. Bavíme se teda o bílých vínech. U těch červených tam je to trošku jinak.
16: Co si o to myslíte jako vinař?
0: No, já doufám, že to je jenom nějaký modní výstřelek a ten zákazník se zase zpátky vrátí k tomu vínu, protože víno to je vlastně jediný kulturní, za mě kulturní alkoholický nápoj, čistě přírodní, protože takové nápoje, jako je třeba pivo a kořalka, jak já říkám, to jsou nápoje ďábla, ty to pít. A to

0: Spíš, aby mi chutnalo a ještě třeba z jakého vinařství je, nebo už mám i svoje takový oblíbený, takže asi na to, no.
1: Tady asi jste dneska kvůli vínu, že předpokládám.
0: Ne, no ani kávu. Ne, kávu. Když tak tu limonádu teda, tu vyzkouším.
2: My jsme
0: tu
2: tady ještě neměli.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Příklon k nealkoholickým vinným nápojům nebo nízkoalkoholickým variantám vín ale není jednoznačný, domnívá se Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
5: Když se podíváte i do salonu vín, tak tam jsou spíš vína s vyšším alkoholem, které jsou na takové rozjímání, přemýšlení a nejsou to takové ty, já nevím, jak to nazvat, takové cyklovíno nebo takové prostě víno s lehčím alkoholem, o kterém se na tom trhu jako mluví, že by mělo být ekonomicky zajímavější, ale já vím třeba konkrétně od jednotlivých vinařů, že ne každému to funguje. Že udělá tu degustaci, má tam lehká vína, má tam plná vína a někde prostě stejně odchází s tím vínem, prostě co má vysoký alkohol a vyšší extrakt a nevěnují se těm lehkým vatlinům, který má vyrobený jako takhle kvůli tomu trhu.
4: Cestou je podle něj diverzifikace trhu a zpestření nabídky.
5: Ti cyklisti určitě uvidí tady ty produkty, které my tady dneska hodnotíme a u kterých potom můžou klidně vyšlápnout, že se nemusí obávat, že by způsobili nějaký problém na silnici.
4: Síla tradice podle Petra Gondáše některým výrobcům brání i přejít na nové typy obalů, třeba plechovky.
5: Nepůjdu do toho určitě všichni. Já když jsem to konzultoval s nějakými většími vinařstvími, a to se bavíme s vinařstvím, které produkuje miliony litrů, tak říkali, že prostě nikdy nepůjdou do plechovek, jakože s tomu budou bránit, protože jsou tradiční vinařství a budou ten trh nějakým způsobem jako mírně ignorovat.
4: Tuzemské i světové statistiky mluví jasně. Spotřeba alkoholických nápojů klesá. Uvědomují si to i představitelé vinařských organizací, například prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
6: Dneska ve světě standardní podoba vína, obecně konzumace alkoholu, se propadá, ten spotřebitel se rozhoduje jinak. A když už zůstává u nějaké konzumace, tak preferuje lehčí pití, pití s nižším obsahem alkoholu, různé alternativy. A to se netýká jenom vína, týká se to i dalších sektorů alkoholického průmyslu. Takže ano, vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne. Bylo by to velmi smutné, kdybychom se bavili, že zrovna tato věc má něco zachraňovat. Já se nedomnívám, že vinařství obecně ve světě a ani v České republice v tom s tím standardním klasickým nápojem, jediným přírodně prokvášeným nápojem, by bylo ohroženo. Nicméně nejsme schopni detekovat, jestli je to jako trend po nějakou dobu, anebo jestli je to trvalý stav, který teďka zavládne. A po tu dobu je dobré být flexibilní, být na to připraven, mít pro spotřebitele a zákazníka alternativu, ale za mě osobně, a myslím si, že to tak vnímá spousta vinařů, si nepřeju a ani to tak nebude, že se úplně upustí od klasického tichého vína nebo případně šumivého vína, tak jako známe.
4: Co je příčinou nealkotrendu, Martin Chlad jen odhaduje.
6: Všechno jde neskutečně rychle, to znamená, bavíme se v řádu několika posledních jednotek let. Ti prozíravější možná už předtím jako pracovali s těmihle variantami, ale samozřejmě je to poplatno za mě dvěma fenoménům, řekněme vyrůstajícím generacím, které v řadě ohledů jsou specifické a mě asi nepřísluší to posuzovat. A potom za druhé je to vůbec asi díky tématu longevity pro ty generace jako 30, 40, 50 plus, které samozřejmě velmi intenzivně jim se tady líbí, takže začínají přemýšlet o tom, jaký by měl být zdravý životní styl. Jehož součástí za mě osobně je 100% i tiché víno, jenom tak, jak se vždycky a klasik praví, všeho s mírou a vše s rozumem, takže myslím si, že toto jsou dva faktory, které to ovlivňují v posledních 10 letech.
4: Na měnící se trendy ve spotřebě vína reaguje také vinařský fond. Loni zahájil kampaň na podporu národní značky perlivých vín Bublinky. Perlivá vína také mají menší obsah alkoholu. Vinařský fond stanovil hranici na maximálně 12%. Proč to vysvětluje ředitel fondu Zbyněk Vyčar?
7: Je to dáno definicí té značky, protože to má být svěží, lehké, mladistvé pití, řekněme, a s tím se pojí i nižší obsah alkoholu a co tak víme z diskuze ve vinařské komunitě a z různých průzkumů, tak obecně celosvětově je trend, že rostou prodeje spíše těch méně alkoholických vín.
4: Stejně jako prezident Svazu vinařů si i šéf vinařského fondu myslí, že zatím stojí současný důraz na aktivní a zdravý životní styl.
7: A pochopitelně, když víno pijete s menším obsahem alkoholu nebo ho ještě s něčím smícháte, uděláte si třeba střik, tak vám to umožňuje prostě tento styl žít.
4: Podle Zbyňka Vyčara může právě využití tohoto trendu českým a moravským vinařům pomoct.
7: Určitě, já si myslím, že to byla ta základní myšlenka, proč vůbec o něčem takovém někdy v roce 2022 začal Vinařský fond uvažovat. Následné průzkumy ukázaly, že je to určitě krok správným směrem, protože segment perlivých vín vykazuje meziroční nárůsty někdy až v desítkách procent a my bychom rádi část toho trhu obsadili našimi víny, protože vinaři samozřejmě a vinohradníci žijí z prodejů našich vín a naším úkolem je tyto prodeje podporovat, takže myslím si, že co jiného bychom měli dělat než toto. Chceme, aby se té značce Bublinky dařilo. Do konce loňského roku si o licenci zažádalo 15 vinařství, která ta vína uvedla na trh. Bylo to 70 000 lahví, takže byl to skutečně začátek celého toho projektu. Letos těch lahví na trh míří 158 000, k tomu 40 000 plechovek, protože to je novinka, vinaři můžou od letoška plnit bublinky i do plechovek. A bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích, což nás taky velice těší, protože je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína. Takže je důležité tam být vidět a je to i cesta, jak bublinky představovat zákazníkům.
4: Zatímco vinaři se s rostoucí poptávkou po nealko nebo nízkoalkoholických nápojích vyrovnávají relativně krátce, pivovarníci s tím mají bohatší zkušenosti. Potvrzuje to historik Filip Vrána, který se právě oblasti pivovarnictví věnuje a napsal o ní několik knih.
2: Pro pivovarský segment to novinka není zdaleka, protože pamětníci si pamatují ještě pivo na jasy úplně valné chuti s názvem Pito, které mělo skloubit, nebo z toho názvu to vyplývá, pivo jako takové a to jako auto, to znamená, aby po požití se dalo řídit, to znamená, to je to první nealko pivo v tehdejším Československu a loni oslavilo 50 let.
4: Novinkou je ale podle něj rapidní rozvoj tohoto segmentu v posledních letech, jak dokazují data Českého svazu pivovarů a sladoven.
2: Když se podíváme na pár čísel, tak se nám to v posledních letech hodně zvedá a procentuálně, což je možná nejzajímavější, tak v loňském roce nealkoholická piva tvořily 10% celkové produkce českých pivovarů nebo té spotřeby v Česku. Ten výstav v roce 2019 byl kolem 1 000 hektolitrů a teďka je skoro 1 500 za loňský rok. To znamená, není to už jenom nějaký doplněk, ale je to stabilní součást. Ten trh se vyvíjí. Někdy máme pocit, že pivovarský trh je takový ten tradiční, to on samozřejmě je, ale na druhou stranu velice rychle také reaguje na změny spotřebitelských nálad. A jenom, aby jsme to dokumentovali i dalšími příklady, tak ještě třeba před 15-20 lety svrchně kvašená piva u nás prakticky nebyla. Dneska je to běžná součást nějakých soutočí v restauracích. Mladá generace především vyžaduje, chce něco zkoušet, takže v poslední době vyžaduje ty kyseláče a nealko pivo je další segment, který je podporován různými důvody a jeden z nich je nějaký zdravý životní styl. Takže pivovary jsou už zvyklé, bych řekl, reagovat na měnící se poptávku a vedle toho tradičního ležáku, který kdysi před pár lety dominoval naprosto drtivým způsobem té produkci, tak se objevují i další formy piva, které lidé chtějí konzumovat a nealko je jeden z těch segmentů, který se nejrychleji vyvíjí v posledních letech.
4: Podle průzkumu, který si svaz pivovarů a sladoven nechal zpracovat, pije nealko pivo alespoň občas 85% lidí. A 28% pije primárně nealko, zatímco alkoholické pivo jen výjimečně nebo vůbec. To by podle Filipa Vrány ještě před pár lety bylo úplně jinak.
2: Lidem chutnají ty ochucené varianty, zároveň dodržují pravidla zakazující konzumaci alkoholu v práci, při řízení. Často jim i dokonce chutná více než alkoholické pivo a nebo se sami snaží cíleně omezovat konzumaci alkoholu.
4: Podle Filipa Vrány je díky tomu nabídka pivovarů mnohem pestřejší, než kdy v minulosti byla.
2: Když jsme se zabývali tím nejběžnějším ležákem, to znamená tím nejtradičnějším pivem, který u nás je v hospodách, tak zcela běžné je, že máte to nealko variantu, máte 8, máte 10, 11, 12, což v minulosti nebylo běžné. To znamená každému pochuti zkušení sláci, kteří nealko piva nedělali v minulosti, tak dneska je dělají, protože musí, dělají ty kyseláče. Je to typičtější u těch středních a velkých pivovarů, tady ta nabídka ale ty mini pivovary se tomu přizpůsobují a velice rychle zavádí nealkopiva do toho svého spektra. Uvádí se, jsou to jenom odhady, že kolem 15% mini pivovaru nealkopivo vaří také.
4: Stejně jako vinaři, ani pivovarníci si netroufají odhadnout, jestli nealko trend bude sílit i nadále, nebo se vývoj otočí.
2: 10% je docela dost. Těžko říct, jestli by toto někdo pár let zpátky odhadoval. Určitě se to ještě trošku může zvýšit, ale pak se to zase třeba může přehoupnout zpátky. Toto nedokážu prognozovat. Je velký otazník, jak na to bude reagovat ta mladá generace, jestli opravdu ona je tím motorem tady těch změn, tak ty pivovary samozřejmě tomu půjdou nějaký způsobem naproti, aby si zachovali výstav a ten odbyt. My jako Češi jsme stále národem, který má nejvyšší spotřebu na hlavu piva jako celku, ať už je to jakákoliv varianta. Mírně to klesá a tady ten pokles teda vidíme i v jiných zemích, typicky pivovarských, jako je Belgie, Rakousko, Německo, a lze očekávat, že s něčím podobným se vyrovnává i tam, protože ten hlavní trend, to je ten nějaký zdravý životní styl, tak ten samozřejmě jde proti konzumaci alkoholu jako celku.
4: Tolik dnešní Zaostřeno, ve kterém jsme se zabývali nárůstem obliby nealkoholických nebo nízkoalkoholických nápojů, kterým spotřebitelé v posledních letech stále více dávají přednost před vínem nebo pivem. A vinaři a pivovarníci na to musí reagovat. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vlasta Gajdošíková.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
8: O krizi maskulinity v důsledku proměny tradičních rolí se mluví už několik desetiletí. Co to ale znamená? Má dnešní společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív? A jak se s tím muži vyrovnávají? A jak by muže v nových rolích mohli podpořit instituce? Hosty speciálního dílu jsou spisovatel Vratislav Maňák, psychoterapeut Michal Petr a socioložka Lucie Jarkovská.
3: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky.
10: Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
9: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Klír na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
10: Koncem 60. let Klír přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
9: Jiří Klír byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
10: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
11: Dobré ráno, je 6 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
12: Cizí jazyk by měl být podle většiny Čechů povinný až od třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Jeden židovských památek zájemcům otevře přes 60 synagog a hřbitovů. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ligového ročníku po druhé prohráli. Na vítězství dál čeká Plzeň a bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
13: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
12: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
14: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
12: Rusko raketami a drony masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Šlo o největší kombinovaný úder v tomto roce. Počet obětí nebo zraněných úřady zatím neoznámily.
15: Rusko vedlo útok na Oděsu a její okolí asi 15 raketami nebo raketovými drony a zhruba 60 nepilotovanými letouny typu Shahed. Útok začal po 3. hodině v noci a trval do 5 ráno. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu, z předměstí a vilových čtvrtí i v historickém centru, kde vypuklo několik požárů a úřady kvůli hustému kouři doporučili obyvatelům, aby neotevírali okna. Ve městě také nejde elektřina a problémy jsou i s vodou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Jeden židovských památek zdarma nebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Otevřou se i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek, říká koordinátor projektu Pavel Veselý z Židovské obce v Praze.
16: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
12: Seznam přístupných památek je na webu projektu.
17: Sport. Fotbalisté Sparty na začátku nové sezony šance ligy podruhé prohráli, a to v Mladé Boleslavi 0-2. Středočeši jsou po neúplném třetím kole v čele tabulky o skóre před Teplicemi, které remizovali s Plzní ve druhém nejgólovějším utkání samostatné ligové historie 5-5. Severočeši přitom po 10 minutách prohrávali o 3 branky. Gólem a dvěma asistencemi se blízkl teplický křídelník Matěj Radosta.
18: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu, jako je Plzeň, prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum. Ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
17: Poslední v ligové tabulce zůstal Zlín, který nebodoval ani ve třetím kole. Tentokrát podlehl Bohemians 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážky na dálnici D11 u Prahy a u Tišnova na Brněnsku. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové zvěř na vozovce. 3. kilometr vedle odpočívky s čerpací stanicí Orlen. Dejte pozor, zvíře z levé krajnice částečně zasahuje do levého jízdního pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky znovu jede dvěma zúženými pruhy. Noční uzavírka mezi kilometry 24 až 22,5 skončila. Na Brněnsku teď pozorněji mezi Tišnovem a Hradčany. V úseku je na vozovce sražená lesní zvěř. Ještě připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou na Ruzini i k D1 mezi exity 3 Vestec a 15 Lohkov. Omezení kvůli údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne. Obě se dá plynule po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Vysoko v tyrolských Alpách se touhle dobou sbírají šišky na borovicový likér. V Alžírsku je v plném proudu svatební sezóna a nevěsty svatbu často mění doslova v módní přehlídku. Ušít první americkou vlajku nebylo snadné, už protože to švadlenu mohlo stát život. Bordeaux, to není jen červené víno, ale stále častěji taky kivy, olivy nebo melouny.
3: Reportáže zahraničních zpravodajů.
4: Jen pár letních týdnů se hodí pro sběr šišek v rakouském Tyrolsku. A tak lidi lezou po borovicích a riskují zranění, aby získali surovinu pro tradiční likér. Naše zpravodajka Bára Vránová dodává, že recept si rodiny předávají po generace.
20: Borová stezka neboli cervek v němčině je v Tyrolsku velmi oblíbená pro svoje panoramata. Bohužel dneska není moc hezké počasí, takže nic moc vidět není, všude je mlha, ale my jsme tu s průvodkyní Kristýne i z jiného důvodu, protože tato stezka je pojmenovaná po borovicích, což je tady velice důležitý strom.
21: Borovice limba je opravdu výjimečná. Roste pomalu až vysoko v horách, ve výšce kolem 1800 metrů nad mořem, kde odolává drsnému počasí. A právě z jejich šišek u nás vzniká tradiční tyrolský likér.
20: Borovice všude vidím, zatím to tady i hezky borově voní po té smůle, ale nikde žádné šišky, protože ty stromy, které míjíme, jsou zatím malé. A šišky, které potřebují na borovicový likér, rostou až na těch opravdu vzrostlých, to znamená od 2 metrů výš.
21: Těhle je ještě škoda, strom musí nejdřív dorůst. Limba se může dožít až 500 let. Šišky pak rostou vysoko v korunách těch nejstarších stromů a dostat se k nim je vlastně to nejtěžší na celé výrobě.
22: Vzrostlé borovice stojí na strmých svazích, nebo kolem nich bývá husté borůvčí a křoví. No a v tomto případě dokonce obojí.
21: Už se stalo, že se lidé při sběru šišek zranili. Vylezou na strom, větev se zlomí a oni spadnou. A když se skutálíte ze strmého svahu, můžete se vážně zranit.
22: I proto si někteří pomáhají dlouhými tyčemi, aby na šišky dosáhly ze země. Kristýna ale tvrdí, že úplně nejlepší je trpělivost. Stačí prý počkat, až tu nejtěžší práci udělá sama příroda.
21: Nejlepší doba na sběr je na konci července, kdy jsou šišky správně zralé. Nejlepší je počkat po bouřce nebo silném větru, kdy sami spadnou na zem.
22: Šišek přitom není potřeba mnoho. Na domácí várku stačí jen 3 nebo 4. Zpracovat se ale musí co nejdřív, dokud jsou ještě měkké a plné pryskyřice. Právě tehdy dají likéru jeho typickou vůni, chuť a i sytě červenou barvu. V alkoholu leží několik týdnů. Co všechno se k ním pak přidá, to už záleží na rodině. Receptu.
21: Mě to naučila maminka. Už jako malá jsem s ní chodila sbírat šišky a dělali jsme z nich sirup i likér. Každá rodina má svůj vlastní recept. Někdo přidává med, někdo hnědý cukr, já třeba dávám ještě trochu džinu.
22: Likér ale rozhodně není to jediné, k čemu Tyroláci limbu využívají. Z jejího dřeva vyrábějí třeba nábytek, hlavně postele. Věří totiž, že borová pryskyřice pomáhá ke klidnějšímu spánku. Oblíbené jsou i polštářky nebo pytlíčky s limbovými hoblinami, které provoní celý pokoj. A když se do hor vydají děti, místo likéru z nazbíraných šišek často vznikne domácí sirup. Limba je ovšem důležitá i pro celý alpský ekosystém. Svými kořeny zpevňuje strmé svahy a poskytuje potravu i úkryt celé řadě horských živočichů.
21: Máme tu takového ptáčka, jmenuje se ořešník kropenatý. Vybírá ze šišek semena a schovává si je na zimu, jenže na část svých skrýší zapomene a právě z těch zapomenutých semen pak vyrostou nové limby.
22: A jak to tak v horách bývá, tak počasí se během chvíle úplně změnilo, mraky se zvedly a konečně se ukázalo i panorama Innsbrucku, jenže tentokrát byly ty výhledy spíš takový příjemný bonus. Kdyby totiž bylo hezky už od začátku, tak bych se nejspíš stejně jako většina turistů hlavně kochala a kolem těchto borovic jenom prošla. Z Cirbenvek nad Innsbruckem Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Tradiční svatební rituály na východě Alžírska dříve trvaly 3 dny.
0: Dnes už je svatba většinou jednodenní kvůli drahým pronájmům svatebních sálů. Na čem ale alžírské nevěsty šetřit nechtějí, to jsou svatební šaty. Často si jich koupí hned několik a během svatebního dne se převlékají. Svatební krámky ve staré čtvrti hlavního města Alžíru nejsou bílé, hrají různými barvami a střihy. Do jednoho takového nahlédneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou.
1: Vyšli jsme do malého obchůdku se spoustou barevných šatů. Prodavač Jasin nám začíná ukazovat šaty a já tady s sebou mám taky jako pomocnici Henu, která už na několika alžírských svatbách byla a taky dost zajímají tradiční alžírské oděvy v jednotlivých regionech.
0: Běžně má každá nevěsta alespoň jedny šaty ze svého regionu, ale většina nevěst mívá 7 různých typů šatů.
1: Most of them wear 7 dresses. Tak většinou prostě obejdou více různých obchodů. Tady vyberou jedny šaty, v tom sousedním obchodu druhé, o kousek dál třeba třetí a potom si dají dohromady tu svoji svatební garderobu a jak mi tady Hna a Jasin říkají, tak je z toho potom taková modní přehlídka na té svatbě.
0: Toto jsou šaty ze západu Alžírska a tady z východu z města Konstantin. A tyto z regionu Kabylie. Toto je vestička z Alžíru, ta se běžně nosí s kalhotami.
1: V jižnější části Alžírska jsou šaty, které mi připomínají asi nejvíc ty, které bychom v Česku považovali za šaty svatební. Jsou to takové krajkované, dobílo-růžové barvy laděné šaty zdobené zlatými korálky.
0: Nosily se hodně za francouzské kolonizace a ta látka připomíná šaty evropského stylu.
1: Šaty, které tady mají reprezentovat asi největší bohatství, jsou z regionu na spíš východě, z okolo města Konstantin. Ty jsou v barvě takové purpurové, nachové a jsou zdobené zlatou výšivkou. A to specifické, co na nich ještě je, k ním bývá zlatý pásek.
0: Je to region, který rád dává na odiv svůj přepich. To jim dává kouzlo.
1: Teď mám nabídku si některé ty šaty vyzkoušet, tak já jsem si vybrala krásně zdobené barevné šaty.
0: Z regionu Kabylie mají původní proužky i látku.
1: Ty samotné šaty mám na sobě a jak je na nich hodně těch výšivek, tak jsou poměrně těžké. Další část je pásek. Teď futa, taková zástěra, je typická tím, že látka i ta výšivka tady vytváří takové proužky různobarevné a je potom doplňovaná ještě nějakým dalším vzorem. Možná bych ji i trochu přirovnala některým moravským krojům. A ještě je tu jeden pásek, který jde okolo pasu třikrát a je to spletení takových barevných provázků.
5: So you still have the burnous,
1: please. Poslední část se jmenuje burnous. Je to taková kapuce, plášť.
0: Toto je symbol konzervativní strany Alžírska.
1: Cena šatů se samozřejmě liší podle toho, jak dlouho trvá, než se uší. Ty levnější začínají okolo nějakých 2500, ty dražší jdou k 8 až možná 9000.
23: Všechny jsou šité místními švadlenami. Pokud je nevěsta potřebuje upravit rychle, tak si připlatí.
1: No, jak se dozvídám, tak právě v létě je svatební sezóna v Alžírsku v plném proudu.
22: Na vyprávění o svatebních šatech v Alžírsku navážeme s autorkou reportáže naší zpravodajkou na Blízkém východě Janou Karasovou. Vítej.
24: Pěkný den.
22: Jani, tebe v reportáži oblékali, respektive oblékli do svatebních šatů. Jak ses v nich cítila? Bylo to spíš do princezny, anebo to bylo hlavně těžké a nemoc pohodlné?
24: No, do princezny to úplně nebylo, protože ty šaty jsou
2: opravdu specifické. Jak jsem tam říkala, že jsem se trošilinku cítila, že to připomíná moravský kroj, tak jsem se možná malinko cítila jako v moravském kroji, protože těch vrstev, těch šatů je fakt několik. I ty barevné výšivky moc nejsou princeznovské šaty, ale kdybych si vyzkoušela jiné šaty, kdybych si vyzkoušela ty šaty, které jsou víc jako z jihu Alžírska nebo z té jižnější části, tak v těch bych se určitě princeznovsky cítila. Ty tak opravdu vypadaly.
6: Slyšeli jsme v reportáži, že šatů je víc a během svatby se nevěsta převléká. Zjistila si, co se potom se všemi těmi šaty dělá po té svatbě?
2: To je dobrá otázka. Já jsem se na to úplně přímo neptala, nezjišťovala jsem, ale z těch náznaků, co jsem se dozvídala, tak to hodně záleží samozřejmě na třeba i tom, kolik má ta rodina peněz, jestli je třeba nepošle, nepředá někam dál, ale vzhledem k tomu, že oni jsou to opravdu často tradiční šaty určité oblasti, takže nejsou jenom na tu jednu příležitost, oni se dají nosit i dále a někdy si je třeba může ta nevěsta vzít znovu na svatbu. Ne už teda na svoji, ale třeba svých kamarádek, protože i družičky, pozvaní hosté si na ty svatby podle toho, co mi vyprávěli, oblékají právě tady ty tradiční šaty. Někdy třeba i oni vymění během svatby různé typy těch šatů, takže nemusí vůbec skončit někde zapomenuté v šatníku, ale můžou je nosit ještě dál při jiných příležitostech.
6: U nás v Česku se dělávají taky různé tematické svatby, jsou to různé rustikální nebo retro, slyšela jsem nebo četla jsem taky o industriální, může být plážová svatba. Existuje podobný trend taky v Alžírsku, anebo se tam drží jen tradic?
2: Já si myslím, že tam to opravdu trošilinku spíš vychází z toho, že chtějí nějakým způsobem pojmout ty tradice a ono Alžírsko je veliké, je to rozlohou největší země v Africe, takže i v těch jednotlivých regionech ty svatby můžou vypadat dost odlišně podle toho, jaké ty tradice tam mají a podle toho, jak se ten ženich a nevěsta rozhodnou tu svatbu vůbec pojmout, jestli spíš chtějí něco modernějšího anebo se chtějí držet těch původních tradic. A těch původních tradic je hodně, kromě toho, že ta svatba dřív bývala několika denní. Tak ale i přesto některé tradice i na těch, které bych označila méně tradiční svatby, tak zůstávají a jedna z nich je třeba malování henou. To se většinou děje ještě noc před tou svatbou a odděleně muž, ženich a žena, nevěsta se svojí skupinou dalších mužů a dalších žen a oni na ruku dostanou henou namalovaný takový jako kruh a to je jedna z těch svatebních tradic, ale předchází tomu třeba i návštěva takové tradiční, řekněme, sauny, hamámu, to je něco, co jsou takové ty turecké lázně, které se do Alžírska dostaly právě za doby, kdy Alžírsko bylo součástí Osmanské říše. No a zároveň asi jako velmi bohatá tradice pochází ze severozápadu Alžírska okolo města Tlemcen, anebo přímo v tom městě, je dokonce zapsaná i na světovém seznamu kulturního dědictví UNESCO. A to konkrétně právě tradiční šaty a rituály, které předchází přípravě té svatbě. A tam jsou ty šaty, to jsou šaty, které jsem si tady neskoušela, ale ty jsou velmi bohatě zdobené různými korálkami, výšivkami a nevěsty tradičně mývají na hlavě jakýsi čepec, který vypadá velmi zajímavě, trošku jako korunka zdobená korálky, ale zároveň mají i takový kužel malý na hlavě, který tvoří ten čepec, tak třeba součást tady toho jako celého svatebního kulturního dědictví v Alžírsku je na světovém seznamu kulturního dědictví.
6: Je svatba, a teď myslím jako úřední akt a závazek, něco, o co alžírské slečny stojí, anebo do čeho se přímo hrnou?
2: Já jsem se o tom bavila s několika ženami přímo v Alžíru, v hlavním městě. Já myslím si, že to trošku ovlivňuje i to, jaké informace jsem od nich dostávala, protože Alžírsko je různorodé, jsou tam vesnické oblasti více tradiční. Takže budu spíš teď mluvit o tom, jak to vnímají ženy v tom hlavním městě. A ty mi říkali, že vlastně stále tam zůstává takový docela pozitivní přístup ke svatbě. Já jsem dokonce byla pozvaná ne na svatbu, ale na oslavu narození dítěte některými ženami v Alžírsku. A to bylo velmi zajímavé, protože jsem potkala matku a dceru na ulici, začala jsem se s nimi bavit a oni mě pozvali na další den k ním domů a když jsem k ním přišla, tak ta dcera už neměla na hlavě šátek, tak mi chvilku trvalo, než se mi přesně rozpoznala, protože to bylo v tom domácím prostředí, kde byly jenom ostatní ženy a já, když jsem se jí ptala, jak se seznámila se svým mužem, tak ona říkala, že normálně se potkali, tak trošku začaly randit a potom tedy ty rodiny schválily, že se můžou vzít. Nicméně ta její maminka, tak ta měla ještě domluvenou svatbu. A co bylo taky zajímavé, že třeba její maminka se rozhodla, že si šátkem nebude vlasy zakrývat, kdežto naopak dcera, která už jako vlastně ten vztah prožila v takové liberálnější atmosféře, tak se naopak rozhodla, že si šátkem hlavu zakrývat bude. A taky jsme se tam bavili o tom, jestli se scházeli někam, třeba jestli šli do kina nebo co dělali. Takže minimálně v tom Alžíru ženy měly pozitivní přístup ke svatbě, ale zároveň ty, které jsem potkala, tak třeba říkali, že už mají i relativně větší svobodu v tom, jakého partnera si vyberou.
6: To byla zpravodajka Jana Karasová. Děkuji za povídání o tom, jak to chodí v Alžírsku kolem svateb a taky šatů pro nevěsty a přeju ti hezký den.
2: Děkuji a budu se těšit na slyšenou.
3: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Francouzští vinaři z Bordeaux bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují třeba melouny, kivy a olivy. Slavný vinařský region se kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění před očima. Náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis natáčel s vinařem kousek od Bordeaux.
7: Je bio, 100%. Pas de soufre, pas de cuir, rien du tout.
8: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima ale zásadně mění zdejší vinařský region.
9: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
8: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
9: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje. Všichni teď přemýšlejí nad tím, jestli zasadit kivy, lískové ořechy, mandloně nebo něco jiného. S odstupem času možná zjistíme, že právě kivy nebo olivovníky budou tím nejlepším řešením.
8: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
9: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
8: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba alkoholu, a to zejména u mladé generace. Nice, která provozuje obchod s vínem v obci Ares nedaleko Bordeaux, proto musela začít nabízet i různé pivní speciály nebo whisky.
10: Bordeaux
24: bylo po velmi dlouhou dobu významnou vinařskou obcí.
10: oblastí. Dobré víno ale není úplně nejlevnější a lidé nemají takový zájem pít víno a vychutnávat si kvalitní láhve. Už neplatí ani to, že by si v neděli u rodinného oběda otevřeli láhev. Mně je 25 a moje generace pije méně než generace mých rodičů. A nová generace pije ještě méně. Ale pijí zase jiné věci. Hodně koktejly, tvrdý alkohol, pivo. Ale s vínem to nevidím dobře. Ve Francii je mnoho vinařů, kteří krachují. Dlouhou dobu jsme dováželi pivo z celého světa. Lidé milují řemeslné pivo z menších pivovarů. Za rok a půl jsme zdvojnásobili prodej piva. A teď navíc spolupracujeme zejména s místními řemeslnými pivovary.
8: Odklon mladší generace od alkoholu souvisí taky s rostoucí popularitou zdravého životního stylu. Mladší generace nepovažují skleničku vína za nezbytnou součást běžného oběda nebo večeře. A když už si vybírají víno, tak dávají podle ministerstva zemědělství přednost tomu bílému nebo růžovému a vyhýbají se červenému. To je přitom pro vinaře z jihozápadní Francie zásadní. Producenti vína se navíc obávají negativních dopadů rozsáhlých lesních požárů, které region Gironde zasáhly. Požáry se sice vinicím vyhnuly, turisti ale ruší rezervace v hotelích a oblasti se vyhýbají. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: 50 hvězd a 13 pruhů americké vlajky spolehlivě rozezná většina lidí. Víte ale, jak vlastně vznikla? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se vydala do domku ve Filadelfii, kde podle legendy Betsy Rossová ušila tu úplně první. Místo slávy se ale švadlena spíš bála o život, protože jí za takový čin hrozila smrt oběšením.
11: Jsem ve Filadelfii, jen pár kroků od místa, kde před 250 lety podepsali tu slavnou deklaraci nezávislosti, a mezi moderními budovami tady stojí takový úzký cihlový domek a před ním je zahradní restaurace, kde posedávají návštěvníci, a právě tady prý vznikla první americká vlajka.
13: So she actually saw the first, staged the first flag?
14: Correct. General Washington was in Philadelphia. He was the Virginia delegate to the first.
11: Legenda je to krásná. V červnu 1776 vešli do krámku tři muži, mezi nimi sám George Washington a 24-leté vdově Betsy Rossové, která si po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, ukázali náčrt vlajky se šesticípými hvězdami. Betsy prý vzala nůžky, jedním střihem vytvořila hvězdu pěticípou a zakázku dostala. Žena v dobovém kostýmu se představí jako Margaret Woodbyová. Sedí tady v té zahradní restauraci a vypráví lidem o tehdejší politické situaci.
24: Když generál George Washington požádal Betsy Rossovou, aby ušila vlajku, bylo to pro ní totéž jako spáchat vlastizradu. A trestem byla smrt oběšení.
11: Každý obyvatel Ameriky byl tehdy právně poddaným britského krále. Vyhlásit nezávislost znamenalo vzpouru poddaných proti panovníkovi. A k tomu potřebovali tu vlastní vlajku.
24: Betsy ušila vlajku s nápisem, že jsme nyní Spojené státy americké. Už samotným ušitím té vlajky se dopustila vlastizrady. To znamenalo, že o tom tehdy nesměla ani promluvit.
11: Naráží na to, že legenda o statečné švadleně, rebelce a vdově, která po smrti manžela sama vedla čalounickou dílnu, se ne zcela slučuje s historickými záznamy. V nich totiž neexistuje jediný důkaz o tom, že by Betsy Rossová vlajku s 13 pruhy a 13 pěticípými hvězdami skutečně ušila.
24: Ona stejně jako mnozí další během války nemohli veřejně mluvit o tom, co dělají, protože tím bychom se dopustili vlastizrady. Naše město Filadelfie se tehdy dopouštělo vlastizrady už jen tím, že se postavilo na stranu Američanů.
11: Američanům to ale zjevně nevadí. Tady na tom nádvoří, kde je Betsy pochovaná, se fotí školní výpravy a letos v roce 250. narozenin sem míří víc lidí než kdy dřív. Možná i proto, že příběh statečné švadleny rebelky je přesně ten druh legendy, jakou o svém vzniku chce Amerika vyprávět. Z nádvoří domu Betsy Rossové ve Filadelfii, Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.

0: Radiožurnál je půl sedmé. Jana Utendorská a zprávy.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti, chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům na západě Kanady. Úřady evakuovaly tisíce lidí, v akci je na 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Abbeyho už oheň zničil i několik domů. A v Jablonci nad Nisou končí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Závěrečný program nabídne na letní scéně Eurocentra v módní přehlídku Made in Jablonec. Sport. Fotbalisté Sparty v úvodu nového ročníku šance ligy po druhé prohráli. Ve třetím kole podlehli domácí Mladé Boleslavi 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 ve druhém nejgólovějším zápase české nejvyšší soutěže. Bohemian zvítězili ve Zlíně 2-0. A Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou za minulou sezonu. Devátým triumfem v anketě vylepšil vlastní rekord. Mezi ženami poprvé vyhrála Emma Čechová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Vsetínsku a omezení na D5 u Stříbra. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové třetím kilometru silničáři před chvílí odklidili z dálnice sraženou zvěř. Na Vsetínsku ve Velkých Karlovicích havarovalo osobní auto. Nehoda je na cestě na Slovensko a Bumbálku, kousek za obecním úřadem a odbočkou na Soláně. Na místo míří policie, místo nehody je s opatrností průjezdné. A na D5 z Rozvadova do Plzně se u Stříbra kvůli opravám vozovky nově přejíždí do protisměru. Kilometry 110 až 100, na Plzeňce jede jedním pruhem, na Rozvadov dvěma. A zavřený je kvůli tomu exit 107, sjezd i nájezd směr Plzeň Praha. Objíždí se to přes vedlejší exity 119 nebo 100. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Jestli máte rádi slunečné a horké počasí s vysokými teplotami, tak dnešek bude přesně pro vás. Jestli naopak horké dny nevyhledáváte, tak dnes bude lépe zůstat někde ve stínu a v chládku. Máme totiž před sebou další slunečný den s teplotami kolem 30. Mezi ta nejteplejší místa bude patřit Polabí, Praha a Jižní Morava. Tam teploměr ukáže i nad 32 stupni. Dnes bude jasno, beze srážek, oblačnosti začne přibývat až večer, a to od západu Čech. Po horkém dni se ale v noci ochladíme. Teploty v noci totiž většinou klesnou na 19 až 14 stupňů. No a zítřek opět přinese vysoké teploty.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Ruské raketové útoky na Ukrajinu. Strach z migrace jako zbraň v rukou politiků či oheň a solidarita ve Francii. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
5: Ukrajina v posledních měsících dokáže ze vzduchu zasazovat citelné rány ruskému zázemí a rovněž dokázala výrazně zpomalit i postup armády ruského agresora, pro kterou každý dobitý kilometr znamená velké ztráty na životech vojáků. Zároveň ale Ukrajina nyní čím dál více trpí údery ruských raket, proti kterým nemá odpovídající obranu. Americký prezident Donald Trump jí odmítá dodávat účinné protivzdušné rakety do systému Patriot, protože kvůli válce s Íránem má nyní americká armáda sama těchto raket nedostatek. I v noci na dnešek Rusové zaútočili raketami na Kyjev. Zahynuli 4 lidé, včetně dítěte. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
6: V červenci letošního roku ruská armáda vypálila na Ukrajinu rekordních 376 raket. Z toho 126 byly balistické rakety, zbytek střely s plochou dráhou letu. Byl to dvojnásobek raket než v červnu. A nevypadá to, že by tempo ruských útoků mělo zpomalovat. Právě převaha Ruska v raketách je zjevně hlavním důvodem, proč ruský prezident Vladimir Putin odmítá jednat o míru a neustále zdůrazňuje, že Rusko kráčí k neodvratnému vítězství. Přitom Moskva se momentálně nachází v nejhorší situaci od léta 2022, kdy se Ukrajina ubránila vpádu ruských vojsk a pohřbila plány Kremlu na dobytí Kyjeva během jednoho týdne. Postup ruské armády se letos prakticky zastavil. Ztráty začínají převyšovat počty nových rekrutů. Ukrajinské dronové a raketové útoky na ruské rafinérie vyvolaly nedostatek benzínu a ekonomika se kvůli výdajům na válku propadá do recese. Obyčejní Rusové, kteří se předchozí 4 roky snažili válku ze svých životů vytěsnit, se nyní nemohou tvářit, že se jich to netýká. Což je samozřejmě obrovský úspěch Ukrajiny a je vidět, jak moc se Kreml snaží tyto události zamlčovat. Jenže méně se mluví o tom, že i Rusko dovede zasazovat citelné údery. Kvůli raketovým útokům prakticky přestaly fungovat ukrajinské černomorské přístavy, což je problém pro vývoz obilí. Poté, co Ukrajinci spektakulárně zničili sklady největšího ruského online prodejce Wildberries, Rusové začali masivně útočit na ukrajinské sklady. Již dříve bombardovali oddělení dopravce Nová pošta, nyní došlo třeba i na prodejce elektroniky Rozetka. Zásadním problémem je, že Ukrajinci s tím nemohou nic dělat. Ukrajinská armáda vybudovala překvapivě efektivní systém monitoringu vzdušného prostranství na základě radarů, detektorů zvuku a umělé inteligence, takže dokáže sestřelovat naprostou většinu úderných dronů typu Šáhid. Jenže proti balistickým raketám obranu nemá. Respektive má americké systémy Patriot, jenže nemá do nich žádné střely. A co hůře, střely nemá prakticky nikdo. Veškeré dostupné zásoby byly použity během horké fáze konfliktu v Íránu a státy Perského zálivu zjevně vykoupí prakticky jakékoliv jejich množství. Proto Volodymyr Zelenský nepřestává zdůrazňovat potřebu licenční výroby těchto střel, zatím bezúspěšně. Vladimir Putin je zjevně přesvědčen, že pokud rozpoutá ještě větší teror proti ukrajinským civilistům, povede to k další masivní migrační vlně do Evropy. To zase vyvolá napětí, ze kterého budou profitovat především politické síly, které mají blízko k Rusku. Zejména zima bude kritická. Pokud dojde k podobnému ničení energetické infrastruktury a výpadům elektřiny a tepla, jak tomu bylo minulou zimu, bude to pro Ukrajince mimořádně těžké. Na změnu tohoto stavu máme už jen pár měsíců.
5: O ruských raketových útocích na Ukrajinu hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Španělská vláda ode dneška zavedla hraniční kontroly pro spoje z Itálie. Reagovala tak na odmítnutí italské vlády zrušit hraniční kontrolu pro spoje ze Španělska, které Řím zavedl po vpádu 10 000 migrantů z Maroka do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky. Podle Madridu se přitom žádný z migrantů v Ceutě, která má v rámci Schengenu zvláštní status zahrnující kontroly při odjezdu do Unie, nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu. Slovo má Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
7: Ve velké části Evropy sílí protiimigrační nálady. Podstatná část občanů se obrací proti uprchlíkům bez většího rozlišování mezi ekonomickými migranty a lidmi prchajícími před válkou či z politických důvodů. A politici toho využívají pro získávání voličských hlasů. Bez ohledu na fakta. Jenže to se může jednou nepříjemně zvrtnout. Ilustrací tohoto trendu jsou nedávné události v Ceutě, španělském území na pobřeží Afriky. Do Ceuty po moři připlavalo najednou přes 70 000 lidí. Místní úřady čelily situaci, kterou nebylo bez použití rozsáhlého násilí prakticky možné zvládnout. Obrázky z Ceuty, zaplavené uprchlíky, přicházejícími z Maroka, vyvolaly v Evropě šok a strach. Někteří evropští politici, včetně těch českých, z vládních i z opozičních stran, se začali předhánět v kritice Španělska. Hrozili, že Španělsko odříznou od šengenské zóny volného pohybu po Evropě a zdůvodňovali to obavou, aby uprchlíci z Ceuty nešli dál. Španělsku vyčítali jeho snahu legalizovat část imigrantů, kteří v zemi již dlouho pracují, a slabou ochranu unijních hranic. Přitom příliv imigrantů do Ceuty nebyl způsoben jen legalizací uprchlíků. Ta se na nově příchozí stejně nevztahuje a většina imigrantů, bohužel až na ty nejagresivnější, byla z Ceuty okamžitě odsunuta zpátky do Maroka. Navíc Ceuty se nedá volně dostat do Evropy a tudíž ani do zbytku Unie. To ale nehrálo v první reakci politiků žádnou roli. Nějaký čas trvalo, než se politici vrátili do reality. Na jednání unijních ministrů vnitra, zvoleném původně kvůli pokárání Španělska, bylo nakonec Španělsko za své jednání v Ceutě pochváleno. O omezení Schengenu pro Španělsko se prý nemluvilo. Byť Itálie zavedla i tak na měsíc hraniční kontroly. Zní to skoro jako komedie. Směšné to ale není. Ukazuje to, že podstatná část evropských politiků chce rychle reagovat na obavy a někdy i mylné představy svých voličů, místo toho, aby jim vysvětlovala situaci a je ochotna kvůli dočasné přízni voličů obětovat třeba volný pohyb po Evropě a tím i část ekonomické prosperity starého kontinentu. Tentokrát k tomu naštěstí nedošlo. Příště to ale už takhle vyjít nemusí.
5: Protimigrační nálady v Evropě a jejich nebezpečí komentoval Marek Gudema ze serveru Lidovky.cz. Evropu svírá katastrofální sucho a extrémní vedra, což je přímo živná půda pro vznik požárů v krajině, zvláště v lesích. Ve Francii už s nimi bojují několik týdnů, postupně se je ale daří už dostat pod kontrolu, ten poslední obří v departmánu Var včera. U mikrofonu je ve Francii žijící spisovatelka a publicistka Klára Notáro.
8: Francouzi mají letos výjimečnou příležitost ukázat, do jaké míry jsou solidární. Rozsáhlé požáry na jihu a na jihozápadě Francie vyhnaly z domovů a z kempů na 250 000 lidí, včetně důchodců z domova pro seniory. Mnoho lidí našlo útočiště u příbuzných, u přátel nebo u cizích ochotných lidí. Ti, kteří neměli jinou možnost, byli civilní ochranou ubytováni v halách na výstavišti v Bordeaux nebo v internátech. Polní kuchyně a lůžka byly k dispozici i pro hasiče, kteří přespávali také pod širým nebem nebo třeba i v kostele. Lidé, kteří nejsou požáry přímo postiženi, pomáhají seč mohou jako kuchaři, pečovatelé, psychologové. Pomoci se dostává nejen lidem, ale i zvířatům z útulku, které museli být evakuovány. Stejné štěstí nemá divoká zvěř, která přírodní katastrofu nepřežila. Kolik zvířat v požáru zahynulo, se nedá vyčíslit, ale ví se, že dobrovolníci a veterináři se ujali mnoha popálených lišek, srnčat, ježků a jiných zvířat. Hasičům obětavě pomáhají místní lidé, zemědělci, myslivci. Hasičům dovážejí v cisternách vodu nabíranou v jezerech a v rybníkách. Když jsou hasiči odveleni jinam, tak zemědělci hlídají stanoviště a dohašují doutnající zem. Zemědělci těžce nesou kritickou radu nedávno jmenované prefektky departementu Gironde Sophie Brokasové, že místní nesmí rušit odbornou práci hasičů, kteří třeba ani neznají místní terén. Nevoli hotelierů také vzbudilo doporučení prefektky, aby turisté do kraje nejezdili. Ekonomicky bude celý region požárem tvrdě zasažen. Turistická sezóna v této krásné oblasti je pro letošek ohrožena. Do jaké míry budou moci spolupracovat pojišťovny, je otázka. Jisté je jen to, že pojistné bude kvůli klimatickým změnám vyšší pro všechny. Místní lesy jsou borové monokultury, velmi hořlavé. Podle hasičů bude oheň v půdě přetrvávat ještě velmi dlouho. Požáry lesů jsou každým rokem rozsáhlejší. Hojné deště v zimě způsobují, že naroste bujná nízká vegetace, která se v létě stává ideálním palivem. Znovu se otevírá debata, jak má odolný les příští generace vypadat. To právě zkoumal výzkumný ústav INRAE u obce Somos, jehož pozemky s parcelami zkoumaných stromů zničil oheň a vědci tak přišli o desítky let práce. Za požáry nenesou odpovědnost jen neopatrní lidé nebo žháři, ale i politikové, kteří se dostatečně nevěnují otázce klimatických změn a globálního oteplování. Kandidát pro prezidentskou volbu Gabriel Attal v roce 2024, když byl premiérem, seškrtal rozpočet pro civilní ochranu o 50 milionů eur, což představuje cenu dvou hasičských letounů Canadair, které dnes chybí. A extrémní pravice, strana Národní sdružení, si po léta z vědců, kteří upozorňovali na dramatické následky změny klimatu, dělala legraci. Závažnost situace nepochopil Jordan Bardella, pravá ruka Marine Le Penové.

0: Senátu, které se budou konat přesně za 2 měsíce. Senátní volby obvykle lákají menší počet voličů než ty ostatní, zvláště jejich druhé kolo. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším.
1: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
0: O tom, co můžeme čekat od letošních senátních voleb, hovořil politolog Lukáš Jelínek. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Německá vláda kancléře Friedricha Merce i on osobně se dlouhodobě potýká se setrvalým poklesem popularity, což nahrává zejména extremistické alternativě pro Německo AfD, jejíž preference opakovaně překonávají pro tuto stranu rekordní hodnoty. Nad otázkou, zda má právě kancléř Merz stát v čele Spolkové republiky, se zamýšlel bývalý zpravodaj Českého rozhlasu i České televize v Německu, novinář Pavel Polák.
2: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merz kritizuje opozice, je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se Alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Merzovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merze stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
0: Připomněli jsme si komentář bývalého zpravodaje Českého rozhlasu i České televize v Německu Pavla Poláka o současné politické situaci v zemi našich západních sousedů. A nyní už přišel čas na slíbenou glosu. Naději, povzbuzení do života potřebuje každý člověk a každý hledá někde jinde. A někdy se dá nalézt i na obrazovkách v dílech, od kterých očekáváme spíše oddech či zábavu. O jednom takovém pozitivním dopingu nejen pro manažery hovoří zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Na obrazovky streamovací služby Apple TV se ve čtvrté řadě vrátil úspěšný seriál Ted Lasso. Pojednává o trenérovi amerického fotbalu, který se shodou náhod stane trenérem anglického fotbalového klubu. Aniž by o sokru, jak ji Američané nazývají, v podstatě cokoliv věděl. Podívaná je to už několik sezon nejen báječná, ale také poučná a pozitivní. Kéž by se hlavním hrdinou aspoň trochu inspirovalo co nejvíc politiků, manažerů či biznismenů. Ústřední zápletka seriálu, který je pojmenovaný po svém hlavním protagonistovi, je samozřejmě v reálném světě složitě představitelná. Ale o to nikdy nešlo. Jádrem jsou jednak chytré a povětšinou vtipné dialogy, jednak životní filozofie a poselství, které postava Teda Lassa zprostředkovává. Není to v žádném případě banální, jednodimenzionální podívaná. Celý příběh i ústřední postavy mají více vrstev. Na dně ale vystupuje pozitivita, která celé dílo halí do takového sympatického obláčku. Ted Lasso vás prostě nabije dobrou náladou, vírou a pocitem, že život je a může být fajn. To ale není to jediné. Ze seriálu se stal svého druhu kult, protože si jej oblíbila řada biznismenů a vrcholných manažerů, kteří v něm hledají inspiraci pro svou dennodenní práci a pro řízení lidí. I v tom je totiž Ted Lasso velmi inspirativní. Sociální sítě jsou pro toho, kdo hledá, plné šéfovských návodů a motivačních citátů ze seriálu. Ted Lasso předně učí své svěřence a kolegy, včetně majitelky klubu, pro který pracuje, že zásadní je věřit a mít naději. Ne snad, že by nic jiného nehrálo roli, naopak, ale zdůrazňuje, že kdo nevěří sobě, týmu, své firmě, těžko nakonec uspěje. V jeho případě to jde ruku v ruce s pozitivitou, nikoli negací, a s podporou svého okolí, aby dělalo to, v čem je dobré, a ne v ustavičném vymezování se vůči někomu a upozorňováním na chyby. Jedním z nejoblíbenějších mouder Teda Lassa je, že nejšťastnějším tvorem na světě je zlatá rybka, která dokáže během 10 vteřin zapomenout na to, co dělala a co pokazila. Má to být příměr, že je zbytečné se příliš vrtat v tom, co hráči, ale přeneseně skoro kdokoliv, pokazili. Důležité je se poučit a jít dál, být odolný a nehroutit se. Jenže tuto filozofii do lidí Ted Lasso dostává přirozeně, nenadává a nikdo se u toho necítí špatně. Americký biznisový deník Wall Street Journal u příležitosti startu 4. řady seriálu napsal, že pořad je jako Masterclass of Leadership, tedy špičkový kurz zaměřený na to, jak řídit a jak být dobrým lídrem. Jsme v době, kdy především od politiků slyšíme zlobu, hněv, urážky, výčitky. Kdy technologická revoluce a nástup umělé inteligence v mnoha lidech probouzí obavy a nedůvěru k budoucnosti. Kdy ze sociálních sítí člověk snadno nabíde dojmu, že důležité je mít hlavně ostré lokty a silné názory spíš než schopnost někoho vyslechnout a dobře se ptát. A právě v takové době je Ted Lasso prototypem nejen sympatického a inspirativního šéfa v jakémkoliv oboru, ale vzít bychom si z něj mohli něco málo, aspoň vlastně každý z nás.
0: Glosou Luboše Kreče končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
4: Radiožurnál 7 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
5: Ještě do konce září je možné zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Čínské úřady se připravují na tajfun Dolphin. Přes 100 000 lidí muselo opustit své domovy. Fotbalisté Sparty prohráli v Šanselize v Mladé Boleslavi 0-2 a bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 000 lidí.
7: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
8: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
7: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
9: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, u které pojišťovny jste registrován.
7: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
5: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu z předměstí i vilových čtvrtí v historickém centru. Ve městě je náš zpravodaj Martin Durazín. Živě se s ním spojíme ve víkendovém radiožurnálu po 7:45. Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí místního času. Provincie Četiang a Futien musela opustit přes 100 000 lidí.
10: Čínská provincie Četiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šanghaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
5: Brněnský Hantec je nově zapsaný na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení je odpoledne na programu Národopisného festivalu v Miloticích na Gijovsku a se zápisem pomohli i vědci z Akademie věd.
11: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
12: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
13: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
12: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Středočeši rozhodli v první půli, kdy skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražané, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku, pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
15: Rozhodlo to, že jsme byli v první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a my jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
14: Po třech kolech má Sparta pouze 3 body a v neúplné tabulce je až 9. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a díky lepšímu skóre vede ligu před Teplicemi, které remizovaly s Plzní 5-5. Zlín podlehl Bohemians 0-2.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehody u Prostějova a na Blanensku. Na dálnici D35 u Olomouce ve směru z Mohelnice stojí porouchané vozidlo. Exit 267 na přejezdu na dálnici D46 do Vyškova a Brna. Na silnici 150 z Prostějova do Bícova narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je za obcí Ohrozim, místo průjezdné, a to se může změnit během odklízení následku nehody. Na Blanensku silnici z Černé hory do Rájce Jestřebí se srazila 2 osobní auta a následky nehody přikáží podle policie mohou i blokovat průjezd. A ještě připomínáme uzavírku na Pražském okruhu obousměrnou na Ruzini i k D1 mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Omezení kvůli pravidelné údržbě v tunelech potrvá do dnešního poledne.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Boj za otevřené AI modely, krátký život jedné AI služby Google, vylepšování útoků na šifrování pomocí umělé inteligence a velká krádež bitcoinů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
6: Online Plus.
17: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
18: Ahoj Davide.
17: Z hardwareových peněženek Coldcard zmizely bitcoiny v hodnotě přes 2 miliardy korun. Někomu se podařilo v zařízeních objevit bezpečnostní chybu, která umožnila prolomit jejich zabezpečení a vyčerpat z nich uložené kryptoměny. Problém byl v generování takzvaného seedu, což je náhodné číslo, ze kterého se pak vytvářejí bezpečnostní klíče. Jenomže v některých verzích Coldcard se kvůli softwarové chybě seed negeneroval skutečně náhodně, ale vycházel ze sériového čísla čipu a hodin. To celé zabezpečení významně oslabilo a možné hodnoty seedu se daly dopočítat. Výsledkem bylo napadení stovek peněženek a krádež téměř 1600 bitcoinů. Petře, tohle je kauza, která v posledních dnech hýbala hlavně tou kryptoměnovou samozřejmě komunitou. Není to úplně největší krádež bitcoinů, která se zatím stala, nebo nějakých kryptoměn, která se stala, ale 2 miliardy korun to není malá částka samozřejmě. A šlo tady opravdu o chybu v tom generování seedu, tedy toho náhodného čísla, které je potom základem pro veškeré vlastně zabezpečení o něch hardwareových peněženek. Ty hardwareové peněženky, možná jenom pro posluchače, kteří neví, tak to jsou taková malá zařízení, na která se právě dají ukládat různé kryptoměny a jsou zabezpečeny většinou proti právě nějakému úniku nebo průniku. Je to, aspoň se to tak obvykle říká, bezpečnější pro ukládání kryptoměn, než když je člověk má uloženy někde třeba na online burze a podobně. Petře, já bych se možná zeptal hlavně na ten seed, na to náhodné číslo. Proč je důležité, aby ten seed, aby tohleto, tenhle základ vlastně zabezpečení takové hardwareové peněženky, aby byl skutečně náhodným číslem? A jak se vůbec ta náhodná čísla vlastně generují nebo počítají?
18: Lidé od počítačů nemají moc rádi termín náhodné číslo. Zdůrazňují, že je pseudonáhodné. To znamená, že existuje vlastně vždycky nějaký opakovatelný postup, algoritmus, jak to číslo dostat znova stejné, což je nežádoucí. Čili je potřeba, aby buď to tahle možnost byla v tom algoritmu nějak silně oslabená, anebo aby nebyl znám ten postup. V tomhle případě zřejmě došlo k tomu, že postup byl zřejmý. Každý výpočet toho pseudonáhodného čísla začíná z nějakého startovacího bodu. Tím bývá obvykle údaj hodin, reálný čas. Na tom nic špatného není. Špatné je, že tam zřejmě bylo známo, jakým způsobem se ten hodinový údaj zkombinuje s nějakou konstantou, v tomhle případě s tím sériovým číslem modelu peněženky, a průšvih je hotov. Skutečně náhodná čísla se dají generovat jedině nějakým fyzikálním procesem, třeba rozpadem atomů a měřením, jak často, jak rychle se ty atomy rozpadnou. Jakmile se to dělá digitálně v počítači, tak je vždycky pseudonáhodné a vždycky hypoteticky existuje možnost, že se to dá prolomit.
17: Vidíš to, jako laikovi matematickému by mi vlastně přišlo, že říct nějaké náhodné číslo je strašně jednoduché. Prostě si teďka nějaké vymyslím a to je přece náhodné. Není to tak?
18: Je to tak. Potíž je v tom, když si nevymyslíš jedno, ale když si jich vymyslíš, a o to v těchto případech jde, dlouhou řadu za sebou. Potom se dá obvykle ukázat, že se člověk i při té snaze o náhodnost řídí nějakým skrytým postupem, který si ani neuvědomuje. Prostě vyrobit náhodu, napodobit náhodu, ať už hádáním od oka, anebo nějakým algoritmickým postupem, je velice obtížná záležitost. A když si ta čísla jenom tak navymýšlíš, tak je téměř 100% jisté, že náhodná nebudou. Na to jsou zase statistické testy posloupností čísel, ze kterých se dá poznat, jestli jsou náhodné nebo jestli je tam nějaká zákonitost.
17: Děkuju za tohleto objasnění. Myslím si, že právě ta problematika náhodných a pseudonáhodných čísel je hrozně zajímavá a vlastně je pro mě jako pro laika dost neintuitivní a jsem rád, že jsi nám to tady takhle vysvětlil.
19: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: AI modely firmy Anthropic umí výrazně vylepšit metody na prolomení šifer. Americká společnost oznámila, že její model Mythos v rámci testů dokázal najít metodu, která zrychlila útok na jednodušší verzi jednoho z nejpoužívanějších šifrovacích algoritmů AES. Jeho složitější verze se používá například k zabezpečení digitální komunikace, šifrování internetového provozu či dat. Mythos vylepšil dosud nejlepší metodu útoku na tento algoritmus tak, že ji až 800krát zrychlil. Podle Anthropiku k výsledku dospěl téměř úplně autonomně a stačil mu k tomu asi týden. V dalším testu se modelu podařilo obdobně vylepšit útok na kryptografické schéma Hawk, které je navrženo pro zabezpečení digitálních podpisů a má odolat i budoucím útokům kvantových počítačů. Podle Anthropiku se modelu podařilo sílu schématu snížit prakticky na polovinu. Ani jeden z útoků neznamená praktickou hrozbu pro dnes používané bezpečnostní systémy, říká firma. Zatím jde spíš o ukázku možností AI modelů při útocích na kryptografické nástroje. Petře, tahle zpráva mi přišla hodně zajímavá a vlastně má potenciál vyvolat nějaké obavy třeba lidí, jestli ty dnes používané šifrovací algoritmy jsou dostatečně bezpečné. Já začnu u toho vlastně schématu Hawk. To mělo odolat i prolomení pomocí kvantových počítačů. Znamená tenhle ten pokus Anthropiku, že ty AI modely dokáží prolomit i takto odolné algoritmy podle tebe?
18: Zatím ne. Bezpečnost všech těchto šifrovacích systémů není dána tím, že by nebylo známo, jak je prolomit, jak se na tu šifru dostat, ale tím, že ten výpočet je velice složitý a dlouhý. Čili algoritmy, jak prolomit šifru, včetně té postkvantové, jsou známy, ale ten výpočet podle takového algoritmu by trval třeba stovky let i na těch nejlepších počítačích. Aha. Čili z praktického hlediska je to bezpečné šifrování. A když by se vyvinuli rychlejší počítače, což se ostatně děje pořád, tak stačí prodloužit délku toho šifrovacího klíče třeba na dvojnásobek a jsme tam, kde jsme byli a bezpečnost je opět zajištěna. Takhle to šlo po dlouhá léta. To, co se teď stalo, to, co udělal ten Mythos, je, že vzal ten existující algoritmus pro prolomení šifry a našel způsoby, jak jeho činnost zrychlit. Jestli je to 800 násobek, to je hodně, ale pořád se tomu dá snadno čelit tím, že se ten klíč trochu prodlouží. Průšvih by byl, kdyby ten model umělé inteligence našel principiálně něco nového, co nebude vycházet z těch dosavadních algoritmů hledání. Něco, co obejde stávající matematická omezení. To se naštěstí nestalo. Dost pravděpodobně se to ani stát nemůže, protože je prostě matematicky zaručeno, že je to nemožné. Tohle je ale pořád ještě v matematice otevřená otázka. Sice většina odborníků se kloní k tomu, že ty šifry jsou bezpečné navždy, ale není to tak docela jisté. A potom je tady úplně separátně otázka těch kvantových počítačů. To je samostatné téma. Ty by vlastně, kdyby byly už prakticky použitelné, což nejsou, tak by dokázali ten výpočetní čas zkrátit na nějaké zanedbatelné minimum. Proto se vymýšlejí šifry, které budou i proti takovémuto útoku odolné. A u těchto šifer tu zkrácení času na polovinu vlastně neznamená příliš mnoho, pořád zůstávají odolné. Mm-hmm. Ale nechci říkat, že to neznamená celé vůbec nic. Je to zajímavá věc. A pokud je to první krok v nějakém dalším zdokonalování algoritmů, tak časem o tom uslyšíme více.
17: Anthropic vlastně zveřejnil v tom svém blogu také nějaké další informace k těm testům. Vlastně šlo o dva testy. Každý trval přibližně týden, což mně přijde vlastně relativně krátká doba na takovýhle výsledek, byť jak říkáš, tak to neznamená, že ty algoritmy nejsou už jako použitelné nebo jsou úplně prolomené. A každý z těch útoků stál zhruba 100 000 dolarů, když se to přepočítá na vlastně ten výpočetní výkon a množství toků, které vlastně model spotřeboval při každém z těch vlastně útoků nebo pokusů o prolomení těch algoritmů. To nejsou zas tak velké částky a není to zas tak moc času. Říkám si, co by se stalo, kdyby ten algoritmus na tom pracoval delší dobu a věnovalo se do toho více peněz. Pořád myslíš, že ještě tady by nedokázal prolomit vlastně to šifrování?
18: No, připomeňme, že ta čísla, která uvádíš, platí pro tu zjednodušenou verzi AES, ano. A že to byl test, ve kterém šlo o to, jestli vůbec v principu ta umělá inteligence si s tímhle poradí. Zatím jí nepředhodili standardně používanou šifru, která se používá skutečně pro zabezpečení internetového provozu, usnadnili jí ten úkol. Kdyby to měla být komerčně používaná šifra, tak by ty časy byly patrně mnohonásobně vyšší. Neumím to říct přesně, musel bych k tomu mít i taková data, která Anthropic ani nezveřejnil, ale zdá se, že v tuhle chvíli to opravdu není aktuální problém, jenomže při současném tempu vývoje umělé inteligence se těžko dá říct, že to nebude aktuální problém za nějakou dobu. Začínám si pomalu zvykat na to, že je možné skoro všechno v tomhle směru.
20: No, bylo vlastně zajímavé, že Anthropic zveřejnil, že ten model nejdříve úplně odmítl vlastně se pokoušet o to prolomení i té slabší verze, tedy AES, a teprve až ho vlastně ti zadavatelé ličtí nějakým způsobem přemluvili, aby to zkusil, tak vlastně našel nějakou tu metodu, jak ten útok na tu slabší verzi tedy jak si zrychlit a vylepšit. Takže ani ten model si na začátku nevěřil v uvozovkách, že by něco podobného vlastně mohl dokázat. To mě přišlo na tom vlastně docela vtipné.
18: Tak jednak se Anthropiku hodí tohle zdůraznit, aby se lidé nebáli jeho umělé inteligence. Jednak je pravděpodobné, že to tak skutečně proběhlo, protože je vlastně všeobecně známo, že ten úkol je nemožný. A když postavíš AI před nemožný úkol, tak ti napřed řekne, že je nemožný, a až pak ho začne zkusit řešit. V tom se podobá mnoha lidem.
21: Online Plus Davida Slíška.
20: Jen jeden den byla na službě Google Earth dostupná nová AI služba Google. Po vlně protestů ji firma musela stáhnout. Google Earth je služba, která na základě satelitních snímků umí vytvářet 3D mapy povrchu Země. Někdy se jí přezdívá také virtuální globus. 30. července Google do této služby přidal svůj AI generátor obrázků Nano Banana a umožnil uživatelům vkládat do skutečných satelitních 3D map uměle vygenerované objekty. Jenže se záhy objevily kritické hlasy, které upozorňovaly na to, že nástroj je možné zneužít k šíření dezinformací. Například britská BBC s pomocí generátoru dokázala vytvořit důvěryhodně vypadající obrázky, třeba zhroucené Eiffelovy věže nebo tanků okupujících hlavní město Ukrajiny. Google po kritice generátor z Google Earth stáhl s vysvětlením, že lidé začali sdílet upravené satelitní záběry, které odporují licenčním podmínkám služby. Petře, to bylo opravdu hodně rychlé. Než jsem si stihl vyzkoušet vlastně tu novinku v Google Earth, tak už tam ta novinka nebyla a ten generátor opravdu z té služby zase byl odstraněn. Google tedy říká, že někdy v budoucnu tam možná zase tu službu přidá, ale že mezi tím více zapracuje na nějakých bezpečnostních právě zase opatřeních, aby lidé nemohli tuhle tu službu zneužívat a generovat tam právě nějaké věci, které úplně nejsou pravda a které třeba by se daly považovat za nějaké dezinformace. Také Google vlastně to přidání AI generátoru na začátku zdůvodňoval tím, že chtěl umožnit lidem s těmi 3D mapami zacházet co nejkreativněji. Na blogu měl i řadu příkladů toho kreativního používání, například tam na reálné dnešní mapě modeloval, jak kdysi mohly vypadat Pompeje, a říkal, že to je možné použít třeba právě nějakým učitelem, aby tohle to ukázal svým studentům a podobně. Přijde ti taková služba přínosná, která už dnes tedy funguje, ale třeba jednou zase bude?
18: Tak je to zábavná služba, je to vlastně zábavná příhoda. Mně se vybavují nesmrtelná slova někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který v jiné situaci řekl, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. A to je, myslím, úplně přesně ono. V Google to taky mysleli dobře, ale pochopitelně blesku rychle spousta lidí našla způsob, jak to použít v rozporu s jejich původními záměry. Myslím si, že dezinformace založené na leteckých snímcích a na mapách tím nezmizí ze světa, jenom tímhle způsobem se jejich tvorba značně usnadnila, tak to zase ti, kdo je dělají, budou mít maličko komplikovanější, ale ne o tolik, protože těch leteckých snímků je všude k dispozici spousta. Byla by to hezká hračka, ale neumím si představit, jak první povolit jenom ta slušná použití a zbavit se těch potenciálně škodlivých. Jestli to v Google vymyslí, rád se na to podívám, ale fakt nevím, jak to chtějí udělat.
20: No, to přesně předběhl další otázku, která mě napadla, jestli si dovedeš představit, jak tohle to udělat, aby prostě to generovalo jenom věci, které jsou tedy přínosné a nedají se zneužít. Taky jsem vlastně přemýšlel nad tím, jak tohle udělat, zatím mě nic taky nenapadlo. Tak jsem zvědavý, jestli ta věta o tom možném návratu generátoru obrázku do Google Earth, jestli to nebylo jenom nějaké PR nebo zbožné přání v Google, anebo jestli to tedy nakonec opravdu nějak zrealizují. No, uvidíme.
21: Online Plus Davida Slíška.
20: Svět potřebuje otevřené AI modely, říká nově vytvořená organizace Open Secure AI Alliance, za kterou stojí především firma Nvidia, ale přidali se k ní i další velké společnosti a organizace, jako je Adobe, Amazon, Cisco, Cloudflare, Intel, Mozilla, Microsoft či Linux Foundation. Aliance vznikla v reakci na nedávný incident, při kterém firmě OpenAI unikly při testech AI agenti na veřejný internet a napadli platformu Hugging Face. Cílem organizace má být zvýšení bezpečnosti používání AI za pomocí tzv. Open sourceových nástrojů a modelů. V oblasti bezpečnosti AI teď stojíme před volbou, zda bude ochrana infrastruktury založena na několika neprůhledných systémech, nebo jejím základem budou otevřené modely a nástroje, které může studovat, přizpůsobovat a používat kdokoliv, říká Nvidia v oznámení o založení organizace. Připomíná přitom, že když Hugging Face chtěla při útoku AI agentů použít k obraně uzavřené AI modely, tyto systémy na začátku odmítly bezpečnostní analýzy provádět, protože si nebyly jisté, zda je nezadávají útočníci. Hugging Face proto nakonec použila otevřený model GLM 5.2, který běžel na jejich vlastních serverech. Petře, tohle je vlastně jeden z důsledků té kauzy nebo toho incidentu, o kterém jsme vlastně mluvili, myslím, že v posledních dokonce dvou vydáních našeho pořadu. Mimochodem, mezi tím vyšlo najevo, že těch úniků AI agentů z testovacího prostředí bylo ještě více, k některým dalším se přiznala firma Anthropic, teď vlastně čerstvě OpenAI také ještě zveřejnila další incidenty, které se takovýmto způsobem staly, takže to vypadá, že to není až tak úplně neobvyklé, že se ti agenti dostanou na otevřený internet a pak třeba zkoušejí útočit i na nějaké reálné služby mimo to testovací prostředí. Každopádně vznikla tady tato organizace, ve které je spousta velkých internetových a digitálních firem a organizací, a ta říká, že vlastně je potřeba mít ty otevřené modely k tomu, aby vůbec bylo možné nějakým způsobem s AI bezpečně jaksi zacházet a případně řešit vlastně tyto bezpečnostní incidenty. Souhlasíš s tímhle tvrzením, že bez těch otevřených open sourceových AI modelů to vlastně nepůjde, že nemůže ta bezpečnost být založena na těch uzavřených systémech, jako je právě ChatGPT nebo Claude od Anthropicu nebo Gemini od Google?
18: V zásadě souhlasím. Ono říct, že na nich nemůže být založená, je asi příliš silné, ale rozhodně by bylo velmi nešťastné, kdyby svět neměl k dispozici ty otevřené modely, dvojnásobně otevřené, jednak otevřený softwarový kód zdrojový a jednak otevřené váhy té neuronové sítě. Tohle oboje musí být k dispozici a není to důležité jenom z hlediska bezpečnosti. Pro akademický výzkum, pro experimentování s těmi modely, pro jejich nastavování a zkoumání, co se v nich děje, jsou ty otevřené modely nepostradatelné naprosto. Takže ano, takováhle iniciativa určitě má smysl, je dobře, že vznikla.
20: No a nebojíš se třeba toho, že ty otevřené modely nemají tolik bezpečnostních pojistek a zábran, jako třeba právě ty uzavřené, které jsou možná pod větším tlakem regulatorním a podobně, a že právě třeba ty otevřené modely se dají třeba snáze zneužít k věcem, které by ty uzavřené modely vlastně nedovolily?
18: To sice pravda je, ale to je klasický problém přístupu k silným nástrojům. Když zablokuješ přístup k silným, užitečným nástrojům všem, tak zločinci si je pravděpodobně dokážou stejně opatřit a slušní lidé nikoli. To riziko zneužití tam určitě je, trochu větší než u těch komerčních modelů. Na druhou stranu je to všechno jakž takž kontrolovatelné. Chtěl jsem říct průhledné, ale to není úplně slovo, které v souvislosti s dnešní umělou inteligencí je přiléhavé. Rozhodně, kdybychom byli vydáni zcela na pospas jenom těm několika vedoucím firmám a tomu, co oni jsou ochotní o fungování svých modelů prozradit, nebylo by to dobře. Přes nevýhody, které to přinese a nějaké tam budou, jsou ty otevřené modely potřeba.
20: Ty jsi mluvil o tom, že vlastně ta otevřenost by měla být tedy dvojího druhu, jednak otevřené ty váhy a jednak otevřený vlastně kód toho modelu, ale také často mluvíme o tom, že pořád vlastně úplně nejsme schopni definovat, jak ta umělá inteligence generativní funguje, že je to pořád trochu takový ten black box, který funguje vlastně bez toho, aniž bychom to úplně chápali třeba. Takže je, když máme k dispozici opravdu otevřený systém, včetně kódu, včetně prostě těch vah, je možné tedy si zkontrolovat opravdu přesně, jak tedy funguje, jakým způsobem dochází k nějakým rozhodnutím a podobně?
18: Přesně ne, ale tohle není černá a bílá. To není tak, že buď víme všechno, nebo nevíme nic. Na těch modelech s otevřenými váhami se dá tu a tam něco sledovat, tu a tam něco upravovat, jakým způsobem v úvozovkách přemýšlejí, a časem toho možná půjde více. To, že to není stoprocentně poznatelné, v tomhle okamžiku to ještě neznamená, že nemůžeme vědět vůbec nic.
20: Vznik té aliance iniciovala firma Nvidia, která dneska hodně vydělává právě na tom AI boomu, protože vyrábí ty výkonné akcelerátory, které pak se používají k trénování a k vlastně běhu těch AI modelů, a vydělává na tom hodně peněz. Ona také vlastně vydala svůj otevřený model a v rámci té aliance figuruje další spousta firm, které právě za dalšími těmi otevřenými modely stojí. A ku podivu tam nejsou zastoupeny firmy OpenAI, Anthropic nebo Google, které právě stojí za těmi uzavřenými modely. To asi vypadá na jednu stranu logicky, ale není podle tebe třeba motivací té nové aliance to, aby si vlastně propagovali víc ty své modely versus vlastně ty modely uzavřené?
18: Tam bude spousta motivací a spousta zájmů a firmy, jako je Nvidia, Amazon, Microsoft, rozhodně nemusíme podezírat jenom z čistých a dobrých a nezištných úmyslů, tak to není. Záleží na tom, co z toho ve finále bude. Oni do toho budou muset tak jako tak vložit spoustu peněz, čili chtějí z toho něco mít, ale v tuhle chvíli zastávají užitečnou věc. Konec konců není to nic nového. Open source software typu Linux a Apache a mnoho jiných podobných velkých projektů taky vlastně z velké části zafinancovali v té pozdější fázi vývoje takovéhle velké firmy, včetně některých z těch, které jsou součástí té OpenAI Alliance, protože se jim to vyplatí.
20: No, je zajímavé vlastně, že součástí té organizace jsou kromě těch velkých firm právě třeba také Linux Foundation nebo Mozilla, což jsou právě obvyklé tedy organizace, které stojí na opačné straně barikády. Takže je to vlastně asi zajímavý projekt, když se tam tyhle dva světy takhle potkávají. No, vidíme, jak to bude fungovat dále. Zatím ta aliance vydala teď už nějaký návrh nějakých bezpečnostních pravidel, prohlášení vlastně incidentu a podobně. Bude se na něm ještě pracovat a uvidíme, co z ní vypadne dále. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
18: Naschledanou.
20: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
1: Radiožurnál je 7.30 a Jana Utendorfská přidá zprávy.
2: Jeden židovských památek po celém Česku je možné zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů, a to i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Podle mluvčí sdružení místních samospráv tím běžná obec uspoří až 200 000 korun ročně. U měst je úspora v řádu milionů. Výhodou je i zjednodušení administrativy při sjednávání dodávek elektřiny a plynu. Před 81 lety dopadla na japonské město Nagasaki jaderná bomba. Plutoniová puma Litoměn česky tlouštík tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. A Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po téměř 30 letech letní koupaliště. Za přestavbu zchátralého areálu zaplatila radnice 125 milionů korun. Areál se prvním návštěvníkům otevře v poledne. Sport. Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2-3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menšík, kterého čeká v noci osmifinálový duel s Nizozemcem Van den Zandschulpem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážky na dálnici D1 u Brna a nehoda na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou hlásí náš zpravodaj nepořádek v omezení od kilometrů 209,5.
3: Jak to rozděluje ty první na levý a pravý, bylo to někdo bylo na 3 litr a jsou tam rozházení trošky těch světílek a těch stojanů. Je to hned na začátku toho, jak začíná to dopravní omezení, jo, jako přesvědne na Slavko.
16: Na silnici 37 ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice havarovalo osobní auto. Za obcí Údavy u jedné z odboček na Hlinsko se jede kivadlově jedním pruhem, aktuálně bez delšího zdržení. A Pražský okruh bude ještě několik hodin obousměrně neprůjezdný. Uzavírka kvůli servisu v tunelech je mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objíždí se zatím plynule přes Barrandov a po jižní spojice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Otec Jamese Bonda.
1: My name is Bond. James Bond.
2: Jmenuji se Bond. James Bond. Tato slova a hlavně charakteristickou hudební znělku zná dneska takřka každý z nás. Tahle hudba provází každý film o Jamesu Bondovi. James Bond, to je filmový a hlavně neohrožený agent 007, který čas od času zachraňuje svět. Pohádky pro dospělé, ale v každém případě řemeslně skvěle udělané filmy. Poprvé se Sean Connery, co by James Bond objevil na filmovém plátně v roce 1962. Nikdo z tvůrců tehdy netušil, že fiktivní agent britské tajné služby 007 ovládne na příští desítky let světovou kinematografii a tvůrcům filmových bondovek přinese astronomické výdělky. Spousta lidí zbohatne. Spousta lidí bude tvrdit, že právě oni stojí za tímto fenomenálním úspěchem. Ale opravdu, kdo vlastně filmového Jamese Bonda vymyslel? Koho vůbec by napadlo začít točit později tolik úspěšné bondovky? Tohle i dnes zůstává, troufám si tvrdit, pro většinu našich lidí tajemstvím. Se svou nedočkavostí ale ještě chvilku vydržte. Odpověď se stejně tak jako tak brzy dozvíte. Povězme si nejprve, co byl onen James Bond, hrdina bez bázně a hany, vlastně zač. A proč se vlastně jmenoval tak, jak se jmenoval?
0: Chtěl jsem co nejjednodušší, jednotvárně a prostě znějící jméno, které jsem mohl najít. A James Bond zněl lépe než cokoliv jiného. Kolem něj se stane řada zvláštních událostí, ale on bude neutrální anonymní postavou a tupým nástrojem ovládaným ministerstvem.
2: Tato slova napsal Ian Fleming, britský spisovatel, který postavu Jamese Bonda vymyslel během své dovolené ve svém jamajském sídle Zlaté oko v roce 1952. Bond získal jméno po americkém ornitologovi Jamesu Bondovi, který byl expertem na karibské ptáky. Jeho knihu Ptáci západní Indie měl Fleming, co by vášnivý amatérský ornitolog, ve svém jamajském sídle. Ostatně ve 20. filmové Bondovce Dnes neumírej se James Bond v podání Pierce Brosnana při setkání s čokoládovou kráskou Halle Berry vydává právě za ornitologa. Mnozí novináři spekulovali o tom, že před obrazem Jamese Bonda mohl být i nějaký konkrétní agent britské zpravodajské služby. V úvahu přicházela jména dvou jistých zpravodajců. Fleming však do roku 1964, kdy zemřel, nikdy nic takového nepotvrdil. Ovšem ke službě, v jejímž jménu působil i James Bond, měl i on sám velmi blízko. Za druhé světové války se totiž stal pobočníkem ředitele tajné služby britského námořnictva, admirála Johna Godfreye. Flemingův tehdejší spolupracovník Edward Merritt na něho vzpomínal jako na mimořádně pracovitého člověka, který ve dne v noci vyhodnocoval tajné zprávy o německé výzbroji, o kapitánech nepřátelských ponorek, o přístavních pracích v Kielu. Rovněž třeba také vyhodnocoval podklady pro bombardování Hamburku. Fleming prý tenkrát nasadil skoro až vražedné pracovní tempo. Kouřil až 70 cigaret denně. Edward Merritt o něm ještě napsal.
0: Ian byl stejný požírač papíru jako my všichni v admiralitě. Válka pro něj znamenala trápení, pot a slzy, ale ne bezprostředně krev.
2: V roce 1941 odcestoval Fleming do Spojených států amerických, kde se podrobně seznámil s laboratořemi, archivy, podzemními střelnicemi či učebnami americké tajné služby FBI. Literární historikové označují právě tuto skutečnost za jeden z podnětů pro pozdější zrod Jamese Bonda. Později stál Fleming u vzniku takzvané útočné sekce číslo 30. V jeho biografii je tato sekce charakterizována jako jedna z nejzajímavějších malých a téměř soukromých armád druhé světové války. Specialisté, kteří tu působili, měli za úkol využívat bojových akcí k tomu, aby se vždy zmocnili co největšího množství tajných materiálů, map, rozkazů, šifer a seznamů. Při jedné z takových akcí se Flemingovcům podařilo ukořistit italské plány minových polí pobřežní obrany Sicílie, což při následné invazi zachránilo životy tisícům britských a amerických vojáků. V biografii Jana Fleminga se na toto téma ještě píše.
0: Při invazi do Normandie organizovali Flemingovci útok na Aromáš, kde měli nacisté největší radarovou stanici. Ve Francii přepadli velkou pěstinu žampionů u Uji, kde v podzemních prostorech pracovali Němci na prototypu akustického torpéda, dokonalejšího než měli v té době spojenci. Když skončila válka, ptali se kamarádi Iana Fleminga, co bude dělat. Odpověděl, napíši dějiny špionáže, ale takové, že se na všechny předcházející zapomene jako na nudné.
2: Tyto dějiny, jak známo, Fleming nenapsal, ale za to napsal Jamese Bonda. A ještě jedna zajímavá věc. V době, kdy Jan Fleming vymýšlel, jak rozkrývat nejrůznější metody nacistické špionáže, v jedné americké průzkumné jednotce zvláštního určení působil jistý mladý muž, jehož osudem se později měl rovněž stát James Bond. Později, o mnoho desítek let, ve své biografii bude tento bývalý americký voják s humornou nadsázkou vzpomínat.
0: Do armády jsem se přihlásil jako obyčejný voják. Prošel relativně normálním výcvikem jako všichni ostatní a pak, protože jsem byl samozřejmě superinteligentní, jsem vstoupil do Weapons School. Tam jsme se učili obsluhovat všechny zbraně od revolveru až po dělo. Všechny válečné kurzy byly velice rychlé. Mezitím se objevil program s možností dalšího výcviku pro vysokoškoláky, kteří neměli dokončenou univerzitu. A tak jsem se dostal do Intelligence School, školy průzkumníků v Marylandu. Dnes je to onen známý Camp David. Učili jsme se vyslýchat zajatce, znát organizaci německé armády a podobně.
2: Onen mladý muž se pak účastnil invaze v Normandii. Získal postupně dva řády purpurového srdce. Zažil německou ofenzivu v Ardenách. Byl zraněn. Později se vysloužil i dvě bronzové hvězdy za statečnost. Co by příslušník speciální roty průzkumníků, kteří se vyznačovali mimo jiné tím, že dokonale ovládali německý jazyk, vyhledával potenciální německé zajatce, které potom i vyslýchal. Získával tak mimořádně cenné informace, často zpravodajského charakteru. Zbývá prozradit jméno onoho odvážného muže. Jmenoval se Norbert Auerbach. Už tehdy muž s pozoruhodnou rodinnou historií. Citujeme z jeho již zmíněné biografie.
0: Narodil jsem se ve Vídni, pak jsem žil v Praze, Paříži, následoval Rio de Janeiro, pak New York, Los Angeles, Londýn. Každou chvíli jsem byl někde jinde a také mé zkušenosti s životem v různých zemích jsou dosti barevné.
2: Je na čase prozradit, že ona biografie se jmenuje Z Barandova do Hollywoodu a společně s Norbertem Auerbachem ji v roce 2006 napsala Lenka Soukupová. Z knihy se mimo jiné dozvíme, že Norbert Auerbach byl synem Josefa Auerbacha, muže, který je neodmyslitelně zapsán v pomyslné knize Zlaté éry filmového Barandova. Norbert tuto éru zažil jako mladý chlapec. V knize Z Barandova do Hollywoodu vzpomínal.
0: Setkávám se někdy s názorem, že otec byl jedním z majitelů Barandova, ale nebylo to tak. Byl pouze členem finančního konsorcia, které Barandov financovalo. Nám, dětem, na životě v luxusní barandovské vile nepřipadlo nic zvláštního, že bydlíme ve vile na Barandově obklopení lidmi jako služky a kuchařky a šoféři a zahradníci. No dobře, co na tom? Mysleli jsme si tehdy, že takhle žije každý. Samozřejmě, že se u nás scházeli lidé, kteří nás vůbec nezajímali. Herci, herečky, režiséři, bankéři, všichni z filmového a uměleckého prostředí. Dostávám občas otázku, jestli jsem potkával Vlastu Buriana, Ljubu Hermanovou nebo Adinu Mandlovou a další tehdejší hvězdy. Pamatuji se na Adinu Mandlovou a Ljubu Hermanovou. Měl jsem je rád. Ne proto, že měli hezké nohy, ale proto, že nám dávali čokoládu.
2: Otec Norberta Auerbacha vlastnil v Praze několik společností, zabývajících se výrobou a distribucí filmů. Byla to nejprve firma Elekta Film, která se ve 20. a 30. letech stala největší produkční a distribuční společností v republice. Potom to byly společnosti Slavia Film a Meissner Film. V produkci Josefa Auerbacha vzniklo zhruba 120 úspěšných snímků. Šlo například o slavné filmy s Vlastou Burianem, Velíček ve službách Sherlocka Holmese, C.A.K. Polní maršálek, To neznáte hadě mršku, Anton Špelec Ostrostřelec. Také například dodnes slavný film Gustava Machatého Erotikon. Produkovala rovněž i některé filmy Voskovce a Wericha. V době bezprostředního ohrožení republiky německým nacismem se prozíravému Josefu Auerbachovi podařilo celou svou rodinu dostat za hranice. Nový domov potom našli ve Spojených státech amerických. Jeho syn Norbert po návratu z války se začal věnovat tomu, v čem byl jeho otec mistr nad mistry, tedy podnikání ve filmovém průmyslu. A tak v době, kdy někdejší váleční zpravodajec Jan Fleming psal ve svém síle na Jamajce jednoho Jamese Bonda za druhým, bývalý vojín speciální průzkumné roty 2. tankové divize americké armády Norbert Auerbach si budoval kariéru ve filmovém biznesu. Po několika letech působení u filmových společností zakotil v pařížské centrále společnosti United Artists, kde se měl později stát dokonce i prezidentem celé společnosti. V knize Z Barrandova do Hollywoodu Norbert Auerbach vzpomínal.
3: Měl jsem být v této pobočce číslem 3. Po týdnu mé práce odešlo číslo 2, takže jsem byl i hned povýšen. A měsíc poté rezignovalo číslo 1 a já jsem dostal jeho pozici, která byla víceméně stejná jako předtím u Columbie. Začal opět stejný koltoč, kontrolovat prodej, distribuci, jezdit po pobočkách. V United Artists v Paříži jsme se poměrně často scházeli na poradách, kde jsme probírali budoucí filmy, strategii prodejů a administrativní záležitosti. Měli jsme tehdy 2000 zaměstnanců. To je jako když máte 2000 dětí.
2: Přichází chvíle, kdy se bývalý britský váleční zpravodajský důstojník Jan Fleming a bývalý americký průzkumník speciálního určení Norbert Auerbach, i když je na dálku, potkají. Jejich pojítkem se stane právě James Bond. Norbert Auerbach mi o tom vyprávěl koncem roku 2009. Nebylo to naše první setkání, ale tehdy nikdo nemohl tušit, že to bohužel bude naše setkání poslední. Pár měsíců po naší schůzce totiž pan Auerbach zemřel. Bylo mu 87 let. Sešli jsme se tenkrát opět v jeho pracovně v pražské Salmovské ulici. V této prostorné místnosti plné světla jsem pokaždé obdivoval zajímavé fotografie na stěnách a hlavně jsem tu vždy a s velkým zájmem naslouchal jedinečným vzpomínkám. A tehdy mi pan Auerbach se svým nezaměnitelným americkým akcentem začal vyprávět o vzniku filmového Jamese Bonda.
4: No, my jsme měli porady každý měsíc, co se týče společnosti, co se bude produkovat. A ta jedna porada v Londýně, na co si pamatuju, že byla otázka,

0: instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill.
1: Pátrání Stanislava Motla pokračuje. V knize Z Brandova do Hollywoodu vzpomínal Norbert Auerbach na to, co se po zmíněné poradě začalo odehrávat.
2: Seděli tam také dva producenti, Broccoli a Saltzman, které jsem dobře znal, protože jeden čas jsem pro ně nezávisle pracoval a prodával filmy, které oni vyprodukovali. Byli například producenty filmu o Oscaru Wildovi. Nápad s Jamesem Bondem se jim líbil. Vzali jej do vlastních rukou a společně s nimi koupila United Artists práva na všechny Flemingovy knihy. Tato práva nyní patří švýcarské společnosti, kde 50% vlastní United Artists a druhých 50% mají producenti. Tehdy těch druhých 50% měli Broccoli se Saltzmanem, který svůj podíl nejprve prodal a potom umřel.
1: A tak začal režisér Terence Young natáčet první bondovku. Doktor No. Agent britské tajné služby 007 James Bond se ocitá na Jamajce, kde byl zavražděn jiný agent britské tajné služby. Vyšetřování přivede Jamese Bonda na stopu záhadného čínského vědce, doktora No, který, jak později zjistí, se připravuje na to, aby ovládl celý svět. Což se mu ovšem, jak víme, zásluhu agenta 007 nepodaří. Bonda měl původně hrát hollywoodský idol Gary Grant. Tomu však už bylo 58 let a tak se hledala náhrada. Byl to právě Norbert Auerbach, který patřil mezi nemnoho lidí, kteří do této role prosazovali tehdy ještě nemoc známého skotského herce Seana Conneryho. Proč to ale byl zrovna Connery?
3: Já jsem znal Seana už předtím, když dělal nějaký, já už si nepamatuju na ten film.
4: Jo,
3: nějakého saržanta. Velice dobrý herec, úžasný herec a ten hlas, který on má, to je úžasný. Ale nikdy jsem se s ním nesprátil.
1: V knize Lenky Soukupové Z Brandova do Hollywoodu Norbert Auerbach na Seana Conneryho vzpomínal.
2: Je to neuvěřitelně slušný člověk, velice dobře vychovaný, s nádherným hlasem a skotským přízvukem. Velké osobní styky jsem s ním ale neměl a když byl v Praze, několikrát jsem mu volal a chtěl ho pozvat na oběd. Nikdy jsem se však k němu nedostal. Sláva není žádná legrace, vlastně nikdy nemáte soukromí. Někdo to snáší lépe, někdo hůř. To je stejné jako s Milošem Formanem. Znal jsem ho, když v Americe neměl co jíst. Když se někde potkáme, pozdravíme se a to je všechno. Za to v dobách, kdy jsem byl ještě ve funkci a přišel jsem ho navštívit na natáčení, sedl si se mnou, dali jsme si pivo a povídali si. Tenkrát v Americe ještě neznal moc lidí, kteří mluví česky. Nedávno jsem ho scháněl, někdo mu chtěl předat nějakou cenu a také jsem se k němu nedovolal.
1: Režisérem filmu Doktor No byl, jak známo, Terence Young. Jak mi Norbert Auerbach vyprávěl, jeho záměrem bylo udělat napínavý, ale zároveň po všech stránkách seriózní film.
3: Terence Young, který byl režisér toho prvního Bonda a druhého, tedy Dr. No a Ruska s láskou, bral ty Bondy jako velice seriózní, espionážní filmy. On to nebral jako parodii, ale bral to tak vážně, že to ta parodie byla a to vlastně potom fungovalo.
1: Už při premiéře prvního filmu Dr. No se stalo něco, s čím režisér Terence Young absolutně nepočítal.
3: Byli jsme v té projekční síni a když se rozsvítily světla, tak Terence Young, který byl velmi emotivní člověk, plakal. Já jsem řekl, proč brečíš, Terence, je to úžasný film. On řekl, oni se smáli. Protože jak znovu opakuju, on to myslel všechno vážně a vadilo mu to strašně, že se lidi smáli.
1: Agent 007 se stal celosvětovým fenoménem. V době studené války a rozděleného světa bojoval James Bond proti Rusům, Číňanům, proti osamělým šílencům, kteří chtěli zničit nebo ovládnout svět. Sean Connery natočil 6 bondovek. Záhy přišla éra Rogera Moora, herce, o němž se ironicky říkalo, že má 2 herecké polohy. Úsměv a smutek. Moorovi však bylo souzeno, aby natočil 7.

0: Dům Bondovek. Ovšem právě k Rogeru Moorovi měl Norbert Auerbach nejblíže ze všech představitelů slavného agenta 007. Byla už řeč o prostorné pracovně Norberta Auerbacha v centru Prahy, kde jsme se několikrát potkali. Člověk si tu nemohl nevšimnout mezi mnohými zajímavými fotografiemi, jež visely na stěnách, jednoho zarámovaného plakátu. Šlo vlastně o velkou fotografii. Na snímku byli kromě Norberta Auerbacha také tvůrci jedné z Bondovek, včetně již zmíněného Roberta Moora. Fotografie byla pořízena v Paříži v roce 1981.
1: A jak vidíte, ten výraz Roger Moore je, jak má být.
2: Ano, ano.
1: Jako trošku pohrdlý, trošku, že ho to baví, ale ne moc. Ale to byl zrovna ten čas, kdy já jsem byl nominovaný prezidentem United Artists. Jedna z mých cest byla do Paříže na tu premiéru toho Bonda. Já jsem prodělal těch premiér tolik, že si ani nepamatuju.
0: Lze vůbec nějak srovnat prvního představitele Jamese Bonda, Seana Conneryho, a jeho nástupce Rogera Moora? Zeptal jsem se Norberta Auerbacha.
1: Sean Connery je velice, velice dobrý, kvalitní herec. Roger Moore byla osobnost, která se hodila do těch Bondů, já myslím, jeden z těch nejlepších, když ne, ten nejlepší. Protože on byl takový, hodil se do té role, protože on to taky nebral vážně. On jako vážný herec nebyl, on byl dobře vypadal a dobře se pohyboval a dobře se oblíkal, ale jinak jako herec to nebyla žádná sláva.
0: Nicméně právě s Rogerem Moorem se Norbert Auerbach, jak vzpomínal, hodně zblížil.
1: S Moorem jsem se zblížil, protože jsem s ním cestoval několikrát na ty Bond premiéry. To byl vždycky Roger, jeho manželka, velice žádlivá, na něj dávala pozor. V Brazílii spolu jsme byli, v Japonsku spolu, tak samozřejmě na těch cestách se člověk zbýval. A on byl takový veselý, relax člověk, který neměl žádné velké problémy v životě. Jenom ten jediný problém byla jeho manželka, která na něj dávala moc pozor.
0: Jestliže se James Bond nemohl nikdy obejít bez svého oblíbeného nápoje, tedy vodky z Martiny, náležitě protřepané a nemíchané, nemohl existovat ani bez atraktivních žen, pokud možno minimálně oblečených. Vysokou laťku nastavila už první Bondovce, doktor No, Ursula Andress, sex symbol 60. let. A následovaly další krásky, včetně dnes již tolik populární Halle Berry, která natočila Bondovku Dnes neumírej.
2: Kde se scháněly ty herečky? To byly často takový hezký holky, co v tom filmu hrajou, ale nebyly známý třeba nějak.
1: To byly casting, no. Vy víte, co je casting, ne? Já jsem se o to osobně nestaral.
0: Během dalších desítek let vzniklo postupně víc než 20 filmů s Jamesem Bondem. Někteří diváci tyto filmové parodie kritizovali. Bond je prý typický sexista a navíc se sklonem k násilí. Ale většina diváků Bonda milovala a stále miluje. A co víc, tržby za zisk neustále rostly. Zatímco první film, Doktor No, s rozpočtem přes 2 miliony dolarů, přinesl zisk téměř 60 milionů dolarů, Bondovka z roku 2008, Casino Royale, měl zisk za více než 500 milionů dolarů. A co Norbert Auerbach? Zdal je pak na Bondovkách náležitě zbohatnul.
1: Nic, já jsem byl zaměstnaný United Artist a to byla moje role, říct, co vidím a jak to vidím, ale že by byly nějaké speciální odměny, to by mi museli dávat odměny samozřejmě taky a jiné filmy, nejenom Bondy.
0: Agentem 007 žil Norbert Auerbach i v době, kdy žil v České republice. Když se před časem točil jeden z dílů Jamese Bonda také v České republice, musel být tento bývalý prezident filmové společnosti United Artists u toho.
1: Já jsem byl v Karlových Varech, kde točili v Pub Hotelu, navštívit ty dva lidi, kteří dneska jsou producenti, to je Barbara Broccoli a Michael Wilson. Jenom jsem tam skočil na návštěvu. Obědvali jsme, podíval jsem se, jak se točí, a protože já jsem s nima tehdy ještě pořád ve styku.
0: Norbert Auerbach, jeden z otců agenta 007, nezanechal stopy zdaleka jenom v bondovkách. Byl u zrodu série Růžových panterů s Petrem Silvesem a českým rodákem Herbertem Lomem v hlavních rolích. Byl u série filmu Rocky se Sylvestrem Stallonem. V jednu dobu byl dokonce poradcem přes komunikaci, propagaci amerického prezidenta Ronalda Reagana. Norbert Auerbach měl talent, hlavně na témata, která v dané chvíli dovedla zabrat u diváků. A tyto vlastnosti mu nechyběly ani u zrodu filmového Jamese Bonda.
1: Že ten Dr. No bude takový úspěch, jaký byl, já jsem to netušil, nikdo to netušil. To je ale u filmu normální, ne? Že v podstatě nevíte, jestli ten film bude úspěšný nebo ne. Jenom až se na to podívá to publikum, které platí za ten lístek. My můžeme sedět v projekční síni a dělat, říkat hurá, tohle bude úžasný, tohle je krásný, režisérovi gratulovat, hercům gratulovat, ale je to ten divák, který si zaplatí lístek, který vlastně má to poslední slovo.
0: Od jisté doby, pokaždé, když se podívám na nějakého filmového Jamese Bonda, vybavím si také jednoho pozoruhodného muže, který přestože dobil, co by vlivný producent filmový Hollywood, zůstal až do svých posledních dnů neobyčejně skromným člověkem. Intelektuál i businessman. Bohatý muž, který uměl nezištně pomoci tomu, kdo to potřeboval. Otec filmového Jamese Bonda, světoobčan, který ale za svou pravou vlast považoval vždycky Čechy, kde strávil i poslední roky svého života a kde také zemřel. Norbert Auerbach, moc mi chybí. A nejenom mě.

0: 8 hodin, posloucháte Radiožurnál. A taky zprávy Jany Utendorfské.
1: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Teherán stanovil Washingtonu podmínky pro otevření Hormuzského průlivu. Fotbalisté Plzně ztratili v Teplicích 3gólový náskok, remizovali 5-5. Na nehodu pozor na silnici 37 za Ždírem nad Doubravou. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Irán a Oman tvrdí, že dohoda o znovu otevření Hormuzského průlivu je blízko. Teherán ledal Spojeným státům několik podmínek. Kdy se průliv znovu otevře, tak bude podle iránských revolučních gard záležet na postoji Washingtonu. Spojené státy na to zatím nereagovaly.
5: Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti, ve které jsou zastoupení vedoucí představitelé státu, stanovila 6 podmínek. Požaduje, aby Spojené státy přestaly hrozit iránskému režimu, zastavily vojenské akce proti Iránu a jeho regionálním spojencům a stáhly námořní a vzdušné síly zapojené do blokády Iránu. Dalšími podmínkami je vyplacení kompenzací za škody způsobené Iránu v konfliktu, zrušení sankcí a uvolnění iránských aktiv. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Na Jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
6: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
1: Jeden židovských památek zdarma nebo za dobrovolné vstupné je možné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Otevřou se i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek, říká koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
7: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
1: A je to téma i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 8.50.
8: Sport. Fotbalisté Plzně remizovali ve třetím kole šance ligy v Teplicích 5-5. Viktoria přitom vedla v 10. minutě už 3-0. Proč západočeši ztratili náskok, vysvětloval po zápase trenér Martin Hyský.
9: V momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně. Byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení.
8: Po druhé v sezóně prohrála Sparta, domácí Mladé Boleslavy podlehla 0-2, Zlín prohrál s Bohemians taky 0-2. Slavia dnes v 15 hodin přivítá Pardubice, v 5 odpoledne se utká Hradec Králové s Baníkem Ostrava a Jablonec se Slováckem. Ve 20 hodin je na programu duel Artisu Brno s Olomoucí.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Nehoda na silnici 37 u Ždírce nad Doubravou a také na 34 u Poličky. Na silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Chrudimí opatrně za údavy. Zasahují tam u nehody osobního auta, kolem se projíždí Kyvadlově, počítejte s kratším zdržením. Na tahu 34 mezi Svitavami a Poličkou zpomalte za Květnou. Řeší tam nehodu, je to se zraněním, tak opatrně projíždějte. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví počítejte s omezením v malém újezdu. Pracují tam na údržbě vozovky a projíždí se Kyvadlově. A připomínáme neprůjezdný pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Pracují tam na údržbě v tunelech, objízdná trasa vede přes Barrandov a jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Papež se chystá do své druhé vlasti, do Peru a taky dalších zemí Latinské Ameriky. Plzeňské biskupství zve k běhu na věž katedrály. A připomeneme Františku Slavatovou, mecenášku a zakladatelku jezuitského areálu v Telči. Taková jsou dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
2: Vertikála.
3: Papež Lev XIV. Se na podzim vydá do své druhé vlasti, tedy do Peru a taky do Argentiny a Uruguaye. Z detaily už je ve studiu kolega Adam Šindelář. Adame, dobrý den.
11: Hezký den. Papež navštíví také město Chiclayo, kde byl v letech 2015 až 2023 biskupem. Lev XIV., který se narodil ve Spojených státech, má na Peru silné vazby, jelikož v zemi nejdřív působil jako misionář augustinianského řádu a později právě jako biskup. Vedle amerického má papež vlastním jménem Robert Prevost také peruánské občanství.
3: A kdy se návštěva těchto tří latinskoamerických zemí uskuteční?
11: Bude to od 6. do 17. listopadu. Papež navštíví také hlavní města tří států Limu, Montevideo a Buenos Aires. Letos v září by měl papež ještě podle předchozích informací navštívit Francii. Latinská Amerika je pro katolickou církev vzhledem k velkému počtu věřících zásadní oblastí. Čelit ale musí konkurenci menších evangelických církví a naposledy jižní část amerického kontinentu navštívil papež František, který pocházel z Argentiny v roce 2018.
3: Připomíná Adam Šendelář, díky za návštěvu.
11: Hezký den.
3: Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejenom na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi, ale ve skutečnosti tahle výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou, na to už se budu ptát mluvčí plzeňského biskupství Nikoli Elizabet Vejskalové. Dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Už jsem to zmínila, na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
12: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
3: Křesťanství mluví o cestě, o putování a nebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
12: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přece jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když se slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
3: Řada lidí si od církví pořád drží určitý odstup. Může právě tahle zdánlivě nenápadná letní akce třeba pomoci prolomit nějaké bariéry? Může ukázat, že katedrála to není jenom památka, že je to živý duchovní prostor, který je otevřený úplně všem?
12: naše katedrála je místo, kde ta atmosféra toho stišení i toho duchovního tam dýchá a věří, že každý, kdo do ní vejde, tak cítí nejenom tu historickou krásu, tak si ale každý může určitě odníst i část toho duchovního, protože i ten, co vlastně nevěří, tak tam určitě tu atmosféru pocítí.
13: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu Plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
12: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž, a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
13: Církev dnes hledá nejnovější nebo hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
12: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
13: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
12: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 53 vteřin.
13: Je to výzva, navštivte Plzeň a pochopitelně i plzeňskou katedrálu svatého Bartoloměje. Pozvala nás tam mluvčí plzeňského biskupství Nikola Elizabet Vejskalová. Mějte se hezky, tak ať se rekord podaří překonat.
12: Děkujeme a mějte se krásně a těšíme se na všechny výsledky těch, kdo to zkusí.
13: Historii měst většinou spojujeme se jmény panovníků nebo vojevůdců. Telč ale letos připomíná ženu, jejíž odkaz přetrvává už 3,5 století. Františka Slavatová, hraběnka z Megau, významně ovlivnila podobu města, podporovala vzdělání i církevní život a její stopa je v Telči patrná dodnes. Čím může oslovit člověka 21. století? Na to už se zeptám ředitele Univerzitního centra Telč Jaroslava Makovce. Dobrý den.
14: Dobrý den, zdravím vás z bývalé jezuitské koleje, nyní z Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. A moc děkuji za tohleto téma, které může aspoň představit tuhletu výjimečnou osobnost, která je s Telčí spojená.
13: Tak pojďme na to, Františka Slavatová. My si ji připomínáme jako mecenášku a zakladatelku jezuitského areálu. Ale nebyl tím nejdůležitějším základem jejího působení především ten hluboký duchovní život a přesvědčení, že víra má proměňovat svět kolem nás?
14: Tak určitě ano. Ona byla vlastně hofmistryní, byla vychovatelkou císaře Leopolda I. Čili byla to vlastně velmi významná osobnost, která měla, dá se říct, velký vliv na celý život nebo velkou část života prožila na dvoře císařském a měla vlastně takové dva pilíře. Jedna bylo to vzdělávání spojené i s tou rodinou svojí a druhé byla právě ta křesťanská víra, protože ona byla velmi silně věřící a velmi duchovní člověk.
13: Takže je tohle odraz osobnosti samotné Františky, která dokázala propojovat svět vzdělanosti, kultury, politiky a také víry.
14: Ano, přesně tak. A myslím si, že tím se jako velmi blíží právě tomu jezuitskému odkazu z té doby.
13: Františka Slavatová propojuje tedy také letos 7 institucí, univerzitu, město, památkáře, muzea i církev. Jak jste ty oslavy letošního jubilea pojali?
14: Já možná začnu trochu netradičně, protože Františka Slavatová, řekl bych, že je v Telči takovou velmi významnou osobností. Dá se říct, že Telči je opravdu jako architektonický skvost český, že všichni Telč známe a všichni známe to telčské překrásné renesanční náměstí a zámek, který je velmi spojen s osobností Zachariáše z Hradce a tomu je v Telči historicky vždycky byla věnovaná velká pozornost. Ta druhá část Telče, která je velmi viditelná, ale málo si to uvědomujeme, když do té Telče přijedeme, to je Telč barokní a to je právě Telč, která je spojená s Františkou Slavatovou a s jezuity, které do té Telče pozvala. A Vlastně možná to je i právě dáno tím, že to byla doba pobělohorská, pak tedy skutečně jezuitský řád byl zrušen a pak při obrození a při vzniku republiky ty jezuité nebyly tak akcentováni, tak z toho samozřejmě za socialismu vůbec šlechta, takže trochu z toho veřejného prostoru zmizela a ten její odkaz se tak jako trochu vytratil. No a my jsme si letos řekli, že při těch 350 letech od jejího úmrtí se krásně hodí, aby jsme jí konečně trochu víc nasvítili a dali jí větší prostor, aby byla zase trochu v tom prostoru vidět, aby byla v té Telči vidět, protože opravdu ten její vliv na současnou Telči je mimořádný.
13: Součástí oslav nebo připomínek Františky Slavatové u příležitosti 350 let od jejího úmrtí je taky výzkum krypty pod jedním z telčských kostelů, kde probíhá a co všechno se podařilo nalézt?
14: Je to naprosto úžasné téma. Musím říct, že pro mě osobně, já nejsem historik a pro mě osobně je to, se odevřel nový svět, protože těch témat a těch opravdu zajímavých věcí, které při průzkumu nejen té krypty, ale i těch historických souvislostí spojených s Františkou Slavatovou se objevilo celá řada a je to opravdu tak, že člověk najednou začne vidět skládačku, jak do sebe zapadají jednotlivé kostičky a jak některé věci, které se mu zdály takové jako zvláštní a podivné, tak najednou dávají smysl. Jedním z nich je i to, co se dělo tehdy, když došlo vlastně k vyzvednutí ostatků právě v tomto kostele, kde byla Františka pohřbena a kde byl pohřben i její manžel a kde byli samozřejmě pohřbeni i významní představitelé jezuitského řádu, tak po patentu Josefa II. Došlo k vyčištění hrobek v kostelích. V českých zemích to bylo spojeno s opravdu fyzickým vyčištěním, to znamená s odnesením těch kosterních pozůstatků pryč a vlastně v té kryptě zůstal jenom takový kostní, jak bych to řekl, odpad. Jo? A my jsme vlastně zjistili, že ten odpad je smeten do takové krabice a nikdo nevěděl, co vlastně tam přesně za kosti je a podobně, protože navíc ty historické prameny k tomu nejsou. Takže jsme se domluvili s kolegy Přírodovědecké fakulty s týmem paní docentky Brozdové, která dělala také průzkum ostatků mendelovských, aby se na tenhle ten nález zaměřila. Ona skutečně přijela s kolegy a ty ostatky vyzvedly a nyní probíhá ten průzkum, který bychom měli na podzim nějakým způsobem představit. Ono je to totiž tak, že vlastně ty ostatky Františky Slavatové už v té kryptě nejsou pohřbeny někde na jiném hřbitově a neví se přesně kde, protože to označení hrobu bylo uděláno nějak tak, že dneska prostě není možné ty ostatky nalézt. A je to vlastně smutné, že takhle významná osobnost nemá svůj hrob v Telči, proto jsme se rozhodli, že uděláme nějaké pamětní místo, pětní místo, abychom věděli, kde si můžeme tu Františku připomínat. A zároveň jsme udělali tenhle průzkum, protože přeci jen je v nás taková malá naděje, co kdyby tam nějaká ta kost z Františky Slavatové byla.
13: Pane řediteli, zkuste už jenom velmi stručně jednou větou říct, proč by se s jejím příběhem měl seznámit i člověk, který se jinak o historii ani o církev běžně nezajímá?
14: Určitě proto, že ona jako významná osobnost byla tím příkladem. Byla příkladem do toho svého okolí a měla významný vliv nejen na Telč a na podobu Telče, ale v podstatě na celou tehdejší monarchii. A byla to naprosto výjimečná, velmi silná žena, která odolala řadě nepříjemnostem a řadě takových nabídek třeba ke sňatku a podobně a šla si opravdu za svým přesvědčením a za cnostmi, které uznávala. Myslím si, že v tomto směru je to opravdu mimořádná osobnost, která si zaslouží velký respekt a zaslouží se, aby byla v Telči oslavována.
13: Velmi moderní žena, mecenáška a zakladatelka jezuitského areálu v Telči, Františka Slavatová. My jsme si její osobnost a taky dílo připomněli společně s ředitelem Univerzitního centra Telč Jaroslavem Makovcem. Mějte se moc hezky, ať se všechny akce ještě do konce tohoto roku povedou.
14: Velmi děkuji a zdravím posluchače.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Ruský pravoslavný chrám ikony Matky Boží v jeho francouzském Mentonu se na azurovém pobřeží tyčí už víc než 130 let. Za ono více než století skončila ruská říše i její sovětská následnice. Ale tenhle pravoslavný svatostánek je tam stále. Jak funguje, tak o tom si s Liborem Dvořákem povídal Adam Šindelář.
11: Současným duchovním opatrovníkem tohoto svatostánku je otec Evgenij. Co říká o svatostánku a o své službě Bohu?
15: Tak on připomíná pro server pravoslaví Ru jeho dějiny. Původně tady vznikla ruská zotavovna Ermitáž a to péčí velkokněžny Anastázie Romanovové, samozřejmě ze slavného rodu Romanovců. To bylo někdy v roce 1880. Později vedle vznikla malá pravoslavná kaple a v roce 1892 vznikl po projektu dánského architekta Hanse Georga Terslinga právě tento chrám. Od té doby tedy tady chrám existuje. No a sám otec Evgenij, nakolik jsem z toho velkého rozhovoru pochopil, musí být velmi zajímavý člověk, protože on pochází z komunistické rodiny. Jeho otec byl ředitelem velkého, zřejmě ještě sovětského, z výrobního závodu, ale ku podivu právě tento člověk ho přivedl nejdřív nikoli přímo k víře, ale třeba ke čtení vybraných žalmů. No a postupně, když se otec Evgenij dostal až do Francie, přišel do toho chrámu, tak tam mluvil s jedním ze svých předchůdců, který ho poté doporučil ruské pravoslavné církvi v zahraničí. Ta ho oslovila, otec Evgenij už postsovětské době se tam přestěhoval a postupně si mohl přestěhovat i celou svou rodinu. Tak taková je prehistorie jak chrámu, tak jeho duchovního správce.
11: No a jsou farníky toho chrámu jen Rusové?
15: Tak historicky to samozřejmě byli především Rusové, protože v tom 19. století, ale i později sem přijížděli hlavně lidé s problémy třeba dýchacích cest, protože Menton je označován za klimaticky jedno z nejpříznivějších míst celého Azurového pobřeží. A samozřejmě tady už od toho 19. století žila emigrace, ruská, potom samozřejmě všichni uprchlíci ze Sovětského svazu a v nejnovější době zase přichází nová migrace už někdy od těch, dejme tomu, 80. až 90. let minulého století. Nejsou to ovšem jediní farníci tohoto krámu, přicházejí sem i další evropští pravoslavní, například jenom tak namátkou Řekové, ale i třeba i takový národ, řekl bych, malý a výlučný, tedy moldavští Gagauzové, potom obyvatelé jugoslávských republik, takže je tady opravdu postaráno a dokonce otec Evgenij zaznamenal případ, kdy se k pravoslaví přihlásil i čistý Francouz, ale to zřejmě není tak časté.
11: Libore, tak jak jste to teď vylíčil, spolu s těmi emigranty a spoustu jiných národností než jenom té ruské, tak jaký má tahle komunita nebo tenhle chrám vztah právě k tomu moskevskému pravoslaví?
15: Já bych řekl, že tohle otec Evgenij asi příliš neřeší. Prostě zkrátka dobře to dělá tak, že on slouží svému Bohu, věřící za ním přicházejí, no tak co by si dělal starosti s nějakým politikem, co bych si dělal z nějakých sporů, dejme tomu mezi ruskou pravoslavnou církví, myslím moskevského patriarchátu a s příslušníky tedy ruské pravoslavné církve v zahraničí. Já jsem to pochopil tak, že to je člověk, který slouží hlavně své víře, nikoli jedné nebo druhé mohutné pravoslavné církvi.
11: No a jakou budoucnost otec Evgenij předpovídá tomuhle chrámu?
15: On je zřejmě velký optimista, protože předvídá jaksi budoucnost, řekl bych, velmi světlou až zářnou. Vidí, že když ten chrám existuje, jestli dobře počítám, 134 let za celou tu dobu, přestože například za druhé světové války byl vážně poškozen a opravoval se celé desítky let, tak znovu ožil a teď, pokud nepřijde další světové kataklizma, tak tady ještě bude asi hodně dlouho, proto aby sloužil jak ruským pravoslavným ve Francii, tak všem dalším návštěvníkům.
11: Na jih Francie jsme se teď do pravoslavného chrámu ikony Matky Boží podívali s Liborem Dvořákem. Děkuji moc a přeju hezký den.
15: Naslyšenou.
13: Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde? To už je otázka pro naši stálou spolupracovnici v Paříži, Marii Sýkorovou. Marie, dobrý den.
16: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do Britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
13: Dílo je velmi křehké a ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
16: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux se v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli stovky lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
13: Proti převozu se ale stavěla nejenom veřejnost, hlavně ta z Normandie, ale taky opozice prezidenta Macrona. Čím argumentovali?
16: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo. Bylo to za Napoleona. V minulém století pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 000 lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem, na 700 000 eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
13: Marie Sýkrová, naše stálá spolupracovnice v Paříži, sleduje dění ve Francii. Děkujeme.
16: Děkuji a pěkný den.
13: A to už byl poslední příspěvek uplynulé půl hodiny. Dobrý den a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
0: Radiožurnál 8:30. Jana Utendorská doplní zprávy.
1: Diplomat Hynek Moníček dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Moníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 000 domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům na západě Kanady. Úřady evakuovaly tisíce lidí. V akci je na 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho už oheň zničil i několik domů. A v Jablonci nad Nisou končí 15. ročník prodejní výstavy Bižuterie Křehká krása. Závěrečný program nabídne na letní scéně Eurocentra mimo jiné i módní přehlídku Made in Jablonec. Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové. Desetibojař Adam Juliš získal bronz v osobním rekordu 7877 bodů. Jasným vítězem se stal švédský favorit Liam Belo da Silva. Letošním nejlepším světovém výkonu 8112 bodů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na 34. u Ždírce nad Doubravou a omezení na silnici 16 Umělníka. Na silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Pardubicemi stále řeší nehodu u odbočky na Hlinsko. V místě se zpomaluje v obou směrech. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví dejte pozor v malém újezdu. Pracují tam na údržbě vozovky, projíždí se Kyvadlově, ale bez většího zdržení. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech neprůjezdný mezi exity 3 Vestec a exitem 15 Lohkov, a to v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Barandov a jižní spojku, kolony se zatím netvoří. A na tahu 482 mezi Závišicemi a Kopřivnicí opatrně za odbočkou na Příbor. Havarovalo tam osobní auto, na místo se sjíždějí záchranáři, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Jestli máte rádi slunečné a horké počasí s vysokými teplotami, tak dnešek bude přesně pro vás. Jestli naopak horké dny nevyhledáváte, tak dnes bude lépe zůstat někde ve stínu a v chládku. Máte před sebou totiž slunečný den s teplotami kolem 30. Mezi ta nejteplejší místa dnes bude patřit Polabí, Praha a Jižní Morava. Teploměr tam ukáže i 32 stupňů a víc. Bude jasno bez srážek, oblačnosti pak přibude až večer, a to od západu Čech. Po horkém dni se ale v noci ochladíme, teploty v noci většinou klesnou na 19 až 14 stupňů. No a zítřek přinese opět vysoké teploty, 31 až 36 stupňů. Podle meteorologů by tak zítra měli být opatrní, hlavně starší a chronicky nemocní lidé, jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák.
17: Máme na zítřek i výstrahu na silnou zátěž teplem, jak teda bude platit zejména pro jihovýchod Moravy a také centrální Čechy, to znamená zejména střední Čechy, ale jsou tam vlastně čas severozápadu, čas východu.
3: Kdo vysoké teploty nevyhledává, tak ho teď trochu uklidním, protože zítřek bude nejteplejším dnem příštího týdne. Po něm se ale mírně ochladí a přes naše území bude večer a v noci na úterý přecházet studená fronta.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Už od počátku věku, od chvíle, kdy člověk pozvedl oči k nebi, začal přemýšlet o tom, co jej přesahuje. Intuitivně a nevědomně, ale hnán silnou touhou, vnímal posvátnou dimenzi bytí, tajemství života i smrti, ptal se po smyslu. Toužil po naději a útěše. Co je člověk na planetě, má potřebu vyjadřovat své pocity, otázky a touhy také pomocí umění. Prolínání spirituality a umění je jeden z nejstarších a nejhlubších vztahů v lidské kultuře. Lze říci, že je to oboustranný most mezi světem materiálním a tím, co člověka přesahuje. Počínaje jeskynními kresbami, přes hudbu, jejíž krásu neumíme slovy popsat, jen procítit, přes magické okamžiky na divadelních prknech a konče příběhy na filmovém plátně. O průsečíkách umění a spirituality je dnešní debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůková.
2: Vertikála.
1: Tak a ve studiu jsou naši skvělí hosté Lenka Kavalová, violončelistka, ředitelka Plzeňské filharmonie a předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Děkuji, že jste si udělala čas, vítejte.
18: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: A Michal Otřísal, evangelický duchovní, televizní dramaturg, publicista a kameraman, v minulosti dlouholetý vikář a farář Českobratrské církve evangelické ve farním sboru v Praze Vršovicích, znalec a fanda filmové tvorby tuzemské i zahraniční. Vítejte a děkuji za váš čas.
19: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
1: Vzpomenete si ještě, prosím, kdy jste naposledy při vnímání umění jakéhokoliv pocítili to, čemu bychom mohli říci dotek božského, paní Kavalová?
18: Vzpomínám si naprosto přesně, bylo to letos v červnu, když jsem navštívila Itálii a kapli Giotta v Padově. Tam je celý ten příběh a neuvěřitelný zážitek.
1: Pane, já už vám nebudu říkat pane faráři, tedy to by nebylo přesné, že ano. Pane Otřísale.
19: Já to mám jako mnoho obročník v mých různých funkcích, jako trošku složitější, ale obecně řečeno musím říct, že mě vždycky berou za srdce příběhy, ze kterých jako pramení jakási zvláštní, až nepochopitelná, jako racionálně neuchopitelná odvaha začínat znova. A to je v tom filmovém umění asi jedna z nejzásadnějších rolí v tom filmovém příběhu. Když se vzpomenu na film, který mě vzal za srdce, tak je to film Zátiší. A není moc dobře znám. No, autor je zvláštní, protože nese jméno Pasolini, ale není to ten Pasolini, je to naopak vzdálený příbuzný pana režiséra Viscontiho, ale nejsem schopen posoudit, jak běžné to jméno v Itálii je, ale ten jeho film je prostě úžasný. O prostém až takovém jako divně do sebe uzavřeném úředníkovi v Anglii, který se stará o urny a rozloučení těch lidí, kteří zemřeli na ulici bez druhých. A je to neuvěřitelný příběh o takové odvaze uchopit i tyhle ty lidi, kteří jako jsou vlastně viděno možná tou většinovou společností odpad, uchopit jako jedinečné bytosti, uspořádat jim pořad pohřební s velkou hudbou. Neuvěřitelný příběh. Myslím, že na festivalu v Benátkách byl velmi oceněn, ale asi ne žádnou velkou cenou. Ne?
1: Paní Kavalová, pojďme se ještě vrátit do té vaší kaple. Řekněte nám podrobněji, co vás tam tak oslovilo.
18: Tak tam celý příběh biblický a ty fresky. Mm-hmm. Co mě vlastně zaujalo na tom velmi, že z toho zákulisí, že 15 minut je pouštěn film a o tom, jak vlastně se i rekonstruovala ta kaple a vy se jako aklimatizujete tak, aby z vás ty výpary nešly vlastně směrem do těch fresek. Aha. A pak máte omezený čas 10 minut na to prohlédnout si celý ten biblický příběh, ale To nebylo moje první setkání s Giottem. Já samozřejmě jsem milovník návštěv galerií a do Florencie třeba se opakovaně vracím, kde jsem Giotta mohla také vidět a další jiné italské mistry, ale když jste se ptala na to, jestli člověk to pocítil, jakože to bylo to ono božské, tak tenhle ten pocit ve mně opravdu zůstal a zůstal velmi silný a věřím, že se tam ještě vrátím, protože těch 10 minut mi nestačilo.
20: A když tedy mluvíme o doteku božského s violončelistkou a šéfkou filharmonie, měla byste ještě nějaký příklad z hudby, co vás opravdu hodně, hodně bere u srdce?
18: To je hrozně složitá otázka, ale možná takové to vnímání, jak člověk se na tu hudbu nebo vůbec to umění dívá a z jaké pozice. Tak samozřejmě biblická témata v hudbě jsou to témata, která tady jsou od počátku, nebo západoevropská hudba vlastně vznikala na poli církve, vznikala na poli liturgie a byla neodmyslitelnou součástí. V podstatě i to zaznamenávání té hudby, když půjdu hodně do historie, tak i třeba gregoriánský chorál, který třeba na počátku rozezníval a rozeznívá do dneška, samozřejmě máme scholu Gregoriánu Pragensis, tak i to zaznamenávání vlastně toho, tak aby to bylo zpívatelné, tak vlastně bylo prostřednictvím pneumatické notace.
20: A vlastně vysvětlíte laikům.
18: Vysvětlím. To jsou takové neumy, to jsou takové znaky, které vlastně vám ukazují asi tak, jakým směrem ta melodie se bude vyvíjet. Tak je tam třeba, a ono se to jmenuje jako pes, třeba nebo pes podatus flexus. Bylo to bez linek, pak to mělo jednu linku, dvě linky, celý ten vývoj, až třeba několika linkovou notovou osnovu a takovou propracovanější hudební teorii udělal až v roce 1050 třeba Guido Arez, ale to jsem odběhla.
20: A to je celá věda, vážně.
18: Ano, a ta biblická témata samozřejmě byla součástí životu lidí a v podstatě byla naprostou samozřejmostí, že se promítala do té autorské tvorby. Takže když se mě ptáte na nějaká ta konkrétní díla, tak když to vezmu takovým průřezem, tak Johann Sebastian Bach, Magnifikát D-dur, Matoušovi Pašije, Janovi Pašije, u Antonína Dvořáka se třeba zastavím, samozřejmě Stabat Mater, Tédeum, Žalm 147, tuším, že to je číslo, biblické písně, Bohuslav Martinů, když skočím až do 20. století, řecké pašije, polní mše, proroctví Izajášova a další. Takže to bychom tady opravdu byli hodiny a hodiny.
20: Je zjevné, že umělci, co svět světem stojí, tak sahají po biblických tématech. Pane Otřísale, je tam nějaká záludnost v převodu těch biblických témat do různých forem umění? Třeba když se budeme držet vašeho oblíbeného filmu. Mm-hmm.
19: No určitě je. Je to totiž ten problém, že ten biblický příběh má v sobě vždycky zabudován takový prvek volání po následování. Čili není to příběh pro příběh, ale je to příběh, který má v sobě jako určitou dynamiku vnitřní, kterou je potřeba odhalit a nechat se jí jakoby trochu proměnit. Což u toho filmu bývá někdy problém, protože autoři, kteří přistupují k Bibli s takovým jako posvátným pocitem, že hlavně musí uchovat ten text samotný, tak najednou vlastně začnou vytvářet, a týká se to skoro všech velkých i opravdu velkých režisérských jmen, začnou vytvářet biblické omalovánky.
20: To je váš osobní termín.
19: Ano. A to je prostě právě ten problém. A z tohohle důvodu třeba překvapivě jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší, tedy nejlepší zpracování biblické látky je film režiséra Pasoliniho, tentokrát je toho pravého Pasoliniho, Matoušovo evangelium. Pan režisér, velký marxista, někdy o sobě mluví jako marxistickém katolíkovi, protože ty rezidua samozřejmě té výchovy v něm byla. To podstatné na tom jeho zpracování je, že ten jeho Ježíš je vlastně doslovně, je to stále evangelium, ale tím nábojem je to vlastně revolucionář. Pod takovým tím motem, nemyslete si, že jsem přišel přinést na zem pokoj, ale meč. Samozřejmě, ano, jsme tady zase v současnosti a američtí evangelikálové si to vysvětlí tak, že to je skutečně výzva k boji. Já si myslím, že pan režisér Pasolini pochopil, že to je duchovní zápas a ten jeho Ježíš je opravdu revolucionář a je velmi překvapivé, aspoň pro mě, že byl tento film vstřícně přijat i Vatikánem. Což mě opravdu velmi překvapuje, protože většinou trváme na té jakoby takové doslovné malebnosti právě těch omalovánek a tady najednou prostě je Ježíš ten bojovník, ten revolucionář, který přináší změnu a myslím si, že to právě dobře odhalil pan režisér, že v těch evangeliích je, evangelia jsou vlastně strašně revoluční. To není hladivý příběh, to je revoluce.
20: Já jsem si vzpomněla tady při té debatě, mám to tady poznamenáno, ani jsem nevěděla, jestli se k tomu dostaneme, ale náš bývalý kolega Petr Vaďura, takto metodistický kazatel, dávám to k úvaze, tento jeho názor, napsal takovou úvahu drobnou o rozdílu mezi křesťanský a duchovní, pokud jde o film, ano. Cituji, křesťanský film nemá jiný cíl, než demonstrovat určité křesťanské ideje. Nemá umělecké ambice, nepočítá s imaginací, vše je zde řečeno, ukázáno, vysvětleno, vše je jasné a doslovné. Z toho důvodu bych také většinu podobných filmů označil za kýč, neboť ve svém důsledku působí spíš škodu, protože manipulují či dovyslovují něco, co by mělo zůstat nedořečené nebo na co by divák měl přijít sám. Mě by zajímal váš komentář tady k tomu, jestli opravdu to rozlišení na takový doslovně křesťanský a duchovní přístup k té látce, jako jestli je to pak v tom výsledku vážně znát. Klidně můžete, paní Kavalová, taky se zapojit, i když je řeč o filmu. Samozřejmě.
4: Ono by to potom v hudbě, já to samozřejmě nechám kolegovi.
20: Jste disciplinární vnímatel umění, jak jsem pochopila.
4: Ale ono v hudbě, když bychom tu terminologii vlastně řekli, tak se budeme bavit o tom, co je liturgická hudba a co je duchovní hudba. Já myslím, že ten příměr by mohl být podobný. A vlastně ta liturgická hudba je ta, která přísně vznikala pro tu liturgii a drží všechny ty zásady, to znamená i třeba části mše, pevné části mše a proměnlivé části mše, takže z těch pevných samozřejmě takové ty opravdu, co probíhají i v té hudební složce Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus.

0: vede do toho nejhlubšího, co v sobě cítíme. Hudba to umí samozřejmě taky nádherně, jako zahrát na takovou vnitřní notu, která najednou rozehraje ve mně něco úplně nového, co jsem doposud neznal. Najednou se dívám na svět jinýma očima a to si myslím, že je role duchovního filmu a proto já mu fandím také mnohem víc než tomu takzvaně křesťanskému filmu. Konec konců i ty ekumenické poroty na filmových festivalech vždycky přicházejí lidé a znalci tedy v úvozovkách a říkají, v tom filmu hraje farář, to určitě bude ten váš film, že? Ale to nikdy takhle nikdy nefungovalo, protože i ty ekumenické poroty hlídají právě to, aby to téma mělo vždycky i to skvělé jako technické a umělecké zpracování. Protože teprve pak může jít do hloubky.
1: Ano.
0: A nezůstane na povrchu.
1: Když se bavíme o hudbě, zeptám se vás jakožto bývalého dlouholetého faráře, jak ta hudební složka u bohoslužeb, jak moc je důležitá?
0: No,
1: je důležitá podle mě, ale vy to budete umět říci lépe.
0: Já bych řekl, že je velmi důležitá. Samozřejmě vždycky záleží na tom, na vnímání těch přítomných, že jo? Takže to, jak hudba kam nasedne v kom, je asi rozdílné, ale obecně řečeno si myslím, že je to strašně důležitá věc. Naše evangelické písně, na které jsem jako dost hrdý, jsou skutečně jako neseny takovou tou potřebou vyjádřit ty ne zbožná přání, nebo ne především ta, ale ty hluboké pocity člověka, a proto jsou vlastně modlitbou. A modlitba je tak jaksi ta cesta, kdy já se ponořím do sebe, abych se dozvěděl jenom o sobě, ale o světě něco nového, možná i o Bohu, který je tedy skrytý a přitom strašně blízký, to je takový paradox křesťanství, tak po této stránce hudba je prostě nezastupitelná. Pro mě je teda nejvíc přítomná v tom mém oblíbeném místě téze, v tom klášteře ekumenickém ve Francii. Ty jakoby meditativní, vlastně velmi jednoduché, ale ne plytké písně, melodie, jsou prostě úžasné právě v tom opakování, kdy se člověk musí do nich ponořit a kdy se už začne pak něco po desátém opakování něco dít.
1: Michal Otřísal a Lenka Kavalová jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Paní Kavalová, mezi vámi a biskupem Tomášem Holubem existuje čilá spolupráce, která se promítá do takového, jako řeknu, kulturního ducha na Plzeňsku. Řekněte nám nějaké nej akce, na které jste pyšná.
3: Já jsem velmi pyšná na to, že s naším panem biskupem, a nejsem Plzeňák, ale říkám s naším panem biskupem Tomášem Holubem, máme ten vztah takový, že společně můžeme dělat velké věci. On je naším pravidelným posluchačem, návštěvníkem koncertů a vždycky vymyslíme, co bychom mohli společného udělat. Takže když budu jmenovat, udělali jsme mši nebo modlitbu za město Plzeň k výročí městskému.
1: To bylo loni, že?
3: To bylo loni. Ale určitě připomenuli jsme výročí kardinála Josefa Berana, připomenuli jsme 300 let blahořečení nebo od blahořečení svatého Jana Nepomuckého, k tomu jsme také vytvořili třeba autorský pořad a pro děti se to jmenuje Jazyk svatého Jana. A jinak vzniklo oratorium svatý Jan, když pan biskup vlastně přebíral Nepomuk vlastně pod plzeňskou diecézi, tak jsme to tam provedli. Provedli jsme také společnou mši v době covidu v rámci České biskupské konference, ještě za přítomnosti pana kardinála Dominika Duky. Teď vlastně se chystáme na svatořečení svatého Jana Nepomuckého, to bude v roce 29, tak to chystáme také velkou akci. Oslavovali jsme třeba plzeňskou Madonu a snažíme se vždycky o to, aby ta akce nebo mše nebo liturgie, aby to mělo jak to slovo, tak tu hudbu. A vybíráme takové tituly, které byly komponovány už za tímto účelem, že vznikly vlastně na půdě chrámu. Byla to mše Jakuba Jana Ryby a nemyslím tím hej mistře, vstaň mistře, ale je to tak. A přijdou tam vlastně i návštěvníci, kteří přijdou jenom za tou hudbou, anebo přijdou na tu bohoslužbu a je tam ten dopad ještě k tomu všemu té architektury a toho a těch artiklů náboženských.
1: Taková synergie všeho krásného. Pane Otřísale, vy jste tady zmínil ekumenickou porotu. Členy té letošní na filmovém festivalu v Karlových Varech byli náš Lukáš Jirza, potom Hans-Martin Gutmann a Valerie de Marňák. Profesor Gutmann je evangelický teolog, je to velmi, velmi vážený prostě člověk. Paní de Marňák je filmová kritička a významná osobnost v oblasti ekumenické tvorby filmové. No a Lukáš Jirsa a jeho kredit nemusíme tady jako široce rozebírat. Nicméně by mě zajímalo, vy to dlouhodobě sledujete, jaký je kredit výroku této ekumenické poroty mezi těmi ostatními filmovými tvůrci a porotci třeba i?
0: Aby člověk mohl odpovědět zcela přesně, tak by musel asi projít všechny ty různé festivaly, na kterých ekumenické poroty se vyskytují. Samozřejmě, že vždycky pozadí je taky to role náboženství nebo pozice náboženství v té dané společnosti. Ale když se jaksi soustředíme jenom na ty filmové, na ten filmový svět, tak si myslím, že si ta ekumenická porota svoje místo určitě vydobila, protože ne zcela výjimečně, spíš možná naopak, se většinou shoduje ve svých rozhodnutích někdy i s velkou porotou, někdy s porotou Fipresci, těch filmových klubů a tam teda jsou ty největší znalci filmu. Takže jako já si myslím, že ta prestiž se postupně vybudovala, i když samozřejmě ekumenická porota vždycky bude patřit mezi ty nestatutární poroty, jak se říká. To znamená, vyhlašování výsledků poroty bude jako úplně někde jinde než v tom hlavním sále. Snad s takovou malou výjimkou Francie, což je překvapivé, tam ta ekumenická porota má zvláštní postavení.
1: Myslíte v Cannes, na festival?
0: Ano. Kde prostě třeba starosta města přijímá pouze velkou porotu a ekumenickou porotu.
1: To je ale pravda. Já si vzpomínám, že s Lukášem Jirsou jsme tady o tom snad loni mluvili dokonce.
0: Je to velmi zvláštní, ta pozice ekumenické poroty, i když Francie bývá považována za takovou jako hodně odnáboštěnou, což asi do jisté míry je pravda, ale tohle je velmi zvláštní na tom festivalu a v této formě je to výjimečné asi, ale řekl bych, že ta prestiž se za ta léta už vybudovala.
1: Řekli byste možná oba, když budete chtít, že se témata těch vítězných filmů nějak jako v posledních letech vyvíjejí nebo posouvají někam jinam? Mně to přijde, že jsou dost alternativní ty oceněné filmy.
0: No, ono se to těžko hodnotí. Samozřejmě, že vztahy jsou vždycky jako to úplně nejobecnější.
1: Ano.
0: Ale myslím si, že tento rok to byl hlavně jaksi ten člověk, který je vrženej do toho světa organizovaného, toho politického, a který ten svět ne vždycky umí uchopovat jednotlivé lidské příběhy. To znamená jako sexuální orientace. Lidé, kteří žijí jako v takové existenciální chudobě, ze které skoro není východiska. To si myslím, že bylo ty největší témata letošního
1: Děkuji.
0: Festivalu.
1: Paní Kavalová, Japonsko, Jižní Korea, Brazílie, Chile, Spojené státy, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, tři tečky, tam všude jste hrála. Zakončete, jako violončelistka, zakončete tady tu debatu, prosím, takovou tečkou. Bylo nějaké místo tady na těch vašich štacích muzikantských, kde jste vážně pocítila osobně takový ten dotek transcendentna?
3: V každé zemi, protože vy můžete předávat tu svoji emoci těm lidem a dívat se, jak to každý národ vnímá. A zakončím to větou, že hudba je nejsrozumitelnější řečí, která všechny národy spojuje.
1: A já vám za to chci poděkovat. Vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Našimi dnešními hosty byly Lenka Kavalová, violončelistka a šéfka Plzeňské filharmonie a předsedkyně asociace, to je tak složitý název, že vždycky se musím podívat do poznámek, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Díky za váš čas, někdy zase nashledanou.
3: Moc děkujeme za pozvání a nashledanou.
1: Michal Otřísal, evangelický duchovní, dlouholetý bývalý farář ve Vršovicích, televizní dramaturg, publicista a znalec filmu. Děkuji vám, že jste tady byl. Nashledanou.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
4: Radiožurnál je s vámi i v 9 hodin. A zprávy má Jana Utendorská.
5: Na ukrajinskou Oděsu masivně útočily ruské rakety a drony. Nejméně 8 lidí je zraněných. Horští záchranáři měli v červenci víc zásahů než loni. Nejvíc úrazů bylo v Jeseníkách. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v Šanceli za Spartu 2-0. Na nehodu pozor na D55 z Otrokovic do Přerova na kilometru 31. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 8 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň vypadla elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
6: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roku v Oděse. Bylo to několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
5: Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných hlásí po ruském útoku taky v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska a zaměřuje se na jeho energetickou infrastrukturu. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
7: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
5: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Horská služba si v první půlce prázdnin připsala 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů stoupil mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem je i letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
8: Nejvíc úrazů mají Jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava, a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bike parcích a obdobné.
5: Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to Mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé, vysvětluje radní města Robin Povžík z Hlasu pro Boleslav.
9: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz. A proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zajdou z říjnových komunálních voleb.
5: Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Výrazně tak překonává i slavnou šikmou věž v italské Pise.
10: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Spartu 2-0 a bodovali i ve třetím utkání nového ročníku Šance ligy. Trenér Středočechů Aleš Majer byl spokojený především s výkonem v první půli, kdy domácí dali oba góly.
11: Jsme byli dostatečně, i když to je trošku líp, ale dostatečně kvalitní v kombinaci a nebáli jsme se hrát a myslím, že jsme byli velmi aktivní, hlavně v těch přechodových fázích a až na pár lehkých ztrát jsme nedávali míče zadarmo. Škoda, že jsme tam některé ty situace nedotáhli, tam si myslím, že jsme někdy takový předfinální fázi zbytečně přišli o míč dost lehce.
10: Mladá Boleslav vede neúplnou tabulku o skóre před Teplicemi, které v divokém zápase remizovali s Plzní 5-5. Bohemians zvítězili na hřišti Zlína 2-0.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D55C u Otrokovic a také na 49C u Pozděchova. Na D55 z Otrokovic směrem do Přerova dejte pozor za sjezdem na Zlín. Na 30,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, na místě už je policie, kolem se projíždí plynule. Na silnici 49 mezi Vizovicemi a Valašskou Polánkou opatrně na vjezdu do Pozděchova. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Pražský okruh je stále neprůjezdný v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lohkov mezi 3. a 15. kilometrem. V tunelech pracují na údržbě, uzávěra by měla trvat do dnešního poledne. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov. A na tahu 377 mezi Černou horou a Rajcem Jestřebím se srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, později večer ojediněle na západě Čech přibývání oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Německé spolkové státní zastupitelství prověřuje incident z letiště v Lipsku, kdy do letadla narazil pohyblivý objekt a dron s výbušninou, pak ještě našli poblíž jednoho z ukrajinských letadel. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Filipa Turka. Tento týden opět přepisoval teplotní rekordy. Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přitom přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Nejen o těchto tématech budeme mluvit v následující necelé půl hodině. Týden Plus pro vás připravila Václava Marešová.
2: Týden Plus.
14: Celé Německo, ale i Evropa sledovali tento týden událost, která se stala na letišti v Lipsku. V noci na středu se u letiště Lipsko-Hale srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje, ukrajinského nákladního letadla, našli vyšetřovatelé dron s výbušninou. Podle informací agentury DPA od bezpečnostních sborů bylo potvrzené, že výbušné zařízení v nalezeném dronu obsahovalo trhaviny Semtex a Pentrit. No a případů proto převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze.
15: Několik německých médií informovalo o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, subjektem šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení.
14: Dodává reportérka Rozálie Machartová. A jak jsme řekli, podle několika německých médií mělo být ukrajinské letadlo Antonov naložené vojenskou municí. Policie taky dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. České policejní prezidium v souvislosti s touto událostí uvedlo, že Česko už teď funguje ve zvýšeném stupni ohrožení terorismem a je připravené reagovat i na případné narušení bezletových zón bezpilotními letouny. My jsme proto oslovili bezpečnostního experta z Cevro univerzity Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky, a ptali jsme se ho na to, jestli ten poznatek, že na palubě ukrajinského stroje měla být vojenská munice, vnáší do případu víc světla.
16: V takovém případě ta nefunkčnost toho iniciačního systému ukazuje na to, že se mohlo skutečně jednat o provokaci anebo o vyhrožování. Máme tady takovéto prostředky a můžeme použít. A to je jedna varianta. Ta druhá varianta je, že skutečně došlo k tomu, že tam byla nějaká chyba v té konstrukci toho dronu, lépe řečeno toho iniciačního zařízení, a nedošlo k jeho iniciaci naštěstí, protože kdyby k tomu došlo, tak mohlo dojít opravdu poměrně závažným důsledkům, kdyby došlo k například výbuchu toho letadla, té munice, která tam byla. To si myslím, že by asi bylo potom velmi zásadní. V každém případě pokus anebo o vlastní teroristický čin si myslím, že se jednalo. Je potřeba teď momentálně zjistit, kdo byl tím strujcem a do jaké míry to ta linie, která se nabízí, to znamená ve směru na Rusko, jestli to je pravda nebo jestli to pravda není, ale stoprocentně to pokus o terorismus byl.
14: Komentoval incident z letiště v Lipsku bývalý náčelník generálního štábu a bezpečnostní expert z Cevro univerzity Jiří Šedivý. Uplynulý týden opět přepisoval tabulky teplotních rekordů. A že letošní léto je opravdu výjimečně horké, potvrzují data meteorologů. Nový absolutní teplotní rekord má totiž z letoška 77% měřících stanic. Maxima jsou přitom z konce června a tohoto týdne. Někde se přepisovala i vícekrát. Nově naměřená nejvyšší teplota na Moravě patří Strážnici. Tam v tomto týdnu naměřili 41 stupňů. No a třeba v Třebíči tento týden naměřili 40,6 stupně Celsia.
17: Máme větrák vždycky, které jsme si střídali, a vždycky jsme jako třeba po dvou hodinách nějakou studenou koupil.
18: No, dopoledne pořádně vyvětrat, potom zavřít okna a zatmavit pořádně.
17: A nějak přežít.
14: Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přitom přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. A tématu se věnoval kolega Jakub Vik.
19: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
20: To byl poslední červnový víkend. V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
21: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
22: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
20: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
23: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
20: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. Skoro 2/3 lidí se začali sami na možná další vedra adaptovat.
23: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. A 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
20: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic.
14: A my jsme proto oslovili ředitelku Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petru Kolínskou. Té jsme se ptali na to, jestli je státem schválený Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. A to pro roky 2021 až 2030 pořád aktuální. Obsahuje opravdu funkční opatření, počítá s těmi teplotami, které letos v létě zažíváme?
0: Řekla bych, že například ve sběru dat a v nějakých předpovědích, jak se teploty budou vyvíjet, tak jsme, řekněme, na světové úrovni. Otázka je pak, jak pak s těmi informacemi pracujeme. Tam my jako ekologické organizace vidíme největší možnost ke zlepšení, protože třeba když se teďka projednává v parlamentu stavební zákon, tak ten jde úplně opačným směrem, než bychom potřebovali podle té strategie, která říká, potřebujeme více zeleně, potřebujeme více prostoru pro vodní režim, potřebujeme více veřejných budov, které budou k dispozici obyvatelům, budou dobře chlazené. A ten stavební zákon na to vůbec nemyslí.
14: Popsala ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská. A teplotní rekordy nepadaly v uplynulých dnech jenom na českých stanicích. Čtvrteční slovenský teplotní rekord 42,2 stupně Celsia, který zaznamenala obec Dolné Plachtince u maďarských hranic, je podle Českého hydrometeorologického ústavu nejvyšší hodnotou naměřenou ve střední Evropě v historii měření.
2: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: V podstatě celý týden se na Blízkém východě čeká na to, jestli Írán a Omán dokončí jednání o Hormuzském průlivu. Dohodu očekávají i Spojené státy. Teherán ale opakovaně vzkázal, že realita v Hormuzském průlivu bude záviset na tom, jestli skončí blokáda iránských přístavů. Je tedy pravděpodobné, že výhledově Spojené státy ukončí tuhle blokádu. Na to jsme se ptali naší blízkovýchodní zpravodajky Jany Karasové.
1: Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že jakmile bude oznámena dohoda o obnovení komerční lodní dopravy, a to bez překážek, tak Spojené státy blokádu iránských přístavů zruší. Těžko ale říct, co Spojené státy budou považovat za ty překážky. To konečné rozhodnutí zřejmě bude na americkém prezidentovi Donaldovi Trumpovi. A například iránská polooficiální tisková agentura píše s odkazem na svůj zdroj, že dohoda s Ománem zřejmě počítá třeba s nějakými poplatky za pojištění, ochranu životního prostředí, zásobování lodí nebo další služby, což by mohlo být považované za překážky.
14: Popsala naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová a bezpečnostní expert z katedry mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza popsal, jaké obrysy by případná dohoda mohla mít.
3: Co uniklo, tak vypadá, že ta plavba by měla být uskutečňována tak, že lodě, které budou vplouvat do Perského zálivu, poplují výsostnými vodami Iránu, zatímco ty, co budou vyplouvat, tak poplují výsostnými vodami Ománu. Bohužel se řeší poplatky, já to nazývám výpalným. Irán to jistě vzletně nazve navigačními poplatky nebo něco podobného. Ty Irán požaduje ve výši 5 až 7% z hodnoty nákladu lodě, zatímco Omán je někde na 3%. To jsou obrovská čísla, která by byla precedentem pro jakoukoliv úžinu na světě. Čili Spojené státy samozřejmě to dopustit nechtějí. Irán tvrdí, že to je dohoda, která by měla platit jenom 2 až 4 měsíce. Poté se uvidí, když skončí ekonomická blokáda Iránu, tak se to může rozvolnit, změnit. Je to další páka iránské teokratické diktatury proti západnímu světu, proti Spojeným státům. Takže je vidět, že Irán je čím dál tím asertivnější, ale Spojené státy mu to umožňují. To si pojďme říct, protože ta politika není důsledně aplikována.
14: Popsal bezpečnostní expert z katedry mezinárodních vztahů Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. A krize v Hormuzském průlivu má vedle drahé nafty a benzínu ještě další efekt. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. Americko-izraelská válka proti Iránu totiž omezila globální dodávky skapalněného zemního plynu. My jsme se tedy na důvody nedostatku plynu ptali ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora.
4: Plyn ještě fyzicky je k dispozici, ale bohužel za podstatně vyšší ceny než před iránským konfliktem. A co je možná ještě důležitější, bohužel ta prognóza moc nesvědčí ekonomice uskladňování v podzemních zásobnicích, protože pořád ještě trh je optimistický s tím, že v průběhu zimy, to znamená v průběhu ledna, února, března, už budou k dispozici docela slušné objemy plynu za o něco nižší cenu. Takže koupit dnes za draho, uskladnit, zaplatit za to, je vlastně pro obchodníky nevýhodné. Přesto to dělají zájmu risk managementu, konec konců jsou k tomu nucení nejen evropskou, ale i českou legislativou, ale pochopitelně to tempo je na mnohem nižší úrovni, než jsme byli zvyklí v těch minulých letech.
14: Současná situace oživila vzpomínky na energetickou krizi z roku 2022, která zvýšila ceny a snížila zisky průmyslu. Evropská unie ve srovnání s rokem 2022 teď spotřebovává míň plynu, no a větší část energií taky získává z obnovitelných zdrojů. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Jak dodává reportér Jan Duchoslav, Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně žádnou rezervu nemá.
6: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
7: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
6: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
8: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnic, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
6: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat.
14: V minulých letech stát na opravy silnic nižšího pořadí posílal kolem 4 miliard ročně. Výjimkou byl loňský rok, kdy vláda Petra Fialy z důvodu úspor tento příspěvek snížila na polovinu. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance motoristů Filipa Turka, a to kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem a podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu, a to odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Poslanec Turek se až do vyšetření nehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na tento post rezignovat. No a o poslanci motoristů Filipu Turkovi se tento týden mluvilo ještě v jedné souvislosti. Pokud jeho případ nebyl promlčený, mohli by kriminalisté obvinit čestného předsedu motoristů Filipa Turka kvůli jeho příspěvkům na Facebooku, a to hned z několika trestných činů. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Na podrobnosti se moderátorka Daniela Vrbová ptala redaktorky Veroniky Šlajzové z domácí redakce. A první otázka byla jasná. Prověřování Turka policie odložila kvůli promlčecí lhůtě. Jaké trestné činy ale měl podle policie Turek spáchat?
9: Jedno z hlavních zjištění policie od Turkových výrocích na Facebooku je, že poslanec za motoristy naplnil všechny znaky podněcování k nenávisti. Policisté to píšou ve svém usnesení, z něho citujeme.
24: Svým úmyslným jednáním po objektivní i subjektivní stránce naplnil všechny znaky přečinu podněcování vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, neboť veřejně podněcoval k nenávisti k některé rase nebo jiné skupině osob.
9: Kriminalisté prověřovali 85 Turkových příspěvků z let 2010 až 2017. Mezi osmi vyhodnocenými jako trestné činy se měl čestný prezident motoristů dopustit třeba schvalování trestného činu. Konkrétně jde například o jeho příspěvek, kde popálení malé romské dívky Natálky po útoku neonacistů označil za polehčující okolnost. O pravdivosti Turkových komentářů policie nepochybuje, vychází totiž z údajů o jejich IP adrese. Své závěry opřela taky o svědectví Turkova někdejšího kamaráda Vojtěcha Dobeše. Ten komentáře dnešního poslance zazálohoval a později poskytl deníku N, který o kauze jako první napsal. Opakuje, že kauza se ale k soudu nedostane, protože činy jsou promlčené.
25: Podle policie jde u Turkových příspěvků tedy o opakované škodlivé chování, je to tak?
9: Přesně tak, kriminalisté to píšou ve svém usnesení. Dodám, že se policie současně zabývala videozáznamem původně z roku 2015, na kterém Turek vedle sponzora motoristů Richarda Chlada zvedl pravici. Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie nepochybují o tom, že hajloval. A tím se podle nich měl dopustit třetího trestného činu. Policie na případu zároveň spolupracovala s odborníkem na extremismus a radikalismus, který analyzoval všech prověřovaných 85 Turkových příspěvků.
25: A jak se k těmto policejním závěrům staví sám Filip Turek? serveru iRozhlas.cz napsal, že zjištění policistů odmítá s tím, že o jeho vině by neměla rozhodovat policie, ale soud, a ten neproběhl. Už dřív taky několikrát řekl, že prověřované příspěvky nepsal. Zopakoval, že k jeho účtům má přístup několik lidí. Připustil ale, že před vstupem do politiky pověřil několik blízkých, aby mu Facebook promazali. Dodal, že tam nikdo nenašel nic podobného, jako byly příspěvky, které Deník N zveřejnil.
14: Vysvětlila reportérka Veronika Šlajsová. Krátká migrační krize ve španělském městě Ceuta vyvolala minulý týden v Evropské unii šok, vyhrocenou atmosféru i výzvy k dočasnému vyřazení Španělska ze schengenského prostoru. Situace se ale rychle uklidnila. Členské státy teď ocenily, jak Madrid situaci zvládl. Na úterním mimořádném jednání se na tom shodli ministři vnitra států 27. Do španělské Ceuty na severním pobřeží Afriky totiž minulý týden přišli 10 000 migrantů, a to z Maroka. Migranti se o den později začali vracet, ale část jich zůstala. No a zhruba tisícovka z nich jsou nezletilí bez doprovodu. Jejich deportace tak současná pravidla neumožňují. Maroko se později vyjádřilo, že chce s Unií na identifikaci těchto migrantů spolupracovat. A španělská policie taky oznámila, že rozbila síť pašeráku migrantů do Evropy. Úřady zadržely 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie taky zabavila 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty a zpátky pašovali drogy.
5: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství,
14: říká reportér Jiří Chábera. Španělsko taky od soboty zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Informoval o tom list El País. Opatření se týká letišť a přístavů a má platit zhruba měsíc. Vláda v Madridu tak reaguje na podobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie, a to pro cestující ze Španělska. Ta svůj krok odůvodnila právě velkým náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta. Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství. Na místě byl taky náš reportér Tomáš Maleček.
10: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
11: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
12: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
10: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
14: Doplním, že pohřeb se státními poctami měl poprvé v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Dál státní pocty na podzim 2019 vyprovázeli taky zpěváka Karla Gotta. No a koncem roku 2023 taky bývalého ministra zahraničí a někdejšího kancléře prezidenta Václava Havla Karla Schwarzenberga. A Zlín se loučí se svou dominantou. Začala tam totiž demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá část torza budovy. Ta začala hořet 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
13: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
15: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
26: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
15: Srovnání nejnebezpečnější vnější části budovy se zemí by mělo být hotové během 1. zářijového týdne.
14: Tak popsala z centra Zlína naše reportérka Michála Kočendová. Vyšetřování příčin požáru, který se obešel bez zranění, zřejmě bude trvat ještě několik měsíců. Zatím ani nebyla vyčíslená škoda. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. A krátký pohled do Zlína zakončil souhrn událostí tohoto týdne. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
2: Leonardo Plus.
16: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder se nevyhnuly ani Česku, dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva je to pro nejmenší vodní živočichy? Čím vším jsou vodní toky a plochy v České republice zajímavé a dají se v nich ještě objevit nové druhy? Hostem Leonarda Plus bude hydrobiolog, popularizátor vědy, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka.
2: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. Dnes dopoledne po 10. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
17: Aleš Hrdlička, světoznámý antropolog a lékař, přestože většinu času prožil v zahraničí, zůstal vlastencem.
18: Narodil se v roce 1869 do rodiny humpoleckého truhláře. Když mu bylo 13, otec se rozhodl odejít s rodinou do Ameriky. Chtěl uniknout bídě a špatným sociálním poměrům, v nichž v tehdejším Rakousku-Uhersku žili.
17: Aleš Hrdlička pracoval v Americe prvních 7 let v továrně na doutníky. Později vystudoval medicínu a stal se univerzitním lékařem. Svou vědeckou kariéru zcela zasvětil fyzické antropologii.
18: Stotožňoval se s teorií Charlesa Darwina o jednotném původu živočišných druhů. Totéž předpokládal i u člověka. Mimo jiné prokázal, že původní obyvatelé Ameriky přešli přes Beringovu úžinu z Asie.
17: Hrdlička stál u zrodu antropologického oddělení Amerického národního muzea. Za svůj život tam shromáždil největší sbírku srovnávací antropologie na světě.
18: Ve svých projevech pro americký rozhlas mluvil o významu svobody a o situaci v meziválečném Československu. Po Mnichovské dohodě zorganizoval protestní akce amerických krajanů. Vědeckými argumenty vyvracel nacistické učení o nadřazenosti rasy. Antropolog Aleš Hrdlička zemřel v roce 1943.
19: Radiožurnál 9.30. Na řadě jsou zprávy s Janou Utendorskou.
21: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Na jižní Moravě se v červenci nakazilo žloutenkou typu A nejméně lidí od začátku roku. Uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů. Od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Stále ale trvá stav epidemie. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí. Tajfun Dolphin míří k východnímu pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl pevninu zasáhnout v noci na pondělí místního času. Přinese silný vítr, vydatné srážky, povodně a riziko sesuvu půdy. Úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a pozastavili provoz trajektů, některých vlaků a letů. A jeden židovských památek po celém Česku je možné zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. A to i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná.
2: Sport.
21: Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto 2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Závod začne ve 12:45 do odpoledne. Elitní kategorii MotoGP odstartuje z 1. místa lídr šampionátu Španěl Martín, který ovládl na okruhu Silverstoneu i včerejší sprint.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Omezení na D46 u Prostějova a neprůjezdný pražský okruh. Na D46 Zvyšková ve směru do Olomouce, opatrně za sjezdem na Prostějov sever. Na 29. kilometru pracují na opravě svodidel v levém pruhu. Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelech stále neprůjezdný v obou směrech. Mezi exity 3 a exitem 15 Lochkov Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov, zatím bez kolon. Na tahu 171 mezi Sušicí a Čkyní dejte pozor před podmokly. Osobní auto tam narazilo do stromu, na místo se sjíždějí záchranáři. A silnice 279 mezi Příšovicemi a Českým Dubem je za Havlovicemi neprůjezdná. Hasiči tam likvidují padlý strom přes cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti. Teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě, území kolem 27, na horách kolem 24, na Šumavě až 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Řekni mi, co jíš a já ti řeknu, kdo jsi. Autorem tohoto výroku byl francouzský revolucionář, právník, myslitel, ale hlavně milovník dobrého jídla a pití Jean-Anthelme Brillat-Savarin. V následujících minutách na ten citát tak trochu navážu. Budu zjišťovat, co jedli naši předci v 19. století, co to vypovídalo o jejich postavení ve společnosti, životním stylu a povaze. Odrazím se přitom obrazně řečeno od osobnosti a díla autorky asi nejslavnější kuchařky v českých dějinách. Při poslechu pořadu věnovaného hlavně Magdaleně Dobromile Rettigové, jejímu dílu a době, ve které žila, vás vítá Vít Pohanka.
2: Historie Plus.
0: Psal se rok 1785 a Vídní zněla Mozartova hudba. Císař Josef II. Vydal toleranční patent a na panství ve Všeradicích jen kousek od Berouna se narodila Magdalena Artmanová. Dětství moc radostné neměla. Tatínek umřel, když jí bylo 7 a s maminkou se nejdřív v Plzni a potom v Praze protloukali všelijak. Nicméně vyrůstala v době, kdy josefínské reformy umožnily rozvoj měšťanské společnosti a kultury, a to mělo hrát roli v jejím budoucím životě. V 18 se provdala za právníka, ale také českého vlastence Jana Aloise Sudiprava Rettiga. Začala používat krásné slovanské prostřední jméno Dobromila. Profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice se zabývá hlavně českou historií 19. století. Mimo jiné publikovala o zrodu české gastronomie a osobnosti Magdaleny Dobromily Rettigové.
1: Zajímavé na ní je, ona se narodila do rodiny, kde se mluvilo německy, kde ona pořádně česky neuměla. A když se potom provdala za úředníka Jana Sudiprava Rettiga, tak se naučila do té míry česky, že vlastně tou svou kuchařkou vytvořila českou kuchařskou terminologii.
0: Mimochodem, asi žádný dnešní čtenář nepřehlédne, že měla Rettigová zjevně v oblibě hlavně výraz vrazit někam vejce nebo žloutek. Tady je několik citátů.
3: Vraz do hrnku 4 žloutky. Rozmíchej je se 3 lžícemi pěknému. Vraz do toho 1 vejce a 1 žloutek. Přidej trochu soli. Do toho se vrazí 2 žloutky, 2 vejce a trochu se to osolí. To vychladne. Vraz do toho 2 vejce. Připoj k tomu 3 lžíce dobrého smetany. Vraz do ní 3 vejce. Rozkloktej to a vlej na 2 ostrouhané, na kostky rozkrájené žemly slupek udělá. Vraz do něho 1 žloutek, 1 vejce, pak ustrouhej 2 polovinu žemličky.
1: Magdalena Dobromila Rettigová byla vlastně česká spisovatelka. My ji trošku křivdíme, když ji známe jenom jako autorku té nejslavnější české kuchařky, která poprvé vyšla v roce 1826, ale ona už předtím psala básničky, které potom byly i zhudebněné, psala výchovné povídky pro dívky. Jinak to byla dáma velmi aktivní. aktivní, matka tuším 4 dětí, pro které napsala i modlitební knížku, pořádala kuchařské kurzy pro, jak ona říkala, dívčinky, napsala pro ně potom takovou příručku, mladá hospodyňka, a dokonce, když probíhaly ty kuchařské kurzy, tak se během nich četla česká literatura. Takže prostě byla to dáma úžasná, všestranná a zajímavá, a jsem ráda, že se trošku dostává z toho stínu Boženy Němcové, protože srovnávat ji s Boženou Němcovou je vůči Magdaleně Dobromile nespravedlivé.
0: Víme něco o tom, z jakých pramenů vycházela, když tu kuchařku dávala dohromady?
1: Ono se většinou říká, nebo máme za to, že ta její kuchařka byla první českou kuchařkou, nebo jazykově českou, což není pravda. První jazykově česká kuchařka vyšla na začátku 19. století, v roce 1806, vyšla ve dvou vydáních, a v podstatě, co se týče sortimentu, tak je s Magdalenou Dobromilou srovnatelná. Problém je, že je psaná takovou chatrnou češtinou, zatímco domácí kuchařka Rettigové, to je už krásná, bohatá čeština. Takže my nevíme, ona vycházela už z toho, co bylo kde napsané, ale hlavně měla obrovskou zásobu receptů z domova, to, co se vařilo. A myslím si, že byla i tvořivá, protože je tam řada receptů, které předtím v těch starších kuchařkách nenajdete. Hlavně je to už technologicky poměrně přesné. A to, co je na tom jako fantastické, ona všechny ty recepty vyzkoušela. A vyzkoušela je na manželovi. Takže to, co, jak se hezky říkalo Rettigovi, to, co šnup Tychlíčkovi chutnalo, tak to pak je v té kuchařce.
0: Ona mu tak říkala šnup Tychlíček?
1: Tak mu říkala vlastenecká veřejnost.
0: Šnup Tychlíček, není to jako kapesníček? Kapesníček, že jo, rozumím tomu dobře. Proč si právě ta její kuchařka získala takovou oblibu a takový komerční úspěch?
1: Tak jednak byla, jak jsem říkala, dobrá. Byla dobrá, bylo tam všechno, co jako bylo potřeba. Ještě se k tomu určitě dostaneme, masité pokrmy, postní pokrmy, dezerty, polévky. Byly tam popsané technologie. Byl tam takový hezký styl, protože paní Rettigová tu čtenářku oslovuje, tyká jí a tak hezky s ní konverzuje, ale bylo by jako nespravedlivé zatajit další důležitou personu, která měla nepochybně zásluhu na tom obrovském rozšíření kuchařky a na těch opakovaných vydáních hlavně. No a to byl královéhradecký nakladatel Jan Hostivit Pospíšil, který měl obrovský čich na to, co se bude prodávat, a tady se nepletl.
0: To tedy opravdu ne. Domácí kuchařka vyšla ještě za jejího života celkem 4x. Už sama Dobromila, jak si jí dovolím zkráceně někdy říkat, přidávala nové a nové recepty. Když potom její kuchařka vycházela dál opakovaně po celé 19. století, rozšiřovali ji o další a další návody k vaření nástupkyně. Především Antonie Dušánková, což byla dcera královéhradeckého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. Když se dneska pokusíte použít některé recepty a vycházíte z těch opravdu původních vydání domácí kuchařky, zaskočí vás asi ze všeho nejdřív jednotky váhy a objemu. Dobromila pochopitelně nepoužívala ty metrické, ty se zaváděly až mnohem později. Na internetu celkem snadno zjistíte, že takový žejdlík byl v českých zemích necelý půl litr, lot asi 16 gramů, a tak by se dalo pokračovat. Co ale z textu opravdu nevyčtete a na internetu nenajdete, je, na jakou teplotu máte nastavit plotínku nebo troubu. O tom, jak vypadaly české kuchyně za života Dobromily, se totiž můžeme jenom dohadovat.
1: Já jsem o tom přemýšlela, na čem ta Rettigová mohla vařit. Ona to nikde neříká. Ona tam používá takovou jako pekáč, pánev, dokonce i horká trouba, ale my opravdu víme, že ty stolokrby, ty sporáky se ojediněle vyskytovali v Čechách už před polovinou 19. století. Třeba na zámku Humprecht je zachovaný stolokrb někdy z konce 17. století, ale takové to s tou troubou, to čisté ohniště, zásobník na vodu, to je opravdu až druhá polovina 19. století. Čili já si myslím, že ona opravdu ještě vařila na ohni a pekla v peci.
0: Konstatuje profesorka Lenderová a souhlasí s ní další odborník na dobu Magdaleny Dobromily Rettigové a gastronomii v naší části Evropy, docent Martin Franz z Karlovy univerzity.
4: Začátkem 19. století jednoznačně dominovala příprava jídla na otevřeném ohništi. Vlastně nějaké sporáky, respektive to, co my vnímáme jako kachlová kamna s nějakou troubou a tedy s plotnou, to je něco, co se začalo prosazovat až kolem poloviny 19. století. Začátkem toho 19. století se ještě většinově, samozřejmě i ve městech, připravovala jídla na otevřeném ohništi.
6: Víme něco o tom, jak řešili dým, třeba jako na těch otevřených ohništích, to byly takové pece, které to sváděly?
4: Samozřejmě tam už nad tím byly komíny, takže prostě byla ta snaha to nějak zabezpečit. I vlastně to ohniště nemuselo být otevřené úplně, ono vlastně ty boky mohlo mít propojené vlastně s tím komínem, takže to se řešilo neustále. Byť samozřejmě je důležité říct, že to byl velký problém, byly požáry a obsluha toho ohniště byla velmi obtížná.
6: Asi regulace toho žáru, který...
4: Regulace žáru, to prostě vyžadovalo velkou sumu prostě zkušeností, znalostí, jak v tomto případě zajistit tu potřebnou teplotu. Prostě ta regulace byla mnohem obtížnější.
0: Sporáky na tuhá paliva s plotnami a troubou, často nádrží na ohřev teplé vody a hlavně s odděleným ohništěm, odvodem kouře do komína, se nicméně postupně rozšířily také v českých zemích. V téhle souvislosti se mluví o sporákové revoluci, která zasáhla celou společnost.
4: Ono to svým způsobem pozměnilo i tu skladbu potravin. Některé typy jídel se připravovaly snadněji, jiné typy prakticky mizí. Opékání na rožni se stalo něčím exkluzivním, zvláštním, mimořádným. A velmi pravděpodobně ta změna přispěla i k tomu prosazení vepřové pečeně, jako tučnější pečeně, oproti dříve dominující hovězí pečeni, protože ta hovězí pečeně se přece jen v té peci připravuje trošku horším způsobem, protože je potřeba ji nějak podlévat, respektive mastit, což zase právě u té vepřové pečeně tak složité není. A naopak vlastně na tom rožni se líp opéká zase to hovězí méně tučné maso.
6: Když jsme u toho masa a zeleniny, dneska, když si člověk čte ty recepty Magdaleny Dobromily Rettigové, tak má dojem, že prostě to maso naprosto dominovalo. Je to správný jaksi dojem sečtení těch jejich receptů? A jestli ano, zase byly třeba rozdíly ve společenských vrstvách mezi venkovem a městem?
4: Je to správný dojem, pokud to vztáhneme právě na tu sociální skupinu, kterou oslovovala Magdalena Dobromila Rettigová, tedy především tu měšťanskou vrstvu, ať už na menších městech nebo ve velkých městech. Tam skutečně ta spotřeba masa velmi výrazně rostla i pod tím vídeňským vzorem, ta spotřeba ve Vídni byla mimořádně vysoká. Naopak na tom venkově, ještě v první polovině 19. století, ta spotřeba masa byla velmi omezená. Dokonce jde říct, že to byl vůbec možná nejnižší bod, kdy byla nejmenší ta spotřeba obecně masa ve stravě těch nejširších vrstev obyvatelstva. I v těch selských domácnostech se toho masa spotřebovalo velmi málo. A co je důležité zdůraznit, a platilo to už od středověku, v těch venkovských domácnostech se spotřebovávalo především maso konzervované. Čerstvé maso bylo velmi vzácně. Několikrát do roka. Jinak, když už se jedlo maso v těch bohatších domácnostech, tak samozřejmě především maso uzené. To samozřejmě ovlivňovalo taky chuť toho masa, která byla mnohem fádnější, než když se používá pravidelně čerstvé maso. Ale je třeba si uvědomit, že i Magdalena Dobromila Rettigová má velkou část těch svých receptů bez masích. Tím dominujícím typem stravy tehdejší, a platilo to i u toho nižšího měšťanstva do určité míry, byla strava založená na moučných jídlech, často sladkých jídlech, která samozřejmě se hodně mastila. Já bych tam nezdůraznil ani tolik to maso, ale obecně ona hodně používá právě ty pro měšťanstvo tehdy velmi levné nebo dobře dostupné potraviny živočišného původu, takže nejenom maso, ale máslo, mléko, smetanu a vejce. Že? Ten podíl vajec je tam poměrně velmi vysoký. Takže jako to úřednictvo, zejména od těch 40. let, ta spotřeba masa tam byla velmi vysoká, ale rozhodně bych nepodceňoval ten podíl těch moučných jídel, kterými navíc byly tehdejší české země vyhlášené.
2: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
0: Profesorka Lenderová v téhle souvislosti upozorňuje na další věc, která se dá z receptů Magdaleny Dobromily Rettigové vyčíst. Při skladbě jídelníčku tehdy hrálo výraznou roli náboženství.
1: Jestli jsem dobře počítala, tak v tom prvním vydání kuchařky z toho roku 1826 je 162 receptů na masité, s tvrdými na masité pokrmy a 146 na postní pokrmy. Takže vidíte, že to je skoro vyrovnané. A ty postní pokrmy jsou docela zajímavé, protože samozřejmě to jsou to ryby převážně sladkovodní, které tehdy tady byly běžně dostupné, kapr, mník, ale i třeba losos, struh a další. Z mořských se dovážela treska, které paní Rettigová říká štok.

0: panskou postní kuchyň. Jinak u Rettigové nejsou. Nejedli se králici. Králici se začali jíst až za první světové války.
1: To vůbec nebyly do té doby v 19.
0: století? Asi byli, ale my jsme to dělali takovou knížku o dějinách zvířat a docela mě překvapilo, že i v našem prostředí mohli být králici jako domácí mazlíčci. Aha. Jako ne moc často, spíš v tom šlechtickém prostředí, ale že se objevovali.
1: Ona Magdalena Dobromila Rettigová například zmiňuje nebo doporučuje sladké maďarské víno, to asi by bylo tokajské, bych si představoval, anebo rakouské vína. To bych si myslel, že asi bylo bílé, suché.
0: Určitě tak jako víno se tu pilo. Pilo se, konec konců víno se tu i pěstovalo, že jo, Morava produkovala víno. Víno se produkovalo i kolem Litoměřic. Mělničina, že jo, slavná, jako oblíbená. Ale ona spíš to víno nerozlišovala. Já si myslím, že ona nebyla vinařka.
1: Byli Češi pivaři už tenkrát?
0: Češi byli pivaři od jak živa. Já si myslím, že prostě pivo tomu českému naturelu patří. Tady první zmínka o výrobě piva je z roku, tuším, 1088, takže navíc pivo až tedy do začátku 19. století se vařilo po domech. Pak teprve vznikají před polovinou 19. století ty dodnes slavné pivovary měšťanské, akciové, které už jaksi vyrábějí pivo ve velkém, ale ty malé pivovary pořád zůstaly tam. Většinou byly i spojeny s nějakou jídelnou kuchyní, takže se tam chodilo na jídlo, na pivo. Ale pivo prostě se pilo. Hloupé je, že ono se nějak během toho 19. století nedá ta spotřeba úplně zjistit, mimo jiné proto, že byly ty soukromé malinké pivovary, do kterých se chodilo. Ale jinak víno, já si myslím, ještě co já pamatuju, že víno bylo v českém prostředí výhradně spojeno se slavnostními okamžiky a ještě v 60. letech minulého století byla spousta rodin, kde se víno opravdu otvíralo jen na Silvestra.
2: Magdalena Dobromila Rettigová kladla velký důraz na pořádek a čistotu. A není divu. Saponáty neexistovaly, udržet nádobí a kuchyni bez poskvrnky byl doslova každodenní boj. Proto věnovala téhle otázce pozornost hned v úvodu dobré kuchařky.
3: Čistota, pořádek a dobré vyhovění každé i maličké věci v kuchyni jest základem celého umění kuchařského. Předně se musí k tomu hledět, aby všecko kuchyňské nádobí, v němž jídla se vaří, bylo úplně čisté. Hrnky a rendlíky nechať se chovají čistě umyty. Železné nádobí, jehož se v novějším čase zhusta užívá, nemá se, když je prázdné, nechávat je stát na horkém místě. Tím způsobená plíseň mohla být i zdraví škodlivá. Měděné nádobí se musí buď popelem nebo červenou hlínou tak dlouho drhnout, až se leskne jako zlato. Uvnitř, kde je cínované, meje se luhem a přesličkou. Načež se hodně oplákne ve studené vodě a v létě na slunci, v zimě pak u teplých kamen osušit nechá. Musas čistí se nejlépe utlučeným, ve vinným octě nebo v kořalce rozmočeným triplem. Tře se hodně suknem. Plechové formy se mejou luhem a přesličkou, pak se opláknou a usušejí. Nežli se jich upotřebí, jest třeba pečlivě je prohlédnouti, zdali se nikde res neusadil. Plech, na němž se cukrovinky pečou, nejlépe se vyčistí, když se před upotřebením na horkou plotnu postaví a pak pijavým papírem všude hodně vytře.
2: Jenže jedna věc byl dohled nad domácností, věc druhá dohled nad tím, co si hospodyňka přinesla z trhu nebo jarmarku. A právě v době, kdy Dobromila začala psát svou kuchařku, si tenhle problém začala uvědomovat také Královská česká společnost nauk, vysvětluje docent Martin Franc.
4: Takovým klíčovým problémem doby i z hlediska vlastně vědeckého bylo falšování potravin. To bylo obrovské téma na tom konci 18. a v první polovině 19. století. Konec konců nenáhodou Královská česká společnost nauk, která vypisovala takzvané otázky, což vlastně byla taková soutěž o nejlepší vědecké dílo řešící nějaký aktuální společenský problém, tak jedna z těch otázek se právě týkala falšování potravin a způsobu, jak odhalit.

0: halovat toto falšování. A i z výsledku této soutěže, kde některé ty spisy byly publikovány, víme, že například, aby víno bylo sladší, tak se tam dával olovnatý cukr, což jak si při dlouhodobém užívání mohlo zabít. Nebo mědí se vylepšovala barva nakládaných okurek. To je podobně zničující. No a třeba do mléka se přidávala křída,
1: aby
0: bylo hustší taky. Ale už začaly třeba ty dohledy, určitá kontrola masa, kde prostě taky aspoň ty nejzávažnější hygienické problémy se začaly čím dál intenzivněji řešit, aby to nebylo maso z pošlých zvířat a podobně.
2: Ale obraťme list a opustíme tuhle spíš stinnou stránku gastronomie první poloviny 19. století. Zhruba ve stejném období klesala cena a rostla tedy dostupnost například kávy, cukru a jiných dobrot, které byly do té doby velmi exotické a mohli si je dopřát jen ti opravdu bohatí. A najednou se začaly objevovat i v měšťanských salonech.
0: O těch kávových společnostech Magdaléna Dobromila Jettigová velmi často hovoří. Konec konců napsala i speciální kuchařku Kafičko a vše, co je sladkého. To je zcela v tom Biedermajerovském stylu. Já kdybych měl vybrat takový symbolický recept z Magdalény Dobromily Jettigové, tak by to byly asi mandlové obloučky. Taky velice sladké pečivo. Samozřejmě s tím vysokým podílem mandlí. Mandle byly velmi oblíbené. Byl jich dostatek, samozřejmě ty se dovážely, ale právě mandle se velmi snadno dopravují, takže tam nebyl žádný problém. Právě pro mě ty mandlové obloučky jsou něčím, co je jako typické takovéto sladké pečivo Biedermajerů.
2: Docent Martin Franz z Univerzity Karlovy. Žijeme v době nepřebedných kuchařských televizních show. Domácí recepty i ty exotické z celého světa najdeme snadno na internetu. V tomhle kontextu můžou originální recepty Magdalény Dobromily Jettigové působit hodně starosvětsky. Proč stojí za to je číst? O čem vypovídají?
3: Především nám to říká něco o autorce, že byla bystrá, snaživá, uměla psát, dokázala oslovit své čtenářky, to za prvé. Za druhé nám to přibližuje tehdejší možnosti, co se tedy mohlo vařit, co vlastně ten vějíř potravin dovolil. A docela asi budeme překvapeni, že dovolil hodně, že jsou tam věci, které třeba v té spotřebě druhé poloviny 20. století úplně zmizely. Ona třeba znala chřest, že chřest se k nám vrátil až víceméně po listopadu. Ona používala karfiol, což taky úplně nebyla běžná potravina, ta škála ryb, s kterými ona pracuje. Pak co je tam docela zajímavé, ona propagovala jednak pečlivou přípravu z kvalitních surovin. Opravdu kvalitní surovina, pečlivě připravená, stávalo se 5 hodin ráno, aby jako byl čas všecko připravit, ještě se vařili večeře. Ale i kultivované prostírání a jako konzumace, jo, že se nejedlo žicí, jedlo se příborem, už vůbec ne rukama, že se dával ke každému jídlu ubrousek, což třeba Češi nepochopili dodnes, že, jo, že to je docela jako dobrá věc, když si můžete utřít pusu a ruce. Čili když bych to shrnula, taková ta inovace ve smyslu přípravy jídel, využití všeho, co je možné využít a zajímavým způsobem to kombinovat. Za druhé kvalitní suroviny, pečlivé zpracování a tomu odpovídající ušlechtilá konzumace.

0: Milena Lenderová, profesorka Univerzity Pardubice, uzavírá dnešní pořad Historie Plus, věnovaný Magdaleně Dobromile Rettigové, ale také tomu, co se můžeme z jejich receptů i po bezmála dvou stoletích dozvědět o našich předcích. Režii měla na starosti Michaela Krčmová, zvuk Jitka Procházková. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší být Pohanka.
1: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
2: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorská pro vás má zprávy.
3: Cizí jazyk by měl být podle většiny Čechů povinný až od třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum pro Radiožurnál. Hynek Muníček končí jako poradce pro národní bezpečnost, jeho nástupce vláda zatím neoznámila. Tyčkařka Nicole Krutilová se stala juniorskou mistryní světa. Pozor na sraženou lišku na dálnici D5 z Prahy do Plzně na 12. kilometru. A bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Více než 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO, ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl čelským velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 17 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně na burze. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
6: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
3: Před 81 lety dopadla na japonské město Nagasaki jaderná bomba plutoniová puma Little Man česky tlouštík. Tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
7: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničil zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
8: Japonsko pevně dodržuje tři nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
7: Tři nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
9: Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě byla Krutilová dojatá, původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
10: Myslím, že tato sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě o to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
9: Česká výprava už získala v Americe kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro, smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D5 u Loděnice a omezení na D46 u Prostějova. Na D5C z Prahy ve směru do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Loděnice. Na 12. kilometru leží sražená srna ve stoupacím pruhu. Na D46 z Vyškova ve směru do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Prostějov sever. Na 29. kilometru pracují silničáře na opravě středových svodidel, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví opatrně v malém újezdu. Pracují tam silničáři, projíždí se Kyvadlově, počítejte s kratším zdržením. A připomínáme neprůjezdný pražský okruh v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Pracují tam na údržbě v tunelech, objízdná trasa vede přes Barandov a Jižní spojku. Tam počítejte s frontou před Barandovským mostem a také před nájezdem na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později večer bude ojediněle na západě Čech přibývat oblačnosti, v teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder a požáry sužují Francii, Španělsko, Itálii i další země. Teplotní rekordy jsme letos přepisovali i v Česku. Na konci června se rtuť teploměru vyšplhala až téměř na 42 stupňů Celsia. Dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva to je pro vodní organismy, hlavně ty úplně nejmenší? Čím vším jsou vodní toky a plochy v Česku zajímavé a dá se v nich ještě objevit něco, co dosud nikdo nepopsal? Nejen o tom bude dnešní Leonardo Plus, u kterého vás vítá Šárka Feniková.
4: Leonardo Plus.
12: A hostem dnešního Leonarda Plus je člověk mnoha profesí a zájmů, fotograf, filmář, cestovatel, spisovatel, popularizátor vědy, ale původním vzděláním hlavně hydrobiolog, jestli to říkám dobře. Petr Jan Juračka, vítejte.
13: Dobrý den, dobrý den.
12: Máte přitom všem ještě čas sledovat, jak se vyvíjí plankton v tůních na Kokořínsku, což je jedna z těch oblastí vaší vědecké práce.
13: Upřímně, čím dál tím míň. Já jsem se jako malinko zdekoval, nebo nechci říct zdekoval, stáhnul trošičku z toho, řekněme, čela špičkové vědy, protože prostě jsem dal přednost víc té komunikaci a teďka jsem vlastně takřka full-time komunikátor, protože mám velký jako komunikační projekt, nicméně jsem pořád v kontaktu s lidma, s kterýma jsem tu vědu dělával a vlastně děláváme i ty taky vyšel hezký článek a vychází nám novej, takže dobrý, ale nejsem už jako, rozhodně nejsem žádný vedoucí nějakého vědeckého týmu v momentální době a nejsem ani vědecký pracovník, ale jsem lektor a komunikátor, takže nemyslím si, že bych se tam nechtěl vrátit, myslím si, že si teďka zkusím ještě nějakou dobu užívat natáčení dokumentů a povídání o vědě lidem a pak uvidím třeba na důchod, co se vrátím zpátky do výzkumu.
12: Nicméně třeba i právě, když komunikujete ty vědecké výsledky i třeba dalších vašich kolegů, potvrzuje se, že tůně, které se na Kokořínsku zakládaly, tak že zlepšují vodní bilanci v krajině právě teď v době klimatické změny?
13: Tak zóna Kokořínsko je takový specifický, jo. To je krajina hodně hlubokých údolí, roklí. Je tam docela hodně míst, kam slunce prakticky nezasvítí, jako nechci říct úplně celý den, ale jako víceméně jo. A je zajímavý tím, že to je vlastně taková poušť České republiky. Ona totiž je to částečně daný i tím, že je to vlastně pískovcová krajina a pískovec, že propouští vodu velice ochotně. No a když se podíváte na mapu povodí jako České republiky, tak zjistíte, že to Kokořínsko tam nemá vůbec nic. Tam jsou dva potoky, že Pšovka, Liběchovka, nebo oni by řekli řeky, teda jsou to spíš potůčky. A tím to končí. Takže vlastně ty tůně, které tam člověk uměle dodělává, úplně jako docela dramaticky mění podmínky pro ty naše vodní organismy a pro vodní rostliny i živočichy samozřejmě. A zároveň tam vytváří takový zajímavý model, protože když si představíte, že jste vodní organismus žijící jako v tůni, tak vlastně ostrovem života pro vás je ta tůň, jo? A ta souš je pro vás to, co je pro nás moře. Prostě to je neobyvatelný prostor. A tady ty organismy jsou poměrně drobný, že jo, teďka mají problém, že neumějí chodit, neumějí běhat, neumějí skákat ani lítat, ale to všechno umějí ty zvířata okolo, že jo, jako ty vektoři, že jo, jako srnky, kachny a podobně, takže tady ty naopak ty naši bezobratlí těch tůní vynikají specifickýma vlastnostma na přežití jako nehezkých podmínek, jako ne, nebo ne, neslučitelných se životem, takže když to vyschne, tak oni vyprodukují ještě předtím rychle dvě vajíčka, ty vydrží třeba desítky let jako životaschopný, no a pak přiletí pan vektor prostě a to zvíře v podobě tady tyho dormantního stádia někam přenese a oni takhle se, jako se stěhujou. Takže jako na tom Kokořínsku zrovna jako ten dopad těch globálních změn si myslím bude trochu menší než jako leckde jinde. Naopak leckde jinde to bude se horší, jo. Ale tam jde ani o to číslo, že se nějak jako otepluje, což jako se otepluje, ale jde právě o to, jak jste říkala, o to sucho, že jo? Protože člověk poslední půl století nedělal nic jiného prakticky z mého pohledu, než že odváděl vodu z krajiny a teď se nestačí divit, že tam ta voda chybí. Jo? Že vlastně, že narovnali jsme řeky, vysušili jsme že rozlitiny. Třeba my jsme byli letos na jaře v Košicích, to byla bomba. Normálně, tam totiž to ještě, jako tam jsou taky ty obří lány, ale jako máme my, odvodněný částečně, ale nejsou tak dobře odvodněný. A tam jsou rozlitiny polní a v nich jsme našli třeba škeblovky. To je zvíře, který v 50. letech, co koryši krásný, jako třeba 3 cm. To je zvíře, který v 50. 60. letech jste u nás jako relativně mohla i jako potkat a teďka poměrně vzácně. Tam jich bylo spousta, to jsou jako radost. No.
12: Lužní lesy jižní Moravy vlastně trpí hodně na to, že se do nich nerozlívá už ta voda taky.
13: No jasně, tak jako lužní les jako takovej, to je neuvěřitelně jako důležitý jako prvek v krajině, že jo, ale ani ne tak jako z hlediska té naší biodiverzity, což je pro nás to nejzajímavější, ale z hlediska toho chlazení a zadržení vody. Protože když si to vezmete, jo, tak ona, když se stane povodeň, tak kam ta povodeň, jako kam ta voda jede, že jo, tak my jsme ji urychlili tu rychlost, že jo, takže to se ty sebere prostě vesnici nebo Prahu, že jo, jsme taky viděli. Místo, aby se to krásně rozlilo do lužního lesa, kde prostě to vytvoří ještě jako svoji službu, že jo, protože to bahno všechno víceméně může zvýšit nějakou uživnost toho lesa.
12: Když jste mluvil o tom, že Kokořínsko je z vašeho pohledu hydrobiologa vlastně taková poušť, tak máme takových pouští v Česku víc?
13: No, takovouhle ne. Tohle to, jako, to je fakt unikum České republiky, protože my jako země máme poměrně hodně vod, jako malých i jako větší. To jako vlastně dobrá země, když se tak jako vezmu z pohledu hydrobiologa, protože když se vezmete, tak já když jsem začínal studovat hydrobiologii, tak já jsem si mohl vybrat, že jo. Mohl jsem jít do Budějic nebo do Brna, tam dělají, no Brno dělá hodně tekoucí vody, jo, a takový ty jako bentosy a chemy. Brňáci, ty jsou na těch nádržích, to je jako hodně sexy, musí ta Brňáci, Budějáci, ty mají jako sexy ty čluny, jo, a jezdí po všech těch vodních nádržích jako s pitnou vodou a to je jako hezký. No a Pražáci dělají louže, ale oni, my to děláme víc samozřejmě, jo, tady to vzniká hodně, ale ty louže jsou pro mě absolutně jako nejvíc asi bych řekl jako přitažlivý a ten důvod je jako velice prostý, protože to je prostě extrém. Jo, to zvíře je v brutálním extrému, má strašně málo času na to, aby stihlo se rozmnožit, že jo. Má před sebou neustálou vidinu té kázy, prostě taková paralela, bych to tak s naším lidstvem, to tak jako vidím, ne. Ale jakože to se mi hrozně na tom líbilo, že ta ekologie těch vodních, malých vodních ploch je vlastně jako ještě jednodušší, protože když vezmete si třeba taky slapy, jo, pochopit slapy, co se děje na slapech, na tom si vylámali zuby tyho zakladatele české hydrobiologie, že pro docent Hrbáček, že jo, on tam dokázal úžasné věci, vyvinul nový metody, pomenoval spoustu jevů, jako borec, jako jo, vertikální migrace, on tam vymyslel strašně moc a objevil, ale pořád, jakoby my v těch slapech jako nejsme úplně schopní přesně vědět, co se tam děje a predikovat to. Jako jo, ale
14: je to, jak je to možné?
13: Tak oni mají ten režim, že nějaký ty seše, že jo, vypouštění, napouštění, teďka je to hluboký, on se to nezdá, ale prostě ty organismy mají jako rozdílné podmínky dole a nahoře, jako takže hodně. Je tam, že jo, nějaká stratifikace vody, která jako pracuje právě s tím vodním režimem, který je daný člověkem. Takže jako třeba pochopit dění ve slapech je složitý a ovlivnit dění ve slapech je ještě těžší. Zatímco ta tuň, jo, tak tu obejmete. Prostě vy vidíte zleva doprava, kolikrát i přeskočíte, jste vlastně schopná zmapovat kompletní společenstvo té tuně a to se mi na tom strašně líbí, že to je vlastně takový poznání, který je skoro kompletní toho prvku krajinného. No.
14: Vy jste zmínil docenta Hrbáčka, tak já zas nemohu nezmínit, že právě v těch tůních na Kokořínsku jste v roce 2010 objevili nový druh sladkovodního korýše. Hrotnatku.
13: Hrotnatka Hrbáčko.
14: Ano, kterou
13: říkáme.
14: Jste právě pojmenovali.
13: A to je strašně zajímavý jazykový
14: docenta.
13: Oříšek, protože to první je malý a druhý je asi, myslím si, že velký. Ono to má takový jako dvojité, ještě jako dvojsmysl, protože já jsem ji našel v roce 2005 na mikroskopu, když jsem zpracovával vzorky z té doby z května a v listopadu jsem ji našel. Vyfotil jsem to foťákem, že jo, tehdy mobily nafotili, že jo. Poslal jsem to, myslím, že tehdy do Belgie Adamovi Petruskovi, což byl můj školitel. A říkám mu, co tu je, to zvíře je hrbatý. A ono mělo fakt jako hrb. A já jsem kolikrát takhle poslal třeba zvíře a říkám, to je nějaký divný, to má takový divný nožičkem, to byl samec. Já jsem do té by neviděl samce, protože oni jsou poměrně vzácný v té populaci. No a ano, to je něco jako včelí královna. Jo. A on, ne, to je fakt divný, pošli mi to, nasekvenovali jsme to a zjistilo se, že to je fakt jako brutálně nový druh, jakože fakt oddělený filogeneticky a že to opravdu je jiný druh. No a
14: nemohl mít jenom úraz?
13: Ne, ono pak se ukázalo, že jich tam je víc a že vlastně ta změna týho organismu je indukovaná vlastně predátorem. O tom se říká kajromon. Kajromon je látka, kterou ten predátor na sobě nějakým jako způsobem nese a dává o sobě najevo, že tam jako je. On to nedělá na schvál. Spousta těch kajromonů nepochází ani od toho predátora. Jo? Kolikrát to je třeba bakterie vázaná na toho predátora nebo žijící na tom predátorovi a ona ho prozradí prostě. A podobný to je v těch našich tůních, že když najdete v té vodě koretry, to jsou dvoukřídlí hmyzové, a ty tam tak jako jezdí a prostě tak jako si žerou, tak ty naši hrbáčové, jak jim říkáme, začnou dělat ty hrby a ten hrb vlastně není obrana proti té predaci, ale je to vlastně důsledek jakoby z výrazného stluštění té schránky. Jo, ta hrbatá forma má tlustší schránku a tak nějak jako nějak to naroste, že to udělá ten hrb, ten tomu zvířeti nějak nevadí v tom životě.
14: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to vlastně evoluční reakce
13: jasně,
14: na toho predátora?
13: Jasně, je to tak.
14: A jak rychle se to u těch mikroorganismů děje?
13: No to kdybychom věděli, tak tomu publikujeme. Takhle, jak se to děje? Evolučně se to
14: ptáte. Já se na to ptám proto, no. Protože jsem si přečetla, že hrotnatky patří mezi nejprozkoumanější.
13: Určitě.
14: Vodní bezobratlé. No. Tak jak se organismus přihodí, že se prostě takhle objeví úplně nový druh?
13: No to je právě ta věc, že jo, to nikdo nečekal, protože jsme ve střední Evropě, kde tady naše škola je jako hydrobiologická je brutální, je založena na těch perločkách, že perločka je fakt modelový organismus, tím, jak se snadno chová, je partorgenetická, splňuje strašně moc kritérií, dá se jako blbá flaška od okurek a můžete dělat vědu, jako doslova, jako světovou. Jo. Takže dokonce jeden z nejznámějších druhů Daphnia obtusa byla popsána středoškolským profesorem Kurcem Zadržbachu, jo. To je prostě bomba, jo. My jako s tím jsme fakt spjatý. A to, že se najde nový druh perločky rodu Daphnia v našich jako zeměpisných šířkách, by se nikdo netypnul. No nicméně, tím, jak byla hrbatá, tak prostě se to tak jako ještě vybízelo a pan docent Hrbáček, že jo, tady na sklonku své kariéry. A my jsme mu ten druh jako předali oficiálně. Jsme mu ho věnovali na Českém kongresu limnologů. Limnologie to je, že jo, vidní obor zabývající se sladkýma vodama. Všichni si teda myslí, že jsme imunologové, tak se nás tady na chřipku a my jim říkáme, že chřipku chytíme spíš tím, že se furt mácháme v té vodě. No ale, takže na Českém limnologickém kongresu a on nastoupil na to pódium a řekl, za tuto poctu vám děkuji. A to bylo tak krásný, jako to musím říct, že to bylo jako z nejdojemnějších okamžiků toho mýho působení vůbec. No.
14: A jak moc jsou sladkovodní společenstva prozkoumaná? Je možné, že jednou za 10 let se dá objevit takhle nový druh?
13: No, ono se toho objevuje strašně moc, ale jako na jiných škálách. Jo? Třeba Katka Kopalová od nás z fakulty studuje rozsivky. Jo? Zabývá se rozsivkama antarktickýma zejména, protože prostě miluje Antarktidu. A prostě, když si to vezmete, tak ona za svou kariéru popsala více jak 140 druhů rozsivek. Jo? To u perloček si myslím dokázala maximálně jako Alexej Kotov, protože sedí v Moskvě a nemůže dělat nic jiného než kreslit perloučky, ale to jinak číslo, který nepředstavitelný pro nás, co děláme nějakého většího bezobratlýho. Teď si vemte, že já za svůj život popsal 2, 3, 4, teďka nevím, druhy, asi 2 nebo 3, ale to je jedno, prostě nějaký takový jako jednotky. Prostě,
14: jakože jste je sám objevil.
13: Jakoby jo, teda první, jo, ten druhý jsem popsal s panem profesorem Kořínkem, on teda zesnul během toho, co já jsem to, na tom pracoval, tak jsme to pomenovali po něm a teď jsme ještě, myslím, že něco dělali. Každopádně, co je důležitý, tak jo, teď máme vlastně 4 nový blešivce, ale to já skoro nic neudělal. Ale fore v tom, že když já tady s tím skóre přijdu mezi lidi, co dělají třeba primáty, jo, tak ty jako, kde oni vezmou nový druh, že jo, jo, nebo žirafy prostě, jo, tam je to mnohem těžší. Takže na těch škálách, čím dál tím menších, tam toho je strašně moc.
14: Hostem Leonarda Plus je hydrobiolog a popularizátor vědy Petr Jan Juračka.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: V souvislosti se změnou klimatu často zaznívá, a to i v našem vysílání, že se na naše území přirozeně posunují teplomilnější druhy rostlin a živočichů. Platí totéž i pro vodní mikrosvět?
13: Platí, ale je to pomalejší. Já přece nevím, jak oni migrují pomalejš, tak ty... Já si pamatuju, když jsme fotili křižáka pruhovanýho, který k nám přišel z jižní Evropy a v roce 2000, já nevím, ne 99 třeba, to bylo unikum, koukali jsme na to a dneska jich máte jako plný meze. Takže jako jo, stěhujou se sem, ale svým způsobem spíš máme ani ne tak problém s tím, že by k nám šly ty teplomilný druhy, ale jako u vodního prostředí obecně spíš trpíme ani ne tak jako změnou klimatu, jako tou obrovskou logistikou člověka. Jo? Když si vezmete, tak řeka jako taková působí jako neuvěřitelně silný biokoridor. A vlastně už více jak 100 let máme tady invazní druhy v Labi i ve Vltavě, který jako zavlekl člověk někde do Hamburku a oni třeba proti proudu se dostávají až k nám a s tím přichází různý problémy. Stejně tak máme problémy s druhy invazními, který k nám třeba ten člověk dovezl umyslně. Jo.
14: Jako raky třeba.
13: Třeba rak, že jo, tak, no jasně, rak pruhovaný, tak to je úplně borek signální, že to jsou exemplární příklady, kdy máme malou roku, tak to nějakého vysadíme. To, že to zabije všechny naše skoro raky, to už nikdo nevěděl, to si člověk nedomyslí. Takže to jsou jakoby ožehavější problémy. Co je třeba zajímavý, tak jo, to je hustý. To je slávička mnohotvárná, Dreizena polymorfa, to je takový krásný mlš, on je fakt nádherná, vypadá jak zebříčka taková. A co je jako hodně těžký je taky komunikovat, taky to je problém, protože ona, když se dostane do lokality, tak to vyfiltruje tu vodu, tam nemá nikdo jiný co žrát. Teďka jakoby přeroste všechny ostatní měkýše, že jo, zabije to tam všechno, vyklidí to tam, úplně obsadí tu lokalitu počtech tisíců jedinců na metr čtvereční, možná jako 100 000, dostanou 10 000, to je strašný čísla, úplně nesmyslný. A teď se to blbě komunikuje lidem, protože oni, když tam ty slávičky jsou, tak oni čistí tu vodu. Takže vlastně taková voda je čistí, jako na koupačku, jo. A na druhou stranu ta, že voda jako začíná být bez života. Naštěstí ty lidi taky potřebují mít nějakou infrastrukturu a ta infrastruktura nevydrží, protože pod tíhou těch sláviček se hroutí. No a co je hustý, tak tady ta slávička mnohotvárná má ségru, jejíž jméno je strašný a já si na něj nespomenu teďka tak v rozhlase, ale já ji říkám něco jako guacamole, ale není jako guacamole, něco takový bláznivý název to má. A ta už je u nás není, ale až to u nás bude, tak to bude to totální nesmysl. Ta až jako, ta se toho asi dočkáme svýho života. Třeba Švýcaři, tak ty s tím jako nevědí, co mají dělat, protože ona jim vyklízí totálně jezera, jim to zaplnilo jezera. Na lodích to mají, jo, musí to z těch lodí sundávat, mají to úplně na všem. Jsou to miliony jedinců prostě v nějakým jako malinkým pásmu, kam dohlídnete. A co je hustý, tak to je ta Dreizena se stěhuje i na dno těch jezer. A oni mají fakt hluboký jezera, to není jako u nás, že máme čertovo a jsme z toho blázniví. Oni mají stovky metrů, třeba 100 metrů hluboký jezero, jako ledovcový. A tam oni vše mají taky. Oni jenom mají až tak do té hloubky. A vlastně začíná být problém.
14: Jako a čím to je? Nemají přirozeného predátora?
13: Jasně, kdo by to žral, že jo? Tak ono to má tu schránku, že jo? A jako naše škeble.
14: A kdo je jí teda v té domovině, kde jsou?
13: No to by mě taky vlastně zajímalo, jestli nějaká ryba, ale určitě bych neskoušel experimentovat s vysazením nějaké ryby, aby nám to nedopadlo ještě hůř. Vlastně přiznám se, že jakýho přirozeného predátora to má, nevím, ale tady v Evropě chybí. Takže s čím se dá experimentovat, tak jsou jako různý choroby. Jo, že to jako zkusíte tam zavlít prostě nějakou plíseň, nebo zavlečete tam nějakýho parazita, který jako je začne zabíjet. No jo, ale...
14: A to se zkouší třeba aspoň v laboratorních
13: podmínkách. No to víte, že jo, jako to se snaží na to jako lidi přijít. A jsou různé experimentální studie, že by to jako šlo nějak jako takhle řešit, ale prostě zatím jsme asi hodně daleko od toho, aby to fakt fungovalo a bylo to bezpečný hlavně. Jo. Tak jsme jako slavní australský králíci, že jo, tak nebo potkání lidské, nebo krysy, že jo. To jsou tak jako, že zavlít takhle silný zvíře někam a ještě mu tam zabít predátora už je moc velký hranici na Pána Boha.
14: Existuje nějaký takový vetřelec mezi bezobratlými?
13: Jako myslíte vetřelec jako ze ciziny?
14: Takový, ano, takový, jako jsou třeba raci nebo ta slavička.
13: Máme, takže ty blešivci, že jo, tady jsou jako invazní druhy blešivců, máme tady kraby, že jo, na Labi, a to už jsou tady strašně let, že jo.
14: Tak ten je pořád větší, ale než ten mikroorganismus.
13: No to jo, to vlastně pravda, to vlastně pravda.
14: A ještě mi prosím vás vysvětlete, co je to ekologie metaspolečenství sladkovodních bezobratlých, což je ten vědecký obor, kterému jste se věnoval.
13: Společenstvo jako takový to víme, že jo, to je prostě, ano. To jsme my tady, jako žijeme společně, jsme různý druhy třeba, jo, stromy, lidi, prostě psy, kočky tady, jako myslím, že veverky, ale metaspolečenstvo, to je, když tu společnost jako rozdělíte, to znamená třeba Praha, Brno, Vídeň, jo, že vlastně je zajímavý, že Pražáci se asi mezi sebou budou víc křížit než Brňáci a určitě se mezi sebou budou víc křížit Pražáci s Brňákama než Brňáci s Vídeňákama, byť má Brno třeba asi, že jo, do Vídně blíž. A vlastně vy v těch metaspolečnostech studujete, jakým způsobem ty organismy migrují. Jak často ten Brňák jede do Vídně a tam se rozmnoží a pak to nepřizná, že jo, nebo Vídeňák do Prahy. A vlastně zjišťujete, jestli ten železniční koridor v tom hraje tu roli. U nás je to teda zase koridor těch vektorů jako zvířecích, že jo, ale ještě tak přes na to člověka. Nicméně metaspolečenstvo je společenstvo tvořené jako oddělenýma společenstva, které mezi sebou nějakým způsobem komunikují. A základ to má v ostrovní biogeografii, což je vlastně obor, který tady je s náma více jak půl století. A ostrovní biogeografie, to je to, co jsem říkal o těch tůních vlastně, že máte ostrov, kde najednou vy dokážete specifikovat, jak je to veliký, kdo tam vlastně žije, dokážete ho poměrně prozkoumat, protože je to malej ekosystém, že jo. A najednou máte ostrovy v oceánu, kde víte a na tu ty jste si jistá, že prostě nějaká tady vaše levandule nebo petržel, která vám prostě na tom ostrově v tom oceánu není. Takže vlastně musí migrovat ten organismus, ať už je to rostlina nebo živočich, že jo, mezi těma ostrovama. A to vlastně vytváří úplně úžasný, krásný matematický model, kde vy vlastně si to zkoušíte, spočítáte si to, až vám to začne vycházet, tak z toho můžete nějakou tu teorii ostrovní biogeografie aplikovat i potom na ty ostrovy, kde už to tak jasný není. A to jsou třeba, ať už ty naše tuně zase v lese, to jsou pořád jasné ostrovy, ale teď se vám třeba rezervace, jo, na nějaký maloplošný chráněný území, je vlastně takovým ostrovem pro nějaký organismus, který je v moři prostě toho, kde se objíví, jako žít nedá. A tam už to těžší, ale už, jak už znáte ty pravidla, tak víte, jak funguje třeba velikost toho ostrovu, jaký to má vliv, jako ta vzdálenost, jo, a ty bariéry. A to se používá poměrně jako dnes a denně ve vědě. Tohle.
14: Hned na začátku jsem zmiňovala i spoustu vašich dalších zájmů a profesí, od fotografování až po cestování. Bez nadsázky asi můžu říct, že jste byl ve všech vegetačních pásmech světa.
13: To asi jo. No ne, ne, nebyl jsem u černých kuřáků třeba na dně oceánu. Tam jsem, jestli to je vegetační pásmo.
14: Dobře, tak když bychom vynechali ale dno oceánu, tak vegetační pásma na souši, máte projít všechno. Máte na takových výpravách ještě vůbec čas zajímat se o tom, co žije v místních vodách?
13: Jasně, ale už přiznám se, jako nenosívám sebou planktonku, abych tam lovil ty...
14: Co to je planktonka?
13: Jo, síťka taková, hodíte ji do vody a zjistíte, co tam jako žije. To je třeba zajímavost, máme teďka jako studenta Matěje, který jako chodí všude s planktonkou a studenta Vojtu a oni prostě pořád někde planktonkují a teďka zase objevili prostě v Milovicích prostě zase ve vojenském prostoru objevili druh, který jako tady nežije. Jo, a pak se ukázalo, že opravdu to je druh, který tady jako je jiný, ještě tomu, který jako nečekal, že tady bude. A jediný člověk, který ten druh před tím kdykoliv viděl, byl náš školitel společný, že před 20 lety, že ho popsal jako nový druh. A do toho je opravdu naše i ten druh, to tady nežije, a ukazuje se, že ty druhy tady jako žijí, jenom o nich nevíme. A máme málo studentů s planktonkami, kteří by to zjišťovali.
14: A v kterém vegetačním nebo klimatickém pásmu jsou vodní společenstva nejbohatší?
13: No tak, že jo, tak vodě se obecně daří tady, kde jsme my, že jo, že jako nějaký mírný pás, že jo, ať už jsme tady v Evropě, určitě bych jako nečekal, vodní společenstva jako kdekoliv bohatý, někde v tundře, jako myslím teda arktický tundře. A naopak zase tundra jako taková, jako že třeba na Sibiři a tak, tam to je zase jako, jako neprozkoumaný kraj pro nás, když to tak vezmete, jo, protože tím, že to je mírný pás, tím, že tam jsou poměrně slušné strážky, že jo, a tím, jak je to daleko od civilizace, tak tam si myslím, že je obrovský potenciál na to ještě jako neuvěřitelnou diverzitu najít, jako ať už těch korýšů nebo hmyzu samozřejmě. A což jako zajímavý, protože obecně člověk má tendenci mluvit o biodiverzitě, hlavně tam jsou ty hotspots diverzity, ty jsou hlavně u rovníku, že jo, jsou mnohem jižnější. A je to jako logický, protože to prostředí je uživnější, je tam hodně místa, je tam nějaká jako klimatická stabilita, takže tam se těm druhům daří. A obecně, ať už studujete jakoukoliv skupinu organismů, kromě jako ledních medvědů a těch specialistů na ten sever, tak vlastně u většiny skupin organismů nacházíte mnohem víc druhů právě v tím stabilnějším prostředí, jako blíž k rovníku.
14: Byl jste i úplně na opačné straně na Antarktidě. Je to z pohledu hydrobiologa vlastně poušť? A nebo je tam živo?
13: Tak Antarktida je největší poušť světa, jo?
14: I když mohou být některé ty organismy zamrzlé?
13: No, tak tam je,
14: ty jsou spíš pod ledem.
13: Tam jsou všichni zamrzlí, no. Ona teď, tam je celá depresivní v té Antarktidě. A takový jako moment, kdy si uvědomíte, že veškerý život, který vy tam vidíte, je vázaný na oceán nebo na moře. My jsme byli v tom Vedelově moře, že jo? Nebo u Vedelova moře, byli jsme blízko pobřeží a tam ten život jako je jako omezený čas, my jsme byli v létě, takže v jejich léto to antarktického. Takže tam vlastně vidíte ptáky, nějaký jako lišejníky, nebo tam ty naše korýše, žábronožky, což bylo skvělý. Ale že vlastně tuleně, nějaké porkaky a tak, ale to jsou všechno organismy fakt jako vázaný na tu vodu. A jakmile prostě nastane o 2, 3, 4, 5, 6 týdnů později počasí, taky ty tušňáci začnou stěhovat zpátky do moře a vlastně se to zase promění v tu poušť. A to mi jsou právě úžasné třeba ty řasy rozsivky a různé bakterie a jiný jako mikrobionti, který dokážou těm podmínkám odolat, ať už v podobě těch dromatních stádiích, anebo prostě nějakých vajíček, anebo to prostě vydržej.
14: Fotograf, cestovatel, hydrobiolog, popularizátor vědy a také držitel studentského velemloka pro nejoblíbenějšího pedagoga na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Petr Jan Juračka je hostem Leonarda Plus. Děkuji za rozhovor pro tuto chvíli.
13: Tak já děkuju.
14: A loučím se, ale jen s těmi, kteří poslouchají vysílání Českého rozhlasu Plus a pokračujeme v povídání na webových stránkách plus.rozhlas.cz a to hlavně o cestování a o tom, jaká je příroda i v jiných částech světa. K poslechu zve i dál Šárka Feniková.
1: Události nemají přestávku. Dějí se pořád. Proto i my pořád vysíláme. Informace přinášíme celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
3: Je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, která nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Některým se podpora sníží. Podle Ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Horská služba měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo také výjezdů k alergickým reakcím na bodnutí hmyzem. Nárůst zásahů souvisí i s letošní vyšší návštěvností hor. V několika polských městech dnes budou lidi protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidi třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře. A Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova na Sokolovsku ke stanici Kounice. Nový úsek na bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Cyklisty dovede ke stávající cyklostezce do Karlových Varů. Sport. Hokejový Hlinka Gretzky Cup ovládli hokejisti Kanady. Ve finále prestižního turnaje hráčů do 18 let v Edmontonu deklasovali výběr Spojených států amerických 8-1. V zápase o třetí místo porazili Finové Slováky 3-2. Češi na prvním turnaji pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda obsadili šesté místo.
1: Z
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 za Humpolcem a také na D35 u Olomouce. Na D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 98,5 km leží zakládací klín z nákladního auta v levém pruhu a náhle se vybočuje. Na D35 z Mohelnice ve směru do Lipníka nad Bečvou zpomalte za sjezdem na Prostějov. Na 274. km leží pneumatika v levém pruhu. Na D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy zpozorněte za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 8,5 km. Celé je to na zhruba čtvrt hodiny. A Pražský okruh je kvůli údržbě v tunelu neprůjezdný. Mezi exity 3 Vestec a exitem 15 Lohkov, a to v obou směrech. Objízdná trasa vede přes Barandov a jižní spojku. Tam už počítejte s kolonou před Barandovským mostem a také před sjezdem na magistrálu. V obou případech je to na zhruba 10 minut. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu.
15: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
16: Dnes s Janem Lukačevičem.
17: Co když by lékař dokázal odhalit nemoc ještě dřív, než se objeví první příznaky? Jen díky chytrému algoritmu. Jak blízko jsme době, kdy budou algoritmy běžnou součástí ordinací, to nám prozradí moje dnešní hostka Kamila Dvořák, která spojuje neurovědu s umělou inteligencí a pracuje na tom, aby se data v mozku proměnila v nástroj včasné a přesné diagnostiky. Kamilo, ahoj.
18: Ahoj.
15: Žárovky.
17: Co všechno se, Kamilo, dá ze snímků mozku vyčíst a jakou roli v tom hraje technologie, na které pracuješ?
18: Z mozku se dá toho vyčíst opravdu spousta v dnešní době pomocí různých moderních nástrojů, jako je například umělá inteligence. Dá se tam vyčíst morfologie mozku, struktura mozku, můžeme pozorovat i nějaké abnormality, jemné vzorce, ale také i metabolismus mozku.
17: Co přesně dělají ty algoritmy, které ty vyvíjíš?
18: My v Neurona Labu vyvíjíme více produktů. Když začnu u prvního produktu Neurona PET, tak my vlastně analyzujeme snímky magnetické rezonance a ještě pozitronové emisní tomografie. Magnetická rezonance reprezentuje anatomickou strukturu toho mozku a pozitronová emisní tomografie funkčnost toho daného mozku. My tyto dva obrázky spojujeme a snažíme se přesně diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Další produkt, kterému říkáme Neurona Aria, tak ta určuje jenom pomocí magnetické rezonance abnormality, které jsou způsobeny nežádoucí bioléčbou Alzheimerovy choroby. Vlastně vznikají edémy a mikrokrvácení a my tyhle ty abnormality detekujeme.
17: Já to zkusím říct jako úplný like a možná, že to tak pomůže i našim posluchačům a posluchačkám. Takže vy se vlastně podíváte na ten obrázek a v něm zaznamenáte nějaké abnormality oproti tomu, to, jak vypadá zdravý mozek, a umělá inteligence vám pomáhá tyhle ty abnormality, řekněme, sledovat v nějaké širší míře?
18: Přesně je to tak, jak říkáš. My vlastně dokážeme pomocí umělé inteligence se podívat na ten celý mozek jako takový a nalézt tam nějaké vzorce, který vlastně normální člověk normálně nemá. Takže detekujeme tady tyhle ty abnormality.
17: Zmiňovala jsi Alzheimerovu nemoc. Jsou nějaké další nemoci, pro které tahle ta metoda vhodnější, nebo to je to, po čem teďka právě jdete?
18: My teďka se specializujeme na Alzheimerovu chorobu, kde vlastně zpřesňujeme tu diagnostiku Alzheimerovy choroby a ještě děláme management bioléčby Alzheimerovy choroby. Nicméně máme i v roadmapě roztroušenou sklerózu, kdybychom chtěli také pomocí algoritmu umělé inteligence detekovat roztroušenou sklerózu.
17: Dovedu si představit, že dřív se lékaři museli obejít bez vaší práce. Jaký je podle tebe hlavní přínos toho, čemu se teď věnujete?
18: Těch je určitě více. První, když to vezmu z pohledu lékaře, tak to bude určitě rychlost, přesnost a spolehlivost. Například u produktu Neurona PET my mu dáváme tomu lékaři konkrétní číslo, podle kterého on se může rozhodnout. Nyní to bylo tak, že lékař se podíval právě na snímky magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie a na základě svých zkušeností řekl, jestli ten pacient má Alzheimerovu chorobu nebo jestli tam začíná ta Alzheimerova choroba. Takže my mu teď dáváme nějaké objektivní číslo, podle kterého se může rozhodnout. Například u toho produktu Neurona Aria, tak tam my hledáme v magnetické rezonanci takové mikrokrvácení, což si můžeme představit jako kuličku v tom daném mozku. Nicméně, když se dělá magnetická rezonance hlavy, mozku, tak se dělá několik řezů. Takže ten daný lékař má před sebou například 150 obrázků, který musí takhle projít. Takže my mu už předvybereme ty řezy, kde jsou ty malinké kuličky, zaznamenáme mu je a tak vlastně se zrychlí celý ten management léčby toho pacienta.
17: Doposud se lékaři koukali na kvanta snímků, na kterých možná ani nic nebylo?
18: Je to tak.
17: To zní jako, že jste už urazili pořádný kus cesty, pokud jim to umíte takhle hezky vyfiltrovat. Můžeš nám popsat, Kamilo, jak vypadá cesta od toho nápadu, od začátku, až k takovému, dá se říct, funkčnímu diagnostickému nástroji, který pro toho lékaře nebo lékařku je opravdu pomocí?
18: Je to velice dlouhá cesta. Prvně musí být nějaký nápad, který musíme zvalidovat jak po vědecké stránce, po technologické stránce, tak biznisové stránce. Poté, co je pro mě i nejtěžší, je získat datasety, protože veškeré instituce, nemocnice si ty datasety pacientů velice dobře chrání, jsou to citlivé údaje, takže nemůžu se bálet jen tak. Většinou právě navazujeme nějaké strategické spolupráce, kde nám potom sdílí ty datasety těch pacientů. Jakmile máme datasety pacientů, tak je musíme nějakým způsobem anotovat, což znamená, že označíme, jestli se jedná o patologické nějaké nálezy nebo nemocného člověka nebo zdravého člověka a až poté se začíná vyvíjet algoritmus neuronové sítě. Neuronová síť potřebuje hodně dat, takže právě ty data jsou takové zlato a ropa ve zdravotnictví. My musíme mít kvalitní datasety, protože pokud bychom neuronové sítě učili na špatných datasetech, tak ta neuronová síť bude dávat špatné výsledky. Jakmile tady ten samotný algoritmus už máme a jsme spokojeni s přesností, tak jelikož my vždycky cílíme na to být certifikovaný zdravotnický prostředek, aby se v nemocnici náš software mohl využívat, tak musíme podstupovat cestu regulatory, což znamená, že vlastně musíme sepisovat rozsáhlou technickou dokumentaci, což jsou vlastně všechny procesy v naší firmě, jak se ten výrobek, ten produkt vyvíjel, jak jsme získali ty datasety, jestli ty datasety jsou anonymizovaný a tak dále. Tohle všechno musíme sepsat. Poté my vlastně ještě v rámci tady té technické dokumentace musíme validovat tady ten produkt, že je vlastně bezpečný pro toho pacienta, že je i přesný, takže probíhá klinická studie. Ta klinická studie může být retrospektivní nebo prospektivní, což znamená, když se budeme bavit o retrospektivě, že třeba se sbíráme nějaký datasety z nějakých databází a na to ten náš produkt pustíme a potom se to vyhodnotí. Prospektivně znamená to, že ti pacienti jsou nabíraní v reálném čase a to pak vlastně tu klinickou studii může hodně zbrzdit nebo prodloužit ten čas. No a poté musíme všechno odevzdat na regulatory, orgán, ten posoudí, jestli náš budoucí zdravotnický prostředek je vhodný, přesný, spolehlivý a teprve potom můžeme jít vlastně s tím naším produktem do těch nemocnic. Takže tohle je úplně ve zkratce, jak to probíhá.
17: To byla jedna z nejdelších zkratek, co jsem kdy slyšel, ale možná by nám taky pomohlo lépe si to představit, když nám řekneš, jak dlouho celá ta věc vlastně trvá, protože teďka to zní, že se s tomu musela věnovat mnoho a mnoho let, nebo aspoň pro mě jako naprosto nepoučeného laika to působí jako proces na 10 a více let, ale já tuším, že to zase tak dlouhá doba nebyla.
18: Nebyla, my teď vlastně v tom jednom produktu Neurona PET jsme v klinické fázi, takže máme kliniku za sebou. A celkem nám to trvalo cca 3 roky. Takže ono záleží i jak velký tým je, jak ty datasety se sbírají, nezbírají a jak i probíhá ta klinická studie, jestli je retrospektivní nebo prospektivní.
17: No a jak velký ten tým je?
18: My máme docela malý tým v Neurolabu, když počítám jenom vývojáře, tak je nás tam celkem 5, plus samozřejmě ten samotný management, který řídí ty procesy ve firmě.
17: Ty jsi taky zmiňovala datasety. Nabízí se zeptat, jak vlastně bezpečné to je a co děláte pro to, aby ta data nebyla zneužita?
18: My, jelikož právě chceme být zdravotnický prostředek, tak tam podléháme takzvanému MDR certifikaci a ta to všechno má pohlídaný. My samozřejmě musíme tady tohleto respektovat, musíme mít ty datasety anonymizovaný, všechno podle GDPR a samozřejmě i s našimi specialisty na bezpečnost řešíme například, kam ty datasety můžeme ukládat, kdo k ním má přístup, nemá přístup, nebo jak mají být šifrovaný. Takže děláme pro to maximum, protože víme a jsme si vědomi toho, že to jsou vlastně citlivé pacientské data, které vlastně nemůžou nikam jinam.
15: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
17: S Kamilou Dvořák si povídáme o tom, jak dlouhá je cesta od nápadu až po hotový diagnostický nástroj, který opravdu pomáhá lékařům a lékařkám. Mě by zajímalo, co tě na téhle cestě vlastně nejvíc baví.
18: Mě upřímně nejvíc na tom baví propojování světu. Já osobně propojuji vědu, technologii, kliniku a zároveň biznis, takže to mě baví na tom úplně nejvíc. Zároveň mě na tom nejvíc baví také to, že můžu sledovat ten produkt úplně od začátku až do konce, což mi v Neurona Labu podařilo.
17: Říkáš od začátku, takže ty jsi autorka toho nápadu, nebo jak to vlastně celé vzniklo?
18: Neřekla bych úplně autorka nápadu, ale founder David Navrátil si mě vyhlídl jako osobu, která by mohla začít dělat tenhle produkt, takže já jsem začala dělat prototypy, programovala jsem první softwary a až potom, když jsme si řekli, že do toho má cenu jít, tak jsme si začali hajrovat další lidi.
17: Je na tom naopak něco, co by tě štvalo, nebo co nemáš na té práci ráda?
18: Já svoji práci mám strašně moc ráda. Vidím zatím velký smysl pomáhat takhle lékařům, ale i pacientům. Jediné, co mě štve, je, že asi nemám víc času na tu práci, kterou dělám. Zároveň mě trošku štve ta regulace toho zdravotnictví, což ale na jednu stranu chápu, protože díky té regulaci jsme si vědomi, že máme citlivá pacientská data, takže ty musí být ochráněny, ale nás to hodně brzdí v tom, že bychom ten výrobek mohli mít daleko dřív na trhu.
17: Říkáš, škoda, že nemám víc času. Kolik ti to tedy zabere času denně? Pracuješ nepřetržitě?
18: Já to moc nepočítám. Mně se před 8 měsíci narodil syn, takže teď mám ten čas hodně omezený a hodně si ho vážím. Snažím se to všechno skloubit. Před mým synem jsem pracovala ještě den před porodem, ale teď se to trochu změnilo, takže se to snažím nějakým způsobem balancovat a snažím se už i tu práci předávat právě mým kolegům, aby všechno nebylo jenom na mě.
17: No a jak to kloubíš, co na to říká manžel a syn?
18: Syn zatím nic neříká, ale manžel je velká podpora pro mě, protože už od začátku věděl, že mě ten obor strašně baví, že mě práce baví a že v tom budu chtít i pokračovat po narození našeho syna. Mám v něm neuvěřitelnou podporu, že se stará o syna úplně na 110%. A to je strašně parádní pocit, takže mít to zázemí, tak to je to nejlepší, co můžete mít a samozřejmě i kolegové mě tady v tomhle podporují, takže jsou hodně flexibilní, občas míváme schůzky v neděli večer, protože můj syn spí, takže jsou všichni úplně superoví.
17: Zmiňuješ ten tým a já jsem si kdesi našel, že si trošku s tou týmovou částí té práce bojovala, protože si údajně velká introvertka, abych to teda z našeho rozhovoru vůbec neřekl. Máš nějaké tipy, triky, jak si to překonala, nebo jak si se k tomu vlastně postavila?
18: Tipy, triky úplně nemám. Já jsem totiž z začátku seděla před tím počítačem a jenom něco kódovala. A teď najednou přišel první člen do týmu a měla jsem s ním něco řešit. Takže bylo to strašně postupný. Naštěstí zase mi pomohl hodně můj manžel, který vlastně vede lidi a učí je, takže jsme to hodně rozebírali doma, jak bych se měla zachovat, jak bychom si měli nastavit různý procesy. Takže v tomhle tom mi neuvěřitelně pomohl. A potom jsem to řešila i otevřeně s mým týmem. Nastavili jsme si přesně ty procesy, aby fungovalo to na obě strany a myslím si, že teď to je v pohodě všechno.
17: A jak takový běžný den s tím týmem vypadá? Ty tady hodně zmiňuješ programování, ale taky tu koordinaci, tak přiblížíš nám svůj běžný den?
18: Můj běžný den každý je vlastně úplně jiný, jelikož jak jsem zmiňovala, že mě baví propojování vědy, technologie, kliniky a toho biznisu, tak ten můj den může vypadat tak, že právě sedím s tím mým vývojovým týmem a řešíme nové algoritmy, jaký architektury třeba ještě nové použít na tady tenhle problém, jak zkusit zpracovat ještě jinak ty signály, aby jsme byli co nejpřesnější. Další schůzku můžu mít se samotnými doktory, kdy vlastně řešíme jako ten produkt jako takový, jaký funkce by tam chtěli, protože my chceme chceme dělat produkty pro ně, ne pro nás, takže i s těma koncovýma uživatelama to všechno řešíme. Na druhé schůzce můžu ten produkt kreslit s naším UX UI designérem a na čtvrté řešíme i samotnou strategii toho produktu, biznisový cíle, takže je to hodně, hodně různorodé. Teď nám dává zabrat ta klinická studie, takže i to řešíme s naší kvality manažérkou. Je to hodně různorodé a to mě baví. Já se učím úplně každý den a to už tam jsem v Neuroně přes 4 roky a pořád je vlastně něco novýho, co se musí naučit, takže to mě baví.
17: S Kamilou Dvořák zatím jedeme ve velmi vysokém tempu, protože stíhá rodičovství, práci na neuvěřitelných věcech v oblasti diagnostických algoritmů. Mě by zajímalo, co dělá v situacích, kdy potřebuje trochu vypnout a vyčistit hlavu. Kamilo?
18: Když mám čas, snažím se to balancovat především sportem. Já miluji sport, takže aktivně hraji volejbal. Dále chodím do posilovny a i si jdu zaplavat nebo zaběhat.
17: Kolikrát týdně si takhle zahraješ volejbal?
18: Snažím se udržovat 2x týdně, protože máme s holkama tréninky, my hrajeme 2. ligu za Žižkov, takže se snažím, ale ne vždycky to samozřejmě vyjde.
17: Jsi žižkovská patriotka.
18: Je to tak.
17: Já na tebe taky můžu prozradit, že jsi strávila docela dost času v zahraničí. Kde přesně a co ti to vlastně dalo?
18: Já jsem strávila 2 roky ve Finsku, studovala jsem na magisterský studium a poté jsem ještě strávila něco málo přes rok v Americe. Zahraničí obecně mi dodalo nějaké sebevědomí. Já když jsem byla ještě na Gimplu, nebo právě jsem studovala bakaláře v Brně, tak jsem si říkala, že nikdy nemůžu přece vystudovat zahraniční školu, že nejsem tak dobrá. Poté na magistrově jsem se přihlásila na Erasmus do Finska a tam mě to nadchlo tolik, že jsem si tam podala normálně přihlášku na celého magistra a toho magistra jsem tam dokončila. Takže mi to vlastně dalo takový rozhled a sebevědomí v tom, že i já můžu vystudovat nějakou zahraniční školu a otevřelo mi to tam spoustu dveří.
17: Kde ve Finsku jsi byla?
18: Byla jsem v Kuopiu. To moc lidí nezná, je to cca, myslím tak v 1/3 až 1/2 Finska, takže jsou tam pořádně tuhý zimy a půl rok je tam jenom tma a půl rok jenom světlo.
17: To nezní jako úplná idylka. Čím tě Finsko oslovilo?
18: Já jsem obecně zimný typ, takže já mám strašně ráda sníh a zimu, takže především tou krásnou zimu mě to oslovilo, ale také mě oslovila především ta škola, to samotné studium, jak tam byly koncipovány ty předměty, že jsme měli hodně praxe, hodně jsme to zkoušeli, různé věci, algoritmy dát do reálného nějakého prostředí. A také, co mě oslovilo, byl přístup těch profesorů a učitelů, kteří nás vlastně vzali za své a

0: Zároveň se snažím i vystoupit z mé komfortní zóny a vystupovat na veřejnosti, po případě na nějakých konferencích, nebo třeba jsem měla přednášku pro obor MHA, což je něco jako MBA, ale ve zdravotnictví. A je tam super potom s těmi lidmi dál debatovat a diskutovat, co je zajímá, a načerpávat i nabírat nové nápady.
1: Není to sice úplně v plánu, ale bych se zastavil u toho Voxu. To mě hodně zaujalo. Jak se dá z hlasu něco takhle poznat? Je to nějaké horšení výslovnosti nebo menší slovní zásoba?
0: My teď se specializujeme na Alzheimerovou chorobu, nicméně chceme tam přidat potom i Parkinsonovou chorobu. Každá má svoje vlastně nějaké takzvané biomarkery, podle kterých se to poznává. Například u Alzheimerovy choroby, tak tam se díváme, jak i ten uživatel to vyslovuje, ale taky i co vyslovuje. Teď je velký rozmach large language models, takzvaně velkých jazykových modelů, takže my i tyhle ty jazykové modely využíváme, takže se díváme, jakou pacient nebo ten uživatel má slovní zásobu, jak používá slova, jak se vyjadřuje, jak se mění například jeho intonace, kolik dělá pauz v té dané větě a tak dále. Takže tohle všechno se dá analyzovat z hlasu. U Parkinsonovy choroby tam to je onemocnění, kdy nám to interaguje se svaly a my už víme, že ty svaly jsou i právě u hlasivek, takže ty hlasivky jsou zasaženy ještě dřív, než ten pacient má nějaké větší symptomy. Takže my dokážeme i právě z té intonace, z fonetiky obecně detekovat tady ty časné známky.
1: Tohle hovoří samo za sebe, ale snad přeci jen, proč se diagnostické algoritmy podle tebe týkají i obyčejných lidí a nejenom lékařských profesionálů?
0: Protože všichni jsme součástí našeho systému a každý asi z nás šel k nějakému lékaři v rámci třeba preventivní kontroly na nějaké krevní testy, takže je to součástí zdravotnické péče. Já si myslím, že čím dál tím víc a víc bude v nemocnicích umělá inteligence využívaná, právě protože je rychlá, neunaví se, funguje 24/7, takže se bude využívat víc a víc. A vlastně my jako pacienti ani nemusíme poznat, že se používají tady tyhle diagnostické metody, protože my potom hovoříme s tím lékařem, takže ten lékař může využívat. Takže si myslím, že by se to mělo stávat standardem medicíny postupně.
1: Zní to všechno moc hezky. Jenže taky si člověk dovede představit, že v té cestě jsou možná nějaké překážky. Co je největší překážka, která brání tomu, aby tyhle všechny technologie byly brzo v praxi a zároveň byly bezpečné?
0: My už jsme tady nějaký výzvy a překážky naznačili. První z nich jsou určitě ty datasety, protože bez těch datasetů my nedokážeme vytvořit model umělé inteligence, neuronové sítě tak, aby byly přesné. Takže potřebujeme správně anotované datasety a potřebujeme jich hodně. Takže to je největší překážka, protože, jak jsem už zmiňovala, jsou to citlivé pacientské údaje, které si všichni hlídají, takže není to jen tak získat. Druhá překážka je i ta regulace, ta certifikace jako samotná, protože nám to ubírá čas. Je to časově velice náročný, my musíme sepisovat technickou dokumentaci, musíme ten software validovat, což já samozřejmě chápu, že je to tady ve zdravotnictví důležitý, jen by to třeba mohlo být o něco efektivnější.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Kniha nebo podcast, Kamilo?
0: Podcast, ale byla bych radši, kdybych měla čas na tu knihu.
1: Ranní běh nebo večerní yoga?
0: Ranní běh.
1: Kodování s hudbou nebo v tichu?
0: S hudbou.
1: Město nebo příroda?
0: Určitě příroda.
1: Káva nebo bylinkový čaj?
0: Tak ta je to jednoznačný káva.
1: Experiment v laboratoři nebo brainstorming s týmem?
0: Brainstorming s týmem.
1: Dovolená u moře nebo aktivní trek v horách?
0: Aktivní trek.
2: Žárovky.
1: No si akční, to rozhodně. A akční bude asi i naše budoucnost právě v oblasti využívání tady těch diagnostických algoritmů. Myslíš si, že umělá inteligence bude pro lékaře a lékařky spíš partner, nebo pro některé to bude taková ta vtíravá věc, která jim až příliš mluví do řemesla?
0: Já si myslím, že to bude partner. Nicméně i teď z různých rozhovorů vnímám to, že ti doktoři si myslí, že to přesně bude ta druhá možnost. My se snažíme edukovat a říkat, že my je rozhodně nechceme nahradit, chceme jim pomoct, chceme jim zefektivnit ten čas, aby ten čas právě věnovali tomu pacientovi v nějaké personalizované léčbě, než to, aby se dívali tady na 150 obrázků.
1: Takže si to člověk představí spíš tak, jako když přišla nějaká nová technologie, kdysi dávno třeba rentgen, který pomohl lékařům určit, že ta končetina je opravdu zlomená.
0: Je to tak, já to takhle vnímám. Chtěla bych, aby AI byly takový další oči ve zdravotnictví a pomáhali těm lékařům vlastně zrychlit, zpřesnit tu samotnou diagnostiku, ale nejen i diagnostiku, může to být i léčba nebo skrz tu prevenci nějaké nástroje, takže to bych byla ráda, aby se tak stalo.
1: Tak aby se

0: stalo, to se ještě musí stát hodně jiného. Která věc by mohla tvůj obor nejvíce urychlit? Je to spíš větší výpočetní výkon, nebo kvalitnější data, změna legislativy, nebo možná smýšlení lidí ve společnosti?
1: Bude to asi všechno, co jsi zmiňoval. Pro můj obor si myslím, že by bylo super mít nějakou digitalizaci, aby my jako pacienti jsme mohli mít přístup do svých datasetů, do svých dat, mohli třeba i s někým sdílet a potom i třeba s námi, s nějakými firmami jsem já mohla sdílet svoje osobní data, protože to by nám hodně pomohlo. Jak jsem říkala, ty datasety, ty jsou opravdu nejvíc důležitější v tom samotném procesu. Takže podporuji digitalizaci tady zdravotnictví, aby jsme měli všechno na jednom místě, samozřejmě podle norem a v rámci nějaké bezpečnosti. To je podle mě úplně nejvíc klíčový. Poté, co by určitě pomohlo, tak je edukace, protože pořád se setkávám i s mladými lékaři nebo s mladými lidmi, kteří vlastně neví, co je to umělá inteligence a bojí se jí. Neví, jak ji můžou používat, jak jim může být přínosná a vlastně se nechtějí ani učit. Takže ta edukace je velice důležitá, aby potom ti uživatelé využívali ty produkty ve zdravotnictví bezpečně a byli rádi, že nějaké takové nástroje tam mají.
0: Tenhle ten rozhovor byla pořádná jízda a je vidět, že rychle pádíš vpřed. Kamilo, prozradíš nám, kde se vidíš za 10 let?
1: Kde se vidím za 10 let? Já nedohlédnu ani za rok, takže za 10 let, ale já bych chtěla, abych byla tak šťastná, jak jsem teď, aby mě práce bavila tak, jak mě baví teď. Takže doufám, že tohle se mi splní i za těch 10 let a že pomůžu té společnosti jí něco předat a po mě tady něco zůstane.
0: Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Kamilo, moc krát děkujeme.
1: Taky moc děkuji za pozvání.
0: Tohle byla Kamila Dvořák, která vyvíjí diagnostické nástroje v lékařství. A mé jméno je Jan Lukačevič. Příště zase s Pavlou Hubálkovou. Naslyšenou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Archiv Plus.
5: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
6: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
7: Mozek!
6: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
7: Mozek je lepší!
6: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
8: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
6: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
8: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
5: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Baby Free, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
9: A jak by teda probíhal ten odvoz?
10: No, že bychom prostě...
9: Kolik?
10: Říkáte, že vyjíždíte ve 2 v noci, jo? Hmm. Ve 2 v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo? Vy byste je převzal. Až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondiák je zase převzal, že jo?
9: Že já to vidím teda čuju nějakou levou.
10: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
9: A jaký peníze máte na mysli?
10: Tak 5 000 marek za jedno to dítě.
9: Je to lákavý, no.
10: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
9: Jsou to nějaký obrovský peníze.
10: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostali děti přes hranice.
5: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
4: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
11: Je 11 hodin. Jana Gulda a zprávy.
12: Lidi mají možnost přejít k jiné zdravotní pojišťovně do konce září. V Srbsku hoří největší evropská pouštní oblast. Fotbalisti mistrovské Slavie přivítají v Šanselize Pardubice. Na dálnici D10 na 8. kilometru směrem do Mladé Boleslavy brzdí provoz omezení. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: O změnu zdravotní pojišťovny je možné žádat do konce září, a to buď online, nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
13: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
12: Lidi, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek stanou novými klienty od 1. ledna 2027. Srbští hasiči už čtvrtým dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatska Peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara. Jde o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. Oblast leží na jihu regionu Banát, kde žijí i desítky českých krajanů. Českým vesnicím se ale plameny vyhnuly. Až do začátku školního roku nebudou mezi Olomouckým hlavním nádražím a městskou částí Pavlovičky jezdit tramvaje. Omezení se dotkne taky zastávek před nádražím. Nebudou u nich stavět tramvaje ani některé autobusové linky, popsala mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
14: V prostoru před nádražím nebudou obsluhovány označníky C, D a E. Autobusy, které běžně jezdí k těmto označníkům, budou obsluhovat zastávky G, F, I a J. Změna se týká linek 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 31, 50, 51 a 52.
12: V parku Střed v Mostě se dnes koná druhý ročník kávového festivalu s názvem Kafování. Festivalu se účastní české i zahraniční pražírny. Návštěvníci si v neplacené části programu můžou poslechnout rozhovory s majiteli pražíren. Placené workshopy se budou týkat práce s kávou. Přiblížila organizátorka festivalu Kateřina Turek.
15: Celý den se tady střídají termíny a tam se lidi můžou naučit šlehat mlíko tak, aby dokázali vlastně nakreslit ten latte art do kafe, a to se završí v 5 hodin odpoledne amatérskou soutěží v latte artu.
16: Sport. Fotbalisté Slavie budou hájit 100% bilanci v této sezóně šance ligy. Ve třetím kole nejvyšší soutěže nastoupí v 15 hodin proti Pardubicím.
17: V obou úvodních ligových kolech Pražané vyhráli o 4 góly. Na výhru 5-1 se Slováckem navázali triumfem 4-0 v Ostravě. S Pardubicemi slávisté v dosavadních 12 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži neprohráli a doma je ve všech 6 duelech porazili. Slávia si odpoledne odbyde poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou a bude mít po čtvrté uzavřené hlediště. Na tribuny ale po úpravě řádů stejně jako proti Slovácku můžou skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
16: V 17 hodin začnou zápasy Jablonce se Slováckem a Hradce Králové s Baníkem Ostrava. Třetí ligové kolo uzavře duel Artisů Brno s Olomoucí od 20 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: kolona na D10 u Záp a také nehoda u Brandýsa. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy dejte pozor za sjezdem na Horní Počernice. Na 5. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení na 8,5. kilometru, celé je to zhruba na 15 minut. D1 ještě jednou, tentokrát směrem do Prahy, velmi opatrně u sjezdu na Brandýs nad Labem. Na 9,5. kilometru řeší nehodu, osobní auto tam narazilo do svodidel a začíná se tvořit kolona. Na D35 z Mohelnice směrem do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Litovel. Na 251. kilometru stojí osobní auto s defektem, blokuje pravý pruh. Na tahu 38 mezi Humpolcem a Pelřimovem se zdržíte před omezením u Vystrkova, z obou strany to zhruba na 15 minut. A Pražský okruh je stále neprojezdný v obou směrech mezi sjezdy na Vestec a Lochkov mezi 3. a 15. kilometrem. V tunelech pracují na údržbě, u záběra by měla trvat do dnešního poledne. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov, tam počítejte s kolonami jak před Barrandovským mostem, také před sjezdem na magistrálu a ucpaná je také ulice k Barrandovu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Co je vlastně brainwashing? Co do něj patří a co ne? Je to podobně oblíbené slovo jako newspeak, také naplňuje temné dystopické vize George Orwella. Kde končí přesvědčování nebo manipulace a začíná vymývání mozku? Dokázali jsme to rozluštit v minulosti, dokážeme to odhalit i dnes? Jak se i v demokracii může stát, že je někdo vystaven brainwashingu? Co je ještě normální a co už ne? A co ovlivňuje naši schopnost poznat ten rozdíl? K poslechu první části třídílného cyklu Tématu Plus vás zve Jan Sedmidubský.
4: Téma Plus.

0: 28. listopadu 1953 ve 2 hodiny ráno dopadlo z 10. patra manhattanského hotelu Statler na chodník tělo 43-letého muže. Vypadalo to na sebevraždu, možná pod vlivem drog. Ale jak se později ukázalo, bylo to složitější.
1: To je vlastně jako spojeno s velmi temnou stránkou té americké historie, spojené se jménem Sidney Gottlieb.
0: Hovoří historik Jan Adamec.
1: Frank Olson, který právě toho listopadu 1953 za záhadných okolností spáchal sebevraždu v New Yorku, byl americký bakteriolog a vědec, který se podílel na supertajných programech americké vlády, které v té době vedl jeho kolega Sidney Gottlieb. Je to ten dodnes záhadami opředený program MK Ultra pod patronací CIA. A oni se vlastně zabývali nejrůznějšími možnostmi, které nabízely ať už drogy, toxiny nebo nějaké jiné techniky, jak ovládat lidskou mysl.
0: Je dodnes šokující, co se mohlo dít v demokratické zemi, kde se tajné služby vymkly kontrole. Následkem paranoje, která se tehdy zmocnila celého demokratického světa a která zřejmě nebyla bezdůvodná. Jak může s člověkem zacvičit, když z něj chcete za každou cenu dostat doznání, tajné informace, nebo ho naopak naprogramovat tak, aby plnil bez rozmyslu vaše příkazy, to v té době už věděli nebo tušili všechny klíčové mocnosti. Američané, Sověti i Číňané, kteří svou světovou moc teprve budovali, ale o to dál byli v uplatňování manipulace a propagandy. Zrodil se pojem brainwashing, dnes možná trochu zprofanovaný, ale nepřekvapí, že to slovo se tak trochu zrodilo v Číně. Slovo má sinoložka profesorka Olga Lomová.
2: Historie té myšlenky, že někomu vymejete mozek a naplníte ho něčím jiným, je skutečně spojená s Čínou a je spojená s praxí, která se vlastně stala jedním ze základních nástrojů upevňování moci v komunistické straně Číny. Na začátku to bylo jenom v rámci tedy interních čistek a stmelování moci, zbavování se různých frakcí nebo i potenciálních frakcí uvnitř komunistické strany Číny. To začalo ve 40. letech. A potom po vytvoření Čínské lidové republiky se to stalo regulérním nástrojem, používaným zejména proti intelektuálům a proti lidem, kteří by mohli mít nějaký samostatný názor. Ale zároveň se to, čemu se čínsky v té době začalo říkat, ideová práce nebo reforma ideí, reforma myšlení, by se to dalo takhle ten eufemismus nazvat, tak vlastně začal být aplikován celospolečensky ve formě různých ideově výchovných a velmi často represivních kampaní.

0: Čili my si to budeme muset rozdělit na jednotlivce a celou společnost. Pokud bych zůstal u těch jednotlivců, tak samozřejmě brainwashing je fenomén nebo metoda používaná v rámci nátlaku, když toho člověka zbavíte svobody. A teď, co v těch začátcích bylo tou oficiální ideologií, tím pokynem těm věznitelům? Toho člověka zlomit tak, abyste z něj dostali to, co chcete informačně, nebo ho přesvědčit, aby si sám začal myslet, že vlastně doteď se mýlil?
1: Tak samozřejmě součást toho brainwashingu, respektive té ideové reformy, bylo skutečně přesvědčit člověka, aby si myslel to, co si na začátku nemyslel. To znamená, že ty metody byly propracované tak, aby on v podstatě zahodil všechno, čemu věřil, na čem do té doby stavěl své myšlení a přijal tu jedinou správnou ideu a jediný správný způsob myšlení, který se prostě odvíjel od autority, přiznání autority komunistické strany. A já bych jenom doplnila, ano, je to správné rozdělit teda na ty jednotlivce a lidové masy, abych použila dobový termín, ale zároveň ti jednotlivci nebyli jednotlivě vychováváni, oni byli vždycky ve skupinách a součástí toho brainwashingu bylo vlastně systematická práce v té skupině, kdy lidé se vzájemně poučovali, kritizovali, prováděli sebe v kritiku a jak si ten nátlak šel nejenom od vyšetřovatele, ke kterému oni byli samozřejmě zbavení svobody, ke kterému chodili na pravidelná vyšetřování, ale zároveň vlastně jakoby v soudružském kolektivu kolektivně pracovali na změně svého myšlení.
0: Čili něco mezi vězením a léčebnou.
1: Bylo to i tak jako chápáno, že tomu člověku se pomáhá vlastně. A samozřejmě velmi často skončil na převýchově a nebo i hůř v těch začátečních letech komunistické strany taky mohl být zastřelen.
0: Z hlediska trýzněné lidské bytosti je vlastně úplně jedno, jestli vás systém šikanuje nebo dokonce mučí kvůli institucionálnímu sadismu nebo vlaskavé snaze vás převychovat. Že dělá něco pro vlast, si jistě myslel i chemik Sidney Gottlieb, který od roku 1950 pracoval pro americkou CIA. Gottlieb se stal SM v oblasti chemického výzkumu. Postupem času nabyl v rámci CIA rozsáhlé pravomoci.
2: Cílem bylo najít nějaký kouzelný klíč. Měli prostě toho člověka donutit, aby vypovídal pravdu. Bez toho, aby třeba bylo nutné toho zajatého špiona nebo zajatého agenta nějak dramaticky, fyzicky mučit, prostě ulehčit ten proces toho vytěžování a získávání informací. A hledal se nějaký klíč, jak to udělat, a Sidney Gottlieb experimentoval s celou řadou drog, mimo jiné i s LSD. A právě ten program výzkumu LSD pro tenhle ten typ operací zřejmě stál i za tou záhadnou smrtí Franka Olsna. Jedna z verzí je, že Sidney Gottlieb Olsnovi tu LSD podal, aniž o tom Olsen věděl, a on vlastně se poté zbláznil a spáchal tu sebevraždu. A druhá verze, kterou zastává Olsnův syn, je taková, že Olsen byl cíleně zlikvidován, protože chtěl z toho programu odejít, nesouhlasil s některými jeho dopady a důsledky, ale podle CIA věděl příliš mnoho a tak byl tímto způsobem vlastně v uvozovkách nadálku zlikvidován.
0: Byl tedy Frank Olsen obětí svého povolání, když pracoval pro CIA? Nikdy se to nepotvrdilo, ale nepřímé důkazy mluví poměrně jasně. Kdyby se v roce 1953 dostaly na veřejnost informace z přísně tajných akcí CIA prováděných jak na americké půdě, tak mimo Spojené státy, šlo by o prvořadý skandál, jaký si zpravodajci nemohli dovolit. Ty ty pokusy, to nebyl žádný slabý čajíček, co vlastně všechno v tom programu, který tedy vymyslel Sidney Gottlieb, se odehrávalo?
2: Gottlieb byl přesvědčen, že tou cestou jsou právě ty drogy, jako třeba LSD, tak prvním krokem mělo být vymazání původní mysli a pak byly vlastně jako dvě cesty. Buď toho člověka použít a naimplementovat mu nějaký příkaz, to znamená použít ho jako nějakého supervojáka, kdo zná tu populární sérii Bornův mýtus, tak podle mého názoru je to inspirováno právě tím programem MK Ultra a tím Gottliebovým programem, anebo toho člověka mu vlastně vyblokovat nejrůznější mechanismy mozku a způsobit, aby mluvil pravdu. To je vývoj těch sér pravd, nejrůznějších typů injekcí, které vlastně měly snížit tu obranou úroveň člověka, který třeba byl z toho ústředí svého instruován, jak má odpovídat na různé otázky, jak se bránit a tak dále, pokud bude zajet, tak tuhle tu obranu mu vlastně vymazat a způsobit, že bude mluvit jenom pravdu a bude vypovídat prostě všechno, co ví. A pak teda většinou bývá zlikvidován v kontextu těch tajných služeb, že vlastně těm tajným službám už na nic není.
0: Čili bavíme se vlastně principiálně o zajatých špionech druhé strany, dejme tomu sovětských. Mm-hmm. Bavíme se o tom, že je to jakýsi chemický a vyšší level detektoru lži.
2: Ano, protože ten detektor lži, aspoň pokud já vím, tak funguje jenom na principu ano, ne. Jo. Ale nevím, do jaké míry dokážete z člověka vytěžit informace nějaké, které třeba ví. Nebo třeba neví, že je ví, ale prostě má je někde zasunuté a mohl by o nich nějakým způsobem vypovídat. Tak tohle bylo v principu ten základ toho výzkumu, protože právě na základě těch veřejných slyšení nebo těch svědectví o těch amerických zajacích v Koreji, tak Američané dospěli k závěru, že Sověti, protože samozřejmě nepředpokládali, že tohle je severokorejské know-how, ale že to je dovezené ze Sovětského svazu nebo z Číny, tak předpokládali, že Sověti jsou mnohem napřed. Tehdejší šéf CIA výrazně jako podpořil tyhle programy, protože z té logiky studené války vždycky bylo takové to, ježišmarja, oni jsou daleko před námi, musíme něco dělat. Tak se zase investovalo do těchto programů s tím, že prostě tohle je nějaká opravdu legitimní část té studené války. Do níž je potřeba investovat a v níž je potřeba ty Sověty předehnat.
0: Američany nepochybně muselo vyděsit, když se po skončení korejské války, respektive po podepsání příměří 27. července 1953, na veřejnosti objevily propagandistické záběry ze Severní Koreje. Zajetí američtí piloti se na nich přiznávali k údajnému použití biologických zbraní v této válce. Tato tvrzení byla pochybná a nevěrohodná. Konec konců americká vojska působila v Koreji jako součást sil OSN. Ale CIA se rozhodla vyhánět čerta ďáblem. V dalších letech se v konfliktu angažovala také komunistická Čína, pro kterou to byla vítaná příležitost, jak odvést pozornost od vlastních domácích problémů, jak vysvětluje profesorka Olga Lomová.
1: To byl okamžik, kdy nedávno etablované vedení nové Číny bylo dost v problémech po vítězství tedy v roce 49 v občanské válce, protože pochopitelně nemohlo naplnit všechny sliby, které obyvatelstvo doufalo, že splní po té, co se chopili moci. A najednou tady jim do klína spadla, ale to, jak samozřejmě zjednodušuju, protože příčiny války byly složitější, ale z té perspektivy manipulace veřejným míněním a tedy vymýváním mozku lidem. To byla úžasná příležitost, protože korejská válka byla okamžitě interpretovaná jako pokus amerického imperialismu zaútočit na Čínu. A vyvolalo to špionománii, vyvolalo to pronásledování lidí, kteří by potenciálně mohli být konkurenty komunistické moci a vlastně to ospravedlnilo. Ten masivní brainwashing, abych použila to anglické slovo, který nebyl tak snadno prosaditelný v tak masovém měřítku. A samozřejmě došlo i k likvidaci nebo zneškodnění celé řady zcela konkrétních lidí.
0: Když se vrátíme k metodám čínského brainwashingu, musím se ptát, zda se takzvaná převýchova v čínské verzi dala přežít, popřípadě s jakými následky?
1: Dá se přežít a krásný příklad jsou vzpomínky, které napsali manželé Ricketovi, Allen a Adela Ricketovi, což byli američtí studenti, kteří byli na vědeckém pobytu v Číně po vzniku Čínské lidové republiky a byli tam v době, kdy vypukla korejská válka a byli tedy zatčený a obviněný ze špionáže. Pak i publikovali memoáry, když se konečně z Číny po delší době dostali, ve kterých popisují ty metody, ale zároveň oni totiž byli převychováni. Oni se vrátili do Spojených států a skutečně upřímně věřili, že komunistická strana Číny dělá dobro a tyhle myšlenky pak šířily ve Spojených státech.
0: Zbavili se toho někdy, nebo to bylo doživotně?
1: Tak to jsem nesledovala. Fakt je, že oba byli synologové, kteří se zabývali jeden starou filozofií a Adele se věnovala moderní estetice. Takže jako témata, na která publikovali, nesouvisely s politikou. Ale pravděpodobně jim to přesvědčení o tom, že vlastně čínská společnost je v dobrých rukou a americká administrativa je imperialistická mocnost, která škodí Číně, tak pravděpodobně se ho nezbavili. Aspoň jsem nikdy nečetla, že by někde vystoupili a říkali, zásadně jsme se mýlili a stali jsme se obětí brainwashingu.
0: Tak a teď, aby v tom Čína a Spojené státy nebyly sami, pojďme do východního bloku. Jehož jsme byli do roku 1989 součástí. Měli Američané pravdu, když propadly panice, že Čína a potažmo Sovětský svaz jsou ve výzkumu ovládání lidské mysli napřed. Pokračuje opět historik Jan Adamec.
2: My nemáme dostatek informací tak jako třeba o té americké straně, co se to tam dělo. Určitě měli mnohem propracovanější ty výslechové metody, protože na tom ČK alias KGB alias NKVD pracovali už v podstatě od roku 1918, respektive mohli těžit i z velmi silného dědictví carské ochranky. V tomhle tom Rusům, respektive Sovětům, nelze nepřiznat skoro až světové prvenství. Takže oni tu techniku, jak z člověka dostat informace pomocí uvozovkách těch tradičních způsobů mučení a výslechů, měli poměrně dost. Ale samozřejmě rozvíjeli i ty technologické aspekty, respektive ty chemické, co se týče těch injekcí pravdy, ten pentantol sodný a další, to byly ty známé látky. A tak zřejmě pracovali i na způsobech, jak třeba sestrojit, nebo uvažovali, a do jaké míry se jim to povedlo, nevíme, uvažovali o sestrojení třeba přístroje, ale předpokládali, že existují nějaké mentální vlny, nebo že dokážou nějakým způsobem ovlivnit ten mozek pomocí nějakých psychotronických přístrojů. Tady se ale vlastně jako už dostáváme na rozhraní normální vědy a jakési pseudovědy, která ale také v rámci toho východního bloku Sovětského svazu jí poměrně kvetla pšenka. No, to není jenom Mičurin, ale to jsou prostě i třeba v našem československém kontextu velmi známý František Kahuda, který se proslavil tou teorií o mentionech, což vlastně mají být nějaké malé částice vysílané mozkem. Ve svém důsledku Kahuda popíral Einsteinovu teorii relativity, a protože ty mentiony měly být dokonce rychlejší než světlo, takže se jim v odborné vědecké komunitě samozřejmě tajně, protože Kahuda byl velmi mocný muž české vědy a českého školství, tak se jim říkalo dementiony. Dostává se opravdu na pomezí něčeho, co můžeme charakterizovat jako pseudovědu. Ale nevíme úplně přesně, kam až Sověti dospěli a do jakých slepých uliček se dostali, nebo naopak ne, protože jinak by vyhráli studenou válku, kdyby se jim podařil nějaký takovýhle vědecký průlom. Víme o nějakých takových pokusech ze svědectví bývalých příslušníků KGB nebo disidentů, ale jsou to spíš dílčí věci. Mnohem více víme třeba o tom, jak Sověti vyvíjeli, a tím se zabýval i Sidney Gottlieb, a to je vývoj vlastně těch toxinů a různých jedů, které používali na likvidaci nepřátel. V tom byli Sověti mimořádně úspěšní a Rusové z toho dědictví dodnes těží, že jo, vis novičok, ale na tom pracoval i Gottlieb, na tom pracovali i Američané a to byla prostě nejrůznější škála co nejméně detekovatelných a odhalitelných jedů, které měly být používány v zahraničních operacích proti nepřátelům toho daného systému nebo toho daného státu.

0: U nás se jeden z prokazatelných případů brainwashingu odehrál v rámci inscenovaných politických procesů v roce 1952. Šlo o velké ryby, jež měly být v duchu stalinské rétoriky o hledání vnitřního nepřítele obětovány. Asi i pro výstrahu všem, kteří by si mysleli, že vlastnictvím stranické knížky vládnoucí partaje si pojistí budoucnost a bezpečnost. A publikum od první chvíle nemělo zůstat na pochybách, jak to dopadne.
1: Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žalují Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího...
2: Podobný příklad mohli zažít už pozorní posluchači i třeba během moskevských procesů ve 30. letech, kdy ti obvinění také vypovídali zcela nelogicky nebo nebránili se smyšleným obviněním a vypovídali vlastně proti sobě. My to máme dokonce na záznamech filmových i rozhlasových. Když si poslechnete proces s takzvaným protistátním spikleneckým centrem proti Rudolfu Slánskému, tak také tam vidíte, jakým způsobem vypovídají. A ti, kdo je znali, nebo jejich příbuzní, jejich nejbližší, tak prostě museli konstatovat, že tohle nejsou oni.
3: V čem přiznáváte svoji vinu? Rozumíte mi, jak to myslím? Ne, detaily tak v souhrn.
4: Přiznávám plně svoji vinu a chci poctivě a pravdivě vypovědět o všem, z čeho jsem se dopustil a čím jsem se provinil. Nebudu proto ve svých výpovědech šetřit ani sebe, ani své společníky.
2: Tohle není ten můj otec, můj bratr, můj syn, tohle je nějaká jiná osoba a bylo tam i podezření a oprávněné, že byli podrobeni právě nějakému takovému typu brainwashingu, to znamená, byli donuceni vypovídat tak, jak chtěla ta státní moc, a aby to ale vypadalo věrohodně, aby nevypadali jako, že byli na mučidlech, ale aby takzvaně na mučidlech byl ten jejich mozek.
5: Posloucháte speciál Tématu Plus, který hledá odpověď na to, co je ještě normální. Vrátit se k němu můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vraťme se do Ameriky a zkusme zhodnotit úspěšnost pokusů šíleného chemika Sidneyho Gottlieba. Program MK Ultra trval relativně dlouho, i když od poloviny 60. let už byl spíš ve stavu hibernace. V první polovině 70. let byl pak zrušen. Ale podařilo se alespoň částečně dosáhnout plánovaných cílů a jaké byly ztráty na životech.
2: To je velmi těžké jako nejenom kvantifikovat, ale ono vůbec zhodnotit výtěžnost a hodnotit efektivitu tajných služeb je vlastně strašně složité, protože tajné služby vás na jednu stranu přesvědčují, že jsou nezbytné a že prostě bez nich to nejde, ale často nadhodnocují tu svoji hodnotu a vlastně nemáte jak je kontrolovat a nemáte jak zhodnotit jejich přínos k něčemu. Ten může být obrovský, ale zároveň může být nulový nebo zcela záporný. Takže co se týče úspěchu těch jejich operací, tak CIA vám určitě řekne, že to významně přispělo k akceschopnosti CIA a my spíš můžeme dokumentovat řadu jako obětí, nebo prostě víme o řadě obětí toho procesu vyvíjení těch látek, ať už na té americké půdě, nebo třeba mimo území Spojených států, kde Gottlieb ty pokusy raději dělal, protože vlastně často ty pokusy byly v zahranicí lékařské etiky nebo dokonce zákonnosti. Takže tajné služby obecně preferují to dělat mimo svoji jurisdikci toho státu, jemuž podléhají. A v tomhle případě Američané měli obrovskou síť vlastně spojenců, spolupracujících tajných služeb, které jim také poskytovaly své možnosti, své prostředky a také místa, kde se na těch zajatcích nebo těch zajatých špionech experimentovalo.

0: Obecně vlastně nejvíc postradatelní byli zajatí cizí agenti nebo cizí špioni, kteří se vytěžili, testovali se na nich ty látky a pak většinou byli tajně někde popraveni nebo zabiti. Takhle to dělali i Sověti, ale pravděpodobně i ty západní tajné služby. Pak víme, zvlášť co se týče toho experimentování s LSD, že vlastně Gottlieb určitý moment nechal v podstatě skoupit velkou část celosvětové produkce LSD a pak i vlastně v rámci takových jako zástupných výzkumných projektů distribuoval na univerzity nebo na různá jiná zařízení jako vězení a tam vlastně prováděli ty experimenty často velmi pochybného charakteru. A zase většinou to byly lidé, které nikdo nepostrádal nebo prostě to byli vězni bez příbuzných a na nich experimentovali, protože jim dávali extrémní dávky LSD a sledovali, co to s nimi udělá.
1: No ale ty studenty předpokládám někdo postrádal.
0: To ano, ale nemělo to úplně ten charakter těch řízených lékařských pokusů, jako máte dnes, když třeba testujete nějaké léky. Musí ten člověk vědět o potenciálních nebezpečích a musí to být v nějakém řízeném procesu pod dohledem lékařů. Často prostě ty experimenty prováděli v neodborném prostředí, takže na to nedohlíželi lékaři a ty dávky byly extrémní, takže ti lidé buď zemřeli nebo zešíleli, nebo prostě nějakým způsobem to pro ně mělo dlouhodobé následky. Kdybychom chtěli být ironičtí, tak můžeme říct, že jedním z největších Gottliebových úspěchů bylo, že vlastně díky němu vznikl jakýsi tajný trh s LSD a LSD se vlastně dostala i do většinové společnosti, do kulturních sfér mezi lidi v 60. letech a LSD stála za řadou velmi významných uměleckých děl a posílila kreativitu celé řady umělců v éře 60. a 70. let.

0: je tam Washington. Halo. Výborně, Mílo. Mílo, já tě volám proto, abys nám do našich písniček s telefonem sdělil poslední zprávy o tom nejproslulejším československém generálovi letošního roku, o Janu Šejnovi. Prosím tě, víš o něm něco?
1: No tak já jsem byl dneska na tiskové konferenci State Department.
2: Pak je tady ještě jedna taková československá stopa. V únoru 68 zmizel do Spojených států za pomocí CIA takový dost hochštapler, generál Jan Šejna. A jedna z informací, kterou on těm Američanům přednesl, byla o jakési účasti československých lékařů v Koreji nebo v korejské válce, která měla právě souviset také s brainwashingem. Co se o tom dneska ví spolehlivě a co jsou v podstatě jenom dohady a pověsti?
3: To bylo velké téma, které Američané vzali velmi vážně, protože samozřejmě měli tu zkušenost přímo z těch 50. let. Skutečně tam k tomu brainwashingu docházelo a ti zajatci to podstupovali. A Šejna vlastně vypovídal, že myslím, že viděl nějaké dokumenty nebo měl nějakou znalost o tom, že se na tom podílelo i Československo, ať už tedy tam přímo jako v Severní Koreji, nebo že někteří z těch zajatců byli převezeni do Československa a tam na nich byly dělány nějaké experimenty právě související s aplikací těch drog nebo s tím brainwashingem.
1: Ovšem fakt je, to je známo tady mezi novináři, že Šejna je nyní velice vyslýchán a že se jeho odpovědi a jeho náznaky považují za neobyčejně důležité a za dokonce nejzávažnější ze všeho, co Američané za dlouhá poslední léta dostali.
0: To taky není překvapující, ano.
3: No a po roce 89 se to hodně vyšetřovalo, Američané měli eminentní zájem vlastně, i UDB se tomu hodně věnovalo, vyšlo kolem toho několik studií, nenašly se nějaké přímé dokumenty nebo přímá svědectví nebo něco, co by vlastně nějakým způsobem na to ukazovalo, což nutně nemusí na 100% znamenat, že se tak nestalo, protože, jak vidíme, většinou ty dokumenty nebo ta svědectví byly ničeny, skartovány, ale my o tom nemáme ani nějaké jiné svědectví. Víme, že v Severní Koreji působila československá lékařská jednotka, to byl ten MEŠ, to byl ten jako československý MEŠ, a já jsem viděl některé z těch dokumentů nebo těch hlášení a je pravda, že ti lékaři, někteří se tam zajímali, že to bylo tehdy velké téma, zda Američané vlastně tam nepoužívají nějaké bakteriologické zbraně. Takže oni tam zkoumali nebo se zajímali o to, jestli v tom místě, kde oni měli umístěnu tu polní nemocnici, jestli tam nejsou nějaké stopy těch bakteriologických zbraní, ale z těch hlášení není úplně jasné, jestli oni nebyli sami pod vlivem té propagandy, že prostě sovětský blok to považoval vlastně za hotovou věc, že tam Američané rozšiřují bakteriologické zbraně. Byl to standardní repertoár sovětské propagandy proti Američanům, nejenom v Koreji, ale třeba i u nás v souvislosti s mandalinkou a s tou likvidací úrody, ale nic o mučení nebo o tom, že by nějakým způsobem oni vlastně se nedostali ani do kontaktu s Američany. Oni tam léčili vlastně zraněné severokorejské vojáky, takže ani v tomhle ohledu tam nic takového není, nebo aspoň já jsem nic takového v tomhle smyslu neviděl.

0: Po roce 1968, v době, kdy už Shane bezpečně pobýval na americké půdě, aby se pro jistotu ani po listopadu už nevrátil domů, se přece jenom změnily světové poměry. Spojené státy s nástupem prezidenta Nixona pomalu ale jistě začaly normalizovat své vztahy s Čínou i se Sovětským svazem. A zdálo se, že nad americkými pokusy s ovládáním lidské mysli se pomalu zavírá voda. Ti, kteří to odskákali a přežili, ovšem nezapomínali. Další má otázka na historika Jana Adamce. Co se začalo dít, když se Gottliebovy pokusy provalily?
1: Jedním z problémů vlastně pro Gottlieba bylo to, že v určitý moment ten jeho program nevedl k těm žádoucím výsledkům. Prostě se jim nepodařilo najít tu zázračnou formuli, jak kontrolovat tu mysl. A takže ten projekt MK Ultra byl nakonec poslán k ledu. Ale pak se o tom začalo hovořit, bylo několik slyšení na půdě kongresu a vedení CIA se dostalo pod velký tlak, protože tam se začaly objevovat ty eticky i právně sporné rozměry těch projektů. Gottliebu bylo nařízeno, aby zničil velkou část těch vzorků, on to ne úplně udělal, některé údajně byly zachovány a nakonec ty programy byly ukončeny, ale bez nějakých větších vlastně jako trestně právních postihů pro ty hlavní viníky. Velká část těch informací byla skartována a začalo to žít vlastně takovou tou jako legendou, začal se tím inspirovat jako i filmový průmysl, ale důležitou roli tam třeba hráli i potomci těch obětí. Právě jako třeba syn toho Franka Olsna, který výrazně tlačil na CIA a snažil se vlastně dovědět se pravdu o tom osudu svého otce, co se mu stalo, proč se mu stalo. A právě na základě i těch dokumentů, které získal od šéfa CIA, tak dospěl k závěru, že Olsen nespáchal sebevraždu na základě neúspěšného experimentu, ale byl cíleně zlikvidován CIA, protože chtěl z těch pokusů odejít a odejít ze CIA, ale jak se říká, z tajných služeb se neodchází.
0: My se tady vlastně dostáváme ke kardinální otázce demokracie a nějaké její morálky, když v zemi, která má, jak se s oblibou říká, nějaké mechanismy brzd a protivah, se ukáže, že nějaká vládní garnitura, respektive tajná služba, která pro ní pracuje v tu chvíli, si může dovolit do určité míry s některými lidmi dělat, co chce, to znamená jako je likvidovat, tak jak potom argumentovat v tom souboji studené války, když potom ta druhá strana vytáhne argumenty, no my jsme vlastně popravovali politické vězně a vy jste zase likvidovali lidi přes LSD, jo. Tak jak se s tím vlastně vyrovnat?
1: Je to těžké, nevím, jak se s tím dá vyrovnat. Gottlieb a jeho obhájci snesli celou řadu jako dobrých argumentů. I třeba ten životopisec, který napsal ten Gottliebův příběh, Steven Kinzer, tak nachází celou řadu polehčujících okolností pro ty Gottliebovy motivace od paranoji studené války až po to, že Gottlieb měl pocit, protože sám nemohl sloužit během druhé světové války, takže chtěl prokázat to svoje vlastenectví a zracionalizoval si prostě to mučení tím, že pomáhá své vlasti v boji proti Sovětům, kteří dělají to samé a že si vlastně Spojené státy nemůžou dovolit ten luxus být benevolentnější nebo demokratičtější v téhleté válce na život a na smrt proti uvozovkách krvežíznivým komunistům. Ale dalo by se zase protiargumentovat, že přesně takhle argumentovali i němečtí doktoři, kteří byli souzeni po druhé světové válce, že byli přesvědčeni prostě, že dělají dobro, že pomáhají těm lidem, na kterých dělali experimenty v koncentračních táborech. A právě pro Gottlieba, který byl židovského původu, bylo paradoxem, že na některých experimentech spolupracoval vlastně s bývalými doktory, bývalými příslušníky SS a doktory, kteří dělali experimenty na lidech v těch koncentračních táborech. Tam je ještě jeden moment, který jako překračuje ty hranice národů a ideologií, a to je vlastně to přesvědčení těch lékařů, vědců, že pomáhají. I tím, že vlastně teď třeba někomu způsobí nějakou bolest při tom experimentu nebo prostě někoho i zabijí, tak vyvinou lék nebo pomohou tisícům. Jo? To je sporné odůvodnění při nějakých lékařských experimentech, které ale vidíme opravdu od 19. století až po dnešek, že vlastně teď způsobíme menší bolest nebo někoho zabijeme, obětujeme ho na oltář pokroku, abychom vyvinuli něco, co zachrání statisíce, tisíce, nebo co pomůže milionům. A to najdeme ve Spojených státech, v Sovětském svazu, v Německu a i při vyvíjení nejrůznějších léků od 19. století až do dnešní doby. Takže je to jakýsi obecný civilizační rys, který také musíme brát ve zřetel.
0: Říká historik Jan Adamec. A stejnou otázku jsme si kladli i se synložkou Olgou Lomovou.
2: Ono je potom zajímavý a proto je taky důležitý držet ty konkrétní historické informace v širších souvislostech, že i když třeba za studené války ve Spojených státech, a lidé na to někdy upozorňují, že používali také velmi nedemokratické a necitlivé metody, si s tím eufemismem můžu říct. Takže je to vlastně totéž, jako dělala druhá strana za studené války. Ale tady je potřeba zdůraznit, že navzdory těmhletěm zjevným nespravedlnostem a věcem, které jsou v příkrém rozporu s ideály demokracie, tak ten stát a společnost a instituce si zachovávaly jisté možnosti rezistence, které prostě v komunistické Číně a v Sovětském svazu víme velmi dobře, prostě prostor rezistence naprosto zmizel. To není otázka čistoty a absolutního odmítnutí neférových metod. To je otázka míry. Míry v tom smyslu, nakolik ta společnost má prostor se těm metodám bránit. Tady jsou velmi výmluvné případy, například kauza Owena Latimora, což byl významný synolog, který byl obviněn za McCarthyismu, z nadržování komunistické Číně. A byl v podstatě zlikvidován jako vědec. Ano, on nedostal šanci pracovat na pozici, která by mu náležela ve Spojených státech a nakonec odešel do Británie. Byl vláčen i tiskem a byl proti němu taková jako kampaň veřejná. Ale on si našel spřátelené novináře, kteří psali jiným způsobem. On si našel právníka, který ho hájil. Měl příležitost chodit do univerzitního prostředí a veřejně vysvětlovat, jako co se vlastně stalo, proč byl obviněn a nebyl jako zlikvidován takovým způsobem, jako například Rikettovi v Číně, kteří byli ve vězení a kteří byli mučeni a tak dál a tak dál.
1: Když ty kontroly dáte pryč a nahradí to prostě taková ta racionalizace, že my to děláme pro nějaké vyšší důvod, tak se vlastně dostáváme do úplně stejné situace jako v těch totalitních režimech. Takže podle mého názoru vždycky záleží na tom systému kontrol, ať už veřejné kontroly nebo prostě kontroly ze strany institucí, přesvědčení těch lidí o tom, že prostě někde je nějaká hranice, kterou nelze překročit, i kdyby to znamenalo, že ty Spojené státy nebo že ty demokratické režimy krátkodobě budou prohrávat v soutěži s těmi totalitními, ale nestojí to za to. Ve dlouhodobém pohledu je to výhodnější. Je to velmi komplikovaný problém, to je potřeba jako říct. Konec konců ty výzkumy, ať už historické nebo psychologické, z různých prostředí vlastně dokázaly, že když si vezmete nějakou skupinu lidí, tak jen menšina takzvaně páchá dobro sama od sebe. Odhaduje se, že to je nějakých 15-20%. Ten zbytek vlastně podléhá těm okolnostem a spíše má tendenci podléhat té autoritě, která jim třeba nařídí, aby páchali něco zlého, než aby se tomu postavili. Takže to procento těch v jádru úplně dobrých, kteří budou morální za každých okolností a budou třeba ochotní k tomu obětovat své pohodlí, zdraví nebo dokonce život, je menšina. A je jedno, jestli se bavíme prostě o Sovětském svazu, nacistickém Německu nebo Spojených státech nebo Evropě.
0: Pocit, že demokracie prohrává v soutěži s autoritáři, se periodicky opakuje v různých dobách a pro demokracii je poměrně rizikový, protože svádí k postupnému ořezávání svobod. Varovné také je, že demokratické země s příchodem nového tisíciletí do značné míry ztratily technologický náskok před svými nepřáteli a rivaly. Teď provozujeme jakýsi brainwashing ve vlastní režii, dobrovolně, proaktivně. Hřiště pro chaos se postupně přestěhovalo do digitálního světa. Takže další mé otázky směřovaly na analytika Petra Koupského. Kdy vlastně začínají první obavy, že internet může s naší demokracií pořádně zamávat?
3: Objektivně vzato nejspíš v roce 2004, kdy vznikl Facebook. Subjektivně o něco později, protože ono vždycky chvíli trvá, než lidem dojde, co se vlastně děje. A taky Facebook na svém začátku nebyl tak docela tím, čím je dnes, vyvinul se. Internet ve své současné podobě je živen, poháněn cílenou reklamou. Na tom začátku našeho tisíciletí se stala ještě jedna důležitá věc. Vznikla společnost Google, začala poskytovat svoje služby a začala je financovat právě tím, že vedle výsledku vyhledávání zobrazuje reklamu cíleně zaměřenou na jednotlivce, na toho jednoho člověka, který si to prohlíží. Jak ji cíleně zaměřuje? Zhromažďuje o každém z nás údaje, co nejvíc údajů z toho, jak se chováme na internetu, a podle toho se snaží udělat nějaký model toho, co jsme zač, co by nás tak mohlo zaujmout, co bychom si mohli koupit. Protože když má ten model kvalitní, tak účinnost té reklamy je vyšší a Google nebo Facebook nebo kdokoliv jiný za nás dostane zaplaceno více peněz. Čili o to jim jde. S tímhle začali, zpočátku to vypadalo relativně nevinně, dokonce svým způsobem příjemně, protože to znamenalo, že se nám zobrazují reklamy spíš na věci, které nás zajímají, než na ty, které nás nezajímají. A potom se ukázalo, že stupňování tohoto principu vede k nemilým koncům. Značný obrat to doznalo v roce 2006-2007, kdy začaly vznikat chytré telefony a začali jsme používat všechny tyhle služby právě spíš z těch telefonů než z počítačů. Rozdíl je v tom, že telefony u nás zhromažďují mnohem více údajů než osobní počítač. Telefon máte celý den v kapse a monitoruje vlastně veškeré vaše chování.
0: Řeknete si, že ocitnout se na digitálním tržišti ještě nic neznamená, že vás to přece nemůže ovlivnit. Máte vlastní hlavu, tak co má být? Tak postoupíme o kus dál. Co když se vztah mezi obchodníkem a zákazníkem postupně přetaví do vztahu mezi manipulátorem a ovládaným? Jde ještě o obchod nebo už o duši?
3: On to primárně neovlivňuje obchodník, ale hřiště, na kterém se jak zákazník, tak obchodník pohybují, jeho tvar a pravidla hry. Tím mám na mysli to, čemu se říká algoritmus, někteří lidé to doslova vyslovují s velkým A. A podle mě asi právem, protože opravdu je to velice mocná věc. Algoritmus sociálních sítí, tak jak se začal vyvíjet od toho začátku tisíciletí a tak, jak se stále zdokonaluje, se snaží maximalizovat čas, který každý z nás na té síti stráví. Abychom tam prostě byli co nejdéle, aby se nám tam co nejvíce líbilo, aby tam byl obsah, který nás nějakým způsobem přitahuje. Nikdo na začátku neplánoval, jaký konkrétní obsah to bude. Pouze se vyhodnocovalo, na co lidé reagují pozitivně, na co negativně, co je zajímá, co je nezajímá. Když tam budete dávat aktuální, seriózní zpravodajství tiskových agentur, nikoho to moc zajímat nebude. Nebo veřejnoprávních médií. Když tam budete dávat senzační bulvární zprávy, pořád ale ještě, řekněme, novinářsky ověřené, tak jako se dělá kvalitní bulvár, tak to bude lepší. Když tam budou drby z vašeho okolí, tak to bude ještě lepší. A když tam bude to, čemu se povšechně neurčitě říká dezinformace, tak se ukazuje, že je to úplně nejlepší. To přitahuje lidi úplně nejvíc. Takže najednou se tady postupně vyvinul algoritmus, teď jsem to sám vyslovil s velkým A, který tento typ obsahu preferuje, protože ten vede k největší míře angažovanosti, zaujetí většiny účastníků systému, většiny uživatelů sociální sítě.

0: se ten princip algoritmu, který předpokládám, musí někdo průběžně obsluhovat, aby byl stále dokonalejší, dá se využít i jako v podstatě ve prospěch nějaké propagandy, ve prospěch demokracie? To znamená, dejte si lidi bacha, protože tohle je lež, tohle je polopravda. Ověřujte si to, co vidíte a co slyšíte.
1: Tohle zkouší hodně lidí. Samozřejmě je to přirozená a lákavá myšlenka. Moc dobře to nefunguje, prostě proto, že lež je atraktivnější většinou než pravda, za prvé. Za druhé, že pravda je mnohem pracnější než lež. Říct, že vakcíny způsobují autismus, to vám řeknu takhle jednou větou a je to dobře zapamatovatelné, podotýkám zcela lživé sdělení. Vysvětlit, proč tomu tak není a jaké jsou vědecké důkazy, že to tak není, to je dlouhatánská složitá přednáška, která navíc musí brát v úvahu mnoho jemností a výjimek, má-li být poctivá, a tu nikdo nebude poslouchat. Ten problém vyvracení dezinformací je vysoce asymetrický a to skoro znemožňuje využít ten algoritmus sociálních sítí právě pro tenhle účel.
0: A to se pořád ještě bavíme o zemích, kde stále ještě vládne demokracie. A kde, aspoň jsme si to tak na začátku mysleli, je svobodný internet zárukou svobodného myšlení a výměny informací. Nikoho zdá se nenapadlo, jak ohromnou zbraň dal vznik internetu do rukou autoritářským a totalitním režimům. Nehledě na to, že i brainwashing ve starém stylu dnes v některých zemích pokračuje. Tu a tam se v západních médiích prostě objevují kusé reportáže o tom, kolik vlastně internačních táborů je na území dnešní Číny. Zejména teda se asi bavíme o útoku vlastně na identitu a na život Ujgurů. A tam to teda asi ten brainwashing jako jede stále.
2: Tam jede stále, ano, tam jede stále samozřejmě. A kdysi BBC zveřejnila ty záběry, jak tam ti studenti, jak se jim říkalo, kteří se učí novým dovednostem, jak tam jsou v podstatě ve vězeňském pořádku a jak musí zpívat, já nevím, co, milujeme komunistickou stranu Číny, protože nám přinesla lepší budoucnost. To znamená, součástí toho byly i takovýhle metody, jako toho veřejného společného stotožnění se s ideály. Já si myslím, že dneska ten brainwashing, samozřejmě ujgurský tábory je úplně specifická situace, protože tam jde skutečně o život, ano. Ale myslím si, že obecně v Číně ten brainwashing

0: Přestože by se zdálo, že masivní propaganda dnešní komunistické Číny má neskonale víc možností než Mao Tse-tung a jeho věrní, podle synoložky Olgy Lomové se nezdá být všechno ztraceno.
1: Společnost se samozřejmě změnila, ale myslím si, že jako by bylo naivní se domnívat, že všichni začali myslet po stejnu. A to byla i naivita té komunistické strany. A to byla i naivita celé té představy toho jako nového myšlení, protože prostě člověk je mnohem složitější tvor. A i když může být za určité situace tak říkajíc převychován a přijmout ty názory, tak prostě to nemůže být setrvalý stav celé společnosti. A lidé myslí, mají své osobní zkušenosti, mají své osobní a rodinné vzpomínky a představa totálně převychovaného národa je prostě iluzorní.
2: Dejme tomu, že ještě nežijeme v tom orwellovském světě roku 1984, dejme tomu, že ještě máte možnost třeba se zavřít někde v bytě sám nebo někde v nějakém prostoru, vypnout všechny ty a být o samotě a nenechat na sebe působit ty prostředky masové komunikace nebo já nevím jaké. Ale v momentě, kdy jste vězeň nebo kdy jste prostě v zajetí, tak tohle nemáte. Tak ten, kdo má nad vámi moc, tak může kontrolovat i to, jak spíte, kdy spíte, co děláte, úplně vám zničí tu soukromou sféru. A tady už se dostáváme na hranice, kdy ten brainwashing má mnohem větší efekt. Dneska se říká, že někdo má nějaký vymytý mozek po té, co sleduje jenom ty nebo ty informační kanály nebo jenom toho člověka nebo tu informační síť. To je možná pravda, jako termín to můžeme použít, ale mně se zdá příliš jako široký. No. Podle mě to není ten brainwashing v tom pravém slova smyslu a právě hodně podle mě záleží na používání jako přesných slov a přesné terminologie, abychom vlastně neříkali ovšem to samé, no, abychom se pak vlastně v tom dokázali vyznat. Protože nemusím na tu televizi koukat, nemusím prostě do toho počítače koukat, nemusím být na sociálních sítích a tak dále, tak dále.
0: Ale je to spíš ta droga už.
2: To je zase další otázka. Tam by asi na mém místě měl sedět nějaký neurovědec nebo neurolog, který by nám vysvětlil, jak vlastně sociální sítě a sledování internetu působí vlastně na tu nervovou soustavu a že to má podobné efekty, což je asi, myslím, dneska už prokázané, to má podobné efekty jako prostě nějaké drogy.

Je to podobné jako se všemi ostatními příjemnými nebezpečnými věcmi. Když lidem vysvětlujete, že jim škodí kouření, alkohol, drogy a tak dále, oni to používají mimo jiné proto, že to je velice příjemné všechno. Kdyby nebylo, tak by to nepoužívali. Se sociálními sítěmi je to podobné a myslím si, že to přirovnání je na místě, že je možné je zařadit mezi návykové látky. To je jedna věc. Druhá věc je, že existují nějaké regulace sociálních sítí, zejména v Evropě. Máme tady zákon o digitálních trzích a zákon o digitálních službách na úrovni nařízení Evropské unie, nadřazených právu jednotlivých členských zemí. A tahle nařízení vymezují, co všechno ty sítě musí anebo naopak nesmějí dělat, aby se mohly v Evropě provozovat. Potíž je v tom, že prakticky všechny ty sítě jsou neevropské subjekty. Takže páka, kterou na ně Evropa má, je omezená, dost často porušují, co se po nich tady chce. A potom to vede ke sporům, ve kterých poslední dobou začínají američtí provozovatelé sítí mít silné politické zastání od současné americké vlády. To, jestli se budou tyhle firmy v Evropě pokutovat nebo ne, to bude zřejmě předmětem velice ostrého vyjednávání mezi prezidentem Trumpem a vedením Evropské unie, a kdo ví, jak to dopadne. Navíc je potřeba říct, že některé ty požadavky vůči těm sítím vznášené v Evropě hraničí zase s cenzurou politických názorů a že je trochu sporné, jestli tohle máme dělat, protože sítě na jednu stranu ohrožují normální demokratický proces, na druhou stranu jejich cenzurování, omezování, vyhazování lidí z nich toho ohrožuje taky. Takže to je trochu past a kdo ví, jak z ní ven.

0: Může tedy digitální demokracie sama sobě vymýt mozek? A tak jako třeba Donald Trump touží po starém světě, kdy Detroit bylo slavné město Henryho Forda, není třeba stejnou chimérou naše touha po návratu do starého komunikačního analogového světa? Návrat k moderované a nějakým způsobem strukturované veřejné diskusi? Také v tom smyslu, že by bylo třeba ručit za slova veřejně vyslovená, stejně jako napsaná na sítě, a neschovávat se za digitální anonymitu?
1: Technicky určitě existuje taková možnost. Například tím, že se budeme muset povinně identifikovat, když budeme chtít použít internet nějakým osobním dokladem. Takovéhle snahy existují třeba v souvislosti s ochranou mladistvých, aby bylo jasné, že ten člověk je starší 15 nebo 18 let podle toho, co tam chce dělat. Budiž to může dávat nějaký smysl. Jenže pokud se budeme na internetu všichni prokazovat občanským průkazem, tak bude dohledatelné jmenovitě úplně všechno, co tam děláme. Zmizí internet jako anonymní prostor, často zneužívaný samozřejmě, ale zmizí ta anonymita i pro všechny dobré účely a pro všechny bezpečné účely. Může být, že by to zas tak moc nevadilo, já s tím ale hrubě nesouhlasím. Myslím si, že to vadí. Je mi 64 let, pamatuju docela živě minulý režim a v tom anonymním internetu, třeba je to naivní, ale já v tom vidím určitou záruku, že se něco podobného nemůže opakovat. Že ten totální dohled ze strany státu tady nemůže vzniknout, dokud tuhle možnost máme. Když se zruší, tak je to špatně.
0: No dobře, ale existuje třeba v Číně anonymní internet?
1: Čína není demokratická země. Samozřejmě, že neexistuje v Číně anonymní internet. Chceme žít jako v Číně.
0: Otázka zní, nesměřuje to buď k totální kontrole algoritmu, které s námi budou manipulovat a vymývat nám hlavou, anebo varianta druhá, že tu roli algoritmu si ukradne pro sebe stát?
1: Víceméně ano. Vypadá to tak, že buď to máme možnost nechat si zrušit demokracii záplavou dezinformací a manipulací volně šířených sociálními sítěmi, anebo si ji zrušíme, tu demokracii, sami tím, že tohle zakážeme. To není moc hezké dilema, ale zdá se mi, že před ním společnost v tuhle chvíli opravdu stojí. Západní společnost.

0: Jako pro člověka, který toužil po svobodě, dožil se jí a teď o ní postupně přichází, jak se vám o tom přemýšlí?
1: Nepříjemně. Velice nepříjemně a moc rád bych sám sebe usvědčil z omylu a našel nějaké řešení tohoto dilematu. Já žádné nevidím, takže mohu jenom doufat, že chytřejší lidé ho najdou.
0: Takže osvícená digitální autokracie nás čeká.
1: V tom lepším případě.
0: Tak a teď si s tím budeme muset poradit. Pravda bývá složitá, lež jednoduchá, manipulace sladká. Děkuji za spolupráci na dnešním Tématu Plus historikovi Janu Adamcovi, synoložce Olze Lomové a novináři Petru Koupskému. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová a Iva Podzimková, dramaturgii měl Stanislav Winter a Lucie Korcová. O mikrofonu vám děkuji za pozornost autor dnešního Tématu Plus Jan Sedmidubský.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal bleskový průzkum agentury Median. Rusko provedlo největší letošní vzdušný útok na Oděsu a Oděskou oblast. Fotbalisti Slavie a Jablonce budou hájit 100% bilanci v Šancelize. Na dálnici D10 mezi 12. a 9. půl kilometrem směrem do Prahy je kolona a počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů. Je neděle 9. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
2: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
2: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Ještě do konce září mají lidi možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, na jaře nebo právě na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí.
4: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku Všeobecné zdravotní pojišťovně.
5: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
4: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
6: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, u které pojišťovny jste registrován.
4: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii nebo ve Vietnamu. V letech 2013 až 17 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Nejméně 7 zraněných za sebou nechal noční masivní ruský útok na Oděsu. Šlo o největší úder za letošní rok. Rusko použilo asi 20 raket různých typů a 70 nepilotovaných letounů.
7: Útok na Oděsu a oblast trval přes 3 hodiny. Jeden z nepilotovaných letounů zasáhl domy a hotel v historickém centru Oděsy, zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
8: Stukla vyletěly, dvěr vyletěla.
7: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže.
9: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: A nejméně 2 mrtví a 12 zraněných je po dalším ruském útoku na město Charkov, oznámil to tamní starosta Ihor Terechov. Dnes je to 81 let, co na japonské město Nagasaki dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
10: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kiloton TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
11: Japonsko pevně dodržuje tři nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
10: Tři nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Jeden z židovských památek po celém Česku jsou dnes otevřené židovské hřbitovy, modlitebny a synagogy. Mezi nimi i ty, které jindy přístupné nejsou, třeba synagoga v Neveklově na Benešovsku nebo v Pacově na Pelhřimovsku. A v Písku je teď reportérka Pavla Kuchtová.
12: Právě teď tady začíná už druhá komentovaná prohlídka, která návštěvníkům přiblíží osud stavby z roku 1872. Synagoga sloužila svým účelům do druhé světové války, ale pak v ní bylo skladiště velkoobchodu s oděvním zbožím. Hlavní modlitební sál byl tehdy rozdělený stropem na dvě podlaží, což se dodnes nepodařilo odstranit. Díky písecké městské knihovně, která se teď o synagogu v Soukenické ulici stará, se občas lidé podívají dovnitř. V rámci dnešního dne židovských památek bude ve 14 hodin ještě jedna komentovaná prohlídka, kterou zakončí místní pěvecký sbor Sonitus s pěvem židovských písní. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
1: Hantec, tedy svérázná mluva Brňanů, je nově zapsaný na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápis slavnostně oznámí odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjevsku. Popularizátorům Hantecu pomohli se zápisem taky vědci z Akademie věd.
13: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
14: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
15: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
14: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
16: Fotbalisté mistrovské Slávie budou ve třetím kole šance ligy hájit 100% bilanci. V 15 hodin přivítají Pardubice. Vršovický klub má kvůli trestu za výtržnosti fanoušků závěru minulé sezóny stále zavřené hlediště. Pražanům to ale herně problémy nedělá, jak si všiml hlavní trenér Pardubic Jan Trousil.
17: Mají vlastně ten stadion uzavřený, tak jim to šlo asi nejlíp, co teď vlastně jsou, protože dali, já nevím, možná 23 gólů z těch 4 zápasů, nebo kolik měli zavřený. Takže samozřejmě budeme přemýšlet o složení, o tom, jakým způsobem je prostě bránit a jít prostě za tím cílem, který chceme být lepší a lepší.
16: Na třetí vítězství v sezóně cílí taky Jablonec, který se v 17 hodin utká se Slováckem. Ve stejnou dobu začne duel Hradce Králové s Baníkem Ostrava. V 8 večer pak Artis Brno přivítá Sigmu Olomouc. Ligové zápasy odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Tyčkařka Nicole Krutilová se v americkém Eugene stala juniorskou mistryní světa. Vyhrála výkonem 445 cm. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš.
18: Nehody na D10 u Brandýsa a kolona u Záp. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Starou Boleslav. Na 11,5 kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Dál počítejte s kolonou až na 9,5 kilometr. Tam řeší také nehodu osobního auta v levém pruhu. V opačném směru tedy do Mladé Boleslavy se zastavuje na 4. kilometru. Kolona pokračuje k omezení na 8,5 kilometr. Tam se projíždí pouze jedním pruhem. Omezení by mělo do půl hodiny končit. A pražský okruh zůstává neprůjezdný mezi 3. a 15. kilometrem kvůli údržbě v tunelech. Objízdná trasa vede přes jižní spojku a Barrandov. U závěra by měla během chvíle končit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
19: Budou zaměstnavatelé v Česku zásadněji upravovat pracovní podmínky s ohledem na dopady klimatické změny, včetně extrémních veder? Jak přispívají k udržování vody v krajině bobři a jak mohou ušetřit státu desítky milionů korun? A jaké otázky provázejí v Británii rezignaci nejmladšího černošského profesora v historii Cambridgeské univerzity, obviněného z plagiátorství? Vysoké teploty na pracovišti ovlivňují bezpečnost, zdraví a produktivitu, zejména u osob pracujících venku nebo v horkém vnitřním prostředí. Na základě studií to uvedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Pokud budou podobné vlny veder častější, bude podle institutu potřeba uvažovat o změnách pracovní doby, úpravě pracovišť nebo využívání nových ochranných pomůcek. Já už ve vysílání vítám zástupce odborů i zástupce zaměstnavatelů. Konkrétně jsou našimi hosty Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A také Roman Ďurčo, předseda odborového svazu Kovo. Dobrý den. Slyšíme se, pane Ďurčo? Tak vypadá to, že předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo není ve spojení s Radiožurnálem a Českým rozhlasem Plus. V tom případě začnu s panem Rafajem. Odborníci upozorňují mimo jiné na to, že kvůli takzvanému tepelnému stresu se zvyšuje riziko úrazů. Projevuje se to ve statistikách a těch aktuálních zkušenostech zaměstnavatelů? Přibývá v Česku pracovních úrazů?
20: Pokud se podíváme na dlouhodobou křivku, tak pracovních úrazů ubývá. Je to dáno tím, že vlastně za těch posledních 30 let zaměstnavatelé udělali obrovský pokrok v nastavených pracovně právních podmínek. Máme celou řadu nových technologií, ale tak i ochranných pomůcek, ale zejména i pracovně právních postupů, které jsou daleko více dodržovány. Je celá řada velkých i obrovských firm, které, když přijdete na poradu vedení, tak bezpečnost je dokonce bodem číslo 1. Vyhodnocují se celá pyramida úrazů. Jakýkoliv úraz, který nastává, tak se následně na základě něj na principech školí ostatní zaměstnanci, tak aby se jim předcházelo, že z hlediska úrazovosti tady dochází k výraznému zlepšení na podmínkách trhu práce. Nicméně samozřejmě z hlediska teplot a stoupání teplot, to je úplně jiná kapitola. V té souvislosti si taky ale musíme uvědomit, že tady máme celou řadu provozů, které toto vysoké teplo mají celoročně, nejenom krátkodobě.
19: Už bychom měli být ve spojení i s Romanem Ďurčem, předsedou odborového svazu Kovo. Dobré odpoledne.
21: Dobré odpoledne vašim posluchačům.
19: Mluvíme o tom, jak vedra dopadají na zdraví zaměstnanců. Registrujete v rámci odboru, že by v důsledku nebo v souvislosti s vedry stoupal počet pracovních úřadů nebo přibývaly nějaké další zdravotní problémy zaměstnanců?
21: Tak samozřejmě, že ty vysoké teploty, to není nic příjemného, zejména na provozech, kde se třeba taví surové železo, anebo na těch horkých provozech, tam je to velice nebezpečné. My jsme v rámci třeba takových provozů na to opravdu připraveni. Ty pitné režimy jsou připravené tak, aby ti zaměstnanci měli dostatek všech minerálů. Samozřejmě, pokud by ty teploty a změna toho klimatu nějakým způsobem ukazovala, že ty teploty takhle budou dlouhodobě po delší čas, tak samozřejmě budeme muset nějakým způsobem se k tomu přizpůsobovat postupně, zejména i v ochraně krajiny, zadržování vody. Samozřejmě to je velmi důležité téma. Nicméně samozřejmě vnímáme to, že při těch vysokých teplotách ty zaměstnanci a jejich zdraví je prostě velmi důležité. Řešíme to v jednotlivých podnicích a myslím si, že se nám to zatím daří, ale kdyby to mělo být opravdu dlouhodobé, tak si myslím, že to může značně omezit i část výroby, protože tam ty bezpečnostní přestávky budou muset být opravdu častější.
19: Ekonomové se shodují, že ta vedra jednoznačně mají vliv na produktivitu práce a tím i na vývoj české ekonomiky. V pátečních 20 minutách Radiožurnálu o tom mluvil třeba bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Pane Rafaji, jak výrazně to dopadá na firmy, jak výrazně v těch současných vedrech ta produktivita práce klesá?
20: Tak samozřejmě, že firmy daleko více řeší, jakým způsobem umožnit lidem, aby se tomu vedru vyhli. Podíváme se, není neobvyklé, aby a stále více přibývají firm, které mají třeba celozávodní dovolené právě v době letních prázdnin, jednak proto, aby si mohli vyčerpat dovolenou lidé i s rodinami čerpat dovolenou, ale právě je to i v souvislosti s tím obdobím těch veder, tak aby se vyhlal na pracovišti větší počet lidí. Už dneska, tak jak tady zaznělo i od pana Ďurča, máme celou řadu opatření pro to, to znamená, máme ochranné nápoje, ale kromě ochranných nápojů jsou i bezpečnostní přestávky a tady může nastávat propadu té efektivity, protože čím větší teploty, tím častější potom jsou ty bezpečnostní přestávky a to samozřejmě vám z toho výkonu potom vypadává. To znamená, nebo další věc je, že někteří zaměstnavatelé mohou přesouvat část práce i do jiné části dne, kde potom platí větší přesčasovou práci nebo platí případky za buď v jiné směnosti nebo i za přesčasovou práci podle toho, jak to právě vychází. Takže ta produktivita v tomto smyslu určitě bude zasažená. Já teda si nejsem vědom toho, že by existovala seriózní studie, která by to ukazovala. Spíš to řešíme individuálně v jednotlivých podnicích a hledáme pro to řešení.
19: Pane Ďurčo, co mohou zaměstnavatelé dělat nad rámec toho, o čem už jste oba mluvili, aby produktivita tolik neklesala, aby bylo snesitelné pracovat v těch současných teplotách?
21: No tak samozřejmě, že to bude stát nějaké peníze. Tam, kde běžně klimatizace nebývaly, tak tam se budou muset určitě nějakým způsobem ty pracoviště vybavovat nějakýma klimatizačníma jednotkama. A tady vidíme do budoucna, pokud ty teploty opravdu budou tak vysoké, zvýšení právě těch nákladů v tomto je samozřejmě tlak na ceny energii, protože to všechno bude něco stát. A my máme zkušenosti se zaměstnavateli v rámci třeba toho těžkého průmyslu velmi dobré, kteří jsou připraveni reagovat na ty teploty. Ne vždy se nám podaří naplánovat tu celou závodní dovolenou zrovna do těch teplých dnů, protože vidíme, že ty teploty se posouvají směrem už někde k červnu, to ještě není úplně ten čas na ty dovolené, nicméně ve spoustě firem na to reagují opravdu s tím, že budou muset nějakým způsobem pokryt ty přesčasy, ty bezpečnostní přestávky. Máme tam zvýšené samozřejmě náklady na tekutiny pro ty zaměstnance, na ty minerály, aby okamžitě byly nahrazeny ty minerály, které po dobu té své výkonu práce ztratí, takže je to nemilé, nicméně pokud, tak jak jsem tady řekl, pokud to bude opravdu pár dní, tak to nebude zásadní problém, ale pokud se ty dny, ty teplé dny přes 30 stupňů budou prodlužovat, tak si myslím, že do jisté míry toto ta ekonomika určitě, že jí to něco bude stát.
19: Což klimatologové varují, že podobných vln bude v nejbližší budoucnosti v Česku přibývat. Už jsem citoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a jejich studii, kterou prezentovali, podle které by na to mělo být reagováno změnami pracovní doby, úpravou pracovišť, zaváděním nových materiálů a technologií. Vy už jste částečně mluvili o možných úpravách pracovní doby. Jak o tom tedy uvažujete? Jak by se mohla pracovní doba, pokud by takováto vedra byla letním standardem u nás v příštích letech měnit, pane Rafaji?
20: To je kontinuální proces. Já jsem to zmiňoval už v první odpovědi. Zaměstnavatel samozřejmě sledují nejnovější trendy, možnosti, materiály, které jsou. Když se podíváte i na třeba vybavení dělníků i v těch náročných profesích, tak se výrazně změnily za těch posledních několik desítek let. V podstatě skutečně používáme takové oděvy a takové ochranné pomůcky, které jsou i přizpůsobené těmto letním teplotám. Nicméně tady záleží pracoviště od pracoviště. Ano, někde pracujete v kanceláři, můžete dát klimatizace. Na druhé straně, pokud v některých výrobních halách to nejde udělat, v některých provozů to nejde udělat. A tam to skutečně nepůjde zatím technologicky udělat, pokud nebudeme mít roboty, pokud nenastoupí tady nějaká armáda humanoidů, kteří skutečně budou daleko odhodnější, což si nejsem jistý, taky v těchto podmínkách, tak budeme muset dál pokračovat v bezpečnostních přestávkách. A on sám o sobě, ten stávající režim, či větší teplota, tím častější bezpečnostní přestávky, tím častější střídání, to už z toho vyplývá. Já si v tuto chvíli nedovedu představit nějaké další opatření, které by se měly upravovat v zákoníku práce nebo v jiných předpisech, protože ta opatření, která jsou, právě hovoří o narůstající intenzitě těch našich opatření v souvislosti s narůstající intenzitou teploty. Takže my ta opatření máme.
19: Doplní pan Ďurčo?
21: Tak já samozřejmě se spoustu věcí, co tady řekl kolega Rafaj, souhlasím. Nicméně my z dlouhodobého hlediska nezávisle na teplotách prosazujeme to, aby se ten pracovní týden zkrátil na 37,5 hodiny, protože ten český zaměstnanec v rámci Evropy stráví jeden nejvíce času v pracovním režimu, takže tohle je dlouhodobý proces, kdy se nám ve spoustě kolektivních smluv už podařilo ten režim stáhnout na 37,5 hodiny. Samozřejmě, když se bavíme o těch vysokých teplotách, tak na některých provozech to opravdu ošetřit nejde. Tam nezbývá nic jiného, než zvýšit ty bezpečnostní přestávky. Samozřejmě ta bezpečnostní přestávka by měla probíhat v nějakém prostředí, kde se ten člověk skladí. Nicméně z dlouhodobého hlediska si myslím, že to budeme muset řešit a podívat se na to, zejména na ty provozy, kde ty teploty jsou prostě enormní a nejedná se samozřejmě jenom o léto, ale i v zimě, když jsou velké mrazy, tak ti zaměstnanci jsou zase vystaveni trošku jiným podmínkám, takže rozhodně si myslím, že to v těch podnicích řešíme.
19: Řešit budete, tak jak říkáte, a my se tomu samozřejmě budeme vracet. Předseda odborového svazu Kovo Roman Ďurčo byl naším hostem. Naslyšenou.
21: Hezký den, děkuji za pozvání.
19: A také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Díky, naslyšenou.
2: Naschledanou a naslyšenou všem.
19: Letošní období extrémního sucha v Evropě, včetně Česka, dalo nový podnět k diskusi, jak účinněji zadržovat vodu v krajině. Zásadní roli hrají samozřejmě dlouhodobá rozsáhlá opatření, ale jak tento týden připomněla Agentura ochrany přírody a krajiny, nezanedbatelný přínos, a to i finanční, mají také kolonie hlodavců, kteří u nás v předchozích staletích vyhnuli, ale už desítky let se zpátky do české přírody vracejí a stavějí hráze, které dokáží státu ušetřit desítky milionů korun. Víc dodáme s Alešem Vodlem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den.
19: Řeč je samozřejmě o hrázích, které na českých tocích stavějí bobři evropští. V loni bobři například vytvořili mokřad v chráněné krajinné oblasti Brdy na Padrčských rybnicích. Kolik takových dalších mokřadů, které vybudovali bobři, u nás je?
3: No, to není úplně jednoduchá otázka. Přemýšlím nad tím. Rozhodně jich budou desítky až stovky. Já z osobní zkušenosti bych řekl, že dokážu kvantifikovat nebo znám asi 100 takových mokřadů osobně a nemám představu o celé České republice, takže bych řekl, že to budou určitě nižší stovky podobně koncipovaných mokřadů, to znamená takových rozsáhlých vodních systémů, které bobři vyrobili.
19: Co tyhle bobří mokřady nebo tůně znamenají pro okolní krajinu?
3: No, tak celé to téma vzniklo z pohledu sucha, a to znamená hydrologie krajiny, což je jeden z velkých efektů, který bobří hráze dokážou produkovat v krajině, ale druhým podstatným aspektem je biodiverzita, protože na ty vodní ekosystémy, které bobři vytváří, je vázána řada druhů, skutečně od rostlin přes bezobratlé až po obratlovce, které jsou vysloveně vázány a řekněme, přitahovány na ty mokřady. To je druhý aspekt podstatný. A třetím aspektem je nezanedbatelnými i chemie. My víme, že v krajině putuje díky lidské činnosti obrovské množství znečišťujících látek, organických látek, které mohou ty bobří mokřady jednak zachycovat, ale také zpracovávat. To znamená, to je třetí aspekt, který je taky zásadní a kterým ty bobři přispívají vlastně k tomu, co člověk dělá negativního v krajině a v ekosystému.
19: V případě toho mokřadu v Brdech jste uváděli, že tím, že ho bobři postavili, tak státu ušetřili až 30 milionů korun. Co zahrnuje tahle ta částka? Jak jste se k tomu dopočítali?
3: Ta vznikla v zásadě tím, že bobři vybudovali opatření, které bylo plánováno některými subjekty, které v tom místě vlastně v Chákeho Brdy působí, a byl tam připravován projekt, který měl který měl nějakou kvantifikaci, byl připravený revitalizační projekt, který měl nějakou kvantifikaci a v cenách o obvyklých opatření v současnosti to právě tvořilo 30 milionů, to znamená zahrnovalo to práce, které by byly potřeba na udělání takového mokřadu, který bobři udělali zadarmo. Jo, čili to je nějaká konstrukce, která by spočívala v tom jako vytvořit nějakou práci člověkem, nějaké motorové hodiny, zabránění vlastně odtoku z toho území, vybudování nějakých opatření a všechno tohle, když sečteme, tak dává v současných cenách kolem 30 milionů.
19: Mluvíme o přínosech bobrů na druhé straně, ale samozřejmě bobři způsobují také škody. Co z toho plyne? Co je důležitější, ty přínosy nebo ty škody?
3: No, pochopitelně člověk musí brát v úvahu obě dvě strany a my jsme donedávna se u bobru bavili pouze o těch škodách. V současnosti, a je to akcentováno i díky tomu suchu, tak vzrůstá i ta pozitivní stránka, což je samozřejmě dobře, protože ten bobr skutečně jako jedno z mála zvířat dokáže vytvářet nějakou konstrukci v krajině, která přispívá vlastně k obnově nějakých zničených funkcí krajiny. To je jedna věc. Pochopitelně pak jsou na druhé straně ty škody, které vznikají jenom tím, že ten bobr se vrací do industrializované krajiny, do krajiny obydlené člověkem, kde má člověk řadu svých zájmů a tam dochází ke konfliktům. To znamená, my teďkon v tuhletu chvíli, v tuhle fázi jsme tam, kde považujeme ty přínosy a ta negativa. Nejsme ještě ve fázi, kdy jsme dokázali vlastně dát všechny ty přínosy na jednu misku vah a všechny ta negativa na druhou misku vah, takže neřeknu vám, jak ta bilance vychází. Rozhodně z toho vyplývá, ale že ten bobr je velkým přínosem v krajině, i když působí škody.
19: Rozumím tomu. Aleš Vorel z České zemědělské univerzity. Díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naschledanou.
19: V Británii, a to nejen na tamních nebo v tamních akademických kruzích, vyvolala tento týden rozruch rezignace nejmladšího profesora tmavé pleti v historii Cambridgeské univerzity, 41-letého Jasona Ardeye. Svou univerzitní pozici opustil pod tlakem obvinění, že se v předchozích letech ve své disertační práci i v jiných případech dopustil plagiátorství. Tento profesor byl označován za superhvězdného profesora. Britská média kromě podezření z plagiátorství teď poukazují i na to, že v minulosti zřejmě lhal o dalších věcech, například o tom, co dokázal ve sportovních soutěžích nebo kolik prostředků zajistil v dobročinných finančních sbírkách. Já už do Londýna zdravím spolupracovníka deníku N. Ivana Kytku. Dobrý den.
5: Dobrý den.
19: Těch podezření a otázek kolem tohoto profesora je tedy víc. Které z nich jsou klíčové?
5: Já bych řekl, že tu klíčovou okolnost jste už uvedli, týká se plagiátorství, kterého se měl dopustit ve své doktorantské práci, když získal titul doktora filozofie na Univerzitě Johna Morse v Liverpoolu. Části té práce byly totožné argumentačně a pokud jde o formulace velice blízké nebo rovnou totožné s prací jiného studenta téže univerzity z předchozích let. Další výtky se týkaly také kvality dat, které použil a uváděl ve svých nedávných akademických pracích jako sociolog. Ovšem nešlo jen o to, na svém akademickém životopise uváděl také údaje, které byly nepřesné nebo vzdálené pravdě, jako například, že byl hostujícím profesorem na univerzitě v americkém Ohio nebo pracoval jako výzkumník na univerzitě v Glasgow. No a do třetitě jako sociolog se odvolával občas na svou vlastní knihu s názvem Being Young, Black and Male, tedy být mladý, černý a mužský, která, jak se ukázalo, vlastně nikdy nevyšla.
19: Jak je možné, že na to zatím nikdo nepřišel, když opravdu šlo o známého profesora? Proč se to objevilo právě teď?
5: Já bych řekl, že určitou roli hraje to, že on získal ten profesorský titul relativně nedávno, v roce 2023, tedy před 2-3 lety a vlastně tehdy se dostal také pod drobnohled. Začali zkoumat jeho práce akademičtí kolegové, doktor David Harris z akademik z Plymouthu, který recenzoval některé jeho texty a pak také cambridgeský akademik Nathan Kofnas, který dokonce použil na text Erdyho disertační práce software, který odhaluje plagiátorství. No a ti potom předali ty své informace, které získali novináři Jacku Groveovi v odborné příloze londýnských Timesů, která se věnuje vysokým školám a vzdělání a má název Times Higher Education. No a když se pak Grove snažil ověřit ty získané informace od svých zdrojů přímo u cambridgeského akademika, tak ten mu pohrozil prostřednictvím právníků žalobou a dokonce udal novináře místní, tedy cambridgeské policie, pro šikanování. No ale mezi tím se případu ujali novináři v dalších hlavních denících, jako je Guardian nebo Daily Telegraph, a vložila se také do toho případu BBC a celkově ta mediální pozornost vyvinula tlak, po kterém se rozhodl rezignovat. Navíc tu věc začali šetřit i vlastně několik dotčených univerzit.
19: Takže to nekončí. Já vás bohužel musím přerušit. Blíží se další zprávy. Ivan Kytka, spolupracovník deníku N v Londýně. Naslyšenou.
5: Hezký den.
4: Radiožurnál půl jedné. Jana Gulda má přehled zpráv.
1: Teploty budou zítra stoupat a na většině území Česka nad 32 stupňů. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a taky v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav, který tak o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Dvě hlavní letiště v Šanghaji zrušila téměř 14 letů a úřady evakuovaly víc než 400 tisíc lidí z ohrožených oblastí, a to v očekávání příchodu tajfunu Dolphin. Ten už na Okinavě na jihu Japonska zranil 7 lidí. Očekává se, že živel zasáhne hustě obydlené pobřeží na východě Číny buď dnes večer nebo zítra ráno. V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce může začít až po celkovém statickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení. A město Most bude mít přírodní pohřebiště. Vznikne na kostelním hřbitově, kde bude možné zpopelněné ostatky ukládat ke kořenům stromů v rozložitelných urnách. Součástí bude také obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Radnice o tom informovala na webu města. Sport. Tenista Jiří Lehečka skončil na turnaji v Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menčík, který se v noci utká o postup do čtvrtfinále s Nizozemcem Van de Zandschulpem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 v Brně. Na D10 z Mladé Boleslavy ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 11,5. kilometr. Tam řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Na D1 z Ostravy směrem do Prahy počítejte se silným provozem v Brně. Na 196. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na 190. kilometr, zdržení je asi 20 minut, plný je také příjezd od výstaviště. Na D3 z Tábora směrem do Benešova opatrně na konci dálnice. Na 63. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do Miličína. Na Pražském okruhu už skončila obousměrná víkendová uzavírka tunelu a okruh je tak znovu průjezdný v obou směrech. A v Praze na jižní spojce počítejte s kolonou před Barandovským mostem směrem na Smíchov a také ve směru na Černý most před sjezdem na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Divoká jízda na rozpočtové vlně. kdo jsou podle voličů nejvýraznější opoziční politici, či co vedlo k vpádu 10 000 migrantů do Ceuty. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
6: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá předložit první návrh státního rozpočtu na příští rok až na konci srpna. Vláda přitom musí návrh zákona poslat do poslanecké sněmovny do konce září. Babišův kabinet dopředu hlásí, že rozpočet má být proinvestiční a s ještě větším schodkem, než je plánován pro ten letošní. Vládní koalice přitom dopředu ve sněmovně prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, kritizované opozicí i mnoha odborníky, a nyní se chystá přehlasovat veto hlavy státu. Čeká nás divoká jízda, varuje publicista Jan Vávra.
8: Už je jasné, proč Andreji Babišovi tak vadilo prezidentovo veto novely zákona o rozpočtové odpovědnosti, i když pro něho nebude problém ho přehlasovat. Čím více se o rozpočtové odpovědnosti a o schodcích, které Babišova vláda chystá, mluví, tím je to pro něho nepříjemnější. Babišova vláda slíbila všem všechno možné a tvrdila, že si na to vydělá propouštěním úředníků, lepším výběrem daní a větším výkonem ekonomiky. Ovšem plánované úspory jsou proti plánovaným výdajům řádově úplně jinde. Vláda si tak musí masivně půjčovat peníze. To je v době, kdy se ekonomice daří, proti všem ekonomickým poučkám. Andrej Babiš i Alena Schillerová tvrdí, že o nic nejde, protože zadlužení České republiky vzhledem k jejímu HDP je oproti jiným zemím nízké. To je sice pravda, ale na druhou stranu se zadlužujeme velice rychle. Trhy nám evidentně nedůvěřují, protože si půjčujeme na mnohem vyšší úrok než ostatní evropské země. Z tohoto důvodu stojí obsluha státního dluhu, tedy splácení úroků, nikoli jistiny, už zhruba 110 miliard ročně. Andrej Babiš dokonce omezil slibované dárky pro své voliče, například pro důchodce, protože zjistil, že by to stálo příliš mnoho. A nedávno přišel s dalším slibem. V příštím roce sice vláda zasekne rekordní sekeru, ale pak prý začne schodek snižovat. Tomu, že by populista jako Babiš začal šetřit v roce prezidentských voleb a rok před parlamentními volbami, uvěří dnes málo kdo. Opozice protestuje, prezident vetuje, ekonomové varují, že nás čeká náraz do zdi, podobný řeckému scénáři, kdy bude potřeba razantně zvyšovat daně a snižovat důchody, ale většinu veřejnosti to nechává chladnou. Lidé se více než kolapsu státních financí pořád obávají migrace nebo ztráty národní identity. Také Milion chvilek rozhodně proti zadlužování státu protestovat nebude. Z jakého důvodu tedy není obří výše schodku státního rozpočtu pro českou společnost politikum? Může za to jen nízká finanční gramotnost? Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že velká většina české veřejnosti považuje vysoký schodek státního rozpočtu za vážný problém, ale zároveň odmítá jakékoliv škrty v sociálním zabezpečení, penzích a veřejných službách. Přes 80% občanů v reprezentativních průzkumech preferuje omezování administrativy státu. Problémem je, že tyto dvě představy absolutně nejdou dohromady. Navíc, i kdybychom propustili všechny státní úředníky, nebude to na plánované výdaje státu ani zdaleka stačit. Dřívější představa Miroslava Kalouska a jiných pravicových politiků, že voliči ocení rozpočtovou odpovědnost, se ukázala jako iluzorní. Ovšem, je třeba dodat, že rovněž všechny pokusy pravicových vlád o rozpočtovou odpovědnost selhaly, protože přenesli veškerou zátěž úspor jen na nízkopříjmové vrstvy. Tito voliči pak snadno uvěřili Andreji Babišovi, že se nic neděje, pokud si budeme chvíli užívat na dluh. Stejně to zaplatí v budoucnu někdo jiný. A ani je netrápí, že to budou třeba jejich děti. Nakonec média, různí koučové a všude přítomná reklama nás nabádají, abychom se starali jen o sebe a především si plnili své sny. Co bude potom, málo koho zajímá. Jedním ze znaků populismu je totiž uvažování ve velice krátkodobém horizontu. Podobně znepokojivá je velice slabá identifikace občanů se svým státem. Stát nepokládají lidé za svůj, protože si ho podle nich přivlastnili politici a velký biznis. Toto odcizení občanů od správy země, stejně jako uvažování ve stylu po nás ať přijde potopa, bude dost obtížné změnit. A zatím se o to ani nikdo nesnaží.
6: Postoj vládní koalice k tvorbě státního rozpočtu komentoval publicista Jan Vávra. Server Novinky.cz si nechal vypracovat exkluzivní průzkum, jehož výsledky značně zarazily. Podle voličů jsou nejvýraznějšími opozičními politiky ti politici, kteří v opozici nejsou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
7: Kdo je nejvýraznějším lídrem opozice v Česku? Průzkum agentury NMS přinesl výsledky, ze kterých by měl jistě radost Jára Cimrman. Na prvním místě se umístil prezident Petr Pavel, na druhém premiér Andrej Babiš. Ani jeden přitom k opozici nepatří. Dalo by se tedy říci, že jde o první aut v dějinách průzkumu veřejného mínění. Zkusme to ale vzít vážně. O čem výsledky svědčí? Vítězství Petra Pavla, kterého označilo za nejvýraznějšího opozičního politika současnosti 18% Čechů, se dá interpretovat jako úspěch marketingu vlády. Andrej Babiš a spol. 1000krát zopakovali, že prezident je lídrem opozice, až se to pro nemalou část Čechů stalo pravdou. Jestliže se Babišovi daří prezidenta takto portrétovat, znamená to, že si tvoří slušnou výchozí pozici pro prezidentské volby, které budou už za rok a 4 měsíce. Opozice jako celek se s vládou v podpoře veřejnosti stále nemůže rovnat. A pokud se povede Babišovi udělat z prezidentských voleb odvozeninu voleb sněmovních, mohl by skutečně, pokud bude kandidovat, Petra Pavla coby imaginárního lídra opozice porazit. Druhým faktorem je samozřejmě nevýraznost skutečných opozičních lídrů. Jestliže je Petr Pavel nejvýraznějším představitelem opozice i podle voličů koalice Spolu a Pirátů, měli by se Martin Kupka a Zdeněk Hřib hodně zamyslet. Jen voliči STAN vidí jako nejvýraznější opoziční postavu svého Víta Rakušana. Parlamentní opozice sice může říkat, že výsledky průzkumu jsou dány tím, že spory prezidenta a vlády byly nyní mediálně nejviditelnější. Ale úkolem politika není vymlouvat se na ostatní, ale udělat vše, aby byl nejvýraznější on sám. A to se především Martinu Kupkovi nedaří tak, že slovo zoufale je ještě slabé. Je s tím spojena pro opozici krajně nekomfortní otázka. Lze vyhrát volby bez toho, čemu se říká leadership? Nepříjemnou, ale pravdivou odpověď asi v opozičních lavicích znají. Na průzkumu ale ještě více zarazí jiná věc. Druhým nejvýraznějším opozičním politikem je podle Čechů premiér Andrej Babiš. Do této role ho obsadilo 14% respondentů. A co je nejzajímavější? U voličů ANO, jménem kterých vládne, se stal z 22% dokonce největším opozičníkem vůbec. Je to paradox, který může mít několik vysvětlení. Nejjednodušší bude to prvosignální. Část fanoušků Andreje Babiše ho adoruje natolik, že nevnímají otázku celou. Když vidí dotaz, kdo je nejvýraznější, největší, nejsilnější a tak dále, automaticky z nich vypadne Babiš. Aniž by se už zajímali, jaké disciplíně má nejvýraznější, největší či nejsilnější být. Láska, i ta politická, zkrátka zaslepuje a žádná metodika to neodfiltruje. Větší roli ale může hrát jiný motiv. Andrej Babiš a celé jeho hnutí se snaží vypadat jako protestní i v době, kdy vládne. Stále si vymýšlí, že bojuje s jakýmisi skrytými silami, které podle něj v hloubce drží moc a hází mu klacky pod nohy. Jednou je to polistopadový kartel, po druhé jakýsi deep state. Ano, vytváří dojem, že proti němu jsou všichni. Policie, státní zastupitelství, ústavní soud, média, ekonomičtí experti, vysoké školy, Evropská komise a když na to přijde, tak třeba i počasí nebo direktoriát Formule 1. Není pak divu, že Andreje Babiše začnou zejména jeho voliči považovat za opozičníka, který bojuje proti všem. Je to vskutku dokonalý marketingový trik. Babiš je v opozici, i když vládne. Takže když se mu něco nepovede, tak za to nemůže, protože všichni jsou proti němu. Nezasluhuje kritiku, ale lítost. Vlastně pak nemůže nic udělat špatně. Celé nás to opět vede k Cimrmanovi, u kterého jsme začali. Klíčem k premiérově úspěchu je variace na přístup tohoto českého velikána. Zastává politickou pozici, kterou sám sobě vyvrací. Což v Česku, kde je relativní úplně všechno, nemůže nefungovat.
6: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Co vedlo na přelomu července a srpna k událostem v Soutě, kdy do této španělské exklávy na severoafrickém pobřeží pronikly 10 000 ilegálních imigrantů ze sousedního Maroka? O tom uvažuje publicista Roman Joch.
9: Byly to tři důvody. Prvním je nerozvážná imigrační politika španělského radikálně levicového premiéra Sáncheze. Začátkem roku prosadil amnestii, již několikátou, pro ilegální imigranty ve Španělsku. I pro ty, kteří v zemi pobývali jen pár měsíců. Odhad byl, že amnestováno bude 500 000 lidí, přihlásilo se však více než 1 000 000. Když připočteme v rámci politiky slučování rodin i jejich rodinné příslušníky, Španělsko uděluje právo pohybovat se a usazovat po celém schengenském prostoru Evropské unie 2 až 3 milionům cizinců. Je to flagrantní porušení imigračních pravidel Evropské unie. Jedna země je aktem amnestie ruší, ničí, diskvalifikuje. Tím druhým důvodem bylo rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, že žadatelé o azyl, kteří překonali překážky na souši, mohou být vykázáni zpět na druhou stranu hranice, dokud jejich azylové řízení neskončí. Ale ti, kteří připlavali na moři, tedy překážky nepřekročili, můžou zůstat. Už vykázáni být nemohou. Oba důvody dohromady působí jako magnet pro ilegální imigranty. Proč ilegálně neimigrovat, stejně si nás tam nechají a časem náš pobyt zlegalizují. Proč to neskusit? Proč to neudělat? Jinými slovy, dvěma důvody onoho masivního pokusu o vnik imigrantů na španělské území byla nerozumná, nerozvážná, neprozíravá politika španělského premiéra. Třetím důvodem bylo Maroko. Snaha marockého státu potrestat Španělsko. Maroko již tradičně soupeří s Alžírskem o dominanci v severozápadní Africe. Maroko anektovalo bývalou španělskou západní Saharu a Alžírsko podporovalo její separatistické hnutí. Jenže španělský premiér Sánchez týden před krizí v Seutě navštívil Alžírsko a hlásal, že s ním chce navázat strategické partnerství. Tak se Maroko rozhodlo mu trochu zatopit. Podnítilo, umožnilo a usnadnilo masivní příliv svých občanů do Seuty. Ohledně Seuty a její sesterské Melilly je nutno říci. Nejsou to kolonie, jsou územím Španělska a jejich obyvatelé součástí Španělska zůstat chtějí. Byli územím Portugalska a pak Španělska od roku 1415, tedy dávno před vznikem marockého státu. A že se nacházejí v Africe? Co na tom? Proč by stát měl být jen na jednom kontinentu? Taky Turecko, většinově asijské, má svou evropskou část, včetně Istanbulu. A nikdo netvrdí, že Turecko by se své evropské části mělo vzdát. Suverenita Španělska nad Ceutou i Melillou je nespochybnitelná. Jenže nerozvážná imigrační politika současné španělské vlády vyvolává obavy v celé Evropě. 22 hlav členských zemí Evropské unie napsalo španělskému premiérovi dopis. Mnozí požadují, aby Španělsko bylo alespoň dočasně vyloučeno ze Schengenu. Ne kvůli Seutě. Ze Seuty se ilegální imigranti do Evropy nedostanou. Ale právě kvůli Sánchezově amnestii, která z imigračního evropského práva dělá frašku. Pokud jde o migraci, je tady jedna morální a politická asymetrie. Každý má právo emigrovat, opustit svou zemi a žít v jiné, která ho přijme. To proto, že nejsme majetkem státu. Ale pokud jde o právo imigrovat, to není absolutní, ale vždy podmíněno souhlasem občanů země, do které imigrovat chceme. Jak je ten souhlas vyjádřen v imigračních zákonech? O imigraci do své země mají rozhodovat občané, nikoli neobčané. To je demokracie. Doslova první čin, který ilegální imigrant v nové zemi dělá, je porušování zákona. To není slušné a ani hezké. A nezakládá to naději, že bude dobrým spoluobčanem. Imigrace může být užitečná i obohacující, ale jenom podle zákona, nikoli jeho porušováním.
19: To byl komentář publicisty Romana Jocha. I dnes ještě před závěrečnou glosou připomeneme jeden ze sledovaných komentářů uplynulého týdne. O největším kapitálovém projektu v historii hovoří Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
10: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Googleu, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud veleúspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscaleři nebo Big Tech, sypou 100 miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabet, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkupy vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké oty bezprostřední pis

0: Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. S mírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard. Zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
1: Slyšeli jste komentář šéfky webu Newstream.cz Terezy Zavadilové. A teď už jsme opravdu ve scénáři nedělních názorů a argumentů dospěli k avizované závěrečné glose. Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád je věnoval jedné z největších kulturních událostí tohoto léta, která po celém světě zaujala veřejnost i uměleckou kritiku, filmu Odyssea.
2: V létě 2023 byl světovou kulturní událostí čerstvý impozantní film režisera Christophera Nolana Oppenheimer, v podstatě biografický o faktickém stvořiteli atomové bomby. Mimochodem tehdy paradoxně navštěvovaný stejně hojně jako snímek oživující panenku Barbie a její bizarní svět. A přesně po třech letech je zřejmě ještě větší filmovou senzací než Oppenheimer Nolanovo opulentní zpracování starořeckého eposu Odyssea, vyvolávající jak obdivné nadšení, tak kritiku a živé diskuse na různých úrovních, od klasických filologů a historiků přes filmové kritiky profesionální až k amatérským. A ovšem necelý měsíc od uvedení také do několika desítek kin na světě s velkorozměrovou technologií IMAX, užitou vůbec poprvé i při natáčení, už Odyssea utržila přes miliardu dolarů a zájem diváků zřejmě nepolevuje. V USA působící Brit Nolan je pozoruhodný tvůrce, podle mnohých stěžejní osobnost kinematografie 21. století. Za sebou má rané znepokojivé tituly Insomnie a Memento, pak rozmáchlou velkorozpočtovou trilogii Batman, respektive Temný rytíř, i dějově komplikované a působivé snímky Dokonalý trik, Interstellar, Počátek a zase jinak fascinující váleční Dunkirk. Když se objevily prvé zprávy, že Nolan připravuje stvárnění skoro 3000 let starého zásadního literárního díla, stal se z Odyssey nejočekávanější film několika posledních let. A výsledkem také je skutečně velkolepá podívaná. Sice tříhodinová, ale přesto nezbytně vynechávající část epizod krušného putování ithackého krále Odysea a jeho družiny domů po konci trojské války. Vyhrané řeckou koalicí díky legendární lsti s dřevěným koněm, pocházející právě z Odyseovy hlavy. A do určité míry pak zatěžující jeho svědomí, což je ovšem prvek, který v Homerově eposu nenajdeme. Stejně jako Odysseovo uvědomění, že se dopustil řady činů kolidujících s pevně zavedenými normami helenské civilizace. a že ačkoliv je mimořádně inteligentní a podnikavý, stejně se nevymaní z rukou bohů, z nichž někteří mu nikoli bezdůvodně kladou smrtelné nástrahy a jiní mu je zase pomáhají překonat. O těch v eposu čteme, ale ve filmu je nevidíme, vyjma pouze Odysseovi se ukazující palác Athény, vládkyně moudrosti a války. A v zásadě se ocitáme v několika rovinách. U zkázy Troje, dále v italském paláci, kde na Odyssea už 20 let čeká manželka Penelope, obklopena hordou hrubianských nápadníků, a odkud se syn Télemachos vydává postradaného otce hledat. A pak samozřejmě na různých podivuhodných místech, mnohdy krajně zrádných, kam Odysseovo středomořské putování právě dospělo. Všechna by se, jak už řečeno, do filmu nevešla, pokud by neměl trvat jednou tolik. Nicméně ta nejznámější nechybí. Epizoda s jednookým obrem, čarodějnice Kirke, záhubný zpěv siren, únik obludan Skyle a Charybdě i setkání s několika ztracenými druhy před hádovou říší mrtvých. Natočeno je to všechno obdivuhodně a námitky ohledně autenticity v případě historicky nedoloženého příběhu, dost možná nikdy neexistujících osob a vůči věrnosti dílu rovněž třeba jen fiktivního autora, se jeví spíš malicherné. Jinou věcí ale je, že se od velkofilmů současnosti očekávají brilantně sejmuté a nastříhané scény vysloveně akční, jaké ovšem před čtenáři eposu nevyvstávají. Nebo že z Nolanovy verze zcela vyvanul éros, v knize naopak dost přítomný, ale režisérovi se asi nehodící do koncepce sebezpytného Odyssea, který ostatně v Nolanově podání zanechává po povraždění příživnických nápadníků království Télemachovi a s manželkou kamsi odplouvá, snad rozjímat nad ztracenými druhy u Troje i cestou domů. A také nad světem, který se za jeho nepřítomnosti nenávratně změnil, z čehož někteří pozorovatelé usuzují, že Nolan buduje jistou filozofickou paralelu mezi eposem a naší současností. To akceptovat můžeme, ale také nemusíme. Jde přece primárně o prvotřídní hollywoodský trhák, v jakých je Nolan mistr. A tentokrát jakoby vzdával poctu velkofilmům minulosti.
1: Glosou kolegy Ondřeje Konráda končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
3: Radiokniha. Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
5: Dobré odpoledne, je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
6: Epidemie žloutenky typu A na jižní Moravě zpomaluje, ale trvá. Čínské úřady se připravují na tajfun Dolphin. Fotbalisty Slávie čeká v Šanceli za souboj s Pardubicemi. Jablonec přivítá Slovácko. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy je kolona mezi 196. a 190. kilometrem. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Epidemie žloutenky typu A na jižní Moravě trvá, i když v červenci se tam nakazilo nejméně lidí od začátku roku, uvádí to krajská hygienická stanice. Za minulý měsíc eviduje 29 případů, od začátku roku celkem 451. Hygienici doufají, že začínají zabírat opatření, trasování a očkování osob v rizikovém kontaktu. Nejvíc nakažených je v Brně a okolí, shrnuje epidemioložka Renata Ciupek.
8: Ta klesající tendence je patrná, nicméně nemáme v tuto chvíli určitě vyhráno a bohužel také v uplynulém měsíci jsme zaznamenali případy, kde se naši občané nakazili při pobytu v zahraničí.
6: Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí tamního času. Úřady evakuovaly 100 000 lidí.
9: Čínská provincie Čitiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šangaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
6: V Třinci vznikla dobročinná sbírka nepotřebných brýlí. Optici je opraví, proměří a označí podle dioptrií. Potom je předají lidem, kteří si nemůžou brýle dovolit. V první vlně darovali lidi okolo 200 brýlí. Pokračuje za organizátory sbírky mluvčí Dorota Havlíková.
10: V Třinci máme 3 sběrná místa, v knihovně, v Steelhouse a na sběrném dvoře. Putují lidem potřebný, možná pro mnohé bude překvapivé, že i u nás v České republice jsou lidé, kteří si nemůžou dovolit nové brýle. Především starší osoby osamělé a příjemci bude mimo jiné třinecká společnost Šance podaná ruka.
6: Brýle poslouží taky na Slovensku nebo na Ukrajině. Dnes si připomínáme Den židovských památek. Zájemci tak můžou navštívit na víc než 60 místech po celém Česku hřbitovy a synagogy, které nejsou jindy volně přístupné. Památky jsou otevřené až do 17 hodin, vstupné je zdarma anebo za dobrovolný příspěvek. Například v Královéhradeckém kraji se do Dne židovských památek zapojily hřbitovy a synagogy v Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce. Obě synagogy sloužily svému účelu až do druhé světové války. Během ní ale byly zpustošeny a po válce využívány jiným způsobem.
11: Sport. Fotbalisté Jablonce nastoupí ve třetím kole šance ligy proti Slovácku. Severočeši, kteří oba úvodní ligové zápasy vyhráli, mají za sebou ještě čtvrteční duel v evropských pohárech. Podle asistenta trenéra týmu z Uherského Hradiště Dušana Melichárka se to ale na soupeřově výkonu výrazně neprojeví.
12: Je možné, že tady v tom počasí by to mohla být určitě trošku výhoda, ale nemyslím si, že by to měla být věc, kterou bychom si měli dávat do hlavy, protože aj ten kádr vlastně mají dost široký na to, aby to prostřídali, což ukázali po tom prvním pohárovém zápase vlastně v ligovém kole, kdy to trošku prostřídali a na výsledku se to vůbec nepodepsalo.
11: Zápas začne v Jablonci v 17 hodin. Ve stejnou dobu se Hradec Králové utká s ostravským Baníkem. Už v 15 hodin přivítá vedoucí Slavia Pardubice a v 8 večer se Olomouc představí na hřišti Artisu Brno. Motocyklový závodník Filip Salač po startu z 6. místa ovládl velkou cenu Velké Británie kategorie Moto 2. Vyhrál tak svůj první závod mistrovství světa.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 v Brně a také na D3 před Miličínem. Na D1 z Ostravy směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Bratislavu. Na 196. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na 190. kilometr, zdržení je okolo 15 minut. Na dálnici D3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice. Na 62. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až do Miličína. Tam se vše rozjíždí o kus dál, ale před Oldřichovcem nám hlásíte překážku.
14: Na 38. kilometru směrem na Prahu, auto v příkopu. Polovinou svého vozidla je vlastně ve škarpě.
13: Na tahu 37 z Trutnova do Jaroměře opatrně na výjezdu z Hajnice. Řeší tam nehodu dvou osobních aut, tvoří se kolona. A v Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se táhne až na Barandovský most, tam je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Byla jednou z největších hvězd české pop music 60. let 20. století. Poněkud syrovým sexy hlasem naspívala řadu tehdejších hitů. Slibně rozjetou kariéru české průkopnice rock'n'rollu zastavil srpen 68 a přitom, jak jednou řekla, za všechno mohl jen nedostatek talentu na tenis. Ivon Přenosilová. Něco z toho, co jste možná od ní neslyšeli, vám v následujících minutách nabídne a dobrý poslech přeje David Hertl.
4: Archiv Plus.

polovině 60. let se toho v populární hudbě dělo opravdu hodně. Nejen v západní Evropě, ale také u nás. Nových kapel, nových zpěváků i zpěvaček bylo najednou všude dost. Jenže tenhle hlas, ten jste u nás i v té turbulentní době mohli přeslechnout opravdu jen těžko. Tak.

0: Když Ivon Přenosilová v září 2023 zemřela, bylo jí 76 let. Dost na to, aby se říkalo, že zemřela mladá, málo na to, abychom mohli hovořit o požehnaném věku. V jejím případě se nenaplnilo přísloví, že o kom se předčasně říká, že zemřel, takže tu bude dlouho. Fáma o smrti Ivon Přenosilové se rozšířila v roce 72, když jí bylo 25. Žila v Bavorsku a vyprávěla o tom ve vysílání Svobodné Evropy.
1: Nechali mě umřít velice dramaticky v automobilu. Není to daleko od pravdy.
2: Jak tomu došlo, že v Československu se o tobě říká, že ty seš umřelá, ty jsi mrtvá?
1: Začalo to tím, že jeden můj bývalý kolega z Československa přijel sem a já jsem mu vyprávěla, jak jsem špatně byla z garáže, že jsem odřela vůz a jelikož můj otec je zrovna tak špatný automobilista jako já, tak jsem to zamlčela, on odřel tu stejnou stranu později. A říkal, jak jsou ty Němci opravdu nespolehli, že se ani nepřihlásí. A takže jsme to nechali umřít, já jsem tuhletu scénku vyprávěla a oni to postupem času nechali mě zabít. A dostávala jsem takový telefonáty z Prahy. Ježišmarja, ty žiješ? Já žiju. Máš zlomenou nohu? Ne. Ruku? Ne. Hlavu? Ne. A nic ti není? Říkala, ne, proč? Když se zabila.
0: V archivu Českého rozhlasu jsou desítky rozhovorů s Ivon Přenosilovou. Všechny vznikly po roce 1990 a je škoda, že jen málo kdy projevili moderátoři snahu ptát se Ivon Přenosilové taky na něco jiného, než jen stále dokola na začátek její kariéry. Vyprávila to snad pokaždé a časem už to bylo hodně stejné. A tak se ještě jednou vrátíme do roku 1972. Ivon Přenosilová byla tehdy hostem silvestrovského vysílání mnichovského rádia Svobodná Evropa a příběh začátku své kariéry vyprávěla nejspíš poprvé.
1: Moji rodiče byli nesmírně žádostiví. A začalo to tím, že od 4 let jsem tančila v baletě. Pak když viděli, že to bude neúspěch, tak mě dali na klavír. Z klavíru jsem přešla na tenis a na tenisu jsem taky neměla veliký úspěch, ale byl tam takový krasavec a to jsem mu chtěla vždycky nějakým způsobem imponovat a s tím tenisem to moc nešlo. Tak jsem založila takovou skupinu, takový jako Kučerovce, ještě s jednou kolegyní, ještě tatínek byl Eisenboňák a ty měli vždycky takový vystoupení, když Československá státní dráha zvýšila svůj obsah a objem za celý rok, tak jsme vystupovali u Eisenboňáku a na tenisovém klubu tenkrát byl taky vystoupení a já, když jsem to tou raketou nevyhrála, tak jsem chtěla zpívat a zpívali jsme takový ty španělský písničky. Mezitím taky tu Malageňu, to byla v podstatě písnička, s kterou já jsem začala nějak, no, kariéru, no.
3: Ale jo, no, začala
1: dostala si, jsem
3: no.
1: se k umělcům.
3: Dostala se
1: A pak jsem teda přestala zpívat, on neměl zájem a...
2: Ten tenista.
1: Já zpěla jak Slavíka, ono mě to k ničemu nepomohlo.
2: Když přes raketu, ty jsi byla přespíhána.
1: Ale moji rodiče vyčetli v nějakých novinách, myslím, že to byla zrovna Večerní Práva, že semafor vyhledává zpěvačky. A můj ctižádostivá matka...
2: Chudáci rodiče.
1: Řekla, ty musíš, běž, vem si ten gitáru a běž si tam přihlásit. Moje matka je Rakušanka. Tak mě vrazila do ruky tu gitáru a já jsem bydlela tenkrát v Trojici, už byla ves. Tak mě matka vybalila, byla to zima. Takovou pevnou šněrovací bodku, teplé prádlo. A já tam přišla mezi nafintěný holky, nalíčený, dobře oblečený. A bylo mě špatně, bylo jich tam 300. A protože otec se mnou přenosil, tak to je podle té abecedy dost vzadu. My jsme začali asi v 7 hodin ráno, v 10 přišli umělci. V 11 se začalo a to už já hlady teda umírala. Máma mi sice dala šnicl, ale to nějak nevystačilo, jsem se rozdělila, pak jsem se chtěla vnucovat. Každopádně tam pobíhali nějaký lidi s kamerama, mě to ale nějak nedošlo, já jsem byla úplně Alenka v zemi divů. A teď to začalo tím, že já ve 4 odpoledne jsem volala tátovi, úplně vyladovila, já se k tomu zpěvu táto nedostanu. Otec starý carský důstojník, jako nazývají ho nepříznivci, nastoupil do tramvaje a dojel tam a říkal, vy tu necháte moji dceru trpět. ona přece chce zpívat. Mě řekl, jak se jmenuje? Přenosilová. No jo, teď jsme u O. A už byli úplně zničeni, takhle tam viseli, protože všichni ty zpěvačky zpívali Oliver Twist a takový ty věci. A nakonec otec protekcí mě tam dohnal ještě před O. A já jsem zaspívala tu Malageňu. Oni tam všichni už tak nějak usínali a už byli takový otrávny, furt koukali na hodinky, tak už se tam to nějak vykašli. A já jsem tam začala řvát do toho mikrofonu, takže oni se probudili. Odstrhli ten mikrofon ode mě, já jsem zpívala bez mikrofonu. Pak začala křičet zezadu pan Forman, že potřebujete mikrofon. Pak jsem ještě zaspívala Černou Jessie a odešla jsem.

0: Tak to je ona, Malageňa Ivon Přenosilové, písnička, která změnila její život. Celý ten konkurs na zpěvačku v Semaforu byl tak trochu podfuk. Režisér Miloš Forman totiž natáčel záběry pro svůj první film a potřeboval autentickou atmosféru konkurzu. Což dívky nevěděly, ty žily v tom, že jde o skutečný konkurs na zpěvačku pro Semafor. Minimálně pro jednu to ale dopadlo dobře, pro Ivon Přenosilovou. Při natáčení si ji všiml korepetitor divadla Semafor, skladatel Karel Mareš, a přizval ji ke spolupráci se skupinou Olympic v Semaforu. Tam pak všechny zaujala anglickou písničkou I'm Sorry z repertoáru americké zpěvačky Brandy Lee. A zase, i tohle byla trochu náhoda, jak Ivon Přenosilová vysvětlovala v roce 2015 v pořadu U Kalicha Tomáši Tepfrovi a Vítězslavu Jandákovi.
1: Jedno děvčátko, které mělo zpívat sbory, dostalo taky jednu solovku a to se jmenovalo I'm Sorry. A já měla zpívat Espádo, písničku, kterou pro mě pan Mareš napsal, což byla čest, jo. Hmm. A my jsme při tý zkoušeli, jsem říkala, hele, mně se to nelíbí. A ona říká, mně také ne, pojď si to vyměnit. Jsme si to vyměnili.
2: A takhle vzniknul ten největší první
1: šláger. No.
2: No tak.
1: Život je náhoda.
2: Ano.

0: Jen pro pořádek, bavíme se tady o 17-leté dívce, která studuje gymnázium, po večerech vystupuje v divadle Semafor a čeká jí maturita. A do toho přijede do školy návštěva.
1: Na ten gympl přišla návštěva kulturní z Británie a páčelka naše třídní, vědouc, že jsme všichni teda darebáci, jak to bývá v těch školách, tak říká, prosím vás, helejte, máme hodinu angličtiny, jo. Tak ty, co budou vědět, tak pravou rukou, ty, co nebudou, tak levou, aby to nějak vypadalo, jo. No takže samozřejmě všichni ty darebáci, no tak ona už zoufalství přenosilová, protože já jsem od malička mluvila anglicky, tak já jsem teda jako to odskákala a když už si nevěděla vůbec rady dál, protože bylo nápadný, že jenom já a celá třída nic, tak říkala, ona taky zpívá. A oni říkali, oh, it's interesting. Tak se musela tam před tou tabulí krákorat. No a najednou přišlo pozvání do Británie. Píšeme rok 65, já maturovala ten rok. A byla jsem v zimě roku 65 v Londýně a co si neumíte představit, co to udělá s holkou, která žije tady. A s tím swinging Londýnem přes 65, to byla nejkrásnější doba v tom Londýně.
2: No já jsem se v tom 65 nedostal.
1: Carnaby Street, nemělo to chybu.
0: Po maturitě v roce 65 se stala členkou nového divadla Apollo, kde působili Karel Gott, Pavlína Filipovská nebo Karel Hála. Byly to nádherné 3 roky až do toho 68. V červnu 68 podepsala prohlášení 2000 slov, ale než si povíme, co to pro ní znamenalo, malá odbočka. V roce 97 byla Ivon Přenosilová hostem v pořadu Karla Moudrého a přišla řeč na její vztah k politice.
1: Člověk, který vyrůstá v rodině, jehož tatínek byl v západní armádě, konkrétně v britské armádě, a byl posléze v 50. letech zavřen, tak nemůže vyrůstat apoliticky tedy. To taky způsobilo, že jsem podepsala ten dokument 2000 slov svého času a to zase na druhé straně způsobilo, že jsem odešla, protože ještě v dobách takzvaného pražského jara se na ten článek, který pak posléze vyšel 2000 slov, začaly ozývat anonymy a byl to opravdu psychoteror, který se táhl 24 hodin ve dne v noci a to samo o sobě už stačilo, když potom přišla okupace, tak jsem si říkala, no tak teďko ti, kteří mě volali, dostanou zelenou, tak než dostat to, co oni mě naslibovali, co se mnou všechno provedou, tak jsem odjela.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Po krátkých pobytech ve Velké Británii a v Itálii se Ivon Přenosilová usadila v bavorském Mnichově, kam přišli z Prahy i její rodiče. Natočila několik písniček v němčině, ale bohužel pro nahrávací společnost, která dovážela zpěváky také z Československa. A Praha prý německé společnosti pohrozila, že pokud začne vydávat písničky emigrantky Přenosilové, přestanou zpěváci z Československa dostávat povolení pro vycestování k nahrávání do západního Německa. No, a bylo po kariéře. Ivon Přenosilová ale rozhodně slzy neronila, jak alespoň v roce 96 vyprávěla Václavu Žmolíkovi v pořadu Styl 96.
1: Ta odpověď je jednoduchá, když je vám 21 let, tak nemáte ještě zažité nějaké věci, nemáte ještě žádné velké cíle, nemáte prostě život naplánovaný. Já když jsem odcházela, tak jsem odcházela z nahého strachu a nepřemýšlela jsem o tom, zda udělám kdy v Němcích kariéru, nebo zda to je pro mě výhodné. Díky tomu, že jsem podepsala 2000 slov, tak došlo k tomu, co tehdejší signatáři, kteří se objevili v těch novinách se mnou, což bylo asi 30 lidí, dobře vědí, to byl ten telefonní psychoteror a to bylo prostě 24 hodin výhrůžek a velice nehezkých věcí. No a když potom vstoupil Rus, tak mě bylo jasné, že ti, kteří volali, že dostanou zelenou, takže to byl skutečně strach, který mě hnal. A nemusela se měnit nic, protože jsem byla mladá holka v podstatě a objevila jsem se v Mnichově, kam jsem v zápětí vstoupila
4: do služeb britské královny u British Airways a tam bylo asi 30 děvčat z celého světa v mém věku a rozdíl veškerý žádný tedy.
5: Opravdu neříkejte mi, že v tom 68. roce se žilo úplně stejně tady, kde se schánělo leco z Tuzexu
4: no dobře, a nic nebylo. Tyhle ty věci samozřejmě nebyly. Došlo k přesycování potom, což znám zase teďko se situace zde, že je všecko k mání najednou a čili každý se snaží okamžitě všecko mít, což jsme činili taky doslova do písmene, co do jídla, co do šatů, musela se mít samozřejmě okamžitě to, co měly ty holky tam. Ale to je proces, který je v podstatě časově omezen. Takže
5: a na konci toho procesu je
4: dojde k tomu nasycení a
5: nasycení, ten pocit, že vlastně konzum a co dál? Není to všechno zdaleka.
4: Přesně tak.
0: Říkal se o ní, že je letuškou, ale patřila k pozemnímu personálu British Airways. Byla to práce, na kterou vzpomínala s úsměvem, jako třeba v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého v roce 97.
4: To bylo oddělení ztrát a nálezů. Méně nálezů, více ztrát. A tam vám nepřijde člověk, který se těší, že pojede za svou přítelkyní do Ameriky nebo že objeví třeba nějaký nový světadíl. To je člověk, který přijede, můžu to říct, si to pak vystřihneš, nasranej. Protože přijede bez kufru. A já jsem ještě nikoho neviděla, kdo by přijel radostně bez kufru. A ten člověk potom přijde teda do toho oddělení, kde já jsem sloužila, vyplní se papíry, pak se ten kufr najde nebo nenajde, jsou dvě varianty pouze. A ty lidi se dostávají do stavu zvýšené hysterie. A čím víc je ta fronta, tak tím víc oni se vytáčí. Já to umím od sebe. Čili ten člověk potom už přijde a pak už je na mrtvici, že jo? A nadávají, oni začnou třeba takovým tím způsobem vyzatracená British Airways, já to dneska můžu říct, to nejskrytá reklama, protože už u nich nejsem. A měla jsem to slušivou uniformu, něco obdobného nosí anglická královna, on to byl stejný krejčík. Takže my už sami půvabem jsme toho chudáka, myslím, omámili. Teď tam přijde s tím papírem já teda a teď on má ukazovat, co v tom kufru má. Ano, byli takový lišáci, kteří říkali, že tam mají prostě zlato a šperky. Jsem říkal, tak to tedy ani náhodou, my jenom 300 marek za kufr. To si ještě pamatuju, možná se to zvýšilo. No a na to byly slabý nátory, protože on začal s tou, že ta British Airways stojí za ten tenons a pak skončil u tebe osobně, jako u toho člověka, čili on jeden už byl úplně na mrtvici, ten pán, funěl mě takhle cigáro do ksichtu a říkal, jestli na mě bude stěžovat a jak se jmenuju a já říkám Prenosil a on říkal, a to je ta největší drzost, si vymyslel takhle blbý jméno. Takže jsem řekla, ať se obrátí s důvěrou na mýho otce, ale že za to nemůžu. No a ono tedy, jak na potvoru, ten člověk to zasloužil, on ten kufr se nikdy nenašel. A to byla Sibiř, tam se hroutili prostě slabší pověj po týdnu a já jsem tam chodila dobrovolně. Ne, že bych byla masochista, ale ono to mělo nesmírnou výhodu, těch letadel bylo 5 za ten den a ten zbytek jsem mohla protelefonovat do celého světa.
0: Ještě po letech v roce 2013 v rozhlasové lenošce Iva Šmoldase si Ivon Přenosilová vzpomněla, že k její práci patřilo také shromažďovat údaje o hmotnosti zavazadel cestujících každého letu a informovat o tom kapitána.
6: Do dneška tu konverzaci umím naspamět, že jo. B-line bylo British Airways, B-line Munich, go ahead. Yes, British Airways, Captain Cook speaking. We were got approximately 70 passengers. We need one kosher food. A to bylo všechno, co jsem zařizovala. Jsem musela zařídit jídlo, třeba nějaké dietní, košer a tak dále.
0: Ivon Přenosilová se pak vdala za barona von Stuckmana, stala se z ní žena v domácnosti, pečující o syna a když malý Max šel do školy, přišla v roce 87 nabídka z rádia Svobodná Evropa.
6: U Mnichově byla Svobodná Evropa, jakam jsem docházela vždycky, když jsem se vrátila z nějaký zajímavý cesty povídat. A jednou jsem tam taky takhle něco říkala, někde jsem byla a potkala jsem Kryla. A on říkal, hele, tady nikdo nedělá country hudbu, v celém baráku nikdo. A já říkám, no já k tomu nemám až tak blízko teda. V té době, že jo, jenom rock and roll a tohleto. No a on říkal, no jo, no ale tak se to našprtáš, to něco o tom přečteš a to. No a tak jsem začala dělat první hudební pořad, pak druhý, pak třetí, ve finále pět. No a pak v roce 93 byla rozpuštěna Svobodná Evropa. České oddělení šlo do rozhlasu.
2: Ano.
1: A ten zbytek, kdo chtěl, že to bylo na volném rozhodnutí, šli do federálu bývalýho.
0: Jen na vysvětlenou, část redaktorů Svobodné Evropy přešla do stanice Český rozhlas 6, kterou společně provozovali Český rozhlas a Rádio Svobodná Evropa. Část zůstala v původní Svobodné Evropě, která vysílala z budovy bývalého federálního shromáždění na rohu Vilznovy a Vinohradské ulice v Praze. Dnes je tam Národní muzeum. Ivon Přenosilová dál vysílala hudební pořady a zvala si zajímavé hosty, a to až do září 2002, kdy společný projekt Pražského rozhlasu a Svobodné Evropy skončil. Ivon dál moderovala v soukromých rádiích, vystupovala v muzikálu Rusalka a podepsala také třeba dnes už zapomenuté prohlášení iniciativy Impuls 99. Jejíž signatáři vyjádřili znepokojení nad malou ochotou politiků komunikovat se společností a vnímat kritické hlasy z domova i ze zahraničí. Novou solovou desku čekali její fanoušci marně. Slíbila, že už žádná nebude, a slib splnila.
1: Nevíde.
2: Proč?
1: Ne. Protože...
2: Ne, ona nechce, nechce.
1: Já nechci, víte proč? Ne. Já vystrčím nos na jeviště.
7: Boty! Sklípek! Hroň slzy!
2: No jistě.
1: A kdybych něco natočila, já nevím, ať se to jmenuje, jak se to jmenuje, já to mám od svých kolegů, který prostě natáčejí desky, investují do toho čas, peníze, já nevím co všecko. Hmm. A pak se prodá 50 kousků a je po ptákách. Hmm. Nebudu. A lepší autory nenajdu. A
2: je to prokletí, když člověka takhle obklíče jeho vlastní šlágry navždycky?
1: Není to prokletí, je to hezký.
2: Je to
1: a víte,
2: hezký
1: se na tom nejhezčí, že já jsem se po těch 21 letech vrátila a znali mě mladý. No. A já byla zakázaná, to nemohli slyšet z rádia, nebo co mi říkali, maminka s tatínkem si to hrajou doma a tak dále. Poslouchali Svobodku.
0: Možná někdy snila o kariéře zpěvačky, ale byla jí jen krátce a netrápilo jí to. Nejspíš nikdy nesnila o kariéře pracovnice letecké společnosti a zcela určitě si nepředstavovala, že zakotví na řadu let v rozhlasu. A víte, čím chtěla být původně? To byste nevěřili.
1: Jeptiškou.
2: Jeptiškou.
8: Opravdu?
1: Jo.
2: A to je prý špatně placený, ale...
1: O tom to ani nebylo, já jsem neměla tenkrát nějaký ekonomický rozhled, ale mně se líbily, moji rodiče každou neděli chodí do kostela a mně se líbily, tenkrát ještě byly jeptišky, ačkoliv to bylo teda hluboký komunismus, ale tenkrát ještě jeptišky fungovaly a mně se líbila ta jejich důstojnost, ty hábity. Já jsem chtěla být taky důstojná, tak se mi to... Krabet vymklo.
0: Řekla Ivon Přenosilová v březnu 2000 v pořadu Neváhy a povídej, který moderovali Eduard Hrubeš a Jiří Melíšek. A o 15 let později prozradila Tomáši Tepfrovi a Vítězslavu Jandákovi ještě něco.
1: Ono to začalo v 15 de facto, takže já jsem chodila na Gimpl v té době a byla jsem tudíž v takovém tom věku, kdy jsem se rozhodovala, co po té maturitě. A mě strašně, a dodneska mi to baví, teda vám musím přiznat, ale už to zůstane tím nesplněným snem, mě bavila archeologie. Ale já jsem si to představovala, jak si hold 15-letá holka představuje archeologii, že prostě vlezu do nějaký kopky a tam bude tu ten chámon.
2: No,
1: jo, nebudu teda jak ten Carter, že hned natáhnu brka, ale stejně je to taky jako sporný, ta celá záležitost těch úmrtí náhlých po tom objevení toho tu ten chámona. Tak to by mě bavilo.
2: Jo.
1: A dodnes by mi to bavilo.
2: A byla jste se podívat na nějaké vykopávky?
1: No já se dívám dnes a denně do zrcadla, takže...
2: To jsem nahrál.
0: Žertovala Ivon Přenosilová v roce 2015. Pravdou ale je, že v posledních letech jí do smíchu moc nebylo. Svůj byt na Žižkově kvůli nemoci prakticky neopouštěla. Nazývala ho misem dobré naděje a nikdy v něm nic neměnila. Tak abychom skončili stylově, poslední minuty vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa 30. září 2002.
1: A já bych se ráda rozloučila s díky za to, že jsem dostala příležitost pracovat ve Svobodné Evropě. A jak už ten posluchač před nějakou chvilkou říkal, že jsme nezmínili Karla Kryla, samozřejmě, že ho tímto zmiňuji, protože to byl on, který mě přivedl na ten nápad dělat hudební pořady ještě z Mnichova. Já se loučím se všemi posluchači, přeju vám ještě mnoho zábavy na jiných vlnách. Za všechny, kteří jsme spolupracovali na československém, později českém vysílání Svobodné Evropy, se loučí Ivona Přenosilová.
0: Říkala, že rozhlasový mikrofon je droga, že jak k ní přičichnete, už se jí nedokážete vzdát. Na vysílání se nerada připravovala, mluvila z patra a stylem, co na srdci, to na jazyku. Dokázala navíc věci vtipně a trefně pojmenovat. Taková byla Ivon Přenosilová, kterou vám prostřednictvím nahrávek z rozhlasového archivu připomněl za technické spolupráce Ivany Možné David Hertl. Díky, že jste poslouchali. Krátké zprávy má Jana Gulda.
8: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti tomu je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zemřelo nejméně 5 lidí, dalších 25 je zraněných. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Alexander Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou také informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásily ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou kolonii je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. A horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo taky výjezdů k alergickým reakcím pobodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salač v mistrovství světa debutoval před 8 lety a dosud stál 6x na stupních vítězů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 v Brně a nehoda na 37. u Hajnice. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Bratislavu. Na 194. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na 190. kilometr, zdržení asi čtvrt hodiny. Na silnici 37 mezi Trutnovem a Jaroměří dejte pozor na výjezdu z Hajnice. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a tvoří se kolony z obou stran. Na tahu 3 z Tábora do Prahy počítejte se silným provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskými Budějovicemi dejte pozor za Stonařovem. Na průtahu obcí se srazila dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově a tvoří se kolony. A na tahu 38 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte před omezením u Vystrkova, z obou stran je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme jasno až polojasno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 29 až 33 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
10: Chudinské čtvrti si obvykle spojujeme s těžkými životními podmínkami, zanedbanou hygienou a celkově nezdravým prostředím. V největším městě Jižní Ameriky, São Paulo, ovšem existuje favela, kde je sice život náročný, ale zároveň se stala inspirativním příkladem, a to nejen pro chudinské komunity. Jmenuje se Vila Nova Esperanza, Nová naděje, ale v Brazílii je spíš známá jako Zelená favela. Má vlastní park, zeleninovou zahradu a komunitní centrum, které pro místní vaří dostupné obědy. Všechno přitom začalo tím, že lidem hrozilo vystěhování kvůli poškozování životního prostředí. Přímo do nitra této chudinské komunity na okraji São Paula vás v dnešním vydání za obzorem zve Jan Kaliba.
11: posloucháte pořad Za obzorem.

0: Na první pohled je tohle úplně běžná favela, hodně odpadků, hodně psů, kteří vítají ve Třelce nečekané návštěvníky. Tady jsme v centru, kde se zbíhá několik ulic. Je tu autobusová zastávka, malý obchůdek. Je zrovna popolední, takže školní mikrobus přiváží děti ze třídy. Dokonce dopravní zácpa tady teď trošku vznikla. Spousta neomítnutých cihlových budov. Nalepené jsou jedna na druhou jako vlaštovčí hnízda. Dráty elektrického vedení jsou hodně nepřehledné a zašmodrchané, ale přece je Vila Nova Esperanza něčím výjimečná. Naznačuje to třeba vstup do místního parku.
1: Aquí es un parque, Aha. Tu to hizo.
0: To opravdu není obvyklé ve zdejších betonových chudinských čtvrtích, kde je všechno na sebe kvůli úspoře místa nalepené. Tohle je opravdu velká výjimka, že se můžete ve favele sebrat a jít se projít do zeleně a nechat veškerý ten beton, cihly a stres a tlak každodenního života za sebou.
2: Meu nome é Maria de Lourdes Andrade Silva, mas todos me conhecem como Lia Esperança.
3: Jmenuji se Maria de Lourdes Andrade Silva, ale všichni mě znají pod přezdívkou Lia Esperança. Žiju tady od roku 2003.
0: Říká duchovní matka zdejší udržitelnosti.
2: Em 2006 eu descobri que tinha um processo para tirar todas as famílias da Vila Nova Esperança. Como eu tinha um apartamento e vendi.
3: V roce 2006 jsem zjistila, že se úřady snaží všechny rodiny odsud z favely Vila Nova Esperança vystěhovat. Já jsem zrovna předtím prodala byt a své peníze vložila do této komunity, takže jsem chtěla vědět, co se děje a proč lidi vystěhovávají. Zjistila jsem, že je tady chráněná oblast a že podle nich obyvatelé favely zdejší životní prostředí znehodnocují. Zeptala jsem se státního zástupce, proč to neudělat obráceně. Místo toho, aby zdejší rodiny přišly o své domovy, tak proč jim neposkytnout environmentální vzdělávání, aby se lidé naučili, jak se ke zdejší přírodě chovat, jak s ní žít v souladu. Lidé jsou přece součástí přírody, nemůžete je z ní vydělovat. A životní prostředí často ničí ne proto, že by chtěli, ale proto, že jim ty znalosti chybí. Ovšem státní zástupce mě neposlouchal. Začala jsem tedy s obyvateli mluvit sama. Říkala jsem, že musíme do naší favely přinést environmentální vzdělávání, protože se nacházíme v ekologicky chráněné oblasti. A o tuto oblast je potřeba se starat. Neměli jsme ponětí o tom, jak se to dělá. Úřady nám žádnou pomoc s ekologickou výchovou neposkytly. A tak jsme prostě začali sami.
0: Vypráví mi Lia Esperanza z favely podobného jména. Vila Nova Esperanza má naději přímo v názvu a přestože i po víc než 20 letech zdejší komunita stále nemá úplnou jistotu, že na tomto místě bude moci zůstat, její pozice je teď mnohem silnější. Z boje 600 rodin proti ztrátě domovů se zrodil příklad pro mnoho dalších komunit. Lia s místními obyvateli nejprve začala organizovat úklid a sběr odpadků, které odtud nikdo nevyvážel. Po ozbrojeném nátlaku některé rodiny favelu opustily, ale v roce 2012 soud poprvé rozhodl ve prospěch zdejších obyvatel. Ti získali základní jistotu a začali svou čtvrť dál rozvíjet, včetně právě zelených ploch, jako je park nebo zahrada, což ve favelách rozhodně není standardem.
3: Domluvili jsme se s ostatními obyvateli favely, že začneme tím, že založíme zahradu. Zafungovalo to skvěle. Budování a provozování té zahrady byl výborný způsob, jak se učit. A nejen to, kromě environmentálního vzdělávání nám to přineslo i potravinovou bezpečnost, možnost podnikat a taky jsme si teď bližší. Propojili jsme lidi společnou prací a lépe jsme se tím navzájem poznali.
0: K lidem, kteří s Liou spolupracují nejblíže, patří Evelyn. Zrovna sedí u šicího stroje a ze sesbíraného starého oblečení od místních obyvatel tvoří nové šaty.
4: Lia je pro nás velmi důležitá, pro všechny. Kromě veškeré té udržitelnosti, kterou jsem vnesla, taky přinesla lidem vzdělání, naučila je, jak obdělávat půdu. Mnozí o to bohužel zájem nemají, protože nechápou, jaký to má pro nás všechny význam. Přitom, kdyby tu Lia nebyla, už by možná odešli, už by byli vystěhováni.
5: Para as pessoas aprenderem a mexer com a terra, muitos infelizmente não têm esse interesse, mas não entendem a importância que isso causa para todos aqui, para todos que convivem aqui, todos os moradores.
4: Stará se o zeleninovou zahradu, o připravovaná jídla, taky hodně pomáhá dětem, je tu mnoho dětí v nouzi. Stará se jim o základní potraviny a pomáhá i s pracovními příležitostmi. Vytvořila tu třeba pracovní pozici pro šití a háčkování. To všechno má význam.
5: Pregabilidade, como ela já trazia aqui, trazia corte e costura, trazia também crochê, que faz tudo, tudo faz a diferença, exatamente.
2: Muito bom. Pode entrar aqui. Seu Zé, ele trabalha com a gente há muito tempo.
0: Lia Silvová otevírá vrátka a vcházíme do Zeleného království.
6: Bom dia.
0: José?
6: José Antônio.
0: Salada.
6: Mucha
0: salada. Zdraví nás José Antonio, který zrovna trhá hlávkový salát a nakládá ho na kolečko. A my s Liou se svažitým terénem vydáváme mezi záhonky. Rostou tu rajčata, cukety, řetkve. V podstatě, na co si vzpomenete, dokonce i banány. Jsme na obratníku kozoroha. No a taky spousta rostlin, které mi vůbec nic neříkají.
3: Tohle je maniok, rostou nám tu také léčivé rostliny, dýně, červená řepa, ale hodně tu vidíš základní zeleninu, jako rajčata, špenát, kapustu. Tady je banánovník, sázíme rostliny pořád dokola, aby nám jídlo nikdy nedošlo. Tady dávej pozor, ať neuklouzneš.
0: Ukazujeme Lia, kromě nízkých rostlin, tady vidíme i keře a stromky. Zahrada to není úplně veliká, ale určitě má nejmíň 50 metrů na délku, podobně na šířku. A to bohatě stačí, aby produkovala spoustu jídla pro zdejší komunitu. Tahle favela má 3000 lidí. Ve favelách tady v Brazílii žijou miliony lidí a stále jich přibývá, protože populace se stěhuje do měst. Ceny bydlení i tady jsou velmi vysoké a tohle je zkrátka pro mnohé lidi jediné řešení. Často chybí základní infrastruktura, tyto čtvrti nebývají třeba napojené na obecní kanalizaci, nespadají pod žádné městské části, které by odsud vyvážely odpadky. Ve zdejší favele Vila Nova Esperanza se toto v posledních letech o dost zlepšilo i díky pověsti, kterou si získala. Tak, teď jsme přešli přes silnici, ona to vlastně moc silnice není, není vyasfaltovaná, spíš taková prašná cesta, ale je to tady normální značená ulice a přecházíme do druhé zahrady vedle komunitního centra a otevírá se nám úžasný, úžasný výhled, jak na São Paulo je vidět až na mrakodrapy v centru, tak také na zalesněné kopce všude kolem. Je to opravdu jako z pohlednice. Asi jako kdybyste se dívali zároveň do džungle a na sídliště. Když se rozhlédneme po favele Vila Nova Esperanza, tak uvidíme solární panely, vyrábějí si tady svoji elektřinu, mají také systém na zachytávání dešťové vody. Lia mi ukazuje rozestavěné základy cihlové budovy, to prý bude knihovna. Vedle takový skleník bez skla, potažený jen jemnou sítí a uvnitř okrasné rostliny. A teď míříme do komunitního centra institutu, který tady Lia založila. Přesunuli jsme se do komunitní kuchyně. Hezky to tady voní a Lia Silvová říká, že tady se vaří každý den jídla pro místní obyvatele favely zdarma.
7: Je muito boa comida.
8: Jídlo tu podáváme moc dobré. Je dobře připravené, se skvělým přírodním kořením. Děti to mají moc rády. Ve dnech, kdy nevařím, se pořád ptají, babi, máš dnes jídlo? Dožadují se ho i o víkendu. Oblíbená jídla jsou rýže, fazole, bramborová kaše, stroganov, vařené kuře, dušené maso s bramborami, brazilská jídla jako dýně s okrou a podobné věci. Děti to milují.
0: Co by kuchařka tu pracuje? Elien dnes už má skoro po šichtě čistý vybavení a připravuje kuchyň na zítra. Obvykle vaří z toho, co se vypěstuje jenom několik metrů odtud.
8: Ano, všechno je ze zahrady, všechno pochází tady od nás. Práce tady mě baví, pracuju na místě, které mám ráda, tedy v kuchyni, a vařím pro lidi z komunity, kde sama žiju, což není to též jako chodit do práce a vracet se žít někam jinam. Mně to odsud domů trvá ani ne 5 minut.
0: Říká kuchařka a prý mám vyzkoušet, co uvařila, takže jsem dostal obědový box, krabičku a k tomu talíř, příbor a už zkouším, co je dnes ve favele k obědu. Podobá se to trošku kuřeti na paprice, k tomu rýže, kaše a fazole. Perfetto.
2: A salada, experimento, se você gosta.
0: Muito obrigado. A Lia mi teď dokonce přinesla salát, který samozřejmě pochází přímo odsud, ze zahrádky. Je výtečný, jsou tam rajčata, hlávkový salát a taky tedy hodně octa.

0: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Svůj vlastní institut založila Lia Esperanza v roce 2018. Kromě komunitní kuchyně je tu třeba zmíněná krejčovská dílna, kde Lia a její pomocnice předělávají staré oblečení na nové kousky a výhodně je prodávají lidem z favely. Spolu s kuchyní, zahradou, budoucí knihovnou a parkem tvoří infrastrukturu, ke které chce Lia inspirovat i další favely a pomáhat jim s rozjezdem podobných projektů a opatření. Když jsme společně usedli k rozhovoru u stolu v sídelní budově jejího institutu, zeptal jsem se nejdřív, jak se vlastně žije v chudinské čtvrti na okraji São Paula, kam se před 23 lety přistěhovala ze státu Bahia na sever od velkých brazilských měst.
2: Život je tu velmi těžký, protože veřejná správa se víc zaměřuje na centrum města. Aspoň já to tak vidím. My jsme tu ponecháni na milost a nemilost Boží, ale my sami v rámci komunity se snažíme dělat svou práci, zajistit si příjem, jako třeba tady v krejčovské dílně šitím. Je to pro nás způsob, jak přinést podnikání přímo do favely. Je to způsob, jak si vydělat na denní chléb, pokrýt výdaje, vydělat si plat, a to prostřednictvím šití nebo práce na zahradě. Dnes už ven neprodáváme, ale dřív jsme chodili. Teď už svoji zeleninu a ovoce spíš používáme v kuchyni na vaření než na prodej. Chceme také začít vyrábět košíky a prodávat je.
1: Jak je to tady s bezpečností? Víme, že v brazilských favelách bývají často problémy s drogovými gengy nebo jinými ozbrojenými skupinami.
2: Díky Bohu si tu nemáme na co stěžovat. Vůbec se tu necítím v nebezpečí. Naopak si myslím, že tu hodně pěstujeme vzájemnou pomoc. Atmosféru, ve které je běžné, aby si obyvatelé pomáhali a starali se o sebe.
1: Svůj příběh už jste trochu popsala, ale můžete ještě podrobněji vysvětlit, proč jste tady ve čtvrti Vila Nova Esperança začali s udržitelností?
2: Začali jsme se tomu věnovat, protože se nacházíme v chráněné oblasti a potřebujeme tady žít. Na světě ale existuje mnoho lidí, kteří nevědí, co to je, a kvůli nedostatku znalostí začnou chráněnou oblast ničit. My v tomto prostoru potřebujeme dlouhodobě žít a k tomu jsme potřebovali do našich životů udržitelnost vnést. Ale i kdybych nebydlela v chráněné oblasti, i tak bych to chtěla udělat, protože ovzduch, který budu dýchat, který budou dýchat mé děti, který budou dýchat moje vnoučata, se musím starat. A když se o to nepostarám dnes, zítra může být příliš pozdě.
1: Jaké výhody vám to tedy přináší, pokud jde o zdraví obyvatel, když to srovnáte s životem v jiných favelách?
2: Během pandemie všichni říkali, že v chudších čtvrtích zemře mnoho lidí. Ve Vila Nova Esperança během pandemie zemřel na COVID-19 pouze jeden člověk. Dýcháme tady lepší vzduch a víme, co si dáváme do jídla. Naše jídlo neobsahuje žádné jedy, je to všechno přírodní, víte? A na tom záleží. Jídlo si tu sami vyrábíme, koření si bereme ze zahrady, nekupujeme si průmyslové koření na vaření jídla, nekupujeme konzervy. Všechno, co máme, je čerstvé, zrovna natrhané. Problémem je nedostatek peněz. Ty nemáme a kvůli tomu hodně trpíme. Potřebujeme partnery, sponzory, ale ty nemáme. Potřebujeme někoho, kdo nám pomůže tento prostor dál rozvíjet. Dnes máme pomoc pouze od jedné nadace se sídlem v Londýně. Ta nám pomáhá hodně. Takže bych si opravdu přála, aby nám i ostatní pomohli transformovat místa, jako je naše čtvrť. Pokud se nezaměříme na konkrétní komunity, tak nemá smysl, aby vláda dělala velké věci a utrácela, jako utratila za nedávnou klimatickou konferenci COP30. Brazílie za to utratila nevím kolik peněz, ale nedívala se na malá města, na periferie, kde je to přitom potřeba nejvíc. Zaměřme se víc na tyto lidi, na periferie.
1: Vy si kromě potravin vyrábíte i vlastní elektřinu, máte tu na střechách solární panely. Jak to máte se sběrem dešťové vody? S dodávkami vody bývá ve favelách taky problém.
3: No, já fazemos aqui.
2: To už děláme. Učíme lidi, jak sbírat dešťovou vodu, jak si stavět nádrže na vodu. I když ji obyvatelé nemohou pít, mohou ji aspoň používat k zalévání rostlin, praní prádla a čištění podlahy.
1: Jaké tady ve favele pociťujete dopady klimatické změny a co proti tomu můžete dělat?
2: I v tom je důležitá naše každodenní práce, kterou tu děláme. Vezměte si třeba tu zahradu. Tu, kdybychom tady neměli, tak by nám stále silnější deště, které tu zažíváme, odplavovaly půdu ve velkém. Eroze by byla mnohem horší a terén by se tu hroutil. Když se ale o ten prostor staráme, tak se to neděje. Dnes má tady tato zahrada obrovský dopad a hlavně díky ní se nám přezdívá zelená komunita, zelená favela. Zelená je proto, že se o ní staráme a protože stromy sázíme, místo abychom je káceli. Už jsme vysadili stovky sazenic stromů. O dalších rostlinách, třeba ovocných stromech, nemluvě.
1: A v environmentální výchově jste se z učedníků sami stali učiteli. Jak to funguje?

0: Vaří jídlo výhradně pro lidi z favely, pro vaši komunitu?
1: Ano, máme peníze na to, abychom si každý měsíc koupili, co potřebujeme. Rýži, fazole, takové věci. A taky pomáhá zahrada. Obědy vaříme od pondělí do pátku, rozvážíme je dětem. Bývá tu docela rušno, i když v tuhle hodinu už je docela klid. Ale podívejte, tamhle je kluk, který má doručit obědový box, přišel si ho vyzvednout. Většinou je vydáváme od 10:30 do 1:30. Záměr je otevřít i jídelnu, aby si lidi mohli přijít dát oběd sem. A také stavíme školu vaření, abychom i ostatní naučili využívat různé rostliny, třeba ty, které mají stejné živiny jako maso. Tenhle projekt jsme ale museli zastavit, i když už je skoro hotový. Nemáme dostatek peněz na jeho dokončení. Co nezávisí na penězích, to děláme dál. U toho, k čemu peníze potřebujeme, si prostě vždycky dáme pauzu, dokud to nevyřešíme.
0: Je v brazilských favelách běžné mít tolik zelených ploch, jako máte tady?
1: Ne, protože ve většině komunit se raději staví chatrče. Vím o tom, taky se u nás setkávám s lidmi, kteří chtějí stavět jen chatrče. Nechtějí zeleninové zahrady, ty pro ně nejsou dobře využitým prostorem. Někdy se mnou hádají, ale mně je to jedno. Já pracuji na tom, aby fungovala naše zahrada. Ze začátku jsme to udělali tak, aby si z ní mohl každý odnášet trochu pro sebe. S odstupem času si myslím, že musíme darovat moudře. Naučila jsem se, že nemáš darovat rybu, ale háček, na který si druhý může pak ryby sám chytat. Ze začátku jsme zeleninu zasadili a lidi pak šli a vzali si ji, ale sami sázet nechtěli. Takže jsme se pak rozhodli, že takhle už to fungovat dál nebude. Rozhodli jsme se zeleninu a ovoce prodávat, a to biosalát za cenu konvenčního. Tedy pokud běžný salát stojí 5 reálů, my za 5 reálů lidem prodáme biosalát, který je tak dostupný každému. A jen tomu, u koho vidíme, že si to opravdu nemůže dovolit koupit, tak tu zeleninu darujeme. Tady vaříme z těch surovin obědy a co zbyde, tak darujeme nebo prodáváme. Chodíme prodávat od dveří ke dveřím, nebo si to lidi přijdou koupit sem.
0: Původně jste byli tak jako spousta favel tady v Brazílii bez svozu odpadu, bez kanalizace a podobně. Kam jste se od té doby posunuli v tomhle ohledu?
1: Momentálně už máme řádně připojený vodovod. Máme vodu, máme elektřinu a teď máme i kanalizaci. Jediné, co opravdu chybí, je legalizace našich domů, abychom k ním získali i dokumenty. To je to, co chybí. A aby se úřady postarali o údržbu.
0: A stále vám tedy hrozí, že by vás úřady chtěli vystěhovat?
1: Vždy existuje riziko vystěhování. Dokud nemáme v ruce dokumenty k našim domům, jsme vystaveni riziku vystěhování. A právě díky tomu, jak tady pracujeme na udržitelnosti, jsme zatím vystěhováni nebyli.
0: Vy jste původně žila jinde v Brazílii, ve státě Bahia, na sever odsud ze São Paula. Přestěhovala jste se sem do favely. Kde je život těžší?
1: Myslím, že v São Paulo máme větší pohodlí. Bahia je velmi dobrá pro ty, kteří už mají práci, kteří už mají svůj život srovnaný, vydělávají si. Pro nás, kteří se snažíme jen přežít, Bahia vůbec není dobrá. Bahii chybí mnoho věcí, aspoň pro mě je to tady v São Paulo lepší.
0: Říkáte, že přežíváte, ale vypadá to, že práce v institutu a v téhle komunitě vás zároveň baví, není to tak?
1: Tuhle práci miluju. Myslím si, že je potřeba dělat něco, co vás baví. Člověk musí mít hodně víry a odvahy k tomu pracovat s lidmi. Někdy mě štvou, jak jen chodí a berou si a jsou nevděční. Pak se i rozčílím, ale i tak to dělám ráda. Většinou si nakonec řeknu, že ani nevědí, proč tak reagují. Nechám to být a dál si dělám svoje. I když vás to bolí, dělejte to, co milujete.

0: Slyšeli jste Marii de Lourdes Andrade Silvovou, které ale přátelé říkají Lia Esperanza. Z chudinské čtvrti na západním okraji São Paula dokázala vybudovat takzvanou zelenou favelu, kde lidé mohou zajít do parku, pěstují si vlastní zeleninu, zachytávají dešťovou vodu a energii si vyrábějí z obnovitelných zdrojů. K reportáži i rozhovoru z favely Vila Nova Esperanza se můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz v sekci pořadu Za obzorem. Určitě tam zajděte, protože tam najdete i bohatou fotogalerii z favely, jejíž příběh jste právě slyšeli. A nejen tento brazilský díl pořadu Za obzorem, samozřejmě najdete právě pod tímto názvem také ve své oblíbené podcastové aplikaci. Třeba v té rozhlasové, která se jmenuje Můj rozhlas. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Jan Kaliba.
1: Události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na plusu. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: O krizi maskulinity v důsledku proměny tradičních rolí se mluví už několik desetiletí. Co to ale znamená? Má dnešní společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív? A jak se s tím muži vyrovnávají? A jak by muže v nových rolích mohli podpořit instituce? Hosty speciálního dílu jsou spisovatel Vratislav Maňák, psychoterapeut Michal Petr a socioložka Lucie Jarkovská.
1: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
3: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Je 14 hodin. Jana Bouda vysílá zprávy.
6: Úřady práce začnou po neděli vyplácet superdávku. Po celém Polsku budou lidi protestovat proti nenávisti. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v Británii své první vítězství v mistrovství světa. Na dálnici D1 pozor na kolonu mezi 194. a 190. kilometrem směrem do Prahy. A počasí bude slunečno, večer se začne na západě zatahovat a teploty až 33 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
6: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měly dostávat víc i samoživitelé s dětmi do 15 let. Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin.
9: Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nenávisti, xenofobie, nacionalismu a násilí namířeného proti Ukrajincům a zástupcům dalších menšin žijících v Polsku. Polské sociální sítě v posledních týdnech plní videa a příspěvky zachycující a popisující slovní nebo fyzické útoky, kdy oběti jsou ukrajinského původu. Zaměstnanec dopravního podniku v Bílsku Bělé například slovně napadl školačky, které se bavily ukrajinsky. Ve Vratislavi skupina mužů zbyla mladý pár, který je dříve v obchodě vyzval, aby u kasy nepředbíhali. Napadení mluvili s ukrajinským přízvukem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Mobilní tým zdravotníků nově umožní lidem ve Frenštátě pod Radhoštěm darovat krevní plazmu. Dosud byly možné jen odběry krve. Lidi se můžou na darování krevní plazmy objednat, říká mluvčí nemocnice Andrá Jalůvková.
10: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
6: Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské nemocnice. Na dnešek připadá 9. ročník Dne židovských památek. Po celé republice se lidem otevřelo víc než 60 synagog a židovských hřbitovů. Zájemci si můžou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek prohlédnout i běžně nepřístupná místa. Jedním z nich je taky židovský hřbitov v Pardubicích, kde je až do 17 hodin bude návštěvníky provázet správkyně Soňa Krátká.
11: Vnímám to slovo Den židovských památek v letošním roce ve smyslu tom, že památka může být i věc. Nemusí to být přímo ta stavba, ale může to být věc, která připomíná nějakého člověka. Takže mně se podařilo nashromáždit věci, které patřily lidem, kteří tu jsou pohřbeni. A tak jsem se rozhodla 4 ty věci vzít. Z příběhy životů těch lidí, tak to budou i ty věci fyzicky přítomny.
12: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač pak pro televizi Nova Sport popisoval, jaký pro něj závod byl.
13: Byl šílený, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první. A díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
12: Fotbalisté pražské Slavie rozehrají za necelou hodinu duel třetího kola šance ligy proti Pardubicím. Stejně jako Pražané budou 100% bilanci hájit hráči Jablonce od 17 hodin proti Slovácku. Ve stejný čas má výkop duel Hradce Králové s Ostravou. Ve 20 hodin pak následuje zápas Artisu Brno proti Olomouci. Radiožurnál Sport odvysílá ligové zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D1 v Brně a také na D4 u Jíloviště. Na D1 z Ostravy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bratislavu. Na 194. kilometru se zastavíte, fronta se sune až na 190. kilometr, zdržení je okolo 10 minut. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy se zastavuje na 11. kilometru, kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem. Na silnici 38 mezi Jihlavou a Moravskou Třebovou počítejte s kolonami před Stonařovem. Na průtahu řeší nehodu dvou osobních aut, v obou směrech je to na zhruba 15 minut. Na tahu 35 z Mohelnici směrem do Spytav nám hlásíte zdržení před Mohelnicí.
15: Odbočky na Jevíčko a Staré Město jsem dojel kolonu, teď se v ní pohybu zhruba 40 km rychlostí, občas se to dostavuje. Vypadá to, že je to jenom intenzitou provozu na kruháči u Aralky.
14: A na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také na výjezdu z Benešova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme slunečno, později večer začne na západě Čech přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě kolem 27 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Klik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Rusové milují Karlovy Vary. Možná i proto bylo v roce 1967 rozhodnuto, že třídenní mezinárodní konference komunistických stran o evropské bezpečnosti se uskuteční právě ve Varech. Sovětská delegace ale určitě na tohle setkání nevzpomínala v dobrém. Duben umí být ve Varech nádherně jarní, ale toho roku mrzlo a přes den dokonce pršelo. A nešlo jen o počasí, hned první den jednání v pondělí 24. dubna dostal nejvyšší sovětský představitel Leonid Iljič Brežněv zprávu o smrti kosmonauta Vladimíra Komarova. Byl prvním kosmonautem v dějinách, který zemřel při letu do kosmu. Ve speciální řadě portrétů s názvem Smrt ve vesmíru, Komarova a jeho let připomene předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek. Milane, vítám vás, hezký den.
17: Dobrý den.
16: A dobrý poslech přeje i David Hertl.
7: Smrt ve vesmíru.
16: Letům do vesmíru se ve vysílání Československého rozhlasu v 60. letech hodně věnoval Jan Petránek. Posluchači si mohli 24. dubna roku 67 od něj poslechnout následující zprávu.
18: V 1700 městech Sovětského svazu a v 10 000 vesnicích jsou rudé prapory přepásány smuteční stuhou. Přesto sotva vyváží smutek ve hvězdném městečku nedaleko Bajkonuru nad ztrátou prvního velitele vícemístné kosmické lodi Vaskot, nad tragickou smrtí Vladimíra Komarova, zatím jediného sovětského kosmonauta, který do vesmíru vstoupil dvakrát. Úřední zpráva o jeho tragédii bolestně překvapila. Zklamalo zařízení, které je dobyvatelům oblačných i nadoblačných výšek nejznámější. Padák. Kopulovitá vzduchová brzda, které Komarov skoro nesčetněkrát svěřoval svůj život. Byl dokonce instruktorem, výsadkářem.
16: Milane, když tak poslouchám tu zprávu, řekl bych, že Jan Petránek se asi příliš neodchýlil od pravdy v tom, co říkal.
17: No tak ono bylo v podstatě od samého počátku jasné, že selhal padák, protože ta kabina dopadla nebržděně. Byť to asi nebylo úplně selhání padáku. Těch problémů, těch chyb technologických bylo více. Problém byl v tom, že ten padák se nedokázal vytáhnout z té své schránky. Vyskočil brzdicí padák, vyskočil ten výtažný, který měl vytáhnout ten hlavní padák, ale ten velký hlavní padák se prostě nedostal z té své schránky. A to byla jedna z těch prvních dvou hlavních příčin. Potom to pokračovalo, jak to pokračovat mělo. To znamená, odzřízli se popruhy vlastně toho hlavního padáku, který měl teoreticky být venku, v tomto případě mohl být třeba zamotený a proto se odhazoval a vytahoval se záložní padák. Jenže tím, že ten hlavní padák venku nebyl, byl tam pouze ten výtažný, takže ten záložní padák se vytáhl a zamotal se do zbytku vlastně toho výtažného padáku a pak už se s tím opravdu nedalo vůbec nic dělat. Bylo to technologické selhání a Komarov na to doplatil.
16: Hrozná shoda okolností. Vy jste mě upozorňoval, že zajímavé to bylo i z pohledu toho pozemního personálu, že on vlastně na smrt kosmonauta nebyl vůbec připraven.
17: No tak na to asi není nikdo připraven. Oni měli ty záchranné vyprošťovací jednotky, které tam byly poměrně okamžitě na tom místě při dopadu. Měli systém barevných světlic, kterými dávali vlastně informace těm monitorujícím letadlům a vrtulníkům, v jakém stavu je ten pasažer, ten kosmonaut. No a jakoby nejvážnější případ byl, že kosmonaut potřebuje rychlé lékařské ošetření. To, že kosmonaut mrtev, bylo v podstatě jasné, ale ta informace se nedala odeslat. Takže oni odeslali barevný signál, barevný kód o tom, že kosmonaut přežil, ale je těžce zraněn. Proto i ty první zprávy mluvily o tom, že Komarov ten let přežil, ale samozřejmě velice rychle se ukázalo, že to není možné.
16: Při té hrůze, kterou jste popsal, co se stalo s těmi padáky a že vlastně tedy šlo o nebržděný dopad, mohlo vůbec z Vladimíra Komarova něco zbýt?
17: V podstatě ne. Uvědomme si, že on se vrací z rychlosti kolem 8 kilometrů za sekundu. To je ta první kosmická, kterou létal kolem Země. Potom je ta kabina částečně zbržděná třením o atmosféru, ale to hlavní zbrždění, až vlastně na tu nulu, při které dosedá na Zem, musí zbrzdit padák. Tím, že se ten padák neotevřel, Dobře, i ten nerozvinutý padák malinko tu kabinu zbrzdil, ale ona pořád dopadala rychlostí několika set kilometrů hodině. To znamená, že z té kabiny nezostalo vůbec nic, nic nezostalo ani z Komarova. To lidské tělo je teda v tom případě velice křehké. Navíc ještě to dílo zkází dokonalý brzdící motorky, které mají v případě standardního přistání se zapálit zhruba 1,5 metru nad zemským povrchem a mají vlastně tu kabinu zbrzdit, aby si dosedla lehce. Tím, že dopadly, tak se vlastně zapálili až později o zlomek vteřiny a ten zbytek, co tam byl, po tom dopadu ještě schořel.
16: Vy už se před chvílí říkal, že nejen, že šlo o velkou schodu nepříjemných okolností, ale že těch problémů bylo od samého začátku velké množství. A přitom to právě na tom začátku vypadalo všechno tak hezky a tak nadějně. Ten samý Jan Petránek, kterého jsme před chvílí slyšeli oznamovat smrt Vladimíra Komarova, byl o den dříve daleko, daleko optimističtější.
18: Vladimír Komarov, první sovětský kosmonaut, který se podruhé vypravil z kosmodromu Bajkonur do vesmíru, oblétává nyní po 12. zeměkouli na nové kosmické lodi Sojuz 1 SVAS 1. Zprávy TASu, které jsou v těchto případech vždy strohé a stručné, byly tentokrát přímo skoupé na údaje. Neoznamují ani váhu, ani velikost lodi a nechávají proto místo pro rozsáhlé dohady, které v Moskvě bují tím spíše, že už včera kolovaly pověsti, které se potvrdily. Totiž, že při novém kosmickém experimentu se objeví znovu Vladimír Komarov. Usilovně kolují nyní neoficiální a na oficiálních místech těžko ověřitelné zprávy, že zítra se objeví na oběžné dráze Sojuz 2, a ne-li ten týžden, pak v úterý ráno možná i Sojuz 3.
19: Během 24 hodin měly odstartovat dva Sojuzy. První pilotovaný jediným mužem a druhý s trojčlenou posádkou. Na oběžné dráze se měly oba stroje spojit a dva kosmonauti z trojčlenné posádky měli vykonat kosmickou vycházku, při které by se přesunuli na palubu druhé lodi. Byl to výjimečně ambiciózní plán, který ovšem při bližším pohledu dělal znouzectnost. Sovětský kosmický program totiž nedisponoval stykovacím zařízením s průlezem. Led dvou Sojuzů tak měl být mimo jiné generálkou pro některé fáze letu k měsíci, při kterém by se odvážlivec, který měl přistát na jeho povrchu, byl nucen na cestě tam i zpět přesunovat mezi lodí a jednomístným lunárním modulem vnějškem.
16: Pojďme to rozplétat od samého začátku. Jak to vlastně bylo s tou samotnou kosmickou lodí? Byla připravená dobře? Kdo ji připravoval a tak dále?
17: Ten Sojuz byl zoufale nepřipravený v tom roce 1967. Ono začal v podstatě stavět, koncipovat už Sergej Koroljov někdy v roce 1964, kdy vlastně končil program Voschodu. A bylo jasné, že sovětská kosmonautika potřebuje novou velkou loď, to je v tom případě ta třímístnou loď, která by byla schopná dlouhých letů, byla by schopná manevrování na oběžné dráze, spojování, ale hlavně, která by byla po nějakých dalších úpravách a dalších dodělávkách schopná letu k měsíci. Bylo to rok 1967. Sovětský svaz v té době stále ještě bojoval se Spojenými státy o to, kdo u toho měsíce bude první. Stále ještě se Rusové nezdali té ambice, že to budou oni. Nakonec tím, že jim havarovali všechny čtyři ty těžké rakety N1, které měly připravené pro let měsíci a při testech havarovali, tak bylo jasné, že to nestihnou. Ale ta ambice tam byla. Vlastně ten Sojuz létá do dneška. Sice v modifikacích dalších, ale pořád se to jmenuje Sojuz. Je to pořád v podstatě ta loď, kterou začal připravovat v tom roce 1964-65 Sergej Koroljov. Potom po jeho smrti na ní pracovali další hlavní konstruktéři. Bylo to uspěchané, bylo to velice nehotové, velice nedodělané, což se ukázalo i při tom letu Vladimíra Komarova. Nejenom ta padáková schránka, nejenom ty problémy s padákem. Ta loď měla problémy od samého počátku toho kosmického letu. Nevyklopil se panel slunečních baterií, to znamená, že ta loď neměla dostatek energie a tak dále a tak dále. Problémy s orientačními čidly. Bylo vidět, že to je uspěchané, no ale blížilo se 50. výročí VRSR ještě více se přiblížil 1. máj. Rusové prostě chtěli nějaký ten úspěch a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.
16: Tolik k technice. My jsme si před chvilkou četli z článku Ondřeje Šamárka kritické momenty v kosmonautice. Teď ještě jedna ukázka opět tedy k našemu tématu.
19: Velitelem lodi 7KOK výrobního čísla 4, která byla přejmenována na Sojus 1, byl jmenován Vladimír Komarov. Byl to jeden z nejschopnějších kosmonautů, technicky velmi nadaný a navíc to byl veterán. Své kvality prokázal už při letu Voschodu 1 coby jeho velitel. Nyní se měl stát prvním sovětským kosmonautem, který se podruhé podívá na oběžnou dráhu. Jeho náhradníkem byl jmenován Jurij Gagarin. Ten samý Gagarin, který se stal ikonou a národním pokladem po historicky první vesmírné misi. Nikdo nechtěl riskovat jeho život při dalším letu, ale Gagarin se nevzdával a plně využíval své slávy a vlivu k tomu, aby byl opět zařazen do aktivního stavu. Všichni ovšem věděli, že v případě, že by Komarov skutečně nemohl letět, bylo jeho nahrazení Gagarinem velmi nepravděpodobné.
7: Posloucháte cyklus Smrt ve vesmíru. Portréty těch, kteří se nevrátili z vesmírných misí. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: A s Milanem Halouskem si dnes povídáme o případu, o příběhu kosmické lodi Sojus 1 a smrti toho, kdo v ní tehdy letěl. Slyšeli jsme o Jurii Gagarinovi. Jak to tedy opravdu bylo? Spíš se nepočítalo, že by letěl?
17: To v podstatě bylo vyloučené. Tam je to hrdinství toho Komarova ještě zvyšováno tím, že se říká, že on letěl dobrovolně, byť věděl, že se pravděpodobně z toho letu nevrátí, aby nemusel letět jeho velmi dobrý přítel Jurij Gagarin. Já myslím, že by to nepřicházelo v úvahu. Totiž to není o tom, že Komarov řekne neletím a do té kabiny prostě jenom si sedne Gagarin a letí. Musí se měnit sedačky, musí se to všechno znovu převážit, vyvážit. A v té době by samozřejmě Gagarinovi ten let byl zakázán, letěl by někdo další z těch připravených kosmonautů. No a pravděpodobně by ten let nedotáhl ani do té fáze, do kterého dotáhl, byť do smutného konce, Komarov, protože, jak už tady zaznělo, Komarov byl nejzkušenější, i technicky asi nejzdatnější z těch kosmonautů, nebo z těch lidí, kteří v tom oddíle kosmonautů v té době byli. Pokud by tam letěl dokoliv jiný, tak by pravděpodobně se ani nedokázal vrátit z té oběžné dráhy, nezačal by ani tu sekvenci toho přistávání.
16: Ptám se na to proto, na Gagarina, a vy jste teď i sám zmínil to jejich přátelství, že Gagarin měl být tím, kteří už před startem upozorňovali sovětské vedení a prý vysloveně Leonida Iliče Brežněva na ty velké problémy té kosmické lodi.
17: Jestli se tuhletu informaci dověděl vůbec Brežněv, to se neví, pravděpodobně ne, ale i kdyby se jí dozvěděl, asi by s tím stejně nic nedělal. Kosmonauté sepsali v podstatě mnoho listů seznamu vážných závad, vážných problémů z té připravované lodě Sojus a pokusili se tenhle ten let oddálit tím, že tu svoji memorandum přes prostředníka poslali právě Brežněvovi, protože oni neměli Brežněvovi jako takhle obecně přímý přístup. Velikou pravděpodobností je, že ten prostředník se lekl a tenhle ten materiál Brežněvovi vůbec nepředal. Takže se ten let nijak ani neodálil, ani nezastavil a bohužel došlo k tomu startu. Mluvilo se i o té variantě, že poletí dokonce 3 ty lodě. To byla opravdu jenom teoretická varianta. Prakticky se opravdu připravovali ty 2 starty. Oni se později uskutečnili s tím přestupem dvojice jako kosmonautů vnějším prostorem z jedné lodě do druhé. Tady v tom případě se k tomu nedostalo.
16: Prý ten dopis nebo ten seznam měl 10 stran a vy jste mi napsal 2123 chyb a defektů, že tam bylo vlastně dopředu na ně upozorňováno. Neuvěřitelné číslo. Komarov si pak stěžoval během letu, že na co sáhne, tak to v té lodi nefunguje. To bylo důvodem, proč vlastně bylo téměř okamžitě rozhodnuto, že ten let skončí?
17: Ano, v podstatě ano. Největší problém byl asi to, že se hnedka po startu vlastně nevyklopil jeden panel sluneční baterií. On se zasekl o tu obšívku té kabiny. Tím pádem ta loď měla vlastně jenom necelou polovinu energie, kterou potřebovala. To znamená, že už tohle to značně limitovalo jakoukoliv činnost na oběžné dráze. Prostě bez té energie ta loď nefunguje. V tu chvíli bylo nejdřív pozastaveno, potom teda už zrušeno start té druhé lodi s tou trojicí. No a bylo rozhodnuto někdy na tom 13. oběhu. Jenom připomenu, že ta loď za jeden den obletí zeměkouli 16krát. To znamená, že ten 13. oblet to byl zhruba po skoro celém dnu toho boje Komarova na oběžné dráze, protože samozřejmě kromě té energie tam došlo i k tomu, že správně nefungovaly v podstatě orientační systémy té lodě. Ta loď se nedokázala orientovat proti slunci, nedokázala se orientovat proti zemskému horizontu. Bylo to prostě všechno špatně nastavené, špatně udělané. Další náhradní systém jontové orientace, ale to čidlo bylo zase zanešeno spalinami z manevrovacích motorků, protože prostě bylo zase na špatné místě. Nebylo to dotažené, nebylo to dodělané, nebylo to připravené. Jak už tady zaznělo, Komarov se už potom teda jako hodně zlobil, je asi špatné slovo, to asi bylo horší než zlobení, že opravdu mu nefunguje vůbec nic během toho letu. Naštěstí se mu pak podařilo pomocí ruční orientace nebo ručního manévru navést tu loď na přistání nebo do toho sestupového koridoru. Říká se, že ta operace, kterou prováděl, nikdy předtím nejenom netrénoval, ale nikdy o ní předtím neslyšel, že mu ze země nadiktovali, co má udělat, a on byl tak šikovný, že to prostě na první a jediný pokus udělal.
16: Když jste řekl boj, tak to, co teď vypravuje, to opravdu vypadá, že spíš bojoval s tou vesmírnou lodí.
17: V každém případě to byl boj, to nebyl let.
16: Jeho hlas Vladimíra Komarova byl zachycen u nás při přeletu Evropy, dokonce vyšel na gramodesce, tak si pojďme Vladimíra Komarova poslechnout. Vy už jste říkal, že ta informace nebo to rozhodnutí o návratu padlo na tom 13. oběhu, ale co se tedy dělo potom?
17: Potom bylo ještě samozřejmě potřeba tu loď připravit na ten návrat. U Rusové měli velký problém v tom, že oni neměli se svým kosmonautem kontakt po celou dobu letu kolem Země. Oni měli kontakt pouze v době, kdy byl vlastně ve viditelném prostoru sledovacích stanic, to znamená víceméně pouze nad Evropou a nad částí Asie. Dá se říct, že zhruba necelou polovinu toho obletu ten kosmonaut letěl vlastně bez kontaktu se Zemí a dost dobře nemohl některé operace provádět. Takže bylo potřeba jenom vždycky v tom úseku, kdy prostě se může s tím řídícím centrem domlouvat, připravovat ten sestup. Původně byl naplánován na 17. oblet, to znamená těsně po jednom dní letu. Tam se právě nepovedla ta první orientace té lodě do toho sestupového koridoru. Ta loď se prostě nepostavila nebo nesrovnala do správné polohy, takže se čekalo další dva oblety, kdy mezi tím právě Komarovovi nadiktovali tu novou sekvenci, co má během toho v té lodi udělat, aby se to povedlo. A pak teda během toho 19. oběhu Země se povedlo navést tu loď do toho sestupového koridoru. Povedlo se úspěšně tu loď rozdělit. Sojuz během toho kosmického letu se skládá ze tří částí. Ta vlastní kabina s kosmonautem, nad ním je v podstatě orbitální úsek, pod ním je přístrojový úsek, ty se oddělí a vrací se už jenom ta středová kabina s tím kosmonautem. To se povedlo, no ale bohužel pak nastal ten fatální problém s tím padákem a ta kabina se nebrženě zřítila na zem.
16: Ten mechanismus toho pádu jsme si tady popsali na začátku. To všechno se odehrálo 24. dubna. Už 26. dubna 67 byl popel Vladimíra Komarova uložen během státního pohřbu do kremelské zdi. Mimochodem, my jsme tady neřekli, že Vladimír Komarov byl ženatý, měl dvě děti. Vyšetřovala se pak ta nehoda v Sovětském svazu, nebo respektive víme vůbec něco o tom, co se mohlo vyšetřit?
17: Rozdělme to. Politicky se vyšetřit samozřejmě víceméně nemohlo nic. Technicky byly identifikovány problémy, jak s tím padákovým systémem, tam se ukázal problém v tom, že ta kabina nebo ten kryt toho padákového systému se otevírá zbytečně brzy. On se otevíral někdy ve výšce 12 kilometrů nad zemským povrchem, přitom ten padák se potom vytahoval až mnohem níže. Ale prostě, aby byla jistota, tak tam nastavili to tlakové čidlo poměrně vysokou výšku. No a stalo se to, že vlastně tím, jak se ten kryt odhodil, rozdíly tlaku uvnitř a venku zdeformovali ten kontejner, v kterém byl ten padák. Ukázalo se, že i hmota, taková pryskyřice, která byla nastříkána a vytvrzena na povrchu té přistávací kabiny, která vlastně ji chránila částečně proti žáru při tom přistání, se dostala i do toho prostoru toho padákového kontejneru, což je samozřejmě chyba, protože ta pryskyřice byla taková hrubá, drsná, bylo potřeba navíc, aby ten padákový kontejner byl jemňoučký, hladký, aby ten padák z toho prostě vyklouzl. To jsou věci, které se daly napravit. Ty se pro příště už napravily, napravily se ty problémy s těmi čidly, upravily se čidla tak, aby na ně nefoukaly spaliny manévrovacích motorků a tak dále, tak dále. Tohle to se samozřejmě všechno udělalo, udělala se spousta dalších úprav na kabině, na celém systému té lodě. Bohužel Vladimíru Komarovovi to život už nevrátilo.
16: Mimochodem, o kolik zdržela tahle hrůza sovětský vesmírný program?
17: V podstatě o 2 roky, ale ono to takhle dost dobře nedá říct, protože už jsme se tady o tom bavili, Rusové samozřejmě tohleto všechno směrovali k letu k měsíci. Mimochodem tím prvním, který na ten měsíc z Rusů měl letět, měl být pravděpodobně Alexej Leonov, člověk, který krátce předtím jako první člověk vystoupil do volného kosmu. No ale protože už mezi tím Rusům spadly, havarovaly všechny 4 silné rakety N1, které vynášely kabinu, něco jako měli Spojené státy velké Saturny 5 Wernera von Brauna, tak tam už nebylo potřeba až tak spěchat. Nebyl už tam takový tlak, protože oni věděli, že v tuhle tu chvíli, že už prohráli ten boj o měsíc a tam už šlo pouze o lety na oběžnou dráhu kolem Země a ta kabina se později dopracovala, dodělala a pak už to fungovalo. Ne úplně dobře, ale fungovalo.
16: Říká Milan Halousek, já jenom řeknu, že po Vladimíru Komarovi je pojmenován jeden z asteroidů, také jeden kráter na měsíci, a že australský skladatel Brad Dean napsal o katastrofě symfonickou báseň Komarov's Fall v roce 2005.

0: To je vše z dnešního speciálu portrétů věnovaných smrti ve vesmíru. Ukázky četl David Schneider, dramaturgii pořadu měl na starosti Stanislav Winter, technicky spolupracovali Lenka Čurdová a Jitka Špálová. Milanu Halouskovi díky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A s přáním dobrého poslechu dalších pořadů se loučí také David Hertl. Historie dobývání vesmíru je plná hrdinů, ale také obětí. Série portrétů Smrt ve vesmíru se věnuje čtyřem katastrofám, které cestu lidí ke hvězdám poznamenaly. Poslechnout si je můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Rok 1968 mi obrátil život na ruby. To je název cyklu, který v roce 2017 připravila Ivana Chmel-Denčevová a Jan Sedmidubský. Zachycuje životní cesty několika emigrantů, kterým vpád vojsk Varšavské smlouvy zcela změnil osud. Následující příběh vás zavede do Vídně za restaurátorem Petrem Cínarem.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
4: Takže Beatrix
5: Gasse.
6: A tamhle je sedůvka Cejnar.
4: Restaurátor Cejnar. A doufám, že už na nás čeká pan antikvář a restaurátor Bild Skulpturen. Chrisko. Chrisko, Ahoj.
6: Dobrý den. Takhle můžu
4: levou. Petr. Chrisko, říkám správně, když tady vidím hned svatý panenky.
7: Ano, říkáš, absolutně perfektně. Na to se to nepokládeš, padne ti ta taška.
4: Padne ti to.
6: Teda tady to krásně voní.
7: Ano.
6: To je klích nebo co?
7: Ne, to je fermech, to je pokost.
4: A co to děláš, Petr?
7: Obraz jsem teďko musel vyčistit a teď už je prakticky hotový. Ještě to voní, smrdí.
4: Nic důležitýho.
7: Ne. Tak. Tady bojuji tady pořád s místem, protože toho místa je hodně málo.
6: A kolik to má místností?
7: No, ještě tam dál.
6: No, tak to není tak malý.
7: No tak.
6: Teda, tak tady je asi tak 50 obrazů jenom v těchto místnostech.
7: Ano. A tady se jde dál. Tam je můj spolupracovník, tam zároveň dělá.
4: A to máš všechno v komisi, ty starožitnosti?
7: Ne, to je všechno moje. Pokud to teda...
4: To je
7: ne,
4: tvoje.
7: Ano, pokud to není zakázka restaurování.
4: Taková krásná skříň, Peťo.
7: Ano.
4: A chodí sem hodně lidí?
7: Nechodí. To je dobře, protože by mě rušili v práci. Takže já jsem docela rád, když přijde málo lidí.
4: No ale musíš prodávat.
7: Nemusím, já musím restaurovat.
4: No a proč máš teda starožitnictví, když nemusíš prodávat?
7: Protože sem tam někdo přijde, ten jeden nechá restaurovat a přitom něco koupí a ten druhý nechá něco koupí a pak nechá restaurovat.
4: A je těžký si vybudovat stálou klientelu?
7: Není, za 40 let to má člověk úplně... Už to běží samo.
4: Ale to skříň je luxusní.
5: Petr Cejnar je vídeňský Čech anebo český Vídeňák, jak chcete. Žije tam od konce 60. let a už léta provozuje restaurátorskou dílnu. Je jedním z mnoha, kterým navždy změnil život rok 1968 a sovětská okupace Československa. Nebýt tohoto roku, nikdy by se ve Vídni zřejmě natrvalo neocitl.
4: Nebo jak se to restauruje?
7: To se dělá většinou, to není lak, to je šelak. A šelak je taky lak, ale jsou to, je to věc...
5: Petr Cejnar se narodil v Čáslavi. Jeho rodiče vlastnili do konce druhé světové války továrnu na cikory a sáčkové polévky v nedalekých Dolních Bučicích. Vyrůstal ale v Praze a do svého rodného města se vlastně podíval až během vojenské služby v 60. letech.
7: Rozpustí a tím se... to potom nanáší na ten nábytek.
4: Tak se pojďme pojít ještě dál, já se pojďme na pana kolegu, co tady vyrábíte. Takže tady jdeme.
7: Ano. A to je můj spolupracovník z Polska, který u mě je zaměstnaně už 25 let. Je u mě.
4: A pracuje tady jenom spolupracovník nebo i ty?
7: No tak my to máme rozdělený. On dělá tady a já dělám tam vedle.
4: Dílna s krásným výhledem do zeleně. Ano, to je ano. Prostě nádhera, Petře.
7: Je. A tak ta zahrada je krásná. Podívej se z okna.
6: A kde jste k tomuhle prostoru přišel?
7: To bylo tak, že já jsem byl 25 let vedle radnice. Tam jsem měl velký místnosti a nakonec už jsem tam pracoval jenom, abych viděl na činži. Takže jsem hledal tady něco v okolí, protože za rohem bydlím. A čirou náhodou jsme našli tohle.
4: Takže už nevyděláváš jenom na činži?
7: Teď už nevydělávám jenom na činži. Teď už se můžu i najíst.
4: Tak jdeme. Nasledanou.
7: Tak pojďte.
5: Vycházíme z dílny Petra Cejnara a jdeme do bytu, který je doslova za rohem.
4: Peťo, jsi ve Vídni doma, v téhle čtvrti doma, nebo v celý Vídni?
7: Kdy?
4: Celkově
7: většinou jsme doma.
4: Ale cítíš se tu doma?
7: Absolutně.
4: Absolutně. Takže když se vybaví domov, tak se ti vybaví Vídeň.
7: Ano, ano. Když jsem v Čechách, tak jedu domů potom.
4: A v Čechách se cítíš jak?
7: Dobře.
4: Jako na návštěvě?
7: Ne, jako doma.
4: A může mít člověk několik domovů?
7: Může, očividně může.
4: A kdyby jsi musel vybrat?
7: To by záleželo na tom, proč bych si musel vybírat. To by znamenalo, že tady se děje něco, co se mi nelíbí a já chci jít pryč. Pak bych šel asi do Kanady.
4: Tak jdeme.
5: Míjíme zahradní hospůdku, kde očividně štamgasti Petra velmi dobře znají.
7: Servus Christian, jetzt bin ich wichtig, ne? My sem moc často nechodíme do tyhle restaurace, ale je Kristián velký znalec vína, takže když něco někde objeví, nějaký poklad, tak mě zastaví na cestě do práce nebo z práce a už dál nejdu.
4: Ty znalec vína, vlastník, sklepáci.
7: No, takže musí, ano, takže ochutnávka a to chvilku trvá. Teďko teda tady máme staveniště. Už půl roku, což není příjemné, ale...
4: Máme amulet, dolmeče Rinnen. Tak to je firma
7: to je manželka. Manželka, ano.
5: Vybírat si musel celý život a nikdy to nebylo lehké. Jak se ukazuje, člověk může mít nejenom dvojí domov, ale taky třeba dvojí rodiče. Jeho žena je překladatelka a tlumočnice a s Petrem se ve Vídni seznámila po své emigraci z Československa koncem 70. let. Mají spolu syna Filipa.
7: No tak, pojďte, pojďte dál. Tady, tady máte další 50 obrazů. Takže tohle je můj syn Filip.
8: Dobrý den.
4: Filipe, ahoj. Jak se máš?
8: Dobře.
4: Máš nachystaný nějaký fotky, jak jsem ti říkala, domluvili jsme se?
7: Nedomluvili, teda my jsme se domluvili a já skoro žádné fotky nemám, protože jak jsem utek, no. Tak maminka v Praze, ta je dala všechno do sklepa, kde to zalila pak voda, takže se to splesnivělo a vyhodilo. Takže jsem člověk bez minulosti.
4: No tak to je krásný příběh dokument. Ty jsi 44. ročník v červenci a v 45. nastalo další takový rodinný zemětřesení.
7: Ano, protože...
4: Byť znáš z vyprávění.
7: Ano, protože matka byla zavřena v ta kolaboraci s Němci, protože se Němci zvali do fabriky, aby dostali potraviny. Fabrika měla přísun potravin, takže ji zavřeli, potom znárodnili fabriku, ale zároveň úplně ignorovali to, že celou dobu u nás byla židovský dítě od přítelkyně holka, která tam byla skovaná celou válku.
4: A potom... že tatínek, že nezavřeli tatínka, i že jenom maminku?
7: Protože byla napsaná fabrika na maminku. Takže tatínek hledal, jak ji vysvobodit z vězení, co se jim podařilo, protože nebyl žádný důkaz kvůli kolaboraci, ale znárodnili fabriku, takže jsme se odstěhovali všichni do Prahy, do bytu a otec s matkou začali pomalu hledat něco v cizině, kam bychom se přestunuli, protože ty už viděli, že přijde ten rok 48, nevěděli, jak to bude, ale měli, věděli, že to dopadne špatně.
8: Filipe, což hodně, děkujem.
6: Díky.
7: A jakmile zavřeli komunisti hranice, tak se nemohli vrátit zpátky, protože by je zavřeli samozřejmě. Což potom se snažili mě a sestru, moji nevlastní sestru, my máme společnou matku, dostat přes hranice, ale to zas můj strýc a teta nedovolili, protože to nějaký pašeráci nás měli tahat přes hranice a oni se báli a prostě řekli, že takhle ne, že přes Červený kříž a zkoušeli to různýma jinýma způsobama a samozřejmě komunisti se mstili a nepodařilo se to.
4: A ty jsi bydlel u tety a u strejdy.
7: Ano.
4: To byly také Cejnarovi.
7: To byly také Cejnarovi a to bylo takový trošičku divný, protože vždycky někdo říká, a ty jsi Cejnar, aha, ale nikdo mi nic neřeká, já do 13 let jsem nevěděl, že to nejsou moje rodiče.
4: Takže vůbec nebyl žádný kontakt s opravdovými rodiči? Ani
7: teta a strýc, ty měli kontakt s nima, i písemný, i telefonický, což tím pádem skončilo tak, že můj biologický otec v cizině po telefonátech se svým bratrem, komunisti, co dělali a tak dále, načež můj strýc, ten byl na ministerstvu ve vysoké funkci, tak ho vyhodili samozřejmě.
4: A
7: teda maminka, kvázi teta, která byla do té doby v domácnosti, ale byla vyučená kadeřnice, tak šla dělat a vydělávala na všechny dlouhou dobu.
4: Přece ale musel být tvůj křestní list?
7: No, ten jsem nedostal nikdy do ruky, tam já jsem ho nepotřeboval, takže mě nezajímal. Až úplně později, co to bylo taky ještě zajímavé, protože v mém křestním listu stojí Alena Chrástová, od Cynarova, vdova po plukovníku letectví Chrástovi, který bojoval v Anglii v letecké jednotce. Žil do roku 80 a často jsme se viděli.
4: Jak to, že bylo uvedeno, že to byla vdova po něm, když žil až do roku 80?
7: No, aby nescháněli, kdo je, co je a tak dále, tak prostě ovdověla.
4: A řekla, že je mrtvej.
7: A řekla, že je mrtvej.
4: No. Aha.
6: A nemusela to dokazovat.
7: Nemusela to dokazovat, ale on v 48., kdy samozřejmě byl velice živej, tak jak to důstojníci dovedou, tak to 14 dní oslavovali, že utečou do ciziny, tak je na hranicích chytli, zavřeli. Otec od mé sestry dostal 17 let, odseděl si 17 let.
4: Takže maminka vlastně žila v bigamii, protože žil manžela byla po druhý už.
7: Ne, tohle to opravil otec mé sestry, který říkal, ne, já nejsem bigamista, já jsem trigamista, protože v Anglii mám ještě tak jednu manželku a jedno dítě.
4: Takže vyčítal jsi někdy, ahoj, na to, že se vidíme, krásné setkání.
7: Ahoj.
4: Ahoj.
6: Ahoj.
4: Na zdraví.
6: Na zdraví.
4: Dodateček k narozeninám.
7: Děkuji.
4: Petře, vyčítal jsi to někdy tetě Astridovi? Ty jsi jim říkal maminko tatínku.
7: Ano.
4: A vyčítal jsi to někdy později, že ti neřekli, jak to je ve skutečnosti?
7: Ne, ne. Oni mi chránili před tím nebezpečím, který tady bylo. Spíš. I se sestrou jsme vyčítali našim biologickým rodičům, že nás prakticky nechali ve štychu.
4: A vybavíš se ten pocit, když se z těch 13 dozvěděl, jak to vlastně je?
7: Šok. Velký šok. Protože já jsem se to dozvěděl tak, že jsem někde něco hledal a jednou jsem přišel na nějaký dopisy. Tak mi to vysvětlili, strýc s tetou. A bylo to hodně šokující, říkali, jo, tak nám nemusí říkat tatínku, maminku, ale stričku teto. Já jsem říkal, ne, já vás považuji za rodiče, což je pravda. A jim jsem nikdy nic nevyčítal.
4: Tak oni tě vlastně vychovávali od nějakých 2-3 let, že jo?
7: Od 4
4: let. O čtyř
7: ano.
4: Let.
7: Já si pamatuju, jak se u nás cházeli lidi, zavírali okna a šlo to, pane doktore, to nemůže dlouho trvat. No pane inženýre, tyhle ty idioti, teď to se nemůže, to se musí zhroutit za 3 měsíce. A vždycky se říkal, ale ne, aby si ve škole něco říkal, jo? Tohle to je něco jiného. To ve škole říkej to, co ti tam říkají, nebo bude mít problém.
4: Takže se vyrůstalo v politickém prostředí kritickém k tehdejšímu...
7: Absolutně, absolutně.
4: A změnil se postupně nějak tvůj názor, nebo tě to jenom utvrzovalo?
7: To mě utvrzovalo, protože kdykoliv jsem chtěl něco podniknout, tak najednou, jo, Cejnar ne, ten tam nejede a Cejnara nevezmeme do něčeho. Jo, samozřejmě jako dítě jsem chtěl k pionýrům, protože tam byli všichni, což mi moji strýc a teta zakázali absolutně, říkali tam, ti paká, že nepůjdeš. A do Svazarmu taky nepůjdeš, což mi bylo trošku líto. Ve Svazarmu už jsem si říkal, už jsem to chápal, ale u těch pionýrů jsem to moc nechápal, to mi bylo trošku líto. Jsem chápal až později.
9: Docela všední, obyčejný den, k večeru o 17:30.
5: V roce 1968 už měl Petr Cejnar vystudovanou umělecko-průmyslovou školu, po maturitě se živil v propagaci ČKD, absolvoval vojnu a najednou přišlo další překvapení. Ohlásili se jeho biologičtí rodiče z Francie. Díky uvolněným poměrům se rozhodli, že přijedou do Prahy a vezmou sebou i Petrovu sestru, která Československo opustila už o pár let dříve. Setkání bylo ovšem

0: Bylo to velice chladný. Jo, protože já jsem věděl ty všechny maléry, které oni způsobili.
1: Který maléry?
0: Že strýc byl vyhozený z práce, že teta musela třít na celou rodinu, že neposílali žádný peníze, posílali jenom mý sestře, která jim vždycky jenom říkala, že jsou hodný a báječní, tak ty posílali. A protože brat mého otce mu říkal, ty seš katastrofa lidská, tak ten tak nedostal nic na mě. Vůbec nic. Takže to tam, to setkání bylo tak ještě s mou matkou celkem, jo, a otec to takový dva kohouti na jednom smetišti. Od začátku.
1: Od první chvíle.
0: Od první chvíle.
2: Přesto učinili rodiče Petrovi nabídku. Odejdeš s námi do Francie, trochu se porozhlédneš po západě a třeba se tam uchytíš. Ovšem, než všichni odjeli, někdo mezi tím přijel, totiž spřátelené tanky. Přes různé těžkosti se nakonec podařilo do Francie odcestovat nejprve Petrovým biologickým rodičům a pak jemu samotnému a jeho sestře. Spletitá rodina historie pokračovala, teď už na cizí půdě. Vzhledem k tomu, jak skončil obrodný proces v Československu, si Petr Cejnar začínal být pomalu jistý, že by doma neskončil dobře. Cesta ke svobodě byla zdánlivě otevřená tím spíš, že otec i matka si mezitím ve Francii vybudovali velmi slušnou existenci.
3: Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres.
0: Tam se dařil úplně výborně, nádhernou vilu v Normandii. Chovali nutrie a chovali norky a dařilo se jim velice dobře. To byla obrovská móda, ty nutrie. Můj biologický otec byl vynikající obchodník a matka taky. Oba dva byli velice dobrý obchodníci.

0: jel jsi do Francie s rozhodnutím, že už se do Československa nevrátíš?
1: Ne, vůbec ne. Vlastně ano, protože jsem věděl, že je to na věčné časy. Že prostě už nepřijde normální situace.
0: Proč jsi v první chvíli řekl, že jsi tam jel s rozhodnutím, že už se nevrátíš?
1: No nejdřív jsem si myslel, že se na to podívám, jak to tam vypadá a ze zvědavosti a vůbec.
0: A až na místě se rozhodnul, že se nevrátíš?
1: Na místě jsem se rozhodnul, ale to trvalo taky dlouho, protože jsem si rozmýšlel, co se tam bude v tom Československu dít. Když já jsem tam přijel, tak jsem tam samozřejmě trošku pomáhal barvit oči a takové věci, co jsem jako umělecky mohl dělat. A z hrůzou jsem viděl, že milá sestřička, tam je jak otrok, dělá a v neděli, kdy říkám, hele, tak si jdem, tak

0: naopak jsme se rozžili.
1: A tak se Petr Cejnar v roce 1969 sám a na vlastní pěst vydal do Vídně. Daň za nezávislost na rodičích byla zpočátku krušná. Peníze neměl a první měsíce žil o chlebu a jedné tabulce čokolády za 3 dny. Okamžitě se začal ale učit preparátorem zvířat u jedné vídeňské firmy. Ale ačkoliv mu počase jeho mistr nabídl, aby po něm jednou převzal živnost, Petr si nebyl jistý, zda je to pro něj to pravé. Nějakou dobu pak pracoval jako pomocný dělník a 2 roky dělal malíře kulis ve vídeňské státní opeře. A v roce 1974 si otevřel svou první restaurátorskou dílnu. Když přijel, neuměl téměř slovo německy.
0: Já jsem vždycky říkal, že to je jak přistání na měsíci. Ty nic nevíš a ničemu nerozumíš. To je ta asociace dneska s utečencema, jo, který ještě přijdou z něho úplně jiného kulturního kruhu. Tady sousedi. A stejně to bylo přistání na měsíci, protože spoustu věcí nevíš, neznáš.
1: Petrův strýc zemřel už v 60. letech. Za tetou do Prahy se ale podíval v roce 1988, kdy se vyvázal z československého státního občanství a dostal vízum.
0: Jel jsem na podzim, vím, že to byl listopad. Bylo tak pošmourno, tak na večer. A já přejdu hranice, tak na těch hranicích to bylo nepříjemný, ale korektní. Jo? Jako jsem tam stál, já nevím, 2 hodiny, a pak jsem přejel a jedu a je první železniční přechod. A už byla tma a ono to začalo bum, bum, bum. A já jsem myslel, že jsem se srazil s nějakým autem, ale to byly ty přechody, na které už jsem nebyl zvyklý z Rakouska. Tak jsem vystoupil, koukám, co to je, vidím, že to byl jenom přechod. Takhle vedle mě je obrovská cedule, taková zrezavělá, zvohejbaná a tam stojí nejnovější technikou za socialistický mír.

0: maminkou to bylo dobrý. Druhý den říkám, hele, já ti jdu nakoupit, přijdu do samoobsluhy a ono tam nic není. Takže jsem koupil dvě piva a šel jsem zase domů. Maminka říká, hele, jestli nemáš peníze, já ti dám. A já měl tenkrát ten kurz, to, tam bylo všechno hrozně lacený. A šel jsem k řezníkovi a říkám, prosím vás, já potřebuju bifteky, telecí, tohle, tohle. Tady máte 200 šilinků a říkal, přijďte si odpoledne. Takže jsem odpoledne přišel, dostal jsem ten balík, kde to všechno bylo. Pražská maminka, když to otevřela, tak se rozplakala, protože telecí neviděla asi 10 let. A ještě bylo, že v té samoobsluze, to bylo to nejhorší vůbec. Jsem si skříp prs na tom samém místě, kde jsem před 20 lety odcházel. Jo, tam se nic nezměnilo. Když přijdeš do ciziny a něco se tam přestaví a to v pořádku, tady jenom to bylo všechno o 20 let omšenější, hnusnější všechno, ale nic se nezměnilo. Pořád stál v koruně jahodový koktejl Koruno 20, jo, a musím říct, že to bylo to nejhorší na tom, že žádná změna a jak to tam vypadá. Jo, to je můj první obchod, tak aspoň to bylo vedle radnice.
1: Tam, jak jsi vydělával na tu činži.
0: Ano, ano.
1: A fakt ze svý nemáš vůbec nic?
0: Já nemám, tohle jsou jenom takový.
2: Nebo z Francie, nebo jedny z rodičů. Třeba.
1: Nebo ze sestrou.
0: Z rodičů tady mám portrét mého otce.
1: Biologického?
0: Biologického.
1: Tak na to se jdeme podívat.
0: Tady. Je tady decentně za dveřma, aby se na něj nevidělo. Jo, a je tady můj rodný list.
2: Na zadní straně v obrazu přilepený kopie rodného listu.
0: Ano.
1: Otec inženýr Bohumil Cejnar, katolík, inženýr chemie a továrník v Dolních Bučicích.

0: Maminka Alena Chrástová, katolička, vdova po inženýru Vlastimilu Chrástovi, kapitánu letectva v Praze v Podolí. No je to tam opravdu?
1: Ano, ano.
2: A proč to máte takhle nalepený vzadu na tatínkovi?
1: No, aby každý viděl, o koho jde vůbec, jo?
0: Když vidíš ten obraz, který jsi schoval za stěnu, proč jsi ho schoval za stěnu?
3: Za dva dveře. Můžu dívat, ale nechci ho vyhodit.
4: Člověk bez minulosti. Tak se jmenoval první díl dokumentární série Jana Sedmidubského a Ivany Chmel-Denčevové. Rok 1968 mi obrátil život na ruby. Mistrem zvuku byl Tomáš Pernický, režie Jan Sedmidubský, dramaturgem byl Daniel Moravec.
5: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů, skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
6: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
5: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plusu. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: Je 15 hodin. Jana Duda a odpolední zprávy.
7: Cizí jazyk by měl být podle víc než 60% Čechů povinný až od třetí třídy. Na ukrajinskou Oděsu masivně útočily ruské rakety a drony. Pražská Slavia rozehrála ve fotbalové šancelize utkání s Pardubicemi. Na dálnici D4 na 12. kilometru směrem do Prahy pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky a teploty až 630 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
8: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
7: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 9 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň vypadla elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
9: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roky v Oděse. Bylo to v několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
7: Nejméně 2 mrtvé a 27 zraněných hlásí po ruském útoku také v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před víc než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska a zaměřuje se na jeho energetickou infrastrukturu. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky doporučuje prodloužit přechodnou ochranu oblasti pod Cvilínem v Krnově. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá. Areál v minulosti sloužil jako pískovna a skládka. Aktuální ochrana trvá do konce srpna, připomíná Klára Hercogová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
10: Zároveň je potřeba dělat na lokalitě aktivní management pro podporu ropuchy krátkonohé, aby se jí tam do budoucna dařilo. Lokalitě je potřeba dovést nějaký písek, ropucha krátkonohá potřebuje proto, aby se mohla zarotávat a také, aby se zabránilo sukcesi.
7: Jde o postupné zarůstání a další proměnu území. Město o ochraně území bude rozhodovat v září.
5: Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač vyhrál poprvé v kariéře závod mistrovství světa, zvítězil v kategorii Moto 2 ve Velké ceně Británie. Mistrovská Slavia nastoupila ve třetím kole fotbalové šance ligy proti Pardubicím. Oba úvodní zápasy v nové sezóně nejvyšší soutěže vyhrála, naopak Pardubice nezískaly ani bod. Duel Pražanů s Východočechy sleduje ve vršovickém Edenu reportér Lukáš Michalík.
11: Čtvrtá minuta, Slávia Pardubice 0-0, do základní sestavy v lize zatím 100% Slávie se vrátil reprezentant pro bod v brance Pardubic, které naopak v této sezóně nejvyšší soutěže ještě nebudovali, je poprvé posila z Karviné. Neumann. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Edenu. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: 17 hodin začnou utkání Jablonce se Slováckem a Hradce Králové s Baníkem Ostrava a od 20 hodin bude Artis Brno hrát s Olomouckou Sigmou.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D4 před Jílovištěm a kolona na D1 u Jihlavy. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam zasahují u nehody 2 osobních aut, projíždí se pouze odstavným pruhem, zdržení okolo čtvrt hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte před sjezdem Jihlavu. Na 112. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 110. kilometr. Tam leží větší kusy pneumatiky na vozovce. D1 ještě jednou z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Kolín. Na 48. kilometru leží části pneumatiky v levém pruhu. Omezení brzdí provoz na 34. mezi Humpolcem a Pelhřimovém, zdržení s obou strany asi 15 minut. A na trojce z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak ale polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a nejvyšší teploty zítra 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Dobrý den, je to tak v neděli 9. srpna. Posloucháte víkendový odpolední plus a jaká témata jsme si na následující půl hodinu připravili. Thajská policie intenzivně vyšetřuje případ střelby ve škole na severu metropole, co už zjistila. Až do září máte čas na změnu zdravotní pojišťovny. Co všechno pro to musíte udělat? Šalina Škopek Hogna. Proč se stal hantec součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje? Jak šetří společný nákup energií obcím a městům čas i peníze a kdo všechno se do takového projektu může zapojit. A už několik dní bojují srbští hasiči s požáry na území přírodní rezervace Deliptaska Peččara. Proč je tato oblast náchylná k požárům? Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus dnes přeje Štěpánka Martanová.
12: Odpolední plus.
14: A začínáme v Thajsku, kde se stala tragická střelba ve škole na severním předměstí thajské metropole. Ta má už totiž 9. oběť. V nemocnici zemřela postřelená 14-letá dívka. Policie dál vyslýchá jak učitele, tak studenty. A do celého případu už vstoupil i thajský premiér Anutin Charkwirakul. Případ sleduje také zpravodaj v Ázii David Jakš. Dobrý den.
15: Hezké odpoledne.
14: Davide, co je zatím do této chvíle o případu jasné?
15: Více než 20 učitelů a desítky studentů už absolvovali policejní výslech a thajská média citují jednu ze spolužaček toho střelce. Z její výpovědi vyplývá, že student byl tichý, nekonfliktní, jeho prospěch byl spíše horší a většinu volného času trávil doma mimo kolektiv a hrál počítačové hry. Jenže zlom nastal přibližně před 2 lety, kdy přinesl do školy vzduchovou zbraň, tedy klasickou vzduchovku, ukazovali spolužákům na školním dvoře a učitel matematiky mu ji zabavil. No a od té chvíle se začal intenzivně zajímat o zbraně a když policie prohlédla jeho počítač, zjistila, že nabíjení zbraně a základy střelby se naučil na sociálních sítích. Tajci jsou šokováni také informací, že toho 14-letého chlapce celkem 12 let vychovávali jeho prarodiče, protože otec s matkou žili odděleně a on tedy nakonec oba dva, babičku a dědečka, střelil.
14: Thajský premiér Anu Ten se od začátku celé záležitosti hodně vyjadřuje. Proč to tak je?
15: Ano, to je pravda. Thajský premiér je poměrně sdílný v tomto případu, hodně předstupuje před novináře a teď připustil, že ten student byl pod velkým tlakem a že zřejmě mohl mít i psychické potíže. Nicméně kategoricky odmítl, že by tragické události ve škole byly důsledkem šikany. A jeho slova nepřímo potvrdila i ta už zmiňovaná spolužačka, která policii řekla, že chlapec sice vyloženě nevyhledával kolektiv, ale nikdo mu prý neubližoval, ani studenti, ani učitelé. No a zmiňovaný thajský premiér také dvakrát vyloženě pohrozil směrem do thajské společnosti. Poprvé, když varoval, že šíření nepravdivých informací a dezinformací bude policie, respektive soudy, tvrdě trestat. A podruhé, když varoval všechny, kdo nelegálně přechovávají zbraně, že jde o závažný trestný čin a i ten bude postihován.
14: Thajsko a střelba na veřejnosti, to je velký problém této asijské země. Schyluje se k nějakým změnám?
15: Policie je v tomto případu znepokojena tím, že chlapec měl u sebe více než 30 ostrých nábojů, zjišťuje, kde k ním přišel a jestli někde navíc neabsolvoval i kurz střelby. Ta pistole ráže 9 mm, se kterou vraždil, ta patřila jeho dědečkovi, který ale držel legálně. Nicméně premiér Anu Ten zopakoval, že se zasadí o zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní v Thajsku. Podle údajů Interpolu i OSN je Thajsko zemí, kde je mezi civilním obyvatelstvem vůbec nejvíc zbraní v celé jeho východní Asii. No a nejtragičtějším případem je ten z října roku 2022, kdy tehdy zdrogovaný policista postřílel v mateřské školce 34 lidí, z toho bylo 26 dětí a potom ještě manželku, syna a nakonec zastřelil i sám sebe.
14: Nejnovější informace o tom, jak se vyvíjí vyšetřování případu tragické střelby na jedné z thajských škol, měl náš zpravodaj v Asii David Jakš. Díky.
15: Naslyšenou.
14: A teď zamíříme do České republiky, protože nabízené benefity, naše zdravotní problémy nebo stěhování, to jsou nejčastější důvody, proč se lidé rozhodnou změnit zdravotní pojišťovnu. A pokud to zvažujete i vy, teď je na to ten pravý čas, běží totiž druhé a pro letošek, tedy poslední období, kdy pojišťovny žádosti přijímají. A my to teď probereme s Krištofem Říkem z domácí redakce. Dobrý den.
16: Dobré odpoledne.
14: Podle čeho si mám tu správnou pojišťovnu vybrat?
16: Souvisí to přesně s těmi důvody, proč lidé pojišťovnu mění a které jsme jmenovali teď na začátku. Když třeba měníme zaměstnání a stěhujeme se do jiného regionu, tak si potřebujeme ověřit, že lékaři, ke kterým tam budeme docházet, mají smlouvu s pojišťovnou, jejímž jsem klientem. No a když ne, tak je potřeba jí změnit. O dalších faktorech mluvil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
17: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven. Kdo preferuje, řekněme, nějaký sportovně zaměřené aktivity a jejich podporu jako životní styl nebo jiné formy prevence, očkování a další. Případně pak nově pojišťovny nabízejí i zvláštní programy pro dispenzarizované pojištěnce, tedy ty, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, ať už třeba diabetes mellitus nebo kardiologickými onemocněními.
16: No a pak to podle Balady může být třeba i nabídka servisu ve smyslu služeb, které buď mám a nebo nemám dostupné na dálku, třeba v aplikaci.
14: A když už mám tedy tu novou pojišťovnu vybranou, jaký je další postup, co dál?
16: Tak zažádám, a to buď online, což nabízí všech 7 zdravotních pojišťoven, které v Česku máme, anebo osobně, v tomto případě sebou nezapomeňte platný doklad, tedy občanský průkaz, případně cestovní pas. A pokud přihlašujete dítě, tak sebou vemte i jeho rodný list. No a pak by vám měl přijít vyrozumívací nebo potvrzující dopis. Ale připomeňme, že klientem nové pojišťovny se stanete až s novým pololetím, což znamená k 1. lednu 2027.
14: Kde všude musím změnu hlásit? Musím dávat vidět i staré pojišťovně?
16: Ne, to potřeba není. Pojišťovny si to totiž vyřídí mezi sebou sami. Komu byste to ale říct měli, to připomíná mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
18: Zaměstnanci mají povinnost o přestupu informovat svého zaměstnavatele. Živnostníci musí doložit kopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistném, který vystavuje původní pojišťovna. O změně pojišťovny doporučujeme informovat také vašeho registrujícího či ošetřujícího lékaře.
16: Změnit zdravotní pojišťovnu můžeme jednou za rok, ale máme k tomu dva termíny, a to jarní do 31. března a ten současný letně podzimní do konce září. A co se týče VZP, v tom prvním letošním termínu k ní přešlo podle Plívové asi 12 000 lidí, za celý loňský rok jich potom bylo asi 20 000.
14: A proč nemůžu zdravotní pojišťovnu změnit kdykoliv chci?
16: Protože to tak ukládá zákon. Dřív ty termíny nebyly dva, ale čtyři, ale to už asi 14 let neplatí. Pojišťovnám se pak lépe plánují výdaje a náklady na zdravotní péči, když vědí, kolik a jakých pojištěnců mají. Nicméně ten počet přecházejících není nikterak velký, tudíž by s tím zásadní problémy být neměly.
14: VZP i Svaz zdravotních pojišťoven na jaře upozorňovali na podvodníky. Ty se přetahovali o nové klienty pod záminkou ovšem zkvalitňování například služeb. To se pořád děje?
16: Jestli ano, tak už ne v takové míře. Pokud by se vám to ale přeci jen přihodilo, tak se to dá řešit. Jen je ale potřeba o tom, co nejdřív svoji pojišťovnu informovat.
14: O tom, jak změnit zdravotní pojišťovnu, mluvil Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky.
16: Díky, hezký den.
14: A v Česku zůstáváme, ale míříme na Moravu. Hantec, svérázná mluva Brněnu, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam byl dnes odpoledne zapsán na národopisném festivalu v Miloti na Kyjovsku. Mluvou, která vznikla v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brněnů.
19: Zdraví, jak studia tady na Freiplatz.
20: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu. Přeložil byste nám, co jste teď říkal, ať to pochopí i Cajzl, tedy obyvatel Čech.
19: Zdraví, jak studia, univerzální brněnský pozdrav. Když je co jak studia, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatz.
20: A co to okolo nás právě projíždí? Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
19: Nejčastěji hlavně Švédi z Prahy nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že Šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
20: To ale podle Jana Hlaváčka, přezdívaného Žanek, není zdaleka jediný výklad původu slova.
19: Brno bylo jedno z měst, kde byla nejdřív Šalina, takzvaná na chlupaté benzíny, chlupaté benzín, neboli koně z Přečka. A jak byly ty koně, ten chlupaté benzín, tak oni za sebou zanechávali blížky. Takže to bylo z německého Scheisselinie, to je taky možné.
20: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
19: Hodí si sůl do klépě, tam si mrastrem nějaký škopik.
20: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
19: Tak se zbabil, co?
20: Procházíme teď kolem nechvalně známého brněnského Orloje. Jak mu v Hantecu říkáme?
19: Hůlka na Freiplatzu.
20: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
21: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu specificky. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
19: No, tak Šalinové čočmen. Že čočmeny cajský, to jsou že brejle. No a Šalina elektrika už tady zmíněna.
21: To je ilustrativní příklad, že ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne na venek.
22: Ta je ty škopky, pánové, na zdravíčko.
20: Doneste nám pivo. Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce, trenálko, na zdraví.
0: Já jsem v duchně a můžu.
20: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
1: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
20: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
2: Brněnský Hantec je specifická mluva určité sociální skupiny Brňanů, kterou spojuje právě ta příslušnost k Brnu a právě i určitá nějaká společenská a historická určenost.
20: Z hospod a ulic se tak Hantec přesouvá do odborných posudků psaných jazykovědci a právě ty rozhodli o tom, že se z živé mluvy stane uznané kulturní dědictví.
2: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a sociální a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě tomu, aby byl na ten seznam přidán.
20: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a vědci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
23: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
14: A v 15 hodin a 18 minut vám příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová a míříme do dalších měst za energiemi. Malé obce i města ušetří 100 000 korun totiž společným nákupem na burze. Nakupují přitom nejen pro sebe, ale také pro školy nebo sportoviště, která zřizují. Detaily přidá reportér David Jabůrek.
24: Hezké odpoledne. Společný nákup se obcím jednoznačně vyplatí. Podle Evy Bláhové, mluvčí sdružení místních samospráv, které nákupy organizuje, představuje u běžné obce úspora asi 150 až 200 tisíc korun ročně. Větší města pak díky společnému postupu ušetří i miliony korun. Přínosem je pro ně také jednodušší administrativa, co se týče sjednávání dodávek elektřiny a plynu. Do projektu je teď zapojených přes 140 obcí a na 400 organizací, které obce zřizují, tedy třeba školy, domovy seniorů nebo sportoviště. No a přidávají se k ním další. Zájem veřejného sektoru o nákup energií potvrzují i čísla Českomoravské komoditní burzy Kladno. Od roku 2010 stoupl počet jejich zákazníků z veřejného sektoru téměř o třetinu.
14: Energie na burze přitom nenakupují jen obce, ale třeba také Liberecký kraj. Více k tomu reportérka Kateřina Kubíčková.
25: Liberecký kraj má připravenou strategii pro nákup energií na 3 roky. Komodity chce nakupovat postupně a vyhnout se tak tomu, že nakoupí vše za nevýhodnou cenu. Například v roce 2024 totiž čekal s nákupem energií na poslední chvíli a nakonec na tom prodělal 46 milionů korun. Pro své příspěvkové organizace se kraj rozhodl nakoupit část energií už i pro rok 2028 a 2029. Podle jednatele krajské společnosti Energie LK Zbyňka Miklíka se vyplatí nakupovat z dostatečným předstihem, protože dodavatelé předpokládají, že krize cen energií mírně klesne a ceny na burzách pro rok 2028 a 2029 jsou proto nižší. Tohoto příznivého vývoje zároveň můžou využít i obce a nově také spolky v rámci obcí, třeba organizace, které provozují nějaké sportoviště nebo sokolovnu. Jedinou podmínkou je, že musí mít sídlo a působnost v Libereckém kraji. Tuto možnost kraj zavedl potom, co o to v loni některé z organizací projevily zájem.
14: Jak obce a kraje mohou nakupovat energie, téma pro naše regionální zpravodaje. Díky a hezký den. Pátý den hoří v srbské přírodní rezervaci Deliblatská peščara v oblasti jižního Banátu. Bezpečnostní složky evakuovaly obyvatele nejvíce ohrožených vesnic. Doporučili ale odchod do bezpečí i lidem, kteří by mohli být ohroženi, kdyby se požár nepodařilo dostat pod kontrolu. Situaci sleduje naše spolupracovnice v regionu Téa Veseláková. Dobrý den.
26: Dobré odpoledne. Podle informací úřadů hoří už na více než 1500 hektarech. To hašení od začátku komplikovalo několik faktorů, které jsou pro tuto oblast typické. Tedy kromě horkého počasí je tu totiž písčitá půda, která špatně zadržuje vodu, takže ta vegetace je dost proschlá. Navíc jsou pro tohle místo typické i různé větry, které situaci taky podstatně zhoršují a někdy znemožňují předvídat, kam se plameny stočí. Nejtypičtější zdejší vítr se jmenuje Košava. Je to suchý, často často velmi silný jihovýchodní proud a v minulosti pomáhal utvářet zdejší písčité duny, k tomu se určitě dostaneme. Ke zmíněným evakuacím bych ještě dodala, že kvůli ohni jsou teď na některých místech přerušené dodávky elektrické energie i vody. Na tom místě zasahují nejen hasiči, ale taky armáda a policejní složky a zahasí se i ze vzduchu s pomocí vrtulníků.
14: A z toho všeho, co teď jsme slyšeli, dá se říct, jestli se daří ten oheň dostat pod kontrolu?
26: Během noci se to podařilo v některých částech požářiště, ale oheň se v některých místech dál ještě šířil během dne. Podle prognózy bude to hašení trvat určitě ještě několik dní, ale podle aktuálních informací to teď vypadá, že požár je pod kontrolou. S pomocí těžké techniky tam taky celý den pracují na vytvoření ochranných pásem, ta jsou široká zhruba 50 metrů a mají zabránit dalšímu šíření ohně, měla by tedy umožnit dostat celou tu oblast bezpečně pod kontrolu, aniž by se hasiči museli bát, že se znovu nějaká ohniska nová objeví. Kromě toho se zasahující složky taky snaží rozšiřovat lesní cesty, kde je to možné, a staví i improvizované protipožární valy.
14: Peščera se dá přeložit jako poušť. Té oblasti se někdy také přezdívá Evropská Sahara. Proč tam hoří les? Můžeš nám tuto krajinu trochu popsat, prosím?
26: Ten lesní požár je vlastně jeden z několika. Deliblatská peščara je geologicky písčitá krajina, přezdívá se ji, jak si říkala, Evropská Sahara, ale dnes už má k poušti dost daleko. Jsou tam pořád písečné duny, velkou část té krajiny pokrývají otevřené travnaté a stepní plochy, ale jsou tam i křoviny a taky rozsáhlé lesy. A právě tahle rozmanitost je důvodem, proč je území Deliblatské peščary tak cenné z hlediska ochrany přírody. Požáru je teď v celé oblasti několik, přičemž některé pohltily právě tu nízkou vegetaci, viny, křovinaté plochy, ale nejhůř se hasí právě ten lesní požár, o kterém jsme mluvili.
14: A od kdy jsou tam lesy, kde se vlastně vzali?
26: Oni jsou vysazené. V rozsáhlejším zalesňování se podle historických pramenů začalo už v 18. století za vlády Marie Terezie a cílem bylo zabránit tomu, aby písek znehodnocoval zemědělskou půdu a aby se šířil do okolí, do obcí. Ta výsadba potom pokračovala i v dalších desetiletích a postupně změnila charakter celé té oblasti. Na těch písečných dunách se tedy uchytily stromy, akáty, borovice, další dřeviny, které dokázaly svými kořeny zpevnit tu půdu a omezit její pohyb. No a dnešní přírodní rezervace je tím pádem taková mozaika písečných dun, stepí, luk, křovin, ale i lesů. A některé části té písečné stepy a otevřených dun jsou zachované, jak jsem říkala, ale jsou to oblasti, které patří k nejcennějším biotopům té rezervace.
14: Už jsi zmínila, že je to oblast náchylná k požárům. Je ten aktuální ojedinělý svým rozsahem?
26: Vlastně není. Deliblatská peščara je zejména z hlediska lesních požárů dlouhodobě považována za jedno z nejohroženějších území v Srbsku. Existuje dokonce studie, která analyzovala tamní požáry ve druhé polovině 20. století a podle ní hořelo během těch 5 dekád v Deliblatské peščaře skoro 250krát. Většinou tedy šlo o menší požáry, ale například v roce 1996 schořelo skoro 4000 hektarů, což je více jak dvakrát více než teď. Z toho víc než půlku tehdy tvořil les. No a přes 1000 hektarů lesa ještě pohltil oheň na začátku 70. let. I na těch menších požárů, jak jsem říkala, bylo taky už hodně. Takže je to pro místo relativně obvyklý jev. Kromě jiného k tomu ale přispívá i to zmíněné zalesňování krajiny. Protože já jsem říkala, že se tam vysazovaly hodně borovice a podle odborníků je právě jejich rozsáhlá výsadba jedním z těch faktorů, který riziko požáru v té rezervaci výrazně zvyšuje.
14: O požárech v Srbsku mluvila naše spolupracovnice v balkánském regionu Téa Veseláková. Díky a hezký den.
26: Hezký den, naslyšenou.
14: A před 15:30 stihneme ještě jedno téma, letní. Na zvládání letního horka má každý jiné vychytávky. Někdo nejraději zůstane doma a zapne si klimatizaci, další se raději vyrazí k vodě vykoupat a jiní se spíš dají zmrzlinu nebo něco studeného k pití. My teď ale vyzkoušíme úplně jinou metodu ochlazení, a to vzpomínky na zimu. Díky letošním reportážím z našeho zápisníku zahraničních zpravodajů.
3: Teď je to těžko představitelné, ale ještě několik měsíců nazpět ležela přímo v centru Paříže neobvykle vysoká vrstva sněhu. Tu v lednu obyvatelé francouzského hlavního města využili k zimním radovánkám, dokonce pod slavnou bazilikou Sacré-Cœur, kam se vyrazil podívat i zpravodaj Martin Balucha.
4: Město zasněžený svah pod bazilikou načas uzavřelo. Lidem to ale nevadilo, přelezli plot a hurá dolů. Policisté většinu jen přihlíželi.
6: Užíváme si to spolu. Někteří bobují, jiní mají lyže nebo snowboard. Bazilika Sacré-Cœur se mi moc líbí.
5: Tohle byla ojedinělá příležitost. Miluju lyžování. I když tady není svah moc dlouhý, tak je to úžasné.
4: Simeon má na hlavě lyžařskou helmu a s kamarádem Johnem táhnou obrovský vak, ve kterém mají lyže, snowboard a taky boty.
5: Paříži sněží velmi zřídka, třeba jen jednou do roka. A to ještě sníh moc dlouho nevydrží a hned roztaje. Samozřejmě si lidé v jiných částech Francie dělají z Pařížanů legraci, že takhle vyvádějí, když vidí poprašek sněhu.
3: Kromě zasněžených kopců k zimě patří taky zamrzlé rybníky a ty jsou ideální nejen na bruslení nebo hokej, ale i na pořádně ledové plavání. Na srazu slovenských otužilců v Nitře byla naše zpravodajka Bára Vránová.
6: Na hladině vody je docela solidní vrstva ledu. Vedle mě leží vysekané kry. Museli je odstranit, aby plavci vůbec do vody mohli vlézt. A teplota vody je dnes 1 stupeň Celsia.
8: Studené vodičke trikrát zdar!
6: A přes 200 otužilců z celého Slovenska se rozbíhá do jezera Velká Hangocká v Nitranském parku. A jako první tam byl letos Dodo.
9: Treba začať z jesení a potom nám to chýba. Nevěděl jsem se dočkat.
6: Z vody po pár minutách vychází s úsměvem taky Mirka a ještě v mokrých plavkách se zahřívá tancem.
10: Bylo to fantastické. Zjedla jsem kus ledu, poplávali jsme si a naše duše úplně lietají.
3: U studené vody a ledu ještě zůstaneme a naši cestu za zimou zakončíme v Grónsku. Reportérka Zdeňka Trachtová tam sice vyrazila až v květnu, ale 250 kilometrů za polárním kruhem je i v té době chladno. Jak zjistila při plavbě mezi ledovými kramy u Velkého Jakobsonova ledovce.
11: Jsem tedy na lodi s kapitánem jediná uprostřed toho ledového království o půlnoci za polárního dne, takže opravdu unikátní zážitek. Tak a teď mě čeká nejdobrodružnější část výpravy. Z lodi se chystám skočit na ledovou kru. Museli jsme pečlivě vybrat takovou, která je dostatečně plochá a silná, tak aby mě unesla a zároveň to bylo bezpečné. Ja? Tak, jsem tu a driftuju. It looks stable.
3: Výběr ukázek z reportáží našich zahraničních zpravodajů připravil Václav Hojný, Český rozhlas.
23: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
13: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
23: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
27: A 13 hodin 30 minut. Jana Bůda a krátké zprávy.
7: Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už v minulosti nějakou dávku čerpali. Některým se podpora sníží. Podle ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, lidi ale neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost to vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Lidi tak vodu už můžou pít, jen pokud ji dlouho nepouštěli, měli by ji nechat před použitím chvíli odtéct. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Práce by měly skončit příští rok na jaře. A Berlínem dnes poprvé projela protestní jízda nahých cyklistů. Akcí zvanou World Naked Bike Ride účastníci demonstrovali za větší respekt, solidaritu a taky svobodu těla. Nahou cyklojízdu pořádají organizátoři od roku 2001 každý rok v létě v mnoha městech po celém světě. Sport. Fotbalisti Slavie hostí ve třetím kole šance ligy Pardubice. Slovo má reportér Lukáš Michalík.
12: 32. minuta je ve své polovině. Slavia Pardubice zatím 0-0. V největší příležitosti slavistický záložník Sadílek trefil z přímého volného kopu tyč. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Edenu. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: V 17 hodin nastoupí Hradec Králové proti ostravskému Baníku a Jablonec proti Slovácku a od 20 hodin Artis Brno proti olomoucké Signě.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D4 před Jíloveštěm a také na D1 před Šmejkalkou. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta se táhne nesouvisle až na 9. kilometr k omezení u Jíloviště. Zdržení asi 15 minut, následky nehody z 12. kilometru už se podařilo odklidit. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na chodce Rady. Na 29. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na Šmejkalku na 24. kilometr. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silným provozem

0: na 29. kilometru, tam se zastavuje, pomalej se jede až na Šmejkalku na 24. kilometr. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy čekejte silný provoz od konce D3 k Miličínu, dál mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Na 20. z Písku ve směru do Prahy dejte pozor před nájezdem na D4. Osobní auto tam skončilo mimo komunikaci a tvoří se kratší kolona. A v Praze počítejte se silným provozem na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty zítra 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
4: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
5: Víte, co je to pasy?
6: Naše země nevzkvétá.
7: To jsou všechno lži.
8: Slibuji věrnost České republice.
9: Že nikdy neodstoupím.
10: Nikdy.
1: Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
11: Mně primárně přijde manosféra jako nějaká karikaturní představa o maskulinitě. Mám pocit, že její stoupenci jsou něco takového jako leninisti v 80. letech.
12: Muži se více sebevraždí, dokončují sebevraždy a je to spíše projev patriarchátu a toho, k čemu jsou muži vlastně vychovávání, vedení, nebo k čemu naopak nejsou vychovávání.
13: Když ten mladý muž nemá výzvu, tak vlastně se pak nemůže naučit stát mužem, protože nepřekonal sebe sama, nenarazil na svoje limity.
11: A v kapitalismu, ve kterém žijeme, je to navíc úkol, který je nedokončitelný. A my jsme ve stresu z toho, že se stále musíme proměňovat.
12: Ženy líp krize zvládají, muži vlastně hůř, takže to pak bude vypadat jako krize maskulinity, ale je to vlastně společenská krize.
1: Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu.
14: Vítejte u natáčení podcastu Českého rozhlasu Plus Chyba systému. Tento speciální díl natáčíme 28. července na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Dobrý den ještě jednou. Dnes se budeme bavit o maskulinitě a dobovém ideálu muže. A tou dobou je myšlený samozřejmě dnešek. Jak je dnešní post-mýtu ideál správného nebo alespoň dobrého muže? Proč vznikají hnutí a kurzy jako například Liga otevřených mužů a co se dnešní muži chtějí anebo potřebují naučit? Má společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív? A jak se s tím muži vyrovnávají? A k čemu jsou nám nové pojmy spojené s maskulinitou? Jako třeba manosféra nebo luxmaxing? Hosty speciálu Chyba systému jsou socioložka, odbornice na gender a polovina stand-upového dua docentky Lucie Jarkovská. Dobrý den.
12: Dobrý den.
14: Spisovatel, novinář, autor knihy s Wittgensteinem v gay sauně, Vratislav Maňák. Vrati, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: A terapeut a psycholog Michal Petr. Dobrý den.
16: Dobrý den.
14: Já se jmenuji Petr Vizina a začnu takovou zpochybňující otázkou. Jestli skutečně muži a společnost prožívají krizi mužství, co to vlastně znamená, kde se to vzalo, jak se to projevuje? Co myslíte vy? Lucie, začněte vy.
12: Tak ten termín krize mužství nebo maskulinity se objevil v sociologii a popisuje nějaké prožívané problémy, jestli to skutečně existuje nebo neexistuje, o tom bychom se asi mohli nějak přít jako o různých fenoménech.
14: Tak řekněte, co si myslíte vy a budeme se o tom přít.
12: Já si myslím, že je to, že to, čemu říkáme krize maskulinity, a to znamená jako určitý problémy pociťované v souvislosti s identitou mužskou, jsou součástí nějaký hlubší proměny společnosti, která se zdaleka netýká jenom mužů nebo jenom některých mužů, kteří jako cítí možná nějakou nejistotu, ale společnost se nám opravdu hodně intenzivně proměňuje a v sociologii mluvíme o reflexivní modernitě, což je termín, který označuje to, že to, co jsme dřív prožívali jako nějakou samozřejmost a vůbec jsme se nad tím nezamýšleli, třeba jak být mužem, jak být rodičem, jak být dobrým partnerem. Prostě jsme to nějak žili, nebo lidé to nějak žili. Tak dneska je předmětem nějakého projektu. Něčeho, o čem máme pocit, že si to můžeme vědomně a záměrně budovat.
14: Čili najednou to mužství je nesamozřejmé, takhle vám...
12: Najednou jakoby nesamozřejmé a navíc jako dřív, to samozřejmě neznamená, že by dřív lidi neměli problém a nenaráželi na hranice nějakých norm, nebo na nějaké normy a hranice, ale bylo to až když opravdu v nějakým jako velkým pnutí zjistili, že to, co jim společnost jako nabízí, to, co se očekává a co se považuje za samozřejmé, jim vlastně nevyhovuje. Až když byl jako velký rozpor. Dneska vlastně ve chvíli, kdy už cítíte nějaký jako malý diskomfort, tak si často můžete říct, tohle mě nevyhovuje, moje rodina mě nutí k něčemu, moje škola, spolužáci mě nutí k něčemu, já jdu někam jinam, já si to můžu udělat jinak. Tuhle tu představu nebo víru dřív lidi vůbec neměli. Až když už to bylo nesnesitelné, tak začali hledat nějaký jako jiný způsoby toho, jak je vlastně žít. Jinak zůstávali v tom, co jim v podstatě ta kultura a společnost dopředu tak trošku jako nalinkovala, jak se věci obecně dělaly, jak se je naučili.
14: Bratislave a Michale, vy jste kývali, když mluvila Lucie Jarkovská, tak myslíte, že krize maskulinity je jenom nějaký, řekněme, pododdíl celkových změn společnosti, třeba ekologické krize, sociální nebo politické krize? Vrátil.
11: No, já bych určitě potvrdil nebo znovu přikývil tomu, co tady znělo od Lucie. Za prvé to slovo krize je slovo inflační, naše společnost ho má ráda a za jakoukoliv transformaci nebo přeskupování poměrů krizi velice snadno označí. To nové prožívání mužství nebo ta redefinice mužství, kterou můžeme sledovat, je pak opravdu součástí nějaké širší proměny toho, jak my dneska vnímáme sami sebe a že naše identita je větší měrou koncipovaná tak, že to není nějaký fixní stav, ale úkol, který máme před sebou. A v kapitalismu, ve kterém žijeme, je to navíc úkol, který je stále tažený možností nějakého uploadu nebo nějaký transformace. Takže je to úkol, který je nedokončitelný. A my jsme ve stresu z toho, že se stále musíme proměňovat a že je tady stále potenciál nějakých proměn a nějakých nových aktualizací, kterými můžeme projít. A to se netýká jenom mužů, ale jakéhokoliv člověka.
14: Michal Petr je psychoterapeut, ale já na vás prozradím, že jste se svým synem teď vrátil z mužské jízdy. A shodli jsme se, že když jsme se bavili s generací našich dětí, řekněme, tak oni vůbec nechápali, na co se ptáme. Jaké je to být kluk, nebo jestli je to těžší, než třeba být holka. Platí to i na vaší mužské jízdě, kdy jste o tom se bavili?
6: No, my jsme se o tom nebavili, my jsme si to užívali, teda to je...
14: Rozumím, ale když jste se bavili o tom, kam jedete a o čem se tady budete bavit?
6: Myslím si, že je důležitý se vlastně bavit o tom, jaký to je být poctivý a pravdivý sám k sobě. Já rozvinu to, o čem jsme se bavili tady v krizi, že krize z definice je vlastně úzký místo a nemá být trvalá. Pokud je to trvalá krize, tak se to pak transformuje do nějakého podoby prostě dlouhodobých třeba potíží, depresivních, subdepresivních, úzkostných poruch a tak dále. Takže krize je fáze, která nastává. Takže když se bavíme o krizi maskulinity, tak si myslím, že je důležitý to, co říkal kolega, že ve chvíli, kdy by to bylo trvalý nebo nedokončitelný, tak to vlastně může být potíž. Takže myslím si, že je důležitý, a to je teda ta moje pozice, nejsem sociolog, ale psycholog a terapeut, vlastně aby každý muž, když bychom se bavili o mužích, si pro sebe ujasnil, co to znamená být poctivý sám k sobě, co to znamená být autentický, co to vlastně znamená být mužem, že to není jenom nějaká představa společnosti, ale co to pro mě osobně znamená. A to se mění podle toho taky, v jakým jsem věku. Je něco jiného být desetiletý muž, vlastně malý muž, něco jiného 20letý, 30letý, 40letý, 50letý nebo 80letý.
14: Zůstaneme u vás teďka. Vy jste definoval krizi jako úzké místo, s tím bychom mohli pracovat. Data ukazují, jak dramaticky se situace mužů proměnila ve srovnání s ženami za posledních 10 až 30 let v oblasti zdraví, vzdělání, práce, vztahu a rodičovství. Ve vzdělání v Česku i globálně sledujeme pokles relativního úspěchu kluků ve školách, méně čtou, častěji mají diagnózu ADHD a muži podle statistik v Česku dokonce páchají sebevraždy 4x častěji než ženy. Tak jsou muži v tom úzkém místě? jako živočišný druh nebo sociální skupina nebo genderová skupina podle vaší zkušenosti terapeuta?
6: Já to právě vztahuji vždycky na tu individuální zkušenost, takže nechci odpovídat obecně, na to bych nechal kolegyně třeba.
14: A vy jste v úzkém místě?
6: Jako já si myslím, že v úzkém místě nejsem v tomhle ohledu. No, já si myslím, že v nějaký fázi života už jsem si jako prošel, kdo vlastně jsem, co vlastně chci, co vlastně potřebuju. Hmm. Samozřejmě vývoj, jsou vývojové krize, které přichází v průběhu života, ale když jsme se bavili o krizi maskulinity, tak si myslím, že to není moje téma v tenhle moment.
14: Lucie, jsou muži v úzkém místě?
12: Vy jste třeba zmínil ty sebevraždy a to statisticky vychází dlouhá desetiletí, že muži se více sebevraždí, dokončují sebevraždy hlavně. Takže to není nový fenomén, to je něco, co tady je v 100 let, možná déle. A je to spíš, z mého pohledu, je to spíš právě projev patriarchátu a toho, jak k čemu jsou muži vlastně vychovávání, vedení, nebo k čemu naopak nejsou vychovávání. A to třeba v případě těch sebevražd nebo obecně zhoršujícího se psychického zdraví nebo i fyzického zdraví, tak je to právě ten tlak na to, být silný, neříct si o pomoc a to, že se třeba neučí řešit problémy a krize skrz vztahy, už jako od dětství, tak buď chlap, vydržíš to, takže vidím to spíš jako důsledek patriarchátu, i když to byly třeba ty sebevraždy, co se týče toho vzdělání, tak to je jiná kapitola.
14: Michal Petr?
6: Já jsem to jenom chtěl doplnit, že si myslím, že sleduju docela velký posun současných rodičů, kdy se vlastně k dětem i k synům někdy jako staví právě naopak. Jako je teď hodně tlak na emoční inteligenci, emoční kompetenci. I ve školách se to vlastně začíná objevovat. Mm-hmm. Takže si myslím, že se to může projevovat. No to má zase druhý aspekt. Nějaká třeba příliš liberální výchova nebo potíže s hranicema. Ale jenom si říkám, že vlastně to téma, že se vyvírá i ve společnosti pro to Ligy otevřených mužů a různý mužský kruhy. Vlastně potřeba mužů být v nějakým prostředí, nebýt jenom ten mačo, ten silný, ten, který je úspěšný, vydělává peníze, vypadá dobře, ale i vlastně ten, kdo může být otevřený, zranitelný, kdo může říct, co potřebuje, kdo se může učit otevřít, že z toho by jako velká potřeba. Proto ty kurzy tady jsou vlastně a proto třeba já v terapii sleduju vlastně, že se objevuje čím dál víc mužů. Dřív chodilo víc žen a teď je mnohem víc mužů.
14: O tomhle vlastně se určitě budeme bavit, co muži potřebují nebo proč chodí do skupiny, jako je Liga otevřených mužů, ale když Lucie říkala, zmínila taková ta hesla, ta provolání, buď chlap, buď tvrdý, buď ostrej. Já nevím, jestli jste je slýchal vy, když jste třeba vyrůstal, já vím, že jste vyrůstal na Tachovsku.
11: Vyrůstal jsem ve Střívře na Tachovsku, já myslím, že je slýchal vlastně každý, protože to je přirozenou součástí naší kultury poslouchat ty věty jako zmuž se.
14: Co to s vámi udělalo? Věta jako zmuž se.
11: Co se mnou věta jako z muž se udělala? Petře, to je jako strašně zajímavá otázka a to není banální uhnutí z té otázky, tohle komentování, protože vy po mně chcete reflexi něčeho, co se většinou nereflektuje. A já si myslím, že to je jako i důležitý moment téhle diskuze, jak tady o tom mluvil Michal Petr, že se o téhle diskuzi nebavili, ale že si ten výlet užili. Protože maskulinita má jako nulovou povahu, nebo v naší společnosti dlouho měla nulovou povahu.
14: Co ti myslíte?
11: Nulovou definici, to znamená, že ona nebyla sebereflektivní. Že ženy svoji pozici ve společnosti reflektují, ale protože muž byl po stovky let ten pravzor, tak neměl potřebu sebe sama tematizovat. Takže ani já, když jsem slyšel větu zmuž se, nebo buď chláp, nebuď baba, tak pro mě to vlastně žádný příznak nemělo, protože naše kultura je postavená tak, aby to příznak neneslo, protože mužství prvotně nebo v té představě, která tady platila někdy do 70. 80. let, zkrátka fungovalo jako bezpříznaková identita.
12: Já bych to možná jenom, že v podstatě, co říká Vráťa, muž rovná se člověk, no, nebo rovnalo se, to byla prostě, o tom je třeba i kniha Simone de Beauvoir, druhé pohlaví, že existuje vlastně jen jedno pohlaví a to jsou ženy. Muži jsou lidé.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
14: No a k tomu, co říká Vrátě, bylo to tak, že muž je prostě samozřejmý, když se řekne zmuž se, tak to znamená zatni zuby a všichni tomu rozumíme a není to nic přehlíživého vůči ženám? Takhle
12: to no to je přehlíživé vůči ženám, protože Vrátě taky řekl, nebuď baba, jo, takže být baba je něco vlastně negativního a vlastně už od dětství, že jako ten jazyk to v sobě strašně nese výrazně, že dělat něco jako holka, být baba, nebo vzmužit se, postavit se k něčemu jako chlap, je to negativní vůči pozitivnímu.
11: Já bych ještě navázal na to, co říká Lucie, protože naše hlava má tendenci pracovat v párech nebo v opozitech, v binaritách, který se nám zdají jako neproblematický, ale za prvý strašně zkreslují a zjednodušují realitu, černý, bílý, noc, den, žena, muž, dobrý, špatný. A navíc v tom páru, a to je to extrémně zajímavé na téhle zjednodušující tendenci, v tom páru vždycky jeden z té dvojice stojí výš než druhý. Jeden je vždycky trochu privilegovanější nebo preferovanější. Když se řekne světlo, tma, den, noc, tak my si asi vždycky vybereme spíš světlo a vybereme si spíš den. Jenomže při tomhle přemýšlení, když ho takhle uplatňujeme na celou naší realitu, tak ho snadno uplatníme i na ženu a muže. A protože žijeme v patriarchálním systému, tak muž je ten privilegovanější, čili z muž se má pozitivní konotaci, nebuď baba má negativní konotaci.
14: No, já bych vás pozbudil, tak nedávno pražský arcibiskup řekl, že muži by neměli být ženštilí a schytal to tedy, protože to se naznačuje, že ženštilost je jakási slabost charakteru a vůle. No ale podle žen, které zná ve svém okolí, tak je to spíš naopak, jako, že bychom se mohli učit u žen. Tak on se hájil tím, že je prostě jiná generace. Tak není to tak, že se to mění a že se to zlepšil, že už dneska tohle prostě neprojde?
6: No to určitě, ale jedna věc je, co projde, neprojde, polarity mužsko-ženský. Já bych chtěl ještě vytáhnout jeden aspekt, jo? Protože když jsme se řekli to z mužse, tak já jsem si vzpomněl, předevčírem jsem hrál s klukama, mám takový kluci prostě hrají fotbal, jo, 10letý. A ten jeden tam třeba spadl a teď jako pobrek. Jo? A já jako jediný dospělý, který tam jsem, tak jsem říkal, zvedej se, pojď hrát, teče ti krev, neteče, tak pojď. Jo? Neměl to nic tak strašného. A to je vlastně přesně to vzmuž se. A nemusí to mít jenom negativní konotaci. Jo? Tak to byla jedna věc, která mě napadla, že to je vlastně podpora toho opravdu jako vlastně něčím archetypálně mužského, jako postavit se, čelit napřímo něčemu. Jo?
14: My jsme začali otázkou po krizi maskulinity. Slyšeli jsme něco o úzkém prostoru, slyšeli jsme o tom, že nějak z definice vždycky platilo, že muž je člověk obecně a že prostě se moc nepřemýšlí o maskulinitě jako reflexivně. Vy jste zmínil Ligu otevřených mužů. Tak příznakem té krize může být, že rostou čísla mladých mužů a dospělých mužů, kteří se potřebují naučit být muž. Ne chlap nutně, asi je tam nějaký rozdíl. Už ne chlapák, rozhodně, ale muž. Co ti muži hledají? Vy jste taky toho součástí přece jako terapeut. Jako člověk, který to sleduje a provází lidi.
6: Já si myslím, že hledají to, co hledáme všichni. Hledáme dobrý, bezpečný prostor, kde jsme přijatí takový, jaký jsme. To obecně potřebujeme ve vztazích, potřebujeme to jako v blízkých vztazích, intimních vztazích, ale potřebujeme to i ve společnosti. A já myslím, že muži právě mají potíž s tím uvolnit se a ukázat, jaký jsou, říct si, co potřebují a v těch prostorech, které jsou věnovány jenom mužům, vlastně můžou ukázat svoji zranitelnost, ukázat, že se třeba bojí toho být odmítnutí, že se bojí selhání, že mají taky nějaký zranění z dětství, že je maminka nepomazlila nebo že jim chybí nějaký pocit spojení. No, pocit hodnoty, jo, protože často musím ukázat, že jsem ten jako dobrý, to je ten chlapák. Jo.
14: Já jsem teda pořád žil v přesvědčení, že to je jako výcvikový tábor, jak se naučit být muž. Co to znamená, ta role není?
6: Ne, to je vlastně o tom mít otevřený prostor a mluvit. Samozřejmě jsou různý kurzy, jo? Ale to, co já znám, různý mužský kruhy, tak je to vlastně spíš vytváření dobrýho, bezpečného prostoru k tomu, aby lidi mohli reflektovat, nebo muži, aby mohli reflektovat to místo, kde zrovna v ten moment jsou, ať už je to nějaká potíž s otcovstvím, s tou rolí otce, nebo rolí partnera, dlouhodobého vztahu,
14: tak, na to se ptám.
6: Nebo v sexuality, vlastně mnoho různých témat. Že o tom je i ta knížka, kterou si napsal, tak jako jak vlastně být tam otevřený, autentický,
14: bez strachu. Vezmeme jenom ten název, Liga otevřených mužů, Lucie a Bratislave, tak co pro vás znamená to slovo otevřený? Jako vnímáte to jako, že to je podezřelé, že to je jenom otevřených mužů a ne lidí, Lucie?
12: Ne, vůbec. Já si myslím, že úplně v pořádku, aby si různé skupiny vytvořily svoje nějaké organizace, které jsou něčím exkluzivní, to znamená, že do nich nemá přístup někdo, kdo se tak neidentifikuje nebo tam nechce patřit, to za podezřelé vůbec nevnímám.
11: A mně to přijde velice důležitý, protože ten stereotypní nebo karikaturní obraz hegemonní maskulinity pracuje s chlapem, který je soutěživej, rybalitní, autonomní, takovej ten vlk samotář, vlastně, když to vyhrotíme do té nejextrémnější karikatury. Ale to, co mužství podle všeho potřebuje a co organizace tohoto typu svedou nějakým způsobem kompenzovat,

0: můžou vyjadřovat lásku.
1: Nebo mohou být.
0: Mohou, ale nemusí.
1: Nemusí.
0: To je jestli. Právě to, že to nemusí být spojený s tím, že jde o blízkost primárně.
1: A není to lidskou. Kulturní vzorec jenom? Že prostě, když se dva Francouzi potkají, pocelují se na obě tváře, Češi jsou odtažitější.
0: Je to možný, ale zároveň vlastně to vypadá, že i když jsme třeba odtažitější, že proti třeba jiným národům, tak stejně se to objevuje jako potřeba. To je mužská potřeba, proto se pak objevují muži v terapiích, různých rozšířených stavech vědomí, hledající právě cestu k sobě nebo právě v těch bezpečných mužských kruzích.
1: Já jsem přemýšlel, když Vratislav mluvil o té soutěživosti, tak jsem přemýšlel, tady máme v publiku úspěšné podnikatele, lidi, profesí, v kterých vynikli, tak ta úspěšnost, ta soutěživost přece sama o sobě není jako toxická,
0: právě,
1: řečeno
0: je v pohodě.
1: Moderním slovníkem.
0: Ano, to je zase to, že máme nějaké mužské aspekty, které jsou vlastně, můžou být zdravé a to je stejně jako s lékama, když si dám lék, může být léčivý, ale když si jich dám 10 prášků, tak mě to zabije. Tak stejně tak vlastně soutěživost v nějaké míře je úplně v pořádku. Prostě mám nějaký cíl, nějakým se vyvíjím, je to vlastně nějaká výzva, je to nějaký challenge. Třeba Brett Stephenson, což je takový psychoterapeut americký, který pracuje s mládeží hodně patologickou v Americe, tak on třeba říká, že mužům chybí iniciace, že ženy mají přirozeně iniciaci skrze menstruaci, ale že muži nemají takovouhle iniciaci a že v původních kulturách byla takováhle iniciace. Muži, kteří měli jít někam přežít, zabít zvíře a tak dále. A vlastně ukazuje se, že když ten mladý muž nemá výzvu, kterou mu třeba nedá otec, protože liberální, všechno v pohodě a tak dále, tak vlastně, že se pak nemůže naučit stát mužem, protože nepřekonal sebe sama, nenarazil na svoje limity.
1: Tohle se zastavíme, já se vás pak zeptám, jestli jste zabil nějaké zvíře, ale já se chci zeptat nejdřív Lucie, jestli mužská soutěživost vypadá jinak. Vy jste říkala, že jste oklopená ženským kolektivem z velké míry v tom, co děláte, tak jestli mužská a ženská soutěživost, ambice vypadají jinak.
2: No, vzhledem k tomu, že se v těch mužských kolektivech nepohybuju, tak to nedokážu
1: říct. Tak jak vypadá ženská, promiňte.
2: A v těch kolektivech, ve kterých se pohybuju já, to je hodně jako pedagogika třeba, tak tam se zas až tak nutně moc jako nesoutěží, nebo na pracovišti, kde jsem, který se jmenuje Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, tak se vlastně spíš zabýváme tím, jak být inkluzivní a jak jako společně něčeho třeba dosáhnout, jo, a nebo takhle, spíš řeknu jako za sebe jako feministku, že si myslím, že feminismus přináší zajímavý nový způsoby uvažování třeba o úspěchu, který nutně není jako, že běží nějaký dav, každý sám za sebe a ten nejrychlejší nejdřív doběhne, protrhne pásku, dostane pohár a všichni ostatní jsou nešťastní. Jo? Takže ten feminismus vlastně nabízí jako pocit úspěchu, jako pojďme se zamyslet tady třeba společně, jako tady společenství, který sedí tady, jak si užít tuto debatu a odejít s pocitem, tohle bylo fajn, tohle byla úspěšná debata. Jo?
1: To jste úplně vystihla moje motivace.
2: No skvělý.
1: K tomu zvířeti.
0: Komára.
1: Komára. Ne.
0: Ale já na to rozvinu, jo? Protože to není jediný způsob, to se dělalo dřív, ale to, že potřebuji mít nějakou výzvu, kterou potřebuji překonat, to si myslím, že je důležitý. Jak jsme se bavili o ty soutěživosti, že to je není jenom o tom, jako dosáhnout něco, aby mě uznala společnost, ale překonat něco, co já sám sobě definuji jako hranici, jako držet nějakou hranici, kterou se rozhodnu, že držím třeba.
3: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, co je Lux Maxing a jaké kompetence se od dnešních mužů očekávají.
4: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
5: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
6: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
7: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
4: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Kůda.
2: Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Izrael tento týden podruhé odmítl mírový plán pro Gazu. Fotbalisti mistrovské Slávie bojují v Šancelize s Pardubicemi. Na D4 s Příbrami do Prahy mezi 12. a 9. kilometrem pozor na kolonu. A počasí zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přeháňky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně a taky množství času, vysvětluje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
3: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
2: Do konce září je možné přejít k jiné zdravotní pojišťovně, změnit ji je možné dvakrát do roka, na jaře, do konce března a právě na podzim. Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
4: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
2: Lidi, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek stanou jejími novými klienty od 1. ledna 2027. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru, vytvořená americkým prezidentem. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zopakoval, že izraelská armáda se nestáhne k původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamás se nebude plně odzbrojen. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích, uzavřené loni v říjnu. Od té doby ale svou kontrolu nad územím rozšířila z přibližně 53% na víc než 60. Teroristické hnutí Hamas mírový plán Rady míru už dřív přijalo. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
5: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Šumavy.
6: Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstonu v kategorii Moto 2. Po startu ze 6. pozice se Salač sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. Slavia hraje ve třetím kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi. Aktuální informace o utkání má reportér Lukáš Michalík.
7: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním je skóre bezbrankové. Domácí jsou aktivnější, hned v úvodu trefil Sadílek z přímého kopu tyč a krátce před pauzou hostující golman vytáhl Pitáku v pokus na břevno. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Edenu, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Další dva zápasy se budou hrát od 17 hodin. Jablonec přivítá Slovácko a Hradec Králové Ostravský Baník a ve 20 hodin začne souboj Artisu Brno s Olomoucí.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D4 před Jíhlovištěm a také na D1 před Šmykalkou. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje na 9. kilometr ke sjezdu na Jíhloviště. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem, zdržení asi 15 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se jede pomaleji před omezením na Šmykalce mezi 30. a 24. kilometrem, celé to na zhruba čtvrt hodiny. Na silnici 35 ze Svitav do Vysokého Mýta počítejte s kolonou před Litomyšlí a také před Hrušovou, tam je to na zhruba 15 minut. Na tahu 20 z Písku do Prahy opatrně u nájezdu na dálnici D4. Havarovalo tam osobní auto, to skončilo mimo vozovku a v místě se zpomaluje. A na silnici 452 mezi Bruntálem a Razovou dejte pozor za odbočkou na Dlouhou Stráň. Zasahují tam u nehody osobního auta a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě s většinou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. A nejvyšší teploty zítra 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 26 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: A to i krátce po 16. hodině a díky za to. A na co se zaměříme v následující půl hodině? Armáda patří mezi instituce, kterým lidé velmi důvěřují. Proč a jak si stojí mezi nejmladší generací? Nejméně 12 zraněných a rozsáhlé materiální škody v historické zástavbě Oděsy. Co je způsobilo? Turecko vyhlásilo moratorium na bojové údery v Černém moři a čeká na odpověď Ruska a Ukrajiny, kdy může přijít. A desítky mincí z několika různých období napříč staletími a taky kusy rozbitých dělových koulí. Odkud jsou tyto nejnovější archeologické nálezy? I na to odpovíme. Příjemný poslech další půl hodiny přeje Štěpánka Martanová.
0: Odpolední plus.
10: A naše první téma se týká Česka. 76% lidí důvěřuje armádě České republiky. Patří tak k institucím s nejvyšší mírou důvěry veřejnosti po hasičském záchranném sboru, policii a České národní bance. Vychází to z průzkumu agentury STEM, který zveřejnila v červenci. Už v loni navíc její šetření ukázalo, že Češi by v případě vojenského napadení šli Česko bránit. Zapojení do obrany země nějakým způsobem deklaruje zhruba polovina dospělé populace. A podle serveru Seznam zprávy na to chce armáda reagovat a rozhodla se navýšit kapacity výcvikového centra ve Vyškově na své maximum. Téma teď rozebereme s analytikem STEMu, panem Jiřím Táborským. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Pane Táborský, důvěra v armádu se podle průzkumu v poslední době drží na vysoké úrovni. Čím to je?
11: Tak v zásadě, jak už padlo, tak Češi skutečně věří uniformám výrazně. Jsou tam hasiči výrazně zastoupení, potom policie, potom armáda. Nicméně speciálně u těch mladých lidí, tak se spíš dá čekat, že prostě ta armáda má nějakou prestiž. Ona historicky tady měla nějaký velmi dobrý mediální obraz v souvislosti třeba s zahraničními misemi, s pomocí připovodních a obecně je prostě vnímaná jako dobrý zaměstnavatel, jako důvěryhodná a prestižní instituce. Vlastně ta zmíněná důvěra, která tam byla, těch 76% průměr, tak v té nejmladší věkové kohortě 18 až 29 let je to 81%, takže to je jako vynikající výsledek.
10: A jsou velké rozdíly mezi těmi jednotlivými generacemi?
11: Úplně nejsou. V zásadě u té nejstarší generace sledované, to znamená 60+, tak to je důvěra 74%. Takže je tam jako rozdíl několika procentních bodů, ale jakoby nějaké trendy jsou tam znát. a jsou tam znát dlouhodobě, takže to není žádný výkyv, je to opravdu spíš tak, že ty starší generace mají třeba ještě zkušenost s Československou lidovou armádou a nějak jako mají prostě trošku jinou představu o tom, jak ta armáda fungovala dřív a jak funguje dnes.
12: Já jsem se právě chtěla zeptat i na roli těch zkušeností, ne tady s tím, že třeba někdo pamatuje Československou lidovou armádu, ale například starší lidé mohou pamatovat konec nebo respektive dozvuky druhé světové války, pak období studené války. Střední generace vlastně žila, dá se říci, v mírovém období v Evropě. Mladší generace teď zase naopak vidí válečný konflikt na Ukrajině, který je vlastně v naší bezprostřední blízkosti, může se tak cítit ohrožená. I tyto třeba zkušenosti hrajou roli v tom, jak moc pak důvěřujeme armádě nebo případně jiné uniformě.
11: Jako bez pochyby, ano, ta bezpečnostní situace se do toho dost výrazně propisuje. Ale tam souvislost velmi pravděpodobně s tím, že mladí lidé jsou velmi výrazně prozápadní. A výrazně více než starší generace. A armáda je prostě jasně deklaruje svou prozápadnost. Je to prostě součást NATO. NATO je u nás jedna z nejdůvěryhodnějších mezinárodních institucí vůbec. Opět mezi mladými se těší vyšší důvěře než mezi lidmi ve vyšším věku. A tohle všechno jsou faktory, které k tomu dost výrazně přispívají. Takže ta Ukrajina určitě, plus to, jak ta armáda vystupuje, jak vlastně kompetentně působí.
12: V loňském průzkumu jste pak přišli na to, že mladí lidé by šli bránit také svou zemi. Proč právě oni by byli ti, kteří by šli bránit? A potvrzuje to třeba i to, že mezi středoškoláky, těmi, co jsou plnoletí, je teď v poslední 3 roky velký zájem o takovéto vojenské cvičení, které pořádá armáda. Teď skončilo minulý týden a armáda tak získala téměř 1000 nových vojáků v záloze.
11: Říkáte to zcela správně. Ten, jako, nejenom, že ti mladí deklarují svou důvěru v armádu, oni deklarují také to, že v případě nějakého ohrožení by tu zemi šli bránit. Takže v té zemi mají nějaký vztah, zároveň se asi cítí být kompetentní k tomu, aby nějakým způsobem bránili. A není to tak, že by to jenom jako tvrdili někde v dotazníku nebo na sociálních sítích, ale má to i svoji nějakou reálnou podobu, konkrétně ten světý zájem o to dobrovolná vojenská cvičení. Protože nejenom, že jich prošlo hodně, ale třeba podle informací, které mám z armády, tak těch lidí se hlásilo výrazně víc, než jaká je kapacita dělanosti těch cvičení. Takže ten zájem tam skutečně je.
12: To znamená, že tento průzkum vlastně ukazuje to, že to ti lidé myslí vážně, nebo dá se to z toho vyčíst, z toho průzkumu, že pokud ti mladí deklarují, že by tedy šli bránit, tak vy si myslíte, že ten limit tam je daný a opravdu by to šli udělat?
11: Já se spíš myslím, že to dokazují to dobrovolná vojenská cvičení, protože jako průzkum vzniká tak, že my se ptáme prostřednictvím nějakého dotazníku a samozřejmě by se mohlo stát, že až by trašlo do tvého, tak to lidé řeknou něco jiného, než říkají těch dotazníků. Ale jako někteří se tak asi zachovají. Ale jako tím, že oni reálně něco dělají, oni se reálně hlásí do těch dobrovolných vojenských cvičení, což jako znamená měsíc poměrně jako velké nepohody a velké zátěže, tak z toho si myslím, že se dá usoudit, že ten zájem a reálná ochota něco udělat by tady byly.
12: A je to skutečná změna postoje tedy mladé generace, nebo v tom vidíte hlavně reakci na válku na Ukrajině, současnou bezpečnostní situaci, nebo vidíte v tom nějakou zásadní změnu trendu?
11: Tak je otázka, jestli tam byl nějaký takovýhle trend. Jo? Ono tam v podstatě o té mladé generaci se mluví jako o sněhových vločkách dlouhodobě, ale když se podíváte, jak ten narativ vlastně vznikal, tak sněhová vločka znamená, že už nechci veškerý svůj čas obětovat práci, ale že prostě chci čas nějak sladit soukromý život s pracovním životem a tak dále a tak dále. A součástí toho je také nějaká potřeba bezpečí. A což je jako naprosto logická lidská potřeba. A teďka těch posledních 5, 6, 7, 8 let, tak jsou je vlastně jako jedna krize za druhou. Ať to byla Ukrajina, ať to byl covid, ať to inflace, ať je to já nevím co všechno. A samozřejmě s tím jako souvisí nějaký pocit ohrožení a potom, když s tím budu chtít něco dělat, tak se ty lidé samozřejmě začínají zajímat o to, co by se s tím teda dalo dělat. Tuší, že ta dobrá bezpečnostní situace už není a že je potřeba se teda připravovat na to, co by se mohlo stát, protože ten příklad Ukrajiny ukazuje, že jako rozdíl mezi nějakým ohrožením a válečným stavem je v řádu hodin v té době.
12: Nejen vztah Čechů k armádě jsme rozebrali s analytikem Stemu Jiřím Táborským. Díky za to a hezký zbytek neděle.
11: Děkuji za pozvání na stranu.
12: Je 16 hodin a 13 minut a teď se podíváme už na zmíněný konflikt na Ukrajině. Oděsa zažila asi nejhorší noc v tomto roce. Rusko na přístavní město a oblast útočilo několik hodin nepřetržitě. A to asi 20 raketami různých typů a desítkami nepilotovaných letounů typu Shahid. Průběhy následky tohoto úderu zachytil v reportáži náš zpravodaj v Oděse Martin Durazín.
13: Tyto zvuky uslyšeli obyvatelé Oděsy po třetí ráno. Jsou sice zvyklí už na všechno, ale intenzita explozí i práce protivzdušné obrany sílily. Pak se výbuchy ozvaly i z historického centra chráněného UNESCO. A potom se na sociálních sítích objevily první fotografie z míst dopadů, kde vypukly požáry. Celé město ráno zahalil dým. Raketa, raketodron nebo dron, to ještě teď není jasné, přiletěl sem přímo do centra Oděsy, kousek od známého Potěmkinova schodiště na začátku evropské bývalé Kateřinské ulice. Jsou tady většinou butiky, luxusní restaurace, hotely a právě v jednom z těch hotelů žili dva mladí turisti, kteří přijeli z Kyjeva, Edvard a Artyom.
14: Začali skákat od etapky, protože my byli vaše v trusách.
13: Edvard si vzpomíná, že v první chvíli začali hledat šortky a Vietnamky. Potom vyběhli ven, no a teď tady tak stojí, protože je nepouštějí dovnitř. Edvard dodává, že vlastně v první chvíli vůbec nepochopili, co se kolem nich děje.
14: My se dnes měli ujíždět. Utro.
13: Artyom si odkašlává, protože se nadýchal z plodin a dodává, že dnes ráno měli odjet domů do Kyjeva. Poznamenávám, tam to ale přece není moc lepší.
14: Takové ještě nebylo.
13: Nebylo.
14: No, typa, je přilety, no, dalše, znáte.
13: A oba svorně říkají, no, ale tohle v takové blízkosti jsme opravdu ještě nikdy nezažili. Máme jenom nějaké škrábance, dodává Edvard a ukazuje mi rány na noze. Hlavní ale podle něj je, že to všechno přežili, no a to ostatní už se nějak dá do pořádku.
14: Chvála Bohu žije. A vše ostatní, já думаю, že on naladí to. Znáte, tam typu pomíšení takové.
13: A ještě musím dodat, že tito dva mladíci jsou v termofoliích, protože stačili ven vyběhnout jenom v trenýrkách. Čety pracovníků městských služeb v oranžových kombinézách teď právě třeba tady zametají, uklízejí, odvážejí ty střepy. Vidím, jak z toho domu vevnitř zcela zničeného vychází pan Alexandr s dvěma kufry. Jeho dovolená tady skončila.
15: Bezpilotník, da, přiletěl rádom, pošla udarná vlna, bolil se potolok.
13: Alexandr popisuje, jak uslyšel zvuk padajícího nepilotovaného letounu, který letěl střemhlav dolů a potom už spadl strop a tlaková vlna vyrazila dveře a okna. On se svými přáteli se teď také vracejí do Kyjeva, ale bez svých drahých aut, protože ta zůstala ve dvoře a všechna zhořela.
15: Požár začal se, mašiny horely.
16: Můžete vstavit okna?
13: Zašel jsem také do jednoho z vedlejších dvorů, i tam jsou venku lidé, kteří žijí v těch bytech. Ptal jsem se jich, nakolik jsou jejich byty poškozené. Řekli mi, že jsou tam vyražená okna, ale z té druhé strany do dvora tam třeba chybí zeď.
17: Stukla vyletěly, dvěr vyletěla.
13: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud ji i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže. Toto není jediné místo v Oděse, které při nočním úderu silně utrpělo. Schořely také rodinné domky a poškozená byla i energetická infrastruktura. V části přístavního velkoměsta proto vypadl proud a neteče ani voda.
0: Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
12: A v 16 hodin a 17 minut, když posloucháte odpolední Český rozhlas Plus, zůstáváme v zahraničí. Turecko žádá Rusko a Ukrajinu o ukončení palby v celé černomořské oblasti. Reaguje tak na údery, které zasáhly turecká plavidla. Ankara kvůli obavám z útoků taky omezuje plavbu obchodních lodí do Černého moře přes průliv Dardanely. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Opatření se dotýká hlavně lodí, které míří do významného ruského přístavu pro vývoz ropy a obilí Novorosijsku. Ve spojení jsme se zahraničně politickým analytikem Liborem Dvořákem. Dobrý den.
16: Štěpánko, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
12: Co by znamenalo uzavření úžin, které Turecko plně ovládá?
16: No, to by byla samozřejmě katastrofa, a to především pro Ukrajinu, protože nebýt Černého moře, tak je Ukrajina vlastně vnitrozemský stát, podobně jako například naše republika. Takže Ukrajina by rozhodně byla poznamenána více. Nepříjemné je to ale samozřejmě i pro Rusko, protože přes úžiny, tedy Dardanely a Bospor, jak si zajišťuje obchod, vývoz, dovoz, hlavně pro tu jižní část Ruska. Takže obě strany, řekl bych, mají co ztratit, ale popravdě řečeno, že Turecko naléhá na to moratorium, mě vůbec nepřekvapuje, protože před chvíličkou jsme slyšeli, co hlásí Martin z Oděsy, hlavního ukrajinského přístavu, to jest zvýšená frekvence raket, na které Ukrajinci nemají odpověď.
12: Vy jste to trošku naznačil, ale dá se říct, koho by to nejvíc poznamenalo?
16: Já už jsem s tím začal, ale řekl bych, že je tady ještě další věc. Turecko se oprávněně, zejména v tuto chvíli, kdy Rusko a Ukrajina se navzájem oslabují tou vzájemnou válkou, tak se cítí být takovou regionální velmocí, kterou určitě je a chce jí být samozřejmě i v tom Černém moři. To znamená, že vzpomínám si na různé historické příklady, dejme tomu na krymskou válku z let 1854 až 55, kdy Rusku bylo znemožněno mít vlastně vojenskou flotilu Černé moři a stačilo k tomu opravdu uzavřít Bospor a Dardanely. Navíc, když to srovnávám s dalším dnešním důležitým tématem, už doví po koliká týden, tedy s Hormuzským průplavem, ty Dardanely a Bospor se kontrolují daleko snáš než Hormuzský průliv, protože zejména Dardanely, pokud se nepletu, jsou místy opravdu velmi úzké, takže uhlídat je není žádný problém. Koho by to poznamenalo víc, uvidíme také až podle reakce obou těchto států.
12: No a kdy se dá očekávat, že Rusko a Ukrajina na návrh vyhlásit změněné moratorium přistoupí?
16: To jsem docela zvědav. Samozřejmě mě nepřekvapuje, že to není hned, protože obě strany se jaksi potřebují poradit na těch nejvyšších místech. Jak víme, Ukrajina po dlouhou dobu měla v válce na moři, kdy vítězili drony, tak měla docela významnou převahu, čímž například vypudila ruskou válečnou flotilu ze Sevastopolu až někam do Abcházie. Jenže teď, když za prvé Rusové umějí lépe sestřelovat ty ukrajinské drony a za druhé tedy mají tu obrovskou převahu v raketách, tak je samozřejmě otázka, jestli ono se teďka říká, že Putin je přesvědčen, že ve válce má převahu jednoznačně, to jest nejen v Černém moři, ale obecně, takže je možné, že Rusové na to nebudou chtít přistoupit, protože se cítí silní v kramflecích, tak říkajíc, a Ukrajina zase proto, že pro ní je ta cesta jejího zboží, zejména zemědělské produkce, to jest obilí přes úžiny, opravdu osudová a nedá se nahradit ničím. Ani plavbou po Dunaji, ani po železnici. Takže je otázka, jak k tomu obě strany přistoupí a znovu říkám, jsem na to docela zvědav.
12: A také budete vše sledovat a určitě následně i komentovat. Tolik zahraničně politický analytik Libor Dvořák. Díky za to.
16: Naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
12: V 16 hodin 23 minut se podíváme na zprávy, které jste možná také zaznamenali na naší ověřovnu. Když za změnu teplot může člověk, jak je možné, že se otepluje nejen země, ale i měsíc? Víte, na co narážíme? Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom video sdílel moderátor Luboš Ksaver Veselý. No a někteří lidé v komentářích na základě toho začali spochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. Na co přišli, to nám poví redaktor Krištof Jiřík. Ještě jednou hezký den.
18: Hezké odpoledne. Tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé v komentářích si video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí už jen proto, že na měsíci není žádná atmosféra. Vysvětlil to i odborník na měsíc Pavel Gazbil, který působí třeba v brněnském planetáriu a nebo na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovo univerzity.
19: Když už tedy chceme srovnávat prostředí Země s nějakým jiným světem, nabízí se jako mnohem vhodnější planeta Venuše, která má podobné rozměry a také hustou atmosféru jako naše Země. No a tady zjistíme, že povrchová teplota na Venuši je 460 stupňů Celsia jak ve dne, tak i v noci. A to je způsobeno právě složením venušní atmosféry, ve které je vysoký podíl oxidu uhličitého.
18: Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
12: A co tedy za oteplením měsíce stojí?
18: Paradoxně je to nejspíš taky lidská činnost. Ony ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti a ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je aspoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce přeci jen ještě není zas tak dobře známé.
12: A Beneš taky na základě tohoto grafu, který je prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
18: Právě že ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
20: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní, takže v pohodě, ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý a je to NASA do prčic, to je mocná organizace, že jo. A přesto ten graf, protože na první pohled opravdu říká, že když je to tam takhle, tak to nemůže být na Zemi, což je samozřejmě pitomost, že jo. Ale potřebuje to vysvětlení, ale ono je jednodušší prostě ten graf nikterak moc nepropagovat, neukazovat a nechat to být.
18: Beneš tedy ten graf používá jako příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru a proto se raději nezveřejňují. A přesně to se vlastně stalo i s tou jeho přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov nechtěl říct.
12: To byl Krištof Jiřík a podrobnosti najdete v článku na iRozhlasu. Díky.
18: Díky, naslyšenou.
12: Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku je v havarijním stavu. Dělníci musí odtěžit část terénu a vykloněnou zeď opravit. Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují jen částečně. Malá část nádvoří je pro ně uzavřená.
21: Postupně snižujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy, které potom slouží samozřejmě i k datování těch jednotlivých situací.
22: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti, to všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
21: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí. dejme tomu, od konce 15. století až do současnosti v podstatě. Některé ty ražby nám právě i dokáží datovat výstavbu obvodové hradby někam do přelomu 15. 16. století.
1: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
21: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
22: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází. Na identifikaci budou pracovat s brněnskou Masarykovou univerzitou, říká Kolařík.
21: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husických válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání v rámci česko-uherských válek, které probíhaly v 60. letech 15. století. Nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tedy vyloučit, že mohly náležet i švédské armádě, která obléhala hrad Pršty v roce 1645 a zároveň vlastně s Brnem.
22: Hlavní část archeologického průzkumu potrvá nejspíš do 20. srpna. Zeď hradeb má problémy dlouhodobě, vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
3: Ten svah není úplně zajištěný, je to tady na návážkách, takže dochází k sesuvu celé zdi. Před pár lety už hrozilo její zřícení, takže se celá zeď provizorně stáhla ocelovými táhly, které tady jsou vidět.
22: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu.
3: Bude několik metrů ze zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude dáný lehčený materiál. V tomto místě bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
22: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ.
4: Radiožurnál je půl páté. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
23: Teploty budou zítra stoupat na většině území Česka nad 32 stupňů Celsia. O něco chladněji bude jen na severu anebo severovýchodě země a taky v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Sýrie a Rusko se po roce a půl dohodli na budoucnosti syrských základen Tartus a Hmeymim. Obě země v rámci memoranda o porozumění začnou reorganizovat ruskou přítomnost na syrském pobřeží. Informovala o tom syrská agentura SANA. Další podrobnosti neuvedla. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova na Sokolovsku ke stanici Kounice. Nový úsek na bývalé železniční trati měří asi 1,5 kilometru. Cyklisty dovede ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
0: Sport.
23: Fotbalisté pražské Slávie bojují ve třetím kole šance ligy o třetí výhru v tomto ročníku, hostí Pardubice a je u toho reportér Lukáš Michalík.
7: 72. minuta se hraje v Edenu, skóre nerozhodné 1-1, domácí se dostali do vedení v 50. minutě, kdy se hlavou prosadil Chytil, nicméně pardubičtí brzo odpověděli, za necelé dvě minuty se parádní ranou ze střední vzdálenosti prosadil Tomáš Solil. Přímý přenos pokračuje na radiožurnálu Sport z Edenu, Lukáš Michalík, radiožurnál.
23: A zhruba za půl hodiny odstartují utkání Jablonce se Slováckem a Hradce Králové s Baníkem Ostrava. A ve 20 hodin pak nastoupí fotbalisté Artisu Brno proti Sigmě Olomouc.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D4 u Řitky. Na D1 z Brna ve směru do Prahy se zastavuje za sjezdem na Divišov na 39. kilometru. Pomalej se jede v nesouvislé koloně až na konec omezení na Šmejkalce na 24. kilometr. Celé je to na bezmála půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 13. a 15. kilometru se zastavíte, Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jiloviště, zdržení asi čtvrt hodiny. Na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem od konce D3 ze 63. kilometru až do Miličína a pak dál mezi Voticemi a Olbramovicemi. Na silnici 35 ze Svitav ve směru do Vysokého Mýta se popojíždí před Hrušovou, naberete tam asi 15 minut navíc. A na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovém brzdí provoz omezení u Vystrkova, tam je to na zhruba čtvrt hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
23: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami anebo bouřkami i silnými. A teploty zítra 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Vláda Andreje Babiše slíbila, že nebude zvyšovat žádné daně a přesto jich vybere mnohem víc než vláda minulá. Pomoci jí má řada opatření a jedním z těch zásadních je zavedení nové elektronické evidence tržeb pro obchodníky, takzvané EET 2.0. Jak to bude fungovat a jak daňové úřady dokáží více potírat šedou ekonomiku, to je téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Jeho hlavním hostem bude ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Nové EET má do obchodů, provozoven, ale i kanceláří, kde probíhají platby při osobním kontaktu se zákazníkem či klientem, přinést spravedlnost. To znamená zvýšit tlak na podnikatele, aby evidovali své tržby a platili z nich příslušné daně, hlavně DPH a daně z příjmu. Ti, co neplatí, totiž mají neoprávněnou výhodu nižších nákladů. Takové je hlavní vysvětlení ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Proč se má EET od roku 2027 znovu zavést. Při nedávném představení návrhu ministryně také řekla.
5: Evidovat tržby je normální. Není to nic výjimečného a postupuje tak zhruba 20 evropských zemí.
2: Nové EET má být podle ministryně jednoduché a bez dodatečných nákladů.
5: Podnikatelé nemusí pořizovat nové pokladny ani drahý software. Stačí jim stávající zařízení nebo běžný chytrý telefon.
2: Do něj si podnikatelé stáhnou zdarma státní aplikaci, nebudou ani muset vydávat účtenky.
5: Takže diskuze na téma tiskárníček, papíru, mizících dat, všechno máme za sebou, odpadá.
2: Dodala Alena Schillerová a spočítala, že nový systém zvýší příliv daní do státního rozpočtu nejméně o 15 miliard korun ročně. Z EET 2.0 mají mít podle návrhu vlády výjimku pouze podnikatelé, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do 1 milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nebude se také týkat těch, co mají příjmy do 50 tisíc korun za rok. První EET u nás původně zavedla vláda, v níž bylo hnutí ANO, a to před 10 lety. V době covidu ho ale vláda Andreje Babiše vypnula, aby prý podnikatelům ulevila, a následná vláda Petra Fialy celý systém zrušila k 1. lednu 2023. Ve sněmovně to vysvětloval tehdejší ministr financí a bývalý místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.
6: Důvod pro zrušení. První je, že přestanou být drobní podnikatelé, podnikatelé jako celek, s prostými podezřelými, kteří se v režimu 24/7 musí vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, nešidí a že jsou poctiví.
2: Dalším důvodem podle Stanjury byl také fakt, že prudce vzrostl počet bezhotovostních plateb na 60% v roce 2021 s předpokládaným růstem na 80% v roce 2025, takže EET podle něj stejně nedávalo smysl.
6: Jak si jistě všichni pamatujeme, ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostní platbou. Mezitím se taky zavedl institut paušální daně, kde je marginální vliv EET.
2: pro zrušení zákona nakonec hlasovala celá tehdejší koalice, tedy jak Spolu, tak Starostové a Piráti. Proti znovu zavedení EET teď tyto strany brojí z opozičních lavic sněmovny. Podle poslance ODS Jiřího Havránka budou chtít ve sněmovně jednat o změnách.
8: Jak rozšířit například to penzum těch drobných podnikatelů, aby se jich EET netýkala a nepřinášela jim administrativu a popřípadě další výdaje. To jsou věci, kam budeme určitě chtít směřovat naši kritiku a budeme se chtít třeba bavit i o tom, zda opravdu všechny jednotlivé segmenty podnikání, všechny jednotlivé živnosti v tomhle musí být obsaženy.
2: TOP 09 chce návrh nového zákona kvůli evidenci bezhotovostních plateb zamítnout úplně. Podle strany je totiž protiústavní. Ve studiu je se mnou teď ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Funkci získala sice za bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury, byla to ale právě ona, kdo se podílel před 10 lety na zavádění původního systému EET z pozice tehdejší náměstkyně ministra financí Andreje Babiše, z níž ale později odešla. O EET i o tom, jak se zavádí, i jak vlastně funguje výběr daní, ví ale každopádně všechno. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Podle Aleny Schillerové, ale i podle vás, jak jste to i vy sama vysvětlovala nedávno při představení EET 2.0, tak je ten systém jiný a není tedy v rozporu s nálezem Ústavního soudu z roku 2020, jak tvrdí tedy opoziční poslanci teď. Připomenu, že Ústavní soud zrušil tu povinnost podnikatelů evidovat platby kartami a přes banky právě s tím, že stát si tyto údaje dokáže obstarat sám, když potřebuje, a že tedy nemá přinášet vlastně další zátěž na podnikatele. Tak co se tedy teď změnilo, protože tohle podle mě platí pořád?
10: Za prvé potřeba říct, že ten nález Ústavního soudu má asi 55 stran. A vždycky tyhle úvahy soudů, zejména když jsou v ústavně právní rovině, je potřeba číst celé. To znamená, Ústavní soud posuzoval situaci v tom roce 2015, kterou jsme zaváděli v té předchozí evidenci tržeb, a hodnotil, že si nemá a nesmí finanční správa zavést systém na evidování bezhotovostních plateb, ale že se stát má omezit v tom, jaké informace získává sám sebe za předpokladu, že je může získat jinou cestou.
2: No ale to platí podle mě pořád.
10: Ono to neplatí a upřímně řečeno z pozice finanční správy to absolutně neplatilo ani tehdy, protože samozřejmě vždycky ten detail je důležitý. Když my, naši kontroloři, vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa. Ty účty jsou často v zahraničí, protože jsou to různá ta startupová prostředí a podobně, která nám zákazníkům velmi ulehčují život. Na druhou stranu pro finanční správu v tomto už je prostě nedohledatelné, protože za A to míří často do zahraničí a za B ty platby se potom někde agregují a posílají se jako jednou částkou tomu, kdo realizoval tu službu podnikateli, prostě na účet. Takže ta dohledatelnost v dnešním světě, když se podíváme, kam se vlastně ubírá to celé spektrum bezhotovostních plateb, skutečně je iluzorní.
2: Pokud třeba poslanci znovu podají ústavní stížnost nebo žalobu, tak jako se to stalo při tom prvním zavádění EET, tak nepochybujete o tom, že to dokážete obhájit?
10: Ústavní soud je samozřejmě nezávislá instituce a my obrovsky respektujeme. I proto jsme ten nález Ústavního soudu četli velmi pozorně, protože upřímně řečeno, to jsou myšlenky, které jsou velmi nadčasové. To se netýká jenom evidence tržeb. Já jsem přišla ještě jednou do služeb státu právě proto, že věřím tomu, že v dnešní digitalizované době se ta správa daní dá dělat jenom digitalizovaně. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tím, jak my jsme opustili úplně ten koncept toho EET, tak jak byl postavený minule.
2: Že se nezbírají třeba jednotlivé data, žádné identifikační čísla vlastně těch klientů a tak dále.
10: No to se nezbíralo nikdy. Předtím jsme říkali, pokud někdo platí hotově nebo kartou, pak se eviduje. Ukázkový příklad jsou e-shopy. Tady jste zavedli prostě nerovnováhu mezi druhy těch bezhotovostních plateb, protože pokud někdo platil na e-shopu kartou, tak se evidovalo a pokud poslal převodem na účet, tak se neevidovalo. A my jsme tu rovnováhu se snažili srovnat a zároveň jsme říkali, dobře, tak se podíváme, uděláme krok zpátky a podíváme se, kde jsou ta největší rizika krácení daní. A proto je ten koncept postavený jinak a říkáme, zákon definoval takzvanou kontaktní platbu, to znamená z očí do očí, když vlastně ten poskytovatel služby a ten zákazník v tom okamžiku si zaplatí, zrealizují tu platbu, pak se eviduje, ale potom nemůžeme zakládat žádnou diskriminaci mezi druhy těch plateb, protože prostě samozřejmě by to motivovalo k tomu zase obcházení toho zákona, nedávalo by to smysl.
11: Vy jste zmínila, že jste se dívali, kde jsou ty největší úniky. U jaké skupiny podnikání nebo v čem teď vidíte ten největší problém v tom nepřiznávání tržeb? Jinými slovy, jako kde by vlastně to EET mělo nejvíce pomoci?
10: Upřímně řečeno, my, když se díváme na naše data, tak to nepřiznávání tržeb, případně vyrábění nějakých fiktivních nákladů, fiktivních faktur, kopírování účtenek, opakované uplatňování účtenek je obrovský fenomén, který se nám tady rozšířil na tom trhu. Když se díváme na velká data a vývoj vlastně ekonomiky, tak se vyloženě opravdu jako nabízí jmenovat ten gastrosektor. Je to obor, kde opravdu ty úniky nejspíš existují, protože to vidíme na těch velkých datech. Zároveň je to obor, kde ta elektronická evidence tržeb je velmi efektivní. Myslím si, že i proto, nemůžu soudit úvahy politické reprezentace, ale i proto to zpropitne, že tam to opravdu ten efekt bude mít. Bude to mít patrně efekt dost velký, viděli jsme to i minule. A proto já třeba, byť jsem přítel spíš toho, aby se každý spravedlivě podílel na výběru daní nebo na tom, aby ten stát fungoval, tak jsem spíš příznivec osouzení toho zpropitného, aby se prostě ten náraz do těch lidí zmírnil.
11: Čem konkrétně třeba to EET pomůže, když mluvíte o fenoménu falešných faktur nebo umělém zvyšování nákladů, tak proč by to teď ty podnikatele měli přestat dělat? Nebo konkrétní příklad, objednáte si řemeslníka, ve většině případů prostě je to bez papíru na černo, proč on by se teď měl začít chovat jinak?
10: Samozřejmě jsou sektory, kde efekty té elektronické evidence tržeb budou vždycky malé a menší, ale to neznamená, že tam nebudou. U těch řemeslníků tam třeba typicky, já jsem se ptala kolegu a máme takový zajímavý fenomén, že lidi to často dožene. Nám chodí desítky případů podání, řekněme udání, na to, že lidé si nechali něco udělat od řemeslníka, samozřejmě bez dokladu a potom se nedovolali žádné reklamace, žádné opravy těch věcí a tak. A potom jako zřejmě v té bezmoci prostě sednou a napíšou podání na finanční úřad, tenhle řemeslník funguje bez dokladu. Já nevím, já si myslím, že prostě ta praxe se musí někam posunout, ale zároveň bavíme se o sektoru, kdy ten stát má zajímat někdo s velkým obratem, s větším obratem, ne když si někdo vypomůže v rámci sousedské výpomoci, nesmysl samozřejmě. Když si třeba jdete zakládat živnost v různých okolních státech, tak ten stát vám rovnou řekne, tady bys měl mít plus minus takový obrat a plus minus takové příjmy. A my čekáme, že se budeš pohybovat někde v těchhle rovinách. Pokud to tak bude, tak ta informace je zatím nebudeš v hledáčku finanční správy. Tohle dělají u živnostenské úřady, že mají nějakou jako mapu. A mně to připadá velmi fér, že vlastně ta spolupráce nebo ta informovanost toho poplatníka je dobře, tak pokud budu přiznávat svoje tržby, stát vidí, jak asi plus minus by mělo fungovat moje podnikání, tak budu v klidu, nebudu se muset tím dál zabývat.
11: Zeptám se ještě na výjimky z toho EET. Zatím je tam tedy jedna, o které jsem mluvila, to znamená pro ty lidi, kteří jsou teď v režimu paušální daně a mají tržby do 1 000 000 korun. Opozice upozorňuje na to, že jí přijde, že to je velmi úzký okruh lidí a proč tedy zrovna tržby do 1 000 000, když paušální daně se dají platit i s tržbami do 2 000 000. Tak proč jste zvolili zrovna tuhletu výjimku a rovnou se zeptám ještě, co by to znamenalo, kdyby se ty výjimky tedy začaly rozšiřovat?
10: Nemůžu komentovat, jak jsme zvolili, protože to bylo politické rozhodnutí na úrovni stávající vládní koalice, ale můžu k tomu mít tu odbornou glosu. Ona to není výjimka, ona je to v podstatě nabídka, něco v tom smyslu, co jsem říkala předtím, když vlastně připlatíte větší částku daně, protože v té základní paušální záloze jenom 100 korun na daně dneska. Takže v té nabídce je, pokud budete platit 1500, to znamená o 1400 korun měsíčně víc na dani, potom nemusíte evidovat tržby, protože ten stát předpokládá, že toto je nějaký férový příspěvek do fungování toho státu. Elektronická evidence tržeb, aby měla svůj efekt, tak cílí právě do těch subjektů, které říkají, my máme obrat pod něco v České republice pod 2 miliony korun, protože ta předchozí vládní reprezentace nastavila vlastně vstup do režimu plátcovství DPH na 2 miliony korun. A proč ten segment mezi 1 milionem a 2 miliony? My to vidíme, když dostaneme data. Teď jste si mohli všimnout, že vlastně napříč všemi médii rezonovaly naše kauzy, kdy jsme dostali data z mezinárodní výměny informací ohledně těch platform taxikářských přeprava osob. Tam jenom u dvou platform za jeden rok krácení DPH 1 miliarda korun. Zase je to ta vyváženost digitální ekonomiky, snadnost podnikání versus snadnost daňových úniků. My jsme díky tomu viděli, že přesně tyhle firmy, které předstíraly, že mají obraty do 2 milionů korun, vznikaly, zanikaly. A je zatím pár zahraničních osob, v zásadě organizovaný zločin často. A my jsme požádali ty platformy a dostáváme přesně ta měsíční data o tom, jakým způsobem vlastně vyfakturovávají ty provozovatele.
11: Platformy nějak zabere EET?
10: Na ty se to nepoužije právě proto, že my jsme s nimi dokázali uzavřít memorand. Dále je to o tom, že soukromý subjekt s námi uzavře memorandum o tom, že bude poskytovat data a ty částky jsou obrovské. Když si vezmete, to jsou jenom dvě platformy za jeden rok, miliarda na DPHčku. A tam to nedopadá, protože díky tomu konstruktu, který jsme teďka nastavili, vlastně další evidenci nepotřebujeme.
11: Zeptám se, nemáte obavu třeba, že vlastně se tím ještě víc jako podpoří nějaké rozdělování toho podnikání tak, abyste se vešli do toho 1 milionu, jo, že to vyvolá třeba další odchody prostě do té šedé ekonomiky?
10: Nejsem si jistá, jestli to může vyvolat víc, protože tohle je naprosto běžná praxe v určitých segmentech. Finanční správa tady vede řadu soudních sporů ohledně toho, kdy je to ještě fér a kdy už je to obcházení, krácení daní a podobně. Ta judikatura zatím není úplně hojná, ale bohužel je jednou ano, jednou ne. Takže já si myslím, že i jako přínos do té ekonomiky, že se všichni dozvíme, jak nám soudy v tomhle případě, teda nejvyšší správní soud, nastavují ty mantinely. A říkám, v momentě, kdy my tady obrovsky investujeme do umělé inteligence, celá republika vlastně se digitalizuje, všechno se zrychluje, tak finanční správa přece nemůže zůstat někde ve středověku a ta data, která sbírá, jako nesmět používat.
11: Naším hostem je ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Jedním z důvodů, proč se EET zavádí, je právě boj s šedou ekonomikou. To také zdůrazňuje současná vláda, je to její velké téma. Máte nějaké odhady, jak je tedy ta šedá ekonomika u nás velká?
10: My se přiznáme, že neděláme si vlastní analýzy šedé ekonomiky, že spíš sledujeme ty studie, které vznikají za pomoci různých akademických pracovišť. Protože když se na to podíváte, tak typicky jedna z kartových společností si pravidelně dělá tyhle průzkumy. A tam Česká republika vychází, že ten objem šedé ekonomiky je kolem něco pod 14%, 13,7 aktuálně nebo tak nějak. Ale když srovnáte nedávno, zase jedna z poradenských firm publikovala studii a tam je Česká republika někde kolem 7%. A mezi 7% a téměř 14% je teda dost rozdíl. Mm-hmm. A takže podle té metodologie třeba Slovensko vychází, že má menší objem šedé ekonomiky než Česká republika. Intuitivně si troufnu tvrdit, že to je divné, ale to vychází tak dlouhodobě. A vychází to z nějakých metodik, takže my spíš sledujeme ty trendy, kdy ono se to opravdu příliš nezmenšuje. I proto, když se podívám, jakou má technologickou podporu fungování finanční správy, byl to jeden z impulzů, proč jsem se odhodlala ještě jednou přijít pomoci státu. My se sledujeme takzvaný VAT gap, což je vlastně dopočítaná mezera ve výběru DPH, což je pro nás výrazně přesnější, protože to počítá i Evropská komise, počítají to naši analytici a tam nám to vychází plus minus podobně a tam se momentálně někde kolem 8% jakoby nevýběru DPH z nějakého objemu ekonomiky, kde by se to DPH čekalo.
11: Což je v porovnání s ostatními zeměmi zhruba.
10: Tam jsou taky kolem průměru, ale problém je v tom, že ty naše stávající nástroje, což je typicky kontrolní hlášení, došly na hranu svých možností. I proto to EET nám přinese nejenom tu konkrétní kontrolu, ale my vlastně potřebujeme mít nějakou datovou základnu, abychom se fakt na tu ekonomiku dívali jako v globálnějším pohledu a viděli vlastně ty anomálie, tak jak vznikají.
11: Já se ptám na tu šedou ekonomiku, protože vláda hodně spoléhá na to, že se jí podaří zmenšovat a mluvila dokonce až o nějakém bilionu korun, které tam jsou. Teď Alena Šlerová říká, že konzervativní odhad přílivu daní do rozpočtu jenom díky EET a právě tím omezování šedé ekonomiky bude 15 miliard korun. Za vás jako finanční správu je to reálné, že ročně se podaří vybrat o 15 miliard korun více?
10: Já věřím tomu, že ano, za předpokladu, že se udrží ta podoba toho EET tak, jak je navržená. Ono to bylo i minule. Ty zkratky, které vlastně, že tak jako z povahy věci v rámci té veřejné diskuze probíhají, ono to není EET jako EET. Ta minulá logika byla narušená právě tím nálezem ústavního soudu, kde se nám nepodařilo zadefinovat tak, aby ústavní soud neměl k tomu výhrady. A tím, jak nám vypadly ty bezhotovostní platby kartou, tak vypadl ten analytický potenciál. Čímž pádem to zase byl represivní nástroj, náhodné kontroly. Potom jsme četli v novinách takové ty na první pohled jako neadekvátní. Prodáte jednu krabičku tiktaků, dostanete 10 000 pokutu za to, že jste nezaevidoval tržbu nebo nevyvěsil ceduly v provozovně. Jo, za mě úplně jako absurdní přístup, ale vlastně jediný možný, když nám někdo řekl, nemůžete evidovat bezhotovostní platby. Pokud se přeneseme do dnešní doby a řekneme, když funguje digitalizace, ekonomika, musí fungovat digitalizovaně státní správa a finanční správa nejenom v tom, kdy my

0: loňského roku řekla, že Česko je daňovým rájem pro bohaté, že jsme tím pověstní. Nebylo by důležitější začít jinde, než je EET, a to třeba změnou toho daňového systému, aby tedy byl spravedlivější pro všechny, tedy třeba i pro bohaté?
1: Tak my samozřejmě nezačínáme EET a neděláme jenom EET. Já jsem teď 1. března oslavila 3 roky zase v řadách služby státu a my stavíme systémy a děláme obrovské investice do těch technologií a pochopitelně pod tím pracují naši analytici. Takže pro nás to není jako jediný a nemůže nikdy být, protože to nemíří do segmentu, které v úvozovkách můžou tu ekonomiku spasit. Upřímně, přínos toho EET není v tom, že by zachránil státní rozpočet, ale v tom, že věříme tomu, že by se všichni měli nějakým spravedlivým podílem podílet na fungování toho státu, protože co mě třeba osobně vadí, já nechci být žádný moralista, ale když skutečně neustále přibývají v zákoně různá osvobození, různé výjimky a cílí do částí, které z povahy věci jsou u bohatých lidí, ale toho dělníka na pásu, který tam pracuje od nevidím do nevidím a ta práce není úplně jako zábavná a tak toho zdaníme do poslední koruny. Já se dívám na ta osvobození fyzických osob, proto jsem to i glosovala, protože ono už nám to narostlo na nějakých 370 miliard na základu daně, není to daň, jo, ale jestli říkám, že celá šedá ekonomika...
0: To je co za číslo? 370 miliard, to je osvobození...
1: Osvobození příjmů fyzických osob, většina z toho je z různých prodejů firem, které dneska od těch 90. let narostly do miliardových hodnot. Druhá věc je, že si z toho nikdy nevybírali žádné velké dividendy, takže ani ta srážková daň na těch ziscích, které tam byly, jako se nezrealizovala nikdy. Zároveň jsou tam různá darování v rodině, jsou tam dědictví, ale to největší objem tvoří právě tyhle prodeje. A mě děsí ten objem. Že si říkám, dobře, tak to bylo kdysi zavedeno v 90. letech na podporu investování, rozvoje kapitálového trhu. Jsou tam prodeje nemovitostí po určité době, teď po 10 letech, ale zase to jsou investiční nemovitosti, takže ten člověk na to musí mít, aby si tu nemovitost koupil. A já si prostě nejsem jistá, jestli máme ten systém spravedlivě nastavený, protože
0: kdyby se odstranily tyto hlavní výjimky třeba v těch majetkových daních nebo převodních daních, tak by stát mohl získat stovky
1: miliard. No já nevím, já si myslím, že to je jako symbolické, že skutečně jenom tady na těch dílčích převodech, když se bavíme o té šedé ekonomice, tady máme skoro 500 miliard na něčem, co vlastně cílí do nějakých výjimek, které byly nastavovány z úplně jiných důvodů za úplně jiné situace. Takže já si myslím, že tam potenciál určitě je, jenom by to chtělo něco, co v České republice se zpravidla nestává, seriózně si sednout vlastně na ten daňový mix, který tady máme, seriózně si sednout na to, kde ty daně vybíráme nebo nevybíráme a kde bychom je měli vybírat. Jako které ty skupiny bychom měli více chránit.
0: Každopádně to se teď asi nestane, protože vláda slibuje, že žádné daně nezvýší. Naopak chce zavést další vlastně daňové úlevy.
1: Tak jedna věc je programové prohlášení vlády, které vždycky chápu, že je spíš jako vstřícnost vůči těm občanům. Druhá věc je, že kvituji a otázka, jak to dopadne, ale to, že byla finanční správa oslovená, že pokud vidíme nějaké mezery v těch daňových zákonech, tohle třeba za mě jedna z nich, ale my primárně cílíme i do těch velkých firm, do těch korporací, kde máme implementované nějaké mechanismy, aby se nám neodlevaly zisky z České republiky. A prostě ty daňové zákony obsahují určité mezery, kde věřím tomu, že se tam můžou vyskytovat až desítky miliard korun, které nám odtékají z České republiky a kdybychom ten zákon napsali pořádně, tak se to prostě nestane. Takže my jsme, abychom plně nezahltili ministerstvo financí, tak jsme vytipovali z každé té daně pár takovýchto oblastí, kde si myslíme, že by ta legislativní změna měla nastat. To není o tom, že by se zvyšovaly daně, to je opravdu o tom, aby když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo a nebyla v něm s odpuštěním díra jako vrta od stodoly, protože pak zatěžuje to pravidlo akorát ty, kteří podlehnou toho fenoménu zdanění hloupých, prostě radši ty daně budu platit, protože mi to prostě nepřipadá fér, abych je neplatil, nebo mám nějakou obavu, nebo mám nad sebou nějakou korporaci, která ty vztahy se státem chce mít korektní.
0: Díky za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Mluvili jsme v něm s šéfkou finanční správy Simonou Hornochovou o EET a daních. Další díl uslyšíte za 2 týdny. Příští úterý to budeme s Petrem Šimůnkem s pořadem Nic osobního, prostě biznis. Zatím se mějte fajn a poslouchejte Český rozhlas Plus. Zdraví Jana Klímová.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
4: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Ruský útok na Charkov nepřežili 2 lidé, zraněných nejméně 37. Slávia se vrátila do čela tabulky fotbalové šanceligy, vyhrála i ve 3. kole. Pozor na kolonu na D1 z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
4: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 12 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň přestala fungovat elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
7: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roku v Oděse. Bylo to několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
4: Nejméně 2 mrtvé a 37 zraněných hlásí po ruském útoku taky v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska a zaměřuje se na jeho energetickou infrastrukturu. Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm můžou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města jezdí pravidelně tým transfuzní nemocnice Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné ale jen odběry krve. Lidé se můžou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jalůvková.
8: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
9: Sport. Fotbalisté pražské Slávie porazili ve 3. kole šanceligy Pardubice 2-1. Oba góly vršovického týmu dal útočník Mojmír Chytil. Slávia aktuálně vede tabulku nejvyšší soutěže a v případě vítězství se na ní ale může dotáhnout bodově Jablonec, který rozehrál utkání se Slováckem. Stav a čas zápasu řekne reportér Pavel Petr.
10: 4. minuta a stav je nerozhodný 0-0. Hradec Králové Ostrava, Tomáš Borovec.
11: 3. minuta tohoto zápasu, hned po pár vteřinách Ostrava neměli velkou šanci, ale nevyužili, takže Hradec Králové, Baník Ostrava 0-0, z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
9: A od 20 hodin budou na závěr 3. kola fotbalové šanceligy hrát ještě fotbalisté Artisu Brno se Sigmou Olomouc.
5: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D4 před Jílovištěm. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru se zastavíte, následná kolona pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr. Celé je to na zhruba půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, naberete asi 20 minut navíc. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy se zastavuje na konci D3 na 63. kilometru. Nesouvisle se popojíždí až do Miličína, silnější provoz je také dál mezi Voticemi a Olbramovicemi. Na silnici 35 z Moravské Třebové směrem do Svitav opatrně na průtahu Litomyšlí. Před Lídlem řeší nehodu a začíná se tvořit kolona. A na silnici 366 mezi Kostelcem a Prostějovem zasahují u nehody. Motorky a osobního auta vytýkají tam provozní kapaliny, místem se projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami anebo bouřkami i silnými. Teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: A to v neděli 9. srpna a teď po 17. hodině máme připravená třeba tato témata. Více než 3 roky války v Súdánu ničí životy milionů lidí a podle OSN ohrožují budoucnost celé generace dětí. Proč se konflikt stále nedaří zastavit? Francie jde do boje proti podvodníkům po telefonu, kteří lákají ke koupi předraženého zboží a nebo lákají z lidí peníze. Jak bude zákaz vypadat a jak ho bude stát vymáhat? Co se stane sněžní věží dolu František v Horní Suché a co bude s těmi ostatními? To je jen stručná nabídka následujících téměř 30 minut a příjemné nedělní odpoledne u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Štěpánka Martanová.
5: Odpolední Plus.
13: A máme tady první a velmi vážné téma. Válka v Súdánu ohrožuje budoucnost celé generace. To řekla náměstkyně generálního tajemníka OSN Amina Mohamedová. Vyzvala proto k obnovení úsilí o ukončení konfliktu. Nejméně 8 milionů dětí školního věku zůstává mimo výuku a jen v Darfuru byly téměř 3/4 škol poškozeny, zničeny anebo jinak vyřazeny z provozu. Konflikt mezi súdánskou armádou a polovojenskými jednotkami rychlé podpory. Přitom trvá už více než 3 roky a dosavadní pokusy o jeho ukončení selhávají. Spojené státy teď znovu prosazují 90-denní humanitární příměří. Do vysílání teď zvu afrikanistku Lindu Pirknerovou. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne.
13: Paní Pirknerová, OSN teď varuje, že válka v Súdánu ohrožuje budoucnost celé generace. Co si pod tím máme konkrétně představit po více než 3 letech bojů, jak rozsáhlá je ta humanitární krize v současnosti?
14: Já myslím, že ta humanitární krize, která v té zemi je, tak je pro nás naprosto nepředstavitelná. Ta země je naprosto v rozkladu. A ačkoliv v poslední době se objevují zprávy, že třeba situace v Chartumu je o něco lepší. Dokonce se otevírají třeba první hotely, které mají ambici lákat turisty. Stěhují se třeba ambasády z Súdánu, což je druhé největší město v Súdánu na pobřeží, kde ta situace vlastně je o něco lepší. Tak a to je podle mě zásadní, nikdo nechce do té obnovy země vlastně investovat, protože převažuje strach z toho, že jsou to jednoduše řečeno vyhozené peníze. A o tu rekonstrukci, ano.
13: Pardon, pojďte.
14: O tu rekonstrukci nemají zájem ani Spojené státy americké, ani Saúdská Arábie, což jsou dva takový hlavní aktéři, kteří dlouhodobě projevovali nějaký zájem do té země prostě investovat prostředky, ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů.
13: Vy jste řekla, že ta země je v rozkladu, jak tedy ta současná humanitární krize se promítá do toho každodenního života Súdánců, co do dostupnosti jídla, zdravotní péče nebo právě už zmiňovaného vzdělávání.
14: Myslím, že na vzdělávání nikdo ani příliš nepomýšlí. Jde o zajištění takových těch úplně elementárních potřeb, jako je jídlo, jako je zajištění jako přístupu k elektřině, nějakému jako základnímu fungování. zcela je rozložená logistika a infrastruktura v té zemi. Jenom když se podíváme na Chartum, tak tam je obrovské množství nevybuchlé munice a udává se, že zhruba jenom 1% území toho města tak je v uvozovkách vyčištěno do té míry, že se tam jde bez problému pohybovat. Takže o nějakých veřejných službách typu zdravotnictví nebo zajišťování vzdělání, tak si lidé i v Chartumu můžou nechat vlastně jenom zdát. Hmm.
13: V Súdánu se tedy válčí už přes 3 roky. Proč podle vás právě teď někteří analytici, na které odkazuje britský magazín Economist, mluví o možném okně pro to příměří?
14: Já si myslím, že zásadní je, že ta válka nikoho už vlastně příliš nezajímá. A že vlastně jsme, máme pocit, že ta válka vlastně je daleko, že odehrává se těch konfliktů zkrátka příliš, že odehrávají se také jako mnohem důležitější konflikty, ať už Ukrajina nebo Gaza nebo Irán. Spojené státy americké nemají na Súdán čas a věří, že Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty si tu situaci prostě vyřeší nějakým způsobem sami. A to, že se v pravidelných cyklech vždycky objeví, já bych řekla až takový výkřik ze strany OSN nebo humanitárních organizací, že prostě situace v Súdánu je neudržitelná, tak to neznamená, že se té situaci bude reálně věnovat větší pozornost. Hmm.
13: Ten konflikt začal bojem o moc mezi súdánskou armádou a polovojenskými jednotkami rychlé podpory. Postupně se rozrostl v jeden z nejničivějších konfliktů současnosti, co dnes po více než těch 3 letech válku udržuje především.
14: Já bych řekla, že to je trošku proměna toho způsobu válčení. A je to vstup mimo jiné dronu do toho konfliktu, protože v dubnu 23, když ten konflikt začal, tak drony vlastně vůbec v tom konfliktu neexistovaly a nehrály roli. Postupem času vidíme poměrně dramatický nárůst počtu využívání dronů a útoků drony, což ten konflikt činí vlastně méně prediktabilní. My prostě nevíme, kde drony zaútočí a hodně to závisí na dodávkách od poskytovatelů těch dronů. A těmi zeměmi, které jsou ochotny drony dodávat, jedné z těch stran toho konfliktu, tak je střídavě Turecko, střídavě Rusko a střídavě nějací prostředníci. Takže to, že ten konflikt jaksi stále probíhá a já si myslím, že vlastně probíhat bude i nadále, pokud se nezmění něco zásadního a to je vnímání Súdánu, který leží u Rudého moře jakožto základního bezpečnostního stavebního kamene vlastně v té infrastruktuře toho Rudého moře, tak zkrátka drony ukazují to, že ten konflikt se vlastně může neustále prodlužovat, že se jednou může dostat na území, kde vlastně původně nebyl a že ta prediktabilita toho vývoje je vlastně velmi nejasná. Hmm.
13: Vy jste říkala, že ta válka už téměř nikoho nezajímá. Kdo má v tuto chvíli ale největší možnost přimět obě strany k ústupkům a co by proto musel udělat?
14: Určitě jsou to Spojené státy americké, ale Donald Trump dává jasně najevo, že je mu to celkem jedno, protože má zájmy někde úplně jinde. A co by mohlo vlastně situaci v Súdánu pomoct, je to, že ten konflikt s Iránem, o kterém mluví všichni i Donald Trump pochopitelně, tak se přelévá do oblasti Rudého moře a má dopad vlastně na bezpečnostní stabilitu rohu Afriky. A vlastně to uvědomění si, že Rudé moře je prostorem, který by nás měl bezpečnostně zajímat a že je místem, o které se Spojené státy americké jak si mají zasazovat, tak to je to, co by mohlo vtáhnout ty další aktéry do hry a řešit tu situaci v regionu a ve prospěch Súdánu nějakým konstruktivním způsobem. Mm-hmm.
13: Takže ten současný konflikt může, tedy myslím v tom Iránu, to rostoucí napětí v Rudém moři nepříjemno ovlivnit tedy i tu válku v Súdánu. A co by teda muselo nastat, změna zájmu Saudské Arábie nebo Spojených arabských emirátů podle vás?
14: Obě ty země o vývoj Súdánu mají zájem. Tam jde o to, jakým způsobem ho budou schopny koordinovat, protože ty země stojí historicky od začátku toho konfliktu proti sobě. A zároveň by bylo vlastně dobré si uvědomit, že Hutiové, o kterých mluvíme v souvislosti s Jemenem a jsou podporováni dlouhodobě Iránem, tak mají své zájmy a mají své vazby právě na Súdán. A to je vlastně prostřednictvím spolupráce Hutiů s těmi jednotkami RSF, těmi jednotkami rychlé podpory, což jsou ty paramilice, které právě obsadili mimo jiné Darfur a které jsou dál vlastně jako navázány třeba na paramilice působící v Libii a které jsou navázány vlastně jako na Haftara. A ti všechny tyhle ty paramilice, které v tom regionu působí, tak jsou ať už přímo nebo nepřímo navázány na Rusko. Takže pokud my budeme tu situaci v Súdánu interpretovat i optikou toho vlastně jako zástupného konfliktu, který se nám přímo odehrává tady v Evropě, tak by to mohlo změnit vnímání té situace. Hmm. Ale stále platí, že pro nás, jako pro Evropu, je to prostě geograficky daleko a máme pocit, že se nás to nedotýká.
13: 3 roky trvající konflikt v Súdánu jsme probrali s afrikanistkou Lindou Picknerovou. Díky za to a hezký zbytek dne.
14: Pěkné odpoledne.
13: Je 17 hodin a 15 minut a posloucháte Nedělní odpolední plus. Francie od úterý zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je chránit zákazníky před škodlivými a podvodnými praktikami některých obchodníků. Na nevyžádané telefonáty se roky stěžovali francouzští zákazníci. Od úterý je budou moci nahlásit na speciálním webu. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Marcel Faltis. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
13: Jak velký problém nevyžádané obchodní telefonní nabídky ve Francii představují?
15: Jednou týdně takový telefonát obdrží asi 75% Francouzů. Za poslední rok se navíc situace zhoršila a spotřebitelé hlásí dvojnásobný nárůst podvodných telefonátů. Podle francouzského rozhlasu některým lidem volají obchodníci nebo podvodníci i častěji než jenom jednou týdně.
16: Myslím, že denně obdržím 2 až 3 takové telefonáty. Často mi připadá, že to jsou předem nahrané hlasy, které poté při telefonátu někdo pouští.
15: Řekl rozhlasu jeden ze spotřebitelů. Lidé se na takové telefonáty dlouhodobě stěžovali a vláda Emmanuela Macrona proto přijala zákon, který prodej po telefonu od úterý prakticky zakázal. Budou ale existovat výjimky, pokud člověk například při nákupu, dejme tomu v obchodě s elektronikou, udělí na formuláři souhlas, že si přeje, aby ho obchodník v budoucnu kontaktoval s nabídkou jiného, třeba nějakého lepšího zboží, tak může. Už tam ale musí být ten výslovný souhlas. Bez předchozího souhlasu už ale firmy lidem moci volat nebudou, pokud tedy nechtějí zaplatit pokutu. Pokud přece jenom někdo takový telefonát zkusí, tak ho poté může spotřebitel nahlásit na speciální webové stránce.
13: A co firmám hrozí, pokud ten zákaz poruší?
15: Zatímco jedincům hrozí pokuta 75 tisíc eur, tedy skoro 2 miliony korun, u firem už je to 375 tisíc eur, tedy něco přes 9 milionů korun. A to jenom za jeden takový telefonát. Už teď mohli lidé ve Francii svoje číslo zapsat na seznam, pokud se chtěli obchodním nabídkám po telefonu vyhnout. Podle webu deníku Le Monde call centra tyto seznamy ale stejně často ignorovali. Loni například firma se sídlem v Irsku dostala od francouzských úřadů pokutu 6 milionů eur, tedy skoro 150 milionů korun za to, že tento seznam ignorovala. Podobné seznamy pod hrozbou vysokých pokut existují i v jiných zemích, například ve Spojených státech, Kanadě nebo Velké Británii. A v Německu už funguje podobný zákon, jako teď začíná platit ve Francii od roku 2009.
13: A Marcele, jaké taktiky podvodníci používají?
15: Nejčastěji to jsou taktiky založené zejména na vytvoření důvěry a následném tlaku. Podvodník se často vydává třeba za banku, státní úřad, pojišťovnu, energetickou společnost nebo třeba telefonního operátora. Tvrdí, že třeba na účtu objevil podezřelou transakci, že člověku hrozí pokuta, má nárok na vrácení peněz anebo je problém s jeho zásilkou. Cílem je získat osobní anebo bankovní údaje. Obzvlášť zranitelní jsou starší lidé, které se podvodníci snaží zmanipulovat tím, že jim třeba řeknou, že jsou ve věku jejich rodičů, že jim jejich hlas připomíná maminku a tak podobně. Po takovém telefonátu, který někdy může trvat třeba i 2 hodiny, jak upozornil francouzský rozhlas, jsou poté lidé otevřenější přistoupit na nějaký obchod, za kterým se ale skrývá podvod.
13: Tolik k omezení nevyžádaných telemarketingových hovorů z Francie. Náš kolega Marcel Faltis, hezký den, díky.
15: Díky, hezký den.
17: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
13: A na Plusu teď míříme do Polska, protože v desítkách měst po celé zdejší zemi začaly protesty proti nenávisti. Jejich účastníci pod heslem Nebuď lhostejný chtějí upozornit na rostoucí fyzickou a verbální agresi namířenou proti Ukrajincům a jiným menšinám. Shromáždění ve Varšavě na Hradním náměstí sleduje naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobrý den.
18: Dobré odpoledne.
13: Katko, jak protest vypadá?
18: Ten protest je velmi poklidný. Tady na náměstí u Varšavského hradu nebo paláce se sešly stovky lidí. Další stále ještě přichází většinou s vlajkami, a to jak těmi polskými, tak ukrajinskými. Někteří přišli i s transparenty, například My s vámi je tam napsáno, nebo With you s Ukrajinou. Také přichází s květinami, hlavně se slunečnicemi, které jsou považované za symbol Ukrajiny. Zatím tedy je tady takové malé pódium, na kterým promlouvají ti organizátoři dnešních protestů. To samé se děje i v desítkách dalších měst po celém Polsku, například v Jelení hoře, ale také v Poznani, v Gdaňsku, v Opolu nebo třeba v Bydhošti.
13: Můžeš prosím připomenout některé z těch incidentů, které se v posledních týdnech staly?
18: Tak asi tím nejprobíranějším, který vzbudil opravdu největší odezvu v polské společnosti, byl slovní útok na školačky jedoucí v městském autobuse v Bílsko-Bělé. Pracovník dopravního podniku, který jel tím autobusem jako pasažér, tak urážel asi 12-leté dívky, které se mezi sebou bavily ukrajinsky. On jim vzkazoval, že potáhnou zpět na Ukrajinu a že jsou to zpratci žijící za polské peníze. Ještě dříve se stal velmi vážný incident tady ve Varšavě, kdy po napadení skupinou mladých lidí mladý Ukrajinec skončil v nemocnici s prasklou lebkou. Druhého chlapce nebo mladého muže se pokusila ta skupina přehodit přes zábradlí do řeky. Nejnovější případ, ten se stal ve Vratislavě minulý týden, kdy skupina mužů napadla venku na ulici mladý pár jenom za to, že na ně předtím v obchodě promluvil s ukrajinským přízvukem.
13: Odborníci, ale také pořadatelé viní z nárůstu antiukrajinských nálad polské politiky. Proč?
18: Ty antiukrajinské poznámky nebo obecně ta rétorika byla velmi silná už během loňských prezidentských voleb, během té kampaně, kdy někteří kandidáti, včetně současného prezidenta Karola Navrockého, tvrdili, že Ukrajinci mají v Polsku na úkor Poláků jisté výsady a že to musí skončit. Situace letos potom výrazně zhoršil fakt, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiznal jedné ze speciálních vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Jejich členové se podíleli na volyňských masakrech. Od té doby polští, hlavně opoziční politici, například prohlašují, že Evropská unie by měla přestat Ukrajinu podporovat, dokud Kyjev nezmění svůj postoj a přístup k Polsku. A ta antiukrajinská karta bude velmi silná, jak se ukazuje i v blížících se parlamentních volbách. Například jí bude hrát Právo a spravedlnost, jak už si můžeme poslechnout od jejího člena Tobiaše Bochenského.
19: Aby střední a východní Evropa zůstala bezpečná a svobodná, Ukrajina musí zvítězit. Ohledně toho jedním z prvních jasných rozhodnutí bude deportace Ukrajinců v odvodovém věku, kteří v Polsku nepracují legálně. Budou mít příležitost bojovat za svou vlast, aby ta příšerná válka rychle skončila. Polský stát tomu rozhodně, kategoricky a nekompromisně pomůže.
18: Tento výroky někteří politici z opozice označili za cynický. Zaznělo to tedy v pátek na politickém nebo stranickém setkání Práva a spravedlnosti, kde strana představovala svůj program právě před blížícími se volbami.
13: A Katko, jak se pátrací a exhumační práce na Volyni vyvíjejí?
18: Nakonec srpna je plánovaný pohřeb 55 Poláků, které polsko-ukrajinský tým našel v masových hrobech během exhumací ve Voliostrovické a v Ostrůvkách. Ty exhumační práce trvaly asi 3 týdny a skončily teprve tento pátek, 7. srpna. Ukrajinský institut paměti národa dnes také oznámil, že vydal schodu k dalším pátracím a exhumačním pracím, a sice ve vsích zaniklých vsích Ulgy a Huta Peňacka. Jak jsem se o tom bavila se zástupci z Polského institutu národní paměti ještě ve Woli Ostrověcké, tak archeologické práce by tam mohly začít už na přelomu srpna a září. Na konci srpna také obnoví pátrání v jiné vsi, a sice v Kužnikách. Takže ty práce zrychlují, jak před několika týdny slíbila ukrajinská prezidentská kancelář, trošku také ve snaze uklidnit ty rozbouřené polsko-ukrajinské vztahy.
13: Protesty nejen o hleně nenávisti zmapovala v Polsku naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky za to.
18: Naslyšenou.
13: Je 17 hodin a 24 minut a stále posloucháte nedělní Odpolední plus. Těžební věž dolu František v Horní Suché se začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec. A také jediná, která má zůstat stát pro další generace. Radnice chce ve vysoké budově zřídit kulturní centrum s jednou z nejvyšších vyhlídek v Moravskoslezském kraji.
20: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže. Jde vlastně o likvidaci havarijního stavu a především cílíme na to, aby budoucí návštěvníci, kteří se budou pohybovat po rekonstrukci v okolí věže, aby byli zcela bezpeční.
21: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Suť pak padá z výšky na zem.
20: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. V podstatě ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
21: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
22: Tady v tomto jihozápadním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala v podstatě bezbariérová.
21: Střecha je ve výšce 85 metrů. Pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
22: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
21: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště. Vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché Natálie Janešková, Český rozhlas.
13: A před půl šestou stihneme ještě jedno téma. A když je teď léto a doba dovolených a cestování, tak jste možná přemýšleli, jak se cestovalo v minulosti, jak kdysi třeba cestovala šlechta a co obnášela návštěva králů a císařů. Právě i na tyto otázky odpovídá nová výstava s názvem Veličenstvo před branami, a to na zámku Jindřichův Hradec. Ten patřil od 16. století do poloviny 18. k nejvýznamnějším zastávkám habsburských panovníků, a to na cestě mezi Vídní a Prahou.
23: Teď jsme přišli vlastně do jedné z několika částí výstavy, která se jmenuje Veličenstvo před branami, Jindřichův Hradec jako zastávka i cíl na cestách panovnického dvora.
24: Kastelán Jan Mikeš ukazuje úvodní místnost nové výstavy rozprostřené v druhém patře Adamova stavení Jindřichohradeckého zámku. Panovnické návštěvy, které byly ubytované právě v této místnosti, připomíná třeba ukázka barokní císařské ložnice.
23: My jsme se pokusili navrhnout podle inventářů, jak vlastně ta místnost mohla vypadat. Měla velikou postel s nebesy spolu s nějakým sedacím nábytkem a těch panovníků, kteří tady přespávali, byla opravdu celá řada. Například to byl císař Leopold I.
24: Pobyty českých králů, císařů a členů habsburské dynastie na Jindřichohradeckém zámku přibližují i vitríny s předměty související s cestováním a následným průběhem panovnických návštěv.
23: Tady třeba před námi je skutečně luxusní pánské sedlo, které připomíná to, že tak, jak my si představujeme cesty panovníka, to znamená v tom kočáře, tak že tomu tak nebylo vždy. Protože vlastně daleko pohodlnější byla vlastně jízda v sedle.
24: Přicházíme k vitríně, ve které je možná nejzajímavější předmět celé výstavy.
23: Na první pohled vidíme takový malinký hrneček, koflík, přímo z osobního majetku císařovny Alžběty Kristýny, manželky Karla VI., který používala při své kůře v Karlových Varech. On je vlastně pomalovaný úplně ze všech stran. Vidíme tam třeba výjev z lovu na medvěda, protože Alžběta Kristýna byla nadšená lovkyně. Teď jsme se ocitli v druhé z výstavních místností.
24: Další část výstavy připomíná návštěvu arcivévody Františka Ferdinanda a zachycuje posun cestování šlechty do začátku 20. století.
23: Vidíme tady třeba kazetu s cestovní soupravou na čaj. Máme tady opravdový unikát, jednu z několika málo zachovaných uniform, které osobně arcivévoda Ferdinand používal. Hůl, která dokonce je vlastně tady i z fotografií.
24: Přesouváme se do poslední místnosti, ve které lidé uvidí repliky korunovačních klenotů.
23: Je to výstava, která se jmenuje České korunovační klenoty na dosah. Myslím si, že je

0: spojení právě těch korunovačních klenotů a vyprávění o těch panovnických cestách zcela na místě. Jsou to skutečně mistrovské repliky provedené do nejmenších podrobností blatníkem Jiřím Urbanem, který se podílel i na restaurování těch původních klenotů.
1: Výstava Veličenstvo před branami je zájemcům přístupná denně od 10 do 16 hodin až do 1. listopadu. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Radiožurnál Půl šesté. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
4: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhli i policisti. Zaměřili se na turisty. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území a nebo rozdělávali ohně. Íránský prezident Masud Pezeškian se minulý měsíc údajně setkal s nejvyšším duchovním vůdcem Mujtabou Chameneím. Informovala o tom iránská státní média. Schůzka se podle nich týkala vojenských záležitostí, ekonomiky anebo hospodářských vazeb se zahraničními partnery. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. Je to o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starších 10 let. Sport. Slavia porazila Pardubice 2-1 ve třetím kole fotbalové šance ligy a vrátila se do čela tabulky. Teď hraje Jablonec se Slováckem a je u toho reportér Pavel Petr.
5: 32. minuta, platí nerozhodný stav 0-0, zápas Hradec Králové, Baník Ostrava a Tomáš Borovec.
6: 31. minuta, Hradec Králové vede díky Slončíkovi nad Baníkem Ostrava 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: A od 20 hodin bude Artis Brno hostit olomouckou Sigmu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 před Velkým Meziříčím a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Tasov. Na 150. kilometru se srazila 2 osobní auta, blokují levý průch a tvoří se kratší kolona. D1 ještě jednou směrem do Prahy, zpomalte před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, zdržení je asi půl hodiny. Na dálnici D4 s Příbrami směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 13. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba čtvrt hodiny. Na silnici 20 z Písku ve směru do Prahy nám hlásíte komplikace a průjezdní pouze levý pruh u nájezdu na D4.
9: Jsou tam hasiči, je to dobře označené, vzniká tam kolona, je tam převrácené auto na bok a další poškozená vozidla.
8: A na trojce z Tábora ve směru do Prahy se zastavíte na konci D3 na 63. kilometru, pomalej se jede až do Miličína a silnější provoz je také mezi Voticemi a Olbramovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, v údolích ojediněle až na 12. Zítra má být ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, jinak čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky, ty můžou být i silné. A teploty 31 až 36, na horách zítra většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Člověk je ve svém lidském snažení tak malý a malicherný, že je směšný. Proto humor je v každé situaci zcela na místě. A humorem se dá bojovat s věcmi, které vás přesahují, říká architekt a herec David Vávra, který je hostem Osobnosti Plus. V Karlových Varech, odkud dnes vysíláme, je kvůli digitalizované verzi filmu Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam. Proč se film nejdřív nesměl vysílat a nakonec skončil jako nominovaný na Oscara? A čím může oslovit současné třicátníky? Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
7: Osobnost Plus.
1: Pane Vávro, film Kopytem sem, kopytem tam se natáčel přímo tady, v Karlových Varech.
10: No nevím, jestli tady v tom našem studiu, ale tady asi tak tamhle možná taky někde.
1: Tak jaké to je vrátit se na místo činu? Je to skoro 40 let necelých, ale ano. Takhle dlouho, jak jste si užil premiéru digitalizovaného filmu?
10: Tak jsem měl trochu obavy, ty se naplnily, protože člověk, jak jste řekla, je směšný a zvláště my se jeden druhému smějeme, když hrajeme ty vážné pasáže. Když už jde jako o život, tak to je pro nás ta největší taková baziliškovská radost. Vždycky na druhého a sám potom každý za sebe trpí.
1: A co trocha nostalgie? Dostavila se?
10: No to samozřejmě, ale s tou jsem nějak počítal.
1: Až se vás někdo, kdo ten film ještě neviděl a uvidí ho, zeptá, o čem to je, jaký je to žánr, co to je, protože ona je to z mého pohledu hodně dlouho komedie, ale pak je tam najednou obrovský střih.
10: No, otázka je, jestli ten střih tam má být, že jo, ale tak nás to v té době, když se to točilo, tak to byla součást našeho života, naší drzosti, naší věčné radosti. A paní režisérka si myslela, že natočí psychologický film. Ale pak po týdnu natáčení se mnou zjistila, že psychologický film to nemůže být. A že to, co děláme v zákulisí a jak si říkáme různé říkanky, především z divadla Sklep, jsou vlastně daleko zajímavější než to, co děláme před tou kamerou. Tak tam se samozřejmě snažila čím dál tím víc dostat to, co se děje kolem ní a vlastně občas jsme tak jako potlačovali ten scénář.
1: Jak na Věru Chytilovou vzpomínáte, protože Milan Steindler přišel s veselou historkou na premiéru, Tomáš Hanák o ní říkal, že v podstatě ta byla geniální osobností, která měla vždycky pravdu, tak jaká byla Věra Chytilová režisérka?
10: No, vlastně fantastická. Na jedné straně nás stírala, ale jak jsme byli my tři, tak zase na nás neměla. A tady ráno zaznělo, že vlastně to byla maminka a byla to vlastně maminka.
1: Měl jste pocit, že to je vaše maminka?
10: Ano, měl jsem pocit, že to je maminka, protože vlastně nás měla ráda. A ten způsob, aby z nás něco dostala, byla tou i trýzní, že pustila kameru, která byla vzdálená 20 cm od mého obličeje a snažila se, abych vlastně prožíval, co slyším v telefonu. A říkala, nevěřím, přidej, šmíráku, je to trapný, jo? A tím mě vlastně dokázala vybudit, že já jsem furt musel hledat něco nového. A potom v jednom z dalších filmů mě takhle nechala taky a kamera běžela půl hodiny a ona, proč je tady ten obraz? Proč má místnost v okno? Jo? Takže já jsem pak křičel z okna a tak, jo, ale a pak řekla, no vidíš, jakou práci mi dá z tebe něco vyždímat. Čili ona chtěla pro svůj film a protože měla představu toho, jak její film má vypadat, který možná byl trochu někdy i odlišný od naší představy, ale ona byla ta režisérka, proto používala tyto metody.
1: Proč ona vlastně sáhla do divadla Sklep tehdy? Po vás, Tomáši Hanákovi a Milanu Steindlerovi?
10: No, protože ona vždycky, když vlastně bylo něco netradičního, jako byl třeba Bolek Polívka nebo další vlastně herci z Ypsilonky, a tak vlastně ona tak to tím dlouhým prstem rukou takhle přitáhla k sobě a jako citron to takhle vyždímala ten extrakt z toho.
1: Kdybyste měl točit film podobný jako je Kopytem sem, kopytem tam o dnešní době, o dnešních třicátnicích, jaký by to byl film? Čemu byste se vysmáli, zasmáli? Nebo na co byste chtěli ukázat?
10: Prosím vás, já nemám rád spekulativní otázky. Já vždycky vám můžu na to odpovědět, co já teď dělám.
1: A víte, co dělají dnešní třicátníci?
10: No tak mám děti.
1: Tak co dělají?
10: Jo. A tak jako žijou podobně veselé, jako jsme byli my, ale možná, že jejich přístup je zodpovědnější.
1: Takže ten sex, nespoutaný alkohol, všechny ty vztahy pochopili by to dneska, nebo chápou to? Takže jste takhle žili, nebo že se takhle možná žilo v té době?
10: My jsme spíš obrazem společnosti, ne, že by jsme to přímo byli. Milan Steindler řekl, aspoň viděli, jak my jsme se chovali úplně stejně. Já jsem mu říkal, Milane, dej tam trochu filtr do toho, jako. Přece jenom to nebylo úplně takhle, jo. Takže, ale zdají se mi, že jsou svobodnější a my jsme trošku byli tím bolševismem takový jako chudáci, takový jako opravdu, ale zase jsme měli srandu ze všeho, tak jako nevím. Měli jsme velice jednoduchého, lehce poznatelného a již tak nebezpečného, ne nebezpečného nepřítele, který byl komunismus. Hmm. Oni to mají horší, protože mají svobodu a ty nepřátelé se schovávají v různých místech společnosti a pak na vás jako zaútočí, no.
1: Jak se potkal pohled na svět Věry Chytilové s poetikou divadla Sklep?
10: No právě si myslím, že se moc nepotkával někdy, ale samozřejmě ona pak ho chtěla víc a ostatní sklepáci, ty nám vlastně to zakázali. Nám víceméně zakázali v tom hrát a Tomáš Vorel zavolal paní režisérce a říkal jí, paní režisérko, to jsou moji herci a teď točí film Pražská pětka a já vám zakazuju, aby hráli ve vašem filmu, protože náš film bude generační výpověď. A ona mu říká, prosím vás, pane Vorel, co si myslíte? To mi zakazují akorát komunisti. Jo, ale nakonec jsme tam hráli a i ten Tomáš Hanák, který tomu obětoval teda hlavní roli v tom porevolučním filmu, teď si nespomenu, jak se jmenoval, byl to dřív Inja a pak to nějak mělo jiný název, tak vlastně za trest nesměl v tom filmu hrát v Orlově.
1: AIDS bylo tehdy tabu. To bylo tabuizované téma. Co jste o něm věděli vy, když jste o něm točili film?
10: No, asi to, co vy tenkrát, tak si vzpomeňte.
1: No mě bylo 16, já jsem o tom nevěděla moc.
10: No ale tak vám to říkali třeba ve škole, ne? Nebo ne. Ne, neříkali. To, vlastně ono se tenkrát o sexu nemluvilo, že jo?
1: Nemluvilo. Ani o AIDS, ani o sexu, ano. Ani o nespoutaném sexu.
10: Ano, ano. Mí rodiče mi taky moc jako neškoli v těchto otázkách.
1: Takže i pro vás to byla trošku novinka, to, co...
10: No tak jsme to asi jako věděli, co to znamená, no. Ale vím, že měl jakoby morální dopad ten film, že řada lidí, když ten film viděla, tak si řekla, my takhle žít nebudeme. Mm. Je to nebezpečný.
1: Myslíte si, že i pro dnešní generaci je pořád HIV a AIDS takový strašák, jako byl v těch 80. letech, 90. letech?
10: To já nevím.
1: Nevíte, nemluvil jste o tom se svými dětmi?
10: Nijak ani ne.
1: Ani o sexu, ani o HIV?
10: No vidíte, jsem špatnej. Ne?
1: A AIDS a HIV, to bylo i politicky citlivé téma. Režim tehdy tajil, že třeba na AIDS zemřel krasobruslař Ondřej Nepila. Tušili jste, jaký ten film způsobí poprask? Protože to byl poprask. On nejdřív skončil v Trezoru, že se nebude vysílat, nakonec se dostal jako nominant na Oscara, takže to mělo takový velmi dynamický...
10: On byl nominant na Oscara?
1: No byl mezi tím uším jako výběrem těch filmů.
10: Jo, to tady slyším poprvé, já si to všimnul, když jste to uváděla.
1: Nebylo to v tom výběru, že se jo, uvažovalo o tom. Mhm.
10: Jo, to je zvláštní. Tak děkuju, to je zajímavá informace.
1: Bylo tam i několik protirežimních narážek. Čeho se podle vás ta cenzura bála úplně nejvíc?
10: Já bych řekl, že přímo paní Věry a její osobnosti, protože ona byla schopná si počkat třeba na soudruha Millera, který byl na UV zodpovědný za kulturu, přivezla tam své děti a vytáhla ho z 603 a říkala, tohle je pán, který mě zakazuje točit filmy a kvůli tomu vy nemáte hračky, jo. A manželka volala, on je po 6 infarktech a tak, jo. Takže ona dokázala vlastně jít s nima do celá teda drsný konfrontace. Na druhé straně teda oni se jí zase odvděčili tím, že směla točit jenom v zimě, kdy nikdo nechtěl točit, protože jsou dny krátké a je zima, takže proto je Kalamita, že jo, a všechny tyhle filmy jsou vlastně točený a i vlastně částečně kopie, to je taky zimní film.
1: Tam je dost sněhu. No. Čím myslíte, že by mohl ten film oslovit dnešní třicátníky? Jestli vůbec ničím.
10: Já jsem vám řekl, jako, že ty spekulativní nevím.
1: Ne, to není spekulativní otázka.
10: Já dobře nevím.
1: Máte děti, nevím. Máte děti v tom věku, tak myslíte
10: si... Já jsem se syna ještě neptal.
1: A viděl ten film už?
10: No, byl tady se mnou na tom filmu.
1: A vy jste se ho ještě nezeptali, jak se mu to líbilo?
10: Ne, protože furt musím běhat tady někde po nějakých rozhovorech, jo?
1: Tak se ho prosím vás zeptejte.
10: A on zatím je někde na pokoji v klidu.
1: Tak se ho zeptejte a pak nám dejte vědět.
10: Dobře, někdy já vám to napíšu. No. Vy mě zvedete tak jednou za 5 let, tak za těch 5 let vám to všechno řeknu podrobno.
1: Říká herec a architekt David Vávra, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy jste divadlo Sklep založili se spolužákem Milanem Steindlerem v roce 1971.
10: Ano.
1: Kdyby vám...
10: Bylo nám 14 let, jenom tím bych to chtěl dotrfit.
1: Kdyby vám tehdy někdo řekl, že tohle divadlo tady bude i za 50 let, věřil byste mu?
10: 55 let.
1: No. Tak 55 let?
10: Nevěřil, nikdy bych nevěřil nikomu, protože nikdy jsme v životě neměli jako ty veliký plány. My nikdy si neřekli nějaký heslo, nějaký směřování, nějakou dramaturgii. My jsme prostě žili tím buddhistickým dneska, jo? A je to fantastický požehnání, je to krása, že jsem někoho mohl potkat ve 14 letech na prknech, které znamenají sklep, na poražené kredenci a po 55 letech ho mít rád. Jo, je to stejný zázrak, jako když Radovan Lipus točil jeden jediný díl Šumná Ostrava. Nikdo netušil 66, 59 šumných stop. Jo, je to krásný, jako bohem předurčený setkání.
1: A co jste si tehdy v těch 14 letech řekli? Tak budeme si dělat ze všeho srandu, anebo vadí nám ten svět, ve kterém žijeme, tak ho trošku prostě tady schodíme? Nebo co byla ta motivace?
10: Motivace jsou přece holky.
1: Holky.
10: To nevíte?
1: Holky na to
10: Že ty byly první jako divačky, ty jsme pozvali. Na co bychom je nalákali? Na divadlo. A protože já jsem chodil do divadla a Milanovi Steindlerovi jsem to vyprávěl a on samozřejmě měl ten daleko větší dar komičnosti, tak to, co já viděl na představení, on pak přehrál svoji vlastní jako podobou a tím to vznikalo. Tak my jsme měli takový 3 prameny, z kterých jsme vycházeli. Jeden byl Vodňanský a Zkoumal, druhý byl Svěrák, Smoljak, Cimrmani a třetí překvapivě Ctibor Turba. Takže my jsme tyhle ty různý skeče a tyhle říkanky prokládali i pantomimu.
1: V čem je podle vás ta největší síla divadla Sklep? Je to v tom, že je to autentické divadlo, nebo že tak dobře se znáte, že už vlastně ani nemusíte možná si nic připravovat a jenom si tam házíte ty repliky. Víte, kdo už jak bude reagovat, co bude se dít?
10: No, není to tak ideální, jak vy to teď tady líčíte, jo?
1: Protože, vypadá to tak.
10: Ne. Já teda taky jsem už jenom korespondent. Já už teď jsem najel na takový seniorský rytmus a nejezdím na zájezdy a hraju jednou za měsíc na Dobežce. Někdy je to 2x, ale takže já už netáhnu tu divadelní káru těch zájezdů. Tady hrajou častokrát v divadle a tak to já už to mám takový pohodlný.
1: No a jakou roli teda v tom dnešním světě divadlo Sklep hraje, protože pořád na vás chodí lidi?
10: No tak asi se stále, nebo mý kolegové dokážou trefit do těch společenských vykolejení, který nás trápějí a ta lidská blbost není ta jako nezmizela, jako s koncem komunismu přišla jiná, stále já, dokonce, já myslím, že dneska jsou ty politici dál, že vlastně jsou daleko vtipnější, zábavnější, komičtější.
1: Máte pocit?
10: Politici když si dělali realitu a my k tomu přidávali si realitu a oni teď slovy PR-ových agentur dodávají kompletní balíček, realita se syralitou v jednom. A pro nás není místo teda. Většinou.
1: Vy jste říkal, že v tom divadle se odráží i to, co vás nebo lidi, kteří divadlo Sklep dělají, co je trápí. Tak co vás trápí v dnešní době?
10: Tak...
1: No?
10: Ano, tak mě trápí to, že na mě můžou padat ruský bomby a to bych byl velice nerad. Mm-hmm. To je to, co mě asi nejvíc trápí. A pak náš jako kolorit je takovej... myslím, že teď je to nejvíc tak brutální a nejvíc vlastně se předhánějí v nehoráznostech, že neznám toho konce, ale zatím to furt není o životě. Zatím nikoho nikdo nezastřel u nás dobrý.
1: No a jo. Když říkáte, že vás trápí to, že by na nás mohly padat ruské bomby, tak čím si vysvětlujete to, že někoho to netrápí a říká si, tak jako přece, co by tady ten Putin chtěl?
10: Ten by chtěl to území, to je jediná idea Rusů, mít území, jo, ale na druhý se nevědět, co s ním dělat. Jo, chtějí zabírat území, no, to je celá jejich jako myšlení.
1: Mohli jste si v divadle Sklep v té době, kdy ještě tady byl jiný režim, dovolit říct úplně všechno? A nebo i vy jste měli někde nějakou hranici a nějakou autocenzuru třeba sami
10: Milan
1: v sobě?
10: Milan Steindler častokrát byl na výslechu a říkal, tak jsem vás všechny napráskal, protože se ho ptali, s kým hraje, on jim řekl, s kým hraje, že jo, tak oni to teda věděli samozřejmě. A oni nám pak nechali vzkázat, jako, že to ještě jde, ale že jako ta hranice je nějaký fízl, to někomu řekl takhle, jo. Ale pak jako Milan si dal pár panáků a pak už se to rozjelo a bylo mi to úplně jedno, jestli byl na výslechu nebo ne.
1: A měli jste někdy nějaký problém z toho, co
10: jo,
1: jste řekli, co jste
10: ano,
1: hráli?
10: Ano, byly řada udání a nesměli jsme jet pak někam do Dánska a takovýhle věci, no.
1: Vy jste měli pověst klubu svobodných duší. Nebo máte
10: jsem,
1: možná do dneška?
10: To jsem nikdy takhle neslyšel, klub svobodných duší, jo.
1: Píše se to o divadle Sklep.
10: Aha, mě zajímá, poeticky, jo?
1: Takhle poeticky, právě. A mě by zajímalo, jak důležitá pro vás je svoboda v práci a v životě.
10: Svoboda je absolutní, teda větší základ je láska. A těsně za tou láskou je svoboda.
1: A co svobodná láska?
10: To ne, už tak důchodce už jako... Nemá svobodnou lásku.
1: Tady slyším ještě jo, z publika.
10: Jo, tak jo, tak kdo to má, tak to je jedno. Já jsem svobodný, kdo má, ať si užívejte si svobodnou lásku a pak si řekněte, ale dobrý, jo.
1: Takže co ta svoboda v životě
10: no prostě bez ní to nemá smysl nic. Žádná činnost nemá bez té svobody smysl. Jo, architektura bez svobody nemá smysl. Architektura je politická věc. Musí být normální politická situace, aby byla svobodná architektura.
1: A je teď svobodná politická situace a může být svobodná architektura?
10: Ano, tak zase ta chobotnice není úplně prorostlá, takže jako jsou místa, kde může vznikat svobodná architektura.
1: A kde máte vy pro sebe tu hranici, kdy už byste si řekl tak a teď už pro tu svobodu budu muset něco udělat a něco obětovat?
10: Ano, ta se pomalu blíží, ale já říkám, prosím vás, já už někam na náměstí nepůjdu. Já už nemůžu křičet svobodu, svobodu.
1: Proč ne?
10: Protože už jsem starý. Každý se to musí odemonstrovat. A jdou mladí a mladí chodí, dobrý.
1: A staří lidé nemají sílu už demonstrovat?
10: Ne, tak jako mají samozřejmě, ale já už to tak nemusím mít.
1: Dobře, a když se...
10: Takhle napíšu třeba zdravici, jo.
1: A co byste v té zdravici tak napsal?
10: No něco tak jako takhle a takhle. Jo.
1: A tak v jak svobodné zemi podle vás žijeme v roce 2026? Skoro 37 let po revoluci.
10: Ale jako jo, tak můžu si stále říkat, co chci, jezdit kam chci, nevracím vojenskou knížku, nežádám o nějaký devizový příslib. Jo, tak jako zase je to krásný. Vzpomeňme si na naše 70. na hnusnou normalizaci, tu rozpatlanost takovou, tu, že všichni věděli, že to je podvod a žili to dál, vytvářeli to, jak to bylo dneska v tom filmu Kopitem jsem tam. To je o té hnilobě té společnosti a nebyli, teda já jsem nezažil 50. leta, kdy za vtip byla sekera, tak...
1: Takže pořád jsme na tom ještě dobře.
10: Furt dobrý.
1: A kdybyste měl tu současnou dobu, kterou žijeme, zařadit do filmového žánru, tak vy jste říkal, že politici jsou surrealisti. Tak je to komedie, je to horor, je to thriller, je to dokument. Co to žijem?
10: No takový, nejsme ještě u bratří Koenů.
1: A kde jsme?
10: kde jsme. No má to tu českou takovou tu upadlanost průměru. Mnohdy. A mnohdy ne. Protože si můžete vybírat a prostě jsou chvíle, spousta chvil, spousta lidí, spousta okamžiků, spousta setkání a radostí, které jsou fantastické a to tam nedolehne tady nějaký tohle švitoření.
1: Vy jste se v devadesátkách s Milanem

0: neprošlo už dneska.
1: No, v žádném případě. A možná to není ani tak nutný.
0: A máte pocit, že i vás třeba při tvorbě v divadle nebo při nějaké jiné umělecké činnosti, kterou děláte, vás ta politická korektnost brzdí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Já si to, mě spíš nebaví, jo? Protože já myslím, že oni si zasloužej spíš zapomnění. Takže jako když mý kamarádi furt dělali vtipy na tohle, tak mě to trochu nebavilo, protože prodlužovali život těchhle dinosaurů. No.
0: A když říkáte, že jsme trošku jinde, že už by ty věci, které prošly v 90. dneska neprošly, je to lepší nebo horší? Jako pro tu uměleckou tvorbu
1: asi
0: i pro
1: to
0: nás
1: lepší,
0: diváky?
1: Lepší pro svobodu, se tím nemusíme zabývat.
0: Vy říkáte, že humor je na místě v každé situaci a že humorem se dá bojovat s věcmi, které nás přesahují.
1: Ano.
0: Tak z čeho si děláte legraci teď? Co myslíte, že vás nebo nás přesahuje a je potřeba se tomu vysmát, udělat si z toho srandu?
1: Tak to je vždycky v daný chvíli. To já takhle jako obecně říct. Řekněte nějaký jméno a já vám řeknu, kam s ním.
0: Řekněte někdo nějaké jméno a pan David Vávra vám řekne, kam s ním.
1: No,
0: co, někdo má nějaký nápad?
1: Už nejste takový hrdinové, abych to tady říkal.
0: Tady je pán je hrdina.
2: Jméno města Šumperk.
0: Šumperk, tak. Máte tady město Šumperk.
1: Ježišmarja, dobrý, no tak před 14 dny jsme byli v Šumném Šumperku na akci Šumný Šumperk, který začal bez teda našeho vědomí. Tak jsme jim to řekli, že to je divný, že je Šumný Šumperk, ale letos už jsme tam teda byli. No tak dobrý, tak to asi je natolik. Takže pokárání a současně pochvala. Děkuju.
0: Výborně, no, děkujeme.
1: A oni to vědí už, to je jiný.
0: A vy máte někde nějakou hranici nebo něco, prostě z čeho ani vy, ani Milan Steindler, ani Tomáš Hanák si prostě srandu neuděláte? Nebo pro vás není nic takzvaně svaté?
1: Když věc děláte s čistým srdcem, můžete dělat srandu z čehokoliv. Když je v tom zloba, je to špatně.
0: Říká herec David Vávra, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
1: Taky. Pusu.
0: A já ještě doplním,
1: pusu,
0: že jsme vysílali z Karlových Varů. Děkujeme. Naschledanou. Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Naschledanou.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
5: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
6: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
4: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
5: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom dva řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
7: No tak, řekni, děkuji, pane Griggs.
8: Řekni, děkuji, pane Griggs.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
5: Ale znamenalo to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
4: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
9: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Stát příští týden poprvé vyplatí takzvanou superdávku, slučuje 4 sociální dávky do jedné. Ruské základny na Blízkém východě zůstanou, Rusko se na tom dohodlo se Sýrií. Motocyklový jezdec Filip Salač vyhrál poprvé v kariéře závod mistrovství světa, uspěl v kategorii Moto 2. Kolona popojiští na D1 z Brna do Prahy mezi 42. a 24. kilometrem. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Do té se sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a taky dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
11: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
12: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
11: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
13: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
11: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
10: Rusko bude dál využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale správu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Budoucnost základen v zemi byla přitom dlouho nejistá kvůli ruské podpoře sesazeného diktátora Bašara Asada.
14: Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jsou to totiž jediné ruské základny na Blízkém východě. Přístav v syrském Tartusu je navíc jeho jediné kotviště ve Středozemním moři. Rusko základny využívalo i k podpoře Bašára Asada během občanské války. Desetitisíce ruských útoků tehdy podle think tanku Atlantická rada mířily zejména na opoziční skupiny, včetně těch, které bojovaly s teroristy z Islámského státu. Asad po převratu dokonce v Rusku získal politický azyl. Damašek proto opakovaně vyzývá k jeho vydání zpátky do Sýrie. Ruské vedení to ale nekomentovalo. Matěj Kolář, Radiožurnál.
10: Požár v srbské přírodní rezervaci Deliblatska Peščara je po 5 dnech částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit. Problematické zůstává hašení oblasti s lesním porostem. Obyvatele z ohrožených míst úřady evakuovali. Zastavili se taky dodávky elektřiny a vody.
15: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se celý den pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár se ale zatím obešel bez zraněných i obětí. Ze západního Tea Veseláková, Radiožurnál.
10: V desítkách polských měst se sešli lidé na demonstrace pod heslem Nebuď lhostejný. Upozorňují na rostoucí nenávist hlavně proti Ukrajincům, ale také jiným menšinám. Před hodinou začal protest ve Varšavě.
16: Tu, či tam, kde bijou Ukrajinci?
17: Lidí, kterým nenávist není, jedno je víc, jen musí přestat mlčet, zaznělo například tady na Zámeckém náměstí. Sešly se tu stovky lidí protestujících proti rostoucí agresi, proti Ukrajincům, ale i jiným menšinám. Zaznělo tu také, že nenávist podněcují politici, že obracejí frustraci společnosti proti Ukrajincům, což vede ke slovním i fyzickým útokům. Pod heslem Nebuď lhostejný se sešly lidé v dalších 26 polských městech, jako třeba v Krakově, Poznani nebo Řešově. Z Varšavy Kateřina Havlí.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Strážci Krkonošského národního parku dnes na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. ráno bylo na nejvyšší České hoře 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
18: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
19: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
18: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
19: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
18: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Radiožurnál.
10: Jeden židovských památek. Zájemci mohli navštívit desítky synagog a hřbitovů. Jejich stav se od roku 1990 výrazně zlepšil. Na opravu ale stále čeká synagoga v Písku, jedna z největších v zemi. Od jara se o ně stará tamní městská knihovna.
20: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč. V 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice.
21: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z městské knihovny v Písku.
22: Knihovna získala projekt z ministerstva školství a díky tomu je možno v synagoze pořád různé vzdělávací programy.
21: A během těchto 3 let se knihovna společně s židovskou obcí pokusí sehnat peníze na rekonstrukci interiéru. Z Písku Pavla Kuchtová, Radiožurnál.
10: Kávy různého původu dnes mohli ochutnat návštěvníci festivalu Kafování v Mostě. Nový trend fermentace kávy umožňuje, aby měla třeba marokujovou, skořicovou anebo kokosovou příchuť.
23: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
24: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
23: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
25: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
23: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
26: Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. I o tom mluvil v rozhovoru pro televizní kanál Nova Sport.
27: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu. A věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první. A díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
26: Fotbalisté Slávie se vrátili do čela tabulky Šance ligy, vyhráli i ve 3. kole, nad Pardubicemi zvítězili 2-1. Na Pražany se může bodově dotáhnout Jablonec, když porazí Slovácko. Stav a čas duelu řekne Pavel Petr.
28: Aktuálně začal druhý poločas, stav utkání je nerozhodný 0-0. Hradec Králové, Baník Ostrava, to je zápas, který sleduje Tomáš Borovec.
29: 49. minuta zápasu, Hradec Králové, Baník Ostrava 1-0 a hosté hrají ještě navíc o 10. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
26: A od 20 hodin bude Artis Brno hrát s olomouckou Sigmou.
30: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D4 u Řitky. Na D1 z Brna směrem do Prahy spozorněte před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru se zastavuje, nesouvisle se jede až na 24. kilometr, zdržení okolo půl hodiny. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy zpomalte před sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení u sjezdu na Jíloviště, celé je to na zhruba 20 minut. V Ostravě v Rudné ulici směrem do Havířova dejte pozor za křížením s D1, v omezení se srazila 2 osobní auta a tvoří se kolona. A na trojce z Tábora do Prahy počítejte se silným provozem před Miličínem a také mezi Voticemi a Olbramovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
31: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů v údolích, ojediněle až na 12. Zítra pak čekáme ráno hlavně na Moravě a Beslezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer pak čekáme přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně přehánky anebo bouřky, ty můžou být podle meteorologů i silné. A teploty zítra 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
31: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: A posloucháte ho i po 18. hodině, a to s datem 9. srpna. A tady je naše nabídka. Irán hlásí pokrok v jednání o Hormuzském průlivu, Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán posilují vzájemnou obrannou spolupráci a Husijové útočí na saúdské cíle. Jak se mění situace na Blízkém východě? Senát čeká rozhodování o pro vládu klíčových novelách. Jak se může horní komora ovládaná opozicí postavit třeba ke stavebnímu zákonu anebo EET? Španělsko začalo namátkově kontrolovat pasažéry přicházející z Itálie. Proč se k tomu Madrid rozhodl? A už navždy bude Amélie z Montmartre. Francouzská herečka Audrey Tautou slaví kulaté narozeniny. Jaké profesi teď dává přednost před herectvím? Tolik nabídka, další skoro půl hodiny. Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
31: Odpolední plus.
0: A začínáme v zahraničí, protože Irán a Omán se podle Teheránu údajně blíží dohodě o novém režimu plavby Hormuzským průlivem. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Arakčího ale otevření průlivu závisí i na splnění dalších podmínek ze strany Spojených států. Teherán plné otevření úžiny podmiňuje mimo jiné ukončením americké námořní blokády, sankcí a vojenských útoků, zatímco Washington své kroky váže na plnění iránských závazků. Aktuální vývoj sleduje zahraničně politický analytik Milan Slezák, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Irán a Omán tedy tvrdí, že jejich dohoda o režimu plavby Hormuzským průlivem je téměř hotová. Co má tahle dohoda konkrétně změnit a znamená sama o sobě otevření průlivu?
1: Cílem té dohody je přirozeně otevření Hormuzského průplavu pro plavbu v takovém rozsahu, který byl typický před válkou proti Iránu. No a ta dohoda sama o sobě zřejmě otevřený průlivu ještě nepřinese, protože je to právě tím, o čem jste mluvila před chvílí, to znamená tou sérií dodatečných požadavků, které Irán vznesl.
0: Irán podmiňuje plné otevření Hormuzského průlivu hned několika požadavky, tedy vůči Spojeným státům. Co přesně Teherán požaduje a nakolik jsou tyto podmínky pro Washington přijatelné?
1: Tak Irán požaduje za prvé, aby okamžitě skončila válka, kterou rozputaly Spojené státy a Izrael právě proti Iránu. Za druhé, aby už nikdy nikdo Iránu nehrozil a nezačínal novou válku. Za třetí, aby ta válka, která zahrnuje širší oblast než jen oblast Perského zálivu a území Iránu a ropných monarchií, skončila všude. To znamená i na libanonské frontě, v Gaze nebo v Jemenu, a to jednoznačně a natrvalo. Teď jenom malá připomínka, tu válku na těch druhých frontách nezačali oponenti Iránu, tu začali jeho spojenci Hizballáh, Hamás a Husijové, a na nich by samozřejmě mělo být v prvé řadě, aby tu válku skončili, lépe řečeno, aby splnili podmínky, které jim kladou dohody o příměří, to znamená v prvé řadě, a to se týká Hamasu a Hizballáhu, aby ozbrojili, a Husijů, aby nezačínali nové útoky a neuvalili nějakou novou námořní blokádu. Dále si Irán přeje, aby okamžitě skončila blokáda jeho přístavů a exportu jeho ropy a zemního plynu, aby skončily sankce, které byly na něj uvaleny v souvislosti s jeho jaderným programem. A musím připomenout, že to nebyly jenom západní sankce, že k některým z těch sankcí přivolila i Čína a Rusko, a aby byly rozmražena iránská aktiva, která jsou v zahraničních bankách, a byla zmrazena právě kvůli tomu iránskému jadernému programu, který byl po právu považován za netransparentní, potenciálně nebezpečný, a právě proto se kvůli tomu před tedy několika lety, kdy situace byla jiná, postavili i Rusko a Čína.
0: Donald Trump mluví o pokroku směrem k dohodě. Tehrán ale říká, že se Spojenými státy v tuto chvíli přímo nejedná a pouze si předávají zprávy přes prostředníky. Jak intenzivní tedy ta diplomatická jednání ve skutečnosti jsou?
1: Tak řekněme si otevřeně, že Donald Trump se již několikrát projevil jako špatný prorok, protože už několikrát sliboval, že ta dohoda je na spadnutí, nikdy se jí nepodařilo uzavřít. Samozřejmě nikoli pro nedostatek vůle na americké straně, ale kvůli iránské zdržovací taktice, protože Irán dobře ví, že pokud svírá Hormuzský průliv, na němž je závislá cena ropy a zemního plynu a to neblaze ovlivňuje globální ekonomiku, tak může ta jednání protahovat a snažit se z nich lidově řečeno vytřískat co nejvíce. No a pokud tedy jde o to, co jste se ptala, co jsem úspěšně zapomněl.
0: Jestli ta jednání jsou opravdu intenzivní?
1: Jo, intenzivní. No, podívejte, my také upřímně řečeno, my o nich vůbec nic nevíme. Vedou se v zákulisí. Irán dokonce tvrdí, že se Spojeným státy vůbec nejedná. Donald Trump několikrát řekl, že Američané s Iránci jednají. Dovedu si živě představit, že nějaká jednání opravdu běží, ale běží v tajnosti, protože tam se jedná o citlivých věcech. Možná, že tam Iránci jsou i střícnější, než jsou na venek. To se samozřejmě ale nemohou dovolit při té své snaze, jak jsem řekl, dosáhnout co největšího množství výhod. Takže i pro ně je výhodné, když se o těch jednáních mnoho neví.
0: Už jsem v úvodu zmiňovala, že Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v minulých dnech podepsali dohodu, podle které se ozbrojený útok na jednu ze zemí považuje za útok na všechny. Co takový závazek v praxi znamená a jakou pomoc by se tyto státy skutečně musely poskytnout? Ale poprosím stručně, děkuju.
1: Tak stručně. Teoreticky vzato by ta vzájemná pomoc měla mít takovou formu, jakou by si měly poskytnout státy Severoatlantické aliance v momentě, kdy je jeden stát napadený a ostatní to považují za útok na všechny ostatní státy Severoatlantické aliance. Tudíž by měly vydatně pomoci, nejlépe vojenským zásahem. Přesně to by se mělo dít v podmínkách Saúdské Arábie, Turecka a Pákistánu. Zda se to bude dít, to je velká otázka. Spíše si myslím, že nikoli. Podívejte se, když teď zaútočili Husijové na Saúdskou Arábii, tak to by znamenalo, že jak Turecko, tak Pákistány okamžitě přiskočí na pomoc vojensky. To si v této chvíli nedovedu představit.
0: O aktuální situaci na Blízkém východě jsme mluvili se zahraničně politickým analytikem Milanem Sazákem. Díky. A v 18 hodin a 17 minut teď zamíříme do českého parlamentu, protože do Senátu míří i teď o prázdninách hned několik vládních priorit najednou. Na srpnové schůzi se horní komora parlamentu bude zabývat znovu zavedením elektronické evidence tržeb, novelou stavebního zákona i zákonem o státních zaměstnancích. V Senátu mají většinu opoziční strany, které všechny tyto návrhy ve sněmovně kritizovaly. Jak se to projeví v horní komoře, to teď doplní Michal Fors z domácí redakce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Michale, hrozí vládě, že její priority v Senátu narazí.
2: U některých těch zákonů ano, rozhodně se v horní komoře čeká dlouhá debata. Schůze se navíc tentokrát může protáhnout i do víc dnů. Vládní politici budou mít možnost senátory o svých prioritách přesvědčit ještě příští týden. To začnou s koaličními návrhy zabývat výbory. Samotné plénum pak rozhodne ten další týden. Velké výhrady už teď zaznívají k novele stavebního zákona. Hned krátce potom, co po ostrých názorových výměnách poslanců sněmovna nakonec návrh schválila a poslala do Senátu, komentoval to předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS.
4: Já samozřejmě nemohu mluvit za celý Senát, ale vzhledem k tomu, že například moje mailová schránka je už několik dní zaplněna připomínkami ke stavebnímu zákonu, tak já předpokládám, že minimálně stavební zákon bude předmětem velmi podrobné debaty a já bych se velmi podivoval, pokud bychom tam buď neprováděli nebo nenavrhovali nějaké úpravy.
2: Koalice si od úpravy stavebního zákona slibuje rychlejší povolování staveb. Počítá se vznikem jednotné státní stavební správy, která nahradí samostatné stavební úřady. Opozice se obává, že na to stát nebude mít dostatek úředníků a varuje, že to bude znamenat kolaps stavebního řízení. Tvrdí taky, že změny jdou naproti požadavkům velkých developerů. To ministryně Zuzana Mrázová z hnutí ANO odmítá.
5: Naše novela má stejný přístup ke všem stavebníkům, od každého jednotlivého občana přes města, kraje, neziskové organizace, malé a střední firmy až po stát a případně a samozřejmě i po ty developery.
2: Velká debata se tak dá čekat třeba i na senátním výboru pro územní rozvoj.
0: Jak je to se znovu zavedením elektronické evidence tržeb? Ve sněmovně to opozice sice kritizovala, ale nakonec nechala projít poměrně hladce. Může to tak být i v senátu?
2: Předseda senátu očekává nejméně dlouhou debatu. Znovu zavedení EET bez nutnosti tisknout papírové účtenky má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést státu víc než 14 miliard korun. To opozice zpochybňuje. Daleko větší kontroverze vyvolává zákon o státních zaměstnancích, kterým chce vládní koalice od listopadu usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle opozice to umožní spolitizovat státní správu a tvrdí, že koalice staví lojalitu úředníků nad jejich odbornost. V souvisejícím zákoně je navíc úprava, která ruší pravomoc prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích. To vyvolává mezi opozicí a koalicí taky velké debaty.
0: A co se tedy bude dít, pokud vládní návrhy Senát vládě vrátí?
2: Koalice avizuje, že své priority je připravená prosazovat. Ve sněmovně má pohodlnou většinu 108 hlasů a případně tak může senátory znovu přehlasovat a zákony prosadit.
0: Toliko projednávání zákonů, které teď čekají Senát. Michal Forst z domácí redakce. Díky.
2: Díky, naslyšenou.
0: A v 18 hodin téměř 21 minut míříme do Španělska. To totiž začalo na Mátkově kontrolovat pasažéry přicházející z Itálie. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je zavedl po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani rozhodnutí Španělska označil za nepochopitelné a neakceptovatelné. A víc už si řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicí Zlochovou. Dobrý den.
3: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Jak na opatření reagují italští občané přicházející do Španělska? Způsobovali kontroly třeba nějaké komplikace?
3: No, španělské média včera začali pokrývať a dávať pomerne veľký priestor tieto záležitosti, najmä televízne kanály prinášali reportáže z letísk v Madride alebo v Barcelone, teda z tých najväčších. Pýtali sa pasažierov prichádzajúcich z Talianska do Španielska, že ako tieto kontroly vnímajú, a musím povedať, že z toho, čo som videla, tak boli pasažieri z talianských destinácií pokojní, tvrdili, že mali pripravené dokumenty a že to chápu, že ich to nijak zvlášť nezaťažovalo ani nezdržiavalo, že pred pristátím ich ešte na palube lietadla na túto novú dočasnú kontrolu upozornili a väčšina sa dokonca vyjadrovala tak, že problém vyvolala práve talianská strana, talianskí politici, že im to príde síce trochu absurdné, ale že chápu aj ten španielský postoj. Takže toto som tu zaznamenala ja. Ešte možno doplním, že kontroly sa tu v Španielsku robia na 6 letiskách. Včera sa skontrolovalo aj dnes 70 letov, zatiaľ 199 pasažierov rôznych národností. A tieto kontroly sa robia aj v prístavoch na tých trasách lodných z Talianska, ktoré zakotvia napríklad v Barcelone, vo Valencii alebo na Majorskej Palme, alebo tiež aj na ostrove Ibiza a v Las Palmas na Kanárskom ostrove Gran Canaria.
0: A už je jasné, dokdy bude španělsko-italské pasažéry kontrolovat?
3: Predbežne je to do 7. septembra, teda ešte mesiac, s tým ale, že ak to španielská vláda uzná za vhodné, môže toto opatrenie zrušiť skôr, ale môže ho aj predĺžiť.
0: Lubico, a jak to aktuálne vypadá ve španielskej exklávie Ceuta? Řeší sa už nejak výrazný problém s nezletilými uprchlíky, kteří překročili hranice 30. července?
3: Áno, už je zaregistrovaných asi 1300 maloletých, respektíve detí bez sprievodu. Robil sa a aj pokračuje ešte stále proces policajnej identifikácie, spracúvajú sa dáta týchto maloletých a v najbližších dňoch by sa mali začať presúvať do centier pre maloletých v pevninskej časti Španielska, pretože centra v Ceute, ako je dobre známe, sú už dlhodobo úplne kolapsované, preplnené. Ten proces presunú do iných autonómnych regiónov v Španielsku, bude prebiehať postupne, musia sa dokončiť tie individuálne spisy, všetko samozrejme v súlade s dohodami o umiestnení a toto celé koordinuje tu naše ministerstvo pre mládež a detstvo. A inak v Ceute zostáva minimálne ďalších 3000 dospelých ľudí, ktorí sa budú pokúšať získať azyl. Dá sa povedať, že je v meste trošku väčší poriadok, o nelegálnych migrantov sa starajú Červený kríž, rôzne mimovládne organizácie, organizácie dostávajú už pravidelnú stravu a hygienické podmienky sa tam už zlepšili. Sú samozrejme provizorné a vôbec nie ideálne, ale aspoň teda títo ľudia sa môžu umyť, osprchovať a v rámci tej komplikovanej situácie v posledných dňoch sa pomoc sústredila najmä na mladé dievčatá a ženy utečenkyne, pretože už sa stali niektoré z nich obeťami sexuálnych útokov, takže stále je situácia v Ceute komplikovaná a je tam stále samozrejme nasadená aj španielská polícia a hliadky.
0: V Maroku sa priorganizuje ďalší masívny prúnik na španielské území údajne na 15. srpna. Jak o tomto informujú španielská média?
3: Áno, tiež je to témou, pretože sa potvrdilo, že tá výzva na sociálnych sieťach marockých je skutočná a španielske spravodajské služby a aj bezpečnostné zložky jej prikladajú vážnosť a aj faktografické portály, aj médiá národné potvrdili existenciu skupín, napríklad na WhatsAppe, Facebooku, na Instagrame, kde tisíce marockých používateľov jednak diskutujú a jednak aj koordinujú ten pokus o vstup do Ceuty na 15. augusta, teda na budúcu sobotu. No a keďže teda existuje takáto mobilizácia na internete, tak aj španielská vládna delegácia a bezpečnostné zložky nasadzujú na tento deň, na tento dátum, už pripravujú teda preventívne opatrenia.
0: Má to nejaký dopad na turistický ruch? Toto všechno prosím stručne.
3: Nemyslím si, že by to malo nejaký akutný dopad na turistický ruch a to vzhľadom teda na to, že hovoríme o území, ktoré je na severe Afriky, nie je to pevninská časť Španielska a nemyslím si, že nie sú informácie o tom, že by niekto hromadne teraz rušil svoje dovolenkové destinácie.
0: Aktuálne spory medzi Španielskem a Itálií a situácie v Ceute schrnula naše spolupracovnice ve Španielsku Ľubica Zlochová. Díky za to.
3: Pekný deň prajem, ja ďakujem.
0: A před 6:30 ešte stihneme jedno téma, lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou neslaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo záře reflektorů.
6: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčím místem.
7: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
6: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
8: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adore this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
6: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
8: Yes, and I think also it's also because the audience connect with this character.
6: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie. Professor Langdon, you're in grave danger. Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco.
8: Je me tortille,
6: en me touchant, faites attention. přesto, že po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile, nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek mu přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: A tím dnešní vysílání Odpoledního plusu končí. Za celý tým, který ho připravil, za pozornost děkuje Štěpánka Martanová.
31: Český rozhlas plus zprávy.
10: Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, lidé ji ale nesměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky, oznámila to pařížská policie. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na elektrokoloběžkách ve francouzské metropoli. Slavia porazila ve fotbalové šancelize Pardubice 2-1 a vrátila se do čela tabulky. Teď hraje v rámci třetího kola nejvyšší soutěže Jablonec se Slováckem. Utkání sleduje Pavel Petr.
28: 69. minuta, po brance Cedidly domácí vedou 1-0. Míříme na utkání Hradec Králové Ostrava. Pod dohledem ho má Tomáš Borovec.
29: 72. minuta zápasu Hradec Králové, Baník Ostrava 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
10: O 20 hodin bude Artis Brno hrát s Olomoucí.
30: Nehoda na D1 u Hlubic a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 211. kilometru se srazila 2 osobní auta, blokují levý pruh. Tvoří se kolona už od 216. kilometru, naberete asi 20 minut navíc. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpozorněte u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, zdržení asi půl hodiny. Na dálnici D4 z Příbramy ve směru do Prahy se zastavíte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru kolona se táhne až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba 20 minut. Na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a na silnici 34 mezi Humpolcem a Prahou brzdí provoz omezení u Vystrkova. V obou směrech je to na asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
31: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, v údolích ojediněle až na 12. Zítra bude ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, jinak čekáme polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky i silné. A teploty 31 až 36, na horách zítra většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy.
31: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Divoká jízda na rozpočtové vlně. kdo jsou podle voličů nejvýraznější opoziční politici, či co vedlo k vpádu 10 000 migrantů do Ceuty. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
11: Názory a argumenty.
9: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá předložit první návrh státního rozpočtu na příští rok až na konci srpna. Vláda přitom musí návrh zákona poslat do poslanecké sněmovny do konce září. Babišův kabinet dopředu hlásí, že rozpočet má být proinvestiční a s ještě větším schodkem, než je plánován pro ten letošní. Vládní koalice přitom dopředu ve sněmovně prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, kritizované opozicí i mnoha odborníky, a nyní se chystá přehlasovat veto hlavy státu. Čeká nás divoká jízda, varuje publicista Jan Vávra.
12: Už je jasné, proč Andreji Babišovi tak vadilo prezidentovo veto novely zákona o rozpočtové odpovědnosti, i když pro něho nebude problém ho přehlasovat. Čím více se o rozpočtové odpovědnosti a o schodcích, které Babišova vláda chystá, mluví, tím je to pro něho nepříjemnější. Babišova vláda slíbila všem všechno možné a tvrdila, že si na to vydělá propouštěním úředníků, lepším výběrem daní a větším výkonem ekonomiky. Ovšem plánované úspory jsou proti plánovaným výdajům řádově úplně jinde. Vláda si tak musí masivně půjčovat peníze. To je v době, kdy se ekonomice daří, proti všem ekonomickým poučkám. Andrej Babiš i Alena Schillerová tvrdí, že o nic nejde, protože zadlužení České republiky vzhledem k jejímu HDP je oproti jiným zemím nízké. To je sice pravda, ale na druhou stranu se zadlužujeme velice rychle. Trhy nám evidentně nedůvěřují, protože si půjčujeme na mnohem vyšší úrok než ostatní evropské země. Z tohoto důvodu stojí obsluha státního dluhu, tedy splácení úroků, nikoli jistiny, už zhruba 110 miliard ročně. Andrej Babiš dokonce omezil slibované dárky pro své voliče, například pro důchodce, protože zjistil, že by to stálo příliš mnoho. A nedávno přišel s dalším slibem. V příštím roce sice vláda zasekne rekordní sekeru, ale pak prý začne schodek snižovat. Tomu, že by populista jako Babiš začal šetřit v roce prezidentských voleb a rok před parlamentními volbami, uvěří dnes málo kdo. Opozice protestuje, prezident vetuje, ekonomové varují, že nás čeká náraz do zdi, podobný řeckému scénáři, kdy bude potřeba razantně zvyšovat daně a snižovat důchody, ale většinu veřejnosti to nechává chladnou. Lidé se více než kolapsu státních financí pořád obávají migrace nebo ztráty národní identity. Také Milion chvilek rozhodně proti zadlužování státu protestovat nebude. Z jakého důvodu tedy není obří výše schodku státního rozpočtu pro českou společnost politikum? Může za to jen nízká finanční gramotnost? Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že velká většina české veřejnosti považuje vysoký schodek státního rozpočtu za vážný problém, ale zároveň odmítá jakékoliv škrty v sociálním zabezpečení, penzích a veřejných službách. Přes 80% občanů v reprezentativních průzkumech preferuje omezování administrativy státu. Problémem je, že tyto dvě představy absolutně nejdou dohromady. Navíc, i kdybychom propustili všechny státní úředníky, nebude to na plánované výdaje státu ani zdaleka stačit. Dřívější představa Miroslava Kalouska a jiných pravicových politiků, že voliči ocení rozpočtovou odpovědnost, se ukázala jako iluzorní. Ovšem, je třeba dodat, že rovněž všechny pokusy pravicových vlád o rozpočtovou odpovědnost selhaly, protože přenesli veškerou zátěž úspor jen na nízkopříjmové vrstvy. Tito voliči pak snadno uvěřili Andreji Babišovi, že se nic neděje, pokud si budeme chvíli užívat na dluh. Stejně to zaplatí v budoucnu někdo jiný. A ani je netrápí, že to budou třeba jejich děti. Nakonec, média, různí koučové a všude přítomná reklama nás nabádají, abychom se starali jen o sebe a především si plnili své sny. Co bude potom, málo koho zajímá. Jedním ze znaků populismu je totiž uvažování ve velice krátkodobém horizontu. Podobně znepokojivá je velice slabá identifikace občanů se svým státem. Stát nepokládají lidé za svůj, protože si ho podle nich přivlastnili politici a velký biznis. Toto odcizení občanů od správy země, stejně jako uvažování ve stylu po nás ať přijde potopa, bude dost obtížné změnit. A zatím se o to ani nikdo nesnaží.
9: Postoj vládní koalice k tvorbě státního rozpočtu komentoval publicista Jan Vávra. Server Novinky.cz si nechal vypracovat exkluzivní průzkum, jehož výsledky značně zarazily. Podle voličů jsou nejvýraznějšími opozičními politiky ti politici, kteří v opozici nejsou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
13: Kdo je nejvýraznějším lídrem opozice v Česku? Průzkum agentury NMS přinesl výsledky, ze kterých by měl jistě radost Jára Cimrman. Na prvním místě se umístil prezident Petr Pavel, na druhém premiér Andrej Babiš. Ani jeden přitom k opozici nepatří. Dalo by se tedy říci, že jde o první aut v dějinách průzkumu veřejného mínění. Zkusme to ale vzít vážně. O čem výsledky svědčí? Vítězství Petra Pavla, kterého označilo za nejvýraznějšího opozičního politika současnosti 18% Čechů, se dá interpretovat jako úspěch marketingu vlády. Andrej Babiš a spol. 1000krát zopakovali, že prezident je lídrem opozice, až se to pro nemalou část Čechů stalo pravdou. Jestliže se Babišovi daří prezidenta takto portrétovat, znamená to, že si tvoří slušnou výchozí pozici pro prezidentské volby, které budou už za rok a 4 měsíce. Opozice jako celek se s vládou v podpoře veřejnosti stále nemůže rovnat. A pokud se povede Babišovi udělat z prezidentských voleb odvozeninu voleb sněmovních, mohl by skutečně, pokud bude kandidovat, Petra Pavla coby imaginárního lídra opozice porazit. Druhým faktorem je samozřejmě nevýraznost skutečných opozičních lídrů. Jestliže je Petr Pavel nejvýraznějším představitelem opozice i podle voličů koalice Spolu a Pirátů, měli by se Martin Kupka a Zdeněk Hřib hodně zamyslet. Jen voliči STAN vidí jako nejvýraznější opoziční postavu svého Víta Rakušana. Parlamentní opozice sice může říkat, že výsledky průzkumu jsou dány tím, že spory prezidenta a vlády byly nyní mediálně nejviditelnější, ale úkolem politika není vymlouvat se na ostatní, ale udělat vše, aby byl nejvýraznější on sám. A to se především Martinu Kupkovi nedaří tak, že slovo zoufale je ještě slabé. Je s tím spojena pro opozici krajně nekomfortní otázka. Lze vyhrát volby bez toho, čemu se říká leadership? Nepříjemnou, ale pravdivou odpověď asi v opozičních lavicích znají. Na průzkumu ale ještě více zarazí jiná věc. Druhým nejvýraznějším opozičním politikem je podle Čechů premiér Andrej Babiš. Do této role ho obsadilo 14% respondentů. A co je nejzajímavější, u voličů ANO, jménem kterých vládne, se stal z 22% dokonce největším opozičníkem vůbec. Je to paradox, který může mít několik vysvětlení. Nejjednodušší bude to prvosignální. Část fanoušků Andreje Babišeho adoruje natolik, že nevnímají otázku celou. Když vidí dotaz, kdo je nejvýraznější, největší, nejsilnější a tak dále, automaticky z nich vypadne Babiš. Aniž by se už zajímali, v jaké disciplíně má nejvýraznější, největší či nejsilnější být. Láska, i ta politická, zkrátka zaslepuje. A žádná metodika to neodfiltruje. Větší roli ale může hrát jiný motiv. Andrej Babiš a celé jeho hnutí se snaží vypadat jako protestní i v době, kdy vládne. Stále si vymýšlí, že bojuje s jakýmisi skrytými silami, které podle něj v hloubce drží moc a hází mu klacky pod nohy. Jednou je to polistopadový kartel, po druhé jakýsi deep state. Ano, vytváří dojem, že proti němu jsou všichni. Policie, státní zastupitelství, ústavní soud, média, ekonomičtí experti, vysoké školy, Evropská komise a když na to přijde, tak třeba i počasí nebo direktoriát Formule 1. Není pak divu, že Andreje Babiše začnou, zejména jeho voliči, považovat za opozičníka, který bojuje proti všem. Je to vskutku dokonalý marketingový trik. Babiš je v opozici, i když vládne. Takže když se mu něco nepovede, tak za to nemůže, protože všichni jsou proti němu. Nezasluhuje kritiku, ale lítost. Vlastně pak nemůže nic udělat špatně. Celé nás to opět vede k Cimrmanovi, u kterého jsme začali. Klíčem k premiérově úspěchu je variace na přístup tohoto českého velikána. Zastává politickou pozici, kterou sám sobě vyvrací. Což v Česku, kde je relativní úplně všechno, nemůže nefungovat.
9: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
31: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Co vedlo na přelomu července a srpna k událostem v Soutě, kdy do této španělské exklávy na severoafrickém pobřeží pronikly 10 000 ilegálních imigrantů ze sousedního Maroka? O tom uvažuje publicista Roman Joch.
14: Byly to tři důvody. Prvním je nerozvážná imigrační politika španělského radikálně levicového premiéra Sáncheze. Začátkem roku prosadil amnestii, již několikátou, pro ilegální imigranty ve Španělsku. I pro ty, kteří v zemi pobývali jen pár měsíců. Odhad byl, že amnestováno bude 500 000 lidí, přihlásilo se však více než 1 000 000. Když připočteme v rámci politiky slučování rodin i jejich rodinné příslušníky, Španělsko uděluje právo pohybovat se a usazovat po celém schengenském prostoru Evropské unie 2 až 3 milionům cizinců. Je to flagrantní porušení imigračních pravidel Evropské unie. Jedna země je aktem amnestie ruší, ničí, diskvalifikuje. Tím druhým důvodem bylo rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, že žadatelé o azyl, kteří překonali překážky na souši, mohou být vykázáni zpět na druhou stranu hranice, dokud jejich azylové řízení neskončí. Ale ti, kteří připlavali na moři, tedy překážky nepřekročili, můžou zůstat. Už vykázáni být nemohou. Oba důvody dohromady působí jako magnet pro ilegální imigranty. Proč ilegálně neimigrovat, stejně si nás tam nechají a časem náš pobyt zlegalizují. Proč to neskusit? Proč to neudělat? Jinými slovy, dvěma důvody onoho masivního pokusu o vnik imigrantů na španělské území byla nerozumná, nerozvážná, neprozíravá politika španělského premiéra. Třetím důvodem bylo Maroko, snaha marockého státu potrestat Španělsko. Maroko již tradičně soupeří s Alžírskem o dominanci v severozápadní Africe. Maroko anektovalo bývalou španělskou západní Saharu a Alžírsko podporovalo její separatistické hnutí. Jenže španělský premiér Sánchez týden před krizí v Seutě navštívil Alžírsko a hlásal, že s ním chce navázat strategické partnerství. Tak se Maroko rozhodlo mu trochu zatopit. Podnítilo, umožnilo a usnadnilo masivní příliv svých občanů do Seuty. Ohledně Seuty a její sesterské Melilly je nutno říci. Nejsou to kolonie, jsou územím Španělska a jejich obyvatelé součástí Španělska zůstat chtějí. Byli územím Portugalska a pak Španělska od roku 1415, tedy dávno před vznikem marockého státu. A že se nacházejí v Africe? Co na tom? Proč by stát měl být jen na jednom kontinentu? Taky Turecko, většinově asijské, má svou evropskou část, včetně Istanbulu. A nikdo netvrdí, že Turecko by se své evropské části mělo vzdát. Suverenita Španělska nad Ceutou i Melillou je nespochybnitelná. Jenže nerozvážná imigrační politika současné španělské vlády vyvolává obavy v celé Evropě. 22 hlav členských zemí Evropské unie napsalo španělskému premiérovi dopis. Mnozí požadují, aby Španělsko bylo alespoň dočasně vyloučeno ze Schengenu. Ne kvůli Seutě. Ze Seuty se ilegální imigranti do Evropy nedostanou. Ale právě kvůli Sánchezově amnestii, která z imigračního evropského práva dělá frašku. Pokud jde o migraci, je tady jedna morální a politická asymetrie. Každý má právo emigrovat, opustit svou zemi a žít v jiné, která ho přijme. To proto, že nejsme majetkem státu. Ale pokud jde o právo imigrovat, to není absolutní, ale vždy podmíněno souhlasem občanů země, do které imigrovat chceme. Jak je ten souhlas vyjádřen v imigračních zákonech? O imigraci do své země mají rozhodovat občané, nikoli neobčané. To je demokracie. Doslova první čin, který ilegální imigrant v nové zemi dělá, je porušování zákona. To není slušné a ani hezké. A nezakládá to naději, že bude dobrým spoluobčanem. Imigrace může být užitečná i obohacující, ale jenom podle zákona, nikoli jeho porušováním.
9: To byl komentář publicisty Romana Jocha. I dnes ještě před závěrečnou glosou připomeneme jeden ze sledovaných komentářů uplynulého týdne. O největším kapitálovém projektu v historii hovoří Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
15: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Googlu, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud veleúspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscaleři nebo Big Tech, si pousta miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabet, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkupy vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké odpisy bezprostředně zatěžují účetní výkazy a stlačují provozní marže. Není tedy divu, že investoři začali být nervózní z výhledu zhoršujícího se hospodaření firem a přestávají věřit, že se investice do AI budou v dohledné době vracet. Hrozí, že vzniká nebezpečná nadkapacita, která nemusí skončit jen úspěchem. A proč se to děje? Šéfové Big Techu jako Mark Zuckerberg či Satya Nadella mají za to, že menší riziko je investice do AI přepalovat, než stát stranou. Věří, že z výpočetního výkonu se stane nový tržní monopol, neboli kdo vybuduje nejvýkonnější datová centra s vlastními čipy, ten bude v budoucnu inkasovat poplatky od celého světového biznesu. Navíc účetnictví se zhoršuje jen hypoteticky, Big Techy jsou zatím stále velmi ziskové. Proč tedy nyní vzniká mezera? Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. S mírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard. Zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
9: Slyšeli jste komentář šéfky webu newstream.cz Terezy Zavadilové. A teď už jsme opravdu ve scénáři nedělních názorů a argumentů dospěli k avizované závěrečné glose. Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád je věnoval jedné z největších kulturních událostí tohoto léta, která po celém světě zaujala veřejnost i uměleckou kritiku, filmu Odysea.
16: V létě 2023 byl světovou kulturní událostí čerstvý impozantní film režisera Christophera Nolana Oppenheimer, v podstatě biografický o faktickém stvořiteli atomové bomby. Mimochodem tehdy paradoxně navštěvovaný stejně hojně jako snímek oživující panenku Barbie a její bizarní svět. A přesně po třech letech je zřejmě ještě větší filmovou senzací než Oppenheimer Nolanovo opulentní zpracování starořeckého eposu Odysea, vyvolávající jak obdivné nadšení, tak kritiku a živé diskuse na různých úrovních, od klasických filologů a historiků přes filmové kritiky profesionální až k amatérským. A ovšem necelý měsíc od uvedení také do několika desítek kin na světě s velkorozměrovou technologií IMAX, užitou vůbec poprvé i při natáčení, už Odysea utržila přes miliardu dolarů a zájem diváků zřejmě nepolevuje. V USA působící Brit Nolan je pozoruhodný tvůrce, podle mnohých stěžení.

0: konci trojské války, vyhrané řeckou koalicí díky legendární lsti s dřevěným koněm, pocházející právě z Odysseovy hlavy. A do určité míry pak zatěžující jeho svědomí, což je ovšem prvek, který v Homerově eposu nenajdeme. Stejně jako Odysseovo uvědomění, že se dopustil řady činů kolidujících s pevně zavedenými normami helenské civilizace. A že ačkoliv je mimořádně inteligentní a podnikavý, stejně se nevymaní z rukou bohů, z nichž někteří mu nikoli bezdůvodně kladou smrtelné nástrahy a jiní mu je zase pomáhají překonat. O těch v eposu čteme, ale ve filmu je nevidíme, vyjma pouze Odysseovi se ukazující palác Athény, vládkyně moudrosti a války. A v zásadě se ocitáme v několika rovinách. U zkázy Troje, dále v italském paláci, kde na Odysea už 20 let čeká manželka Penelope, obklopena hordou hrubianských nápadníků, a odkud se syn Télemachos vydává postradaného otce hledat. A pak samozřejmě na různých podivuhodných místech, mnohdy krajně zrádných, kam Odysseovo středomořské putování právě dospělo. Všechna by se, jak už řečeno, do filmu nevešla, pokud by neměl trvat jednou tolik. Nicméně ta nejznámější nechybí. Epizoda s jednookým obrem, čarodějnice Kirke, záhubný zpěv sirén, únik obludan Skyle a Charybdě i setkání s několika ztracenými druhy před hádovou říší mrtvých. Natočeno je to všechno obdivuhodně a námitky ohledně autenticity v případě historicky nedoloženého příběhu, dost možná nikdy neexistujících osob a vůči věrnosti dílu rovněž třeba jen fiktivního autora, co je jeví spíš malicherné. Jinou věcí ale je, že se od velkofilmů v současnosti očekávají brilantně sejmuté a nastříhané scény vysloveně akční, jaké ovšem před čtenáři eposu nevyvstávají. Nebo že z Nolanovy verze zcela vyvanul éros, v knize naopak dost přítomný, ale režisérovi se asi nehodící do koncepce sebezpětného Odysea, který ostatně v Nolanově podání zanechává po povraždění příživnických nápadníků království Télemachovi a s manželkou kam si odplouvá, snad rozjímat nad ztracenými druhy u Troje i cestou domů. A také nad světem, který se za jeho nepřítomnosti nenávratně změnil. Z čehož někteří pozorovatelé usuzují, že Nolan buduje jistou filozofickou paralelu mezi eposem a naší současností. To akceptovat můžeme, ale také nemusíme. Jde přece primárně o prvotřídní hollywoodský trhák, v jakých je Nolan mistr. A tentokrát jakoby vzdával poctu velkofilmům minulosti.
1: Glosou kolegy Ondřeje Konráda končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
2: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V centru Liberce hoří střecha domu na Nerudově náměstí. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Fotbalisté Slávie zůstávají v šancelize 100%, nad Pardubicemi vyhráli 2-1. Na kolonu pozor na D1 z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hasiči zasahují v centru Liberce u požáru střechy dvoupatrového domu na Nerudově náměstí. Vyhlásili první stupeň požárního poplachu. A na místě situaci sleduje reportérka Kateřina Kubíčková.
4: Požár začali hasiči hasit zhruba před hodinou. Všichni lidé, kteří byli v domě, tak ty se sami evakuovali ještě před jejich příjezdem. Na místě taky nebyl žádný zraněný. Celkem tady zasahuje 5 jednotek, musí používat výškovou techniku a požár se jim zatím nepodařilo lokalizovat. Z místa byl po začátku požáru vidět také hustý dým, nicméně ten už teď nevidím, ale v ovzduší je cítit kouř. Příčinu a škodu požáru po požáru zatím hasiči vyšetřují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
3: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energii společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
5: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
3: Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidé, zraněných je nejméně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské správy bylo 9 lidí zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla taky Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí.
6: Na Oděsu a Oděskou oblast v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Shahid a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum města, obytné domy a hotel.
7: Slyšel, jak on začal pikinout zvuk.
6: Aleksandr, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody.
8: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Lesní požár v Andaluzii na jihu Španělska se rozšířil na plochu přibližně 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa schořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Evropu letos zasáhly opakované vlny veder a rozsáhlé sucho. Věci je připisují klimatické změně způsobené lidskou činností. Extrémní horko vysušilo vegetaci, která vyrostla během dešťů na začátku roku. Tím vytvořilo podmínky pro rychlé šíření lesních požárů. Nová poutní cesta, inspirovaná svatojakubskou poutí, vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplňuje autorka projektu Diana Gal.
9: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černek po Šumavě.
10: Fotbalisté Slávie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Vyhráli i ve třetím kole nejvyšší soutěže, Pardubice zdolali 2-1. Východočeši naopak zůstávají bez bodu. Oba góly Slávie dal útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
11: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
10: 100% je i Jablonec, který vyhrál nad Slováckem 1-0 a v čele soutěže se na Slávii bodově dotáhl. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a za necelou hodinu odstartuje utkání Artisu Brno s Olomoucí. Radiožurnál Sport nabídne duel v přímém přenosu.
12: Kolony na D1 před Šmejkalkou a také u Hlubic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr, zdrží ní asi půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Vyškova směrem do Brna, dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zpomaluje, kolona pokračuje nesouvisle až na 211. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, kolona se tak dává pomalu do pohybu. Na D4 z Příbrami ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba 20 minut. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Prahou počítejte s kolonami před omezením u Vystrkova. V obou směrech je to na asi 15 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně v Lochovském tunelu. Je tam zavřený pravý pruh a začíná se před tunelem tvořit kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer pak přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně přehánky nebo bouřky i silné a teploty 31 až 36 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Největší ropné společnosti vydělaly na válce a klimatické krizi miliardy dolarů.
14: Co ukázala porážka Orbánovy kampaně na sociálních sítích v maďarských volbách?
13: Líder strany Progresivní Slovensko Korčok se dopustil přečinu, který sám vyčítá vládní straně Směr.
14: Alternativa pro Německo boduje v předvolební kampani s plánem na znovu osídlení východu země.
13: Umělá inteligence naráží na odpor. V Americe vzniká hnutí nových luditů.
14: Taková jsou témata následujícího pořadu.
13: Dnešní výběr komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Zuzana Marková.
14: Od mikrofonu vás vítají
13: Patricie Polanská
14: a Ladislav Dořák.
2: Svět ve 20 minutách.
13: Britský deník Guardian upozorňuje, že 8 největších ropných společností vykázalo během pouhých 3 měsíců letošního roku zisky bezmála 93 miliard dolarů, v přepočtu více než 2 biliony korun. Klimatická krize mezitím vede k ničivým vlnám veder s tragickými následky.
14: K ohromným výdělkům přispěl i konflikt Spojených států s Íránem. V souvislosti s válečnými zisky tohoto druhu opět zaznívají výzvy po finanční odpovědnosti ropných a plynárenských gigantů za environmentální škody.
13: Oproti loňskému roku se výdělky těchto společností za stejné období takřka zdvojnásobily, zatímco tržní hodnota 8 ropných firem vzrostla asi na 3 biliony dolarů. Spalování fosilních paliv přispívá k tomu, že stoupající teploty po celém světě způsobují smrtící vlny veder, upozorňují aktivisté. Opírají se přitom o nejnovější vědecké poznatky.
14: Nejvyšších zisků z prodeje ropy v jarním čtvrtletí dosáhla saúdsko-arabská státní společnost Aramco, která oznámila meziroční nárůst čistého čtvrtletního zisku o 34%. A to navzdory tomu, že část její infrastruktury poškodily útoky dronů a raket íránských a husíjských sil.
13: Podle databáze Carbon Majors je přitom právě saúdská Aramco společností, která v historii vypustila do atmosféry nejvíce emisí oxidu uhličitého spojených s produkcí fosilních paliv. Saúdská Arábie navíc po desetiletí stojí v čele úspěšných snah o blokování a oddalování mezinárodních klimatických opatření.
14: Ohromné čtvrtletní zisky zaznamenala také britská energetická společnost British Petroleum. Patrick Gailey z neziskové organizace Global Witness to označil za skandální připomínku toho, kdo letos vydělává na lidském utrpení.
13: Běžné rodiny platí cenu za to, že ropný průmysl upřednostňuje bohatství svých akcionářů před zachováním obyvatelné planety, prohlásil Gailey. Nastal podle něj čas ropné giganty zdanit a přimět je tak zaplatit nápravu klimatické krize, k níž sami přispívají.
14: Nová generální ředitelka British Petroleum, Meg O'Neillová, sice deklaruje, že se společnost snaží dělat, co může pro zlepšení situace. Guardian ale upozorňuje, že firma postupně omezuje své investice do zelené energetiky. Roční rozpočet na energetickou transformaci snížila až o 2/3. Postupně se prý také zbavuje svých aktivit v oblasti větrných a solárních elektráren nebo bioplynu.
13: Druhý nejvyšší čtvrtletní zisk v historii oznámila v posledních dnech také britsko-nizozemská ropná společnost Shell. Růst zaznamenal i norský Equinor a pozadu nezůstávají ani američtí ropní giganti jako Chevron nebo ExxonMobil. Ty přitom za jejich výdělky na válce Spojených států s Íránem skritizoval i tradiční spojenec ropného průmyslu, americký prezident Donald Trump.
14: Guardian zdůrazňuje, že letošní vlna veder je nejhorší v historii Evropy a jen během května a června si vyžádala na 20 000 obětí. Rekordní horka přitom zasáhla také Jižní Koreu, Japonsko nebo Afriku.
13: Po celém světě nabývají katastrofy způsobené změnou klimatu rozměrů noční můry. je zcela jasné, co je třeba udělat. Rychleji opustit uhlí, ropu a zemní plyn, výrazně rozšířit využívání obnovitelných zdrojů energie a chránit lidi tam, kde dopady klimatické krize už teď udeřily nejtvrději, uvedl v oficiálním prohlášení z konce července tajemník rámcové úmluvy OSN o změně klimatu Simon Steele.
14: Kromě negativních dopadů na úrodu způsobila horka rozsáhlé lesní požáry ve Francii, Španělsku, Portugalsku nebo Řecku. Vede to nejen ke zvýšeným finančním nákladům, ale i k dalšímu znečištění ovzduší. Kouř z lesních požárů podle odhadu každoročně zkracuje život přibližně 1,5 milionu lidí, uzavírá britský Guardian.
13: Zpravodajský server Balkan Insight analyzuje neúčinnost předvolební kampaně strany Fidesz, bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána a jejího spojence křesťansko-demokratické lidové strany.
14: Vilniuská analytická společnost Repsens vyhodnotila v období od prosince 2025 do dubna 2026 víc než 750 milionů článků a příspěvků na maďarskojazyčných webech a sociálních sítích. Podle jejich závěrů zafungovalo několik pokusů Fideszu zdiskreditovat tehdy ještě opoziční stranu TISA Pétra Maďara zcela opačně, než Orbánovi političtí marketéři zamýšleli. Stalo se tak přesto, že Fidesz po 16 letech u moci přímo či nepřímo ovládal na 80% maďarského mediálního prostoru.
13: Zajímavé je, že účelové dezinformace Fideszu s cílem zdiskreditovat TISu se šířily méně virálně než texty, které je vyvracely. Jedním z příkladů může být provokace z 15. března, kdy několik mladých lidí rozvinulo ukrajinskou vlajku během shromáždění strany TISA u příležitosti státního svátku.
14: Šetření nezávislého maďarského serveru 444 záhy ukázalo, že akci koordinovali klíčoví pracovníci digitální volební agentury napojené na Fidesz. Právě příspěvky odhalující skutečný stav věcí se ale nakonec šířily o poznání rychleji než ty, které obvinovaly TISu z proukrajinského směřování.
13: Data ukazují, že maďarští občané nebyli jen pasivními konzumenty propagandy, ale stali se aktivní silou bojující proti dezinformacím, konstatuje generální ředitel společnosti Repsens Mikolas Katkus. Informační prostředí si vytvořilo jakousi imunitní reakci. Každá nová provokace pouze urychlila vlastní odhalení, dodává Katkus.
14: Dezinformace a propaganda fungovaly mnoho let proto, že většinou nebyly postaveny na otevřených lžích. Šlo o silně zaujaté narrativy založené na překroucených faktech. Ve chvíli, kdy Orbánův režim začal ztrácet podporu společnosti, začali lidé tato sdělení posuzovat mnohem kritičtěji, konstatuje Bulcu Hunyadi z budapešťského think tanku Political Capital.
13: Odbornice na média z Univerzity Etveshel Loranda Kaťa Hrovátová v tomto ohledu zdůrazňuje důležitou úlohu nezávislých médií. Zbývající svobodná média během předvolebního období odhalila řadu korupčních kauz. Podle vědkyně by ke změně veřejného mínění vůči vládě nedošlo bez práce nezávislých novinářů.
14: Skoro 23% zkoumaného obsahu ze zpravodajských webů a sociálních sítí odpovídalo narativům volební kampaně někdejší vládní strany Fidesz. Šlo přitom hlavně o tvrzení, že strana TISA chce zatáhnout Maďarsko do války s Ruskem, že zničí domácí ekonomiku, nebo že je financována Ukrajinou a dalšími zahraničními mocnostmi.
13: Po návratu k moci v roce 2010 Orbán prohlásil, že vyhrál volby díky internetu a Facebooku. Dnes Fidesz sociální sítě často označuje za nové a nepřátelské prostředí, v němž prý převažují levicové a liberální hlasy. Fideszu se nepodařilo zopakovat volební úspěch ani přes snahy o školení tvůrců obsahu, placenou reklamu, vytváření facebookových skupin, sítí falešných profilů nebo dalších forem koordinované manipulace.
14: Lze bezpečně říct, že to byl obrovský neúspěch, shrnuje mediální expertka Horvátová. Nezdarem přitom neskončily pouze kampaně na sociálních sítích, selhal také širší propagandistický aparát Fideszu.
13: Kromě samotného nárůstu popularity opozičníka Maďara sehrál důležitou úlohu závažný pedofilní skandál, který se dotkl i politických špiček Orbánovy vlády. Na post prezidentky kvůli kauze rezignovala v únoru 2024 Katalin Nováková.
14: Cestu ke změně ale připravila také hospodářská situace a zhoršující se stav veřejných služeb. Mnoho lidí nabývalo dojmu, že se zhoršuje jejich vlastní ekonomické a sociální postavení i situace celé země, doplňuje expert Hunyady.
13: V kontextu vývoje v Maďarsku se Balkan Insight dívá i za hranice. Zatímco Fidesz podle Horvátové využíval sociální sítě neefektivním boomrovským způsobem, například v Německu nebo Portugalsku působí na sítích mladí populisté, kteří dovedou potenciální voliče velmi snadno mobilizovat tématy, jako jsou ceny bydlení nebo odchod mladých lidí do zahraničí.
14: Sociální sítě a zejména čínský TikTok jsou v současnosti výrazně vychýlené proti demokratickému řádu, upozorňuje Mikolas Katkos ze společnosti Ripsense. Ruské dezinformační narrativy podle něj dominují politickému obsahu TikToku v Německu i Maďarsku a podobné vzorce analytici zachytili také ve Velké Británii.
13: Podle Katkuse by demokratičtí politici měli po vzoru Maďara v rámci boje proti dezinformacím mnohem víc vsadit na fungující krátká videa a nespoléhat se jen na tiskové zprávy nebo pečlivě režírovaná veřejná vystoupení.
14: Katkus také oceňuje preventivní kroky některých států. Například Itálie zahrnula zahraniční informační manipulace a vměšování do svého programu národní bezpečnosti. K regulaci po italském vzoru vyzývají i další země. Šéf firmy Ripsense ale zdůrazňuje, že namísto zákazu jednotlivých platform, příspěvků nebo uživatelských účtů by se pozornost měla soustředit především na odhalování koordinovaných manipulačních kampaní.
13: Po regulaci nepřátelské propagandy nebo politického obsahu generovaného umělou inteligencí volá i Kaťa Horvátová. Propagandu ale podle ní nelze zcela porazit, protože stojí na nenávisti, strachu a kmenovém způsobu uvažování. Využívá tedy instinkty, které jsou lidem vlastní od pradávna, uzavírá Balkan Insight.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Někdejší kandidát na prezidenta, nyní aktivní politik strany Progresivní Slovensko Ivan Korčok, čelí kritice za to, že mu uskupení platí za odvedenou práci prostřednictvím firmy jeho manželky. Za rok 2025 mělo jít o 68 tisíc eur v přepočtu na koruny přes 1 milion 600 tisíc. Na tuto skutečnost minulých dnech upozornil slovenský server Aktuality.
13: Progresivní Slovensko vysvětluje, že přes rodinnou firmu Eustra, jejíž jednatelkou je Soňa Korčoková, platí svého místopředsedu za prokazatelnou politickou činnost. Pokud firma příjmy řádně zdaňuje, o čemž nepochybujeme, nic neetického na tom není, reagovalo na informaci hnutí. Korčok se přesto omluvil a slíbil sjednat nápravu. Nadace Zastavme korupci nicméně upozorňuje, že hnutí využívá stejný model jako strana Směr premiéra Roberta Fica, za který ho přitom veřejně kritizuje.
14: Podle Korčoka situace vznikla tak, že se loni v březnu rozhodl ze společné rodinné firmy vystoupit a zůstal pouze jako rodinný příslušník. Jaký je přesný právní vztah mezi ním a společností, ale podrobněji nevysvětlil. Server Aktuality ověřil, že dotyčná firma žádného zaměstnance nemá a neodvádí daně ze závislé činnosti. Korčok sice coby právnická osoba daně řádně platí, v tomto modelu ale státu odvádí méně peněz, než kdyby si příjmy nechal vyplácet jako živnostník.
13: Slovenský deník N připomíná, že zákon o nelegální práci skutečně obsahuje výjimku, která umožňuje vykonávat práci pro firmu rodinného příslušníka i bez smlouvy. Podmínkou je důchodové pojištění pracujícího, statut studenta nebo důchodce.
14: Zákon ale vznikl proto, aby příbuzný mohl v rodinné firmě bezplatně vypomáhat, nikoliv k obcházení daňových a odvodových povinností, konstatuje Slavomíra Hančeková, právnička a asistentka poslance Tomáše Salaje ze strany Svoboda a Solidarita. Pokud někdo vykonává práci pro politickou stranu, což deklaruje on i daná strana, měl by dostávat odměnu on nebo jeho firma, napsala na svém facebookovém profilu.
13: Proti srovnávání s praktikami Směru se ale Korčok důrazně vymezuje a považuje ho za naprosto neadekvátní.
14: V mém případě je zcela zřejmé, na co zdroje jdou a v jaké výši. V případě Směru jsou to věci, na které tato politická strana neodpovídá. Brání se Korčok a dodává, uvědomuji si, a je to pro mě obrovská zkušenost, že krok, který je legální a právně čistý, musí splňovat i kritérium důvěry a transparentnosti.
13: Podle daňového poradce Petra Vargy, s nímž o kauze mluvili novináři slovenského deníku SME, je postup, kdy společnost Eustra neplatila Korčoka jako svého zaměstnance, ale vystavovala za něj faktury, možná kontroverzní, na Slovensku ale zcela standardní. Podle hlavní komentátorky deníku SME Beaty Balogové jsou ve světle této kauzy nejlepším spojencem Roberta Fica morální nároky voličů progresivního Slovenska.
14: Aby nemusel platit odvody a daně, nechával si posílat peníze z progresivního Slovenska přes firmu své manželky. Tito lidé nám budou říkat něco o konsolidaci, šetření a utahování opasků. Pokud by to udělal někdo ze Směru, tak ho opozice a média upálí zaživa, prohlásil Fico ve své pravidelné facebookové relaci a nasypal přitom sůl do rány progresivního voliče.
13: Podle Balogové si ale Fico jistě uvědomuje, že podobné provinění by v jeho politické rodině nebyla náhodná anomálie, ale podnikatelská zdatnost, kterou by nikdo nepovažoval za problém.
14: Komentátorka deníku SME závěrem upozorňuje, že ačkoliv voliči Korčokovi uvěří, že daňové poplatníky svým jednáním nijak neukrádal a peníze dostával za reálně odvedenou práci pro stranu, ještě dlouho mu zřejmě neodpustí, že jednal, jako by snad neznal jejich morální kompas.
13: Uprostřed léta zejí dětská hřiště v německém Dessau-Roslau prázdnotou. Přezdívá se mu město důchodců. Když se zhroutil místní průmysl, mladí lidé pochopitelně odešli hledat štěstí jinam. Tehdy jsem odešla i já, přiznává britskému deníku Telegraph vedoucí místního farmářského trhu Corina Hechtová.
14: Od pádu komunismu a znovu sjednocení Německa počet obyvatel ve městě nepřetržitě klesá. V roce 1990 jich město mělo 114 tisíc, dnes už tu žije jen 70 tisíc lidí. Dessau-Roslau, přitom bývalo pýchou spolkové země Sasko-Anhaltsko, pro svou pověst průmyslového centra i coby kolébka architektonické školy Bauhaus. V období Německé demokratické republiky tu sídlila také prestižní vojenská akademie.
13: Dnes jde o jedno z nechvalně proslulých měst duchů s minimem pracovních příležitostí a rychle klesajícím počtem obyvatel, konstatuje Telegraf a doplňuje, že právě úbytek obyvatel se stává jedním z ústředních témat kampaně před zářijovými zemskými volbami.
14: Krajně pravicová Alternativa pro Německo v tomto kontextu slibuje rozsáhlý balík finančních pobídek, který má Němce motivovat k návratu na východ země. Rodiny se třemi a více dětmi by podle tohoto plánu nemuseli platit daň z příjmu až do výše 85 tisíc eur, to jsou v přepočtu přes 2 miliony korun. A mluví se i o půjčkách s nízkým úrokem pro mladé rodiče nebo štědrých příspěvcích na každé další dítě.
13: Krize porodnosti v Německu a zvláště ve východním Německu je skutečně obrovský problém. Jsme jedinou stranou, která se jej nesnaží bagatelizovat jako pouhý demografický trend, řekl Telegrafu místní předseda AFD Martin Reichert.
14: Současnou vládu Saska-Anhaltska tvoří koalice složená z Křesťansko-demokratické unie CDU, Liberální svobodné demokratické strany FDP a Sociálně demokratické strany Německa SPD. Také tyto partaje považují úbytek obyvatel za jednu z největších výzev spolkové země. Návrh finančních pobídek, se kterým přichází AFD, ale podle vlády nebude mít potřebný dopad na kritickou situaci na trhu práce.
13: Přesto podle průzkumu CDU hrozí porážka. AfD by si podle nich mohla přijít až na 41% hlasů všech voličů, což by alternativě pro Německo umožnilo poprvé v historii sestavit vlastní zemskou vládu.
14: Jde přitom o stranu, kterou německá civilní kontrarozvědka označuje za pravicově extremistickou organizaci a která čelí zvýšené pozornosti kvůli svým úzkým vazbám na Rusko, připomíná britský deník.
13: Ultrakonzervativní přístup AfD zdůrazňuje snahu zabránit vymírání německého národa. Tradiční rodinu tvoří podle této strany otec, matka a co nejvíc dětí. Nízkou porodnost AfD zčásti přičítá sexuálním odchylkám a životním stylům, které nevedou k reprodukci, cituje závěrem britský Telegraf.
14: Zpravodajský server Politico přibližuje hnutí tzv. Nových luditů, kritiků neregulovaného rozvoje umělé inteligence a jeho dopadů na společnost. Úvod textu vede čtenáře do memfiského bytu demokratického poslance zákonodárného sboru státu Tennessee Justina Persna.
13: V Memphisu stojí dvě datová centra společnosti XAI, poháněná desítkami plynových turbín, jež znečišťují zdejšího vzduší. Jednou z nejsilněji znečištěných oblastí je právě okolí memfiského průmyslového parku, který vznikl na někdejších plantážích a sousedí se čtvrtěmi založenými otroky. Jejich obyvatelé jsou dodnes z 90% Afroameričané.
14: Memfiská datová centra jsou přitom jen 2 z 1000 podobných zařízení, která v posledních několika letech vyrostla po celých Spojených státech, aby podpořila rychle se rozvíjející odvětví umělé inteligence. Zastánci těchto zařízení tvrdí, že jsou nezbytná pro upevnění geopolitického postavení Ameriky, nebo že mohou místním komunitám přinést vyšší daňové příjmy.
13: Na pozadí závodu o vývoj technologie se ale obyčejní Američané obávají škod způsobených datovými centry více než hypotetických budoucích rizik umělé inteligence. Děsí je znečištění ovzduší nebo vysoká spotřeba vody. Podle průzkumu, který Politico cituje, dnes více Američanů výstavbu datových center ve svém okolí odmítá, než podporuje.
14: Během pouhých několika let se umělá inteligence stala součástí téměř všech oblastí americké společnosti i ekonomiky. Od internetových vyhledávačů přes chatboty zákaznické podpory až po zdravotnickou diagnostiku. Všechny tyto služby jsou přitom na provozu datových center závislé.
13: Rodící se odpor vůči datovým centrům podle Politika v mnohem připomíná hnutí luditů z Británie 19. století, kteří se bouřili proti tomu, jak byly technologie průmyslové revoluce používány ke snižování mezd, likvidaci kvalifikovaných pracovních míst nebo zhoršování pracovních podmínek. Proslavili se zejména organizovaným ničením tkalcovských strojů.
14: Datová centra dnes mnozí lidé vnímají také jako něco, z čeho profituje jen úzká skupina lidí na úkor většiny, tvrdí technologický novinář Brian Merchant. Dnešní noví ludité neodmítají technologie z podstaty, ale upozorňují na konkrétní dopady na každodenní životy lidí.
13: Jednou z nejviditelnějších tváří kritiků datacenter je v úvodu zmíněný Justin Persson. Mezi další představitele z řad politiků patří například kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortezová nebo senátor Bernie Sanders.
14: Podle Persona jsme dnes svědky situace, kdy se počítačům dostává větší péče a ochrany než člověku. Lidé by se měli děsit toho, že datové centrum je chráněno víc než lidé, kteří žijí v jeho sousedství, prohlašuje Politik.
13: Podle analýzy nezávislé společnosti Empower Analytics Group, která hodnotí vliv datových center na zdraví, mohou emise z plynových turbín způsobit škody v hodnotě 30 až 44 milionů dolarů ročně. Zvyšuje se zejména riziko výskytu astmatu a infarktů.
14: Ve sporu o turbíny znečišťující ovzduší přilehlých čtvrtí Memphisu se na stranu společnosti XAI Elona Muska postavilo americké ministerstvo spravedlnosti, které dalo udržení turbín v provozu do souvislosti s národní bezpečností. Americká armáda totiž toto datové centrum využívala k zajištění provozu jazykového modelu Grok, využívaného během amerického útoku na Irán v rámci operace Epic Fury.
13: Za otázku národní bezpečnosti považuje výstavbu datových center i řada expertů. Podle nich je nezbytné, aby vývoj nejpokročilejších modelů umělé inteligence zůstal v rukou Spojených států. Varují, že jinak by se příležitosti mohla chopit například Čína.
14: Podobné obavy sdílí i republikánská senátorka a kandidátka na guvernérku státu Tennessee Marsha Blackburnová.
13: Chceme, aby naše data, ať už telefonní nebo ta spojená s umělou inteligencí, byla uložena ve Spojených státech. Nechceme, aby je měla v rukou komunistická Čína. Nechceme, aby nás analyzovala nebo sledovala naše občany, cituje političku server Politico. Dodává, že poslanec Pearson však nehodlá polevit a bude i nadále usilovat o moratorium na výstavbu nových datových center.
2: Svět ve 20 minutách.
14: Dnešní vydání připravila Zuzana Marková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bičovskou přejí
13: Patricie Polanská
14: a Ladislav Dořák.
2: Radiokniha.
15: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
2: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Chudinské čtvrti si obvykle spojujeme s těžkými životními podmínkami, zanedbanou hygienou a celkově nezdravým prostředím. V největším městě Jižní Ameriky, São Paulo, ovšem existuje favela, kde je sice život náročný, ale zároveň se stala inspirativním příkladem, a to nejen pro chudinské komunity. Jmenuje se Vila Nova Esperanza, Nová naděje, ale v Brazílii je spíš známá jako Zelená favela. Má vlastní park, zeleninovou zahradu a komunitní centrum, které pro místní vaří dostupné obědy. Všechno přitom začalo tím, že lidem hrozilo vystěhování kvůli poškozování životního prostředí. Přímo do nitra této chudinské komunity na okraji São Paula vás v dnešním vydání Za obzorem zve Jan Kaliba.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.

0: Na první pohled je tohle úplně běžná favela, hodně odpadků, hodně psů, kteří vítají vetřelce, nečekané návštěvníky. Tady jsme v centru, kde se zbíhá několik ulic. Je tu autobusová zastávka, malý obchůdek. Je zrovna popolední, takže školní mikrobus přiváží děti ze třídy. Dokonce dopravní zácpa tady teď trošku vznikla. Spousta neomítnutých cihlových budov. Nalepené jsou jedna na druhou jako vlaštovčí hnízda. Dráty elektrického vedení jsou hodně nepřehledné a zašmodrchané, ale přece je vila Nova Esperanza něčím výjimečná. Naznačuje to třeba vstup do místního parku.
1: Aquí es un parque.
0: To opravdu není obvyklé ve zdejších betonových chudinských čtvrtích, kde je všechno na sebe kvůli úspoře místa nalepené. Tohle je opravdu velká výjimka, že se můžete ve favele sebrat a jít se projít do zeleně a nechat veškerý ten beton, cihly a stres a tlak každodenního života za sebou.
2: Meu nome é Maria de Lourdes Andrade Silva, mas todos me conhecem como Lia Esperança.
3: Jmenuji se Maria de Lourdes Andrade Silva, ale všichni mě znají pod přezdívkou Lia Esperança. Žiju tady od roku 2003.
0: Říká duchovní matka zdejší udržitelnosti.
2: Em 2006 eu descobri que tinha um processo para tirar todas as famílias da Vila Nova Esperança. Como eu tinha um apartamento e vendi.
3: V roce 2006 jsem zjistila, že se úřady snaží všechny rodiny odsud z favely Vila Nova Esperança vystěhovat. Já jsem zrovna předtím prodala byt a své peníze vložila do této komunity, takže jsem chtěla vědět, co se děje a proč lidi vystěhovávají. Zjistila jsem, že je tady chráněná oblast a že podle nich obyvatelé favely zdejší životní prostředí znehodnocují. Zeptala jsem se státního zástupce, proč to neudělat obráceně. Místo toho, aby zdejší rodiny přišly o své domovy, tak proč jim neposkytnout environmentální vzdělávání, aby se lidé naučili, jak se ke zdejší přírodě chovat, jak s ní žít v souladu. Lidé jsou přece součástí přírody, nemůžete je z ní vydělovat. A životní prostředí často ničí ne proto, že by chtěli, ale proto, že jim ty znalosti chybí. Ovšem státní zástupce mě neposlouchal. Začala jsem tedy s obyvateli mluvit sama. Říkala jsem, že musíme do naší favely přinést environmentální vzdělávání, protože se nacházíme v ekologicky chráněné oblasti. A o tuto oblast je potřeba se starat. Neměli jsme ponětí o tom, jak se to dělá. Úřady nám žádnou pomoc s ekologickou výchovou neposkytly. A tak jsme prostě začali sami.
0: Vypráví mi Lia Esperanza z favely podobného jména. Vila Nova Esperanza má naději přímo v názvu a přestože i po víc než 20 letech zdejší komunita stále nemá úplnou jistotu, že na tomto místě bude moci zůstat, její pozice je teď mnohem silnější. Z boje 600 rodin proti ztrátě domovů se zrodil příklad pro mnoho dalších komunit. Lia s místními obyvateli nejprve začala organizovat úklid a sběr odpadků, které odtud nikdo nevyvážel. Po ozbrojeném nátlaku některé rodiny favelu opustily, ale v roce 2012 soud poprvé rozhodl ve prospěch zdejších obyvatel. Ti získali základní jistotu a začali svou čtvrť dál rozvíjet, včetně právě zelených ploch, jako je park nebo zahrada, což ve favelách rozhodně není standardem.
3: Domluvili jsme se s ostatními obyvateli favely, že začneme tím, že založíme zahradu. Zafungovalo to skvěle. Budování a provozování té zahrady byl výborný způsob, jak se učit. A nejen to, kromě environmentálního vzdělávání nám to přineslo i potravinovou bezpečnost, možnost podnikat a taky jsme si teď bližší. Propojili jsme lidi společnou prací a lépe jsme se tím navzájem poznali.
0: K lidem, kteří s Liou spolupracují nejblíže, patří Evelyn. Zrovna sedí u šicího stroje a ze sesbíraného starého oblečení od místních obyvatel tvoří nové šaty.
4: Lia je pro nás velmi důležitá. Pro všechny. Kromě veškeré té udržitelnosti, kterou jsem vnesla, taky přinesla lidem vzdělání. Naučila je, jak obdělávat půdu. Mnozí o to bohužel zájem nemají, protože nechápou, jaký to má pro nás všechny význam. Přitom, kdyby tu Lia nebyla, už by možná odešli, už by byli vystěhováni.
5: Para as pessoas aprenderem a mexer com a terra, muitos infelizmente não têm esse interesse, mas não entendem a importância que isso causa para todos aqui, para todos que convivem aqui, todos os moradores.
4: Stará se o zeleninovou zahradu, o připravovaná jídla, taky hodně pomáhá dětem, je tu mnoho dětí v nouzi. Stará se jim o základní potraviny a pomáhá i s pracovními příležitostmi. Vytvořila tu třeba pracovní pozici pro šití a háčkování. To všechno má význam.
5: Pregabilidade, como ela já trazia aqui, trazia corte costura, trazia também crochê. Que faz tudo, tudo faz a diferença, exatamente.
2: Muito bom. Pode entrar aqui. Seu Zé, ele trabalha com a gente há muito tempo.
0: Lia Silvová otevírá vrátka a vcházíme do Zeleného království.
1: Bom dia.
6: José?
1: José Antônio.
6: José Antônio. Oh, salada. Muita salada.
0: Zdraví nás José Antonio, který zrovna trhá hlávkový salát a nakládá ho na kolečko. A my s Liou se svažitým terénem vydáváme mezi záhonky. Rostou tu rajčata, cukety, řetkve. V podstatě, na co si vzpomenete, dokonce i banány, jsme na obratníku kozoroha. No a taky spousta rostlin, které mi vůbec nic neříkají.
3: Tohle je maniok. Rostou nám tu také léčivé rostliny. Dýně, červená řepa, ale hodně tu vidíš základní zeleninu, jako rajčata, špenát, kapustu. Tady je banánovník. Sázíme rostliny pořád dokola, aby nám jídlo nikdy nedošlo. Tady dávej pozor, ať neuklouzneš.
0: Ukazuje mi Lia, kromě nízkých rostlin, tady vidíme i keře a stromky. Zahrada to není úplně veliká, ale určitě má nejmíň 50 metrů na délku, podobně na šířku. A to bohatě stačí, aby produkovala spoustu jídla pro zdejší komunitu. Tahle favela má 3000 lidí. Ve favelách tady v Brazílii žijou miliony lidí a stále jich přibývá, protože populace se stěhuje do měst. Ceny bydlení i tady jsou velmi vysoké a tohle je zkrátka pro mnohé lidi jediné řešení. Často chybí základní infrastruktura, tyto čtvrti nebývají třeba napojené na obecní kanalizaci, nespadají pod žádné městské části, které by odsud vyvážely odpadky. Ve zdejší favele Vila Nova Esperanza se toto v posledních letech o dost zlepšilo i díky pověsti, kterou si získala. Tak, teď jsme přešli přes silnici, ona to vlastně moc silnice není, není vyasfaltovaná, spíš taková prašná cesta, ale je to tady normální značená ulice a přecházíme do druhé zahrady vedle komunitního centra a otevírá se nám úžasný, úžasný výhled, jak na São Paulo je vidět až na mrakodrapy v centru, tak také na zalesněné kopce všude kolem. Je to opravdu jako z pohlednice. Asi jako kdybyste se dívali zároveň do džungle a na sídliště. Když se rozhlédneme po favele Vila Nova Esperanza, tak uvidíme solární panely, vyrábějí si tady svoji elektřinu, mají také systém na zachytávání dešťové vody. Lia mi ukazuje rozestavěné základy cihlové budovy, to prý bude knihovna. Vedle takový skleník bez skla, potažený jen jemnou sítí a uvnitř okrasné rostliny. A teď míříme do komunitního centra institutu, který tady Lia založila. Přesunuli jsme se do komunitní kuchyně. Hezky to tady voní a Lia Silvová říká, že tady se vaří každý den jídla pro místní obyvatele favely zdarma.
7: Je muito boa comida. Bem preparada, bem feita, bons temperos.
8: Jídlo tu podáváme moc dobré. Je dobře připravené, se skvělým přírodním kořením. Děti to mají moc rády. Ve dnech, kdy nevařím, se pořád ptají, babi, máš dnes jídlo? Dožadují se ho i o víkendu. Oblíbená jídla jsou rýže, fazole, bramborová kaše, stroganov, vařené kuře, dušené maso s bramborami, brazilská jídla jako dýně s okrou a podobné věci. Děti to milují.
0: Co by kuchařka, tu pracuje Eli. Jen dnes už má skoro po šichtě čistý vybavení a připravuje kuchyň na zítra. Obvykle vaří z toho, co se vypěstuje jenom několik metrů odtud.
7: da horta.
8: Ano, všechno je ze zahrady, všechno pochází tady od nás. Práce tady mě baví, pracuju na místě, které mám ráda, tedy v kuchyni, a vařím pro lidi z komunity, kde sama žiju, což není to též jako chodit do práce a vracet se žít někam jinam. Mně to odsud domů trvá ani ne 5 minut.
0: Říká kuchařka a prý mám vyzkoušet, co uvařila, takže jsem dostal obědový box, krabičku a k tomu talíř, příbor. A už zkouším, co je dnes ve favele k obědu. Podobá se to trošku kuřeti na paprice, k tomu rýže, kaše a fazole. Perfetto.
2: A salado. Experimento, aby se vás gosta.
0: Muito obrigado. A Lia mi teď dokonce přinesla salát, který samozřejmě pochází přímo odsud, ze zahrádky. Je výtečný, jsou tam rajčata, hlávkový salát a taky tedy hodně octa.

0: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Svůj vlastní institut založila Lia Esperanza v roce 2018. Kromě komunitní kuchyně je tu třeba zmíněná krejčovská dílna, kde Lia a její pomocnice předělávají staré oblečení na nové kousky a výhodně je prodávají lidem z favely. Spolu s kuchyní, zahradou, budoucí knihovnou a parkem tvoří infrastrukturu, ke které chce Lia inspirovat i další favely a pomáhat jim s rozjezdem podobných projektů a opatření. Když jsme společně usedli k rozhovoru u stolu v sídelní budově jejího institutu, zeptal jsem se nejdřív, jak se vlastně žije v chudinské čtvrti na okraji São Paula, kam se před 23 lety přistěhovala ze státu Bahia na sever od velkých brazilských měst.
2: Život je tu velmi těžký, protože veřejná správa se víc zaměřuje na centrum města. Aspoň já to tak vidím. My jsme tu ponecháni na milost a nemilost Boží, ale my sami v rámci komunity se snažíme dělat svou práci, zajistit si příjem, jako třeba tady v krejčovské dílně šitím. Je to pro nás způsob, jak přinést podnikání přímo do favely. Je to způsob, jak si vydělat na denní chléb, pokrýt výdaje, vydělat si plat, a to prostřednictvím šití nebo práce na zahradě. Dnes už ven neprodáváme, ale dřív jsme chodili. Teď už svoji zeleninu a ovoce spíš používáme v kuchyni na vaření než na prodej. Chceme také začít vyrábět košíky a prodávat je.
1: Jak je to tady s bezpečností? Víme, že v brazilských favelách bývají často problémy s drogovými gengy nebo jinými ozbrojenými skupinami.
2: Díky Bohu si tu nemáme na co stěžovat. Vůbec se tu necítím v nebezpečí. Naopak si myslím, že tu hodně pěstujeme vzájemnou pomoc. Atmosféru, ve které je běžné, aby si obyvatelé pomáhali a starali se o sebe.
1: Svůj příběh už jste trochu popsala, ale můžete ještě podrobněji vysvětlit, proč jste tady ve čtvrti Vila Nova Esperança začali s udržitelností?
2: Začali jsme se tomu věnovat, protože se nacházíme v chráněné oblasti a potřebujeme tady žít. Na světě ale existuje mnoho lidí, kteří nevědí, co to je, a kvůli nedostatku znalostí začnou chráněnou oblast ničit. My v tomto prostoru potřebujeme dlouhodobě žít a k tomu jsme potřebovali do našich životů udržitelnost vnést. Ale i kdybych nebydlela v chráněné oblasti, i tak bych to chtěla udělat, protože ovzduch, který budu dýchat, který budou dýchat mé děti, který budou dýchat moje vnoučata, se musím starat. A když se o to nepostarám dnes, zítra může být příliš pozdě.
1: Jaké výhody vám to tedy přináší, pokud jde o zdraví obyvatel, když to srovnáte s životem v jiných favelách?
2: Během pandemie všichni říkali, že v chudších čtvrtích zemře mnoho lidí. Ve Vila Nova Esperança během pandemie zemřel na COVID-19 pouze jeden člověk. Dýcháme tady lepší vzduch a víme, co si dáváme do jídla. Naše jídlo neobsahuje žádné jedy, je to všechno přírodní, víte? A na tom záleží. Jídlo si tu sami vyrábíme, koření si bereme ze zahrady, nekupujeme si průmyslové koření na vaření jídla, nekupujeme konzervy. Všechno, co máme, je čerstvé, zrovna natrhané. Problémem je nedostatek peněz. Ty nemáme a kvůli tomu hodně trpíme. Potřebujeme partnery, sponzory, ale ty nemáme. Potřebujeme někoho, kdo nám pomůže tento prostor dál rozvíjet. Dnes máme pomoc pouze od jedné nadace se sídlem v Londýně. Ta nám pomáhá hodně. Takže bych si opravdu přála, aby nám i ostatní pomohli transformovat místa, jako je naše čtvrť. Pokud se nezaměříme na konkrétní komunity, tak nemá smysl, aby vláda dělala velké věci a utrácela, jako utratila za nedávnou klimatickou konferenci COP30. Brazílie za to utratila nevím kolik peněz, ale nedívala se na malá města, na periferie, kde je to přitom potřeba nejvíc. Zaměřme se víc na tyto lidi, na periferie.
1: Vy si kromě potravin vyrábíte i vlastní elektřinu, máte tu na střechách solární panely. Jak to máte se sběrem dešťové vody? S dodávkami vody bývá ve favelách taky problém.
3: No, já fazemos aqui.
2: To už děláme. Učíme lidi, jak sbírat dešťovou vodu, jak si stavět nádrže na vodu. I když ji obyvatelé nemohou pít, mohou ji aspoň používat k zalévání rostlin, praní prádla a čištění podlahy.
1: Jaké tady ve favele pociťujete dopady klimatické změny a co proti tomu můžete dělat?
3: Esse trabalho que a gente faz no dia a dia.
2: I v tom je důležitá naše každodenní práce, kterou tu děláme. Vezměte si třeba tu zahradu. Tu, kdybychom tady neměli, tak by nám stále silnější deště, které tu zažíváme, odplavovaly půdu ve velkém. Eroze by byla mnohem horší a terén by se tu hroutil. Když se ale o ten prostor staráme, tak se to neděje. Dnes má tady tato zahrada obrovský dopad a hlavně díky ní se nám přezdívá zelená komunita, zelená favela. Zelená je proto, že se o ní staráme a protože stromy sázíme, místo abychom je káceli. Už jsme vysadili stovky sazenic stromů. O dalších rostlinách, třeba ovocných stromech, nemluvě.
1: A v environmentální výchově jste se z učedníků sami stali učiteli. Jak to funguje?
2: Ano, neustále přijímáme studenty ze škol a nejen studenty, ale i učitele, takže i ty můžeme leccčemu naučit. Děláme ochranu životního prostředí v praxi, nejen z knih, kde to vypadá všechno snadně. A o ten náš praktický přístup a o naše metody se zajímá mnoho lidí. Zajímá je třeba naše kuchyně. Mnoho lidí se chtělo naučit pracovat s hlínou, kterou tu využíváme jako stavební materiál. A tak učíme a učíme. Už jsem učila mnoho lidí, nejen odtud z Brazílie, ale i z jiných zemí, kteří sem k nám přijeli něco odpracovat. Byli jsme taky přednášet na vysoké škole, dělali jsme výzkum. Prostě učíme environmentální výchovu předáváním toho, jak to děláme.
1: A jak tedy funguje vaše kuchyně? Vaří jídlo výhradně pro lidi z favely, pro vaši komunitu?
2: Ano, máme peníze na to, abychom si každý měsíc koupili, co potřebujeme. Rýži, fazole, takové věci. A taky pomáhá zahrada. Obědy vaříme od pondělí do pátku, rozvážíme je dětem. Bývá tu docela rušno, i když v tuhle hodinu už je docela klid. Ale podívejte, tamhle je kluk, který má doručit obědový box, přišel si ho vyzvednout. Většinou je vydáváme od 10:30 do 1:30. Záměr je otevřít i jídelnu, aby si lidi mohli přijít dát oběd sem. A také stavíme školu vaření, abychom i ostatní naučili využívat různé rostliny, třeba ty, které mají stejné živiny jako maso. Tenhle projekt jsme ale museli zastavit, i když už je skoro hotový. Nemáme dostatek peněz na jeho dokončení. Co nezávisí na penězích, to děláme dál. U toho, k čemu peníze potřebujeme, si prostě vždycky dáme pauzu, dokud to nevyřešíme.
1: Je v brazilských favelách běžné mít tolik zelených ploch, jako máte tady?
3: Não, que no caso na maioria das comunidades eles querem mais construir barraco.
2: Ne, protože ve většině komunit se raději staví chatrče. Vím o tom, taky se u nás setkávám s lidmi, kteří chtějí stavět jen chatrče. Nechtějí zeleninové zahrady, ty pro ně nejsou dobře využitým prostorem. Někdy se mnou hádají, ale mně je to jedno. Já pracuji na tom, aby fungovala naše zahrada. Ze začátku jsme to udělali tak, aby si z ní mohl každý odnášet trochu pro sebe. S odstupem času si myslím, že musíme darovat moudře. Naučila jsem se, že nemáš darovat rybu, ale háček, na který si druhý může pak ryby sám chytat. Ze začátku jsme zeleninu zasadili a lidi pak šli a vzali si ji, ale sami sázet nechtěli. Takže jsme se pak rozhodli, že takhle už to fungovat dál nebude. Rozhodli jsme se zeleninu a ovoce prodávat, a to biosalát za cenu konvenčního. Tedy pokud běžný salát stojí 5 reálů, my za 5 reálů lidem prodáme biosalát, který je tak dostupný každému. A jen tomu, u koho vidíme, že si to opravdu nemůže dovolit koupit, tak tu zeleninu darujeme. Tady vaříme z těch surovin obědy a co zbyde, tak darujeme nebo prodáváme. Chodíme prodávat od dveří ke dveřím, nebo si to lidi přijdou koupit sem.
1: Původně jste byli tak jako spousta favel tady v Brazílii bez svozu odpadu, bez kanalizace a podobně. Kam jste se od té doby posunuli v tomhle ohledu?
2: Momentálně už máme řádně připojený vodovod. Máme vodu, máme elektřinu a teď máme i kanalizaci. Jediné, co opravdu chybí, je legalizace našich domů, abychom k ním získali i dokumenty. To je to, co chybí. A aby se úřady postaraly o údržbu.
3: A z nosa zkázy entregal dokumenty každému. Isso é que tá faltando. E fazer a manutenção, né?
1: A stále vám tedy hrozí, že by vás úřady chtěli vystěhovat?
3: Sempre tem o risco de despejo.
2: Vždy existuje riziko vystěhování. Dokud nemáme v ruce dokumenty k našim domům, jsme vystaveni riziku vystěhování. A právě díky tomu, jak tady pracujeme na udržitelnosti, jsme zatím vystěhováni nebyli.
3: Feito de sustentabilidade aqui dentro.
1: Vy jste původně žila jinde v Brazílii, ve státě Bahia, na sever odsud ze São Paula. Přestěhovala jste se sem do favely, kde je život těžší?
3: Eu acho que São Paulo a gente tem mais facilidade. A Bahia é muito boa.
2: Myslím, že v São Paulo máme větší pohodlí. Bahia je velmi dobrá pro ty, kteří už mají práci, kteří už mají svůj život srovnaný, vydělávají si. Pro nás, kteří se snažíme jen přežít, Bahia vůbec není dobrá. Bahii chybí mnoho věcí. Aspoň pro mě je to tady v São Paulo lepší.
1: Říkáte, že přežíváte, ale vypadá to, že práce v institutu a v téhle komunitě vás zároveň baví, není to tak?
3: Eu amo fazer esse trabalho, porque eu acho assim, você tem que fazer algo.
2: Tuhle práci miluju. Myslím si, že je potřeba dělat něco, co vás baví. Člověk musí mít hodně víry a odvahy k tomu pracovat s lidmi. Někdy mě štvou, jak jen chodí a berou si a jsou nevděční. Pak se i rozčílím, ale i tak to dělám ráda. Většinou si nakonec řeknu, že ani nevědí, proč tak reagují. Nechám to být a dál si dělám svoje. I když vás to bolí, dělejte to, co milujete.
3: Você mesmo que aquilo doa em você, mais faça o que você gosta.

0: Jan Kaliba.
1: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Josef Kořenský byl český pedagog, cestovatel a spisovatel na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.
3: Narodil se v roce 1847 v nevelké obci Sušno. Rodina se z existenčních důvodů často stěhovala, nakonec zakotvila v Mladé Boleslavi, kde mladý Josef vychodil reálku. Dalšího vzdělání se mu dostalo na učitelském ústavu v Praze.
2: Tam se také seznámil s Emilem Holubem a jako nadšený přírodovědec také s Antonínem Fričem, kterému asistoval v Národním muzeu. Většinu učitelské kariéry prožil v měšťanské dívčí škole na Smíchově.
3: Kořenský hodně cestoval a o svých cestách dokázal poutavě psát. V roce 1878 navštívil světovou výstavu v Paříži. Jako jeden z prvních o ní informoval českou veřejnost. Čtenářům přiblížil například Bellův telefonní přístroj nebo Edisonův válečkový fonograf.
2: V 80. letech před minulého století procestoval celou Evropu a vypravil se i na Kavkaz, Ural a Sibiř. V letech 1893 až 94 absolvoval svou nejznámější výpravu.
3: V Otově nakladatelství o ní později vydal knihu s názvem Cesta kolem světa. Tento název sice nebyl úplně pravdivý, ale i tak Josef Kořenský navštívil řadu exotických míst. Jediným společníkem na výpravě mu byl Karel Řezníček, dobrodruh a sládek z pivovaru pod Hrubou skálou.
2: S Brem se vydali do Spojených států, odkud informovali české čtenáře o Niagarských vodopádech a Yellowstoneském parku. Setkali se také s legendárním apačským náčelníkem a šamanem Jeronymem. Poté pokračovali přes Pacifik do Japonska a Číny. Když prozkoumali téměř celý Dálný východ, Austrálii a Oceánii, vydali se přes Rusko zpět do Čech.
3: Kořenský nikdy neprozkoumával nová místa, ale jeho spisovatelské umění přiblížilo Čechům téměř celý svět. Stejně jako o několik dekád později knihy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Josef Kořenský zemřel v Praze v roce 1938 ve věku 91 let.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Úřady práce začnou příští týden vyplácet superdávku. Části domácností se výrazně sníží. Thajský premiér po tragické střelbě ve škole v Bangkoku podpoří zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Fotbalisté Slávie a Jablonce mají po třech kolech šance ligy plný počet bodů. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně se přidají přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
5: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
5: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
5: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Diplomat Hynek Kmuníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmuníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
0: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů a thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu bylo odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským popularizátorům Hantecu taky vědci z Akademie věd.
8: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakryt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
9: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec k posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
10: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
9: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
11: Fotbalisté Slavie a Jablonce vyhráli všechny tři zápasy v nové sezóně Šance ligy. Pražané porazili ve třetím kole Pardubice 2-1 a Severočeši zvítězili nad Slováckem 1-0. Uspěl i Hradec Králové, zdolal ostravský Baník 2-1. Artis Brno rozehrál duel s olomouckou Sigmou a je u toho reportér David Nekvinda.
12: Ve čtvrté minutě zápasu Artis Brno Sigma Olomouc 0-0. Hosté z Olomouce už měli první solidní šanci. Beran střílel z hranice velkého vápna, ale domácí golman Richard Kašík, který v 18 letech debituje v nejvyšší soutěži, dokázal ten balon vyrazit. Takže 0-0 z Brna, David Ekvinda, Radiožurnál.
11: Motocyklový jezdec Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10., ale postupně se probojoval vpřed a ujel se vedení v posledním kole.
13: Místy hustý provoz kolony na cestách do Prahy a komplikace na silnici 22 u Klatov. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy velmi hustý nedělní provoz. Začíná to poblíž sjezdu na Divišov 41. kilometru až do Prahy zdržení kolem 20 minut. Na D4 s Příbrami do Prahy brzdí provoz omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru je průjezdný jen jeden pruh kolona. Mezi 14. až 10. kilometrem zdržíte se 15 až 20 minut. Oběd se to dá po trasách Černolice, Jíloviště nebo Líšnice, Klínec. Na silnici 22 z Klatov do Horažďovic hoří nebo hořelo osobní auto. Je to za Mochtínem v obci Bystré a místo průjezdné Kyvadlově. A ve Frýdku místku u Místeckého náměstí se střetl autobus, motorka a chodec.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
14: Dnešní příběhy 20. století navazují na ty předchozí, ve kterých jsme vám představili 80-letého Jana Litomyského. Roku 1943 se narodil v Praze po vystudování Vysoké školy zemědělské v polovině 60. let. Po roční vojně se přestěhoval na Vysočinu do obce Vyskytná u Pelhřimova, odkud pocházela jeho maminka. Nastoupil tady do JZD na místo agronoma. Do Prahy se často vracel, přátel se s disidentem Ivanem Metkem, hlavně s jeho synem. Chodil k ním na bytové semináře. Postupně se seznamoval s dalšími disidenty, oponenty komunistického režimu. V Ječku, v legendárním bytě Němcových, Věčné ulici, v lednu 1977 podepsal chartu. Jeho chalupa ve Vyskytné se postupně stávala jedním z významných center disentů. Sem se sjížděli máničky, křesťanští intelektuálové, chartisté, filozofové, básníci, teologové, písničkáři. Mnozí tu i nějaký čas bydleli. Lidé tu prožívali radostné chvíle přátelství, svobodu a blízkost. Společně diskutovali, četli, studovali, zpívali a hodovali.
15: No to bylo většinou o víkendech, nebo když byly nějaké svátky, nebo tak.
14: Hostiny ve Vyskytné jsme popisovali v předchozích příbězích 20. století. Vděčně na ně vzpomínali tehdejší účastníci.
16: Jezdil tam písničkář Charlie Soukup.
17: Píseň nad pracovním tábor.
16: Byli tam filozofové, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali.
14: Můj táta, Daniel Kroupa.
16: Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a veselo.
18: Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme společné osudy, ty rodiny.
14: Tak to byla Terezie Jakšová, dříve Metková. A ještě Martin Palouš.
19: No bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomyský tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy STBáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
14: Dnes tedy budeme pokračovat v příbězích 20. století o Janu Litomyském, o jeho zatčení, tříletém věznění na Borech, o záchraně Václava Havla, o dvouletém takzvaném ochranném dohledu. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Od konce 70. let se o Jana Litomyského zajímala policie. Oddělení VB, veřejné bezpečnosti z nedalekého Pelhřimova, ale pak z krajské zprávy SNB, odbor vyšetřovací státní bezpečnosti z Českých Budějovic. Z archivu bezpečnostních složek se dočítáme z protokolu například.
20: Šetřením orgánů obvodního oddělení veřejné bezpečnosti Pelhřimov bylo zjištěno, že v bytě inženýra Jana Litomyského se schází mladistvé osoby. Tyto osoby nakupují větší množství alkoholických nápojů, které v bytě Litomyského potom konzumují na večírkách, které Litomyský pořádá. Bylo zjištěno, že při těchto příležitostech dochází k hromadným tancům, při kterých jsou ženy nedostatečně oblečeny. Toto jednání je veřejností ve Vyskytné odsuzováno.
14: Soudruzi od STB si bůh ví, co představovali. Alkohol se tu jistě popíjel, ale spoře oděné tančící dívky byste museli hledat jinde.
15: No, oni před domem nainstalovali kameru, která byla pořád zaměřená na vchod a pozorovala, kdo přichází, kdo odchází. Předtím tam stávaly hlídky, to už asi přestalo mluvit, protože oni na to používali ty řadové policajty, SNBáky, a ti dávali najevo, že jim to je nepříjemný. A někdy se mnou i docela přátelsky bavili.
14: Jan Litomyský byl vícekrát zatýkán, vyslýchán, obtěžován domovními prohlídkami. Policisté objevili v jeho chalupě ve Vyskytné třeba v posteli zapadlou občanku básníka a disidenta Andreje Stankoviče, který za Janem Litomyským často a rád jezdíval. STBáci z toho udělali předmět doliční, zápis na místě a protokol. Nebo jednou estébáci vypátrali, že po silvestrovské oslavě ve Vyskytné účastníci napsali z legrace pohlednici adresovanou Babraku Karmalovi, prezidentovi Afghánistánu, čerstvě dosazenému sovětskými okupanty, který předtím působil jako velvyslanec v Československu. Šlo o pohlednici s medvídky z animovaného seriálu Pojďte pane, budeme si hrát, na níž medvídci střílejí z děla. Účastníci oslavy vytvořili jakousi legrační koláž, jejímž ústředním motivem byl prezident Gustav Husák. A už z toho koukal kriminál.
15: A udělali jsme si tam nástěnku, kde žaludské eso jako v souvislosti s Gustavem Husákem, protože on na tom jednom portrétu oficiálním se podobal tomu žaludskému esu vlastně, ten kocour zamračený, jak tam. A k tomu jsme vylepili různý takové koláže. Po novém roce tam vtrhli estébáci, odvezli mě na výslech. To už myslím, ta společnost tam nebyla, že to už bylo. No a tam mě zavřeli na CPSku. Mě nutili, abych řekl, kdo tam vyrobil tu nástěnku s tím Husákem. A tak nějak trošku selhali nervy, tak jsem řekl, že jsem to udělal já, přestože to ani nebyla úplně pravda, nebo částečně. No a tím pádem oni měli radost, že konečně mají teda přiznání, napsali, že to nebylo hanobení, to bylo snížení vážnosti prezidenta republiky, to byl zvláštní paragraf. Tak mě zavedli za prokurátorem Vyhnálkem. To byl takový starý právník, on taky vystudoval ještě slušné vzdělání předúnorové, ale ten se mnou hovořil velice laskavě. Ptal se mě, no vy jste skutečně vyrobil tu nástěnku. Já jsem říkal, ne, nevyrobil, já jsem se přiznal schválně. No tak vidíte, nevím, to bylo prostě, nakonec celý to obvinění smetl a pustili mě.
14: Jan Litomyský se zmínil o takzvané CPZ, tedy cele předběžného zadržení. Popisuje ji jako neutulné místo, bez záchodu, chodilo se na kýbl, spalo na palandě. Policisté, co ho hlídali, se k němu chovali, řekl bych, překvapivě.
15: Chodili ti uniformovaní policajti a ptali se mě, co si budete přát k obědu. A nosili mi teda jídelní lístek ze Slávie a vždycky mi chodili do Slávie pro obědy. Takže já jsem byl pro ně taková kuriozita. No a většinou to trvalo těch 48 hodin, někdy i 96 a potom mě propustili zase. Takhle to.
2: To jste si vysvětovali jak? Jako to byli slušní lidi nebo jak?
15: Já si myslím, že v jádru to byli slušní lidi a jsem měl pocit, že tomu režimu moc nedůvěřujou, že si nebyli jistí. Ono v té době v Polsku už byla solidarita a i to, že ty represe byly takové váhavé, střídavé, že jo. Nebyly to 50. leta.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
14: Druhé velké, pro komunisty obzvlášť nepříjemné veřejné vystoupení disidentů proti režimu asi rok po chartě představovala iniciativa VONS. Někteří chartisté založili takzvaný výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Batěk, Bednářová, Benda, Dinsbír, Václav Havel, Václav Malý, Ivan Medek, Dana Němcová, Anna Šabatová, Petr Úl a další. Někteří levicově orientovaní a dokonce bývalí komunisté jako třeba právě Dinsbír. Jan Litomyský se k VONSu přidal. K tomu ovšem bylo zapotřebí nejdřív představit se zakládajícím členům v jednom bytě, kam si ho pozvali.
15: Oni se mě nějak vyptávali na moje názory a já jsem jim řekl, že komunisti jsou pučisti a měli být všichni zamříže. Takže to jako strnuli, ale víceméně to akceptovali. Ale já jsem s těma měl potom dobrý vztahy, ne? Zvlášť v kriminále, tomu jsme se s Jiřím Dinsbírem potkávali vždycky při výměně prádla. Přátelsky jsme debatovali.
3: Komu a čemu slouží kampaně kolem takzvaných disidentů?
21: Hlásil komunistickou propagandu Československý rozhlas.
22: Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, kdy se antikomunisté v západních sdělovacích prostředcích snaží vměšovat se do vnitřních záležitostí naší země a vytvářet...
21: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných zveřejňoval konkrétní případy obětí totalitního režimu. Zatčeným a souzeným lidem právně pomáhal a hlavně jejich případy křičel do světa. Lidé z VONSu stávali na chodbách soudů, v jednacích síních, zapisovali, jak soud probíhal, zprávy o případech sepisovali, množili, šířili v samizdatech a telefonovali do zahraničí, do vysílání Svobodné Evropy, do BBC či Hlasu Ameriky.
22: Jak jsme už včera oznámili, vynesl Senát Městského soudu v Praze rozsudek v trestní věci proti inženýru Uhlovi a dalším obžalovaným. Všichni byli uznáni vinnými z trestného činu podvracení republiky a odsouzeni podle platných československých zákonů.
21: Soud poslal 6 zakladatelů VONSu, Úla, Havla, Bendu, Bednářovou, Němcovou a Dinsbíra, do vězení od 2 do 5 let. Litomyský se nezalekl a kromě své práce agronoma v JZD dál ve Výskytné organizoval setkávání disidentů a šířil zprávy VONSu do Vídně.
15: Na ty procesy jsem moc nejezdil, protože to bylo většinou ve všední den. Já jsem měl kamarády v Brně, to byl ten Vítě Holata, kluci Adámkovi, Petr Pospíchal, Martin Šimsa. Oni mi ty informace scháněli a tam jsme to dávali dohromady, to sdělení, pak jsme to vozili Petrušce Šustrový, anebo já jsem také telefonem to hlásil přímo Ivanovi Medkovi do Vídně, protože Ivan Medek v té době už emigroval. Tak.
21: Ivan Medek, muzikolog, disident, signatář Charty 77, byl donucený režimem dělat dělníka, saniťáka a šatnáře. Estebáci jednou Medka zatkli a vyvezli kamsi za Prahu, kde ho velmi surově zmlátili. Zbitého a omráčeného ho pohodili ve škarpě. Ivan Medek následně v srpnu 1978 emigroval do Vídně a stal se spolupracovníkem Hlasu Ameriky. Právě jemu Jan Litomyský telefonoval zprávy VONSu. Texty kromě jiných přepisovala v chalupě ve Výskytné i dcera Ivana Medka, Terezie.
15: Psací stroj jsem měl, ale to přepisovali u mě vždycky ty návštěvníci. Byla třeba Alena Kumprechtová, Tereza Medková. Nebo...
18: To je možný, moc si to nepamatuju, ale je to možný, jestli to on zaříká.
2: No, no. A
18: to těch aktivit
2: byl... Co to vlastně bylo za materiály? Jak se k tomu
18: to dostala? Vám úplně přesně neřeknu. Patrně se to tam někde vzalo. My jsme v tu chvíli byli zvyklí vlastně nekomunikovat, protože jsme počítali i s odposlechem. Jestliže to tam bylo, tak na tady to vem, tady si sedni, tady máš a tady piš. Takže určitě to nebylo, že bychom... Já jsem asi možná ani nevěděla, kdo to tam přivez. V tu chvíli.
2: Jsi věděla, že to je pro VONS?
18: Jasně, že to mám psát a asi jsem si tam sedla a psala jsem. My jsme věděli. Byť jsme se na to nevyptávali, že on tátovi telefonuje. Ano, do Vídně, že dělá tyhle ty riskantní věci, to jsme věděli, i když jsme o tom v té době nikdy nemluvili, protože jsme nevěděli, kdo nás poslouchá nebo kde je odposlech.
2: Takže tak Honza Litomyský neřekl, že mluvil s vaším tátou?
18: Vlastně jsem to tak jako skoro jistě věděla, ale vůbec jsme se o tom tenkrát nebavili, až po revoluci.
21: Je smutně pozoruhodné, kde všude měla Státní bezpečnost své špehy, udavače a odposlechy. Archiv bezpečnostních složek e-badatelna.cz nyní nově zpřístupňuje náhledy ofocených svazků, ve kterých lze full textově vyhledávat. Zadal jsem si jméno Jana Litomyského a archiv mi během pár sekund nabídl něco přes 100 různých dokumentů a svazků, kterými Jan Litomyský prochází. Jedná se o agenturní zprávy všeho druhu z různých třeba křesťanských setkání, protokoly, udavačské zprávy, všechno možné. Některé estébácké papíry působí až humorně. Třeba dokument nazvaný Plán práce druhé zprávy SNB České Budějovice, kde je Jan Litomyský uveden jako nepřátelská, takzvaná rozpracovaná osoba. A plán Státní bezpečnosti je jednoduchý. Nepřipustit koncentraci nepřátelských osob v místě bydliště objekta. No a to se estébákům skutečně nedařilo. Člověk si v digitálním archivu může přečíst různá hlášení. Třeba když přijel Jan Litomyský navštívit svého kamaráda Martina Šimsu na vojnu v Humenném. Návštěvu Máničky okamžitě kdo si hlásil estébákům. Vážnější jsou však jiné estébácké zprávy, například protokoly z domovních prohlídek. Četl jsem dva ze dvou estébáckých návštěv. V lednu roku 1980, druhá se konala o 7 měsíců později. Během té byl Jan Litomyský zatčen a vzat do vazby. Soudruzi údajně objevili, ve skutečnosti mu podstrčili do kuchyně pornočasopisy a nějaké lehtivé fotografie nahých dívek. Jednalo se o past. Jak tohoto evangelíka společensky znemožnit a hlavně obvinit z trestného činu šíření pornografie a ohrožení mravnosti. Estébáci také našli ve sklepě výbušninu Tritol. Jednalo se jen o několik gramů výbušniny, která se používala hlavně za první republiky, například v kamenolomech. Náložka ovšem neměla rozbušku, takže byla nefunkční. Toto je vlastně záhada, proč by mu estébáci podstrkovali nefunkční zbraň a snažili se opak obvinit z nedovoleného ozbrojování. Možné je, že výbušnina pocházela ještě z doby, kdy chalupa sloužila jako četnická stanice. O tom všem jsem si s Janem Litomyským povídal. Četl jsem mu i tyto estébácké protokoly.
2: Oni tam, jak si vám pravděpodobně podstrčili, že jo, ty časopisy pornografické?
15: Ano, to určitě se tam objevilo někde v příborníku mezi nádobím, to tam nikdy nebylo. A potom nakonec ve sklepě dokonce našli tu výbušninu, i když ten Svoboda potom při výslechu mi řekl, že byla nefunkční. A že...
2: Oni neměli rozbušku totiž. No. To tam asi nedali, to tam muselo být nejspíš. Bylo to zabalené v nějakém hadru květovaným?
15: Ano. No ale tak nevím, kdo to tam dal. Někdo z těch návštěvníků. Jako tam bylo...
2: A to bylo ve sklepě?
15: No bylo to ve sklepě. Na kraji stál takovej sud, v tom se někdy nakládalo zelí a... Na vrchu na tom sudu právě byl ten květovaný hadr s tou výbušninou, ale jak se to tam vzalo, to nevím opravdu.
2: Dále pak našli třeba občanský průkaz Andreje Stankoviče.
15: No ale ten Andrej Stankovič tam opravdu přespal, že byl někde na houbách a zdržel se a ten občanský průkaz mu tam vypadnul zřejmě.
2: Domovní prohlídka byla 4. ledna 1980. Provedl praporčík Jeřábek a strážmistr Šanda, přítomný poručík Sedláček, takhle.
15: Jo, Sedláček, no tak to byl, on to byl takovej trošku trouba. To byl syn četníka prvorepublikovýho z Žirovnice. No, a mně připadal takový, že nebyl moc inteligentní.
2: Pak byla další, ta byla v září 24. 1980. To jste byl teda za do vazby. A opět Jeřábek a Sedláček. A potom kapitán Leciax.
15: Leciax, no, to byl spolužák Magora z Humpolce. Magor se o nich vyjadřoval, že to byla taková lůza, ale ten Leciax, podle mě, to byl docela inteligentní člověk a on těsně před revolucí skončil u té státní bezpečnosti a přešel k vojenský kontrarozvědce. Po revoluci tam potom provozoval obchod v Mysletíně. A on hodně jezdil do Vyskytný, tam měl někde chalupu u rybníka, nějaký kamarády taky.
2: A jak se k vám choval?
15: V zásadě slušně, myslím. No takhle, oni nikdy proti mně nepoužili fyzické násilí a ten Leciax bych řekl, že byl takovej věcnej, no, tak nevím, co by...
1: Posloucháte příběhy 20. století.
21: Jan Litomyský byl vyšetřovatelem obviněn, jak už bylo řečeno, z šíření pornografie a z nedovoleného ozbrojování. To ale prokurátor shodil ze stolu jako nesmysl. Jan Litomyský jezdíval do práce asi 15 kilometrů do JZD v Dolní Cerekvi u Jihlavy trabantem. Pravidelně ho za ním v závěsu doprovázelo auto s tajnými policisty. Když vystoupil, policajti také zastavili a šli za ním. Po areálu JZD se estébáci pohybovali, jak chtěli. V kanceláři vyslýchali jeho kolegy. třeba jeho nadřízeného, hlavního agronoma družstva, Františka Komárka. Ten se s Janem přátel, proto od něj také věděl, Jan mu to bez okolků řekl, že podepsal chartu 77 a je členem VONCu. Rozuměl a sympatizoval s ním jako řada dalších zaměstnanců JZD. Snad se jim i líbilo, že se Jan zastává nespravedlivě pronásledovaných. Komárek říká, že si nějak ani nepřipouštěl, že by se snad i on mohl stát disidentem. Estebáci ho dvakrát pozvali na jakési pohovory. Vyptávali se, s kým se Litomyský setkává, co čte, o čem obvykle mluví a zda se někdy nezmínil o fašismu. Komárek, se kterým jsem měl možnost mluvit, se mi svěřil, že ho estebáci nutili k něčemu, co říci nechtěl. Pochopil z jejich otázek, že Litomyského chtějí obvinit z propagace a šíření fašismu. To ale estebákům odmítl. Popisoval jim svého kolegu popravdě jako vynikajícího odborníka agronoma, spíše tichého a všeobecně oblíbeného kolegu. Tušil ale, že Litomyského brzo zatknou. Konec konců to dělávali docela často. Na 3 dny zmizel, hlavně v době různých výročí, například konce druhé světové války, nebo v srpnu na výročí 68. Pak ale Litomyského vždycky propustili a on šel další den jako by nic zase do práce. Agronom Komárek mi říkal, že se z televize dozvěděl, že chartisty zavírají. Takže když 17. února 1981 Jana Litomyského zatkli a už se z CPZky nevrátil jako obvykle, nebyli jeho kolegové z JZD nijak zvlášť překvapeni. Statečné chování Litomyského mělo na ně prý dopad. V případě Komárka třeba ten, že jeho manželka, která už 2 roky procházela přijímací lhůtou jako kandidátka KSČ, se rozhodla do strany nevstoupit. A to pak prý spustilo spoustu zlé krve. Různá předvolání, vysvětlování a jiné nepříjemnosti, vyprávěl mi pan Komárek. Jan Litomyský během pobytu ve vazební cele v Českých Budějovicích hodně četl. A i to, co by za jiných okolností asi do ruky nevzal.
15: Karla Václava Raise, nebo i v té vězeňské knihovně tam měli od Sachra pod rozstříleným praporem. To byla kniha, která byla na indexu všude, byla vyřazená z knihoven a tam mě ji přinesli na celu, takže jsem si mohl přečíst. Gorkýho jsem tam četl, ale ten mě moc nebavil. A tam ten Rajs byl pěkný.
21: Jana Litomyského obvinili z podvracení republiky. A toho se měl dopustit tím, že získával a zpracovával údaje o činnosti Československé bezpečnosti, prokuratury a soudů a tyto údaje rozšiřoval do zahraničí. A to byla vlastně pravda. Zprávy VONCu o pronásledovaných Litomyský skutečně telefonoval Ivanu Metkovi do Vídně, do Hlasu Ameriky. Litomyského usvědčila spojovatelka z pošty, která ho šmírovala.
15: Oni žalovali to, co jsem skutečně dělal a i když některé věci nebyly úplně prokázané, že tam byla zajímavá ta korunní svědkyně. To byla nějaká paní Kapustová ze Zvolena, která vypověděla, že jsem telefonoval do Vídně, že jsem vyprávěl o nějakém politickém vězni, o nějakém vězni, kterému se daří velice špatně a že ona musela občas poslouchat, protože měla starost, protože ten hovor trval dlouho, a abych neplatil zbytečně moc peněz.
21: Nyní příběh na chvilku přerušíme. Po krátkých zprávách uslyšíte, jak se k Janu Litomyskému chovali násilníci a zloději na Borech.
1: 20.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Horská služba v Česku měla v první polovině prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo taky výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Moskva a Damašek podle syrského ministerstva zahraničí uzavřeli memorandum o porozumění. Dotkne se to i ruských základen. Správu nad civilními objekty, včetně letiště u města Hmeymim, do 3 měsíců převezme Damašek. Z ruských vojenských zařízení se zase mají stát společná výcviková centra. Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin. Oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Zhejiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes 1 000 000 lidí. Na stav židovských památek v České republice upozornil dnešní den židovských památek. Zájemci mohli navštívit desítky synagog a hřbitovů, které jsou jinak zavřené. Jejich stav se od roku 1990 výrazně zlepšil. Řada staveb ale na opravu teprve čeká. Fotbalisté pražské Slavie vyhráli ve třetím kole šance ligy nad Pardubicemi 2-1, Hradec Králové nad Baníkem Ostrava taky 2-1 a Jablonec nad Slováckem 1-0. Artis Brno teď hostí Sigmu Olomouc, duel sleduje reportér David Nekvinda.
12: 32. minuta zápasu, zatím čekáme na gól. Sigma Olomouc hraje tedy na hřišti Artisu Brno 0-0, ale pravděpodobně, nebo dost možná teď rozhodčí Karel Roušek vylouší jednoho z hostujících hráčů, půjde se podívat na situaci k videu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
13: Kolona na D4 u Řitky a nehoda v Děčíně. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy stále hustý provoz od exitu 41 Divišov. Podle kamer se na trase většinou jede, výrazně zpomalíte před omezením u Šmejkalky, kilometry 25 až 23. Na trase počítejte se zdržením 15 až 20 minut. Na D4 z Příbrami do Prahy od sjezdu na Řitku se tvoří kolona. Provoz brzdí omezení na 9. kilometru u Jíloviště. Je tam průjezdný jeden pruh. Kolona mezi 13. až 10. kilometrem, aktuální zdržení kolem 10 minut. V Děčíně na výjezdu z města do České Kamenice zasahují u nehody dvou osobních aut záchranáři. Omezený průjezd čekejte u obchodu Albert. Uzavírku policie nehlásí a na silnici 22 z Klatov do Hražďovic hořelo. Osobní auto za Mochtínem v obci Bystré objíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami i silnými. Teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
14: A dnes vyprávíme osud Jana Litomyského, chartisty, člena výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V únoru roku 1981 ho zatkla státní bezpečnost. U soudu proti němu svědčila poštovní spojovatelka, která vypověděla, že Jan Litomyský telefonoval do Vídně. Soud došel k přesvědčení, že tím Litomyský podvracel republiku, když šířil zprávy o komunistickém bezpráví. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Jan Litomyský dostal 3 roky vězení a 2 roky navrch takzvaného ochranného dohledu.
15: Já nevím, já jsem tím s tím víceméně počítal, že jsem byl rád, že jsem dostal jenom ty 3 roky, protože někteří lidé, víme, že Ruda Batěk v té době byl odsouzený na 7 let, oni sice na něj nahráli tu potyčku s policajtem, takže on měl ještě napadení úřední osoby. No, ale vzhledem k tomu, kolik dostali Havel, Benda, Dinsdvír, no, tak jsem s tím přibližně mohl počítat.
6: Slouží k záměrnému vyvolávání nedůvěry mezi národy, a tedy zájmům těch, kdo chtějí zvrátit výsledky politiky uvolnění. Jejich záměry jsou však předem odsouzeny k nezdaru, neboť drtivá většina národů si přeje mír a dorozumění. A proti této vůli nepomůže antikomunistickým silám ani využívání služeb uhla.
14: 3 roky odseděl v Plzni na Borech. Jak to snášel?
15: Začátku mi to vadilo, protože já jsem byl zvyklý být pořád v přírodě a teď najednou jsem byl mezi 4 stěnama a na druhé straně myslím, že mě to pomohlo zase se sklidnit, takže víceméně to bylo užitečné a já jsem měl štěstí, že oni mi tam dávali slušný spoluvězně na celu. některý byli takový trochu cvoci, ale vždycky se s nima dalo vyjít.
21: Ve vazbě v Českých Budějovicích s ním seděli tři vězni. Jeden se jmenoval Schindler. Pocházel z česko-německé rodiny, odkud si snad z Ostrovska. Seděl několik měsíců za to, že se procházel po západních hranicích a ptal se snad dokonce pohraničníků nebo nějakých udavačů v hospodě, kudy se podle nich dá přejít na západ. Další se dostal za mříže kvůli drogám a krádežím. Nejlepším spoluvězněm ve vazbě byl prý jistý Josef Brom, bývalý stavby vedoucí metra, obviněný za rozkrádačku.
15: On říkal, já jsem se dopustil spousty rozkrádaček, například tomu generálovi Pěščákovi jsem vozil beton na chatu, kterou si stavěl na Sázavě. Ten Pěščák to byl generální prokurátor, myslím, v té době. Ale to, za co mě odsoudili, jsem neudělal. No. Takže jak jsem koupil, tak prodávám. A jo, to byl inteligentní člověk, příjemný. Jo.
21: Něco jiného to bylo na Borech, po soudu. V celách nepobývali tři spoluvězni, ale 20 až 30. Spalo se na palandách, mezi nimi úzká chodbička. Vězni neměli skoro žádné soukromí. Borský kriminál byl pověstný těžkou vězeňskou prací na takzvaných šatonech. Tady se brousily skleněné součástky. Jan Litomyský pracoval na místě brusiče. Všude stříkala voda, musel pracovat v tempu stroje, ze kterého vytahoval skleněné předměty a brousil je. Když vězeň nestíhal, pokazil výrobek a byla za to potrestaná celá pracovní směna.
15: Tam to bylo zařízené tak, že když někdo nestíhal, tak ti spoluvězňové ho zmlátili.
2: A kolikrát vás takhle?
15: No, mě fyzicky nenapadli nikdy. Jako, jo, ten kápo, to byl seřizovač a pak tam byl ještě seřizovač civilní, ale ty civilní ti se jenom tak přihlíželi. Do těch vztahů mezi vězni se moc neangažovali, ale politických, vyloženě politických nás byla menšina, většinou tam byly lidé odsouzení za násilné trestné činy.
21: Jan Litomyský napsal bratrovi Vladimírovi z vězení tento moták.
20: Ona to tady skutečně není žádná legrace. Tak se modlím slova žalmu 104. Uvodíš tmu i bývá noc, v níž vybíhají všichni živočichové lesní. Lvíčata řvoucí po loupeži, aby hledali z rukou Boha silného pokrmu svého. A připomínám si, že i ta temnota je od Hospodina a on také určuje její meze. A to bych si přál, abyste porozuměli a přijali i vy všichni doma,

0: Jan Litomyský seděl na Borech 3 roky v letech 1981 až 1984. Během těchto let se na Borech střídali mnozí odsouzení a mnohdy velmi stateční lidé, političní vězni, které nemusíme představovat. Václav Havel, Dominik Duka nebo už zmíněný Jiří Dienstbier.
1: Při výměně prádla jsme se potkávali s Jiřím Dienstbierem a tam byl v prádelně Václav Havel, tak ten na nás vždycky pokynul, řekl nám pár slov, ale většinou byl vytížený, takže nemohl se s námi vybavovat, ale my jsme se přihlašovali dobrovolně na výměnu prádla. To vězně jinak dělali neradi, protože to byla ztráta času pro ně. A tam jsme mohli se sejít a klábosit. No pak jsme se přihlašovali na sportovní dny, to bylo, a na kulturní akce. Ty sportovní dny, to bylo v neděli většinou. A tam se potkával teda i s Havlem, s Dienstbierem, tak Dominik Duka, statečnej a příjemnej. On byl teda na jiném oddělení, na jiné směně, takže my jsme se setkávali hlavně při těch sportovních dnech. A to byl člověk, s kterým se dalo dobře debatovat, stejně tak jako s Dienstbierem třeba.
0: Kromě těchto setů Jan Litomyský potkal s dalším úžasným člověkem, Františkem Líznou, katolickým knězem odsouzeným za samizdaty, šíření zakázané duchovní literatury a za mařenu, tedy maření státního dohledu nad církvemi. Lízna patřil mezi největší vězeňské harcovníky z Dizentu. Komunisté ho zavřeli hned 5krát. František Lízna je mimochodem také laureátem Ceny paměti národa v roce 2018.
2: Tlak toho systému byl velice, řekl bych, promyšlený. A když někdo šel na polku domů, tak jsem, když už jsem pak byl později v jiných věznicích, tak, nebo se setkával venku s některými lidmi a řekl, že byli ve vězení, tak jsem se vždycky ptal, jak dlouho byli ve vězení. Oni řekli třeba 10 roků, ale že šli na polku domů, tak už jsem byl ostražitý, řekl jsem si, to nemusí být úplně v pořádku. Protože oni při tom podmínečném propuštění podepsali jakousi formu spolupráce. Že nebo byli úplně pasivní pak. Málo kdo už odolával tomu systému, aby šel zase znovu do vězení a tak. Byli také tam vězni, kteří byli političtí a měli právo jít na půlku a oni o to nepožádali, protože nechtěli nikdy se zazovat a řekli si, já jsem tady neprávem a nebudu žádat o nějakou milost komunistický systém.
0: Vězně Františka Líznu a Jana Litomyského si jednou pozval Václav Havel. Velitel věznice a estébáci předložili Havlovi někdy začátkem roku 1983 nabídku k propuštění, pakliže si požádá o milost. Havlova podmínka zněla, že se nejdřív před podpisem milosti chce poradit s vězněm Litomyským a Líznou a svým spoluvězněm z cely, Františkem Valešem.
1: No, Valeš radil, aby to podepsal. František Lízna a já jsme radili, aby nic nepodepisoval, že to proti němu zneužijou a že vlastně by tím znehodnotili to, co už do té doby by obětoval. No.
0: Havel dal na Líznu a Litomyského a milost nepodepsal. Zůstal ve vězení. Krátce na to v únoru 1983 Havel vážně onemocněl. Ve vězení dostal zápal plic, těžce dýchal, dusil se. Bachař ho nechal přemístit na vězeňskou marotku, kde s lehkou virózou ležel právě Litomyský.
1: Měl vysokou horečku, sotva dýchal. A potom druhý den jsem se obrátil na toho bachaře, důstojníka, který tam měl dozor a říkal jsem mu, aby s tím něco dělali, nebo že jim umřete. No a oni potom skutečně s tím něco začali dělat, ale vím, že mezi tím, to jsem se dověděl později, že mezi tím už o tom mluvil zahraniční rozhlas, takže někdo jiný podal ještě tu zprávu ven.
0: V průběhu věznění Janu Litomyskému zemřel otec. Vězni bylo umožněno zúčastnit se pohřbu. Po dlouhé době mohl Jan na pár hodin opustit kriminál a vidět svět venku. své přátelé a blízké.
1: Dali mi propustku, dovolili bratrovi, aby pro mě přijel a zase mě musel v určitou hodinu vrátit zpátky. No, tak bylo to ve Strašnicích, pak jsme se vlastně ještě potkali na chvíli v hospodě a pak mě zase hned odvezli zpátky.
0: Mezi účastníky pohřbu byla tenkrát i Terezie Metková-Jakšová.
3: On byl docela i vnitřně, nebo je vnitřně silný člověk, velmi silný, že jo. No a zase večer brácha odvez. Ale jako zážitek s ním, co jsem s ním byla během toho odpoledne a na tom pohřbu, to teda byl dost silný zážitek. Vidět člověka takhle propuštěného s vědomím, že večer se tam zase vrací a ještě v takovéhle těžké životní situaci, byl statečný prostě, byl statečný.
0: Jana Litomyského z vězení propustili po 3 letech v únoru 1984. Jemu nabídli soudruzi určité výhody. Hezký posudek, bude-li poslušný a spolupracovat. Měl se zapojit a ve vězení vést matematický kroužek. Na to Jan Litomyský soudruhům odpověděl, ať si trhnou nohou, že mu tohle opravdu za to nestojí.
3: On potom díky Frantovi Líznovi se poznal se svou nastávající ženou. Ale Bára mi zrovna teď v létě říkala, my jsme tam na jeho narozeninách byli před pár týdny, a Bára mi říkala, no tak my jsme měli v lednu svatbu a v únoru nastoupili jako mluvčí Charty. A to já teda beru celé to leto jako obrovskou statečnost, jo. I to, že potom měli děti, on byl jako mluvčí, že jo, tuhle fázi určitě znáte, a on do toho vstoupil znova do té řeky ve chvíli, kdy věděl, že už je ženatý a chce si založit rodinu. Tak tohle celé, i s tím, co prožil předtím a co bylo hodně těžký určitě, tak to bylo za obrovský hrdinství. A beru to, myslím si, že on to bral jako, nebo já to vnímám, že on musí obrovsky milovat tuhle zemi, tuhle vlast, a on to nebral jako oběť, on to bral jako svou povinnost zemi, jako vlastenectví.
0: Pro propuštěného Jana Litomyského přijel autem před věznici někdejší spoluvězeň kněz František Lízna, který ho později seznámil s jeho budoucí manželkou Barbarou. Litomyský se musel ohlásit na služebně veřejné bezpečnosti v Pelhřimově. Měl si tu dojednat podmínky onoho ochranného dohledu. V místnosti seděli estébáci a uniformovaný policista. Jehož tátu Jan Litomyský dobře znal z JZD. A jeho konec konců také.
1: On se podíval na mě a říkal, tak ahoj Jendo, jak to spolu uděláme. Tak já jsem mu říkal, no ahoj, tak tady nejsem od toho, abych si kladl podmínky. No, tak.
0: Podmínky ochranného dohledu soudruzi stanovili velmi tvrdě. Litomyský nesměl opouštět katastr obce Výskytná. 5x týdně se musel hlásit na policii. Litomyský ovšem trval na tom, že chce navštěvovat evangelické bohoslužby v sousední obci. Policisté souhlasili s podmínkou, že o návštěvu kostela musí 2 týdny předem písemně požádat. Dále mu pak sdělili, že ho mohou kdykoliv navštívit, volně vstupovat do jeho domu.
1: Takže skutečně chodili někdy i v noci mě kontrolovat. Vím, že přitom chodili i za mojí matkou, teda do toho jejího pokoje. Ona špatně slyšela, takže se stalo, že se policajt jí svítil do obličeje baterkou. Ona se probudila, ale klase, kdo to tam je.
0: Maminka Božena Litomyská se sebrala a šla za prokurátorem s tím, že policie porušuje zákon. Výskytnou v roce 1965 skutečně předala synovi. Dům patřil jemu. Ovšem s podmínkou, že maminka doživotně užívá jednu místnost. A to bylo uvedeno i v předávací smlouvě. Prokurátor jí tedy dal za pravdu a policisté už nesměli při kontrole vstoupit do pokoje paní Boženy Litomyské, jeho maminky. Jana Litomyského bylo velmi obtížné najít po propuštění práci, protože v katastru Výskytné se žádné volné místo nenabízelo. Nakonec se souhlasem STB našel práci u státních lesů a začal pracovat jako lesní dělník. V roce 1986 za ním přijel disident, chartista, filozof Martin Palouš. Poprosil ho, jestli by nepřijal funkci mluvčího charty 77. Tito lidé se tímto stavěli do popředí proti komunistické opozice.
4: Tenkrát už se jaksi vytvořila jakási zvyklost, že ti tři mluvčí musí každý tak nějak trošku být z jiného chovu. Byli křesťané, bývalí komunisté, potom lidé, chcete-li, z nezávislého kulturního prostředí. No, Honza Litomyský byl, jako já jsem ho znal v tomto smyslu osobně, čili věděl jsem, o kom mluvím, čili mohl jsem ho doporučit zcela jednoznačně. To, jako ta základní otázka byla personální integrita, schopnost komunikovat s lidmi, kteří mají jiný názor, a chceš-li, on přece jenom jako byl tam za ty křesťany.
0: A jak reagoval na to, když jste ho to požádali?
4: No tak Honza nebyl nikdy takový jako velice jako emotivní, že by jako nějak zareagoval viditelně, ale vzal to v potaz a já se, to je otázka pro něho, ale myslím si, aspoň takhle ve vzpomínce, že ani na chvilku nezaváhal.
0: Janu Litomyskému ještě zbývaly 2 měsíce ochranného dohledu. Nemohl z vesnice, proto v tuto chvíli mluvčího charty 77 odmítl. Následující rok zopakovanou nabídku pokorně přijal.
1: Zase ale svatbu měl 17. ledna a od 1. ledna 87 jsem byl mluvčím charty.
0: Jan Litomyský se oženil v 43 letech 17. ledna 1987 v Opavě. Tady se konaly obřady v kostele a na úřadě a komorní oslava. O měsíc později v Praze u Kaplanových se oslavovalo moudně. Dorazili přátelé z disentu, mnozí bývalí političtí vězni, ale také diplomaté z britské, německé a americké ambasády. Jan pak působil rok jako mluvčí charty 77. Našel si práci jako topič v pražském hotelu AXA.
1: Jako topič, ano. Tam byla ředitelka paní Dvořáková. V té době potom na jaře byl v Praze na návštěvě Gorbačov. Přijeli estéváci a nařídili, že mě musí hlídat, abych neopouštěl kotelnu, tak zástupkyně ředitelky, která měla kulhavou nohu, tak musela chodit po schodech každou hodinu mě kontrolovat, jestli jsem v kotelně nebo ne. A oni řekli té Dvořákové, že když neskončím toho posledního dubna v práci, takže skončí ona.
0: Od roku 1987 byl Jan Litomyský opět bez práce. Jeho manželka Barbara byla těhotná, čekala Luci. V roce 1989, krátce před sametovou revolucí, se jim narodil ještě Vojta. Nyní bych se krátce zmínil o paní Litomyské. Pochází z katolické rodiny. Její tatínek Josef Holeš byl za války jako ostatní muži na Lučínsku povolán do německé armády. Lidé, co prošli Wehrmachtem, si za komunismu snažili vylepšit svůj kádrový profil tím, že vstupovali do KSČ. Tatínek se komunistou nestal, dcery pak nesměli studovat vysoké školy. Barbara se vyučila na farmaceutického chemika, později při zaměstnání si dodělala maturitu na střední zdravotnické škole obor lékárenský laborant. Barbara se od mládí potkávala s disidenty, hlavně z katolického prostředí. Starala se o těžce nemocného řeholníka a o mnohé další. Protože četla a půjčovala zakázanou duchovní literaturu, docházela do křesťanských společenství a potom, co si vzala Jana, žila, dalo by se říci, pod dohledem státní bezpečnosti. V e-badatelně má řadu svazků uvádějící její jméno mezi sledovanými a nepřátelskými osobami. Barbara Litomyská prožila hrůzu, nebo, jak se říká, opravdu se dožrala. Když jí manžel Jan v porodnici v dubnu roku 1989 právě porodila Vojtu, řekl, že mu estébáci ošklivě vyhrožují. Řekli mu, že jejich malou dceru Lucii dají do ústavu, protože ho hodlají opět zavřít.
5: To bylo teda hodně nepříjemný, protože přišel za mnou na návštěvu manžel a říkal, že neví, jestli přijde příště, že tam byli ti naši dva policajti, estébáci, že? Mařík a Pokoj. Ne, Mařík a Sedláček. To byli takový tři, Mařík, Sedláček, Pokoj. Že říkali, že ho, že prostě ho zase CPZka, vždycky všechny svátky byl Honza zavřený, státní svátky. Já říkám, no a co Lucka? No Lucku dají do ústavu. No tak jako, dva dny po porodu, jak uvažujete, že? Já jsem prostě hysterčila, horečky jsem dostala. Nakonec jsem byla domluvena, že když by bylo nejhůř, že mě propustí, jako jo, třeba ten třetí den po porodu, ale že mě propustí. A Honza mi měl večer volat a nevolal. Já jsem nevěděla, že tam prostě na porodnici nepřepojují hovory po 6. hodině večer. No, takže to byla šílená noc, ale na druhý den přišel. A pak to bylo ještě 21. srpna, to 89, to jsem ležela s horečkou, měla jsem nějakou výrozu nebo něco. On zase staral o ty děcka, o ty dvě děti a zase přišli ti dva. No a že teda CPZka to. A on říká, jako, že nemůže, že co má s těma dětma, manželka leží, tak mě donutili jít k obvodní lékařce, aby jim vystavila potvrzení, že opravdu mám horečku. A hrozně si stěžovali v tom srpnu, jakou ostudu jsem jim udělala v té porodnici, že celý okres si vykládal o tom, jak oni jsou hrozní. A oni, že byli tak hodně, že toho manžela nechali doma a neodvezli ho. A já jsem je takhle pomluvila.
0: Estébáci měli holt těžký život, když jim manželky chartistů dělali takhle špatnou pověst v porodnicích. A oni přitom mohli jejího muže zavřít, ale slitovali se kvůli malé Lucince a tatínka ji nakonec nezavřeli. Jan Litomyský na přímluvu řady disidentů dostal od západních podporovatelů stipendium na překlad spisu Martina Lutera do češtiny. Jeden z jeho překladů o světské vrchnosti vyšel v samizdatu a po roce 1989 i knižně. Jméno Luther se k Janu Litomyskému náramně hodí a všimli si toho i plastici, zvlášť Mejla Hlavsa, který jeho přezdívku Luther úspěšně rozšířil. Jan Litomyský po sametové revoluci byl občanským fórem kooptován do městského zastupitelstva v Pelhřimově, zvolen předsedou městského národního výboru. Spolu zakládal s Václavem Bendou křesťanskou demokratickou stranu, později sloučenou s ODS. Byl zvolen do parlamentu a později pracoval jako vedoucí odboru na úřadu v Pelhřimově. V letech 2006 až 2010 zastával funkci vládního zmocněnce pro lidská práva. Jak je obvyklé, na závěr vyprávění pro paměť národa se ptáme na poselství. Co by vzkázal nám a budoucím generacím?
1: To, co bych chtěl vzkázat mladým lidem, že svoboda je strašně důležitá věc a těžko se nabývá, lehko se ztrácí. A nejrychlejší cesta ke ztrátě svobody je, když začneme od politiků a od státu očekávat, že nám zajistí šťastný

0: To Ježíšovo slovo, že kdo si chce zachránit svůj život, ten ho ztratí. Nemáme brát život jako kořist, ale jako dar. V určitých situacích musíme mít odvahu. Musíme mít odvahu se toho daru vzdávat. A to je zejména tehdy, když je nutné se postavit zlu na odpor.
1: Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
2: Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
1: Děkujeme.
2: Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Japonsko si připomíná 81 let od dopadu jaderné bomby na město Nagasaki. Artis Brno hostí ve fotbalové šancelize olomouckou Sigmu. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a taky dětské přídavky. Prvním domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
5: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch v Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
7: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
8: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy jako jediný národ, který zažil atomové bombardování neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
7: Tři nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
5: Kávy různého původu a především chutí dnes mohli ochutnat návštěvníci festivalu Kafování v Mostě. Nový trend fermentace kávy umožňuje, aby měla třeba marakujovou, skořicovou nebo kokosovou příchuť.
9: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
10: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
9: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
11: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
9: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Slavie se vrátili do čela tabulky šance ligy, vyhráli i ve třetím kole, nad Pardubicemi zvítězili 2-1. Na Pražany se bodově dotáhl Jablonec, který zdolal Slovácko 1-0 a je také stoprocentní. Hradec Králové porazil Baník Ostrava 2-1 a aktuálně Artis Brno hostí olomouckou Sigmu. O utkání informuje reportér David Nekvinda.
13: Začal druhý poločas, hraje se jeho druhá minuta a zatím platí stav Artis Brno Sigma Olomouc 0-1. Ten stav platí od 35. minuty, kdy se hlavou prosadil hostující Gali. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
12: Ženskou Tour de France vyhrála podruhé v kariéře nizozemská cyklistka Demi Vollerringová, ovládla závěrečné dvě etapy s cílem v Nice. Jediná česká účastnice Nikola Nosková závod po sobotním pádu nedokončila.
14: Dvě omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda v Děčíně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou hlásí náš zpravodaj odstavené auto. 51. kilometr v pravém pruhu.
15: Stojí pouze na tykačkách ve stoupacím pruhu, nikdo se tam nepohybuje, vypočuje se na poslední chvíli.
14: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov zřejmě havarovalo. Osobní auto 37. kilometr je vlevo na trávě z úsvodidel. Místo je označené, dejte pozor, částečně, vypadá to na policejní hlídku, zasahují do jízdního pruhu. Na D4 z Příbrami do Prahy za sjezdem na Hřitku ještě na kilometru hustý provoz. Mezi kilometry 10 až 9 vepředu je omezení, průjezdný jeden pruh, zdržení do 5 minut. V Děčíně na výjezdu z města do České Kamenice omezují průjezd následky srážky dvou osobních aut. Nehoda se zásahem záchranářů se objíždí, vypadá to, že zřejmě kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami i silnými, teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. To byly zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder a požáry sužují Francii, Španělsko, Itálii i další země. Teplotní rekordy jsme letos přepisovali i v Česku. Na konci června se rtuť teploměru vyšplhala až téměř na 42 stupňů Celsia. Dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva to je pro vodní organismy, hlavně ty úplně nejmenší? Čím vším jsou vodní toky a plochy v Česku zajímavé a dá se v nich ještě objevit něco, co dosud nikdo nepopsal? Nejen o tom bude dnešní Leonardo Plus, u kterého vás vítá Šárka Feniková.
16: Leonardo Plus.
17: A hostem dnešního Leonarda Plus je člověk mnoha profesí a zájmů, fotograf, filmář, cestovatel, spisovatel, popularizátor vědy, ale původním vzděláním hlavně hydrobiolog, jestli to říkám dobře. Petr Jan Juračka, vítejte.
18: Dobrý den, dobrý den.
17: Máte při tom všem ještě čas sledovat, jak se vyvíjí plankton v tůních na Kokořínsku, což je jedna z těch oblastí vaší vědecké práce?
18: Upřímně, čím dál tím míň. Já jsem se jako malinko zdekoval, nebo nechci říct zdekoval, stáhnul trošičku z toho, řekněme, čela špičkové vědy, protože prostě jsem dal přednost víc té komunikaci a teďka jsem vlastně takřka full-time komunikátor, protože mám velký jako komunikační projekt. Nicméně jsem pořád v kontaktu s lidma, s kterýma jsem tu vědu dělával a vlastně děláváme i týkám taky vyšel hezký článek a vychází nám novej, takže dobrý, ale nejsem už jako, rozhodně nejsem žádný vedoucí nějakého vědeckého týmu v momentální době a nejsem ani vědecký pracovník, ale jsem lektor a komunikátor, takže nemyslím si, že bych se tam nechtěl vrátit. Myslím si, že si teďka zkusím ještě nějakou dobu užívat natáčení dokumentů a povídání o vědě lidem a pak uvidím třeba na důchod, co se vrátím zpátky do výzkumu.
17: Nicméně třeba i právě, když komunikujete ty vědecké výsledky i třeba dalších vašich kolegů, potvrzuje se, že tůně, které se na Kokořínsku zakládaly, tak že zlepšují vodní bilanci v krajině právě teď v době klimatické změny?
18: Tak zóna Kokořínsko je takový specifický, jo. To je krajina hodně hlubokých údolí, roklí. Je tam docela hodně míst, kam slunce prakticky nezasvítí, jako nechci říct úplně celý den, ale jako víceméně jo. A je zajímavý tím, že to je vlastně taková poušť České republiky. Ono totiž je to částečně daný i tím, že je to vlastně pískovcová krajina a pískovec, že propouští vodu velice ochotně. No a když se podíváte na mapu povodí jako České republiky, tak zjistíte, že to Kokořínsko tam nemá vůbec nic. Tam jsou dva potoky, že Pšovka, Liběchovka, nebo oni by řekli řeky, teda jsou to spíš potůčky. A tím to končí. Takže vlastně ty tůně, které tam člověk uměle dodělává, úplně jako docela dramaticky mění podmínky pro ty naše vodní organismy a pro vodní rostliny i živočichy samozřejmě. A zároveň tam vytváří takový zajímavý model, protože když si představíte, že jste vodní organismus žijící jako v tůni, tak vlastně ostrovem života pro vás je ta tůň, jo? A ta souš je pro vás to, co je pro nás moře, prostě to je neobyvatelný prostor. A tady ty organismy jsou poměrně drobný, že jo, teďka mají problém, že neumějí chodit, neumějí běhat, neumějí skákat ani lítat, ale to všechno umějí ty zvířata okolo, že jo, jako ty vektoři, že jo, jako srnky, kachny a podobně, takže tady ty naopak ty naši bezobraty těch tůní vynikají specifickýma vlastnostma na přežití jako nehezkých podmínek, jako neslučitelných se životem, takže když to vyschne, tak oni vyprodukují ještě předtím rychle udělají vajíčka, ty vydrží třeba desítky let jako životaschopný, no a pak přiletí pan vektor prostě a to zvíře v podobě tady tyho dormantního stádia někam přenese a oni takhle se, jako se stěhujou. Takže jako na tom Kokořínsku zrovna jako ten dopad těch globálních změn si myslím bude trochu menší než jako leckde jinde. Naopak leckde jinde to bude se horší, jo. Ale tam jde ani o to číslo, že se nějak jako otepluje, což jako se otepluje, ale jde právě o to, jak jste říkala, o to sucho, že jo. Protože člověk poslední půl století nedělal nic jiného prakticky z mého pohledu, než že odváděl vodu z krajiny a teď se nestačí divit, že tam ta voda chybí, jo. Že vlastně, že narovnali jsme řeky, vysušili jsme, že jo, rozlitiny. Třeba my jsme byli letos na jaře v Košicích, to byla bomba. Normálně, tam totiž to ještě, jako tam jsou taky ty obří lány, ale jako máme my odvodněný částečně, ale nejsou tak dobře odvodněný. A tam jsou rozlitiny polní a v nich jsme našli třeba škeblovky. To je zvíře, který v 50. letech, co taky koryší krásný, jako třeba 3 cm. To je zvíře, který v 50. 60. letech jste u nás jako relativně mohla i jako potkat a teďka poměrně vzácně. A tam jich bylo spousta, to jsme jako radost. No.
17: Lužní lesy jižní Moravy vlastně trpí hodně na to, že se do nich nerozlívá už ta voda taky.
18: No jasně, tak jako lužní les jako takovej, to je neuvěřitelně jako důležitý jako prvek v krajině, že jo, ale ani ne tak jako z hlediska té naší biodiverzity, což je pro nás to nejzajímavější, ale z hlediska toho chlazení a zadržení vody, protože když si to vezmete, jo, tak ona, když se stane povodeň, tak kam ta povodeň, jako kam ta voda jede, že jo, tak my jsme ji urychlili tu rychlost, že jo, takže to se ty sebere prostě vesnici nebo Prahu, že jo, jsme taky viděli, místo aby se to krásně rozlilo do lužního lesa, kde prostě to vytvoří ještě jako svoji službu, že jo, protože to bahno všechno víceméně může zvýšit nějakou uživnost toho lesa.
17: Když jste mluvil o tom, že Kokořínsko je z vašeho pohledu hydrobiologa vlastně taková poušť, tak máme takových pouští v Česku víc?
18: No, takovouhle ne. Tohle to, jako, to je fakt unikum České republiky, protože my jako země máme poměrně hodně vod, jako malých i jako větších. To jako vlastně dobrá země, když se tak jako vezmu z pohledu hydrobiologa, protože když se vezmete, tak já když jsem začínal studovat hydrobiologii, tak já jsem si mohl vybrat, že jo. Mohl jsem jít do Budějic nebo do Brna, tam dělají, no Brno dělá hodně tekoucí vody, jo, a takový ty jako bentosy a chemy. Brňáci, ty jsou na těch nádrží, ty jako hodně sexy, musíte Brňáci, Budějáci, ty mají jako sexy ty čluny, jo, jezdí po všech těch vodních nádržích jako s pitnou vodou a to je jako hezký. No a Pražáci dělají louže, ale oni, my to děláme víc samozřejmě, jo, tady to vzniká hodně, ale ty louže jsou pro mě absolutně jako nejvíc asi bych řekl jako přitažlivý. A ten důvod je jako velice prostý, protože to je prostě extrém. Jo, to zvíře je v brutálním extrému, má strašně málo času na to, aby stihlo se rozmnožit, jo. Má před sebou neustálou vidinu té zkázy, prostě taková paralela, bych to tak s naším lidstvem to tak jako vidím, ne. Ale jakože to se mi hrozně tam líbilo, že ta ekologie těch vodních malých vodních ploch je vlastně jako ještě jednodušší, protože když vezmete si třeba taky slapy, jo. Pochopit slapy, co se děje na slapech. Na tom si vylámali zuby tyho zakladatele české hydrobiologie, že pro docent Hrbáček, že jo. On tam dokázal úžasné věci, vyvinul nové metody, pomenoval spoustu jevů jako borec, jako jo, vertikální migrace. On to vymyslel strašně moc. A objevil. Ale pořád jakoby my v těch slapech jako nejsme úplně schopní přesně vidět, co se tam děje a predikovat to. Jako jo, ale
19: je jak to, je to
18: tím,
19: možné?
18: Tak oni mají ten režim, že nějaký ty séše, že jo, vypouštění, napouštění, teďka je to hluboký, on se to nezdá, ale prostě ty organismy mají jako rozdílné podmínky dole a nahoře, jako takže hodně. Je tam, že jo, nějaká stratifikace vody, která jako pracuje právě s tím vodním režimem, který je daný člověkem. Takže jako třeba pochopit dění ve slapech je složitý a ovlivnit dění ve slapech je ještě těžší. Zatímco ta tuň, jo, tak tu obejmete. Prostě vy vidíte, vidíte zleva doprava, kolikrát ji i přeskočíte, jste vlastně schopná zmapovat kompletní společenstvo té tuně a to se mi na tom strašně líbí, že to je vlastně takový poznání, který je skoro kompletní toho prvku krajinného.
19: Vy jste zmínil docenta Hrbáčka, tak já zas nemohu nezmínit, že právě v těch tůních na Kokořínsku jste v roce 2010 objevili nový druh sladkovodního korýše. Hrotnatku.
18: Hrotnatka Hrbáčko.
19: Ano, kterou jste právě pojmenovali.
18: A to je strašně zajímavý jazykový oříšek, protože to prvního je malý a druhý je asi, myslím si, že velký. Ono to má takový jako dvojité, ještě jako dvojsmysl, protože já jsem ji našel v roce 2005 na mikroskopu, když jsem zpracovával vzorky z té doby z května a v listopadu jsem ji našel. Vyfotil jsem to foťákem, že jo, tehdy mobily nafotili, že jo. Poslal jsem to, myslím, že tehdy do Belgie Adamovi Petruskovi, což byl můj školitel. A říkám, hele, co to je, to zvíře je hrbatý. A ono mělo fakt jako hrb. A já jsem kolikrát takhle poslal třeba zvíře a říkám, ale to je nějaký divný, to má takový divný nožičky, to byl samec. Já jsem do týby neviděl samce, protože oni jsou poměrně vzácný v té populaci. No a no, to je něco jako včelí královna. Jo. A on, ne, to je fakt divný, pošli mi to, nasekvenovali jsme to a zjistilo se, že to je fakt jako brutálně nový druh, jakože fakt oddělený filogeneticky a že to opravdu je jiný druh. No a
19: nemohl mít jenom úraz?
18: Ne, ono pak se ukázalo, že jich tam je víc a že vlastně ta změna týho organismu je indukovaná vlastně predátorem. Jo, tomu se říká kajromon. Kajromon je látka, kterou ten predátor na sobě nějakým jako způsobem nese a dává o sobě najevo, že tam jako je. On to nedělá na schvál. Spousta těch kajromonů nepochází ani od toho predátora. Jo, kolikrát to je třeba bakterie vázaná na toho predátora nebo žijící na tom predátorovi a ona ho prozradí prostě. A podobně to je v těch našich tůních, že když najdete v té vodě koretry, to jsou dvoukřídlí hmyzové, a ty tam tak jako jezdí a prostě tak jako si žerou, tak ty naši hrbáčové, jak jim říkáme, začnou dělat ty hrby a ten hrb vlastně není obrana proti té predaci, ale je to vlastně důsledek jakoby z výrazného tluštění té schránky. Jo, ta hrbatá forma má tlustší schránku a tak nějak jako nějak to naroste, že to udělá ten hrb, ten tomu zvířeti nějak nevadí v tom životě.
19: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to vlastně evoluční reakce jasně, na toho predátora?
18: Jasně, je to tak.
19: A jak rychle se to u těch mikroorganismů děje?
18: No to kdybychom věděli, tak to publikujeme. Takhle, jak se to děje? Evolučně se to
19: ptáte. Já se na to ptám proto, no. Protože jsem si přečetla, že hrotnatky patří mezi nejprozkoumanější.
18: Určitě.
19: Vodní bezobratle. No. Tak jak se přihodí, že se prostě takhle objeví úplně nový druh?
18: No to je právě ta věc, že jo, to nikdo nečekal, protože jsme ve střední Evropě, kde tady naše škola je jako hydrobiologická, je brutální, je založena na těch perločkách, že perločka je fakt modelový organismus, tím, jak se snadno chová, je partorgenetická, splňuje strašně moc kritérií, dá se jako blbá flaška od okurek a můžete dělat vědu, jako doslova, jako světovou, jo. Takže dokonce jeden z nejznámějších druhů Daphne obtusa byla popsána středoškolským profesorem Kurcem Zadržbachu, jo. To je prostě bomba, jo. My jako s tím jsme fakt spjatý. A to, že se najde nový druh perločky rodu Daphnia v našich jako zeměpisných šířkách, by se nikdo netypnul. No nicméně, tím, jak byla hrbatá, tak prostě se to tak jako ještě vybízelo a pan docent Hrbáček, že jo, tady na sklonku své kariéry. A my jsme mu ten druh jako předali oficiálně. Jsme mu ho věnovali na českém kongresu limnologů. Limnologie, to je, že vidí obor zabývající se sladkýma vodama. Všichni si teda myslí, že jsme imunologové, tak se nás tady na chřipku a my jim říkáme, že chřipku chytíme spíš tím, že se furt mácháme v té vodě. No ale, takže na českém limnologickém kongresu a on nastoupil na to pódium a řekl, za tuto poctu vám děkuji. A to bylo tak krásný. Jako to musím říct, že to bylo jako z nejdojemnějších okamžiků toho mýho působení vůbec. No.
19: A jak moc jsou sladkovodní společenstva prozkoumaná? Je možné, že jednou za 10 let se dá objevit takhle nový druh?
18: No, ono se toho objevuje strašně moc, ale ne, jako na jiných škálách. Jo? Třeba Katka Kopalová od nás z fakulty studuje rozsivky. Jo? Zabývá se rozsivkama antarktickýma zejména, protože prostě miluje Antarktidu. A prostě, když si to vezmete, tak ona za svou kariéru popsala více jak 140 druhů rozsivek. Jo? To u perloček si myslím dokázala maximálně jako Alexej Kotov, protože sedí v Moskvě, nemůže dělat nic jiného než kreslit perloučky, ale to jinak číslo, který nepředstavitelný pro nás, co děláme nějakýho většího bezobratlýho. Teď si vemte, že já za svůj život popsal 2, 3, 4, teďka nevím, druhy, asi 2 nebo 3, to je jedno, prostě nějaký takový jako jednotky. Prostě,
19: jakože jste je sám objevil.
18: Jakoby jo, teda ten první, jo, ten druhý jsem popsal s panem profesorem Kořínkem, on teda zesnul během toho, co já jsem to, na tom pracoval, tak jsme to pomenovali po něm a teď jsme ještě, myslím, že něco dělali. Každopádně, co je důležitý, tak jo, teď máme vlastně 4 nový blešivce, ale to já skoro nic neudělal. Ale fore v tom, že když já tady s tím skóre přijdu mezi lidi, co dělají třeba primáty, jo, tak ty jako, kde oni vezmou nový druh, že jo, jo, nebo žirafy prostě, jo, tam je to mnohem těžší, takže na těch škálách, čím dál tím menších, tam toho je strašně moc.
19: Hostem Leonarda Plus je hydrobiolog a popularizátor vědy Petr Jan Juračka.
16: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: V souvislosti se změnou klimatu často zaznívá, a to i v našem vysílání, že se na naše území přirozeně posunují teplomilnější druhy rostlin a živočichů. Platí totéž i pro vodní mikrosvět?
18: Platí, ale je to pomalejší. Já přece nevím, jak oni migrují pomalejš, tak ty... Já si pamatuju, když jsme fotili křižáka pruhovanýho, který k nám přišel z jižní Evropy a v roce 2000, ne 99 třeba, to bylo unikum, koukali jsme na to a dneska jich máte jako plný meze. Takže jako jo, stěhují se sem, ale svým způsobem spíš máme ani ne tak problém s tím, že by k nám šly ty teplomilný druhy, ale jako u vodního prostředí obecně spíš trpíme ani ne tak jako změnou klimatu, jako tou obrovskou logistikou člověka. Jo? Když si vezmete, tak řeka jako taková působí jako neuvěřitelně silný biokoridor. A vlastně už více jak 100 let máme tady invazní druhy v Labi i ve Vltavě, který jako zavlekl člověk někde do Hamburku a oni třeba proti proudu se dostávají až k nám a s tím přicházejí různý problémy. Stejně tak máme problémy s druhy invazními, který k nám třeba ten člověk dovezl umyslně. Jo.
19: Jako raky třeba.
18: Třeba rak, že jo, tak, no jasně, rak pruhovaný, tak to je úplně rak signální, že to jsou exemplární příklady, kdy máme malou roku, tak to nějakýho vysadíme. To, že to zabije všechny naše skoro jako rak, to už nikdo nevěděl, to si člověk nedomyslí. Takže to jsou jakoby ožehavější problémy, co je třeba zajímavý, tak jo, a to je hustý. To je slávička mnohotvárná, Draisena polymorfa, to je takový krásný mlš, on je fakt nádherná, vypadá jak zebříčka taková. A co je jako hodně těžký, tak je komunikovat, taky to je problém, protože ona, když se dostane do lokality, tak to vyfiltruje tu vodu, tam nemá nikdo jiný co žrát. Teďka jakoby přeroste všechny ostatní měkýše, že jo, zabije to tam všechno, vyklidí to tam, úplně obsadí tu lokalitu počtech tisíců jedinců na metr čtvereční, možná jako 100 000, dostanou 10 000, to je strašný čísla, úplně nesmyslný. A teď se to blbě komunikuje lidem, protože oni, když tam ty slávičky jsou, tak oni čistí tu vodu. Takže vlastně taková voda je čistší, jako na koupačku, jo. A na druhou stranu tak, že voda jako začíná být bez života. Naštěstí ty lidi taky potřebují mít nějakou infrastrukturu a ta infrastruktura nevydrží, protože pod tíhou těch slávíček se hroutí. No a co je hustý, tak tady ta slávička mnohotvárná má ségru, jejíž jméno je strašný a já si na něj nespomenu teďka tak v rozhlase, ale já ji říkám něco jako guacamole, ale není to guacamole, možná něco takový, takový bláznivý název to má. A ta už je u nás není. Ale až to u nás bude, tak to bude totální nesmysl. Ta až jako, ta se toho asi dočkám ve svýho života. Třeba Švýcaři, tak ty s tím jako nevědí, co mají dělat, protože ona jim vyklízí totálně jezera, jim to zaplnilo jezera. Na lodích to mají, jo, musí to z těch lodí sundávat, mají to úplně na všem. Jsou to miliony jedinců prostě v nějakým jako malinkým pásmem, kam dohlídnete. A co je hustý, tak tady ta drajzéna se stěhuje i na dno těch jezer. A oni mají fakt hluboký jezera, to není jako u nás, že máme Čertovo a jsme z toho blázniví. Oni mají stovky metrů, třeba 100 metrů hluboký jezero, jako ledovcový. A tam oni vše mají taky. A oni jenom mají až tak do ty hloubky. A vlastně začíná být problém.
19: Jako a čím to je? Nemají přirozeného predátora?
18: Jasně, kdo by to žral, že jo? Tak ono to má tu schránku, že jo? A jako naše škeble.
19: A kdo je jí teda v té domovině, kde jsou?
18: No to by mě taky vlastně zajímalo, jestli nějaká ryba, ale určitě bych neskoušel experimentovat s vysazením nějaké ryby, aby nám to nedopadlo ještě hůř. Vlastně přiznám se, že jakého přirozeného predátora to má, nevím, ale tady v Evropě chybí. Takže s čím se dá experimentovat, tak jsou jako různé choroby. Jo, že to jako zkusíte tam zavlít prostě nějakou plíseň, nebo zavlečete tam nějakého parazita, který jako je začne zavíjet. No jo, ale...
19: A to se zkouší třeba aspoň v laboratorních
18: podmínkách. No to víte, že jo, jako to se snaží na to jako lidi přijít. A jsou různé experimentální studie, že by to jako šlo nějak jako takhle řešit, ale prostě zatím jsme asi hodně daleko od toho, aby to fakt fungovalo a bylo to bezpečný hlavně. Jo. Tak jsme jako slavní australský králíci, že jo, tak nebo potkání let, nebo krysy, že jo. To jsou tak jako, že zavlít takhle silný zvíře někam a ještě mu tam zavlít predátora už je moc velký hranici na Pána Boha.
19: Existuje nějaký takový vetřelec mezi bezobratlými?
18: Jako myslíte vetřelec jako ze ciziny?
19: Takový, ano, takový, jako jsou třeba raci nebo ta slavička.
18: Máme, takže ty blešivci, že jo, tady jsou jako invazní druhy blešivců, máme tady kraby, že jo, na Labi, a to už jsou tady strašně let, že jo.
19: Tak ten je pořád větší, ale než ten mikroorganismus.
18: No to jo, to je vlastně pravda, to je vlastně tak.
19: A ještě mi prosím vás vysvětlete, co je to ekologie metaspolečenství sladkovodních bezobratlých, což je ten vědecký obor, kterému jste se věnoval.
18: Společenstvo jako takový to víme, že jo, to je prostě, ano. To jsme my tady, jako žijeme společně, jsme různý druhy třeba, jo, stromy, lidi, prostě psy, kočky tady, jako myslím, veverky, ale metaspolečenstvo, to je, když tu společnost jako rozdělíte, to znamená třeba Praha, Brno, Vídeň, jo, že vlastně je zajímavý, že Pražáci se asi mezi sebou budou víc křížit než Brňáci a určitě se mezi sebou budou víc křížit Pražáci s Brňákama než Brňáci s Vídeňákama, byť má Brno třeba asi, že jo, do Vídně blíž. A vlastně vy těch metaspolečenstvech studujete, jakým způsobem ty organismy migrujou. Jak často ten Brňák jede do Vídně a tam se rozmnoží a pak to nepřizná, že jo, anebo Vídeňák do Prahy. A vlastně zjišťujete, jestli ten železniční koridor v tom hraje tu roli. U nás je to teda zase koridor těch vektorů jako zvířecích, že jo, ale ještě tak přes na to člověka. Nicméně metaspolečenstvo je společenstvo tvořené jako oddělenýma společenstva, které mezi sebou nějakým způsobem komunikují. A základ to má v ostrovní biogeografii, což je vlastně obor, který tady je s náma více jak půl století. A ostrovní biogeografie, to je to, co jsem říkal o těch tuních vlastně, že máte ostrov, kde najednou vy dokážete specifikovat, jak je to veliký, kdo tam vlastně žije, dokážete to poměrně prozkoumat, protože je to malej ekosystém, že jo. A najednou máte ostrovy v oceánu, kde víte a na tuty jste si jistá, že prostě nějaká tady vaše levandule nebo petržel, která vám prostě na tom ostrově v tom oceánu není. Takže vlastně musí migrovat ten organismus, ať už je to rostlina nebo živočich, že jo, mezi těma ostrovama. A to vlastně vytváří úplně úžasný, krásný matematický model, kde vy vlastně si to vyzkoušíte. Zkoušíte, spočítáte si to, až vám to začne vycházet, tak z toho můžete nějakou tu teorii ostrovní biogeografie aplikovat i potom na ty ostrovy, kde už to tak jasný není. A to jsou třeba, ať už ty naše tuně zase v lese, to jsou pořád jasné ostrovy, ale teď si vemte třeba rezervace, jo, na nějaký maloplošný chráněný území, je vlastně takovým ostrovem pro nějaký organismus, který je v moři prostě toho, kde se jako žít nedá. A tam už to těžší, ale už, jak už znáte ty pravidla, tak víte, jak funguje třeba velikost toho ostrovu, jaký to má vliv, jak ta vzdálenost, jo, a ty bariéry. A to se používá poměrně jako dnes a denně ve vědě.
19: Hned na začátku jsem zmiňovala i spoustu vašich dalších zájmů a profesí, od fotografování až po cestování. Bez nadsázky asi můžu říct, že jste byl ve všech vegetačních pásmech světa.
18: To asi jo. No ne, ne, nebyl jsem u černých kuřáků třeba na dně oceánu. Tam jsem, jestli to je vegetační pásmo.
19: Dobře, tak když bychom vynechali ale dno oceánu, tak vegetační pásma na souši, máte projít všechna. Máte na takových výpravách ještě vůbec čas zajímat se o tom, co žije v místních vodách?
18: Jasně, ale už přiznám se, jako nenosívám sebou planktonku, abych tam lovil ty...
19: Co to je planktonka?
18: Jo, síťka taková, hodíte jí do vody a zjistíte, co tam jako žije. To je zase zajímavost, máme teďka jako studenta Matěje, který jako chodí všude s planktonku a studenta Vojtu a oni prostě pořád někde planktonkují a teďka zase objevili prostě v Milovicích prostě zase ve vojenském prostoru objevili druh, který jako tady nežije. Jo, a pak se ukázalo, že opravdu to je druh, který tady jako je jiný, ještě tomu, který jako nečekal, že tady bude. A jediný člověk, který ten druh před tím kdykoliv viděl, byl náš školitel společný, že před 20 lety, že ho popsal jako nový druh. A do toho tady opravdu naše, i ten druh to tady žije a ukazuje se, že ty druhy tady jako žijí, jenom o nich nevíme. A máme málo studentů s planktonkami, kteří by to zjišťovali.
19: A v kterém vegetačním nebo klimatickém pásmu jsou vodní společenstva nejbohatší?
18: No tak, že jo, tak vodě se obecně daří tady, kde jsme my, že jo, že jako nějaký mírný pás, že jo, ať už jsme tady v Evropě, určitě bych jako nečekal vodní společenstva jako kdekoliv bohatý, někde v tundře, jako myslím ta arktický tundře, a no a pak zase tundra jako taková, jako že třeba na Sibiři a tak, tam to je zase jako neprozkoumaný kraj pro nás, když to tak vezmete, jo, protože tím, že to je mírný pás, tím, že tam jsou poměrně slušný strážky, že jo, a tím, jak je to daleko od civilizace, tak tam si myslím, že je obrovský potenciál na to ještě jako neuvěřitelnou diverzitu najít, jako ať už těch korýšů nebo hmyzu samozřejmě. A což jako zajímavý, protože obecně člověk má tendenci mluvit o biodiverzitě, hlavně tam, kde jsou ty hotspots diverzity, ty jsou hlavně u rovníku, že jo, jsou mnohem jižnější. A je to jako logický, protože to prostředí je uživnější, je tam hodně místa, je tam nějaká jako klimatická stabilita, takže tam se těm druhům daří. A obecně, ať už studujete jakoukoliv skupinu organismů, kromě jako ledních medvědů a těch specialistů na ten sever, tak vlastně u většiny skupin organismů nacházíte mnohem víc druhů právě v tom stabilnějším prostředí, jako blíž k rovníku.
19: Byl jste i úplně na opačné straně na Antarktidě. Je to z pohledu hydrobiologa vlastně poušť? A nebo je tam život?
18: Tak Antarktida je největší poušť světa, že jo?
19: I když mohou být některé ty organismy zamrzlé?
18: No, tak tam je,
19: ty jsou spíš pod ledem.
18: Tam jsou všichni zamrzlí, no. Ona teď, tam je celá depresivní v té Antarktidě. A takový jako moment, kdy si uvědomíte, že veškerý život, který vy tam vidíte, je vázaný na oceán nebo na moře. My jsme byli v tom Vedelově moře, že jo? Nebo u Vedelova moře, byli jsme blízko pobřeží a tam ten život jako je jako omezený čas, my jsme byli v létě, takže v jejich léta to antarktického. Takže tam vlastně vidíte ptáky, nějaký jako lišejníky, měli tam ty naše korýše, žábronožky, což bylo skvělý. Ale že vlastně tuleně, nějaké porkaky a tak, ale to jsou všechno organismy fakt jako vázaný na tu vodu. A jakmile prostě nastane o 2, 3, 4, 5, 6 týdnů později počasí, tak i ty tušňáci začnou stěhovat zpátky do moře a vlastně se to zase promění v tu poušť. A to jsou právě úžasný třeba ty řasy rozivky a různý bakterie a jiný jako mikrobionti, který dokážou teď těm podmínkám odolat, ať už v podobě těch dromatních stádiích, anebo prostě nějakých vajíček, anebo to prostě vydržej.
19: Fotograf, cestovatel, hydrobiolog, popularizátor vědy a také držitel studentského velemloka pro nejoblíbenějšího pedagoga na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Petr Jan Juračka je hostem Leonarda Plus. Děkuji za rozhovor pro tuto chvíli.
18: Tak já děkuju.
19: A loučím se, ale jen s těmi, kteří poslouchají vysílání Českého rozhlasu Plus a pokračujeme v povídání na webových stránkách plus.rozhlas.cz a to hlavně o cestování a o tom, jaká je příroda i v jiných částech světa. K poslechu zve i dál Šárka Feniková.
16: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad, jak ekologicky nakupovat, jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli a co si pro ochranu přírody odříct. V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Víc než 60% Čechů si myslí, že by výuka cizího jazyka měla zůstat povinná až od třetí třídy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Medial pro Radiožurnál. Školská reforma původně počítala s povinnou angličtinou už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o více než 9%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Požár v srbské přírodní rezervaci Deliblatska Peščara je po 5 dnech částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit, ale problematické zůstává hašení o oblasti s lesním porostem. Obyvatelé z ohrožených míst úřady evakuovali. Zastavily se taky dodávky elektřiny a vody. Slavia a Jablonec mají po třech kolech fotbalové šance ligy plný počet bodů. Pražané dnes zvítězili nad Pardubicemi 2-1 a Jablonec nad Slováckem 1-0. Hradec Králové vyhrál nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno teď bojuje s Olomoucí. Slovo má reportér David Nekvinda.
13: 74. minuta zápasu Artis Brno Sigma Olomouc 1-1, hosté vedli, když se v prvním poločase trefil Gali, hned ve třetí minutě druhé půle ale srovnával domácí Komljenovič. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
14: Překážka na D35 na Olomoucku a nové omezení uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou dejte pozor u sjezdu na Podštát. Na kilometru 289 je v levém pruhu sražená větší lesní zvěř. Na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzyni je od sjezdu na Jesenici nová uzavírka. Kilometry 81 až 3,5. Za sjezdem nebo za sjezd na Vestec zavřený pravý pruh. Čekejte, tam hustší provoz, kolona se netvoří. V Děčíně na výjezdu z města do České Kamenice se objíždí následky srážky dvou osobních aut. Je to u obchodu Albert. A ve Frýdku Místku je u Místeckého náměstí neprůjezdná Ostravská ulice. Šetří tam střed autobusu, motorky a chodce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, v údolích ojediněle až na 12. Zítra pak čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehaňkami anebo bouřkami i silnými. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách naměří většinou kolem 26. To byly zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
20: Dnes s Janem Lukačevičem.
21: Co když by lékař dokázal odhalit nemoc ještě dřív, než se objeví první příznaky? Jen díky chytrému algoritmu. Jak blízko jsme době, kdy budou algoritmy běžnou součástí ordinací? To nám prozradí moje dnešní hostka Kamila Dvořák, která spojuje neurovědu s umělou inteligencí a pracuje na tom, aby se data v mozku proměnila v nástroj včasné a přesné diagnostiky. Kamilo, ahoj.
22: Ahoj.
16: Žárovky.
21: Co všechno se, Kamilo, dá ze snímků mozku vyčíst a jakou roli v tom hraje technologie, na které pracuješ?
22: Z mozku se dá toho vyčíst opravdu spousta v dnešní době pomocí různých moderních nástrojů, jako je například umělá inteligence. Dá se tam vyčíst morfologie mozku, struktura mozku, můžeme pozorovat i nějaké abnormality, jemné vzorce, ale také i metabolismus mozku.
21: Co přesně dělají ty algoritmy, které ty vyvíjíš?
22: My v Neurona Labu vyvíjíme více produktů. Když začnu u prvního produktu Neurona PET, tak my vlastně analyzujeme snímky magnetické rezonance a ještě pozitronové emisní tomografie. Magnetická rezonance reprezentuje anatomickou strukturu toho mozku a pozitronová emisní tomografie funkčnost toho daného mozku. My tyto dva obrázky spojujeme a snažíme se přesně diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Další produkt, kterému říkáme Neurona Aria, tak ta určuje jenom pomocí magnetické rezonance abnormality, které jsou způsobeny nežádoucí bioléčbou Alzheimerovy choroby. Vlastně vznikají edémy a mikrokrvácení a my tyhle ty abnormality detekujeme.
21: Já to zkusím říct jako úplný like a možná, že to tak pomůže i našim posluchačům a posluchačkám. Takže vy se vlastně podíváte na ten obrázek a v něm zaznamenáte nějaké abnormality oproti tomu, to, jak vypadá zdravý mozek, a umělá inteligence vám pomáhá tyhle ty abnormality, řekněme, sledovat v nějaké širší míře?
22: Přesně je to tak, jak říkáš. My vlastně dokážeme pomocí umělé inteligence se podívat na ten celý mozek jako takový a nalézt tam nějaké vzorce, který vlastně normální člověk normálně nemá. Takže detekujeme tady tyhle ty abnormality.
21: Zmiňovala si Alzheimerovu nemoc. Jsou nějaké další nemoci, pro které tahle ta metoda vhodnější, nebo to je to, po čem teďka právě jdete?
22: My teďka se specializujeme na Alzheimerovu chorobu, kde vlastně zpřesňujeme tu diagnostiku Alzheimerovy choroby a ještě děláme management bioléčby Alzheimerovy choroby. Nicméně máme i v roadmapě roztroušenou sklerózu, kdybychom chtěli také pomocí algoritmu umělé inteligence detekovat roztroušenou sklerózu.
21: Dovedu si představit, že dřív se lékaři museli obejít bez vaší práce. Jaký je podle tebe hlavní přínos toho, čemu se teď věnujete?
22: Těch je určitě více. První, když to vezmu z pohledu lékaře, tak to bude určitě rychlost, přesnost a spolehlivost. Například u produktu Neurona 5 my mu dáváme tomu lékaři konkrétní číslo, podle kterého on se může rozhodnout. Nyní to bylo tak, že lékař se podíval právě na snímky magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie a na základě svých zkušeností řekl, jestli ten pacient má Alzheimerovu chorobu nebo jestli tam začíná ta Alzheimerova choroba. Takže my mu teď dáváme nějaké objektivní číslo, podle kterého se může rozhodnout. Například u toho produktu Neurona Aria, tak tam my hledáme v magnetické rezonanci takové mikrokrvácení, což si můžeme představit jako kuličku v tom daném mozku. Nicméně, když se dělá magnetická rezonance hlavy, mozku, tak se dělá několik řezů. Takže ten daný lékař má před sebou například 150 obrázků, který musí takhle projít. Takže my mu už předvybereme ty řezy, kde jsou ty malinké kuličky, zaznamenáme mu je a tak vlastně se zrychlí celý ten management léčby toho pacienta.
21: Doposud se lékaři koukali na kvanta snímků, na kterých možná ani nic nebylo?
22: Je to tak.
21: To zní jako, že jste už urazili pořádný kus cesty, pokud jim to umíte takhle hezky vyfiltrovat. Můžeš nám popsat, Kamilo, jak vypadá cesta od toho nápadu, od začátku, až k takovému, dá se říct, funkčnímu diagnostickému nástroji, který pro toho lékaře nebo lékařku je opravdu pomocí?
22: Je to velice dlouhá cesta. Prvně musí být nějaký nápad, který musíme zvalidovat jak po vědecké stránce, po technologické stránce, tak biznisové stránce. Poté, co je pro mě i nejtěžší, je získat datasety, protože veškeré instituce, nemocnice si ty datasety pacientů velice dobře chrání, jsou to citlivé údaje, takže nemůžu se bálet jen tak. Většinou právě navazujeme nějaké strategické spolupráce, kde nám potom sdílí ty datasety těch pacientů. Jakmile máme datasety pacientů, tak je musíme nějakým způsobem anotovat, což znamená, že označíme, jestli se jedná o patologické nějaké nálezy nebo nemocného člověka nebo zdravého člověka a až poté se začíná vyvíjet algoritmus neuronové sítě. Neuronová síť potřebuje hodně dat, takže právě ty data jsou takové zlato a ropa ve zdravotnictví. My musíme mít kvalitní datasety, protože pokud bychom neuronové sítě učili na špatných datasetech, tak ta neuronová síť bude dávat špatné výsledky. Jakmile tady ten samotný algoritmus už máme a jsme spokojeni s přesností, tak jelikož my vždycky cílíme na to být certifikovaný zdravotnický prostředek, aby se v nemocnici náš software mohl využívat, tak musíme podstupovat cestu regulatory, což znamená, že vlastně musíme sepisovat rozsáhlou technickou dokumentaci, což jsou vlastně všechny procesy v naší firmě, jak se ten výrobek, ten produkt vyvíjel, jak jsme získali ty datasety, jestli ty datasety jsou anonymizované a tak dále. Tohle všechno musíme sepsat. Poté my vlastně ještě v rámci tady té technické dokumentace musíme validovat tady ten produkt, že je vlastně bezpečný pro toho pacienta, že je i přesný, takže probíhá klinická studie. Ta klinická studie může být retrospektivní nebo prospektivní, což znamená, když se budeme bavit o retrospektivě, že třeba se sbíráme nějaký datasety z nějakých databází a na to ten náš produkt pustíme a potom se to vyhodnotí. Prospektivně znamená to, že ti pacienti jsou nabíraní v reálném čase a to pak vlastně tu klinickou studii může hodně zbrzdit nebo prodloužit ten čas. No a poté musíme všechno odevzdat na regulatory, orgán, ten posoudí, jestli náš budoucí zdravotnický prostředek je vhodný, přesný, spolehlivý a teprve potom můžeme jít vlastně s tím naším produktem do těch nemocnic. Takže tohle je úplně ve zkratce, jak to probíhá.
21: To byla jedna z nejdelších zkratek, co jsem kdy slyšel, ale možná by nám taky pomohlo lépe si to představit, když nám řekneš, jak dlouho celá ta věc vlastně trvá, protože teďka to zní, že se s tomu musela věnovat mnoho a mnoho let, nebo aspoň pro mě jako naprosto nepoučeného laika to působí jako proces na 10 a více let. Ale já tuším, že to zase tak dlouhá doba nebyla.
22: Nebyla. My teď vlastně v tom jednom produktu Neurona 5 jsme v klinické fázi, takže máme kliniku za sebou. a celkem nám to trvalo cca 3 roky. Takže ono záleží i jak velký tým je, jak ty datasety se sbírají, nezbírají a jak i probíhá ta klinická studie, jestli je retrospektivní nebo prospektivní.
21: No a jak velký ten tým je?
22: My máme docela malý tým v Neurolabu, když počítám jenom vývojáře, tak je nás tam celkem 5, plus samozřejmě ten samotný management, který řídí ty procesy ve firmě.
21: Ty jsi taky zmiňovala datasety. Nabízí se zeptat, jak vlastně bezpečné to je a co děláte pro to, aby ta data nebyla zneužita?
22: My, jelikož právě chceme být zdravotnický prostředek, tak tam podléháme takzvanému MDR certifikaci a ta to všechno má pohlídaný. My samozřejmě musíme tady tohleto respektovat, musíme mít ty datasety anonymizovaný, všechno podle GDPR a samozřejmě i s našimi specialisty na bezpečnost řešíme například, kam ty datasety můžeme ukládat, kdo k ním má přístup, nemá přístup, nebo jak mají být šifrovaný. Takže děláme pro to maximum, protože víme a jsme si vědomi toho, že to jsou vlastně citlivé pacientské data, které vlastně nemůžou nikam jinam.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
21: S Kamilou Dvořák si povídáme o tom, jak dlouhá je cesta od nápadu až po hotový diagnostický nástroj, který opravdu pomáhá lékařům a lékařkám. Mě by zajímalo, co tě na téhle cestě vlastně nejvíc baví.
22: Mě upřímně nejvíc na tom baví propojování světu. Já osobně propojuji vědu, technologii, kliniku a zároveň biznis, takže to mě baví na tom úplně nejvíc. Zároveň mě na tom nejvíc baví také to, že můžu sledovat ten produkt úplně od začátku až do konce, což se mi v Neuronalabu podařilo.
21: Říkáš od začátku, takže ty jsi autorka toho nápadu, nebo jak to vlastně celé vzniklo?
22: Neřekla bych úplně autorka nápadu, ale founder David Navrátil se mě vyhlídl jako osobu, která by mohla začít dělat tenhle produkt, takže já jsem začala dělat prototypy, programovala jsem první softwary a až potom my jsme si řekli, že do toho má cenu jít, tak jsme si začali hajrovat další lidi.
21: Je na tom naopak něco, co by tě štvalo, nebo co nemáš na té práci ráda?
22: Já svoji práci mám strašně moc ráda. Vidím zatím velký smysl pomáhat takhle lékařům, ale i pacientům. Jediné, co mě štve, je, že asi nemám víc času na tu práci, kterou dělám. Zároveň mě trošku štve ta regulace toho zdravotnictví, což ale na jednu stranu chápu, protože díky té regulaci jsme si vědomi, že máme citlivá pacientská data, takže ty musí být ochráněny, ale nás to hodně brzdí v tom, že bychom ten výrobek mohli mít daleko dřív na trhu.
21: Říkáš, škoda, že nemám víc času. Kolik ti to tedy zabere času denně? Pracuješ nepřetržitě?
22: Já to moc nepočítám. Mně se před 8 měsíci narodil syn, takže teď mám ten čas hodně omezený a hodně si ho vážím. Snažím se to všechno skloubit. Před mým synem jsem pracovala ještě den před porodem, ale teď se to trochu změnilo, takže se to snažím nějakým způsobem balancovat a snažím se už i tu práci předávat právě mým kolegům, aby všechno nebylo jenom na mě.
21: No a jak to kloubíš, co na to říká manžel a syn?
22: Syn zatím nic neříká, ale manžel je velká podpora pro mě, protože už od začátku věděl, že mě ten obor strašně baví, že mě práce baví a že v tom budu chtít i pokračovat po narození našeho syna. Mám v něm neuvěřitelnou podporu, že se stará o syna úplně na 110%. A to je strašně parádní pocit, takže mít to zázemí, tak to je to nejlepší, co můžete mít a samozřejmě i kolegové mě tady v tomhle podporují, takže jsou hodně flexibilní, občas míváme schůzky v neděli večer, protože můj syn spí, takže jsou všichni úplně suproví.
21: Zmiňuješ ten tým a já jsem si kdesi našel, že si trošku s tou týmovou částí té práce bojovala, protože si údajně velká introvertka, abych to teda z našeho rozhovoru vůbec neřekl. Máš nějaké tipy, triky, jak si to překonala, nebo jak si se k tomu vlastně postavila?
22: Tipy, triky úplně nemám. Já jsem totiž z začátku seděla před tím počítačem a jenom něco kódovala. A teď najednou přišel první člen do týmu a měla jsem s ním něco řešit. Takže bylo to strašně postupný. Naštěstí zase mi pomohl hodně můj manžel, který vlastně vede lidi a učí je, takže jsme to hodně rozebírali doma, jak bych se měla zachovat, jak bychom si měli nastavit různý procesy. Takže v tomhle tom mi neuvěřitelně pomohl. A potom jsem to řešila i otevřeně s mým týmem. Nastavili jsme si přesně ty procesy, aby fungovalo to na obě strany a myslím si, že teď to je v pohodě všechno.
21: A jak takový běžný den s tím týmem vypadá? Ty tady hodně zmiňuješ programování, ale taky tu koordinaci, tak přiblížíš nám svůj běžný den?
22: Můj běžný den každý je vlastně úplně jiný, jelikož jak jsem zmiňovala, že mě baví propojování vědy, technologie, kliniky a toho biznesu, tak ten můj den může vypadat tak, že právě sedím s tím mým vývojovým týmem a řešíme nové algoritmy, jaký architektury třeba ještě nové použít na tady tenhle problém, jak zkusit zpracovat ještě jinak ty signály, aby jsme byli co nejpřesnější. Další schůzku můžu mít se samotnými doktory, kdy vlastně řešíme jako ten produkt jako takový, jaký funkce by tam chtěli, protože my chceme dělat produkty pro ně, ne pro nás, takže i s těma koncovýma uživatelama to všechno řešíme. Na druhé schůzce můžu ten produkt kreslit s naším UX UI designérem a na čtvrté řešíme i samotnou strategii toho produktu, biznisový cíle, takže je to hodně, hodně různorodé, teď nám dává zabrat ta klinická studie, takže i to řešíme s naší kvality manažerkou. Je to hodně různorodé a to mě baví. Já se učím úplně každý den a to už tam jsem v Neuroně přes 4 roky a pořád je vlastně něco nového, co se musím naučit, takže to mě baví.
21: S Kamilou Dvořák zatím jedeme ve velmi vysokém tempu, protože stíhá rodičovství, práci na neuvěřitelných věcech v oblasti diagnostických algoritmů. Mě by zajímalo, co dělá v situacích, kdy potřebuje trochu vypnout a vyčistit hlavu. Kamilo?
22: Když mám čas, snažím se to balancovat především sportem. Já miluji sport, takže aktivně hraji volejbal. Dále chodím do posilovny a i si jdu zaplavat nebo zaběhat.
21: Kolikrát týdně si takhle zahraješ volejbal?
22: Snažím se udržovat 2x týdně, protože máme s holkama tréninky, my hrajeme 2. ligu za Žižkov, takže se snažím, ale ne vždycky to samozřejmě vyjde.
21: Jsi žižkovská patriotka.
22: Je to tak.
21: Já na tebe taky můžu prozradit, že jsi strávila docela dost času v zahraničí. Kde přesně a co ti to vlastně dalo?
22: Já jsem strávila 2 roky ve Finsku, studovala jsem na magisterský studium a poté jsem ještě strávila něco málo přes rok v Americe. Zahraničí obecně mi dodalo nějaké sebevědomí. Já jsem byla ještě na Gimplu, nebo právě jsem studovala bakaláře v Brně, tak jsem si říkala, že nikdy nemůžu přece vystudovat zahraniční školu, že nejsem tak dobrá. Poté na magistrově jsem se přihlásila na Erasmus do Finska a tam mě to nadchlo tolik, že jsem si tam podala normálně přihlášku na celého magistra a toho magistra jsem tam dokončila. Takže mi to vlastně dalo takový rozhled a sebevědomí v tom, že i já můžu vystudovat nějakou zahraniční školu a otevřelo mi to tam spoustu dveří.
21: Kde ve Finsku jsi byla?
22: Byla jsem v Kuopiu. To moc lidí nezná, je to cca, myslím, tak v 1/3 až 1/2 Finska, takže jsou tam pořádně tuhý zimy a půl rok je tam jenom tma a půl rok jenom světlo.
21: To nezní jako úplná idylka. Čím tě Finsko oslovilo?
22: Já jsem obecně zimní typ, takže já mám strašně ráda sníh a zimu, takže především tou krásnou zimu mě to oslovilo, ale také mě oslovila především ta škola, to samotné studium, jak tam byly koncipovány ty předměty, že jsme měli hodně praxe, hodně jsme to zkoušeli, různé věci, algoritmy dát do reálného nějakého prostředí. A také, co mě oslovilo, byl přístup těch profesorů a učitelů, kteří nás vlastně vzali za své a vzali nás jako rovnocenné.
21: No a jak často přijdeš do kontaktu s lidmi mimo tvůj obor? Asi ti ta práce bere hodně času. Bavíš se i s lidmi mimo?
22: Já se snažím bavit s lidmi mimo moji sociální skupinu, protože vím, že je to strašně důležitý. My ty produkty neděláme pro sebe, děláme je pro ostatní, takže se snažíme zjistit, jaký jsou jejich potřeby. Například máme ještě v Neurona Labu jeden produkt, který jsme Neurona Vox, což je analýza hlasu, pomocí které my vlastně detekujeme zase abnormality a můžeme upozornit na to, že se třeba nějaké neurodegenerativní onemocnění začíná vyvíjet v mozku. A tohle bude vlastně mobilní aplikace pro širokou veřejnost, takže já se snažím takhle zjišťovat různé potřeby lidí, jak by chtěli, aby to bylo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Zároveň se snažím i vystoupit z mé komfortní zóny a vystupovat na veřejnosti, popřípadě na nějakých konferencích, nebo třeba jsem měla přednášku pro obor MHA, což je něco jako MBA, ale ve zdravotnictví. A je tam super potom s těmi lidmi dál debatovat a diskutovat, co je zajímá a načerpávat i nabírat nové nápady.
21: Není to sice úplně v plánu, ale bych se zastavil u toho Voxu. To mě hodně zaujalo. Jak se dá z hlasu něco takhle poznat? Je to nějaké horšení výslovnosti nebo menší slovní zásoba?
22: My teď se specializujeme na Alzheimerovou chorobu, nicméně chceme tam třeba potom i Parkinsonovou chorobu. Každá má svoje vlastně nějaké takzvané biomarkery, podle kterých se to poznává. Například u Alzheimerovy choroby, tak tam se díváme jak i ten uživatel to vyslovuje, ale taky i co vyslovuje. Teď je velký rozmach large language models, takzvaně velkých jazykových modelů, takže my i tyhle ty jazykové modely využíváme, takže se díváme, jakou pacient nebo ten uživatel má slovní zásobu, jak používá slova, jak se vyjadřuje, jak se mění například jeho intonace, kolik dělá pauz v té dané větě a tak dále. Takže tohle všechno se dá analyzovat z hlasu. U Parkinsonovy choroby, tam to je onemocnění, kdy nám to interaguje se svaly a my už víme, že ty svaly jsou i právě u hlasivek, takže ty hlasivky jsou zasaženy ještě dřív, než ten pacient má nějaké větší symptomy. Takže my dokážeme i právě z té intonace, z fonetiky obecně detekovat tady ty časné známky.
21: Tohle hovoří samo za sebe, ale snad přeci jen, proč se diagnostické algoritmy podle tebe týkají i obyčejných lidí a nejenom lékařských profesionálů?
22: Protože všichni jsme součástí našeho systému a každý asi z nás šel k nějakému lékaři v rámci třeba preventivní kontroly na nějaké krevní testy, takže je to součástí zdravotnické péče. Já si myslím, že čím dál tím víc a víc bude v nemocnicích umělá inteligence využívána právě protože je rychlá, neunaví se, funguje 24/7, takže se bude využívat víc a víc. A vlastně my jako pacienti ani nemusíme poznat, že se používají tady tyhle diagnostické metody, protože my potom hovoříme s tím lékařem, takže ten lékař může využívat. Takže si myslím, že by se to mělo stávat standardem medicíny postupně.
21: Zní to všechno moc hezky. Jenže taky si člověk dovede představit, že v té cestě jsou možná nějaké překážky. Co je největší překážka, která brání tomu, aby tyhle všechny technologie byly brzo v praxi a zároveň byly bezpečné?
22: My už jsme tady nějaký výzvy a překážky naznačili. První z nich jsou určitě ty datasety, protože bez těch datasetů my nedokážeme vytvořit model umělé inteligence neuronové sítě tak, aby byly přesné. Takže potřebujeme správně anotované datasety a potřebujeme jich hodně. Takže to je největší překážka, protože jak jsem už zmiňovala, jsou to citlivé pacientské údaje, které si všichni hlídají, takže není to jen tak získat. Druhá překážka je i ta regulace, ta certifikace jako samotná, protože nám to ubírá čas, je to časově velice náročný, my musíme sepisovat technickou dokumentaci, musíme ten software validovat, což já samozřejmě chápu, že je to tady ve zdravotnictví důležitý, jen by to třeba mohlo být o něco efektivnější.
16: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
21: Kniha nebo podcast, Kamilo?
22: Podcast, ale byla bych radši, kdybych měla čas na tu knihu.
21: Ranní běh nebo večerní yoga?
22: Ranní běh.
21: Kódování s hudbou nebo v tichu?
22: S hudbou.
21: Město nebo příroda?
22: Určitě příroda.
21: Káva nebo bylinkový čaj?
22: Tak ta je to jednoznačný káva.
21: Experiment v laboratoři nebo brainstorming s týmem?
22: Brainstorming s týmem.
21: Dovolená u moře nebo aktivní trek v horách?
22: Aktivní trek.
16: Žárovky.
21: No si akční, to rozhodně. A akční bude asi i naše budoucnost právě v oblasti využívání tady těch diagnostických algoritmů. Myslíš si, že umělá inteligence bude pro lékaře a lékařky spíš partner, nebo pro některé to bude taková ta vtíravá věc, která jim až příliš mluví do řemesla?
22: Já si myslím, že to bude partner. Nicméně i teď z různých rozhovorů vnímám to, že ti doktoři si myslí, že to přesně bude ta druhá možnost. My se snažíme edukovat a říkat, že my je rozhodně nechceme nahradit, chceme jim pomoct, chceme jim zefektivnit ten čas, aby ten čas právě věnovali tomu pacientovi v nějaké personalizované léčbě, než to, aby se dívali tady na 150 obrázků.
21: Takže si to člověk představí spíš tak, jako když přišla nějaká nová technologie, kdysi dávno, třeba rentgen, který pomohl lékařům určit, že ta končetina je opravdu zlomená.
22: Je to tak, já to takhle vnímám. Chtěla bych, aby AI byly takový další oči ve zdravotnictví a pomáhali těm lékařům vlastně zrychlit, zpřesnit tu samotnou diagnostiku, ale nejen i diagnostiku, může to být i léčba nebo skrz tu prevenci nějaké nástroje, takže to bych byla ráda, aby se tak stalo.
21: Tak aby se to stalo, to se ještě musí stát hodně jiného. Která věc by mohla tvůj obor nejvíce urychlit? Je to spíš větší výpočetní výkon, nebo kvalitnější data, změna legislativy, nebo možná smýšlení lidí ve společnosti?
22: Bude to asi všechno, co jsi zmiňoval. Pro můj obor si myslím, že by bylo super mít nějakou digitalizaci, aby my jako pacienti jsme mohli mít přístup do svých datasetů, do svých dat, mohli třeba i s někým sdílet a potom i třeba s námi, s nějakými firmami jsem já mohla sdílet svoje osobní data, protože to by nám hodně pomohlo. Jak jsem říkala, ty datasety, ty jsou opravdu nejvíc důležitější v tom samotném procesu. Takže podporuji digitalizaci tady zdravotnictví, aby jsme měli všechno na jednom místě, samozřejmě podle norem a v rámci rámci nějaké bezpečnosti. To je podle mě úplně nejvíc klíčový. Poté, co by určitě pomohlo, tak je edukace, protože pořád se setkávám i s mladými lékaři nebo s mladými lidmi, kteří vlastně neví, co je to umělá inteligence a bojí se jí. Neví, jak ji můžou používat, jak jim může být přínosná a vlastně se nechtějí ani učit. Takže ta edukace je velice důležitá, aby potom ti uživatelé využívali ty produkty ve zdravotnictví bezpečně a byli rádi, že nějaké takové nástroje tam mají.
21: Tenhle ten rozhovor byla pořádná jízda a je vidět, že rychle pádíš vpřed. Kamilo, prozradíš nám, kde se vidíš za 10 let?
22: Kde se vidím za 10 let? Já nedohlédnu ani za rok, takže za 10 let. Ale já bych chtěla, abych byla tak šťastná, jak jsem teď, aby mě práce bavila tak, jak mě baví teď. Takže doufám, že tohle se mi splní i za těch 10 let a že pomůžu té společnosti jí něco předat a po mně tady něco zůstane.
21: Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Kamilo, moc krát děkujeme.
22: Taky moc děkuji za pozvání.
21: Tohle byla Kamila Dvořák, která vyvíjí diagnostické nástroje v lékařství. A mé jméno je Jan Lukačevič. Příště zase s Pavlou Hubálkovou. Naslyšenou.
20: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
16: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pro a proti.
2: Měli by mít právo na umělé oplodnění i single ženy. Rozšíření pravidel pro IVF, které navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO, rozděluje odborníky a dokonce i ministerstva. Je dítě dar, na jehož početí neexistuje právní nárok? A nebo je diskriminační upírat ženám bez partnera právo na asistovanou reprodukci? A co je v nejlepším zájmu dítěte? Probereme s psycholožkou, českou zástupkyní ve výboru pro bioetiku Rady Evropy a členkou etické komise ministerstva zdravotnictví Hanou Konečnou a s expertkou na lidská práva z Organava z organizace

0: začátku druhé poloviny 19. století začali výrazně proměňovat smýšlení o živé přírodě.
1: Alfred Wallace se narodil v lednu 1823 ve Walesu. Během svého života vystřídal mnoho povolání. Byl učitelem, inženýrem, cestovatelem a přírodovědcem. V roce 1847 vycestoval se svým přítelem, přírodovědcem Batesem, do Jižní Ameriky, kde se společně snažili sběrem materiálu a jejich zkoumáním vyřešit otázku původu druhů.
0: Při zpáteční cestě však loď i se všemi sbírkami schořela. Wallisovi se podařilo z plamenu uniknout a přežít. Po dvou letech strávených v Anglii se opět vydal na cestu, tentokrát na Borneo. Ve svých pracích mimo jiné uvádí jako příčinu vývoje také přirozený výběr, i když nepoužívá daný výraz.
1: Svou studii neposlal nikomu jinému než samotnému Darwinovi. Ten v té době připravoval už dnes velmi známé dílo O původu druhů. Darwin ale Wallise nezapřel a v roce 1858 publikoval jeho text společně s některými svými staršími rukopisy, které myšlenku vzniku druhů obsahovaly také.
0: Darwinova a Wallisova teorie se ale na mnoha místech odlišovaly. Darwin byl abstraktnější myslitel a ve své teorii daleko více zdůrazňoval boj o život. Wallis naopak analyzoval spíše geologické a geografické faktory. Přestože se v mnohém oba badatelé rozcházeli, podíl na vzniku populární teorie Wallisovi nelze upřít. Alfred Russel Wallis se dožil 90 let, zemřel v Anglii v roce 1913.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Úřady práce začnou příští týden vyplácet takzvanou superdávku. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Artis Brno podlehl na závěre třetího kola fotbalové šance ligy Olomouci 1-2. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno, lokálně přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Požár bytového domu na libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet i přes noc, říká mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny ranní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu se zranili 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se ale nic nestalo. Do svých bytů se dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Úřady práce začnou příští týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Ministerstvo práce ji schválilo zhruba 300 000 domácností. Prvním z nich přijdou peníze nejpozději ve středu. Ruský útok na Charkov nepřežili 2 lidé, zraněných je nejméně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské správy bylo 9 lidí zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla také Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí.
5: Na Oděsu a Oděskou oblast v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Shahid a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum města, obytné domy a hotel.
6: Slyšel, jak on začal pikinout zvuk.
5: Alexander, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody.
7: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Zápis z říceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 tisícin stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z hlasu pro Boleslav.
8: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za

0: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zejdou z říjnových komunálních voleb.
1: Fotbalisté Slavie porazili Pardubice 2-1 a po třech kolech šance ligy mají plný počet bodů. 100% je taky Jablonec, který zdolal Slovácko 1-0. Hradec Králové vyhrál nad Ostravským Baníkem 2-1 a Artis Brno podlehl Signě Olomouc 1-2. Filip Saláč slaví první vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto2 ovládl Velkou cenu Británie. Do závodu na okruhu v Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl na 10. místo. Pak ale předvedl velkou stíhací jízdu. Na první místo se dostal v posledním kole. Saláč měl pak kvůli emocím trochu problémy s televizním rozhovorem.
2: Nevím, co mám říct. Byla to dlouhá cesta. Na tohle jsem čekal 24 let. Stojí zatím spousta dřiny. Na cestě k téhle chvíli jsem překonal řadu překážek a teď se to povedlo. Dokázal jsem to. Jsem vítěz velké ceny. A doufám, že to není poslední triumf.
3: Nehoda na dálnici D1 v Brně a neprůjezdná ulice v Trutnově. Na dálnici D1 v Brně směr Praha se srazilo osobní auto s nákladním. Je to na exitu 196 Bratislava v omezení. Auta jsou vpravo označená, je tam hustší provoz, kolona se netvoří, ale vypadá to, že havarovaná auta a taky policie už z místa nehody odjíždí nebo se o to snaží. Na výjezdu z Prahy do Brna v Brněnské ulici se podle naší zpravodajky pohybuje cyklista. Pozorně projíždějte mezi sjezdy na Chodov a Průhonice. Cyklista jel po krajnici, na kole má blikačky a světlo. V Trutnově je úplná uzavírka na průjezdu městem. Neprůjezdná je Volanovská ulice na křížení s ulicí Obránců míru. Zasahují tam záchranáři u srážky tří osobních aut. Možná objízdná trasa vede po Žižkově ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přehánkami nebo bouřkami i silnými, teploty 31 až 36, na horách většinou kolem 26 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Víno bez alkoholu, hroznový mošt a jemně vedlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu nebo úplně bez něj. To, co ještě před pár lety bylo okrajovou záležitostí, dnes požaduje stále více zákazníků, hlavně mladší generace.
6: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
5: Většina vinařství proto tyto produkty zařazuje do své nabídky.
7: Vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne.
5: Ke zmapování trhu přistoupí bylo i Národní vinařské centrum, které uspořádalo soutěž Vinní a nevinné. Degustátoři v jihomoravských Valticích tak poprvé hodnotili mošty, vinné limonády nebo nízkoalkoholické nápoje, stejně jako se hodnotí víno. Jak si s tím poradili?
8: No, bylo to zajímavé.
5: V dnešním pořadu Zaostřeno se nealko fenoménu budeme věnovat podrobněji. Podíváme se i do vinařství, kde se vinné limonády vyrábí a trend probereme také se zástupci vinařských organizací. A protože boom nealkoholických nápojů neminul ani obor pivovarnictví, zabrousíme i do něj. Příjemný poslech vám přeje Vlasta Gajdošíková.
4: Zaostřeno.
9: Každý ten nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu. To je to nejkomplikovanější na tom, aby jsme všechny ty lahve důkladně skryli, aby nešlo poznat, co to je.
5: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
9: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva. Pomohli jsme si černou stretch folii.
5: Místo typického lupnutí korku tak častěji syčí otvírané plechovky a místo vývertky je potřeba otvírák na korunkové uzávěry. Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
8: No, Bylo to zajímavé hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit, protože ta tabulka hodnotící je postavená přece jenom na to víno.
5: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
8: Takže si tady hodně pomáháme poznámkama, vzájemnou diskuzí a vlastně se učíme, i když jsme teda všichni docela zkušení degustátoři, tak se učíme, jak pracovat s těmito, dá se říct, trendovýma produktama.
5: A diskuze jsou docela vášnivé.
10: Toto je fakt luxusní primární aromatika. Já tam cítím ten čerstvě utržený hrozen.
5: Vychvaluje jeden ze vzorků degustátorka Ludmila Burešová.
10: Tomu vůbec nic nechybí. Toto ať ochutná kdokoliv, tak nemůže tomu jako nic vyčíst.
11: To je tvůj názor.
8: Je to krásně čistě udělaná komerční záležitost.
11: Bezpohlavní.
10: Bezpohlavní.
8: Ano, bezpohlavní.
10: Tohle bys oni řekl.
8: Ano, to bych řekl. Tady toto byl takový Heineken. Jo, trošku sladké, trošku kyselé, trošku voňavé, trošku také jako, napsal jsem, v pohodě.
12: Jako víc doladěné, no.
8: Ano, doladěné úplně, aby se každému líbilo. No, degustací vína je to ještě asi ostřejší.
5: Podotýká Zbyněk Kopeček. 18 moravských a jeden český vinař do soutěže přihlásili 39 vzorků. Na 100-bodové škále běžně používané pro hodnocení vín nakonec většina nápojů získala velmi vysoké hodnocení, říká ředitel soutěže Petr Gondáš.
13: Ta tabulka OIV je samozřejmě přizpůsobená na víno primárně, ale vždy jde o aroma a o chuť hlavně. Takže je to tady stejné, jako já jsem říkal, soustřeďte se prostě na chuť a na to aroma toho produktu, aby vám to bylo libé, aby vám to dobře prostě fungovalo v ústech a na nose. Když si řekneme, že v národní soutěži vín je stříbrná medaile na úrovni 86 bodů, tak tady dostalo 20 produktů 86 a více bodů. Z toho 5 by mělo zlatou medaili, takže ty produkty jsou kvalitní, dobré a ti vinaři se vůbec nemusí za tyto produkty stydět a konzumenti se mají na co těšit.
5: Podle Petra Gondáše soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy a má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky.
13: Toto jsou velmi netradiční produkty, co se týče vinného trhu, ale my je nesmíme prostě přehlížet. Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
5: Vítězné výrobky ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky.
13: Tři nejzastoupenější kategorie jsou vinné mošty, potom jsou to vinný nápoj bez alkoholu sycený a vinný nápoj s alkoholem sycený.
5: Soutěže se tak mohly zúčastnit i nápoje s nižším obsahem alkoholu. Hranici si podle Petra Gondáše stanovilo Národní vinařské centrum.
13: My jsme se dohodli, že to bude 9,99, jo? Že to bude do 10% objemových alkoholů. Je to vlastně taková ta hranice toho nejlehčího vína nebo jako lehkého vína, které dá se ho vypít ta sedmička úplně v pohodě. Takže i toto nám připadlo taková hranice, kterou jsme si prostě určili, jako aby byl člověk takový jako ze svěží hlavou, nebo jak bych to řekl.
5: Čtvrtou soutěžní kategorií bylo dealkoholizované víno. V Česku ho vyrábí více producentů, většina k tomu ale používá hrozny z dovozu.
13: Problém je v tom, že já vím teda na současném trhu o jediném dealkoholizovaném víně z moravské suroviny. Všechny další vína dealkoholizovaná jsou třeba vyráběna i na Moravě, ale jsou z zahraniční suroviny, protože ten proces výroby toho dealkoholického vína je velmi nákladný, tak ta surovina prostě musí být co nejlevnější, takže se často jako dováží. No.
5: Pátou kategorií byla pro někoho možná překvapivě voda, ale sycená oxidem uhličitým jímaným při kvašení vína, vysvětluje Petr Gondáš.
13: Je to nová technologie, poslední, já nevím, 3-4 roky na trhu, protože když máte perlivá vína, tak ty jsou sice na průmyslovým CO2, tak toto je přírodní CO2, které vzniká kvašením v těch obrovských tancích, oni ho jímají a potom se vrací buď zpátky do vody, anebo se tím sytí ta perlivá vína. Ten plyn má malinko jemnější strukturu než to průmyslové CO2, takže je jemnější, vnímání potom na jazyku, to perlení je daleko příjemnější a navíc má nějaké aroma z toho moštu, takže ještě podporuje tu vodu, že je taková voňavější. Já jsem měl osobně zkušenost s nějakou vodou sycenou plynem z tramínu a bylo to velmi příjemné pití jako na léto. Je to prostě novinka na trhu a začali to už dávat i do bombiček na ty průmyslové domácí limonády typu Soda Stream a další.
4: Posloucháte Zaostřeno.
5: Jak vypadá výroba nealkoholického, syceného, vinného nápoje, jsem se vypravila zjistit do vinařství Gottberg v Popicích na Břeclavsku. Právě jejich limonáda totiž v soutěži Národního vinařského centra vyhrála.
9: Já si myslím, že jsme s ním poprvé začali v roce 2018-19 a reagovali jsme na poptávku našich zákazníků, že chtěli nějaký sortiment i in alko.
5: Vypráví enolog Stanislav Málek.
9: Takže jsme začali vyrábět právě tady tento sycený nealkoholický nápoj z moštu, navíc muškátu moravského, což je odruda, která se nám ve víně třeba hůře prodává, tak tady to bylo na snadě a udělali jsme k tomu vlastně i červenou variantu a tu děláme s odrudy Merlot.
5: Muškát moravský je vhodný právě na takovéto nápoje bez alkoholu?
9: Já si myslím, že určitě jo, protože to má zákazníkovi co nabídnout. Je tam zajímavá právě ta aromatika, která se zákazníkovi moc líbí. A samozřejmě je to odrůda, která je raná, takže i to, že tu limonádu máme celkem brzy hotovou. A navíc to děláme i z toho důvodu, že jsme vlastně vytlačili tady různé džusy a vlastně nabízíme tady jenom ten náš výrobek z těch našich hroznů.
5: Dá se říct, že na to jdou jakoby horší hrozny?
9: To určitě ne. Při té výrobě používám vlastně stejnou surovinu jako pro výrobu vína. Část vlastně toho moštu, který se připravuje pro to víno, tak je odděleno právě na tu výrobu té Gottbertinky.
5: No a kolik si tak toho oddělíte?
9: Poslední dva roky děláme zhruba nějakých 1500 litrů od každého toho druhu. Protože to dáváme do lahve 0,33, takže děláme nějakých 4,5 tisíce lahví zhruba od každého toho druhu.
5: V porovnání s produkcí vína je to tedy zanedbatelný zlomek.
9: Tak pojďme. Tak, tady máme tu naši výrobu.
5: Jsme mezi těmi nerezovými tanky, ano. Kde normálně bývá nejdříve mošt.
9: Ano, jsme v srdci té výroby. Z vinice se dovezou hrozny, které se zpracují a sem se už teda čerpá vylisovaný mošt, který se ošetřuje. Část toho moštu teda se dá bokem. Ten mošt já stabilizuji, to znamená čistě jenom bentonit, což je jílová hornina, kterou vlastně odstraním ty proteiny, aby se nám ta limonáda nezakalila. No a poté proběhne jenom filtrace finálová, namíchání, to znamená kupáž toho moštu s vodou a jede to na to sycení a pasteraci.
5: K sycení limonády používá Stanislav Málek už zmíněný oxid uhličitý, jímaný při kvašení vína. Spolu s pasterací to pro Gottberg obstarává jedna rakouská firma, protože v době, kdy s výrobou limonády začínali, taková technologie v Česku nebyla.
9: Zrovna tady s tímto plynem dělal jsem si tady nějaké pokusy a ty výsledky za mě byly jakože ohromující. Takže je to na snadě, protože zase je to přírodní produkt, je to vlastně z té révy vinné, kdežto ten CO2, který se používá v ostatních sycených nápojích, se vyrábí z ropy.
5: Jednu nevýhodu to ale přece jen má, a to vyšší cenu. Třetinková láhev jejich oceněné limonády teď vyjde na 60 korun.
9: Skutečně ty náklady jsou jakože velké, už jenom když se vezme třeba to sklo, ta láhev 0,33, chceme to teda do skla, nerezová korunka, tak potom samozřejmě nějaký ten obsah, ta manipulace s tím, potom samozřejmě to sycení a tak dále, tak to nákladově jako vychází poměrně hodně draho a takovým třeba nápojům typu kapy tomu prostě tak v tomto ohledu nemůžeme konkurovat, ale je pravda to, že my de facto 90% tohoto výrobku prodáme tady přímo na vinařství, takže nemáme ty ambice někde s tím expandovat dál na ten trh, takže toto mě až tak příliš netrápí a tady ten zákazník je prostě ochoten zaplatit za to ty peníze a ví, že prostě dostává kvalitní výrobek.
5: Plánujete rozšíření výroby, ať už co do množství, tak i do druhů?
9: No tak po zkušenosti s letošním ročníkem a určitě i to ocenění k tomu přispěje, bude ta poptávka určitě větší, takže už teďkom přemýšlíme, jestli vůbec do začátku toho vinobraní vyjdeme. Toto já, když teďkom tady k tomuto dojdu, tak to mě jako jímá hrůza, jako jo, protože tady vidíte naši veškerou zásobu. Na to, jaká je doba, že nás teďkom ta sezóna hlavní teďkom čeká, tak prostě jsme vypití, ano. Teď poslední dva roky je ta produkce zhruba stejná, ale po letošním roku už vidíme, že asi s tímto množství nevyjdeme, takže budeme muset tu výrobu navyšovat.
5: Nižší obsah alkoholu vyhledávají zákazníci podle Stanislava Málka i u klasických vín z produkce jejich vinařství.
9: To už jsme zaznamenali od toho roku 23, kdy ten zákazník cíleně vyhledává vína s nižším obsahem alkoholu. Je takové ty klasické pozdní sběry 13, 13,5 alkoholu, ty už vlastně neděláme a snažíme se to sbírat právě na té hranici toho pozdního sběru, takže ty alkoholy max 12,5, spíše v tom rozmezí 11,5 až 12% alkoholu, co už jsou vína na pomezí kabinetu a pozdního sběru.
12: ten zákazník se skutečně dívá na ten obsah toho alkoholu, protože všichni víme, že ta spotřeba vína klesá, i spotřeba alkoholu celkově klesá, a když už teda ten člověk to víno si koupí, tak určitě ten obsah alkoholu sleduje a takové ty vína více alkoholické nevyhledává. Bavíme se teda o bílých vínech, u těch červených tam je to trošku jinak.
14: To si o to myslíte jako vinař?
12: No, já doufám, že to je jenom nějaký modní výstřelek a ten zákazník se zase zpátky vrátí k tomu vínu, protože víno to je vlastně jediný kulturní, za mě kulturní alkoholický nápoj, čistě přírodní, protože takové nápoje, jako je třeba pivo a kořalka, jak já říkám, to jsou nápoje ďábla, a to proto, že se pod nimi musí topit, používá se oheň, a víno prostě to je boží nápoj, takže doufám, že zákazník se k nám zase zpátky vrátí k tomu segmentu toho vína.
5: I když do vinařství lidé obvykle jezdí hlavně za vínem, kamarádky Soňa Franková a Eva Kamenská, které do Popic přijeli na kole z Hustopečí, potvrzují, že nealkoholické pití si tam občas kupují.
6: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
15: Když zrovna chce šáhnout člověk po něčem nealkoholickém, a ještě když je to na vinařství z vlastních hroznů, tak si myslím, že je to úžasný.
14: Vychází z nějakých výzkumů, že lidi poptávají spíš jako nízkoalkoholická vína. Vybíráte si taky?
15: Na to jsem ještě tak zatím se nesoustředila.
14: Takže na alkohol se zatím moc nedíváte,
15: ne,
14: na obsah?
15: To ne, spíš aby mi chutnalo, a ještě třeba z jakého vinařství je, nebo už mám i svoje takový oblíbený, takže asi na to, no.
14: Tady asi jste dneska kvůli vínu, že předpokládám.
15: Ne, no ani ne, kávu. Když tak tu limonádu teda, tu vyzkouším.
16: My jsme to tady ještě neměli.
4: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Příklon k nealkoholickým vinným nápojům nebo nízkoalkoholickým variantám vín ale není jednoznačný, domnívá se Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
13: Když se podíváte i do salonu vín, tak tam jsou spíš vína teda s vyšším alkoholem, které jsou na takové rozjímání, přemýšlení, a nejsou to takové ty, já nevím, jak to nazvat, takové cyklovíno nebo takové prostě víno s lehčím alkoholem, o kterém se na tom trhu jako mluví, že by mělo být ekonomicky zajímavější, ale já vím třeba konkrétně od jednotlivých vinařů, že ne každému to funguje. Že udělá tu degustaci, má tam lehká vína, má tam plná vína, a někde prostě stejně odchází s tím vínem, prostě co má vysoký alkohol a vyšší extrakt, a nevěnují se těm lehkým vatlinům, který má vyrobený jako takhle kvůli tomu trhu.
5: Cestou je podle něj diverzifikace trhu a zpestření nabídky.
13: Ti cyklisti určitě uvidí tady ty produkty, které my tady dneska hodnotíme a u kterých potom můžou klidně vyšlápnout, že se nemusí obávat, že by způsobili nějaký problém na silnici.
5: Síla tradice podle Petra Gondáše některým výrobcům brání i přejít na nové typy obalů, třeba plechovky.
13: Nepůjdu do toho určitě všichni. Já, když jsem to konzultoval s nějakými většími vinařstvími, a to se bavíme s vinařstvím, které produkuje miliony litrů, tak říkali, že prostě nikdy nepůjdou do plechovek, jakože s tomu budou bránit, protože jsou tradiční vinařství a budou ten trh nějakým způsobem jako mírně ignorovat.
5: Tuzemské i světové statistiky mluví jasně. Spotřeba alkoholických nápojů klesá. Uvědomují si to i představitelé vinařských organizací, například prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
7: Dneska ve světě standardní podoba vína, obecně konzumace alkoholu, se propadá, ten spotřebitel se rozhoduje jinak, a když už zůstává u nějaké konzumace, tak preferuje lehčí pití, pití s nižším obsahem alkoholu, různé alternativy, a to se netýká jenom vína, týká se to i dalších sektorů alkoholického průmyslu. Takže ano, vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne. Bylo by to velmi smutné, kdybychom se bavili, že zrovna tato věc má něco zachraňovat. Já se nedomnívám, že vinařství obecně ve světě a ani v České republice v tom s tím standardním klasickým nápojem, jediným přírodně prokvášeným nápojem, by bylo ohroženo. Nicméně nejsme schopni detekovat, jestli je to jako trend po nějakou dobu, anebo jestli je to trvalý stav, který teďka zavládne. A po tu dobu je dobré být flexibilní, být na to připraven, mít pro spotřebitele a zákazníka alternativu, ale za mě osobně, a myslím si, že to tak vnímá spousta vinařů, si nepřeju, ani to tak nebude, že se úplně upustí od klasického tichého vína nebo případně šumivého vína, tak jako známe.
5: Co je příčinou nealkotrendu, Martin Chlad jen odhaduje.
7: Všechno jde neskutečně rychle, to znamená, bavíme se v řádu několika posledních jednotek let. Ti prozíravější možná už předtím jako pracovali s těmihle variantami, ale samozřejmě je to poplatno za mě dvěma fenoménům. Řekněme, řekněme, vyrůstajícím generacím, které v řadě ohledů jsou specifické a mě asi nepřísluší to posuzovat. A potom za druhé je to vůbec asi díky tématu longevity pro ty generace jako 30, 40, 50 plus, které samozřejmě velmi intenzivně jim se tady líbí, takže začínají přemýšlet o tom, jaký by měl být zdravý životní styl. Jehož součástí za mě osobně je 100% i tiché víno, jenom tak, jak se vždycky a klasik praví, všeho s mírou a vše s rozumem, takže myslím si, že toto jsou dva faktory, které to ovlivňují v posledních 10 letech.
5: Na měnící se trendy ve spotřebě vína reaguje také Vinařský fond. Loni zahájil kampaň na podporu národní značky perlivých vín Bublinky. Perlivá vína také mají menší obsah alkoholu. Vinařský fond stanovil hranici na maximálně 12%. Proč to vysvětluje ředitel fondu Zbyněk Vyčar?
17: Je to dáno definicí té značky, protože to má být svěží, lehké, mladistvé pití, řekněme, a s tím se pojí i nižší obsah alkoholu a co tak víme z diskuze ve vinařské komunitě a z různých průzkumů, tak obecně celosvětově je trend, že rostou prodeje spíše těch méně alkoholických vín.
5: Stejně jako prezident Svazu vinařů si i šéf Vinařského fondu myslí, že zatím stojí současný důraz na aktivní a zdravý životní styl.
17: A pochopitelně, když víno pijete s menším obsahem alkoholu nebo ho ještě s něčím smícháte, uděláte si třeba střik, tak vám to umožňuje prostě tento styl žít.
5: Podle Zbyňka Vyčara může právě využití tohoto trendu českým a moravským vinařům pomoct.
17: Určitě, já si myslím, že to byla ta základní myšlenka, proč vůbec o něčem takovém někdy v roce 2022 začal Vinařský fond uvažovat. Následné průzkumy ukázaly, že je to určitě krok správným směrem, protože segment perlivých vín vykazuje meziroční nárůsty někdy až v desítkách procent a my bychom rádi část toho trhu obsadili našimi víny, protože vinaři samozřejmě a vinohradníci žijí z prodejů našich vín a naším úkolem je tyto prodeje podporovat, takže myslím si, že co jiného bychom měli dělat než toto. Chceme, aby se té značce Bublinky dařilo. Do konce loňského roku si o licenci zažádalo 15 vinařství, která ta vína uvedla na trh. Bylo to 70 000 lahví, takže byl to skutečně začátek celého toho projektu. Letos těch lahví na trh míří 158 000, k tomu 40 000 plechovek, protože to je novinka, vinaři můžou od letoška plnit Bublinky do plechovek. A Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích, což nás taky velice těší, protože je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína. Takže je důležité tam být vidět a je to i cesta, jak Bublinky představovat zákazníkům.
5: Zatímco vinaři se s rostoucí poptávkou po nealko nebo nízkoalkoholických nápojích vyrovnávají relativně krátce, pivovarníci s tím mají bohatší zkušenosti. Potvrzuje to historik Filip Vrána, který se právě oblasti pivovarnictví věnuje a napsal o ní několik knih.
18: Pro pivovarský segment to novinka není zdaleka, protože pamětníci si pamatují ještě pivo na jasi úplně valné chuti s názvem Pito, které mělo skloubit, nebo z toho názvu to vyplývá, pivo jako takové a to jako auto, to znamená, aby po požití se dalo řídit, to znamená, to je to první nealko pivo v tehdejším Československu a loni oslavilo 50 let.
5: Novinkou je ale podle něj rapidní rozvoj tohoto segmentu v posledních letech, jak dokazují data Českého svazu pivovarů a sladoven.
18: Když se podíváme na pár čísel, tak se nám to v posledních letech hodně zvedá a procentuálně, což je možná nejzajímavější, tak v loňském roce nealkoholická piva tvořily 10% celkové produkce českých pivovarů nebo té spotřeby v Česku. Ten výstav v roce 2019 byl kolem 1000 hektolitrů a teďka je skoro 1700 za loňský rok. To znamená, není to už jenom nějaký doplněk, ale je to stabilní součást. Ten trh se vyvíjí. Někdy máme pocit, že pivovarský trh je takový ten tradiční, to on samozřejmě je, ale na druhou stranu velice rychle také reaguje na změny spotřebitelských nálad a jenom, aby jsme to dokumentovali i dalšími příklady, tak ještě třeba před 15-20 lety svrchně kvašená piva u nás prakticky nebyla. Dneska je to běžná součást nějakých soutočí v restauracích. Mladá generace především vyžaduje, chce něco zkoušet, takže v poslední době vyžaduje ty kyseláče a nealko pivo je další segment, který je podporován různými důvody a jeden z nich je nějaký zdravý životní styl. Takže pivovary jsou už zvyklé, bych řekl, reagovat na měnící se poptávku a vedle toho tradičního ležáku, který kdysi před pár lety dominoval naprosto drtivým způsobem té produkci, tak se objevují i další formy piva, které lidé chtějí konzumovat a nealko je jeden z těch segmentů, který se nejrychleji vyvíjí v posledních letech.
5: Podle průzkumu, který si Svaz pivovarů a sladoven nechal zpracovat, pije nealko pivo alespoň občas 85% lidí. A 28% pije primárně nealko, zatímco alkoholické pivo jen výjimečně nebo vůbec. To by podle Filipa Vrány ještě před pár lety bylo úplně jinak.
18: Lidem chutnají ty ochucené varianty, zároveň dodržují pravidla zakazující konzumaci alkoholu v práci, při řízení. Často jim i dokonce chutná více než alkoholické pivo a nebo se sami snaží cíleně omezovat konzumaci alkoholu.
5: Podle Filipa Vrány je díky tomu nabídka pivovarů mnohem pestřejší, než kdy v minulosti byla.
18: Když jsme se zabývali tím nejběžnějším ležákem, to znamená tím nejtradičnějším pivem, který u nás je v hospodách, tak zcela běžné je, že máte to nealko variantu, máte osmičku, máte desítku, jedenáctku, dvanáctku, což v minulosti nebylo běžné. To znamená každému pochuti zkušení sláci, kteří nealko piva nedělali v minulosti, tak dneska je dělají, protože musí, dělají ty kyseláče. Je to typičtější u těch středních a velkých pivovarů, tady ta nabídka, ale ty mini pivovary se tomu přizpůsobují a velice rychle zavádí nealko piva do toho svého spektra. Uvádí se, jsou to jenom odhady, že kolem 15% mini pivovarů nealko pivo vaří také.
5: Stejně jako vinaři, ani pivovarníci si netroufají odhadnout, jestli nealko trend bude sílit i nadále, nebo se vývoj otočí.
18: 10% je docela dost. Těžko říct, jestli by toto někdo pár let zpátky odhadoval. Určitě se to ještě trošku může zvýšit, ale pak se to se třeba může přehoupnout zpátky. Toto nedokážu prognozovat. Je velký otazník, jak na to bude reagovat ta mladá generace, jestli opravdu ona je tím motorem tady těch změn, tak ty pivovary samozřejmě tomu půjdou nějakým způsobem naproti, aby si zachovali výstav a ten odbyt. My jako Češi jsme stále národem, který má nejvyšší spotřebu na hlavu piva jako celku, ať už je to jakákoliv varianta. Mírně to klesá a tady ten pokles teda vidíme i v jiných zemích, typicky pivovarských, jako je Belgie, Rakousko, Německo a lze očekávat, že s něčím podobným se vyrovnává i tam, protože ten hlavní trend, to je ten nějaký zdravý životní styl, tak ten samozřejmě jde proti konzumaci alkoholu jako celku.
5: Tolik dnešní Zaostřeno, ve kterém jsme se zabývali nárůstem obliby nealkoholických nebo nízkoalkoholických nápojů, kterým spotřebitelé v posledních letech stále více dávají přednost před vínem nebo pivem. A vinaři a pivovarníci na to musí reagovat. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vlasta Gajdošíková.
4: Interview Plus. Jak důležité jsou pro ukrajinskou protizdušnou obranu střely typu Patriot? Bude stačit, když Ukrajina získá od Spojených států licenci k jejich výrobě? Petr Vizina se zeptá generálporučíka ve výslužbě Pavla Macka. Interview Plus. Zítra půl hodinu předpolednem na Plusu.
19: Rok 1968 mi obrátil život na ruby. To je název cyklu, který v roce 2017 připravila Ivana Chmel-Denčevová a Jan Sedmidubský. Zachycuje životní cesty několika emigrantů, kterým vpád vojsk Varšavské smlouvy zcela změnil osud. Následující příběh vás zavede do Vídně za restaurátorem Petrem Cejnarem.
4: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
20: Takže Beatrix Gasse.
21: A tamhle je cedulka Cejnar.
20: Restaurátor Cejnar. A doufám, že už na nás čeká pan antikvář a restaurátor Bild, Skulpturen. Krisko. Krisko, servus. Ahoj. Ahoj, Peťo. Ahoj.
0: Dobrý den.
21: Takhle můžu zase levou.
20: Jo. Vizgot říkám správně, když tady vidím hned svatý panenky.
0: Ano, ano, říkáš, absolutně perfektně. Na to se to nepokládeš, padne ti tata.
20: Padne ti to.
21: Teda tady to krásně voní.
0: Ano.
21: To je klích nebo co?
0: Ne, to je fermech, to je pokost.
20: A co to děláš, Peťo?
0: Obraz jsem teďko musel vyčistit a teď už je prakticky hotový. Ještě to voní, smrdí.
20: Nic důležitýho.
0: Ne. Tak. Tady bojuju tady pořád s místem, protože toho místa je hodně málo.
21: A kolik to má místností?
0: No, ještě tam dál.
21: No, tak to není tak malý.
0: No tak.
21: Teda, tak tady je asi tak 50 obrazů jenom v těch místnostech.
0: Ano. A tady se jde dál. Tam je můj spolupracovník, tam zároveň dělá.
20: A to máš všechno v komisi, ty starožitnosti?
0: Ne, to je všechno moje. Pokud to teda...
20: To jsou tvoje?
0: Ano, pokud to není zakázka restaurování.
20: Taková krásná skříň, Peťo.
0: Ano.
20: A chodí sem hodně lidí?
0: Nechodí. To je dobře, protože by mě rušili v práci. Takže já jsem docela rád, když přijde málo lidí.
20: No ale musíš prodávat.
0: Nemusím, já musím restaurovat.
20: No a proč máš teda starožitnictví, když nemusíš prodávat?
0: Protože sem tam někdo přijde, ten jeden nechá restaurovat a přitom něco koupí a ten druhý nechá něco koupí a pak nechá restaurovat.
20: A je těžký si vybudovat stálou klientelu?
0: Není, za 40 let to má člověk úplně... Už to běží samo.
20: Ale ta skříň je luxusní.
2: Petr Cejnar je vídeňský Čech anebo český Vídeňák, jak chcete. Žije tam od konce 60. let a už léta provozuje restaurátorskou dílnu. Je jedním z mnoha, kterým navždy změnil život rok 1968 a sovětská okupace Československa. Nebýt tohoto roku, nikdy by se ve Vídni zřejmě natrvalo neocitl.
20: Nebo jak se to restauruje?
0: To se dělá většinou, to není lak, to je šelak. A šelak je taky lak, ale jsou to, je to věc...
2: Petr Cejnar se narodil v Čáslavi. Jeho rodiče vlastnili do konce druhé světové války továrnu na cikory a sáčkové polévky v nedalekých Dolních Bučicích. Vyrůstal ale v Praze a do svého rodného města se vlastně podíval až během vojenské služby v 60. letech.
0: Rozpustí a tím se... to potom nanáší na ten nábytek.
20: Tak se pojďme tady ještě dál, jo, zpíváme na parkolbu, co tady vyrábíte. Takže tady jdeme.
0: Ano. A to je můj spolupracovník z Polska, který u mě je zaměstnaný už 25 let. Je u mě.
20: A pracuje tady jenom spolupracovník, nebo i ty?
0: No tak my to máme rozdělený. On dělá tady a já dělám tam vedle.
20: Dílna s krásným výhledem do zeleně. Ano, to je prostě nádhera, Petře.
0: Je. A tak ta zahrada je krásná. Podívej se z okna.
21: A kdy jste k tomuhle prostoru přišel?
0: To bylo tak, že já jsem byl 25 let vedle radnice. Tam jsem měl velký místnosti a nakonec už jsem tam pracoval jenom, abych viděl na činži. Takže jsem hledal tady něco v okolí, protože za rohem bydlím. A čirou náhodou jsme našli tohle.
20: Takže už nevyděláváš jenom na činži?
0: Teď už nevydělávám jenom na činži. Teď už se můžu i najíst.
20: Tak jdeme. Nasledanou.
2: Vycházíme z dílny Petra Cejnara a jdeme do bytu, který je doslova za rohem.
20: Jsi ve Vídni doma, v téhle čtvrti doma, nebo v celý Vídni?
0: Kdy?
20: Celkově.
0: Celkově většinou jsme doma.
20: Ale cítíš se tu doma?
0: Absolutně.
20: Absolutně.
0: Absolutně.
20: Takže když se vybaví domov, tak se ti vybaví Vídeň.
0: Ano, ano, když jsem v Čechách, tak jedu domů potom.
20: A v Čechách seš, se cítíš jak?
0: Dobře.
20: Jako na návštěvě?
0: Ne, jako doma.
20: A může mít člověk několik domovů?
0: Může, očividně může.
20: A kdyby jsi musel, opravdu musel vybrat?
0: To by záleželo na tom, proč bych si musel vybírat. To by znamenalo, že tady se děje něco, co se mi nelíbí a já chci jít pryč. Pak bych šel asi do Kanady.
20: Tak jdeme.
2: Míjíme zahradní hospůdku, kde očividně štamgasti Petra velmi dobře znají.
0: Servus Christian, jetzt bin ich wichtig, ne? My sem moc často nechodíme do tyhle restaurace, ale je Christian velký znalec vína, takže když něco někde objeví, nějaký poklad, tak mě zastaví na cestě do práce nebo z práce a už dál nejdu.
20: Ty znalec vína, vlastník sklepa.
0: No, takže musí, ano, takže ochutnávka. A to chvilku trvá. Teďko teda tady máme staveniště. Už půl roku, což není příjemné, ale za to...
20: Máme amulet, Dolme Čerinen, tak to je firma
0: to je manželka. Manželka, ano.
2: Vybírat si musel celý život a nikdy to nebylo lehké. Jak se ukazuje, člověk může mít nejenom dvojí domov, ale taky třeba dvojí rodiče. Jeho žena je překladatelka a tlumočnice a s Petrem se ve Vídni seznámila po své emigraci z Československa koncem 70. let. Mají spolu syna Filipa.
0: No tak, pojďte, se, pojďte dál. Tady, je další, tady máte další 50 obrazů. Takže tohle je můj syn Filip.
1: Dobrý den.
20: Filipe, ahoj. Jak se máš?
1: Dobře.
20: Dobře. Máš nachystaný nějaké fotky, jak jsem ti říkala, domluvili jsme se?
0: Nedomluvili, teda my jsme se domluvili a já skoro žádné fotky nemám, protože jak jsem utekl,
20: no.
0: Tak maminka v Praze, ta je dala všechno do sklepa, kde to zalila pak voda, takže se to splesnivělo a vyhodilo. Takže jsem člověk bez minulosti.
20: No tak to je krásný příběh dokument. Ty jsi 44. ročník v červenci a v 45. nastalo další takový rodinný zemětřesení.
0: Ano, protože...
20: Vy to znáš z vyprávění.
0: Ano, protože matka byla zavřena za kolaboraci s Němci. Protože se Němci zvali do fabriky, aby dostali potraviny. Fabrika měla přísun potravin, takže ji zavřeli, potom znárodnili fabriku, ale zároveň úplně ignorovali to, že celou dobu u nás byla židovský dítě od přítelkyně holka, která tam byla skovaná celou válku.
20: A potom... že nezavřeli tatínka i že jenom maminku?
0: Protože byla napsaná fabrika na maminku. Takže tatínek hledal, jak ji vysvobodit z vězení, co se jim podařilo, protože nebyl žádný důkaz kvůli kolaboraci, ale znárodnili fabriku, takže jsme se odstěhovali všichni do Prahy, do bytu a otec s matkou začali pomalu hledat něco v cizině, kam bychom se přestunuli, protože ty už viděli, že přijde ten rok 48. Nevěděli, jak to bude, ale měli, věděli, že to dopadne špatně. Filipe, jsi hodný, děkujem.
1: Díky.
0: A jakmile zavřeli komunisti hranice, tak se nemohli vrátit zpátky, protože by je zavřeli samozřejmě. Což... potom se snažili mě a sestru moji nevlastní sestru, my máme společnou matku, dostat přes hranice, ale to zas můj strýc a teta nedovolili, protože to nějaký pašeráci nás měli tahat přes hranice a oni se báli a prostě řekli, že takhle ne, že přes Červený kříž a zkoušeli to různýma jinýma způsobama a samozřejmě komunisti se mstili a nepodařilo se to.
20: A ty jsi bydla u tety a u strejdy?
0: Ano.
20: To byly také Cejnarovi.
0: To byly také Cejnarovi a to bylo takový trošičku divný, protože vždycky někdo říká, a ty seš Cejnar, aha, ale nikdo mi nic neřekl, já do 13 let jsem nevěděl, že to nejsou moje rodiče.
20: Takže vůbec nebyl žádný kontakt s opravdovými rodiči? Ani
0: teta a strýc, ty měli kontakt s nima, i písemnej, i telefonický, což tím pádem skončilo tak, že můj biologický otec v cizině po telefonátech se svým bratrem, komunisti, co dělají a tak dále, načež můj strýc, ten byl na ministerstvu ve vysoké funkci, tak ho vyhodili samozřejmě.
20: A
0: teda maminka, kvázi teta, která byla do té doby v domácnosti, ale byla vyučená kadeřnice, tak šla dělat a vydělávala na všechny dlouhou dobu.
20: Přece ale musel být tvůj křestní list?
0: No, ten jsem nedostal nikdy do ruky, tam já jsem ho nepotřeboval, takže mě nezajímal. Až úplně později, co to bylo taky ještě zajímavé, protože v mém křestním listu stojí Alena Chrástová, potom Cejnarová, vdova po plukovníku letectví Chrástovi, který bojoval v Anglii v letecké jednotce. Žil do roku 80 a často jsme se viděli.
20: Jak to, že to uvedeme, že je to byla vdova po něm, když žil až do roku 80?
0: No, aby nescháněli, kdo je, co je a tak dále, tak prostě ovdověla.
20: A řekla, že je mrtvej.
0: A řekla, že je mrtvej.
21: No. Aha. A musela to dokazovat.
0: Nemusela to dokazovat, ale on v 48., kdy samozřejmě byl velice živej, tak jak to důstojníci dovedou, tak to 14 dní oslavovali, že utečou do ciziny, tak je na hranicích chytli, zavřeli. Otec od mé sestry dostal 17 let, odseděl si 17 let.
20: Takže maminka vlastně žila v bigamii, protože žil manžela byla po druhým.
0: Ne, tohle to opravil otec mé sestry, který říkal, ne, já nejsem bigamista, já jsem trigamista, protože v Anglii mám ještě taky jednu manželku a jedno dítě.
20: Takže vyčítal jsi někdy, ahoj, na to, že se vidíme. Krásný setkání.
0: Ahoj.
20: Ahoj.
21: Ahoj.
20: Na zdraví.
21: Na zdraví.
20: Dodateček narozeninám.
0: Děkuji.
20: Petře, vyčítal jsi to někdy tetě Astridovi? Ty jsi jim říkal maminko tatínku.
0: Ano.
20: A vyčítal jsi to někdy později, že ti neřekli, jak to je ve skutečnosti?
0: Ne, ne. Oni mi chránili před tím nebezpečím, který tady bylo. Spíš. I se sestrou jsme vyčítali našim biologickým rodičům, že nás prakticky nechali ve štychu.
20: A vybavíš se ten pocit, když se z těch 13 dozvěděl, jak to vlastně je?
0: Šok. Velký šok. Protože já jsem se to dozvěděl tak, že jsem někde něco hledal a jednou jsem přišel na nějaký dopisy. Tak mi to vysvětlili, strýc tetou. A bylo to hodně šokující, říkali, jo, tak nám nemusí říkat tatínku, maminku, ale stričku teto, já jsem říkal, ne, já vás považuji za rodiče, což je pravda, a jim jsem nikdy nic nevyčítal.
20: Tak oni tě vlastně vychovávali od nějakých 2-3 let, že jo?
0: Od 4 let.
20: O čtyř ano.
0: Let. Já si pamatuju, jak se u nás scházeli lidi, zavírali okna a šlo to, pane doktore, to nemůže dlouho trvat. No pane inženýre, tyhle ty idioti, teď to se nemůže, to se musí zhroutit za 3 měsíce. A vždycky se říkal, ale ne, aby si ve škole něco říkal, jo? Tohle to je něco jiného. To ve škole říkej to, co ti tam říkají, nebo bude mít problém.
20: Takže se vyrůstalo v politickém prostředí kritickém k tehdejšímu...
0: Absolutně, absolutně.
20: A změnil se postupně nějak tvůj názor, nebo tě to jenom utvrzovalo?
0: To mě utvrzovalo, protože kdykoliv jsem chtěl něco podniknout, tak najednou, jo, Cejnar ne, ten tam nejede a Cejnara nevezmeme do něčeho. Jo, samozřejmě jako dítě jsem chtěl k pionýrům, protože tam byli všichni, což mi moji strýc a teta zakázali absolutně. Říkali tam, ti pakáže, nepůjdeš. A do Svazarmu taky nepůjdeš, což mi bylo trošku líto. Ve Svazarmu už jsem si říkal, jo, už jsem to chápal, ale u těch pionýrů jsem to moc nechápal, to mi bylo trošku líto. Jsem chápal až později.
3: Docela všední, obyčejný den, k večeru o 5:30.
2: V roce 1968 už měl Petr Cejnar vystudovanou umělecko-průmyslovou školu, po maturitě se živil v propagaci ČKD, absolvoval vojnu a najednou přišlo další překvapení. Ohlásili se jeho biologičtí rodiče z Francie. Díky uvolněným poměrům se rozhodli, že přijedou do Prahy a vezmou s sebou i Petrovu sestru, která Československo opustila už o pár let dříve. Setkání bylo ovšem

0: Bylo to velice chladný. Jo, protože já jsem věděl ty všechny maléry, které oni způsobili.
1: Který maléry?
0: Že strýc byl vyhozený z práce, že teta musela třít na celou rodinu, že neposílali žádný peníze, posílali jenom mý sestře, která jim vždycky jenom říká, že jsou hodný a báječní, tak ty posílali. A protože brat mého otce mu říkal, ty seš katastrofa lidská, tak ten tak nedostal nic na mě. Vůbec nic. Takže to tam, to setkání bylo tak ještě s mou matkou celkem, jo? A otec, to takovej dva kohouti na jednom smetišti. Od začátku.
1: Od první chvíle.
0: Od první chvíle.
2: Přesto učinili rodiče Petrovi nabídku. Odejdeš s námi do Francie, trochu se porozhlédneš po západě a třeba se tam uchytíš. Ovšem, než všichni odjeli, někdo mezi tím přijel, totiž spřátelené tanky. Přes různé těžkosti se nakonec podařilo do Francie odcestovat nejprve Petrovým biologickým rodičům a pak jemu samotnému a jeho sestře. Spletitá rodinná historie pokračovala, teď už na cizí půdě. Vzhledem k tomu, jak skončil obrodný proces v Československu, si Petr Cejnar začínal být pomalu jistý, že by doma neskončil dobře. Cesta ke svobodě byla zdánlivě otevřená tím spíš, že otec i matka si mezitím ve Francii vybudovali velmi slušnou existenci.
3: Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelque pub anglais du cœur de Londres.
0: Tím se dařilo úplně výborně. Nádhernou vilu v Normandii. Chovali nutrie a chovali norky. A dařilo se jim velice dobře. To byla obrovská móda, ty nutrie. Můj biologický otec byl vynikající obchodník. A matka taky. Oba dva byli velice dobrý obchodníci.

0: jel jsi do Francie s rozhodnutím, že už se do Československa nevrátíš?
1: Ne, vůbec ne. Vlastně ano, protože jsem věděl, že je to na věčné časy. Že prostě už nepřijde normální situace.
0: Proč jsi první chvíli řekl, že jsi tam nejel s rozhodnutím, že už se nevrátíš?
1: No nejdřív jsem si myslel, že se na to podívám, jak to tam vypadá a ze zvědavosti a vůbec.
0: A až na místě se rozhodnul, že se nevrátíš?
1: Na místě jsem se rozhodnul, ale to trvalo taky dlouho, protože jsem si rozmýšlel, co se tam bude v tom Československu dít. Když já jsem tam přijel, tak jsem tam samozřejmě trošku pomáhal barvit se oči a takové věci, co jsem jako umělecky mohl dělat. A s hrůzou jsem viděl, že milá sestřička tam je jak otrok, dělá a v neděli mi říkám, hele, tak si jdeme na deci vína tady. No to nejde. No říkám, no tak to se uvidí, jestli to jde. Jo, takže to šlo samozřejmě.
0: A proč jsi myslel, že to nejde?
1: No, protože jí to rodiče zakázali tady na západě, se tvrdě musí pracovat.
0: A proč byli movití?
1: No, tak ale proč byli movití? Protože se na ně někdo pořád třel.
2: A dávali nám za to vůbec něco?
1: Jo, ano. To nebylo tak, sestra dostala BMW a takový to ne, že by nedostali nic. Absolutně, já teda ne, ale já jsem tam byl nový, takže to bylo...
0: A bydl jsi u rodičů?
1: Bydl jsem u rodičů ve vile.
0: A v té době jste se už jako tak nějak jako zžili nebo pořád?
1: No vůbec, naopak, jsme se rozžili.
3: A tak se Petr Cejnar v roce 1969 sám a na vlastní pěst vydal do Vídně. Daň za nezávislost na rodičích byla zpočátku krušná. Peníze neměl a první měsíce žil o chlebu a jedné tabulce čokolády za 3 dny. Okamžitě se začal ale učit preparátorem zvířat u jedné vídeňské firmy. Ale ačkoliv mu počase jeho mistr nabídl, aby po něm jednou převzal živnost, Petr si nebyl jistý, zda je to pro něj to pravé. Nějakou dobu pak pracoval jako pomocný dělník a 2 roky dělal malíře kulis ve vídeňské státní opeře. A v roce 1974 si otevřel svou první restaurátorskou dílnu. Když přijel, neuměl téměř slovo německy.
1: Já jsem vždycky říkal, že to je jak přistání na měsíci. Ty nic nevíš a ničemu nerozumíš. To je ta asociace dneska s utečencema, jo, který ještě přijdou z něho úplně jiného kulturního kruhu. Tady sousedi. A stejně to bylo přistání na měsíci, protože spoustu věcí nevíš, neznáš.
3: Petrův strýc zemřel už v 60. letech. Za tetou do Prahy se ale podíval v roce 1988, kdy se vyvázal z československého státního občanství a dostal vízum.
1: Jel jsem na podzim, vím, že to byl listopad. Bylo tak pošmourno, tak na večer. A já přejdu hranice, tak na těch hranicích to bylo nepříjemný, ale korektní. Jo? Jako jsem tam stál, já nevím, 2 hodiny, pak jsem přejel a jedu a je první železniční přechod. A už byla tma a ono co začalo bum, bum, bum. A já jsem myslel, že jsem se srazil s nějakým autem, ale to byly ty přechody, na který už jsem nebyl zvyklý z Rakouska. Tak jsem vystoupil, koukám, co tam je, vidím, že to byl jenom přechod. Takhle vedle mě je obrovská cedule, taková zrezavělá, zvohejbaná a tam stojí nejnovější technikou za socialistický mír.

0: jako s maminkou to bylo dobrý. Druhý den říkám, hele, já ti jdu nakoupit, přijdu do samoobsluhy a ono tam nic není. Takže jsem koupil dvě piva a šel jsem zase domů. Maminka říká, hele, jestli nemáš peníze, já ti dám. A já měl tenkrát ten kurz, to, tam bylo všechno hrozně lacné. A šel jsem k řezníkovi a říkám, prosím vás, já potřebuju bifteky, telecí, tohle, tohle, tady máte 200 šilinků a řekl, přijďte si odpoledne. Takže jsem odpoledne přišel, dostal jsem ten balík, kde to všechno bylo. Pražská maminka, když to otevřela, tak se rozplakala, protože telecí neviděla asi 10 let. A ještě bylo, že v té samoobsluze, to bylo to nejhorší vůbec. Jsem si skříp prst na tom samém místě, kde jsem před 20 lety odcházel. Jo, tam se nic nezměnilo. Když přijdeš do ciziny a něco se tam přestaví a to v pořádku, tady jenom to bylo všechno o 20 let omšelejší, hnusnější všechno, ale nic se nezměnilo. Pořád stál v koruně jahodový koktejl Koruno 20, jo, a musím říct, že to bylo to nejhorší na tom, že žádná změna a jak to tam vypadá.
1: Jo, to je můj první obchod, tak aspoň to bylo vedle radnice.
2: Tam jak jsi vydělával na tu činži?
1: Ano, ano.
2: A fakt ze si nemáš vůbec nic?
1: Já nemám, tohle jsou jenom takový.
3: Nebo z Francie, nebo jedny z rodičů. Třeba.
2: Nebo ze sestrou.
0: Z rodičů, tady mám portrét mého otce.
2: Biologického?
0: Biologického.
2: Tak na to se jdeme podívat.
0: Tady. Je tady decentně za dveřma, aby se na něj nevidělo. Jo, a je tady můj rodný list.
3: Na zadní straně obrazu přilepený kopie rodného listu.
0: Ano.
2: Otec inženýr Bohumil Cejnar, katolík, inženýr chemie a továrník v Dolních Bučicích. Maminka Alena Chrástová, katolička, vdova po inženýru Vlastimilu Chrástovi, kapitán.

0: Dramaturgem byl Daniel Moravec.
1: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiokniha.
3: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: Letos poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. Thajský premiér po tragické střelbě ve škole v Bangkoku podpoří zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Fotbalisté Slavie a Jablonce jsou po třech ligových kolech dál 100% a zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přeháňky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotnických pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Baladej bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
1: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
0: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval také, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
2: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů a thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově zapsán na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení zápisu se konalo dnes odpoledne na národopisném festivalu v Milotisích na Kyjovsku. Se zápisem pomohli brněnským populizátorům Hantecu také vědci z Akademie věd.
3: Mluvíme o sociolektu. Ti lidé vytváří ty fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
4: Říká Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, který pomohl dostat Hantec posouzení jazykovědcům. Doplňuje Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český.
5: Pokud se s ním silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
4: Nadšenci teď chtějí dostat Hantec i na seznam celostátní. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Gensl, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Slavie jsou po třech kolech dál v čele šance ligy. Pardubice

0: Pardubice doma porazili 2-1. Premiéru v brance Východočechů si připsala posila z Karviné Vladimír Neumann, který při rozhodující trefě neudržel míč po střele Provoda. Neumanna i přesto pardubický kouč Jan Trousil spíš chválil.
1: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl, vyřešil, a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohlo ve standardních situacích, což se povedlo. Potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaný. Takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali tenhle ten přestup.
0: 100% jsou vedle Slavie ještě fotbalisté Jablonce. Ti porazili Slovácko 1-0. V dalších zápasech Hradec Králové vyhrál nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno podlehl Olomouci 1-2.
2: Omezení na D2 mezi sjezdy na Slavkov a Hustopeče a neprůjezdná ulice v Trutnově. Na dálnici D1 v Brně u exitu 196 směr Praha odklidili následky nehody. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto s vlekem. 21. kilometr vpravo u svodidel, už je tam šipka a místem projedete bez zdržení. Na silnici 52 na vjezdu do Brna z Mikulova. Policie hlásila nehodu dvou motorek a taky zásah záchranářů. Je to na 7. kilometru u sjezdu na Modřice a aktuálně je teď místo nehody volně průjezdné. V Trutnově je už hodinu neprůjezdná Volanovská ulice. Uzavírka na křížení s ulicí Obránců míru je po srážce 3 osobních aut. Obět uzavírku se dá po Žižkově a Husické ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zítra čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Divoká jízda na rozpočtové vlně. Kdo jsou podle voličů nejvýraznější opoziční politici, či co vedlo k vpádu 10 000 migrantů do Ceuty. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
3: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá předložit první návrh státního rozpočtu na příští rok až na konci srpna. Vláda přitom musí návrh zákona poslat do poslanecké sněmovny do konce září. Babišův kabinet dopředu hlásí, že rozpočet má být proinvestiční a s ještě větším schodkem, než je plánován pro ten letošní. Vládní koalice přitom dopředu ve sněmovně prosadila rozvolnění rozpočtových pravidel, kritizované opozicí i mnoha odborníky, a nyní se chystá přehlasovat veto hlavy státu. Čeká nás divoká jízda, varuje publicista Jan Vávra.
5: Už je jasné, proč Andreji Babišovi tak vadilo prezidentovo veto novely zákona o rozpočtové odpovědnosti, i když pro něho nebude problém ho přehlasovat. Čím více se o rozpočtové odpovědnosti a o schodcích, které Babišova vláda chystá, mluví, tím je to pro něho nepříjemnější. Babišova vláda slíbila všem všechno možné a tvrdila, že si na to vydělá propouštěním úředníků, lepším výběrem daní a větším výkonem ekonomiky. Ovšem plánované úspory jsou proti plánovaným výdajům řádově úplně jinde. Vláda si tak musí masivně půjčovat peníze. To je v době, kdy se ekonomice daří, proti všem ekonomickým poučkám. Andrej Babiš i Alena Schillerová tvrdí, že o nic nejde, protože zadlužení České republiky vzhledem k jejímu HDP je oproti jiným zemím nízké. To je sice pravda, ale na druhou stranu se zadlužujeme velice rychle. Trhy nám evidentně nedůvěřují, protože si půjčujeme na mnohem vyšší úrok než ostatní evropské země. Z tohoto důvodu stojí obsluha státního dluhu, tedy splácení úroků, nikoli jistiny, už zhruba 110 miliard ročně. Andrej Babiš dokonce omezil slibované dárky pro své voliče, například pro důchodce, protože zjistil, že by to stálo příliš mnoho. A nedávno přišel s dalším slibem. V příštím roce sice vláda zasekne rekordní sekeru, ale pak prý začne schodek snižovat. Tomu, že by populista jako Babiš začal šetřit v roce prezidentských voleb a rok před parlamentními volbami, uvěří dnes málo kdo. Opozice protestuje, prezident vetuje, ekonomové varují, že nás čeká náraz do zdi, podobný řeckému scénáři, kdy bude potřeba razantně zvyšovat daně a snižovat důchody, ale většinu veřejnosti to nechává chladnou. Lidé se více než kolapsu státních financí pořád obávají migrace nebo ztráty národní identity. Také Milion chvilek rozhodně proti zadlužování státu protestovat nebude. Z jakého důvodu tedy není obří výše schodku státního rozpočtu pro českou společnost politikum? Může za to jen nízká finanční gramotnost? Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že velká většina české veřejnosti považuje vysoký schodek státního rozpočtu za vážný problém, ale zároveň odmítá jakékoliv škrty v sociálním zabezpečení, penzích a veřejných službách. Přes 80% občanů v reprezentativních průzkumech preferuje omezování administrativy státu. Problémem je, že tyto dvě představy absolutně nejdou dohromady. Navíc, i kdybychom propustili všechny státní úředníky, nebude to na plánované výdaje státu ani zdaleka stačit. Dřívější představa Miroslava Kalouska a jiných pravicových politiků, že voliči ocení rozpočtovou odpovědnost, se ukázala jako iluzorní. Ovšem, je třeba dodat, že rovněž všechny pokusy pravicových vlád o rozpočtovou odpovědnost selhaly, protože přenesli veškerou zátěž úspor jen na nízkopříjmové vrstvy. Tito voliči pak snadno uvěřili Andreji Babišovi, že se nic neděje, pokud si budeme chvíli užívat na dluh. Stejně to zaplatí v budoucnu někdo jiný. A ani je netrápí, že to budou třeba jejich děti. Nakonec, média, různí koučové a všude přítomná reklama nás nabádají, abychom se starali jen o sebe a především si plnili své sny. Co bude potom, málo koho zajímá. Jedním ze znaků populismu je totiž uvažování ve velice krátkodobém horizontu. Podobně znepokojivá je velice slabá identifikace občanů se svým státem. Stát nepokládají lidé za svůj, protože si ho podle nich přivlastnili politici a velký biznis. Toto odcizení občanů od správy země, stejně jako uvažování ve stylu po nás ať přijde potopa, bude dost obtížné změnit. A zatím se o to ani nikdo nesnaží.
3: Postoj vládní koalice k tvorbě státního rozpočtu komentoval publicista Jan Vávra. Server Novinky.cz si nechal vypracovat exkluzivní průzkum, jehož výsledky značně zarazily. Podle voličů jsou nejvýraznějšími opozičními politiky ti politici, kteří v opozici nejsou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
6: Kdo je nejvýraznějším lídrem opozice v Česku? Průzkum agentury NMS přinesl výsledky, ze kterých by měl jistě radost Jára Cimrman. Na prvním místě se umístil prezident Petr Pavel, na druhém premiér Andrej Babiš. Ani jeden přitom k opozici nepatří. Dalo by se tedy říci, že jde o první aut v dějinách průzkumu veřejného mínění. Zkusme to ale vzít vážně. O čem výsledky svědčí? Vítězství Petra Pavla, kterého označilo za nejvýraznějšího opozičního politika současnosti 18% Čechů, se dá interpretovat jako úspěch marketingu vlády. Andrej Babiš a spol. Tisíckrát zopakovali, že prezident je lídrem opozice, až se to pro nemalou část Čechů stalo pravdou. Jestliže se Babišovi daří prezidenta takto portrétovat, znamená to, že si tvoří slušnou výchozí pozici pro prezidentské volby, které budou už za rok a 4 měsíce. Opozice jako celek se s vládou v podpoře veřejnosti stále nemůže rovnat. A pokud se povede Babišovi udělat z prezidentských voleb odvozeninu voleb sněmovních, mohl by skutečně, pokud bude kandidovat, Petra Pavla coby imaginárního lídra opozice porazit. Druhým faktorem je samozřejmě nevýraznost skutečných opozičních lídrů. Jestliže je Petr Pavel nejvýraznějším představitelem opozice i podle voličů koalice Spolu a Pirátů, měli by se Martin Kupka a Zdeněk Hřib hodně zamyslet. Jen voliči STAN vidí jako nejvýraznější opoziční postavu svého Víta Rakušana. Parlamentní opozice sice může říkat, že výsledky průzkumu jsou dány tím, že spory prezidenta a vlády byly nyní mediálně nejviditelnější. Ale úkolem politika není vymlouvat se na ostatní, ale udělat vše, aby byl nejvýraznější on sám. A to se především Martinu Kupkovi nedaří tak, že slovo zoufale je ještě slabé. Je s tím spojena pro opozici krajně nekomfortní otázka. Lze vyhrát volby bez toho, čemu se říká leadership? Nepříjemnou, ale pravdivou odpověď asi v opozičních lavicích znají. Na průzkumu ale ještě více zarazí jiná věc. Druhým nejvýraznějším opozičním politikem je podle Čechů premiér Andrej Babiš. Do této role ho obsadilo 14% respondentů. A co je nejzajímavější? U voličů ANO, jménem kterých vládne, se stal z 22% dokonce největším opozičníkem vůbec. Je to paradox, který může mít několik vysvětlení. Nejjednodušší bude to prvosignální. Část fanoušků Andreje Babiše ho adoruje natolik, že nevnímají otázku celou. Když vidí dotaz, kdo je nejvýraznější, největší, nejsilnější a tak dále, automaticky z nich vypadne Babiš. Aniž by se už zajímali, v jaké disciplíně má nejvýraznější, největší či nejsilnější být. Láska, i ta politická, zkrátka zaslepuje. A žádná metodika to neodfiltruje. Větší roli ale může hrát jiný motiv. Andrej Babiš a celé jeho hnutí se snaží vypadat jako protestní i v době, kdy vládne. Stále si vymýšlí, že bojuje s jakýmisi skrytými silami, které podle něj v hloubce drží moc a hází mu klacky pod nohy. Jednou je to polistopadový kartel, po druhé jakýsi deep state. Ano, vytváří dojem, že proti němu jsou všichni. Policie, státní zastupitelství, ústavní soud, média, ekonomičtí experti, vysoké školy, Evropská komise a když na to přijde, tak třeba i počasí nebo direktoriát Formule 1. Není pak divu, že Andreje Babiše začnou, zejména jeho voliči, považovat za opozičníka, který bojuje proti všem. Je to vskutku dokonalý marketingový trik. Babiš je v opozici, i když vládne. Takže když se mu něco nepovede, tak za to nemůže, protože všichni jsou proti němu. Nezasluhuje kritiku, ale lítost. Vlastně pak nemůže nic udělat špatně. Celé nás to opět vede k Cimrmanovi, u kterého jsme začali. Klíčem k premiérově úspěchu je variace na přístup tohoto českého velikána. Zastává politickou pozici, kterou sám sobě vyvrací. Což v Česku, kde je relativní úplně všechno, nemůže nefungovat.
3: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Co vedlo na přelomu července a srpna k událostem v Soutě, kdy do této španělské exklávy na severoafrickém pobřeží pronikly 10 000 ilegálních imigrantů ze sousedního Maroka? O tom uvažuje publicista Roman Joch.
7: Byly to tři důvody. Prvním je nerozvážná imigrační politika španělského radikálně levicového premiéra Sáncheze. Začátkem roku prosadil amnestii, již několikátou, pro ilegální imigranty ve Španělsku. I pro ty, kteří v zemi pobývali jen pár měsíců. Odhad byl, že amnestováno bude 500 000 lidí, přihlásilo se však více než 1 000 000. Když připočteme v rámci politiky slučování rodin i jejich rodinné příslušníky, Španělsko uděluje právo pohybovat se a usazovat po celém schengenském prostoru Evropské unie 2 až 3 milionům cizinců. Je to flagrantní porušení imigračních pravidel Evropské unie. Jedna země je aktem amnestie ruší, ničí, diskvalifikuje. Tím druhým důvodem bylo rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, že žadatelé o azyl, kteří překonali překážky na souši, mohou být vykázáni zpět na druhou stranu hranice, dokud jejich azylové řízení neskončí. Ale ti, kteří připlavali na moři, tedy překážky nepřekročili, můžou zůstat. Už vykázáni být nemohou. Oba důvody dohromady působí jako magnet pro ilegální imigranty. Proč ilegálně neimigrovat, stejně si nás tam nechají a časem náš pobyt zlegalizují. Proč to neskusit, proč to neudělat? Jinými slovy, dvěma důvody onoho masivního pokusu o vnik imigrantů na španělské území byla nerozumná, nerozvážná, neprozíravá politika španělského premiéra. Třetím důvodem bylo Maroko, snaha marockého státu potrestat Španělsko. Maroko již tradičně soupeří s Alžírskem o dominanci v severozápadní Africe. Maroko anektovalo bývalou španělskou západní Saharu a Alžírsko podporovalo její separatistické hnutí. Jenže španělský premiér Sánchez týden před krizí v Seutě navštívil Alžírsko a hlásal, že s ním chce navázat strategické partnerství. Tak se Maroko rozhodlo mu trochu zatopit. Podnítilo, umožnilo a usnadnilo masivní příliv svých občanů do Seuty. Ohledně Seuty a její sesterské Melilly je nutno říci. Nejsou to kolonie, jsou územím Španělska a jejich obyvatelé součástí Španělska zůstat chtějí. Byli územím Portugalska a pak Španělska od roku 1415, tedy dávno před vznikem marockého státu. A že se nacházejí v Africe? Co na tom? Proč by stát měl být jen na jednom kontinentu? Taky Turecko, většinově asijské, má svou evropskou část, včetně Istanbulu. A nikdo netvrdí, že Turecko by se své evropské části mělo vzdát. Suverenita Španělska nad Ceutou i Melillou je nespochybnitelná. Jenže nerozvážná imigrační politika současné španělské vlády vyvolává obavy v celé Evropě. 22 hlav členských zemí Evropské unie napsalo španělskému premiérovi dopis. Mnozí požadují, aby Španělsko bylo alespoň dočasně vyloučeno ze Schengenu. Ne kvůli Seutě. Ze Seuty se ilegální imigranti do Evropy nedostanou. Ale právě kvůli Sanchezově amnestii, která z imigračního evropského práva dělá frašku. Pokud jde o migraci, je tady jedna morální a politická asymetrie. Každý má právo emigrovat, opustit svou zemi a žít v jiné, která ho přijme. To proto, že nejsme majetkem státu. Ale pokud jde o právo imigrovat, to není absolutní, ale vždy podmíněno souhlasem občanů země, do které imigrovat chceme. Jak je ten souhlas vyjádřen v imigračních zákonech? O imigraci do své země mají rozhodovat občané, nikoli neobčané. To je demokracie. Doslova první čin, který ilegální imigrant v nové zemi dělá, je porušování zákona. To není slušné a ani hezké. A nezakládá to naději, že bude dobrým spoluobčanem. Imigrace může být užitečná i obohacující, ale jenom podle zákona, nikoli jeho porušováním.
3: To byl komentář publicisty Romana Jocha. I dnes ještě před závěrečnou glosou připomeneme jeden ze sledovaných komentářů uplynulého týdne. O největším kapitálovém projektu v historii hovoří Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
8: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Google, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud veleúspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscaleři nebo Big Tech, sypou 100 miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabet, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkupy vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké odpisy bezprostředně zatěžují účetní výkazy a stlačují provozní marže. Není tedy divu, že investoři začali být nervózní z výhledu zhoršujícího se hospodaření firem a přestávají věřit, že se investice do AI budou v dohledné době vracet. Hrozí, že vzniká nebezpečná nadkapacita, která nemusí skončit jen úspěchem. A proč se to děje? Šéfové Big Techu jako Mark Zuckerberg či Satya Nadella mají za to, že menší riziko je investice do AI přepalovat, než stát stranou. Věří, že z výpočetního výkonu se stane nový tržní monopol, neboli kdo vybuduje nejvýkonnější datová centra s vlastními čipy, ten bude v budoucnu inkasovat poplatky od celého světového biznesu. Navíc účetnictví se zhoršuje jen hypoteticky, Big Techy jsou zatím stále velmi ziskové. Proč tedy nyní vzniká mezera? Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. S mírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard. Zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
3: Slyšeli jste komentář šéfky webu Newstream.cz Terezy Zavadilové. A teď už jsme opravdu ve scénáři nedělních názorů a argumentů dospěli k avizované závěrečné glose. Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád je věnoval jedné z největších kulturních událostí tohoto léta, která po celém světě zaujala veřejnost i uměleckou kritiku, filmu Odyssea.
9: V létě 2023 byl světovou kulturní událostí čerstvý impozantní film režisera Christophera Nolana Oppenheimer, v podstatě biografický o faktickém stvořiteli atomové bomby. Mimochodem tehdy paradoxně navštěvovaný stejně hojně jako snímek oživující panenku Barbie a její bizarní svět. A přesně po třech letech je zřejmě ještě větší filmovou senzací než Oppenheimer Nolanovo opulentní zpracování starořeckého eposu Odyssea, vyvolávající jak obdivné nadšení, tak kritiku a živé diskuse na různých úrovních, od klasických filologů a historiků přes filmové kritiky profesionální až k amatérským. A ovšem necelý měsíc od uvedení také do několika desítek kin na světě s velkorozměrovou technologií IMAX, užitou vůbec poprvé i při natáčení, už Odyssea utržila přes miliardu dolarů a zájem diváků zřejmě nepolevuje. V USA působící Brit Nolan je pozoruhodný tvůrce, podle mnohých stěžejní osobnost kinematografie 21. století. Za sebou má rané znepokojivé tituly Insomnie a Memento, pak rozmáchlou velkorozpočtovou trilogii Batman, respektive Temný rytíř, i dějově komplikované a působivé snímky Dokonalý trik, Interstellar, Počátek a zase jinak fascinující váleční Dunkirk. Když se objevily prvé zprávy, že Nolan připravuje stvárnění skoro 3000 let starého zásadního literárního díla, stal se z Odyssey nejočekávanější film několika posledních let. A výsledkem také je skutečně velkolepá podívaná. Sice tříhodinová, ale přesto nezbytně vynechávající část epizod krušného putování ithackého krále Odysea a jeho družiny domů po konci trojské války, vyhrané řeckou koalicí díky legendární lsti s dřevěným koněm, pocházející právě z Odyseovy hlavy. A do určité míry pak zatěžující jeho svědomí, což je ovšem prvek, který v Homerově eposu nenajdeme. Stejně jako Odysseovo uvědomění, že se dopustil řady činů kolidujících s pevně zavedenými normami helenské civilizace. A že ačkoliv je mimořádně inteligentní a podnikavý, stejně se nevymaní z rukou bohů, z nichž někteří mu nikoli bezdůvodně kladou smrtelné nástrahy a jiní mu je zase pomáhají překonat. O těch v eposu čteme, ale ve filmu je nevidíme, vyjma pouze Odysseovi se ukazující palác Athény, vládkyně moudrosti a války. A v zásadě se ocitáme v několika rovinách. U zkázy Troje, dále v italském paláci, kde na Odysea už 20 let čeká manželka Penelope, obklopena hordou hrubianských nápadníků, a odkud se syn Télemachos vydává postradaného otce hledat. A pak samozřejmě na různých podivuhodných místech, mnohdy krajně zrádných, kam Odysseovo středomořské putování právě dospělo. Všechna by se, jak už řečeno, do filmu nevešla, pokud by neměl trvat jednou tolik. Nicméně ta nejznámější nechybí. Epizoda s jednookým obrem, čarodějnice Kirke, záhubný zpěv siren, únik obludan Skyle a Charybdě i setkání s několika ztracenými druhy před hádovou říší mrtvých. Natočeno je to všechno obdivuhodně a námitky ohledně autenticity v případě historicky nedoloženého příběhu, dost možná nikdy neexistujících osob a vůči věrnosti dílu rovněž třeba jen fiktivního autora, se jeví spíš malicherné. Jinou věcí ale je, že se od velkofilmů v současnosti očekávají brilantně sejmuté a nastříhané scény vysloveně akční, jaké ovšem před čtenáři eposu nevyvstávají. Nebo že z Nolanovy verze zcela vyvanul éros, v knize naopak dost přítomný, ale režisérovi se asi nehodící do koncepce sebezpytného Odysea, který ostatně v Nolanově podání zanechává po povraždění příživnických nápadníků království Télemachovi a s manželkou kam si odplouvá, snad rozjímat nad ztracenými druhy u Troje i cestou domů. A také nad světem, který se za jeho nepřítomnosti nenávratně změnil, z čehož někteří pozorovatelé usuzují, že Nolan buduje jistou filozofickou paralelu mezi eposem a naší současností. To akceptovat můžeme, ale také nemusíme. Jde přece primárně o prvotřídní hollywoodský trhák, v jakých je Nolan mistr. A tentokrát jakoby vzdával poctu velkofilmům minulosti.
3: Glosou kolegy Ondřeje Konráda končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Anal, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
11: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
10: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská Alma Mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
11: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabléze.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka. Chorvatská sezóna. Díl 9. Železniční stanice, na níž Tito nastoupil do vlaku, aby se vydal na svou první velkou cestu, se nacházela několik kilometrů od Kumrovce, v obci Veliko Trgoviště. Právě zde spatřil světlo světa Franjo Tudžman. Partizán, historik, první a pro mnohé věčný prezident samostatného Chorvatska. Bývalý prezident se v této knize vrací jako bumerang v nejrozličnějších kontextech. V jistém smyslu se podobám chorvatským nacionalistům. Tudžman je pro mě jakousi obsesí. Podobně jako jeho duchovní dědici mám problém vidět v něm člověka. Snadno si v duchu vybavím Titův obličej v jakémkoliv věku. Znám jeho větší i menší slabiny, jako třeba zálibu v luxusu, kinematografii nebo doutnících. Na druhé straně Tudžman má pro mě tvář jedinou. Tu z volebních plakátů, s velkými hranatými brýlemi na nose a každý jeho výrok si automaticky přiřazuju do odpovídající kolonky. Revizionismus, nacionalismus, omezování svobody sdělovacích prostředků, agrese v Bosně a tak dále. Zatímco Tita komunistická propaganda účinně politšťovala, Tudžman měl být především symbolem. Pro své stoupence zůstane stělesněním ideálu otce vlasti. Pro mě je symptomem, ale i příčinou většiny dnešních chorvatských potíží. Avšak není to jen můj názor. Ivo Goldstein před časem položil v nadpisu kapitoly své knihy o největších kontroverzích chorvatských dějin 20. století otázku. Tudžman, otec vlasti, anebo otec právě takového Chorvatska? A následně pečlivě sepsal aktuální problémy, jež mají větší či menší měrou kořeny v politice realizované právě Tudžmanem. Nepotismus, protežování straníků, historický revizionismus, klientelismus, korupce a nacionalismus. Jiný historik, Ivo Banac, zase prohlásil, že Tudžman je syntézou všech našich neštěstí. Přesto se 20 let po své smrti stal tento bývalý prezident postavou, jež je de facto imunní vůči jakékoliv kritice, dokonce i z levé strany politického spektra. Jasná věc, hlásal Franjův volební slogan z roku 1990 a dnes je také jasná věc, že Tudžman je nezávislé Chorvatsko a nezávislé Chorvatsko je svaté. V jistém smyslu je historie Tudžmanova kultu opakem toho, co potkalo Tita. Na konci svého života byl chorvatský prezident vnímán v mnoha kruzích kriticky, třeba že v prezidentských volbách v roce 1997 obdržel více než 60% hlasů. Lidé si často pamatují, kde byli anebo co dělali, když se dozvěděli o různých významných historických událostech. Jeden z mých chorvatských přátel mi vyprávěl, že o smrti milovaného vůdce se doslechl od sousedů po rorátech, na které se vypravil se svým bratrem. Spěšně doběhli domů, aby se podělili o radostnou novinu. A přestože jejich rodiče byli konzervativně a pravicově orientovaní, ta zvěst je vůbec nezasáhla. Dnes titíž lidé přísahají, že prezidenta tehdy oplakávali. A nejspíš tomu i sami věří. Strana je něco jiného, ale na prezidenta mi nesahejte, prohlašuje dnes kategoricky 60-letý Ivan a jeho manželka horlivě přikyvuje.

prvních letech 21. století se hlasitě hovořilo o tom, že smrt patrně zachránila Tudžmana před odsuzujícím rozsudkem v Hágu. V roce 2017 potvrdil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, že v chorvatském parastátu vytvořeném na území dnešní Bosny, tedy v takzvané Herceg Bosně, působila organizovaná zločinecká skupina, jejímž cílem bylo provádět etnické čistky na muslimském obyvatelstvu a patřil k ní rovněž tehdejší chorvatský prezident. Právě během tohoto zasedání soudu chorvatský generál Slobodan Praljak, odsouzený za válečné zločiny v Bosně ke 20 letům vězení, demonstrativně vypil jed. Aktuální chorvatský konsenzus však zamezuje otevřené kritice bývalého prezidenta, což je pro něj, jak se zdá, spíše medvědí služba. Darko Hudelist, který před 20 lety vydal obšírnou, avšak dosti kritickou Tudžmanovu biografii, tvrdí, že byl tehdy ovlivněn postuláty o nezbytnosti detudžmanizace Chorvatska. A dnes už by jeho život vylíčil jinak. Někdejší političtí protivníci dnes stojí v prvních řadách při kladení věnců u nesčetných pomníků ex-prezidenta. Zoran Milanovič, současný prezident země, v dobách, kdy zastával post předsedy vlády za postkomunistickou liberální sociálně demokratickou stranu, dokonce nechal podle Tudžmana pojmenovat záhřebské letiště. Zlí jazykové tvrdí, že to nebylo jen gesto zdvořilosti. Milanovič už dávno přijal tudžmanismus za vlastní systém politické praxe. V 80. letech bylo hlavním programem komunistické strany heslo a po Titovi Tito. Ačkoliv si všichni moc dobře pamatují, jak to dopadlo, chorvatští politici, zdá se, tvrdošíně opakují a po Tudžmanovi Tudžman. Rovněž občané pohlížejí na bývalého prezidenta čím dál příchylněji. Ve velké anketě, jež proběhla 20 let po jeho smrti, 52% dotázaných uvedlo, že jej vnímá pozitivně. 29 ambivalentně a 13 negativně. Přičemž nejlépe je hodnocena jeho role ve válce v 90. letech. Respondentům byla položena i otázka, kdo je kladnější historickou osobností. 51% z nich bylo přesvědčeno, že Tudžman, 35% že Tito. Nevím, co Chorvatsko dluží Tudžmanovi, ale já jemu určitě návštěvu jeho rodné obce a vyprávění o záhorském dětství. Když už jsem se posadila na Matyjův slamník a navštívila Josipův rodný domek, Franjo, potažmo Francek, jak mu v jeho rodném kraji říkali, by také měl dostat šanci.

Franjo Tučman se narodil v roce 1922 v městečku Veliko Trgoviště, tehdy na území království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jako nejstarší syn Stěpana a Justiny. Potvrzuje to pamětní deska upevněná na malebném zeleně natřeném domku s bílými okenicemi, který leží na kraji městečka. Titův rodný dům prý kvůli propagandistickým účelům stylizovali jako trochu nuznější. Naopak dům Tučmanových je vyfešákovaný od základů až po střechu. Momentálně je navíc zamčený na 4 západy, ale chlácholila jsem se tím, že ve skutečnosti vůbec není jisté, zda je to opravdu prezidentův první rodný dům. Tučmanovi předci byli záhorští sedláci rozesetí po okolních vesničkách. Až jeho otec v sobě odhalil obchodního ducha, zanechal rolničení, pustil se místo toho do obchodování a pohostinských služeb a postavil nový dům, v němž si otevřel zájezdní hostinec. Francek se narodil v roce, kdy se stěhovali. Jako novorozeně se velmi pravděpodobně poprvé rozplakal ještě ve venkovské chalupě svého dědečka, která dnes už nestojí.

Přestože otec usilovně pracoval, skupoval dobytek i pšenici, provozoval dva hostince i obchod s božím smíšeným, rodině se nevedlo zrovna nejlépe. O řadu let později syn svaloval část viny na příliš měkké srdce svého rodiče, který chudině z okolí prodával na dluh. A tyto dluhy se samozřejmě občas nespláceli. Proto mýval otec problémy s finanční likviditou. Velký vliv na ekonomickou situaci měla bezesporu krize ve 30. letech, která se Chorvatsku ani Záhoří nevyhnula. Bez ohledu na příčiny to mělo jeden tuze smutný důsledek. Když Franjo jako 11letý vychodil s vynikajícími známkami zdejší obecnou školu, rodina neměla finance na to, aby ho poslala do Záhřebu studovat dál. Patová situace trvala celé 2 roky a Tučman vzpomínal, že to byla jedna z nečetných příležitostí, kdy viděl otce, jak v tajnosti roní slzy. O Franjových solidních školních výsledcích se můžu přesvědčit na vlastní oči. Budova, v níž kdysi bývala obecná škola, dnes slouží jako muzeum. Rekonstruovaná fasáda člověka přímo uhodí do očí, protože podobně jako jeho rodný dům byla natřena zelenkavou barvou. Vedle stojí jeden z klasických Tučmanových pomníků, kde prezident vůbec nepřipomíná sebe sama. Škola byla zrekonstruována hlavně z darů politických sympatizantů a opětovně zprovozněna v roce 2008. Zmodernizovaná stavba s proskleným výtahem a moderními záchody příliš nepřipomíná místo, kde se místní drobotina začátkem století zasvěcovala do tajů abecedy. Najdeme zde čítárnu s několika počítači a bohatý fond pravicových historických publikací, samozřejmě včetně sebraných spisů samotného Tučmana. Dále aulu vyzdobenou obrazy, jakož i konferenční sál, na jehož zdech najdeme množství volebních plakátů z 90. let. Tučman s lehkým úsměvem: rozhodněme sami o osudu našeho Chorvatska. Tučman objímá dítě: vše pro Chorvatsko. Tučman v motýlku: správný člověk na správném místě. Tučman pozvedá zaťaté pěsti: hlasuj pro národ, hlasuj pro HDZ. Při prohlížení plakátů si všímám, že čím více moci soustředil do svých rukou, tím vzácněji si dovoloval úsměv anebo alespoň dobrácký výraz. Podobné to bylo i s politickou stranou HDZ. Na prvních plakátech její zástupci přesvědčují Chorvaty o právu na sebeurčení a o tom, že mohou rozhodovat sami za sebe. Pouhých pár let na to už strana připomíná: to my máme zkušenost. Jinak řečeno, zbavíte-li nás moci, může se přihodit cokoliv. Nakonec nacházím to, co hledám. V závěru prohlídky muzea přicházím do maličké učebny s dřevěnými zelenými škamnami a tabulí. Na zdi je třídní fotografie. Francek jako jeden z nejvyšších stojí v poslední řadě. Má lehce odstáté uši a příliš velké sako, ale také na svůj věk neobvykle vážný výraz. Na zdi je i vysvědčení, samé výborné. Jak v pozdějších vyjádřeních prezidenta samotného, tak i ve vyprávění jeho blízkých a přátel zaznívají stejné charakteristiky. Nadmíru ctižádostivý, neústupný a trochu panovačný kluk, který chtěl být ve všem nejlepší. Navíc byl přesvědčený, že je skutečně předurčen k tomu, aby se stal někým významným. Život a sociální poměry mu mezitím tato jeho východiska řádně otestovala. V Záhřebu, kde začal studovat po 2leté přestávce, se ustavičně potýkal s finančními potížemi. Jedna z učitelek mu dokonce navrhla, aby je vyřešil vstupem do kněžského semináře, on to však odmítl. Třeba že ho zajímaly především humanitní předměty, pragmaticky si zvolil obchodní školu. Po nějakou dobu výměnou za stravu a bydlení pomáhal s učením neslyšícímu synovi svých domácích. Setrvale si přivydělával i tím, že doučoval své méně pracovité, avšak bohatší vrstevníky.

Právě v těch dobách má údajně původ jeho mimořádná péče o zevnějšek a specifický resentimentu, nikoli prostý pocit důstojnosti, sycený komplexem chudého venkovana. Jedním ze zdrojů často popisované uzavřenosti do sebe a nadměrné vážnosti budoucího prezidenta byl nesporně i nejtraumatičtější prožitek z jeho dětství. Předčasná a nečekaná matčina smrt. Franjovi tehdy bylo 7 a jeho bratrům 5 a 3 roky. Otec se zakrátko znovu oženil, vzal si o 10 let mladší Olgu. Franjo byl s matkou silně spjatý a často mluvil o její tragické smrti jako o rozhodujícím milníku. Až do konce života marně pátral po jakékoliv její fotografii. Citový vztah s otcem byl poněkud slabší, nebo možná nepodléhal tak přílišné idealizaci. Nicméně politické aktivity a názory otce Stěpana, který zastával po 2 volební období funkci starosty obce, měly na syna silný vliv. V království Jugoslávie byl jeho otec, podobně jako převážná většina obyvatel Záhoří i Chorvatů obecně, upřímným stoupencem Chorvatské selské strany, jež spojovala boj za zlepšení existenčních podmínek venkovského obyvatelstva s nacionalismem, který byl v příkrém protikladu k jugoslávskému centralismu, jenž přicházel z Bělehradu. Po vypuknutí druhé světové války došlo v této straně k rozkolu. Pravé křídlo začalo spolupracovat s ustašovci, většina se rozhodla bouřlivé období přečkat, nejlevicovější stoupenci selské strany se pak připojili k partizánům. Učinil to i Stěpan, jistě z popudu svých synů, nejmladšího zabili v roce 1943 gestapáci, a to včetně Franja, který byl v té době zapáleným marxistou. K tomuto přesvědčení jej ovšem nedovedly obtížné životní podmínky, jako tomu bylo u Josipa Broze, ale čtenářská nenasytnost. Především četba Miroslava Krleži a jeho Balad Petrici Kerempuha. Těsně po vypuknutí války tedy mladý Tučman zanechal svého vzdělání, vyvzdorovaného s takovým úsilím, a přidal se k partizánům. V roce 1944 se v pouhých 22 letech stal komisařem brigády, která nesla jméno Matyje Gubce. Jak později tvrdil, brzy se zklamal. Víru ve smysl komunistického projektu ztratil už během bojů v partizánských řadách. Sebralo jej to natolik, že dokonce pomýšlel na sebevraždu. Nicméně po válce se přesto odstěhoval do Bělehradu a důsledně postupoval v hierarchii jugoslávské armády, až dosáhl hodnosti generálmajora. Začal se také konečně věnovat svým vytouženým humanitním vědám, především historii. Splnění snu však, jak se ukázalo, nebylo tak jednoduché. Byl obviněn z plagiátu a z pochybné kvality svých vědeckých prací. Doktorát se mu podařilo obhájit až v menší akademické instituci v Zadaru. Přesto byl po přesídlení do Záhřebu jmenován ředitelem Ústavu pro výzkum dějin dělnického hnutí v Chorvatsku, což byl předchůdce dnešního historického ústavu.

Postupem času se jeho vědecké teze čím dál silněji vzdalovaly těm oficiální historiografií obecně přijímaným. Začal být obviňován z nacionalisticko-buržoazních úchylek. Jediným důsledkem této nepravověrnosti byl zpočátku nucený odchod do důchodu ve věku pouhých 45 let. Fraňo ovšem pokračoval ve vytyčeném kurzu, čím dál méně vědeckém a čím dál více politickém, a navázal kontakty s nacionalisticky, nezřídka vysloveně ustašovsky orientovanou chorvatskou emigrací. Několik měsíců strávil ve vězení, byť sám přiznával, že se mu tam nevedlo špatně. Měl tam svou knihovnu, z nedalekého hotelu mu nosili kávu a nemusel poslouchat brblání manželky. Pronášel však čím dál ostřejší a radikálnější teze. Komunismus musí být svržen. Chorvati a Srbové patří ke dvěma naprosto odlišným civilizacím, proto spolu nemohou žít v jediném státě a národní teritorium by mělo být etnicky homogenní. Korunováním jeho názoru na budoucnost země byla strana HDZ, Chorvatské demokratické společenství, založená v roce 1989. Další část jeho biografie už tvoří takzvané velké dějiny, které se na stránkách této knihy vracejí. Bezmála desetileté prezidentství, během něhož se Chorvatsko odpojilo od Jugoslávie, propukla a skončila krvavá válka, došlo k pádu komunismu a země si prošla politickou a ekonomickou transformací.

Jestliže kromě místa narození něco opravdu spojuje Gubce, Tita a Tučmana, pak je to odmítání aktuálních poměrů a sny o radikální proměně světa. Všichni tři se cítili jako podmanění a využívaní ze strany pánů, buržoázních vykořisťovatelů anebo Srbů a komunistů. Přestože Matyja neměl žádnou šanci změnit tehdejší feudální uspořádání společnosti, jím rozpoutané povstání přetrvalo v paměti celé věky. Právě na něj, 5 století vzdáleného, dřímajícího kdesi pod záhorskými kopci v očekávání nového povstání, totiž obyvatelé regionu vzpomínají nejvřeleji a nejspontánněji. Tyto, ať už si o něm myslíme cokoliv, je mrtvý více než 40 let a jeho životní dílo bylo brzy a brutálně rozmetáno. V kapitalismu se ovšem stal atraktivní značkou a jeho podobizny zdobí magnetky, hrnky a trička. Naopak Tučman a jeho dědictví jsou dnes, zdá se, živější než kdy jindy. Franjo sněl o Chorvatsku a také Chorvatsko vytvořil. Takové, jaké aktuálně máme před očima. Vylidňující se, vnitřně rozpolcené a nevlídné k životu. V Titově biografii je občas nezbytné s chirurgickou přesností odpárat propagandu od života, ale v Tučmanově případě je tato operace stejně složitá, ne-li ještě složitější. Tkáně pravdy, ideologie a fikce se zde spojují v jediný zamotaný spletenec. Nejlepší ilustrací toho je patrně tragická smrt jeho otce a nevlastní matky v roce 1946. Nejpravděpodobnější verze této události praví, že Stěpan vlivem prudkého nervového otřesu zastřelil nejprve Olgu a následně sebe. Sousedé našli jejich nehybná těla v jejich domě. 24-letý Franjo v té době bydlel se svou novomanželkou Ankicí v Bělehradě, doplňoval si vzdělání a dělal kariéru. Obratem začal ve svém okolí propagovat příběh o tom, že jeho rodiče kvůli otcově partizánské činnosti zabili ustašovci, kteří se stále ještě ukrývali v lesích. Ve druhé polovině 80. let, kdy se komunistická Jugoslávie otřásala v základech a Tučman byl nacionalistou, který se vrhal pomoci, se musely okolnosti téhož příběhu poněkud modifikovat. Budoucí prezident začal veřejně šířit, že jeho rodinu vyvraždila UDBA, jugoslávská tajná policie, jelikož Stěpan Tučman, byť oficiálně bojoval na straně partizánů, si po válce dovolil kritizovat nový režim, takže byl, co by jeho ideologický protivník, zlikvidován. Nová verze příběhu se brzy vžila, ač ji vyšetřování provedené v roce 1990 nepotvrdilo. Odpovídala však názorovému světu Franja samotného i jeho okruhu. Byla dalším důkazem nedozírného pronásledování chorvatského národa, jenž musel dlouhá léta trpět pod srbsko-komunistickým jhem. Tragická rodinná historie se proměnila v propagandistický nástroj. Celou věc neusnadňují ani různé prezidentovy životopisy. Většinou jsou psány z vyhraněných ideologických pozic, jakkoliv jejich autoři všemožnými způsoby dokládají svou nestrannost. Občas bývají plné politické nadutosti, občas adorace hlavní postavy, jindy zase jsou nesnesitelně psychoanalytické, což je případ knihy Darka Hudelista, který se na základě zaslechnutých drbů opovážil tvrdit, že budoucí prezident měl jako 15-letý chlapec poměr se svou nevlastní matkou a jednou je přitom inflagranty načapal otec, což prý mělo obrovský vliv na formující se Franjovu povahu. Jednomu z jeho hagiografů, Američanovi chorvatského původu Jamesi J. Sadkovičovi, se podařilo vystihnout dost možná klíčový moment prezidentovy biografie pro pochopení jeho osobnosti a vládnutí. Sadkovič o Tučmanovi píše, že byl člověkem modernismu v postmoderní době. Když se Franjo stal prezidentem, bylo mu bezmála 80. Patřil do jiné éry. Jeho názory se utvářely v epoše království Jugoslávie a posléze za druhé světové války během střetů selské strany
se srbským králem Alexandrem a Titových partnerů.

0: půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Úřady práce začnou tento týden vyplácet superdávku. Části příjemců se vyplacené částky výrazně sníží. Rusko uzavřelo se Sýrií memorandum o porozumění. Ovlivní to i chod ruských základen na Blízkém východě. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas ligové sezóny, stejně jako Jablonec. Dnes bude převážně polujasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů. Je pondělí 10. srpna, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Stát začne od tohoto týdne vyplácet takzvanou superdávku. Slučuje dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
2: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4100.
2: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: U obvodního soudu pro Prahu 9 má dnes pokračovat projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajně organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubůček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Rédl.
5: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Rusko bude nadále využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale správu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Budoucnost základen v zemi byla přitom dlouho nejistá kvůli ruské podpoře sesazeného diktátora Bašára Asada.
6: Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jsou to totiž jediné ruské základny na Blízkém východě. Přístav v syrském Tartusu je navíc jeho jediné kotviště ve Středozemním moři. Rusko základny využívalo i k podpoře Bašára Asada během občanské války. Desetitisíce ruských útoků tehdy podle think tanku Atlantická rada mířily zejména na opoziční skupiny, včetně těch, které bojovaly s teroristy z Islámského státu. Asad po převratu dokonce v Rusku získal politický azyl. Damašek proto opakovaně vyzývá k jeho vydání zpátky do Sýrie. Ruské vedení to ale nekomentovalo. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
7: Přes 100 hektarů porostu se žehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Hoří taky v Srbsku. Po 5 dnech se podařilo částečně dostat pod kontrolu požár v tamní přírodní rezervaci Deliblatská peščara.
8: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár se ale zatím obešel bez zraněných i obětí. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Radiožurnál.
9: V desítkách polských měst se v neděli sešli lidé na demonstrace pod heslem Nebuď lhostejný. Upozornili tak na rostoucí nenávist hlavně proti Ukrajincům, ale také proti jiným menšinám. Jeden z protestů se konal i ve Varšavě.
10: To? Či tam, kde bijou Ukrajinci?
11: Lidí, kterým nenávist není jedno, je víc, jen musí přestat mlčet, zaznělo například tady na Zámeckém náměstí. Sešly se tu stovky lidí protestujících proti rostoucí agresi proti Ukrajincům, ale i jiným menšinám. Zaznělo tu také, že nenávist podněcují politici, že obracejí frustraci společnosti proti Ukrajincům, což vede ke slovním i fyzickým útokům. Pod heslem Nebuď lhostejný se sešly lidé v dalších 26 polských městech, jako třeba v Krakově, Poznani nebo Řešově. Z Varšavy Kateřina Havlíková.
9: Strážci Krkonošského národního parku v neděli ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. Kolem 5. ráno se na nejvyšší české hoře sešlo 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
12: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
13: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po značených turistických cestách.
12: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
13: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, které se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
12: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Radiožurnál.
9: Festival kafování v Mostě představil kávy různého původu a nové trendy v jejich přípravě. Fermentace třeba umožňuje, aby měl výsledný nápoj marakujovou, skořicovou nebo kokosovou příchuť.
14: Neobvyklý způsob přípravy kávy je taky takzvané nitro coffee. Jak vzniká, popisuje barista Michal Ptáček.
15: Cold brew je zastudená macerovaná káva a my ho sytíme dusíkem a vlastně to ošálí trošičku vaše chuťové buňky. Máte pocit, jako kdyby tam byla smetana.
14: Nové podoby dostávají i nápoje z mači, vysvětluje odbornice na kávu Lucie Vidgorovič.
16: S mačou se teď dělají právě různé drinky, třeba i matcha cloudy, vodový matcha drinky, takže třeba maču s tonikem.
14: Podle baristů se trendy mění postupně a lidé se stále víc zajímají také o kvalitu a původ kávy. Z Mostu Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Slavie a Jablonce vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. Zatímco Severočeši zdolali Slovácko 1-0, Pražané porazili Pardubice 2-1. Slavisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
17: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude, máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
9: V dalších zápasech ligy Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a stejným výsledkem vyhrála i Sigma Olomouc na trávníku Artisu Brno.
18: Nehoda na dálnici D1 na Benešovsku a silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady havarovalo osobní auto. 25. kilometr, zřejmě je to kousek před omezením u Šmejkalky. V místě se vytvořila zhruba půlkilometrová kolona. Na dálnici D1 v Brně směr Praha 193. kilometru už uklizeno, v pruzích byla sražená zvěř. Na silnici 15 z Lovosic do Mostu havarovalo osobní auto, nehoda je za Lovosicemi, za sjezdem z dálnice D8 do Drážďan a zasahuje do jízdního pruhu, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: A dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách kolem 26. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
20: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
21: Víte, co je to pasiv?
22: Naše země nevzkvétá.
23: To jsou všechno lži.
24: Slibuji věrnost České republice.
25: Že nikdy neodstoupím.
26: Nikdy.
0: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
27: Mně primárně přijde manosféra jako nějaká karikaturní představa o maskulinitě. Mám pocit, že její stoupenci jsou něco takového jako leninisti v 80. letech.
28: Muži se více sebevraždí, dokončují sebevraždy a je to spíše projev patriarchátu a toho, k čemu jsou muži vlastně vychovávání, vedení, nebo k čemu naopak nejsou vychovávání.
29: Když ten mladý muž nemá výzvu, tak vlastně se pak nemůže naučit stát mužem, protože nepřekonal sebe sama, nenarazil na svoje limity.
27: A v kapitalismu, ve kterém žijeme, je to navíc úkol, který je nedokončitelný. A my jsme ve stresu z toho, že se stále musíme proměňovat.
28: Ženy líp krize zvládají, muži vlastně hůř, takže to pak bude vypadat jako krize maskulinity, ale je to vlastně společenská krize.
0: Chyba systém. Česká společnost v kontextu i v detailu.
30: Vítejte u natáčení podcastu Českého rozhlasu Plus Chyba systému. Tento speciální díl natáčíme 28. července na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Dobrý den ještě jednou. Dnes se budeme bavit o maskulinitě a dobovém ideálu muže. A tou dobou je myšlený samozřejmě dnešek. Jak je dnešní post-mýtu ideál správného nebo alespoň dobrého muže? Proč vznikají hnutí a kurzy jako například Liga otevřených mužů a co se dnešní muži chtějí anebo potřebují naučit? Má společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív a jak se s tím muži vyrovnávají a k čemu jsou nám nové pojmy spojené s maskulinitou, jako třeba manosféra nebo luxmaxing? Hosty speciálu Chyba systému jsou socioložka, odbornice na gender a polovina stand-upového dua docentky Lucie Jarkovská. Dobrý den.
28: Dobrý den.
30: Spisovatel, novinář, autor knihy s Wittgensteinem v gay sauně, Vratislav Maňák. Vrati, dobrý den.
31: Dobrý den.
30: A terapeut a psycholog Michal Petr. Dobrý den.
32: Dobrý den.
30: Já se jmenuji Petr Vizina a začnu takovou zpochybňující otázkou. Jestli skutečně muži a společnost prožívají krizi mužství, co to vlastně znamená, kde se to vzalo, jak se to projevuje? Co myslíte vy? Lucie, začněte vy.
28: Tak ten termín krize mužství nebo maskulinity se objevil v sociologii a popisuje nějaké prožívané problémy, jestli to skutečně existuje nebo neexistuje, o tom bychom se asi mohli nějak přít jako o různých fenoménech.
30: Tak řekněte, co si myslíte vy a budeme se o tom přít.
28: Já si myslím, že je to, že to, čemu říkáme krize maskulinity, a to znamená jako určitý problémy pociťované v souvislosti s identitou mužskou, jsou součástí nějaký hlubší proměny společnosti, která se zdaleka netýká jenom mužů nebo jenom některých mužů, kteří jako cítí možná nějakou nejistotu, ale společnost se nám opravdu hodně intenzivně proměňuje a v sociologii mluvíme o reflexivní modernitě, což je termín, který označuje to, že to, co jsme dřív prožívali jako nějakou samozřejmost a vůbec jsme se nad tím nezamýšleli, třeba jak být mužem, jak být rodičem, jak být dobrým partnerem, prostě jsme to nějak žili, nebo lidé to nějak žili, tak dneska je předmětem nějakého projektu, něčeho, o čem máme pocit, že si to můžeme vědomně a záměrně budovat.
30: Čili najednou to mužství je nesamozřejmé, takhle vám rozumím?
28: Najednou jakoby nesamozřejmé a navíc jako dřív, to samozřejmě neznamená, že by dřív lidi neměli problém a nenaráželi na hranice nějakých norm, nebo na nějaké normy a hranice, ale Bylo to až když opravdu v nějakým jako velkým pnutí zjistili, že to, co jim společnost jako nabízí, to, co se očekává a co se považuje za samozřejmé, jim vlastně nevyhovuje. Až když byl jako velký rozpor. Dneska vlastně ve chvíli, kdy už cítíte nějaký jako malý diskomfort, tak si často můžete říct, tohle mě nevyhovuje, moje rodina mě nutí k něčemu, moje škola, spolužáci mě nutí k něčemu, já jdu někam jinam, já si to můžu udělat jinak. Tuhle tu představu nebo víru dřív lidi vůbec neměli. Až když už to bylo nesnesitelné, tak začali hledat nějaký jako jiný způsoby toho, jak vlastně žít. Jinak zůstávali v tom, co jim v podstatě ta kultura a společnost dopředu tak trošku jako nalinkovala, jak se věci obecně dělaly, jak se je naučili.
30: Bratislave a Michale, vy jste kývali, když mluvila Lucie Jarkovská, tak myslíte, že krize maskulinity je jenom nějaký, řekněme, pododdíl celkových změn společnosti, třeba ekologické krize, sociální nebo politické krize? Vrátil.
1: No, já bych určitě potvrdil nebo znovu přikývil tomu, co tady znělo od Lucie. Za prvé to slovo krize je slovo inflační, naše společnost ho má ráda a za jakoukoliv transformaci nebo přeskupování poměrů krizi velice snadno označí. To nové prožívání mužství nebo ta redefinice mužství, kterou můžeme sledovat, je pak opravdu součástí nějaké širší proměny toho, jak my dneska vnímáme sami sebe a že naše identita je větší měrou koncipovaná tak, že to není nějaký fixní stav, ale úkol, který máme před sebou. A v kapitalismu, ve kterém žijeme, je to navíc úkol, který je stále tažený možností nějakého uploadu nebo nějaký transformace. Takže je to úkol, který je nedokončitelný. A my jsme ve stresu z toho, že se stále musíme proměňovat a že je tady stále potenciál nějakých proměn a nějakých nových aktualizací, kterými můžeme projít. A to se netýká jenom mužů, ale jakéhokoliv člověka.
30: Michal Petr je psychoterapeut, ale já na vás prozradím, že jste se se svým synem teď vrátil z mužské jízdy. A shodli jsme se, že když jsme se bavili s generací našich dětí, řekněme, tak oni vůbec nechápali, na co se ptáme. Jaké je to být kluk, nebo jestli je to těžší, než třeba být holka. Platí to i na vaší mužské jízdě, kdy jste o tom se bavili?
2: My jsme se o tom nebavili, my jsme si to užívali, teda to je...
30: Rozumím, ale když jste se bavili o tom, kam jedete a o čem se tady budete bavit?
2: Myslím si, že je důležitý se vlastně bavit o tom, jaký to je být poctivý a pravdivý sám k sobě. Já rozvinu to, o čem jsme se bavili tady v krizi, že krize z definice je vlastně úzký místo a nemá být trvalá. Pokud je to trvalá krize, tak se to pak transformuje do nějakého podoby prostě dlouhodobých třeba potíží, depresivních, subdepresivních, úzkostných poruch a tak dále. Takže krize je fáze, která nastává. Takže když se bavíme o krizi maskulinity, tak si myslím, že je důležitý to, co říkal kolega, že ve chvíli, kdy by to bylo trvalý nebo nedokončitelný, tak to vlastně může být potíž. Takže myslím si, že je důležitý, a to je teda ta moje pozice, nejsem sociolog, ale psycholog a terapeut, vlastně, aby každý muž, když my jsme se bavili o mužích, si pro sebe ujasnil, co to znamená být poctivý sám k sobě, co to znamená být autentický, co to vlastně znamená být mužem. Že to není jenom nějaká představa společnosti, ale co to pro mě osobně znamená. A to se mění podle toho taky, v jakým jsem věku. Je něco jiného být 10letý muž, vlastně malý muž, něco jiného 20letý, 30letý, 40letý, 50letý nebo 80letý.
30: Zůstaneme u vás teďka. Vy jste definoval krizi jako úzké místo, s tím bychom mohli pracovat. Data ukazují, jak dramaticky se situace mužů proměnila ve srovnání s ženami za posledních 10 až 30 let v oblasti zdraví, vzdělání, práce, vztahu a rodičovství. Ve vzdělání v Česku i globálně sledujeme pokles relativního úspěchu kluků ve školách, méně čtou, častěji mají diagnozu ADHD a muži podle statistik v Česku dokonce páchají sebevraždy 4x častěji než ženy. Tak jsou muži v tom úzkém místě jako živočišný druh nebo sociální skupina nebo genderová skupina podle vaší zkušenosti terapeuta?
2: Já to právě vztahu vždycky na tu individuální zkušenost, takže nechci odpovídat obecně, na to bych nechal kolegyně třeba.
30: A vy jste v úzkém místě?
2: Jako já si myslím, že v úzkém místě nejsem v tomhle ohledu. No, já si myslím, že v nějaký fázi života už jsem si jako prošel, kdo vlastně jsem, co vlastně chci, co vlastně potřebuju. Samozřejmě vývoj, jsou vývojové krize, které přichází v průběhu života, ale když jsme se bavili o krizi maskulinity, tak si myslím, že to není moje téma v tenhle moment.
30: Lucie, jsou muži v úzkém místě?
28: Vy jste třeba zmínil ty sebevraždy a to statisticky vychází dlouhá desetiletí, že muži se více sebevraždí, dokončují sebevraždy hlavně. A, takže to není nový fenomén, to je něco, co tady je v 100 let, možná déle. A je to spíš, z mého pohledu, je to spíš právě projev patriarchátu a toho, jak, k čemu jsou muži vlastně vychovávání, vedení, nebo k čemu naopak nejsou vychovávání. A to třeba v případě těch sebevražd nebo obecně horší, zhoršujícího se psychického zdraví nebo i fyzického zdraví, tak je to právě ta, ten tlak na to být silný, neříct si o pomoc a to, že se třeba neučí řešit problémy a krize skrz vztahy už jako od dětství, tak buď chlap, vydržíš to, takže vidím to spíš jako důsledek patriarchátu, i když to byly třeba ty sebevraždy, co se týče toho vzdělání, tak to je jiná kapitola.
30: Michal Petr?
2: Já jsem to jenom chtěl doplnit, že si myslím, že sleduju docela velký posun současných rodičů, kdy se vlastně k dětem i k synům někdy jako staví právě naopak. Jako je teď hodně tlak na emoční inteligenci, emoční kompetenci. I ve školách se to vlastně začíná objevovat. Mm-hmm. Takže si myslím, že se to může projevovat. No to má zase druhý aspekt. Nějaká třeba příliš liberální výchova nebo potíže s hranicema. Ale jenom si říkám, že vlastně to téma, že se vyvírá i ve společnosti pro to ligy otevřených mužů a různý mužský kruhy. Vlastně potřeba mužů být v nějakým prostředí, nebýt jenom ten macho, ten silný, ten, který je úspěšný, vydělává peníze, vypadá dobře, ale i vlastně ten, kdo může být otevřený, zranitelný, kdo může říct, co potřebuje, kdo se může učit otevřít, že z toho by jako velká potřeba. Proto ty kurzy tady jsou vlastně a proto třeba já v terapii sleduju vlastně, že se objevuje čím dál víc mužů. Dřív chodilo víc žen a teď je mnohem víc.
30: O tom se určitě budeme bavit, co muži potřebují nebo proč chodí do skupiny, jako je Liga otevřených mužů, ale když Lucie říkala, zmínila taková ta hesla, ta provolání, buď chlap, buď tvrdý, buď ostrej. Já nevím, jestli jste je slýchal vy, když jste třeba vyrůstal v Rádě, já vím, že jste vyrůstal na Tachovsku.
1: Vyrůstal jsem ve Stříbře na Tachovsku, já myslím, že je slýchal vlastně každý, protože to je přirozenou součástí naší kultury, poslouchat ty věty jako zmuž se.
30: Co to s vámi udělalo, věta jako zmuž se?
1: Co se mnou věta jako zmuž se udělala? Petře, to je jako strašně zajímavá otázka a to není banální uhnutí z té otázky, tohle komentování, protože vy po mně chcete reflexi něčeho, co se většinou nereflektuje. A já si myslím, že to je jako i důležitý moment téhle diskuze, jak tady o tom mluvil Michal Petr, že se o téhle diskuzi nebavili, ale že si ten výlet užili, protože maskulinita má jako nulovou povahu, nebo v naší společnosti dlouho měla nulovou povahu.
30: Co ti myslíte?
1: Nulovou definici, to znamená, že ona nebyla sebereflektivní. Že ženy svoji pozici ve společnosti reflektují, ale protože muž byl po stovky let ten pravzor, tak neměl potřebu sebe sama tematizovat. Takže ani já, když jsem slyšel větu zmuž se, nebo buď chlap, nebuď baba, tak pro mě to vlastně žádný příznak nemělo, protože naše kultura je postavená tak, aby to příznak neneslo, protože mužství prvotně nebo v té představě, která tady platila někdy do 70. 80. let, zkrátka fungovalo jako bezpříznaková identita.
28: Já bych to možná jenom, že v podstatě, co říká Vráťa, muž rovná se člověk. No, nebo rovnalo se, to byla prostě, o tom je třeba i kniha Simone de Beauvoir, druhé pohlaví, že existuje vlastně jen jedno pohlaví a to jsou ženy. Muži jsou lidé.
0: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
30: No a k tomu, co říká Vrátě, bylo to tak, že muž je prostě samozřejmý, když se řekne zmuž se, tak to znamená zatní zuby a všichni tomu rozumíme a není to nic přehlíživého vůči ženám? Takhle
28: to no to je přehlíživé vůči ženám, protože Vrátě taky řekl, nebuď baba, jo, takže být baba je něco vlastně negativního a vlastně už od dětství, že jako ten jazyk to v sobě strašně nese výrazně, že dělat něco jako holka, být baba, nebo vzmužit se, postavit se k něčemu jako chlap, je to negativní vůči pozitivnímu.
1: Já bych ještě navázal na to, co říká Lucie, protože naše hlava má tendenci pracovat v párech nebo v opozitech, v binaritách, který se nám zdají jako neproblematický, ale za prvý strašně zkreslují a zjednodušují realitu. Černý, bílý, noc, den, žena, muž, dobrý, špatný. A navíc v tom páru, a to je to extrémně zajímavé na téhle zjednodušující tendenci, v tom páru vždycky jeden z té dvojice stojí výš než druhý. Jeden je vždycky trochu privilegovanější nebo preferovanější. Když se řekne světlo, tma, den, noc, tak my si asi vždycky vybereme spíš světlo a vybereme si spíš den. Jenomže při tomhle přemýšlení, když ho takhle uplatňujeme na celou naší realitu, tak ho snadno uplatníme i na ženu a muže. A protože žijeme v patriarchálním systému, tak muž je ten privilegovanější, čili z muž se má pozitivní konotaci, nebuď baba má negativní konotaci.
30: No já bych vás pozbudil, tak nedávno pražský arcibiskup řekl, že muži by neměli být ženštilí a schytal to tedy, protože to se naznačuje, že ženštilost je jakási slabost charakteru a vůle. No ale podle žen, které zná ve svém okolí, tak je to spíš naopak, jako že bychom se mohli učit u žen. Tak on se hájil tím, že je prostě jiná generace. Tak není to tak, že se to mění a že se to zlepšil, že už dneska tohle prostě neprojde?
2: No to určitě, ale jedna věc je, co projde, neprojde, polarity mužsko-ženský. Já bych chtěl ještě vytáhnout jeden aspekt, jo? Protože když jsme se řekli to z mužse, tak já jsem si vzpomněl, předevčírem jsem hrál s klukama, mám takový kluci prostě hrajou fotbal, jo, 10 let. A ten jeden tam třeba spadl a teď jako pobrek. Jo? A já jako jediný dospělý, který tam jsem, tak jsem říkal, zvedej se a pojď hrát, teče ti krev, neteče, tak pojď. Jo? Neměl to nic tak strašného. A to je vlastně přesně to vzmuž se. A nemusí to mít jenom negativní konotaci. Jo? Tak to byla jedna věc, která mě napadla, že to je vlastně podpora toho opravdu jako vlastně něčím archetypálně mužského, jako postavit se, čelit napřímo něčemu. Jo?
30: My jsme začali otázkou po krizi maskulinity. Slyšeli jsme něco o úzkém prostoru, slyšeli jsme o tom, že nějak z definice vždycky platilo, že muž je člověk obecně a že prostě se moc nepřemýšlí o maskulinitě jako reflexivně. Vy jste zmínil Ligu otevřených mužů. Tak příznakem té krize může být, že rostou čísla mladých mužů a dospělých mužů, kteří se potřebují naučit být muž. Ne chlap nutně, asi je tam nějaký rozdíl. Už ne chlapák, rozhodně, ale muž. Co ti muži hledají? Vy jste taky toho součástí přece jako terapeut. Jako člověk, který to sleduje a provází lidi.
2: Já si myslím, že hledají to, co hledáme všichni. Hledáme dobrý, bezpečný prostor, kde jsme přijatí takový, jaký jsme. To obecně potřebujeme ve vztazích, potřebujeme to jako v blízkých vztazích, intimních vztazích, ale potřebujeme to i ve společnosti. Já myslím, že muži právě mají potíž s tím uvolnit se a ukázat, jaký jsou, říct si, co potřebují a v těch prostorech, které jsou věnovány jenom mužům, vlastně můžou ukázat svoji zranitelnost, ukázat, že se třeba bojí toho být odmítnutí, že se bojí selhání, že mají taky nějaký zranění z dětství, že je maminka nepomazlila nebo že jim chybí nějaký pocit spojení. No, pocit hodnoty, jo, protože často musím ukázat, že jsem ten jako dobrý, to je ten chlapák. Jo?
30: Já jsem teda pořád žil v přesvědčení, že to je jako výcvikový tábor, jak se naučit být muž. Co to znamená, ta role není?
2: Ne, to je vlastně o tom mít otevřený prostor a mluvit. Samozřejmě jsou různý kurzy, jo? Ale to, co já znám, různý mužský kruhy, tak je to vlastně spíš vytváření dobrýho, bezpečného prostoru k tomu, aby lidi mohli reflektovat, nebo muži, aby mohli reflektovat to místo, kde zrovna v tenhle moment jsou, ať už je to nějaká potíž s otcovstvím, s tou rolí otce, nebo rolí partnera, dlouhodobého vztahu,
30: tak, na to se ptám.
2: Nebo sexuality, vlastně mnoho různých témat, že o tom je i ta knížka, kterou si napsal, tak jako jak vlastně být tam otevřený, autentický,
30: bez strachu. Vezmeme jenom ten název, Liga otevřených mužů, Lucie a Bratislave, tak co pro vás znamená to slovo otevřený? Jako vnímáte to jako, že to je podezřelé, že to je jenom otevřených mužů a ne lidí, Lucie?
28: Ne, vůbec. Já si myslím, že úplně v pořádku, aby si různé skupiny vytvořily svoje nějaké organizace, které jsou něčím exkluzivní, to znamená, že do nich nemá přístup někdo, kdo se tak neidentifikuje nebo tam nechce patřit. To za podezřelé vůbec nevnímám.
1: A mně to přijde velice důležitý, protože ten stereotypní nebo karikaturní obraz hegemonní maskulinity pracuje s chlapem, který je soutěživej, rivalitní, autonomní, takovej ten vlk samotář, vlastně, když to vyhrotíme do té nejextrémnější karikatury. Ale to, co mužství podle všeho potřebuje a co organizace tohoto typu svedou nějakým způsobem kompenzovat, je zážitek To slovo může znít trochu jako zbytečně mysticky, ale zážitek nějakého bratrství nebo zážitek homosociety. Zkrátka zážitek pospolitosti v kruhu lidí, kteří jsou stejní jako já, a možností sdílení. Mám pocit, že ta mužsko-mužská intimita byla v naší společnosti dlouhou dobu zpochybňovaná, protože snadno mohla indikovat nějakou větší míru intimity, než která by byla žádoucí. A přijde mi velice podstatný tyhle prostory mužsko-mužského kontaktu podporovat a umožňovat a otevírat.
2: Že třeba v pořádku, když se dva muži obejmou a nemusí být homosexuálně orientovaný, že se můžou objímat dlouho, že se můžou vyjadřovat lásku.
3: Nebo mohou být.
2: Mohou, ale nemusí.
3: Nemusí.
2: To je jasně. Právě to, že to nemusí být spojený s tímhle, že jde o blízkost primárně.
3: A není to lidskou. Kulturní vzorec jenom? Že prostě, když se dva Francouzi potkají, no, pocelují se na obě tváře, Češi jsou odtažitější.
2: Je to možný, ale zároveň vlastně to vypadá, že i když jsme třeba odtažitější, že proti třeba jiným národům, tak stejně se to objevuje jako potřeba. To je mužská potřeba, proto se pak objevují muži v terapiích, různých rozšířených stavech vědomí, hledající právě cestu k sobě nebo právě v těch bezpečných mužských kruzích.
3: Já jsem přemýšlel, když Vratislav mluvil o té soutěživosti, tak jsem přemýšlel, tady máme v publiku úspěšné podnikatele, lidi profesí, v kterých vynikli, tak ta úspěšnost, ta soutěživost přece sama o sobě není jako toxická,
2: no
3: řečeno
2: je v pohodě
3: moderním slovníkem.
2: Ano, to je zase to, že máme nějaké mužské aspekty, které jsou vlastně, můžou být zdravé, a to je stejně jako s lékama, když si dám lék, může být léčivý, ale když si jich dám 10 prášků, tak mě to zabije. Tak stejně tak vlastně soutěživost v nějaké míře je úplně v pořádku. Prostě mám nějaký cíl, nějakým se vyvíjím, je to vlastně nějaká výzva, je to nějaký challenge. Třeba Brett Stephenson, což je takový psychoterapeut americký, který pracuje s mládeží hodně patologickou v Americe, tak on třeba říkal, že mužům chybí iniciace, že ženy mají přirozeně iniciaci skrze menstruaci, ale že muži nemají takovouhle iniciaci a že v původních kulturách byla takováhle iniciace. Muži, kteří měli jít někam přežít, zabít zvíře a tak dále. A vlastně ukazuje se, že když ten mladý muž nemá výzvu, kterou mu třeba nedá otec, protože liberální, všechno v pohodě a tak dále, tak vlastně, že se pak nemůže naučit stát mužem, protože nepřekonal sebe sama, nenarazil na svoje limity.
3: Tohle se zastavíme, já se vás pak zeptám, jestli jste zabil nějaké zvíře, ale já se chci zeptat nejdřív Lucie, jestli mužská soutěživost vypadá jinak. Vy jste říkala, že jste obklopená ženským kolektivem z velké míry v tom, co děláte, tak jestli mužská a ženská soutěživost, ambice vypadají jinak.
28: No, vzhledem k tomu, že se v těch mužských kolektivech nepohybuju, tak to nedokážu říct.
3: Tak jak vypadá ženská, promiňte.
28: A v těch kolektivech, ve kterých se pohybuju já, to je hodně jako pedagogika třeba, tak tam se zas až tak nutně moc jako nesoutěží, nebo na pracovišti, kde jsem, které se jmenuje Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, tak se vlastně spíš zabýváme tím,
3: jak být inkluzivní a ne exkluzivní.
28: A jak jako společně něčeho třeba dosáhnout, jo. A, nebo takhle, spíš řeknu jako za sebe jako feministku, že si myslím, že feminismus přináší zajímavý nový způsoby uvažování třeba o úspěchu, který nutně není jako, že běží nějaký dav, každý sám za sebe a ten nejrychlejší nejdřív doběhne, protrhne pásku, dostane pohár a všichni ostatní jsou nešťastní. Jo? Takže ten feminismus vlastně nabízí jako pocit úspěchu, jako pojďme se zamyslet tady třeba společně, jako tady společenství, který sedí tady, jak si užít tuto debatu a odejít s pocitem, tohle bylo fajn, tohle byla úspěšná debata. Jo?
3: To jste úplně vystihla moje motivace.
28: No skvělý.
3: K tomu zvířeti.
2: Komára.
3: Komára. Ne.
2: Ale já na to rozvinu, jo? Protože to není jediný způsob, to se dělalo dřív, ale to, že potřebuji mít nějakou výzvu, kterou potřebuji překonat, to si myslím, že je důležitý. Jak jsme se bavili o ty soutěživosti, že to je není jenom o tom, jako dosáhnout něco, aby mě uznala společnost, ale překonat něco, co já sám sobě definuji jako hranici, jako držet nějakou hranici, kterou se rozhodnu, že držím třeba.
3: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, co je luxmaxing a jaké kompetence se od dnešních mužů očekávají.
0: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
4: Bakterie v nás jsou mocný hráč, nejenom pasivní spolubydlící. Kdy a kde se to třeba projevuje?
5: Já znám bakterie hlavně z bakteriologických praktik. My je máme vlastně rádi, ty bakterie. My se je těma hokejkama rozemejíváme na ty plotny a pak druhý den přijíme do práce a první cesta vede do kultivátoru a koukáme se, jestli vyrostly kolonie nebo ne. Takže my jsme možná jedni z mála lidí na světě, kteří bakterie milujou a mají radost, když rostou. Že? Protože to je veliká radost. Bez toho by člověk tu práci nemohl dělat.
4: Bakterie jsou důvěrní známí.
5: Ano, a jsou barevný různě a mají krásné tvary. Umí si povídat mezi sebou, bakterie jsou cool.
6: A v lidském těle jich máme překvapivě docela dost. A já se pamatuju, že ještě před lety jsme se učili, že tvoří až několik procent naší váhy. Myslím, že tohle bylo opravené nedávno a teď mám pocit, že to korelované číslo je asi 0,3% naší váhy. Nicméně, co se týče počtu buněk, protože oni jsou vlastně menší než naše buňky, tak je to zhruba 50 na 50. Takže je to určitě něco, čemu bychom měli věnovat pozornost. V celkem místě to nebudou jenom takový pasažéři, kteří nás putují.
4: 50 na 50.
5: No, každá druhá buňka vašeho těla je bachťoška.
0: Laboratoř.
5: Příštím badatelům na Marsu, až budete hledat život, nezapomeňte se podívat na let.
7: Já bych upřímně hledal buňky. Jako takové.
5: Fakt.
7: Určitě.
6: A je to jedno z takových krásných jako příkladů elegantní biologie, kdy chceme zajistit tři různé funkce.
7: Když člověk obézní, tak má tuto signalizaci poškozenou.
4: Srdečně vítám naše hosty, hosty laboratoře. Jan Konvalinka, biochemik, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Klára Louchová, rovněž z oboru, ale zároveň vlastně se věnujete hlavně syntetické biologii, pokud vím, tak vítejte.
6: Děkuju.
4: Simon Pšeniška je student, který se věnuje podobným oborům, jak jsem pochopila.
7: Ano, dobrý den.
4: U mikrofonu je Martina Mašková. Mikrobiom výrazně ovlivňuje naši imunitu i metabolismus, může hrát roli i v těžkých zánětech, jako je třeba Crohnova nemoc. Němečtí a francouzští vědci přišli na to, že některé bakterie, vůbec tedy ten mikrobiom v našem střevě, dokáže posílat proteiny přímo do lidských buněk a tím zásadně ovlivnit naše zdraví. Proč to mají zapotřebí ty bakterie?
6: To, co nově zjistili vědci v tomto článku, bylo, že v této studii, že se toho dopouští i bakterie, o kterých jsme se mysleli, že jsou vlastně takzvaně komensální, že nám nějak neškodí, že to nejsou ty patogenní bakterie, že mají v podstatě stejný sekreční systém. Ať mě tady vlastně Simon vzdělával o tom, že se jmenuje injektozom. To my jsme se ještě neučili úplně. To je novinka. Proč to dělají? A ty patogenní těm napadají naše buňky, zatímco ty, které jsme se mysleli, že nám jsou třeba spíš prospěšné. Tak naopak to může být způsob komunikace s našimi buňkama, jak v podstatě zvednout třeba bílou vlajku a říct, jako proti nám neútočte, my jsme tady v pořádku. Ale to, co se tam vlastně děje, to, co s námi přesně komunikují a to, jak se zajišťují, to, že s námi takhle mohou koexistovat, tak to ještě není úplně jasné. Tam jsme jakoby na začátku, teď víme, že to dělají.
4: No právě proto, kdyby trošičku přispěli ke spuštění cytokinové bouře při covidu, tak to bychom asi rádi nebyli. Jak to vnímá Jan Konvalinka?
5: No, mně se tam jinak líbí ten mechanismus, jak jako vkládají ty cizorodé proteiny do jiných buněk. Ten se studuje dlouho i u jiných bakterií a je detailně prozkoumaný. Je to extrémně zajímavá věc, která se dá použít v proteinovém inženýrství při vakcinaci. Při tom, jak dostávat proteiny do buněk i při terapii lidských buněk, takže to je hrozně zajímavý samé o sobě. To je první věc. Druhá věc, která mě na tom připadá důležitá a zajímavá, je, že některé z toho, jak těch mechanismů, jakým působí, je třeba přes prostřednictvím proteinů, kterému se říká TNF-alfa, tumor necrosis faktor alfa. Protilátka proti tomuhle faktoru se používá jako terapie při některých autoimunních chorobách, jako je třeba lupenka. Takže já třeba se jednou 16 dní píchám injekci, která mě blokuje TNF-alfa. Tu injekci vymyslel mimochodem rodák ze Slovenska Štefan Vilček, geniální imunolog, který mimochodem bratislavský žid, který přežil válku v katolickém klášteře, jeho rodiče zemřeli během okupace. On potom uprchl do Spojených států, objevil TNF-alfa i protilátku proti němu, viděl miliardy na Kolumbijské univerzitě a v zásadě všechny teď dává do charitativní práce a do podpory vědy. Já měl tu velikou čest, že jsem mu jako prorektor univerzity dával do čestný doktorát Karlovy univerzity. A když dostanete čestný doktorát, tak se očekává, že člověk řekne prvních několik vět svým rodným jazykem. A pan doktor Vilček řekl, že nám může nabídnout maďarštinu, slovenštinu, němčinu nebo jidiš. Všemi těmito jazyky se u nich doma mluvilo, ale pro dobro nás všech bude hovořit anglicky. Že to je můj osobní vztah k faktoru TNF-alfa a jeho inhibici. Těch autoimunních chorob je strašně moc, stále přibývají. Jedním z takových jako možná populárních vysvětlení je, že náš imunitní systém je přebujelý, je moc aktivní, protože my vlastně jsme vyrostli, abychom přežili v džungli plné mikrobů, bakterií, odpadků ve špíně a plodili ty potomky a ve 40 umřeli. My teď v 70 žijeme v polosterilní prostředí a nemůžeme se divit, že ten imunitní systém, který byl připravený na úplně jinou evoluční situaci, tak teď s náma teda mává. Čili paradoxně odblokování velké části toho imunitního systému může zlepšit naše zdraví.
4: Teď tady se rozšířilo, jak nám říkala Klára Hloufová, to spektrum těch bakterií, které reagují zásadně, než jsme si mysleli, které můžou přestavit naši imunitu.
8: No, nějakým způsobem určitě ano. Dokážou transportovat ty proteiny do buněk našeho vlastního těla. A to, že vlastně náš střevní mikrobiom, a nejenom střevní mikrobiom, další mikrobiomy, jako třeba kožní mikrobiom, ovlivňují náš imunitní systém, se ví celkem dlouho.
4: A když jste to četl, tak co vás nejvíc zaujalo? Co jste si řekl, tak tohle jsem nevěděl, nebo tohle je novinka, tohle mě baví?
8: Mě osobně asi zaujalo to, že vlastně ty sekreční systémy, jako je ten injektizom, jsou studovány především jako virulenční faktory, takže třeba například jako cíle antibiotické léčby, ale tato studie vlastně poukazuje na to, že ty sekreční systémy, které jsou většinou bakteriemi využívané pro tu patogenicitu, můžou být využívány i těmi komenzálními bakteriemi. Takže kdybychom například vyvinuli nějaká ta antibiotika, tak zase je problém, že by působil jakoby plošně na všechny bakterie.
4: No právě, protože já si pořád říkám, trošku máme zafixováno, tak máte ty hodné bakterie a máte ty zlé bakterie a ty hodné jako budeme podporovat tím, že budeme jíst laktobacily, když bereme antibiotika, ale tahle studie jako trošku nás vede dalším směrem.
5: To je přesně to, co jsem chtěl říct. My jsme se ještě učili ve škole, když jsem byl malej, že jsou užitečné rostliny a užiteční živočichové a škůdci. A s tím by vás dneska na přírodovědecké fakultě vyhodili z okna, to se nesmí říkat ani. A protože mají pravdu, není to tak. Ono se to mění podle toho, podle situace, podle toho, co od těch organismů chceme a jak je využíváme nebo nevyužíváme. A tady ta práce krásně ukazuje, že ty bakterie, co jsme si o nich mysleli, že to jsou ty hodné bakterie, se snadno mohou stát škůdci a naopak, že je potřebujeme. A já si myslím, že už jsme tady mluvili, nebo v laboratoři jste určitě mluvili o tom, že buď můžeme využít přímo těch mechanismů těch konkrétních bakterií, anebo to můžeme udělat tak, že ze zdravého jedince přeneseme ty bakterie klidně ze střev do člověka, který trpí autoimunními chorobami a můžeme dramaticky vylepšit jeho zdravotní stav. To jsou ty lehce nechutně vyhlížející transporty nebo transfúze feces, výkalů, které se opravdu dělají i tady u nás na Volovce a s velmi zajímavými terapeutickými výsledky. Čili nemáme zlé a hodné bakterie. Jako oni všichni jsou naše a jde o rovnováhu, s jakou pracují a někde hodné se mohou stát zlými naopak.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
4: Ladíte Český rozhlas Plus. Dnes se věnujeme hlavně biochemii. Mám tu Jana Konvalinku, Kláru Hlouchovou, našeho studentského hosta, kterým je Simon Pšenička. Tři generace de facto.
5: Ano, my jsme z jedné vědecké rodiny, protože já jsem měl tu velikou radost, že jsem učil Kláru Hlouchovou a udělal moji laboratoři PhD. A Klárka teď učí Simona Pšeničku, takže my jsme vlastně takový jako dědeček, dcera a vnouče tady z jedné vědecké rodiny.
4: Tak v tomhle rodinném prostředí probereme další studii, která je z časopisu Nature Communications. Vědci z New Yorku objevili protein, který dokáže zařídit, že naše tělo neukládá tuky, ale naopak spaluje kalorie. Dosud neznámý proteinový přepínač řídí růst cév a nervů. podtokovou vrstou a mohlo by to, zatím je to základní výzkum, ale vést nějakému novému směru, přinejmenším výzkumu, ne-li léčby obezity. Jak to prosím tedy funguje s tím tukem? Jan Konvalinka začne.
5: Tady je fascinující nejenom biochemie, ale biologie tuků jak hnědého, tak bílého a je to velmi rychle se rozvíjící obor, protože ta obezita zajímá každýho. Lidé, kteří jsou obezní, tak velmi efektivně ukládají energii, což je obecně evoluční výhoda. V našem přesyceném světě už tu evoluční výhodu ztratili, protože teď je to naopak zátěž, ale lidstvo se vyvíjelo a žilo 100 000 let v situaci energetického nedostatku. A energie v lidském těle znamená, že tam vlastně nakonec máte motorky, který elektrostatický potenciál převádějí do pohybu strašně nápadně připomínajícího dynamo. Ta informace o tom, kdy se teda má vyrábět teplo a kdy se má naopak ukládat ten tuk, tak tam na to potřebujete nervové vedení a potřebujete na to kapiláry cévní. A je protein, který aktivuje růst jak těch nervových zakončení, to je jeden konec toho proteinu, anebo těch krevních vlásečnic, to je druhý konec toho proteinu, což je takové zvláštní, že to je bifunkční protein, který, aby správně fungoval, tak se musí rozštěpit molekulárními nůžkami. A těmi nůžkami je proteáza. To mám velkou radost, protože proteázy je můj vědní obor.
4: A v této studii studujeme tu proteázu?
5: Ten protein, který vysílá signály o tom, že se mají vytvářet krevní vlásečnice a ta nervová zakončení, ale aby to mohli dělat, tak musí být rozštěpen a oni v té práci také našli enzym, který to dělá, ty molekulární nůžky, který to správně rozštěpí, a to je takzvaná metaloproteáza.
4: Takže buď teplo nebo tuk. Dá se to.
5: Ano, ano.
6: Je to jeden z takových krásných jako příkladů biologie, elegantní biologie, kdy chceme zajistit tři různé funkce de facto a začínáme od jednoho proteinu, který se nám jakoby rozdělí do dvou dalších a máme z toho tři různé funkce. Taky by to mohlo v biologii být tak, že máme tři různé proteiny, které musíme najednou třeba produkovat třemi různými způsoby, takže tohle je takový jako jeden z elegantních mechanismů, ale je to jenom jedna součást té celé velké hry a proto ta cesta k tomu terapeutickému zásahu potenciálnímu je mnohem složitější, než by se zdálo.
10: Když je vlastně člověk obézní, tak má nějakým způsobem tuto signalizaci poškozenou, takže je méně efektivní v generaci toho tepla například nebo v přestavbě té tukové tkáně, ale kdyby vlastně tam nějakým způsobem bychom, já nevím, vyvinuli agonistu tohoto proteinu, takže něco podobného, co by vlastně mělo podobnou funkci, tak bychom možná mohli podpořit tu inervaci té tukové tkáně a zase vlastně podpořit tu efektivitu toho využívání.
4: Aha, tak my tomu trochu pomůžeme.
5: Jo, vnouče to říká správně. Jako dědeček by dodal, že my máme spoustu proteáz, těch nůžek molekulárních, který když inhibujeme, tak něco můžeme vyléčit. Virus HIV, hepatitis C, celá řada žloutenku, AIDS, můžeme léčit tím, že zablokujeme proteázy, které oni potřebují pro svůj životní cyklus. Tady mě to teda vychází, když tak poslouchám a dávám zapravdu Simonovi, by to naopak chtělo aktivovat ten enzym. Což je ale těžší. My jako medicinální chemici umíme dobře blokovat enzymy, umíme dělat inhibitory, dělat agonisty neboli aktivovat ty enzymy. Jako taky jde, ale je to mnohem těžší. Povede se to málo kdy. A protože na to nemáme dobrý nástroje, ale tady by to bylo zajímavé, ale pak narazíme na problém, který naznačila tady Ceruška vědecká, a to sice, že těch aktivit enzymů je víc a my musíme hledat to, čemu se říká selektivita, specifita, to je to, čemu se říká ta kouzelná kulka, která se trefí tam, kam to my potřebujeme. A to by možná šlo zařídit, to by možná šlo zařídit specifickým transportem, že bychom dostali jenom do těch tukových tkání a ne jinam, takže by to aktivitu buď blokovalo, nebo aktivovalo jenom v těch správných tkáních. A to už je úkol pro zatracení dobrý medicinální chemik. Ale mně to připadá zajímavý, já myslím, že by to mohlo jít.
4: Tak to bude ještě opravdu důvod k úžasnému výzkumu. Moc děkuji, že jste nám ho přiblížili.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
4: Našimi hosty dnes jsou biochemici Klára Hlouchová a Jan Konvalinka a student téhož oboru Simon Pšenička. Vědci z NASA a Pensylvánské univerzity simulovali v laboratoři podmínky na Marsu a jsou přesvědčeni, že pod ledem tam můžou i desítky milionů let přetrvávat zbytky aminokyselin, čili stavebních kamenů živé hmoty. My tady celou dobu jsme mluvili o proteinech, tak ty bílkoviny, proteiny jsou jako vystavěny z těch jednotlivých aminokyselin. Tam je asi nejzajímavější uvažovat o tom, jak je možné, že tady nezničilo kosmické záření. A badatelé optimisticky dodávají, že jestli přežili blízko povrchu Marsu i bakterie, no tak se najdou. To máte dobrý obor, takový jako optimisticky, že to dobře dopadne.
6: Samozřejmě je to v rámci tohohle fascinujícího oboru hledání stop života na Marsu nebo někde jinde mimo planetu Zemi. Aminokyseliny je jeden ze způsobů, jak můžeme detekovat potenciální život. Ovšem narážíme tady trošku na problém, že aminokyseliny se vyskytují i takzvaně abioticky. To znamená, že ne nutně pochází ze života.
4: Odkud se berou, když nejsou ze živých organismů?
6: Jsou to organické látky, které vznikají vlastně chemickými reakcemi. I všude možně jinde ve vesmíru. Nacházíme například na meteoritech. Teď před pár lety byly detekovány dokonce přímo z asteroidů, ze vzorků, které jsme získali z asteroidů Bennu a Ryugu. A čili my víme, že se vyskytují poměrně hojně ve vesmíru a je tedy velmi důležité rozlišovat takzvané abiotické aminokyseliny.
4: A tenhle případ?
6: No, právě to trošku těžko říct. Oni to úplně nerozlišují. A o tom by nám možná povyprávil trošku blíž tady kolega Simon, který se zabývá chiralitou aminokyselin, ale oni obecně se dívají na aminokyseliny, jak jsou schopni vydržet právě pod tím vesmírným zářením. A vidí, že právě v tom ledu to například vydrží lépe než půdě na Marsu, že tam dochází k rychlejší takzvané radiolíze aminokyselin.
4: Tak rozkladu.
6: Tak,
4: pod vlivem záření. Ale z čeho tedy berou ty věci ten optimismus? To by znamenalo, že by to opravdu mohly být tohle ty aminokyseliny z bakterií.
10: Já bych řekl, že ten optimismus pochází spíše z těch výsledků, na které jako asi tak přišly, což pokud si pamatuju správně, tak bylo to, že by ty aminokyseliny tam mohly v těchto podmínkách přežít 50 milionů let a vlastně vzhledem k tomu optimismu, co se týče nalézání života na Marsu, úplně vlastně sám nevím, kde berou ten optimismus, ale možná jeden ze způsobů, který byl navrhován v literatuře vědecké, jak by se dalo možná rozlišit mezi aminokyselinami, které pocházejí z živých organismů a aminokyselinami, které vznikají abioticky procesy, jako při těch chemických reakcích, tak je vlastně analyzovat stereochemii takzvaně těch aminokyselin, neboli jejich chiralitu.
4: Jak vypadají prostorově?
10: Ano, přesně tak. Aminokyseliny většinou mají dva zrcadlové obrazy a život využívá primárně jeden z nich. Takže kdybychom v tom vzorku našli přebytek toho jednoho obrazu zrcadlového, těch aminokyselin, tak bychom mohli možná tvrdit, že pochází z živých organismů, ale tohle tvrzení se také potýká s nějakými problémy, což je například to, že existují i abiotické procesy, které vedou k tomu nabohacení toho jednoho zrcadlového obrazu.
4: Věda došla k tomu, že neví.
5: Jo. Jestli můžu jenom doplnit, ty racemáty, to je opravdu jako pravá a levá rukavice. Jo? Oni vypadají stejně, ale nedají se použít na obě ruce, fakt jsou jiný fundamentálně. To je jedna poznámka, druhá poznámka. Já jsem to pochopil, že oni jim přišli na to, že v tom ledu jsou ty aminokyseliny stabilnější než v prachu. Ano. A vlastně oni říkají, příštím martelům na Marsu, až budete hledat život, nezapomeňte se podívat na led, protože ten je tam těsně pod povrchem, pod krustou prachu a kamení a tam by eventuálně ten život mohl teda být, což poněkud jako pro mě příliš odvážně vyvozují z toho, že ty aminokyseliny tam držejí líp experimentálním pokusu, jako pokusu, kde to mlátili rentgenovým zářením. Jestli to znamená, že tam najdou život, to bych řekl, že vůbec nemůžeme vědět a že je třeba by si posluchači uvědomili, že aminokyseliny jsou důležitou stavební součást života, ale je to jenom malá jako součást malý korálky, který se musí složit do těch velkých proteinů, ale ani proteiny nejsou ještě život, pak to ještě musí být nukleové kyseliny, musí být v celém nějakém obalu, je to komplexní systém, kde ty aminokyseliny jsou ta úplně nejjednodušší součást.
4: Nevíme, jestli tam je život, ale můžou tyhle výzkumy vést k informaci, jestli tam někdy byl život.
5: Přesně tak, spíš, jestli tam někdy byl a je to taková, nebo spíš eventuálně mohl být a pojďme se podívat někde, kde nás to dosud nenapadlo se dívat. No.
4: Před těmi 50 miliony let?
10: mě to vlastně zaujalo a napadlo mě si i spočítat nebo najít, jak dlouho by v podobných podmínkách vydržely proteiny jako takové. A peptidová vazba vlastně, která drží ty aminokyseliny při sobě, ta by nejspíš vydržela nějakých 500 000 let při nejhorším.
4: To není špatné.
10: To není špatné, ale proto, aby ten život nějakým způsobem tam vydržel a bylo možné ho detekovat po těch 2 000 000 let nebo podobně dlouhé době, tak to úplně nevypadá slibně.
4: Já jenom jako prozradím hned, než dám slovo Kláře Hlouchové, že právě se svým týmem zjistila, že všechno živé využívá 20 aminokyselin, ale pro řadu funkcí by jich stačilo méně. Tak tady to je stopa.
6: Je to určitě ohromně relevantní, protože nám jde samozřejmě i o hledání jako možných pozůstatků života, který by byl mnohem starší. Co je pro nás ohromně zajímavý, je nález třeba i aminokyselin, které se nějak odlišují od našeho života, jak ho známe tady, čili nějaká stopa ve smyslu, mohl tam být život, který používal aminokyseliny, které bychom třeba tady na Zemi nečekali. Zároveň si myslím, že to, co nám tahle studie říká, je, že vlastně ta šance, že uvidíme ty aminokyseliny na Marsu, je poměrně nízká. Ale v podstatě nám říká, nevzdávejme to. A pojďme hledat do prostředí, kde možná měli šanci vydržet trochu díl, jako jsou právě ty ledové měsíce Europa. To je měsíc, který obíhá kolem Jupitera, a Enceladus, který je měsíc Saturnu.
4: No vidíte, tak ještě větší pravděpodobnost na Marsu, možná pod ledem na Evropě, pod ledem na Enceladu, pod ledem, no ale ještě se tam dostat, že to taky není úplně blízko.
6: Je to tak, v podstatě my už jsme k těmhle místům poslali nějaké sondy, ale oni v podstatě dosud neměli úplně tu moc ty aminokyseliny najít. Řada těch misí, co byla na Marsu, zaprvé nedonesly nám žádný materiál zpět, tak jako třeba máme materiál z asteroidů v tuto dobu, ale když odebírali vzorky toho Marsu, snažili se detekovat pomocí hmotnostní spektrometrie nějaký organický materiál, tak vlastně docházelo k zahřívání toho materiálu, ty aminokyseliny by byly nedetekovatelné. Takže je to i trošku jakoby návod, jak s tím zacházet, abychom vůbec ty aminokyseliny byli schopni detekovat, a ideálně jaký materiál se pokusit navrátit zpět na Zem.
4: A zahřálo se to při tom pokusu, při tom sběru vzorku?
6: Třeba když se na Marsu vlastně vrtalo, tak docházelo k vysokému zahřívání okolí, ale i potom při zpracování toho vzorku vlastně na těch vozítkách, tak opravdu ta šance byla nízká, takže nám to trošičku dává návod k tomu, jak hledat, ale i vlastně návod zamyslet se nad tím, když najdeme aminokyselinu, například glycín, kterou tady zrovna pracovali, což je jedna z těch nejzákladnějších aminokyselin, co nám to opravdu říká o životě, obzvláště když to je aminokyselina achirální, nemá ty dva obrazy, levou a pravou rukavici, a jak moc do široka bychom měli pátrat.
4: No teď si představte, že máte neomezené možnosti, jakože Donald Trump objeví nějakou úplně novou zlatou žílu a prostě dá neomezené množství financí na výzkum pod ledem Marsu, nebo na Enceladu, nebo na tom dalším měsíci. Budete mít možnost se tam dostat, tak co budete hledat?
5: Mě by zajímalo, jestli tam jsou zbytky nukleozidů. Nukleotidů, to jsou stavební části těch nukleových kyselin, které jsou informační molekuly, které jsou důležité pro život, a není vyloučeno, že nějaký ten počáteční život byl, to je ten RNA svět, o kterém určitě posluchači taky slyšeli.
4: Akorát, že ta RNA se hodně rozpadá.
5: Pravděpodobnost, že tam něco takového zůstalo ani ne milion let, ale třeba 100 000 let, je velmi malá. Tyhle molekuly jsou mnohem méně stabilní, ale to by bylo hrozně zajímavé se na to podívat, jestli tam náhodou není. Já bych byl asi skeptik.
10: Já bych upřímně hledal buňky jako takové.
5: Fakt jo.
10: Určitě. Je to určitě dost ambiciozní, ale asi nejlepší způsob, jak prokázat přítomnost života, je tím, že prokážeme přítomnost života.
5: To je jednodušší nenajít buňky, než nenajít RNA, že jo? Takže to je v tomhle smyslu, je to ano. Určitě dobrý nápad.
10: A vlastně i zajímavý fakt, a to je to, že známe i bakterie, které dokážou žít v ledu. Jenom to musí být ve správných podmínkách, kdy v tom ledu jsou kanálky, kde může být kapalná voda, protože ta je samozřejmě nutností pro život jako takový.
4: A Klára Hlouchová by hledala?
6: Já souhlasím, že vlastně odlišit potom ty stavební kameny od těch, co opravdu pochází z živých organismů, od těch, co se tam vyskytly jinými procesy, v podstatě prebioticky, tak je velmi obtížné. Spíš si myslím, ta velká otázka, jak hledat ty buňky, protože úplně ty první mise třeba i na Mars se snažili detekovat buňky, pak už jsme to vzdali, ale děláme to takovým tím jakoby způsobem, aby se to vešlo na to vozítko, aby to bylo dostatečně jednoduché. Já se obávám, že potřebujeme nějakou tu návratovou misi, čili já souhlasím se Simonem, hledat buňky, ale pokud možno tak, že ten vzorek dostaneme zpátky sem na Zem a budeme mít k dispozici všechny ty technologie, které tady máme.
5: A nebude to riskantní potom? Budeme mít replikující organismus, který bude teď z Marsu a bude toho tady množit na Zemi.
10: To je Aničku. Taky zajímavá otázka určitě. A ještě bych dodal, že i kdyby to nebyl nějak velký vzorek, tak mě napadá, kdybychom například našli v těch vzorcích lipidy, tak by to byla určitě dobrá známka pro to, že v tom vzorku byl nějaký život, ať už to byla kontaminace, anebo opravdu mimozemský život.
4: Tak to jsme zase u tuku. No, já jsem to trošku samozřejmě nadsadila s tím, že tedy ta lidská posádka, to by se musel nejdřív vyřešit to záření, že? Tak lidská posádka by to asi nebyla, no ale dobře, nějaké drahé vozítko, které...
5: Automaty, může to být roboty.
4: Všechno vyzkoumá. Tak tohle inspirativní rozpravu jsme vedli dnes s Janem Konvalinkou, děkuji.
5: Děkuji za pozvání.
4: Klárou Hlouchovou.
6: Také děkuji za pozvání.
4: A Simonem Pšeničkou, který byl naším studentským hostem, byli jsme tedy v biochemické laboratoři a já mám z toho radost. Martina Mašková děkuje všem posluchačům Českého rozhlasu Plus za to, že jste nám věnovali pozornost a zase za týden se těším v laboratoři naslyšenou. Laboratoř. Laboratoř.

0: oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až externí sucho už teď zasahuje 40% území.
2: Očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné. Pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
0: Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou smět pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcí Huta, Pěnačka a Ugly.
3: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
4: Řekl během exhumací na území zaniklé vsi Vola Ostrověcka kněz Tomáš Traska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňacké a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo tisícovky lidí. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Vláhová.
5: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
0: Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, ale lidé ji neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Fotbalisté Slávie porazili Pardubice 2-1 a jsou dál 100% v nové ligové sezóně, stejně jako Jablonec, který vyhrál 1-0 nad Slováckem. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno podlehl Sigmě Olmouc 1-2. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve velké ceně Velké Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa, a to v kategorii Moto 2. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech, když navázal na Karla Abrahama. Salač pak pro televizní kanál Nova Sport popisoval emoce.
6: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
7: Kolona na dálnici D1 na Benešovsku a omezení na D1 na Vysočině. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Chocerady pomalu rozjíždí kolona. Teď je zhruba 2-kilometrová v omezení u Šmejkalky. Nejprve zastavili provoz hasiči s defektem, ti už jsou mimo průjezdné pruhy. Úsekem taky projelo několik nadměrných nákladů a rozjezd kolony teď zdržuje hlavně nehoda na 25. kilometru. Před omezením havarovalo osobní auto, blokuje pravý pruh. Do kolony se vyjíždí na 27. kilometru. Osobním autem se tu dá objet po trase Chocerady, Ondřejov a Mnichovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na Vysočině za sjezdem na Měřín stojí osobní auto s defektem. 138. kilometr blokuje jen Krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno od severozápadu, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
4: Papež se chystá do své druhé vlasti, do Peru a taky dalších zemí Latinské Ameriky. Plzeňské biskupství zve k běhu na věž katedrály. A připomeneme Františku Slavatovou, mecenášku a zakladatelku jezuitského areálu v Telči. Taková jsou dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Vertikála.
4: Papež Lev XIV. Se na podzim vydá do své druhé vlasti, tedy do Peru a taky do Argentiny a Uruguaje. Z detaily už je ve studiu kolega Adam Šindelář. Adame, dobrý den.
8: Hezký den. Papež navštíví také město Chiclayo, kde byl v letech 2015 až 2023 biskupem. Lev XIV., který se narodil ve Spojených státech, má na Peru silné vazby, jelikož v zemi nejdřív působil jako misionář augustinianského řádu a později právě jako biskup. Vedle amerického má papež vlastním jménem Robert Prevost také peruánské občanství.
4: A kdy se návštěva těchto tří latinskoamerických zemí uskuteční?
8: Bude to od 6. do 17. listopadu. Papež navštíví také hlavní města tří států, Limu, Montevideo a Buenos Aires. Letos v září by měl papež ještě podle předchozích informací navštívit Francii. Latinská Amerika je pro katolickou církev vzhledem k velkému počtu věřících zásadní oblastí. Čelit ale musí konkurenci menších evangelických církví a naposledy jižní část amerického kontinentu navštívil papež František, který pocházel z Argentiny v roce 2018.
4: Připomíná Adam Šendelář, díky za návštěvu.
8: Hezký den.
4: Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejenom na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi, ale ve skutečnosti tahle výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou, na to už se budu ptát mluvčí plzeňského biskupství Nikoli Elizabet Vejskalové. Dobrý den.
9: Dobrý den.
4: Už jsem to zmínila, na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
9: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
4: Křesťanství mluví o cestě, o putování anebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
9: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přeci jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když se slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
4: Řada lidí si od církví pořád drží určitý odstup. Může právě tahle zdánlivě nenápadná letní akce třeba pomoci prolomit nějaké bariéry? Může ukázat, že katedrála to není jenom památka, že je to živý duchovní prostor, který je otevřený úplně všem?
9: Naše katedrála je místo, kde ta atmosféra toho stišení i toho duchovního tam dýchá. A věřím, že každý, kdo do ní vejde, tak cítí nejenom tu historickou krásu, tak si ale každý může určitě odníst i část toho duchovního, protože i ten, co vlastně nevěří, tak tam určitě tu atmosféru pocítí.
4: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
9: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
4: Církev dnes hledá nejnovější nebo hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
9: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
4: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
9: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 53 vteřin.
4: Je to výzva, navštivte Plzeň a pochopitelně i plzeňskou katedrálu svatého Bartoloměje. Pozvala nás tam mluvčí plzeňského biskupství Nikola Elizabet Vejskalová. Mějte se hezky, tak ať se rekord podaří překonat.
9: Děkujeme a mějte se krásně a těšíme se na všechny výsledky těch, kdo to zkusí.
4: Historii měst většinou spojujeme se jmény panovníků nebo vojevůdců. Telč ale letos připomíná ženu, jejíž odkaz přetrvává už 3,5 století. Františka Slavatová, hraběnka z Megau, významně ovlivnila podobu města, podporovala vzdělání i církevní život a její stopa je v Telči patrná dodnes. Čím může oslovit člověka 21. století? Na to už se zeptám ředitele Univerzitního centra Telč Jaroslava Makovce. Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás z bývalé jezuitské koleje, nyní z Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. A moc děkuji za tohleto téma, které může aspoň představit tuhletu výjimečnou osobnost, která je s Telčí spojená.
4: Tak pojďme na to, Františka Slavatová. My si ji připomínáme jako mecenášku a zakladatelku jezuitského areálu. Ale nebyl tím nejdůležitějším základem jejího působení především ten hluboký duchovní život a přesvědčení, že víra má proměňovat svět kolem nás?
10: Tak určitě ano. Ona byla vlastně hofmistryní, byla vychovatelkou císaře Leopolda I. Čili byla to vlastně velmi významná osobnost, která měla, dá se říct, velký vliv na celý život nebo velkou část života prožila na dvoře císařském a měla vlastně takové dva pilíře. Jedna bylo to vzdělávání spojené i s tou rodinou svojí a druhé byla právě ta křesťanská víra, protože ona byla velmi silně věřící a velmi duchovní člověk.
4: Takže je tohle odraz osobnosti samotné Františky, která dokázala propojovat svět vzdělanosti, kultury, politiky a také víry.
10: Ano, přesně tak. A myslím si, že tím se jako velmi blíží právě tomu jezuitskému odkazu z té doby.
4: Františka Slavatová propojuje tedy také letos 7 institucí, univerzitu, město, památkáře, muzea i církev. Jak jste ty oslavy letošního jubilea pojali?
10: Já možná začnu trochu netradičně, protože Františka Slavatová, řekl bych, že je v Telči takovou velmi významnou osobností. Dá se říct, že Telč je opravdu jako architektonický skvost český, že všichni Telč známe a všichni známe to telčské překrásné renesanční náměstí a zámek, který je velmi spojen s osobností Zachariáše z Hradce a tomu je v Telči historicky vždycky byla věnovaná velká pozornost. Ta druhá část Telče, která je velmi viditelná, ale málo si to uvědomujeme, když do té Telče přijedeme, to je Telč barokní. A to je právě Telč, která je spojená s Františkou Slavatovou a s jezuity, které do té Telče pozvala. A vlastně možná to je i právě dáno tím, že to byla doba pobělohorská, pak tedy skutečně jezuitský řád byl zrušen a pak při obrození a při vzniku republiky ty jezuité nebyly tak akcentováni, tak z toho samozřejmě za socialismu vůbec šlechta, takže trochu z toho veřejného prostoru zmizela a ten její odkaz se tak jako trochu vytratil. No a my jsme si letos řekli, že při těch 350 letech od jejího úmrtí se krásně hodí, aby jsme jí konečně trochu víc nasvítili a dali jí větší prostor, aby byla zase trochu v tom prostoru vidět, aby byla v té Telči vidět, protože opravdu ten její vliv na současnou Telči je mimořádný.
4: Součástí oslav nebo připomínek Františky Slavatové u příležitosti 350 let od jejího úmrtí je taky výzkum krypty pod jedním z telčských kostelů. Kde probíhá a co všechno se podařilo nalézt?
10: Je to naprosto úžasné téma. Musím říct, že pro mě osobně, já nejsem historik a pro mě osobně je to, se odevřel nový svět, protože těch témat a těch opravdu zajímavých věcí, které při průzkumu nejen té krypty, ale i těch historických souvislostí spojených s Františkou Slavatovou se objevilo celá řada a je to opravdu tak, že člověk najednou začne vidět skládačku, jak do sebe zapadají jednotlivé kostičky a jak některé věci, které se mu zdály takové jako zvláštní a podivné, tak najednou dávají smysl. Jedním z nich je i to, co se dělo tehdy, když došlo vlastně k vyzvednutí ostatků právě v tomto kostele, kde byla Františka pohřbena a kde byl pohřben i její manžel a kde byli samozřejmě pohřbeni i významní představitelé jezuitského řádu, tak po patentu Josefa II. Došlo k vyčištění hrobek v kostelích. V českých zemích to bylo spojeno s opravdu fyzickým vyčištěním, to znamená s odnesením těch kosterních pozůstatků pryč a vlastně v té kryptě zůstal jenom takový kostní, jak bych to řekl, odpad. Jo? A my jsme vlastně zjistili, že ten odpad je smeten do takové krabice a nikdo nevěděl, co vlastně tam přesně za kosti je a podobně, protože navíc ty historické prameny k tomu nejsou. Takže jsme se domluvili s kolegy Přírodovědské fakulty s týmem paní docentky Brozdové, která dělala také průzkum ostatků mendelovských, aby se na tenhle ten nález zaměřila. Ona skutečně přijela s kolegy a ty ostatky vyzvedly a nyní probíhá ten průzkum, který bychom měli na podzim nějakým způsobem představit. Ono je to totiž tak, že vlastně ty ostatky Františky Slavatové už v té kryptě nejsou pohřbeny někde na jiném hřbitově a neví se přesně kde, protože to označení hrobu bylo uděláno nějak tak, že dneska prostě není možné ty ostatky nalézt. A je to vlastně smutné, že takhle významná osobnost nemá svůj hrob v Telči, proto jsme se rozhodli, že uděláme nějaké pamětní místo, pětní místo, abychom věděli, kde si můžeme tu Františku připomínat. A zároveň jsme udělali tenhle průzkum, protože přeci jen je v nás taková malá naděje, co kdyby tam nějaká ta kost z Františky Slavatové byla.
4: Pane řediteli, zkuste už jenom velmi stručně jednou větou říct, proč by se s jejím příběhem měl seznámit i člověk, který se jinak o historii ani o církev běžně nezajímá?
10: Určitě proto, že ona jako významná osobnost byla tím příkladem. Byla příkladem do toho svého okolí a měla významný vliv nejen na Telč a na podobu Telče, ale v podstatě na celou tehdejší monarchii. A byla to naprosto výjimečná, velmi silná žena, která odolala řadě nepříjemnostem a řadě takových nabídek třeba ke sňatku a podobně a šla si opravdu za svým přesvědčením a za cnostmi, které uznávala. Myslím si, že v tomto směru je to opravdu mimořádná osobnost, která si zaslouží velký respekt a zaslouží se, aby byla v Telči oslavována.
4: Velmi moderní žena, mecenáška a zakladatelka jezuitského areálu v Telči, Františka Slavatová. My jsme si její osobnost a taky dílo připomněli společně s ředitelem Univerzitního centra Telč Jaroslavem Makovcem. Mějte se moc hezky, ať se všechny akce ještě do konce tohoto roku povedou.
10: Velmi děkuji a zdravím posluchače.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Ruský pravoslavný chrám ikony Matky Boží v jeho francouzském Mentonu se na azurovém pobřeží tyčí už víc než 130 let. Za ono více než století skončila ruská říše i její sovětská následnice. Ale tenhle pravoslavný svatostánek je tam stále. Jak funguje, tak o tom si s Liborem Dvořákem povídal Adam Šindelář.
8: Současným duchovním opatrovníkem tohoto svatostánku je otec Evgenij. Co říká o svatostánku a o své službě Bohu?
11: Tak on připomíná pro server pravoslaví.ru jeho dějiny. Původně tady vznikla ruská zotavovna Ermitáž, a to péčí velkokněžny Anastázie Romanovové, samozřejmě ze slavného rodu Romanovců. To bylo někdy v roce 1880. Později vedle vznikla malá pravoslavná kaple a v roce 1892 vznikl po projektu dánského architekta Hanse Georga Terslinga právě tento chrám. Od té doby tedy tady chrám existuje. No a sám otec Evgenij, nakolik jsem z toho velkého rozhovoru pochopil, musí být velmi zajímavý člověk, protože on pochází z komunistické rodiny. Jeho otec byl ředitelem velkého, zřejmě ještě sovětského, z výrobního závodu, ale ku podivu právě tento člověk ho přivedl nejdřív nikoli přímo k víře, ale třeba ke čtení vybraných žalmů. No a postupně, když se otec Evgenij dostal až do Francie, přišel do toho chrámu, tak tam mluvil s jedním ze svých předchůdců, který ho poté doporučil ruské pravoslavné církvi v zahraničí. Ta ho oslovila, otec Evgenij už postsovětské době se tam přestěhoval a postupně si mohl přestěhovat i celou svou rodinu. Tak taková je prehistorie jak chrámu, tak jeho duchovního správce.
8: No a jsou farníky toho chrámu jen Rusové?
11: Tak historicky to samozřejmě byli především Rusové, protože v tom 19. století a i později sem přijížděli hlavně lidé s problémy třeba dýchacích cest, protože Menton je označován za klimaticky jedno z nejpříznivějších míst celého Azurového pobřeží. A samozřejmě tady už od toho 19. století žila emigrace ruská, potom samozřejmě všichni uprchlíci ze Sovětského svazu a v nejnovější době zase přichází nová migrace už někdy od těch, dejme tomu, 80. až 90. let minulého století. Nejsou to ovšem jediní farníci tohoto krámu, přicházejí sem i další evropští pravoslavní, například jenom tak namátkou Řekové, ale i třeba i takový národ, řekl bych, malý a výlučný, tedy moldavští Gagauzové, potom obyvatelé jugoslávských republik, takže je tady opravdu postaráno a dokonce otec Evgenij zaznamenal případy, kdy se k pravoslaví přihlásil i čistý Francouz, ale to zřejmě není tak časté.
8: Libore, tak jak jste to teď vylíčil, spolu s těmi emigranty a spoustu jiných národností než jenom té ruské, tak jaký má tahle komunita nebo tenhle chrám vztah právě k tomu moskevskému pravoslaví?
11: Já bych řekl, že tohle otec Evgenij asi příliš neřeší. Prostě zkrátka dobře to dělá tak, že on slouží svému bohu, věřící za ním přicházejí, no tak co by si dělal starosti s nějakým politikem, co bych si dělal z nějakých sporů, dejme tomu mezi ruskou pravoslavnou církví, myslím moskevského patriarchátu a s příslušníky tedy ruské pravoslavné církve v zahraničí. Já jsem to pochopil tak, že to je člověk, který slouží hlavně své víře, nikoli jedné nebo druhé mohutné pravoslavné církvi.
8: No a jakou budoucnost otec Evgenij předpovídá tomuhle chrámu?
11: On je zřejmě velký optimista, protože předvídá jaksi budoucnost, řekl bych, velmi světlou až zářnou. Vidí, že když ten chrám existuje, jestli dobře počítám, 134 let za celou tu dobu, přestože například za druhé světové války byl vážně poškozen a opravoval se celé desítky let, tak znovu ožil a teď, pokud nepřijde další světové kataklizma, tak tady ještě bude asi hodně dlouho, proto aby sloužil jak ruským pravoslavným ve Francii, tak všem dalším návštěvníkům.
8: Na jih Francie jsme se teď do pravoslavného chrámu ikony Matky Boží podívali s Liborem Dvořákem. Děkuji moc a přeju hezký den.
11: Naslyšenou.
4: Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde? To už je otázka pro naši stálou spolupracovnici v Paříži, Marii Sýkorovou. Marie, dobrý den.
12: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do Britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
4: Dílo je velmi křehké a ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
12: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux se v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli stovky lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
4: Proti převozu se ale stavěla nejenom veřejnost, hlavně ta z Normandie, ale taky opozice prezidenta Macrona. Čím argumentovali?
12: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo. Bylo to za Napoleona. V minulém století pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 000 lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem, na 700 000 eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
4: Marie Sýkorová, naše stálá spolupracovnice v Paříži, sleduje dění ve Francii. Děkujeme.
12: Děkuji a pěkný den.
4: A to už byl poslední příspěvek uplynulé půl hodiny. Dobrý den a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.
1: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Do konce září můžou lidé letos naposledy požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Každý rok této možnosti využije zhruba 60 000 lidí. Důvodem bývá například stěhování, dostupnost smluvních lékařů nebo nabídka příspěvku a dalších benefitů. Žádost je možné podat online nebo osobně na pobočce. Klientem nové pojišťovny se pak zájemci stanou od 1. ledna příštího roku. Irán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury Mer to řekl iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory prý zároveň ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu, podepsanou v červnu. Šéf iránské diplomacie taky zopakoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem o Hormuzském průlivu je v závěrečné fázi. Klíčovou námořní trasu ale země prý znovu neotevřou. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na elektrokoloběžkách ve francouzské metropoli. Loni tam při jízdě na nich zemřelo 79 lidí, rok předtím 45. Nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Za porušení nařízení hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Lékaři ve fakultní nemocnici v Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty. Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrála česká jednička 6 ran pod par a celkové skóre uzavřela na -7. Kristýna Napolea Leva, která jako druhá z české pětice prošla katem, potřebovala na turnaji o 10 ran víc. S bilancí +3 skončila na 46. pozici.
7: Kolona na dálnici D1 u Šmejkalky a nehoda na silnici 50 na Vyškovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na chodce rady trvá omezení po nehodě osobního auta. 25. kilometr před omezením u Šmejkalky havarovalo osobní auto. Blokuje pravý pruh, kolona před nehodou je zhruba 2-kilometrová. Na konci stojí hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Nesovicemi odklízí následky nehody osobního auta. Je mimo vozovku.
13: Osobák mimo silnici, na místě je policie a odtahová služba. Budou ho asi vytahovat z pole. Je to kyvadlově, ale zatím bez kolony.
7: Ještě aktuálně dálnice D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové mezi kilometry 9 až 10 čerstvá nehoda. Dejte pozor, D11 kilometry 9 až 10 směr Hradec Králové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Už od počátku věku, od chvíle, kdy člověk pozvedl oči k nebi, začal přemýšlet o tom, co jej přesahuje. Intuitivně a nevědomně, ale hnán silnou touhou, vnímal posvátnou dimenzi bytí, tajemství života i smrti, ptal se po smyslu. Toužil po naději a útěše. Co je člověk na planetě, má potřebu vyjadřovat své pocity, otázky a touhy také pomocí umění. Prolínání spirituality a umění je jeden z nejstarších a nejhlubších vztahů v lidské kultuře. Lze říci, že je to oboustranný most mezi světem materiálním a tím, co člověka přesahuje. Počínaje jeskynními kresbami, přes hudbu, jejíž krásu neumíme slovy popsat, jen procítit, přes magické okamžiky na divadelních prknech a konče příběhy na filmovém plátně. O průsečíkách umění a spirituality je dnešní debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůková.
1: Vertikála.
14: Tak a ve studiu jsou naši skvělí hosté Lenka Kavalová, violončelistka, ředitelka Plzeňské filharmonie a předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Děkuji, že jste si udělala čas, vítejte.
15: Děkuji za pozvání, dobrý den.
14: A Michal Otřísal, evangelický duchovní, televizní dramaturg, publicista a kameraman, v minulosti dlouholetý vikář a farář Českobratrské církve evangelické ve farním sboru v Praze Vršovicích, znalec a fanda filmové tvorby tuzemské i zahraniční. Vítejte a děkuji za váš čas.
16: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
14: Vzpomenete si ještě, prosím, kdy jste naposledy při vnímání umění jakéhokoliv pocítili to, čemu bychom mohli říci dotek božského, paní Kavalová?
15: Vzpomínám si naprosto přesně, bylo to letos v červnu, když jsem navštívila Itálii a kapli Giotta v Padově. Tam je celý ten příběh a neuvěřitelný zážitek.
14: Pane, já už vám nebudu říkat pane faráři, tedy to by nebylo přesné, že ano. Pane Otřísale?
16: Já to mám jako mnoho obročník v mých různých funkcích, jako trošku složitější, ale obecně řečeno musím říct, že mě vždycky berou za srdce příběhy, ze kterých jako pramení jakási zvláštní, až nepochopitelná, jako racionálně neuchopitelná odvaha začínat znova. A to je v tom filmovém umění asi jedna z nejzásadnějších rolí v tom filmovém příběhu. Když se vzpomenu na film, který mě vzal za srdce, tak je to film Zátiší. A není moc dobře znám. No, autor je zvláštní, protože nese jméno Pasolini, ale není to ten Pasolini, je to naopak vzdálený příbuzný pana režiséra Viscontiho, ale nejsem schopen posoudit, jak běžné to jméno v Itálii je, ale ten jeho film je prostě úžasný. O prostém až takovém jako divně do sebe uzavřeném úředníkovi v Anglii, který se stará o urny a rozloučení těch lidí, kteří zemřeli na ulici bez druhých. A je to neuvěřitelný příběh o takové odvaze uchopit i tyhle ty lidi, kteří jako jsou vlastně viděno možná tou většinovou společností odpad, uchopit jako jedinečné bytosti, uspořádat jim pořad pohřební s velkou hudbou. Neuvěřitelný příběh. Myslím, že na festivalu v Benátkách byl velmi oceněn, ale asi ne žádnou velkou cenou. Ne?
14: Paní Kavalová, pojďme se ještě vrátit do té vaší kaple. Řekněte nám podrobněji, co vás tam tak oslovilo.
15: Tak tam celý příběh biblický a ty fresky. Uh-huh. Co mě vlastně zaujalo na tom velmi, že z toho zákulisí, že 15 minut je pouštěn film a o tom, jak vlastně se i rekonstruovala ta kaple a vy se jako aklimatizujete tak, aby z vás ty výpary nešly vlastně směrem do těch fresek. Aha. A pak máte omezený čas 10 minut na to prohlédnout si celý ten biblický příběh, ale to to nebylo moje první setkání s Giottem. Já samozřejmě jsem milovník návštěv galerií a do Florencie třeba se opakovaně vracím, kde jsem Giotta mohla také vidět a další jiné italské mistry, ale když jste se ptala na to, jestli člověk to pocítil, jakože to bylo to ono božské, tak tenhle ten pocit ve mně opravdu zůstal a zůstal velmi silný a věřím, že se tam ještě vrátím, protože těch 10 minut mi nestačilo.
17: A když tedy mluvíme o doteku božského s violončelistkou a šéfkou filharmonie, měla byste ještě nějaký příklad z hudby, co vás opravdu hodně, hodně bere u srdce?
15: To je hrozně složitá otázka, ale možná takové to vnímání, jak člověk se na tu hudbu nebo vůbec to umění dívá a z jaké pozice. Tak samozřejmě biblická témata v hudbě jsou to témata, která tady jsou od počátku, nebo západoevropská hudba vlastně vznikala na poli církve, vznikala na poli liturgie a byla neodmyslitelnou součástí. V podstatě i to zaznamenávání té hudby, když půjdu hodně do historie, tak i třeba gregoriánský chorál, který třeba na počátku rozezníval a rozeznívá do dneška, samozřejmě máme scholu Gregoriánu Pragensis, tak i to zaznamenávání vlastně toho, tak aby to bylo zpívatelné, tak vlastně bylo prostřednictvím pneumatické notace.
17: A vlastně vysvětlíte laikům.
15: Vysvětlím, to jsou takové neumy, to jsou takové znaky, které vlastně vám ukazují asi tak, jakým směrem ta melodie se bude vyvíjet, tak je tam třeba, a ono se to jmenuje jako pes, třeba nebo pes podatus flexus. Bylo to bez linek, pak to mělo jednu linku, dvě linky, celý ten vývoj, až třeba několika linkou notovou osnovu a takovou propracovanější hudební teorii udělal až v roce 1050 třeba Kvídos Arec, ale to jsem odběhla.
17: A to je celá věda, vážně.
15: Ano, a ta biblická témata samozřejmě byla součástí životů lidí a v podstatě byla naprostou samozřejmostí, že se promítala do té autorské tvorby. Takže když se mě ptáte na nějaká ta konkrétní díla, tak když to vezmu takovým průřezem, tak Johann Sebastian Bach, Magnifikát D-dur, Matoušovi Pašije, Janovi Pašije, u Antonína Dvořáka se třeba zastavím, samozřejmě Stabat Mater, Tédeum, Žalm 147, tuším, že to je číslo, biblické písně, Bohuslav Martinů, když skočím až do 20. století, řecké pašije, polní mše, proroctví Izajášova a další, takže to bychom tady opravdu byli hodiny a hodiny.
17: Je zjevné, že umělci, co svět světem stojí, tak sahají po biblických tématech. Pane Otřísale, je tam nějaká záludnost v převodu těch biblických témat do různých forem umění? Třeba když se budeme držet vašeho oblíbeného filmu.
16: No určitě je. Je to totiž ten problém, že ten biblický příběh má v sobě vždycky zabudován takový prvek volání po následování. Čili není to příběh pro příběh, ale je to příběh, který má v sobě jako určitou dynamiku vnitřní, kterou je potřeba odhalit a nechat se jí jakoby trochu proměnit. Což u toho filmu bývá někdy problém, protože autoři, kteří přistupují k Bibli s takovým jako posvátným pocitem, že hlavně musí uchovat ten text samotný, tak najednou vlastně začnou vytvářet, a týká se to skoro všech velkých i opravdu velkých režisérských jmen, začnou vytvářet biblické omalovánky.
17: To je váš osobní termín.
16: Ano. A to je prostě právě ten problém. A z tohohle důvodu třeba překvapivě jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší, tedy nejlepší zpracování biblické látky je film režiséra Pasoliniho, tentokrát je toho pravého Pasoliniho, Matoušovo evangelium. Pan režisér, velký marxista, někdy o sobě mluví jako marxistickém katolíkovi, protože ty rezidua samozřejmě té výchovy v něm byla. To podstatné na tom jeho zpracování je, že ten jeho Ježíš je vlastně doslovně, je to stále evangelium, ale tím nábojem je to vlastně revolucionář. Pod takovým tím motem, nemyslete si, že jsem přišel přinést na zem pokoj, ale meč. Samozřejmě, ano, jsme tady zase v současnosti a američtí evangelikálové si to vysvětlí tak, že to je skutečně výzva k boji. Já si myslím, že pan režisér Pasolini pochopil, že to je duchovní zápas a ten jeho Ježíš je opravdu revolucionář a je velmi překvapivé, aspoň pro mě, že byl tento film vstřícně přijat i Vatikánem. Mm-hmm. Což mě opravdu velmi překvapuje, protože většinou trváme na té jakoby takové doslovné malebnosti právě těch omalovánek a tady najednou prostě je Ježíš ten bojovník, ten revolucionář, který přináší změnu a myslím si, že to právě dobře odhalil pan režisér, že v těch evangeliích evangelia jsou vlastně strašně revoluční. To není hladivý příběh, to je revoluce.
17: Já jsem se vzpomněla tady při té debatě, mám to tady poznamenáno, ani jsem nevěděla, jestli se k tomu dostaneme, ale náš bývalý kolega Petr Vaďura, takto metodistický kazatel, dávám to k úvaze, tento jeho názor, napsal takovou úvahu drobnou o rozdílu mezi křesťanský a duchovní, pokud jde o film, ano. Cituji, křesťanský film nemá jiný cíl, než demonstrovat určité křesťanské ideje. Nemá umělecké ambice, nepočítá s imaginací, vše je zde řečeno, ukázáno, vysvětleno, vše je jasné a doslovné. Z toho důvodu bych také většinu podobných filmů označil za kýč, neboť ve svém důsledku působí spíš škodu, protože manipulují či dovyslovují něco, co by mělo zůstat nedořečené nebo na co by divák měl přijít sám. Mě by zajímal váš komentář tady k tomu, jestli opravdu to rozlišení na takový doslovně křesťanský a duchovní přístup k té látce, jako jestli je to pak v tom výsledku vážně znát. Klidně můžete, paní Kavalová, taky se zapojit, i když je řeč o filmu. Samozřejmě.
18: Ono by to potom v hudbě, já to samozřejmě nechám kolegovi.
17: Jste multidisciplinární vnímatel umění, jak jsem pochopila.
18: Ale ono v hudbě, když bychom tu terminologii vlastně řekli, tak se budeme bavit o tom, co je liturgická hudba a co je duchovní hudba. Já myslím, že ten příměr by mohl být podobný. A vlastně ta liturgická hudba je ta, která přísně vznikala pro tu liturgii a drží všechny ty zásady. To znamená i třeba části mše, pevné části mše a proměnlivé části mše, takže z těch pevných samozřejmě takové ty opravdu, co probíhají i v té hudební složce Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. A ta duchovní hudba, do té spadá všechno to, co bylo inspirováno jakýmkoliv duchovním tématem. A u toho filmu to přenechám vám teda.
16: No, já velmi vřele souhlasím s tím, co Petr napsal. On je mnohem větší znalec filmu a také mnohem větší filozof než já. Takže ta jeho slova opravdu míří k tomu hlavnímu. Totiž když použiju to své slovo omalovánky, tak omalovánky mohou být hrozně pěkné a možná někdy jako v dětském věku nás mohou někam posunout, ale ten duchovní film, když už teda přijmu tohleto rozdělení, je film, který nás vede do toho nejhlubšího, co v sobě cítíme. Hudba to umí samozřejmě taky nádherně, jako zahrát na takovou vnitřní notu, která najednou rozehraje ve mně něco úplně nového, co jsem doposud neznal. Najednou se dívám na svět jinýma očima a to si myslím, že je role duchovního filmu a proto já mu fandím také mnohem víc než tomu takzvaně křesťanskému filmu. Konec konců i ty ekumenické poroty na filmových festivalech vždycky přicházejí lidé a znalci tedy v úvozovkách a říkají, v tom filmu hraje farář, to určitě bude ten váš film, že? Ale to nikdy takhle nikdy nefungovalo, protože i ty ekumenické poroty hlídají právě to, aby to téma mělo vždycky i to skvělé jako technické a umělecké zpracování. Protože teprve pak může jít do hloubky,
0: ano,
16: a nezůstane na povrchu.
0: Když se bavíme o hudbě, zeptám se vás jakožto bývalého dlouholetého faráře, jak ta hudební složka u bohoslužeb, jak moc je důležitá?
16: No,
0: je důležitá podle mě, ale vy to budete umět říci lépe.
16: Já bych řekl, že je velmi důležitá. Samozřejmě vždycky záleží na tom, na vnímání těch přítomných, že jo? Takže to, jak hudba kam nasedne, v kom, je asi rozdílné, ale obecně řečeno si myslím, že je to strašně důležitá věc. Naše evangelické písně, na které jsem jako dost hrdý, jsou skutečně jako neseny takovou tou potřebou vyjádřit ty ne zbožná přání, nebo ne především ta, ale ty hluboké pocity člověka, a proto jsou vlastně modlitbou. A modlitba je tak jaksi ta cesta, kdy já se ponořím do sebe, abych se dozvěděl nejenom o sobě, ale o světě něco nového, možná i o Bohu, který je tedy skrytý a přitom strašně blízký, to je takový paradox křesťanství, tak po této stránce hudba je prostě nezastupitelná. Pro mě je teda nejvíc přítomná v tom mém oblíbeném místě téze, v tom klášteře ekumenickém ve Francii. Ty jakoby meditativní, vlastně velmi jednoduché, ale ne plytké písně, melodie, jsou prostě úžasné právě v tom opakování, kdy se člověk musí do nich ponořit, a kdy se už začne pak něco po desátém opakování něco dít?
0: Michal Otřísal a Lenka Kavalová jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Paní Kavalová, mezi vámi a biskupem Tomášem Holubem existuje čilá spolupráce, která se promítá do takového, jako řeknu, kulturního ducha na Plzeňsku. Řekněte nám nějaké nejakce, na které jste pyšná.
18: Já jsem velmi pyšná na to, že s naším panem biskupem, a nejsem Plzeňák, ale říkám s naším panem biskupem Tomášem Holubem, máme ten vztah takový, že společně můžeme dělat velké věci. On je naším pravidelným posluchačem, návštěvníkem koncertů a vždycky vymyslíme, co bychom mohli společného udělat. Takže když budu jmenovat, udělali jsme mši nebo modlitbu za město Plzeň k výročí městskému.
0: To bylo loni, že?
18: A to bylo loni. Ale určitě připomenuli jsme výročí kardinála Josefa Berana, připomenuli jsme 300 let blahořečení nebo od blahořečení svatého Jana Nepomuckého, k tomu jsme také vytvořili třeba autorský pořad a pro děti se to jmenuje Jazyk svatého Jana. A jinak vzniklo oratorium svatý Jan, když pan biskup vlastně přebíral Nepomuk vlastně pod plzeňskou diecézi, tak jsme to tam provedli. Provedli jsme také společnou mši v době covidu v rámci České biskupské konference, ještě za přítomnosti pana kardinála Dominika Duky. Teď vlastně se chystáme na svatořečení svatého Jana Nepomuckého, to bude v roce 29, tak to chystáme také velkou akci. Oslavovali jsme třeba plzeňskou Madonu a snažíme se vždycky o to, aby ta akce nebo mše nebo liturgie, aby to mělo jak to slovo, tak tu hudbu. A vybíráme takové tituly, které byly komponovány už za tímto účelem, že vznikly vlastně na půdě chrámu. Byla to mše Jakuba Jana Ryby a nemyslím tím hej mistře, vstaň mistře, ale je to tak. A přijdou tam vlastně i návštěvníci, kteří přijdou jenom za tou hudbou, anebo přijdou na tu bohoslužbu a je tam ten dopad ještě k tomu všemu té architektury a toho a těch artiklů náboženských.
17: Taková synergie všeho krásného. Pane Otřísale, vy jste tady zmínil ekumenickou portu. Členy té letošní na filmovém festivalu v Karlových Varech byli náš Lukáš Jirza, potom Hans-Martin Gutmann a Valerie de Marňak. Profesor Gutmann je evangelický teolog, je to velmi, velmi vážený prostě člověk. Paní de Marňak je filmová kritička a významná osobnost v oblasti ekumenické tvorby filmové. No a Lukáš Jirsa a jeho kredit nemusíme tady jako široce rozebírat. Nicméně by mě zajímalo, vy to dlouhodobě sledujete, jaký je kredit výroku této ekumenické poroty mezi těmi ostatními filmovými tvůrci a porotci třeba i?
16: Aby člověk mohl odpovědět zcela přesně, tak by musel asi projít všechny ty různé festivaly, na kterých ekumenické poroty se vyskytují. Samozřejmě, že vždycky pozadí je taky to role náboženství nebo pozice náboženství v té dané společnosti. Ale když se jaksi soustředíme jenom na ty filmové, na ten filmový svět, tak si myslím, že si ta ekumenická porota svoje místo určitě vydobila, protože ne zcela výjimečně, spíš možná naopak, se většinou shoduje ve svých rozhodnutích někdy i s velkou porotou, někdy s porotou Fipresci, těch filmových klubů a tam teda jsou ty největší znalci filmu. Takže jako já si myslím, že ta prestiž se postupně vybudovala, i když samozřejmě ekumenická porota vždycky bude patřit mezi ty nestatutární poroty, jak se říká. To znamená, vyhlašování výsledků poroty bude jako úplně někde jinde než v tom hlavním sále. Snad s takovou malou výjimkou Francie, což je překvapivé, tam ta ekumenická porota má zvláštní postavení.
17: Myslíte v Cannes na festival?
16: Ano. Kde prostě třeba starosta města přijímá pouze velkou porotu a ekumenickou
17: porotu.
16: To je
17: ale pravda. Já si vzpomínám, že s Lukášem Jirsou jsme tady o tom snad loni mluvili dokonce.
16: Je to velmi zvláštní, ta pozice ekumenické poroty, i když Francie bývá považována za takovou jako hodně odnáboštěnou, což asi do jisté míry je pravda, ale tohle je velmi zvláštní na tom festivalu a v této formě je to výjimečné asi, ale řekl bych, že ta prestiž se za ta léta už vybudovala.
17: Řekli byste možná oba, když budete chtít, že se témata těch vítězných filmů nějak jako v posledních letech vyvíjejí nebo posouvají někam jinam? Mně to přijde, že jsou dost alternativní ty oceněné filmy.
16: No, ono se to těžko hodnotí. Samozřejmě, že vztahy jsou vždycky jako to úplně nejobecnější.
17: Ano.
16: Ale myslím si, že tento rok to byl hlavně jaksi ten člověk, který je vrženej do toho světa organizovaného, toho politického, a který ten svět ne vždycky umí uchopovat jednotlivé lidské příběhy. To znamená jako sexuální orientace. Lidé, kteří žijí jako v takové existenciální chudobě, ze které skoro není východiska. To si myslím, že bylo ty největší témata letošního
17: Děkuji.
16: Festivalu.
17: Paní Kavalová, Japonsko, Jižní Korea, Brazílie, Chile, Spojené státy, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, 3. Tam všude jste hrála. Zakončete, jako violončelistka, zakončete tady tu debatu, prosím, takovou tečkou. Bylo nějaké místo tady na těch vašich štacích muzikantských, kde jste vážně pocítila osobně takový ten dotek transcendentna?
18: V každé zemi, protože vy můžete předávat tu svoji emoci těm lidem a dívat se, jak to každý národ vnímá. A zakončím to větou, že hudba je nejsrozumitelnější řečí, která všechny národy spojuje.
17: A já vám za to chci poděkovat. Vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Našimi dnešními hosty byly Lenka Kavalová, violončelistka a šéfka Plzeňské filharmonie a předsedkyně asociace, to je tak složitý název, že vždycky se musím podívat do poznámek, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Díky za váš čas, někdy zase nashledanou.
18: Moc děkujeme za pozvání a nashledanou.
17: Michal Otřísal, evangelický duchovní, dlouholetý bývalý farář ve Vršovicích, televizní dramaturg, publicista a znalec filmu. Děkuji vám, že jste tady byl. Nashledanou.
16: Také děkuji, nashledanou.
17: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
1: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Cizí jazyk by měl být podle více než 60% Čechů povinný až od třetí třídy. Fotbalisté Slavie a Jablonce zůstávají v nové sezóně šance ligy 100%. A zítra bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 dnů.